0: Máme, jak fungujeme.
1: Vítězka letošního tenisového Wimbledonu bude z Česka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře nad Američankou Goffovou ve třech sadách. Nosková po vítězství nad Ukrajinkou Kostukovou ve dvou setech. Hrát se bude v sobotu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. A tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie. A české volejbalistky prohrály v Lize národů s Nizozemskem 0-3 na sety, už tak nemůžou projít do play-off. Kapitánka Michaela Mlejnková by zdvihla alespoň zapojení střídajících hráček do zápasu.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
3: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a překážka na D8 za Doksany. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři v něm opravují vozovku a je to bez zdržení. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za nájezdem od Doksan. Na 36. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. V Praze pokračuje noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. A v Praze také pozor na nehodu v ulici do Horoměřic. Za křižovatkou se silnicí 7 u lokality na Padesátníku havarovala dvě osobní auta. Bylo to neprůjezdné, teď už se projíždí jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hosťom hovorov je Vítězslav Koudelka, jedna z výrazných osobností českého sveta krížoviek, hádaniek, sudoku a logických úloh. Vyštudoval angličtinu a pedagogiku, učil na brňanských stredných školách a v roku 1990 založil vydavateľstvo Kira, okolo ktorého sa sústredila hádankárska a krížovkárska komunita. Spolu zakladal Svetovú hádankárskú federáciu, niekoľko rokov stál v jej čele a patrí k ľuďom, ktorí poznajú lúštenie nielen ako zábavu, ale aj ako súťažnú disciplínu na vysokej úrovni. Dnes tvorí krížovky, hádanky, sudoku, logické úlohy, kvízy, ale aj celé súťažné listy pre deti, dospelých aj seniorov. V rodných Žabinách vedie dva hádankarské kluby. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
5: Pán Koudelka, vítajte v hovoroch.
6: Dobrý den, děkuji pěkně. Vy jste toho řekla tolik, že jsem ani já nevěděl, že jsem to všechno dělal, opravdu.
5: A to jsem ještě ani zďaleka nepovedala všetko. Snažila jsem se vybrat len to nejpodstatnější, vlastně tam nezaznělo, ale to zaznělo v rozhovore, že jste několikonásobný majster světa v luštění hádaniek a tak ďalej, ale poďme na to trošku od začiatku. Vy jste se stali nadšencom luštenia krížoviek už jako 12-ročný, ale viete, čo mňa by zaujímalo? Kedy ste sa rozhodli, že nebudete tie krížovky len lúštiť a posielať ich do súťaží, ale že budete krížovky tvoriť? Kedy bol ten moment?
6: Tak ono to skutečne začalo v tých 12 letech, kdy som na púde, jak vy říkáte, na povale, som tam objevil kufr s krížovkárskými časopisy, ktoré tam měl môj strýc. A já jsem začal luštit tak, že jsem vyluštil prakticky jedno slovo v té křižovce, možná dvě slova. A potom mě moje maminka velmi pomáhala, takže luštila se mnou a naváděla mě, pak jsem vyluštil 3, 5 slov, 10 slov. A ve 14 letech jsem se zúčastnil první řešitelské soutěže, ale protože mě to chytlo, stal jsem se členem křižovkářského hádankářského kroužku Kabrňáci v Brně, který teda zhodou okolností slavil v roce 24 z té výročí založení, tak od té doby jsem pojal takovou smělou neskromnou myšlenku, že bych se mohl těm křížovkám věnovat i z té

0: Enigma, jak se to jmenovalo, a tam byly hádanky nekřižovkářské, protože ta křižovka je podmíněna znalosti toho, kterého jazyka. Na rozdíl od těch logických hádanek, protože tam, když víte zadání, které je třeba v angličtině, tak potom už ty hádanky mohou luštit klidně lidé z celého světa. A toto byl vlastně základ toho našeho hnutí hádankářského ve Světové hádankářské federaci, protože my jsme potom přijali pozvání v roce 1992 do New Yorku na historicky první mistrovství světa v logických hádankách, které právě připravil Will Shortz. No a tam jsme teprve poznali, co to je logická hádanka. Je to hádanka založená na předvídavosti, na pozornosti, na trpělivosti, jak ji vyluštit. No a protože tam jsme byli jako nováčci v tom roce 92 jako první, no ale potom jsme se přihlásili do konkurzu na pořádání dalšího mistrovství světa a to bylo v roce 1993, to proběhlo v Brně. A tady už jsme museli to vzít opravdu jako velmi zodpovědně od podlahy. Vytvářeli jsme tým lidí, autorů a samozřejmě teda jsme ty hádanky předkládali luštitelům. A z toho potom vznikl tým, který v roce 1993 poprvé vyhrál titul mistrů světa. Pak to bylo ještě v roce 1994, v roce 1997. No a Česká republika se stala skutečně jako takovou opravdu velmocí, protože prvních 6 mistrovství se dělili o tituly Američané z Čechy. Bylo 6 mistrovství a oni získali 3 tituly a my jsme získali taky 3 tituly. Čili tam to začalo vlastně, my jsme byli všichni jsme byli ortodoxní křižovkáři a hádankáři. Ale protože tam došlo k tomu posunu, aby ty hádanky byly luštitelné na té mezinárodní scéně, tak jsme se to museli naučit, no a učili jsme se od těch, kteří to uměli z celého světa, no a pak tady vznikli v České republice opravdu autoři světoví, třeba Jarda Miller, kolega, který přišel jednou s aktovečkou k nám do redakce a vyklubal se z něho skutečně elitní světový autor, který začal připravovat ty hádanky, které se pak objevily na mistrovství světa, která byla v Brně, v Praze. Tak to začalo, no prostě, no.
1: A vy jste byli členem těch týmů, které vyhrávali.
0: Takhle, já musím uvést na správnou míru, já jsem skutečně jako mistrem světa v ruštění logických hádanek, ale ten titul mám jeden a mám jej za soutěž družstev, protože v roce 1994 v Německu tam byla soutěž družstev, ale byla tam i soutěž kapitánů těch, protože já jsem celou tu dobu dělal kapitána, nehrajícího kapitána našich družstev. A v tom Německu tam teda udělali takový v uvozovkách podrázek na nás, protože my jsme tam museli luštit taky. Takže já jsem luštil jako v soutěži jednotlivců, ale byl jsem členem u toho týmu, který luštil kolem jednoho stolu. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, no a protože jsme ty Američany tam v tom Německu porazili, tak mám titul mistru světa, ale víc titulů mistru světa mám jako nehrající kapitán. No a potom to šlo ze sudoku, protože to jsme začali dělat mistrovství republiky v roce 2006 v dubnu a pak jsme nejlepší vzali na první, historicky první mistrovství světa do Luky, do Itálie, no a tam se stala nádherná věc, že naše reprezentantka tehdy Jana Tylová se jmenovala, tak ta se stala první mistryní světa v luštění sudoku. Na což my jsme stále a stále velmi pyšní.
1: Povedzte mi, kdo jsou členovia toho českého týmu, který se potom zúčastňuje na těchto hadankarských mezinárodních soutěžích na majstrovstvách světa v logických hadankách?
0: Všichni kluci mají nějaký vztah k matematice a k logice jako takové. Jsou to většinou absolventi matfizu, přírodovědeckých fakult a tak dále. Je radost pohledět na to, jak oni luští. Když vám řeknu, že třeba světový rekord v luštění sudoku, klasického sudoku 9x9 s 27 číslicemi uvnitř, tak držitelem toho rekordu byl i Brňák tady, Jakub Ondroušek, ale ten přišel od svoje prvenství na mistrovství světa v Praze, kdy jedna čínská reprezentantka, teenager, ještě tak udělala tu křižovku za 54 sekundy. No a reprezentanty jsme vybírali na základě těch turnajů, protože všechno, co se tady točilo kolem křižových hádanek, tak je všechno spojeno s Českým svazem hádankářů a křižovkářů, který vznikl v roce 68, tehdy to byl ještě svaz Českých hádankářů a křižovkářů, teď se jsme se

0: přejmenovali na Český svaz zahrádkářů a křižovkářů. A tam je všechno. Tam je úplně všechno. Já doporučuji fakt lidem, kteří mají trošku větší zájem o křižovky, o hádanky, o logické hádanky, o sudoku, aby navštívili tyto stránky a tam se dovědí úplně všechno, kde je 50 kroužků v České republice. Všechno se to tam doví.
1: My jsme se vlastně dostali od takého bežného luštitele křižovky do profiscény hádankářskej.
0: Ano.
1: Takže vy vlastně združujete vo federácii tuto profiscénu a ľudia, ktorí milujú hádanky, tak sa združujú v kluboch? Predstavujem si to správne?
0: Veľmi správne. U nás v Českej republice, a ja to řeknu veľmi rád, je hnutí křižovkářské a hádankářské rozpracované absolútne nejlépe na celém svete. A myslím to plnou zodpovědností toho slova, protože třeba jenom křižovky, tvorba křižovek, to když jsme tam kritizovali nějaká slova v těch křižovkách, tak existují směrnice pro tvorbu křižovek, které mají několik desítek stránek.
1: Ano, máte jich v ruce teraz,
0: ano,
1: vidím.
0: A tam je rozepsaná úplně všechno. Všechny druhy křížovek, všechny čárky, všechny otazníky, které se mohou nebo nesmějí používat. A je to tak perfektně rozpracované. Tradicí už několik desítek let. Vždycky jsou semináře, odborná křížovkářská komise, která pracuje na to. Stejně tak je to s hádankami. Ono, my si řekneme, že známe, já nevím, přesmičku a já nevím, jako nějaké jednoduché hádanky, ale existuje zase stovka hádanek a tato knížka má řádově nějakých, já nevím, 160, 170 stránek a tam je zase úplně všechno. A toto je opravdu světový unikát a vůbec ten vrchol tvorby křížovek v České republice, tak to se jmenují dokreslovky a jmenují se ještě kreslené, tvarové, protože ty naše křížovky, které známe z časopisu Švédské křížovky, tak to je pouhý odvárek toho, čím se Česká republika jako taková proslavila, protože my máme, já jsem teda nevzal, protože si myslím, že by to asi nemělo moc smysl do rozhlasu ukazovat nádherné obrazce, které vytvářejí autoři a to je perlička a vždycky na těch kongresech nebo na těch setkáních, tak to ukazujem těm zahraničním přátelům a ti jsou z toho na větvi, opravdu na větvi, protože to je něco tak geniálního, co, jak vznikají tady naše české křižovky.
1: Robíte školenia pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť tvoriť hádanky, križovky, sudoku, logické úlohy?
0: Takhle, školení ano, ale to jsou víceméně okrajová, ale co určitě by se naši posluchači dověděli, je pokud by se spojili s jedním z 50 kroužků, které existují v tomto státě a na těch kroužcích tam jsou zkušení, velmi zkušení, harcovníci, ale jsou tam samozřejmě i noví zájemci o tu křižovku, o tu hádanku a tito starší, řekněme, velmi rádi naučí, poučí. Já jsem takhle, teďka to neříkám nějak neskromně, ale vychoval jsem pár takových zájemců od 15 let, kteří se pak stali třeba mistry republiky.
1: Keď hovoríte, že se stal majstrom republiky, tam majstrom republiky v čom?
0: Majstrom republiky v křižovkách, v hádankách, protože...
1: To je nějaký taky jako komplex, v čem se soutěží?
0: Ano, to je nádherná soutěž, tak jako je mistrovství světa, kde přijedou účastníci z celého světa a tam dostávají během těch 3-4 dnů stovky hádanek na luštění, těch logických hádanek, tak i u nás existují mistrovství v křižovkách a v hádankách, to znamená, přijdete na jedno místo v listopadu do Prahy a tam vám dají 3 křižovky jako dokreslovky, to znamená, vy vůbec nevíte, co z té křižovky vznikne. Tu křižovku musíte vlastně vyluštit, ale tím pádem vlastně jako kdyby sestavit. No a luští se hodinku a půl tyto křižovky 3, no a pak se sčítá ztrátové body, sčítá se čas, no a ten, kdo má nejméně ztrátových bodů a nejlepší čas, tak se stává mistrem republiky. No my máme tady jednoho úžasného člověka, Petra Vejchodu, to je Brňák, který začínal opravdu na těch našich turnajích pro děti, mu bylo 15 let. No a teďka těch titulů, já nevím, kolik má, 20, 30, nevím, prostě hrozně moc.
1: Pán Koudelka, ja vám veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor.
0: Ja ďakujem vám moc.
1: Uvidíme, koľkých ľudí sme inšpirovali teraz, aby sa zapojili do hadankárskej a krížovkárskej komunity.
0: Kdyby jenom jeden, tak budú mať z toho radosť.
1: Hosťom hovoroch bol Víteslav Koudelka. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Cítite sa stracení ve svete plném událostí, informácií a dezinformácií? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje. Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hasiči bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Velká část budovy se už během dne zřítila, zbytek má narušenou statiku. S hašením pomáhali až do setmění vrtulníky, v noci dohlížejí na požářiště drony. Budovu se podle zlínského hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO zachránit nepodaří. Zásah bude podle hasičů pokračovat minimálně 3 dny. Požár nikoho nezranil, zničil ale sklady společností Vasky nebo Alpinepro s botami a oblečením za stovky milionů korun. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Iránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Irán. Na Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Tchaj-wan. A podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. A na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště, nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada, konkrétní příčiny teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát v finále wimbledonské dvouhry. Poprvé se potkají v přímém souboji o trofej z Grand Slamu dvě Češky. Muchová vyřadila Američanku Goffovou, Nosková Ukrajinku Kostukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie.
4: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a překážky na D8. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 68. kilometru mají uzavřený i pravý pruh. S opatrností je to průjezdné levým pruhem, zpomaluje se, je to ale bez kolony. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem nepřehledněte odstavená vozidla. Za Roudnicí na 32. kilometru stojí kamion. Dále pak u Doksan na 36. kilometru pojedete kolem dalšího auta s poruchou. Na D46 z Vyškova do Olomouce podobná překážka za odbočkou do Olšan u Prostějova. Na 34. kilometru porouchané vozidlo mírně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze je uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou. Je to kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ohlédnutí za summitem v Ankaře. Příměří mezi USA a Íránem kolabuje. Válka na Ukrajině se přesunula do Ruska. Politici hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Marine Le Penová bude mít náramek. A k čemu je sdílená suverenita? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
5: K Dvojdenní summit NATO v Ankaře skončil. Z českého hlediska bylo důležitým tématem přetlačování mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí. Z aliančního pohledu to byl pokus oživit smysl organizace a připravit ji na zcela nové úkoly této doby. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, co tě během těch dvou dnů nebo třeba i předtím zaujalo nejvíc?
6: Tak především je potřeba říci, že summit to byl opravdu důležitý a že to, co my jsme vzhledem k němu tady zažívali, to znamená spor mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí, právě tak důležité nebylo, lépe řečeno, bylo důležité pro nás. Ze summitu lídři odjížděli spokojení, což přece jenom ukazuje, že ten summit byl úspěšný, jak ostatně i vlastně všichni řekli. A to, jaké dopředu panovaly obavy, se naštěstí nepotvrdilo. Ty obavy panovaly především z toho, jakým způsobem se zachová americký prezident Donald Trump, protože to je vždy otázka dopředu, kterou málo kdo dokáže zodpovědět, spíše nikdo, protože opravdu Trumpovy nálady jsou v tomto ohledu za prvé proslulé a za druhé také patří k jeho způsobu vyjednávání. A americký prezident nepřijel do Ankary v náladě úplně nejlepší. Také při svých briefinzích napadal evropské spojence, opět otevřel otázku Dánska, dokonce se velmi negativně vyjádřilo o Španělsku, což tak překvapivé není, protože vůči Španělsku on má neustále velice kritický vztah, ale tentokrát i hovořil o tom, že vlastně by spojenci měli přerušit obchod se Španělskem, že on to svému ministru financí Besentovi už nějakým způsobem vlastně nařídil, což samozřejmě za situace, kdy většina členů NATO je zároveň členy Evropské unie, je poněkud zvláštní požadavek. To znamená, z tohoto postoje byl dopředu velký strach. To ani ne obavy, opravdu strach. Americký prezident ale nakonec při tom jednání vlastně působil velmi vstřícně a dalo by se říci, že to byl úplně jiný Trump. Na tom se shodují vlastně všichni lídři. K tomu bezesporu přispěl generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který je jeden z evropských politiků, kteří opravdu s Trumpem umí mluvit. A jeho způsob komunikace s Trumpem vzbuzuje často i kritiku, protože je takový opravdu až podlézavý, neustále Trumpovi opakuje, že jak je skvělý, jak opravdu se mu všechno daří, jak to, co dělá, je jenom a jenom pozitivní, ale ono to prostě funguje. Konec konců to má souvislost i s tím, co Trump vlastně říkal i z hlediska té neschody ohledně Iránu, že on vlastně ani nechtěl pomoct, protože upřímně řečeno, jak mu výrazně mohli spojenci pomoct, americké schopnosti v tomto jsou dostatečné, ale že chtěl loajalitu, že chtěl nějaký důkaz loajality a tomu se ten se mu nedostal. Nyní na to potvrdilo, včetně Trumpa, hned v úvodu závěrečné deklarace, že článek 5, to znamená útok na jednoho je útok na všechny, platí. A to je to nejdůležitější.
5: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Na pozadí rozhovoru v Ankaře se řešila ještě jedna otázka, a to osud příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Klid zbraní už vzal za své, i když není jasné, do jaké míry se vrací válka. Nad situací uvažuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
7: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Íránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán zápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek držet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvolené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoků na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
5: Uzavírá Jiří Pehe. Válka Ruska proti Ukrajině má dvě relativní novinky. Jednak se přesouvá stále více do vzduchu a v poslední době se také přestěhovala do Ruska, zejména do blízkosti rafinérií a jiných podobných zařízení. Je to také téma pro Ondřeje Soukupa.
8: Ruští prováleční publicisté se stále ještě nemohou spamatovat z ukrajinského dronového útoku na rafinerii v Omsku ve východní Sibiři. Místní rafinérka byla největší v Rusku a vyrábělo se zde 10% všeho ruského benzínu. Kromě toho je vzdálená 2500 kilometrů od ukrajinského území, což bylo až do tohoto měsíce považováno za bezpečnou vzdálenost. Ukrajinský dron FP-1, který je vidět na zveřejněných záběrech útoku, má obvyklý dolet 1600 kilometrů. Ve skutečnosti drony musely překonat ještě větší vzdálenost. Jak upozorňuje vojenský odborník Pavel Aksionov, drony neletěly napřímo, protože se musely vyhnout území Kazachstánu a také obletět místa, kde je rozmístěna ruská protivzdušná obrana. Takže v ruském vzdušném prostranství strávily minimálně 15 hodin. Spolumajitel společnosti Firepoint, která ukrajinské drony vyrábí, Denis Stillerman řekl, že týden promýšleli přesnou trasu letu. Což znamená, že protivník ví, kde jsou naše protiletecké jednotky. A také ví, že jsou na jednom místě a tam budou i za týden. A také ví, že nehledě na benzinovou krizi, u největší naší rafinérky žádná další ochrana nebude. Rozčiluje se autor ruského telegramového kanálu Čadajev, který se věnuje problematice dronů. Jiní prováleční autoři si neberou servítky. Kde máte tu vaši slavnou protileteckou obranu? Chcete mi říct, že nejste schopni sestřelit ani tyhle prdlavky, které letí 160 km v hodině? A zase za to nikdo nemůže. Vzteká se autor, který svůj post prokládá značnou dávkou nenormativní lexiky. Rusové totiž zjišťují to, co Ukrajinci zjistili už během prvních dvou let velké války. Když na vás letí více jak stovka dronů, tak žádná protiletecká obrana na světě není schopná sestřelit je všechny. Tím spíše, že ruská protiletecká obrana je přetížená. Ukrajinská fronta je dlouhá a ještě mnoho jednotek z fronty bylo převeleno na ochranu Moskvy nebo několika rezidencí Vladimira Putina. Ukrajinská armáda také dokázala ničit protiletecké systémy, rozmístěné relativně nedaleko od fronty. Ruští Z-blogeři si stěžují, že na Krymu je nyní sotva třetina systému S-300, než jich to bylo ještě před 2 roky. Ukrajinských dronů je především čím dál tím více. Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany jeho jednotky za prvních 6 měsíců letošního roku sestřelili 63 933 ukrajinských dronů. Přičemž nejvíce jich bylo v posledních 2 měsících. Přes 14 000 v květnu a 17 000 v červnu. Špatná zpráva pro Ukrajince je, že ani jejich protiletecká obrana není schopná zachytávat ruské dronové útoky. O raketových úderech se netřeba vůbec bavit. Tam Ukrajincům jednoduše došly střely do systému Patriot, což je jejich jediný způsob, jak se bránit ruským raketám Kinjal a dalším. Takže nejspíše i ve vzduchu nás čeká válka na opotřebiň, tedy kdo vydrží více útoků.
9: Konstatuje Ondřej Soukup.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Poslanci a ministři hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Myslí si to naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka listu Deník.
10: Bylo by zajímavé udělat anketu na téma osudové slovo. Je to matka, láska, přátelství nebo dítě? Každý by zřejmě volil podle toho, kdo či co je pro něj nejdůležitější. V politice by tím verbálním svatým grálem měla být částice ne. Může člověku poničit kariéru, zarazit přísun peněz, pohodlné vládnutí změnit v drama, ale zachová mu rovnou páteř, což po hříchu není komodita, která má v leckterých očích vysokou hodnotu. Příkladů je víc, než bychom si přáli. Když zavolal prezident Donald Trump, aby se z červené karty pro útočníka amerického týmu Folarina Baloguna stala ruční podmínka, šéf světového fotbalu Gianni Infantino srazil podpatky a konal. Fair play a stejná pravidla pro všechny spadly pod stůl, protože Infantino vůči Trumpovi zápor nepoužívá. Nebylo to nic platné, Belgie byla lepším mužstvem a Američany vyřadila. I my bychom měli spoléhat jen na sebe, svoje schopnosti a odolnost. S velkou skepsí pak na ty, které jsme si jako voliči vybrali, aby reprezentovali naše zájmy. Nelze čekat, že ku příkladu poslanci ANO budou hlasovat proti svému programu a nepodpoří změny penzijního systému, stavebního zákona nebo zrušení mediálních poplatků. Avšak novela zákona o střetu zájmů, která má navždy premiéra zbavit starostí o konflikt mezi péčí o firmu a stát, je nepřijatelný vazalský předpis. Vychází vstříc Andreji Babišovi, který přece neřídí žádné ministerstvo, takže by bez obav mohl různými způsoby přilepšovat Agrofertu nebo svému zdravotnickému biznesu. Navíc, kdyby někoho napadlo prověřovat čerpání dotací 10 let zpátky, jak je to možné dosud, příště by měl smůlu. Kontrolní lhůta se má smrsknout na 4 roky. Slušný zástupce ANO by bez váhání měl říct ne. Pro takovou pokřivenou normu ruku nezvednu. Totéž platí o návrhu brutální změny služebního předpisu, který umožní čistky v resortech a jimi řízených organizacích. Neboli schopní odborníci s jiným než vládním světonázorem budou nuceni odejít a místo nich přijdou skladníci, řidiči či influenceři, kteří to vidí stejně jako pan ministr. Zákonodárce hnutí ANO, který si sám sebe váží a nevede válku proti Petru Pavlovi, by tuto předlohu neměl podpořit i proto, že v jejím přílepku se odejímá prezidentovi právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí při mezinárodních organizacích. Je to projev nízké pomsty s protiústavním podtextem. A odpor lze žádat i od ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy, pokud jim premiér bude vnucovat agendy, jež mu podsouvají jeho poradci či známí, třeba bezhlavé urychlení reformy zdravotního systému nebo větší benevolenci k odkladům školní docházky. Nenaučili se členové vlády, poslanci a senátoři za hnutí ANO říkat ne? Je zbytečné, aby seděli na svých místech. Mohli by jen schválit zákon, že o všem rozhoduje Andrej Babiš a pak se poroučet.
9: Uzavírá Kateřina Perknerová. Nejen u nás se politika někdy přestěhuje až k soudu. Týká se to nyní i Francie. V jakém smyslu? To nám poví náš spolupracovník, publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
11: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpikané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Lupenová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardelou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
9: Všímá si Petr Janiška. A na závěr ještě zabrousíme do historie, geopolitiky a otázek civilizace se spisovatelem a publicistou Karlem Hvíždělou.
12: Evropská integrace vznikla jako mírový projekt 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl svou deklaraci o kontrole produkce uhlí a oceli, která měla z Evropy vymítit zbytečnou rivalitu a války. Tím začalo propojování ekonomiky, institucionální i společenské závislosti. Evropa odmítla impéria, což vedlo i k odmítnutí geopolitiky, která je založena na zeměpisné poloze a kde velikost předurčuje politické zájmy země. V běžné politice je tento pojem užíván jako synonymum pro velmocenskou politiku. S nástupem Donalda Trumpa, Vladimíra Putina se vrátila do politiky doba impérií a s ní i geopolitika. Viz napadení Ukrajiny Putinem nebo snaha Trumpa k USA připojit Grónsko či Kanadu. To byl hlavní důvod, proč se Evropská unie byla nucena chovat zase jako geopolitický projekt. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy mají 349 a Rusko 143 milionů. Jen Evropská unie s 451 miliony lidí může být nepřehlednutelným partnerem. A právě tento projekt si vynutil nové pojetí vztahu mezi národní suverenitou a evropskou integrací. Proto být součástí Evropské unie byla nejen měnová, ale především geopolitická volba. Jinými slovy, jak členové EU, tak kandidáti na vstup si dnes uvědomují, že nejlepší způsob, jak chránit svoji suverenitu, je přijmout myšlenky sdílené suverenity, která představuje koncept, v něm se nezávislé státy dobrovolně vzdávají části své výlučné národní moci a společně ji vykonávají v rámci nadnárodních institucí, aby dosáhly cílů, které by samostatně nemohly nikdy zvládnout. Jenže v době politické, ekonomické, klimatické a semantické krize, kdy vzrůstají u lidí obavy z budoucnosti kvůli válkám, z inflace a z další pandemie, národovecké a populistické strany z této situace viní právě Evropskou unii. Vyhrožují ohrožením suverenity, i když paradoxně právě to, jejich úzké pojetí suverenity za dnešní situace představuje největší ohrožení. Sama žádná evropská země se již dnes nemůže ubránit ve válečných konfliktech ani přežít bez vojenské, ekonomické, zdravotnické a justiční spolupráce. Právě tato polarizace v celé naší civilizaci představuje další skutečné velké ohrožení, protože v takové situaci už není korupce posuzována jako objektivní morální selhání. Viděli jsme to donedávna v Maďarsku, kde Orbán napodoboval Trumpa. Podle agentury Reuters od první poloviny roku 2024 do první poloviny roku 2025 vzrostly Trumpovy příjmy z 51 na 864 milionů dolarů. A u nás chce jít podobnou cestou náš premiér. Zásadní otázka zní, dokáže se Evropa ubránit před trumpovskou populistickou demokracií nebo zůstane Evropa poslední baštou liberální demokracie? Uvěří občané národoveckým populistům, kteří slibují, že dokáží osvobodit od budoucnosti, že svět lze vrátit zpět, že se lidi nemají čeho obávat? Část lidí určitě, protože jejich melancholie z ukřivděnosti jim stačí k vlastní hrdosti.
9: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Události nemají přestávku. Dějí se pořád, proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ve zemětřesení ve Venezuele nepřežilo skoro 3900 lidí. Spojené státy opět udeřily na Irán, ten odpověděl útoky na vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve wimbledonské dvouhře. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Spojené státy ve čtvrtek dál útočily na Irán, zdůvodňují to iránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
14: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
13: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu a výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
15: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
16: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
15: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
17: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
15: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
13: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem a kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. grandslamového finále postoupily poprvé v historii dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
18: Bylo to strašně nahoru, dolů. Minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si pro to prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
13: A wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne v sobotu v 17 hodin českého času a v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu je Francie, vyřadila Maroko, zvítězila 2-0. O postup do finále si zahraje proti lepšímu z dvojce Španělsko-Belgie.
4: Omezení na D5 před Prahou a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh směrem na letiště silničáři provádějí údržbu plotů a závor. Mohou vás překvapit v zatáčce, tak raději zpomalte. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Kralup nad Vltavou. Na 8. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Na silnici 48 z Bělotína do Frýdku Místku podobná překážka u Nového Jičína. Za odbočkou na Opavu zastavilo osobní auto kvůli poruše, dejte pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jednou ze záhad druhé světové války je příběh vysokého nacistického funkcionáře Rudolfa Hesse. Příznivce konspiračních teorií dodnes vzrušují otázky o důvodech jeho letu do Velké Británie v roce 1941, jeho dlouholetého věznění a nejasné smrti. Nad tím vším se v následujícím pořadu zamyslí publicista Pavel Hlavatý. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Portréty.
6: Já jsem moc rád, že zase po čase mohu Pavla Hlavatého přivítat ve studiu právě při práci na pořadu Portréty. Pavle, hezký den.
19: Dobrý den.
6: Řeknu za tebe, že Rudolf Hess je možná trochu zajímavý Němec tím, že se narodil v egyptské Alexandrii v roce 1894, co by syn bohatého bavorského obchodníka. Rodina se do Německa vrátila v roce 1908, on pak studoval. A rodinný podnik převzal v roce 1914, což je samozřejmě velmi důležitý rok, protože zároveň v té době vypukla první světová válka. Hess se jako dobrovolník hlásí do armády. Pavle, ty jsi vybral první ukázku z knížky Guido Knoppa Hitlerovi pomocníci, která vyšla v roce 1998. Je to dopis Hesse rodičům v roce 1920, než si ho pustíme. Mě tam zaujalo to, jakým způsobem on reaguje na události v Německu po konci první světové války. Patří i Hess k těm typickým nacistům, později typickým nacistům, kteří zkrátka tu válku prožili v nějaké víře ve vítězství a potom jejím výsledkem byli totálně zklamáni. On měl za sebou nějaké takové ty těžké válečné operace, bojové operace, ze kterých měl asi dojem, že Německo by mělo tu válku vyhrát.
19: On byl několikrát zraněn, na konci války dokonce prodělal letecký výcvik a vlastně jenom těsně se neúčastnil operací jaksi na té straně Německa jako letec. A nutno říct, že ta atmosféra, která byla po roce 1918, takové to, že Němci vlastně prohráli tím, že dostali dýku do zad a podobně, tak ta je, myslím, v tom dopise, byť ta ukázka je velmi krátká, zachycena velmi dobře. Navíc je tam ten antisemitský proud, z kterého nacisté bohatě čerpali.
6: Tak tedy rok 1920, mimochodem v tomto roce v květnu vstupuje Hess do NSDAP a 26-letý Rudolf píše svým rodičům.
12: Velká část národa volá po diktátorovi, který by udělal pořádek, vystoupil proti hospodaření židů, skoncoval s keťasy a lichváři. Sotva se však objeví muž, který se nebojí vzít v zájmu celku nezištně celou věc do rukou a jednat na vlastní odpovědnost, hned se strhne pokřik, že je to rušitel míru. Židy ovládaný tisk, který ví, že by příslušníkům jeho rasy mohlo jít o krk, udělá všechno možné, aby ocejchoval nové lidi jako junkery, reakcionáře, monarchisty a tak dále.
20: Možná se sluší dodat pro jakýsi kontext, že členská legitimace Rudolfa Hesse v nacionálně socialistické straně nesla číslo 16. Pavle, po první světové válce se toho v Německu hodně děje, samozřejmě i kolem Rudolfa Hesse, kolem Adolfa Hitlera. Oni se za nedlouho ocitnou ve vězení, abych tak řekl, ale co tomu všemu předcházelo?
19: No, ta situace v Německu byla velice nepřehledná. Je to například ta masová inflace, kde se v konečné fázi platilo bankovkami skutečně už pouze na váhu, bez ohledu na její hodnotu. A těch různých skupin a skupinek politických, nepolitických, bylo tehdy v Německu velmi mnoho. Asi bychom určitě měli zmínit takzvaný pivní puč, který se uskutečnil v listopadu 1923 v Mnichově, kdy Hitler a jím vedená NSDAP se tam pokusila převzít moc, dokonce pak měl jakýsi plán pochodu na Berlín po vzoru Benita Mussoliniho. Nicméně s tou pivní jakousi skvadrou se nedokázal prosadit ani proti místní policii, takže nakonec ten puč byl potlačen. NSDAP byla tehdy dočasně dokonce rozpuštěná a spolu s Rudolfem Hessem a Gregory Strasserem a ještě několika dalšími byl uvězněn Hitler tedy ve vězení v Landsbergu. V tom vězení Adolf Hitler sepsal ono nechválně proslulé dílo Mein Kampf, na kterém se Rudolf Hess podílel, neboť nějakým způsobem Hitlerovi pomáhal, pak to přepsal, různě redigoval, čili jeho podíl v tomto směru je velice zásadní. Důležité také je zmínit, že oni tam v tom vězení strávili poměrně krátkou dobu, nicméně to v té etapě utváření nacistického hnutí byla velice důležitá a zlomová událost.
20: Další téma, rok 1933, ten vzestup nacistického hnutí je jasný. V lednu 1933 se Adolf Hitler stává německým kancléřem a v té době také povyšuje Rudolf Hess. Opět ukázka z knížky Guido Knopa.
12: Hitler Hesse 21. dubna 1933 jmenoval vůdcovým zástupcem. Titul plný příslibů sváděl k nedorozumění tehdy jako dnes. Tak to ostatně bylo i zamýšleno. S novým titulem totiž nebyl spojen žádný nárůst reálné moci. Funkce platila uvnitř strany a tam už byl Hess beztak po Hitlerovi nejvyšším funkcionářem. Pro Hesse znamenalo povýšení i něco nového, musel předstoupit veřejnosti na oči, do světel ramp. Na podzim 1933 se stal jako ministr bez portfeje i členem říšské vlády. Veřejnost ho přijala tak, že to překvapilo i manipulátory z ministerstva propagandy. Hess platil spolu s bodře působícím Göringem za nejoblíbenějšího nacistu hned po Hitlerovi.
20: Pavle, ono to zní zajímavě, muž číslo 3 nacistické říše, ale není tenhle okamžik, ten rok 1933, maximálně nějaké další 2-3 roky poté, nejsou to okamžiky vrcholu Hessovy kariéry v nacistické straně?
19: Dalo by se říct, že vrcholem jeho kariéry bylo takzvané mírové období nacistického režimu. On byl vlastně od konce roku 1932 předsedou politické ústřední komise po již zmíněném Gregory Strasserovi, což byla velice důležitá funkce v té stranické hierarchii, ale ve chvíli, kdy začíná nacistická strana budovat moc ve státě, tak ty vztahy, ostatně známe to z naší minulosti, mezi státem a stranou jsou velmi složité a po určitou dobu není znát vlastně, která ta sorta těch lidí je důležitější. Ti straničtí funkcionáři mají státní funkce a naopak. Nicméně Hess se tedy stává tím třetím mužem po Adolfu Hitlerovi a maršálu Göringovi, který byl oficiálně jakoby prvním nástupcem Adolfa Hitlera. A poté, co vypuká druhá světová válka, tak samozřejmě dochází k velkým změnám i co se týče Hessova přístupu k tomu celkovému stavu, protože on byl velkým anglofilem a ta válka s Velkou Británií se mu, řekněme, nelíbila z toho důvodu, že šlo o konflikt dvou germánských států místo toho, aby nacistické Německo tedy válcovalo, řekněme, Romány, Slovany a samozřejmě Židy.
20: Další ukázka nám možná trošku poodhalí ty složité vztahy mezi Hessem a Hitlerem, zavede nás do úplně jiné oblasti, než je politika. Stále čteme z knížky Guido Knopa Hitlerovi pomocníci.
0: Hess měl zálibu v naukách na pomezí lidského poznání. K astrologii se připojili postupně další obskurní vědy, proutkaři, věštci s kyvadlem, vykladači snů a jasnovidci. Stále častěji trpěl Hess na žaludeční a žlučníkové koliky. Úlevu nezjednala ani tradiční medicína, ani mastičkáři a bylinkáři, s nimiž se notorický hypochondr radil. Na radu jednoho takového zázračného léčitele si nechal vytrhat všechny horní zuby, aby čelil údajné infekci. Zlepšení se stejně nedostavilo. Rostoucí podivínství vlastního zástupce nezůstalo utajeno Hitlerovi. Příznačná byla jedna příhoda. Když byl Hess zván na jídlo na říšské kancléřství, dával si přinést v plechové misce vegetariánské jídlo speciálně pro něho připravené. Jednoho dne se to doneslo k Hitlerovi, který sám byl také vegetarián. U stolu se obrátil na Hesse se slovy: mám tu výtečnou dietní kuchařku, pokud vám lékař předepsal něco speciálního, ráda vám to připraví, ale své jídlo si sem nosit nemůžete. Hess zdůvodnil svůj rozmar zvláštním jídelním plánem, načež Hitler opáčil, že by tedy měl jíst raději doma. Hess se pak už u stolu téměř nikdy neobjevil.
20: Pavle, ty si tady během poslechu téhle ukázky správně upozornil, že pokud jde o proutkáře, věštce, vykladače snů, jasnovidce, tak Hess rozhodně nebyl jediný, kdo tímhle v úvozovkách trpěl mezi nacisty, mezi vedoucími nacisty.
19: Je známo to například o Himmlerovi a o samotném Hitlerovi, takže tam jaksi ta obsese je dosti velká. Nicméně ten antisemitismus, který je také, řekněme, jakou patologickou naukou, možno snad říci, tak se u něj vyvíjel dalším, řekněme, tím logickým státotvorným v úvozovkách směrem. To znamená, on jako říšský ministr podepsal norimberské zákony, které zakázaly vlastně výkon povolání židovským lékařům, právníkům a pohlížel jaksi z vrchu i na, řekněme, porobené slovanské národy, kde například navrhl zavedení tělesných trestů pro židy, ale nejenom židy v obsazeném Polsku.
20: Vyprávíme si o člověku, který byl skutečně velmi složitou osobností. Ostatně i na to narazil Guido Knop a popsal ten jev ve své knížce.
0: Po celý život měl Hess dvojí tvář. Bezohledný bijec v půdkách časů boje o moc byl zároveň nesmírně citlivým přítelem zvířat, který doslova neublížil ani mouše. Apoštol morálky nacistické strany vystupující energicky proti korupci a zneužívání úřadů se v následujícím momentu projevil jako bezohledný štváč, jenž požadoval zavedení tělesných trestů pro židy v obsazeném Polsku. Statečný a rozhodný důstojník z první světové války vystupoval vůči Hitlerovi se submisivní odevzdaností, jež mu stěží nechávala prostor pro vlastní iniciativu. A konečně politicky odstavený zástupce, jemuž se ostatní posmívali pro jeho netečnost a odcizenost realitě, projevil v roce 1941 překvapivý dostatek rozhodnosti a odvahy, aby se uprostřed války vydal k nepříteli.
21: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
20: Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý pozoruhodné osobnosti nacistické Třetí říše Rudolfu Hessovi. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, jsme v polovině našeho pořadu, pojďme k tomu, co asi je z Hessova života nakonec možná nejzajímavější, to je ten jeho let do Velké Británie. 10. května 1941, jsme tedy už téměř uprostřed druhé světové války, Hess odlétá letadlem do Velké Británie. Mějme prosím tedy za to, že to tak asi opravdu nejspíš bylo, i když ty spiklenecké teorie jsou všemožné. Co Hesse k té jeho cestě nejspíš asi vedlo?
19: Já jsem se již zmiňoval o takovém tom jeho obdivu k Velké Británii. Jeho zjevně muselo iritovat, že ta hlavní válka v té době byla stále vedena s Velkou Británií. Musíme si uvědomit, Spojené státy byly neutrální. Sovětský svaz byl stále ještě spojenec, byť tedy plán Barbarossa se již naplňoval a vlastně 6 týdnů potom došlo k útoku na Sovětský svaz. Takže on se snažil, tam je zrovna jeden zdroj velkých konspiračních teorií, jak je možné, že Hitler tedy dal rozkaz k útoku na Sovětský svaz a tím způsobil válku na dvou frontách, které se nacisté a Němci potažmo od konce první světové války vždy chtěli vyhnout, ale to ponechme stranou. Já jsem si tady shodou okolností připravil takový přehled těch konspiračních teorií, což možná i trochu ilustruje všechny ty nečekané zvraty, které to mělo. To znamená, kdo vůbec o té Hessově misi věděl, spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovedla,

0: byl v tom britském zajetí vyměněn. Další spekulace z té pozdější doby jsou, kdo byl vlastně ve Špandavě vězněn, případně jak vlastně došlo k té Hessově smrti, ale k tomu se ještě dostaneme. Ta situace byla skutečně velice neobvyklá, když se zástupce, vlastně muž číslo 3, jak jsme o tom hovořili, z ničeho nic sebere a odletí do hlavního stanu, by se dalo říct, nebo do té země, s kterou Německo vedlo válku. Musíme si uvědomit, v té době Francie již byla poražená a vlastně Velká Británie byla v této chvíli tím hlavním oponentem, tím hlavním soupeřem. Navíc, když známe důsledky třeba nacistického bombardování na Londýn, tak nám ta mírová mise přijde taková jednak opožděná a jednak skutečně velice zvláštní. Dodejme, že Hess byl poté, co seskočil ve Skotsku padákem. Jiné zdroje hovoří o tom, že se mu podařilo přistát, byť to letadlo přitom bylo velmi poničeno, tak byl zatčen. Neustále se snažil se sejít Churchillem, případně s dalšími osobnostmi té takzvané mírové strany, což byla spíše fikce v Hesse, že něco takového organizovaného ve Velké Británii tehdy existuje. Byť tam samozřejmě lidé, kteří by mír s Německem rádi uzavřeli, pochopitelně byli, ale ti lidé byli víceméně bez jakéhokoliv politického vlivu. A poté byl tedy Hess uvězněn a vlastně až do konce druhé světové války strávil v internaci. Ta internace mu byla jako osobě velmi labilní, skutečně dosti nepříjemná, pokusil se tam jednou, některé zdroje hovoří dokonce i vícekrát o sebevraždu, a pak si tedy musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy začíná Nürnberský proces, tak on na rozdíl od všech těch ostatních, kteří tam seděli, už má za sebou 5 let vězení.
1: Jaká byla reakce oficiální nacistické propagandy na Hessův krok? O tom je krásný doklad v archivu Českého rozhlasu. 12. května, tedy 2 dny po Hessově odletu do Velké Británie, musel protektorátní rozhlas odvysílat následující úřední sdělení. Je tam taková dokonce zajímavá poznámka, že do vysílání bylo zařazeno z příkazu německé cenzury. Pojďme si ho poslechnout.
2: Z nacionálně socialistické strany se sděluje úředně. Říšský ministr Rudolf Hess, jemuž vůdce zakázal co nejpřísněji pro jeho dlouholetou pokračující nemoc jakoukoliv další leteckou činnost, opatřil si v poslední době v rozporu s tímto výslovným zákazem opět letadlo. V sobotu dne 10. května asi o 18. hodině startoval Rudolf Hess Augsburku opět k letu, z něhož se až do dnešního dne dosud nevrátil. Dopis, jejž zanechal, ukazuje ve své zmatenosti bohužel na stopy duševního rozrušení, které vzbuzuje obavy, že Rudolf Hess se stal obětí šílených představ. Za těchto okolností musí nacionálně socialistické hnutí bohužel počítat s tím, že říšský ministr Rudolf Hess se při svém letu někde zřítil nebo se stal obětí jiné letecké nehody.
1: Pavle, sám už si říkal, že tedy Hess byl řadu let ve Velké Británii v izolaci, v internaci, řekněme v jakémsi vězení. Jedna krátká reakce Alberta Špéra na Hessův let do Anglie, která možná poodhalí opět něco z toho, co si o tomto kroku nacisté mysleli. Opět citace z knížky Guyda Knoppa.
3: Pokud je můj úsudek správný, Hitler se s Hessovou zradou nikdy nevyrovnal. Ještě nějaký čas po atentátu z 20. července 1944 se v rámci jednoho ze svých fantasticky chybných hodnocení situace zmínil o tom, že jednou z jeho mírových podmínek musí být vydání tohoto zrádce. Musí být pověšen. Když jsem to později Hessovi vyprávěl, řekl mi, Hitler by se byl se mnou usmířil, určitě. A nemyslíte, že v roce 1945, kdy už všechno bylo ztraceno, si kolikrát neřekl, Hess měl přece jen pravdu?
1: A ještě pohled z druhé britské strany. Historikové Joe Heidecker a Johannes Lepp v knížce Norimberský proces, která u nás vyšla v roce 2007, citují zvláštní zprávu lékařů, kterou si objednal Winston Churchill, když chtěl vědět, jak na tom Hess vlastně psychicky je.
3: Hess uvedl, že byl minulý podzim těžkými leteckými nálety na Londýn zděšen a že myšlenka na mrtvé matky a malé děti mu připadala úděsná. Pocit ještě zesílil při pohledu na vlastní ženu a syna. Proto se rozhodl letět do Británie, aby dojednal mír se silnou protiválečnou stranou, v jejíž existenci věřil. Udělalo na něj

0: dojem, když jeho přítel a učitel geopolitik Karl Haushofer rozvíjel podobné myšlenky a označil vévodu z Hamiltonu za muže zdravého rozumu, jehož musí tato jatka děsit. Haushofer prý také viděl ve snu Hesse třikrát řídit letadlo na cestě k neznámému cíli. Tyto poznámky vzbudily v Hessovi pocit, že je jeho posláním odletět jako mírotvorce do Británie a proniknout k vévodovi z Hamiltonu, jež by ho zavedl ke králi Jiřímu. Tak by byla svržena současná britská vláda a nastoupila mírová strana. Hess trval na tom, že s nynější britskou vládou nechce mít nic společného, jelikož ta udělá vše, aby jeho plány zhatila. Představu, kteří z našich státníků by je měli nahradit, však nemá. Zdá se, že ani o jménech a významu naší politiky není nijak informován.
1: V listopadu 1945 začíná norimberský proces. Rudolf Hess tam říká ta svá slavná, neslavná slova, ničeho nelituji. Dokonce se dochoval záznam, kdy 24. listopadu 1945 byli všichni obžalovaní seznámeni se zněním obžaloby a byli vyzváni, aby se k ní vyjádřili, tedy zda jí pochopili a zda s ní souhlasí nebo nesouhlasí. Jednoznačný výrok Rudolfa Hesse po otázce soudce si můžeme z unikátního archivního dokumentu poslechnout.
2: Rudolf Hess.
1: Tak to byl začátek norimberského procesu. Pavle, jak to bylo na konci? S jakým trestem odcházel Rudolf Hess?
3: Rudolf Hess odcházel s doživotním vězením. Zřejmě tedy se na tom výrazně podílel ten fakt, že se nemohl z logiky věci podílet na těch největších zločinech té už velmi agresivní části druhé světové války, neboť prostě seděl v britském zajetí. V norimberském procesu mu vyčítali, že jako Führerův zástupce patřil k vedoucí klice nacistické strany, měl odpovědnost za řešení všech stranických otázek a byl oprávněn rozhodovat Hitlerovým jménem o všech otázkách vedení strany. To je citát přímo z té řeči závěrečné. Dále se tu píše, že byl informovaným a dobrovolným účastníkem německých agresí proti Rakousku, Československu a Polsku, že za mnichovské krize organizoval s Keitlem provádění Hitlerových instrukcí, kde se tedy aparát nacistické strany podílel na tajné mobilizaci, a dodejme, že mu vlastně nebylo nic platné, že se po poměrně značnou část norimberského procesu snažil ztrátou paměti se vyvázat z té odpovědnosti a nějakým způsobem se tomu trestu vyhnout. Pak se mu paměť jakoby zázrakem vrátila, on později připustil, že šlo o simulaci.
1: Dodejme, že tahle taškařice se ztrátou paměti ale zapůsobila na hodně lidí, protože vznikla ta další konspirační teorie, kdo to vlastně před tím norimberským tribunálem stojí, jestli je to skutečný Hess. Doživotní věznění bylo skutečně doživotní, protože Hess byl nalezen až 17. srpna 1987 oběšený na prodlužovací šňůře. Takže 41 let ve věznici ve Špandau a když tomu přidáme ještě věznění Velké Británii, tak celkem 46 let v izolaci. Bylo opravdu nutné nechat Hesse zemřít ve vězení? Nesnažili se orgány spojenecké, jakékoliv, alespoň o nějaké zmírnění toho vězení? Vždyť jiní nacisté byli propuštěni.
3: Ten tlak vlastně postupně sílil. Víceméně hlavním oponentem byl Sovětský svaz a až ke konci tedy Michail Gorbačov projevil jistou ochotu Hesse propustit. Hess zřejmě o tom nevěděl, nebo nevíme, jak to bylo s tou smrtí, tak k tomu tedy nedošlo a Hess ve vězení skutečně zemřel.
1: Jenom dodám, že jak manželka, tak syn Rudolfa Hesse tvrdili z těch návštěv, že mužem, který ve vězení byl, je skutečně jejich otec, respektive tedy manžel. Rudolf Hess byl pochován v německém Wunsiedlu a kvůli akcím neonacistů, kteří se u jeho hrobu pravidelně scházeli, byly jeho pozůstatky v roce 2011 exhumovány, zpopelněny a popel rozsypán do moře. Pavle, děkuji za dnešní spolupráci na portrétech. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Benák a David Hertl přeje od mikrofonu dobrý poslech našich dalších pořadů.
4: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 15:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propuštění zaměstnanců. Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Renzi v Mažhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. A pohřbem tak skončila týdenní série smutečních akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce, vyplývá to z odhadu sklizně ústředního kontrolního zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. A nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Světového největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaarda porazil o více než 2,5 minuty. Čech Matyáš Vacek výrazně ztratil. Ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. A ženská volejbalová reprezentace podlehla v Lize národů Nizozemsku 0-3 na sety, už tak nemůže postoupit do play-off.
6: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a taky na D1 za Lipníkem nad Bečvou. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Brzdí se před zúžením a přejíždí do levého pruhu, kolona se tam ale netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy počítejte s dvěma uzavírkami. První za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 301 je tam uzavřený pravý pruh. Dále pak zpomalíte za hranicí na kilometru 308 a silničáři opravují vozovku opět v pravém pruhu. A v Praze pokračuje dále noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A přes den čekáme jasno až polojasno a teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: V zemích Evropské unie rok od roku roste význam obnovitelných zdrojů. V letošním prvním čtvrtletí se podíleli na výrobě elektřiny v průměru z 45%. Česká republika se ale na žebříčku Eurostatu umístila na posledním místě. Z obnovitelných zdrojů vyrábí necelých 13% elektřiny. Česko tedy ze slunce a větru nedokáže vytěžit tolik, kolik získávají jiné evropské země s podobnými podmínkami. Čím to je?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A na dálku zdravím odborníka na energetiku z hnutí Duha Karla Polaneckého. Dobrý den.
9: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
7: Proč je Česko na chvostu ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, pane Nedělo?
8: Tak myslím si, že to odpovídáte současné situaci. Máme zdlouhavé povolovací procesy. Co se týká NIMBY efektu, tak poslední dobou je poměrně rozsáhlý.
7: Tedy toho efektu, kdy lidé nechtějí, aby se něco stavělo v blízkosti jejich obydlí?
8: Lidé to chtějí, ale nechtějí to přesně, ať je to u nich. No, ať je to u souseda, nebo ať je to co nejdál na druhém konci republiky. A bohužel to není jenom ve vztahu na obnovitelné zdroje, ale je to i ve vztahu na školy, školky, silnice a tak dále.
7: Z vašeho pohledu, pane Polanecký, proč je Česko až na tom úplně posledním místě, co se týče podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v Evropě?
9: Tak jednak možná bych trochu upřesnil, to trošku zkresluje ten první kvartál. Myslím, že ta čísla budou určitě lepší, když se vezme v úvahu celý rok, ale to nic nemění na tom, že patříme k těm nejslabším zemím. Když se nad tím zamyslím ze svého pohledu, no tak do značné míry za to můžu i já, protože pracuji v organizaci, která se propagací a podporou obnovitelných zdrojů zabývá dlouho. Naše první brožura Mýty o větrné energetice vyšla, předpokládám, někdy před 20 lety, asi víc než před 20 lety. Ale zatím se nám prostě nedaří úplně dobře odkomunikovat to, co ty přínosy obnovitelných zdrojů. A pořád převažují ty mýty typu, že slepice začnou smášet hranatá vajíčka u větrných elektráren.
7: Dobře, určitě to probereme.
9: Nemáme bavit o těch reálných efektech, ale bohužel to, o čem mluvil i pan vrchní ředitel, čeho jsme byli oba svědky na veřejném projednání akceleračních zón, to nemá s tou věcnou debatou moc společného.
7: Pane Nedělo, daří nebo nedaří se to vám na Ministerstvu průmyslu a obchodu nějakým způsobem vyvracet ty četné mýty ve veřejném prostoru kolem třeba větrné energetiky?
8: Myslím si, že se v tom snažíme, na druhou stranu se nám to zatím nedaří dostatečně.
7: Čím to je?
8: Zejména čas. Osobně si myslím, že když se třeba zaměříme na problematiku akceleračních zón, tak myslím si, že sama o sobě je správná. To, že se jako definují některé oblasti a že se udělají různá předvýběrová kritéria a že ta vhodnost těch oblastí třeba pro obnovitelné zdroje je správná a posuzuje se to dopředu, je určitě dobře. Ale jako to provedení, které se nám tady podařilo a ten čas, který vlastně na to byl, protože jsme vázáni například s tím Národním plánem obnovy a zároveň my jako řekněme v té České republice potřebujeme opravdu do detailu vysvětlit ať už přínosy nebo i ty negativní věci. Takže toho času většinou potřebujeme o trošku déle a zde je vidět, že zrovna v tomhletom případě se to nedařilo a za mě třeba jako to, že akcelerační oblasti jsou milník v Národním plánu obnovy, nebylo šťastné rozhodnutí.
7: Pane Polanecký, tak do určité míry si můžete tady s panem Nedělou z Ministerstva průmyslu notovat, protože je i v zájmu pana Neděly ty mýty kolem obnovy zdrojů vyvracet.
9: Já si myslím, že hlavně pokud jde o větrné elektrárny, tak je shoda na tom, že ten podíl obnovitelných zdrojů bez jejich rozvoje výrazně nezvedne, nebo je tam ten největší potenciál. A na druhou stranu potýkáme se se stejnými problémy. Já mám trochu pocit, že ze strany státu tam trošku chybí ta koordinační role. Není dostatečná kapacita na to, abychom jak my, ale my jsme tam vnímaní jako jeden ze zainteresovaných subjektů, kterému jde především o to, aby se snižovaly emise. A chybí tam nějaký takový ten nezávislý arbitr, který by řekl, podívejte se tady, ať už by to byla někdo z akademické sféry, ale zase koordinovaná státem, někdo, kdo by řekl, podívejte se, tady ty věci jsou opravdu nesmyslné, tady ty dávají smysl, pojďme se o nich bavit.
7: A to z vašeho pohledu Ministerstvo průmyslu teď nedělá?
9: Já si myslím, že Ministerstvo průmyslu na tohle má poměrně malou kapacitu, když vím, že pan vrchní ředitel řeší všechno od kapacitních mechanismů až po implementaci direktiv energetické náročnosti budov, tak jeho kapacity na to, aby vyvracel mýty o větrných elektrárnách jsou poměrně malé. A za mě je velká škoda, že tým, který se formoval na Ministerstvu životního prostředí, tak už neexistuje, který v tomto významně pomáhal.
7: Pane Nedělo, tak na co máte nebo nemáte na Ministerstvu průmyslu kapacitu? Třeba i vzhledem k té současné odehrávající se diskusi o úpravě akceleračních zón, to znamená výčtu těch míst, na kterém by rozvoj obnovitelných zdrojů měl být nejsnazší.
8: Tak ono to tady bylo zmíněno. Zrovna problematika akceleračních zón je průřezová napříč několika ministerství a je potřeba u toho mít koordinovanou komunikaci a koordinované vysvětlování těch pozitivních i těch negativních věcí. A osobně bych si určitě dokázal představit, že třeba ten náš tým na ministerstvu bude výrazně posílen na to, aby jsme nejenom tuto problematiku, ale samozřejmě i ostatní posílení energetické infrastruktury, problematiku plynu, problematiku dodávky ropy a tak dále.
10: Řekl jste to svému šéfovi Karlu Havlíčkovi?
8: My diskutujeme poměrně intenzivně i tuto problematiku.
10: Pane Polanecký, vítáte to, že přinejmenším tedy vůle tady vysvětlovat, co obnovitelné zdroje přinášejí, je ze strany státu?
9: Tak musíme se podívat na tu praxi. Jako, myslím, že jedním z témat, které je teď potřeba řešit, a předpokládám, že na ministerstvu k tomu už nějaké kroky provádějí, je riziko, že přijdeme o produkci bioplynových stanic. Určitě ten plán, převahu z nich transformovat na výrobu biometanu a ten vpláčet do potrubí s plynem je dobrý.
10: Což ale nesouvisí s těmi akceleračními zónami, to je trochu jiný problém.
9: Ne, když se bavíme o tom, že máme nízký podíl obnovitelných zdrojů, tak je potřeba myslet i na ty, které fungují, které tady máme, a ne o ně přijít. Takže tam bych rád zmínil i tohle téma. Protože například velmi známý projekt v Kněžicích, jejich bioplynová stanice je teď ohrožení kvůli tomu, že prostě ta modernizační podpora, jak byla vymyšlená, jim do jejich praxe nezapadá.
10: Tak skutečně, pane Nedělo, pokud já jakožto laik vím, tak bioplynové stanice by měly začít přecházet na výrobu biometanu. Proč je to potřeba a nepovede to k tomu, že některé ty stávající provozy, které fungují, to ohrozí?
8: Tak co se týká biometanu, který jste tady zmínil, a respektive stávajících bioplynek, máme zhruba 550 bioplynek v České republice. Je to někde okolo 350-360 MW instalovaného výkonu. A je pravda, že v následujících zhruba 3-4 letech velké části skončí ta současná provozní podpora na výrobu elektřiny. Je potřeba ale říci, že ty bioplynky byly stavěny před 20 lety a neměly žádné využití tepla. Ta snaha státu, která teď je, aby dokázali se ty bioplynky transformovat na to, že efektivně využívají ty suroviny a že nemaří minimum mařit energie, kterou dokáží vyrobit, což je třeba ta modernizační vyhláška, která hovoří o tom, že v případě, když tedy nejste schopen se transformovat na biometan, takže můžete provést určitou modernizaci, ale máte tam povinnost třeba 40% využití tepla. Což je určitě správně a je potřeba tady hledat ten kompromis ve vztahu, že máte veřejné prostředky, které jako rozdělujete a musíte se snažit na té druhé straně mít ten efekt. A je zřejmé, že pokud byly některé bioplynové stanice postaveny mimo infrastrukturu typu, že nedokážu vyvést teplo, nedokážu se třeba připojit na plynárenskou infrastrukturu a udělat ten zmíněný biometan a jsem na cíleně pěstovanou biomasu, tak je zřejmé, že pro tyto projekty, pokud něco neudělají, tak ta podpora skončí. A my se zaměříme na ty efektivnější.
10: Pane Polanecký, není to v souladu s tím, co prosazujete vy jakožto hnutí Duha, že stát tady usiluje o to, aby ty stávající bioplynové stanice přešly na šetrnější, efektivnější provozy, při kterých se nebude ztrácet tolik tepla zbytečně?
9: To určitě. Jenom ten projekt v Kněžicích, o kterém jsem mluvil, tak ten je primárně na odpadovou, na zpracování odpadu a teplo využívá. Ale stejně ta ztráta té provozní podpory se do té bilance projeví natolik, že pořád uvažují o tom, že tu bioplynku uzavřou, což by určitě bylo špatně. Takže myslím, že je potřeba v tomhle případě se bavit s těmi provozovateli o konkrétních podmínkách a tak, aby pro ty provozovatele bylo nadále schůdné ty provozy i ty s tím využitím tepla provozovat.
10: Ať se u toho nezasekneme, pane Nedělo, poprosím o stručnou reakci. Zda se chcete vyjádřit k tomu konkrétnímu projektu, který teď byl zmíněný, a zda budete třeba jednat s jeho provozovateli o nějakém dalším fungování?
8: Nechci se vyjádřovat ke konkrétnímu projektu, to by v tuto chvíli nebylo úplně férové. Na druhou stranu bych rád zmínil, že za poslední 2 měsíce my jsme byli asi na 4 seminářích a 3 diskuzních fórech, kde jsme právě prezentovali naši vizi Bioplyn 2.0. která právě jakoby řeší ty bioplynky, které nejsou schopny se transformovat na biometan, a pro ně právě řešit, jako jakou další cestu by bylo vhodné, pokud budou mít efektivní využití toho tepla, že to nebudou mařit, protože to si opravdu nemůžeme dovolit.
10: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla a odborník na energetiku z hnutí Duha Karel Polanecký.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Já jsem tady úplně na úvod citoval ten žebříček Eurostatu, ze kterého tedy, připomínám to ještě jednou, vychází, že Česko je na úplně posledním místě ve srovnání s ostatními unijními zeměmi, co se týče využívání obnovitelných zdrojů. Jsme, pane Nedělo, aspoň na cestě k tomu, aby se to změnilo, abychom nebyli na tomto chvostu Evropy?
8: Myslím si, že ano, protože když se podíváme na tu aktuální situaci, tak v porovnání s rokem 2019, respektive můžeme říct vlastně 2012, kdy postupně od roku 2012 do 2019 prakticky tady nevyrostl žádný nový obnovitelný zdroj a my jsme volili tu cestu, že jsme chtěli jít pro ty menší instalace na domách, vlastní spotřeba, akumulace, baterie, a v současný stav je, že z těch 2000 MW instalovaného výkonu, které tady vznikly v letech 2009 a 2010, tak jsme v současné době na 5,5 tisíce MW instalovaného výkonu v rámci fotovoltaické elektráre. To je určitě pozitivní zpráva a je to zejména pro ty samospotřebitele, což znamená, že to není fotovoltaika někde na poli, kde vyrábí elektřinu a dodávají do sítě. Když se podíváme na druhou oblast, byly zmíněny větrné elektrárny. V rámci větrných elektráren instalovaný výkon 340 MW plus minus. Vysoutěžilo se v posledních letech zhruba stejné množství, tak jsme někde okolo 700 MW. Samozřejmě, že ta současná situace ve vztahu na ty akcelerační zóny nenahrává těm technologiím, protože opravdu je vidět, že je potřeba, jako když i když byste si vybral jinou oblast a řekl vlastně, jakoby, že třeba si budete plánovat, kolik škol potřebuju mít v rámci České republiky na to, abych dokázal každé dítě, aby se mi do toho dostalo, a řekl bych, že si to naplánuju na dalších 10-20 let a budu mít celou republiku pomalovanou nějakými mapami, že tam teoreticky může být škola, tak samozřejmě to bude mít také negativní odpor. Takže zde vnímám, že je určitá nutná diskuze. Bioplynky také, téma, dobře, které tady bylo zmíněno.
10: Které už jsme tady probrali. Pane Polanecký, uznal byste, že ač Česko je poslední zemí, co se týče využívání obnovitelných zdrojů v Evropské unii, tak jsme na cestě k tomu, aby se to zlepšilo?
9: Já bych jenom upřesnil, poslední jsem, pokud jde o elektřinu. V případě výroby tepla z obnovitelných zdrojů jsme někde uprostřed. Ale v případě té elektřiny, to, co bylo zmíněno, rozvoj fotovoltaiky v posledních letech, hlavně té střešní a malé, tak tam bylo úplně jasné, že tím hlavním impulzem byla energetická krize v roce 2022, kdy řada lidí začala přemýšlet tím způsobem, že sice se to možná úplně nevyplatí finančně, ale je dobré mít nějakou jistotu. A tímhle způsobem se dá uvažovat i ve větším měřítku. My jsme založili energetické družstvo jako Hnutí Duha, ve které máme několik stovek podílníků, kteří do něj vložili peníze, a spustili jsme teď na jaře fotovoltaickou elektrárnu na střeše posklizňové linky na ekofarmě pro bio. A chcem si vyzkoušet, nakolik díky sdílení, to ještě bohužel vyzkoušené nemáme, protože sdílet začneme až od 1. srpna. Díky sdílení a díky prodeji elektřiny té farmě, která má spotřebu v létě, tak nakolik dokážeme ty svoje podílníky uspokojit z pohledu návratnosti k investice. Myslím, že to bude velmi dobrá zkušenost a ukáže to i to, že právě tyhle ty malé instalace, rozhodně to nebude něco, že bychom za 3 roky to měli zpátky, určitě ne. Je to investice s delší návratností, ale řada těch lidí, kteří nám do toho, kteří si ten podíl koupili, tak říkali, nás hlavně zajímá to, jak to bude fungovat, ano, a netrváme úplně na té rychlé návratnosti.
10: Tak pokud se nepletu, tak už v minulém volebním období byla přijata legislativa, která vznik těchto energetických společenství v České republice umožňuje. Je to cesta k rozvoji obnovitelných zdrojů, tato menší společenství, pane Nedělo?
8: Určitě ano, pokud se budeme bavit o té komunitní, komunální energetice, kde vlastně město, obec si postaví ať už bioplynovou stanici, nebo fotovoltaiku, nebo klidně i ten, tu větrnou elektrárnu a následně, nebo biomasový kotel, nebo plynový kotel a následně tu energii, kterou vyrobí, tak ji dokáže lokálně spotřebovat. Takže tohle cesta je. Osobně úplně nejsem příznivcem toho sdílení, protože si myslím, jakoby to sdílení ve finále je virtuální a je to vlastně, v Čechách to bylo bráno, že to je ten grál v rámci té celé problematiky Lexoze 2, který, tak jak jste správně řekl, v loňském roce zavedl energetická společenství a aktivního zákazníka. Ale to gro je, že právě jako ti municipality, ti lidé budou vstupovat do těch projektů a budou využívat v právní hantýrce ty plody, co ta elektrárna dokáže vyrobit a následně spotřebovat lokálně.
10: Pane Polanecký, tak nepřeceňujete význam toho sdílení, které nakonec je spíš virtuální, jak tady namítal pan Neděla?
9: Tak samozřejmě není to tak, že by ty konkrétní elektrony vyrobené v naší fotovoltaice doproudily k těm spotřebitelům. Ale na druhou stranu ta jistota, že ve chvíli, kdy ta fotovoltaika vyrábí, tak někdo odebírá ze sítě adekvátní množství elektřiny, tak to je určitě užitečné.
10: Je tady v téhle souvislosti dobře nastavena podpora ze strany státu, protože jistě na jedné straně obnovitelné zdroje jako takové jsou podporovaným zdrojem energie, na druhé straně jsou tady určité dotační programy nebo programy na podporu toho, aby lidé a firmy do obnovitelných zdrojů investovali. Dá se tady ještě něco zlepšit, pane Nedělo?
8: Zlepšit se dá. Ten problém, který v energetice v současné době je o tom, že prakticky nic se nevyplatí postavit, nebo jako velmi malé množství, jakoby ať už zdrojů i fosilních, jako když je chcete postavit, tak ta situace, která na trhu je velká fluktuace ceny elektřiny, je pro investory velmi, velmi riziková. A ten problém, který v současné době je, že stát prostě nemá prostředky, které by dokázal nějak extrémně jakoby využít a vložit do této oblasti, ať už obnovitelné zdroje nebo klasik plynové zdroje a tak dále. Musí opravdu každou korunu velmi dobře zvažovat. To, co si myslím, je před námi, ta cesta, která je, tak jsou finanční nástroje. Hledat cestu takovou, že to nebude o tom jenom, že ty prostředky někam pošlete, už se vám nikdy nevrátí, ale hledat jako garance, zjednodušovat jednotlivé procesy, snažit se tu zmíněnou osvětu, protože je rozdíl, jestli když budete realizovat projekty 2 nebo za 10 let, nebo když těch projektů budete dělat 100, tak samozřejmě v tu chvíli ta nákladovost toho projektu bude výrazně jednodušší. Zjednodušit ty procesy, teď stavební řízení. Určitě tohle jsou cesty, které mohou pomoci tomu, že jako tu klasickou podporu, kdy jste měl zelený bonus nebo výkupní cenu, teď máme contracty for difference, že už to nebude a že vám opravdu bude stačit jenom jakýsi garanční mechanismus.
10: Čili nebudou to už dotační programy, bude to spíš přenastavování podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
8: Plus je možné nějaké finanční záruky a finanční garance v případě, když se něco stane a ten projekt třeba bude v nějaké svízelné situaci. A tohle před námi stojí, nebo rozvoj PPAček, Power Purchase Agreement, což jsou smlouvy mezi investorem výrobcem a pak třeba průmyslovým podnikem, který v rámci různých pravidel, nebo i třeba jeho strategie, že se chce ozelenit, tak dohodne se s tím investorem, že bude třeba 15-20 let odebírat energii.
10: Pane Polanecký, jsou tyto naznačené cesty směrem k tomu, aby Česko využívalo výrazně víc obnovitelných zdrojů?
9: Tak určitě jsou to kroky, které tím směrem můžou vést. Na druhou stranu naše ta aktuální zkušenost s propočítáváním obchodního modelu té fotovoltaiky jednoznačně vede k tomu, že s tou investiční dotací to pochopitelně vychází výrazně líp. A aby do toho někdo šel vyloženě na komerční bázi, což, jak jsem zmiňoval, naše družstvo úplně není. tak obávám se, že jenom ty garance a finanční nástroje stačit nebudou.
10: Mimochodem, vy jste se obešli bez dotací při budování tohoto vašeho energetického družstva, pane Polanecký.
9: Usilujeme o dotaci z programu Komunerk, ale zatím nevíme, jestli ji dostaneme. Takže máme jako variantu A s dotací a variantu A bez dotace.
10: Ještě bych se na závěr vrátil k tomu horkému tématu těchto dnů, a to je to možné přehodnocování akceleračních zón. Co pro rozvoj větrné energetiky a solární energetiky bude znamenat, pokud by těchto zón mělo ubýt tak, jak to podle všeho připravuje vládní zmocněnec Filip Turek, pane Nedělo?
8: Tak osobně si myslím, že akcelerační zóny vůbec nepomohly celému tomu sektoru. Naopak jako zvedli právě tu obavu, kterou jsem tady zmiňoval, že zítra všude možně po celé republice budou stát, ať už je ten elektrárny nebo solární, což jako není pravda. I ty investoři, i ti jednotliví projektoři, i ta města jakoby hledají spíš jakoby menší projekty a jsou to jednotky kusů.
10: Takže se moc nestane z vašeho pohledu, když těch zón ubude?
8: Myslím si, že se nic nestane. To, co ale jako a zmínil jsem to hned na začátku, stalo se, že je teď velmi jakoby výrazná obava a právě myslím si, že to je ten problém toho času, že se to nedokázalo pořádně vysvětlit, nedokázalo se více komunikovat, i když se komunikovalo s těmi obcemi, s těmi kraji, ale je vidět, teď je vidět jakoby zpětně, že tohleto možná se to podcenilo, možná na to ještě čas bude dopředu, ale budeme se muset určitě k tomu vrátit.
10: Vaše stručná reakce, pane Polanecký, na debatu kolem akceleračních zón?
9: Zase souhlasím s tím, že jsme to nedokázali odkomunikovat ani my, ani státní správa pořádně. Problém je v tom, že v některých těch případech ten odpor je proti jakékoliv komunikaci rezistentní.
10: A u toho skončíme s odborníkem na energetiku z Hnutí Duha Karlem Polaneckým a vrchním ředitelem sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Renem Nedělou. Pánové, děkuji vám oběma.
8: Děkujeme za pozvání.
9: Děkuji za pozvání, nashledanou.
10: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Interview Plus.
11: Proč končí ve Vysokých Tatrách letití správci legendárních horských chat? Co od nových provozovatelů očekává klub slovenských turistů, který nové chataře jmenuje? A poznají to běžní návštěvníci slovenských nejvyšších hor? Na to se zeptám někdejšího nosiče a správce chaty Podrysy Viktora Beránka.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
13: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
12: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenecův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenecův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenecovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
13: Lassenec založil hermetickou společnost Horev klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
12: V roce 1924 se Lassenec oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenecovy experimenty se sexuální magií.
13: Koncem 20. let se Lassenec vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
12: Lassenec rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země Severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
13: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech loží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lasenicova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
12: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lasenic, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lasenicovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
4: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda zhodnotila první půl roku u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby, opozice kabinet kritizuje. Ve Švýcarských horách zemřel český horolezec, úřady jsou v kontaktu s pozůstalými a incident vyšetřují. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa, vyřadili Maroko. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
14: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
15: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
14: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
16: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
14: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
17: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
5: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční, vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
18: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
5: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se utkají o titul ve Wimbledonské dvouhře a poprvé se ve finále Grand Slamu představí dvě Češky. Zápas nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu v sobotu od 17 hodin. Francie je prvním semifinalistou světového šampionátu ve fotbale. Nad Marokem zvítězila 2-0 díky gólům Mbappého a Dembeleho a v playoff ještě neinkasovala. A kapitán Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu a francouzský trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu nenarušilo.
19: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další 3 velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
5: Kylian Mbappé dal 8. gól na turnaji a s Argentincem Lionelem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání Španělska s Belgií.
6: Omezení na D2 za Židlochovicemi i na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte omezení za Židlochovicemi. Mezi 16. a 18. kilometrem silničáři opravují kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždíte kolem nich opatrně. A pracuje se stále také na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. Silničáři tam opravují most u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh. I tam dejte pozor. A v Praze je ještě uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou. Noční údržba má ale skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď nad ránem se ochladilo na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Poslanecká sněmovna včera znovu nedokončila schvalování novely stavebního zákona. Není na místě uvažovat o odložení její účinnosti? O kolik by se mělo díky novele urychlit povolování jednotlivých staveb? Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
21: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
22: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a svoje názory říci.
21: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
22: Tak některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou shodu. Já se domnívám, že na tom i široká shoda je, alespoň obsahová.
21: Opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká shoda?
22: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká shoda.
21: Proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
22: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy, některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
21: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
22: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
21: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda, aby splnila svůj slib?
22: Předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením. Je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
21: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
22: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím v celé té kráse, to znamená
21: u té, řekněme, předminulé verze stavebního zákona.
22: Věcného záměru proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR. Takže já prostě tuhle tu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
21: Vy říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká shoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
22: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To, co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy 4 pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve 4 variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce tak směřují vlastně ve 3 nebo 4 variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
21: Tomu rozumím. Ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
22: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětů opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní ovzduší.
21: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno, o kolik u různých typů staveb?
22: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavební stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
21: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
22: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco vyšší, větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všudy za 30 dní.
21: A teď je to?
22: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále, takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
21: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
22: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dní vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
21: to
22: jako nekonečné.
21: Tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
22: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme, takže minimálně.
21: A k té otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení, kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
22: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 80 let. Mělo by být do roka.
21: Mělo by být do roka. Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
22: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
21: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
22: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
21: Politici u toho zákona opakují heslo. Jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
22: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět. Prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů, bude to třeba tunel nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám velmi férově a dále ještě pracujeme na tom rozdělení těch technických požadavků tak, aby to bylo prostě ověřitelné bez zvláštního razítka. Vy totiž jako stavebník stejně musíte mít odborníka, projektanta, kterému prostě zadáte ten projekt. On ho vyprojektuje, má na tom kulaté razítko, není to úplně levná záležitost. A vlastně je to prostě potřeba brát v potaz, že tenhle ten projektant tu odbornost má, není fér přenášet potom na stavební úřad, aby přebíral tu podrobnost v celém tom rozsahu.
21: v tomhle novém modelu nepovede to k tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
22: Nedovedu si představit, že by tentýž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
21: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
22: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
21: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ušizeny?
22: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
21: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů. Ty mají

0: na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí, aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí, my jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
1: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
0: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva SMS, Sdružení místních samospráv, pardon, ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly, takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
1: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné, že to bude třetina nebo třeba polovina?
0: Takhle ono se vlastně ten přechod jde způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
1: To znamená, že by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
0: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemení.
1: Já tomu rozumím, že otázky i na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy, možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných, je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
0: No, my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude podstatně méně.
1: Takže bude potřeba méně úředníků.
0: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává, už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tím klíčovým, tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme, stojíme o každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
1: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat?

0: že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
1: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme a my na tom skutečně už nyní pracujeme. Celý ten tým, který je složen ze zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Já bych, ono totiž málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
0: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 m², což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice, neměla by být nižší?
1: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad, nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Tak je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu a protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem v řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
0: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
1: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutno s tím rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těchto finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy, kterého vítám ve studiu. Vítejte, Michale, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A my nemůžeme, Michale, začít jinak, než že se podíváme na to, jací jsou Češi vlastně hospodáři, tak jak jsme.
4: No tak především v tuhle chvíli a asi během těch dalších minut budeme hodně paušalizovat. To je potřeba říct, že samozřejmě mezi námi jsou experti na finance a jsou lidé, kteří mají skutečně velké problémy s tím ukočírovat svůj rozpočet, takže to je tak jako před závorku, aby bylo jasno, že bereme nějakého průměrného Čecha a I tak se na to dá dívat ze dvou poměrně různých hledisek. Jedna možnost je říct, že jsme začátečníci. Když se podíváme na některá tvrdá data, týkající se třeba toho, že se nám spousta peněz ještě dneska pořád válí na běžných účtech, kde prakticky nic nenesou. Nebo že mnozí z nás si nechávají peníze v penzijním připojištění, což je taky vlastně finančně za to velmi nevýhodný produkt. Snad kromě těch, kteří mají krátce před důchodem nebo v nějakých speciálních podmínkách, a našli bychom asi i další různé údaje, tak z toho všeho je vidět, že mnozí z nás ještě pořád si moc na ty peníze pozor nedávají, na tu jejich výnosnost a podobně. Čili v tomhle smyslu se dá říct, že jsme začátečníci, kteří se teprve učí, jak v tom světě se pohybovat, a možná, že se postupně, nebo určitě se postupně posouváme k zářným vzorům v zemích, kde prostě umějí s těmi penězi zacházet líp, což je zpravidla severo-západ Evropy.
0: Takže můžeme být konkrétní země některé, které by se daly doporučit?
4: No, já se k tomu možná dostanu za chviličku, protože teď jsem chtěl říct ten druhý pohled. My jsme ve střední Evropě a jsme obklopeni státy, jako je zejména Německo a Rakousko, což by teoreticky měly být naši vzorové, protože jsou v tom kapitalismu mnohem díl a všechny ty tržní instituce i finanční mají mnohem díl k dispozici a tak dále. No ale zrovna tyhle ty dvě země se ukazuje v porovnání se severozápadem Evropy, řekněme s Holanďany, s Brity, snad i s Belgičany, řekněme, se severní Evropou celkově, tak se ukazují jako extrémně konzervativní ve spoustě věcí. V používání hotovosti, v opatrnosti investiční, ve vztahu k bankám. Když se podíváme na historii bankovnictví v Evropě, dlouhá staletí dozadu, tak je tam prostě krásně vidět určitý zlom, že ten vztah k bankám ve střední Evropě je jiný než v západní Evropě, k burzám, k investování, k riziku a tak dále. Takže je vůbec otázka, jestli ten severozápad Evropy je pro nás tím správným vzorem, protože prostě možná, že jsme vrostlí do toho středoevropského prostoru a ta určitá konzervativnost, opatrnost a tím pádem ale i nižší výdělečnost hold, to s tím jde ruku v ruce, možná, že nám je vlastní a že se nikdy do pozice těch Holanďanů a Švédů a Britů prostě ani nedokopeme.
0: A těch 20 let, které jsme prožili ve svobodě a prožili, dejme tomu, v kapitalismu a mohli jsme své peníze, prostředky investovat, zhodnocovat, změnil nějak ten přístup Čechů k penězům a k hospodaření s penězmi?
4: Tak samozřejmě dlouhodobě trochu se ty věci měnily, zejména s tím, jak se měnila, řekl bych, sofistikovala a zlepšovala nabídka toho finančního sektoru. Teď mám na mysli třeba typicky hypotéky. To byla věc, která tady kdysi dávno prakticky neexistovala v 90. letech, pak se to opatrně začalo rozvíjet. Ten produkt byl čím dál dokonalejší, že ho pamatujeme možná někteří z nás doby, kdy se vlastně nedala hypotéka převádět. Když visela na nějakém domu, tak prostě zůstala tomu člověku na hrbu, dokud ji nesplatil. Dneska už to jde a to je klasická ukázka modernizace nějakého produktu, která způsobuje, že do toho jde víc a víc lidí, protože to riziko, že mě zůstane ta hypotéka navždycky, prostě se zmenšilo. Takže to je první věc, že ta nabídka se zlepšovala, samozřejmě většina z nás toho dříve či později začala využívat, ale druhý velký, řekl bych, zlom, razantní, nastal před pár lety, zhruba v roce 22 v některých důležitých ohledech, a to byla ta vlna vysoké inflace. Musím jako autor, který celá léta se exponuje na poli finanční gramotnosti, musím přiznat čestně, že prostě vlna jednoho nebo dvou let s vysokou inflací udělala mnohem víc pro českou finanční gramotnost investiční, než veškerá literatura, o kterou se snažím já, mnoho jiných kolegů a učitele ve školách a tak dále.
0: Protože tam jsme přicházeli na úsporách o hodnotu velmi, velmi rychle.
4: O rychlou ztrátu velkých peněz a bylo to na vlastní kůži, jak si na vlastní oči, nebylo to jenom tak tréninkově, co kdyby někdy náhodou jsem se dostal do té situace. Takže tam nastal velký zlom, je vidět, že prostě jsme se rozinvestovali, když to hodně zjednoduším. To bych řekl, je velký posun. Dáváme si na to větší pozor, víc sledujeme, kde co, kolik nese, takže v tom to nás hodně posunulo.
0: Mm-hmm. A takže finanční gramotnost určitě hraje zásadní roli, ale co například další faktory, jako je vzdělání, sociální prostředí, anebo sama výše majetku, výše příjmu, které máme?
4: Určitě, když se člověk podívá na literaturu, která se tomuhle věnuje, tak je vidět, že vzdělání, marná sláva v průměru, zase zobecňujeme, ale ano, v průměru vede k tomu, že ten člověk dokáže líp analyzovat, co se děje, proč se to děje, dokáže líp plánovat, dokáže líp předvídat, co se asi tak bude dít do budoucna, dokáže si ty informace aspoň najít, když už to neví, tak lépe zachází s informačními zdroji, nenechá se tak rychle oblafnout nějakým nesmyslem a tak dále. Takže z tohle pohledu určitě vzdělání obecné bez ohledu na finanční gramotnost pomáhá, jako ve spoustě jiných věcí hold vzdělání je velkým pomocníkem. To je první věc, co se týče bohatství nebo majetku. To taky pomáhá, bohužel je to tak, protože samozřejmě zpravidla, pokud má někdo hodně peněz, tak ty peníze zpravidla má rozložený do různých produktů. Některé z nich jsou relativně likvidní například, takže když pak přijde těžká chvíle, tak on má kam sáhnout.
0: Může prodat.
4: A není to se ztrátou, protože nějaká níže příjmová skupina může mít, nebo rodina může mít termínovaný vklad, který velmi pečlivě, poctivě chrání pro studia, řekněme, dítek do budoucna. No ale pokud přijde na nějakou těžkost finanční, tak ona ten vklad třeba musí vypovědět. A u terminová vkladu je to velmi drahá věc, takže prostě má menší samozřejmě prostor pro akci.
3: Takže vlastně možná důležitější způsob nakládání s prostředky, které máme, než ta výše toho samotného finančního příjmu. Samozřejmě zase můžeme mluvit spíše všeobecně, protože když má někdo extrémně vysoký příjem, tak se opravdu nemusí bát toho, že nebude mít na zaplacení elektřiny na konci měsíce.
4: Elektřiny ne, ale známe případy, já nejsem velký sportovní fanda, ale mám pocit, že existují příklady hokejistů nebo fotbalistů, kteří měli velmi vysoké příjmy a skončili velmi špatně.
3: Nakolik to naše finanční rozhodování ovlivňuje nějaká emoce a nakolik vlastně ta racionální ekonomická úvaha? Jsme schopni se u toho hospodaření oprostit od těch emocí a jít čistě po tom finančním zisku?
4: No, nejsme, stručně řečeno, samozřejmě jak kdo, jak kdy, podle toho, v jaké situaci se octneme, protože moderní marketing má velkou sílu, samozřejmě lidé studují i to, jak ovlivnit lidské myšlení a donutit lidi k tomu, aby pokud možno něco udělali rychle a tak dále. Čili ano, stáváme se obětí různých mod, říká se tomu v psychologii vagónový efekt, když všichni jedou nějakým vagónem.
3: A tomu se nevyhneme.
4: No tak někteří z nás se snaží tomu vyhnout, někteří jiní dokonce naopak v tom vidí kouzlo. Prostě jsou členem nějaké skupiny. Ono to dává smysl určitý. Pokud hodně lidí něco dělá, tak velmi často je to relativně rozumná věc, protože jinak by to tolik lidí nedělalo. Bohužel zdaleka ne vždycky to samozřejmě platí, ale spousta z nás spoléhá na tuhle tu takovou takzvanou heuristiku, na takový zjednodušený přístup. Když všichni kupují Teslu, řekněme, snad to můžu říct tady jako čistě hypotetický příklad, no tak si taky koupím, protože asi na tom něco je, když si všichni kupují.
3: A nebo kupují Eniak, ať jsme trošku vyvážení.
4: Tak, ano, přesně tak. Takže tohleto riziko tam vždycky je a mnozí z nás, říkám, to dělají víceméně i na schvál, protože oni té racionální úvahy ani nejsou třeba schopni, no tak prostě spoléhají na to svoje okolí, aby náhodou o něco nepřišli, že dneska je moderní termín fear of missing out, neboli bojím se, abych o něco nepřišel, tak když to všichni dělají, tak já to radši udělám taky. Dokonce se objevuje v posledních letech, to už je vůbec jako velmi zajímavá věc pro tradiční ekonomii, skoro bych řekl až nepochopitelná, absurdní, zejména ve spojitosti s prezidentem Trumpem, že zejména ve Spojených státech se objevují lidi, a takových příkladů po světě pravděpodobně mnohem víc v jiných oblastech, ale u toho Trumpa to hodně svítí, kteří prostě si kupují akcie určitých firm jenom proto, že jsou nějak ty firmy spojeny s Trumpem. Prostě oni ho mají rádi, je to pro ně bůh, v tom symbolickém smyslu jenom samozřejmě. Prostě nějaká celebrita, a oni si to koupí jenom pro ten dobrý pocit, mám něco, co se ho týká, skoro jako bych měl jeho podpis, řekněme, tak to nejde podpis, tak aspoň si koupím nějaké akcie, což vnáší, zejména v dnešní době, kdy je možno investovat relativně snadno, tak vnáší obrovský zmatek na ty trhy, protože najednou ta ekonomická logika, o které jste mluvil na začátku té otázky, je úplně překrytá úplně jinými faktory, a ztrácí se.
3: A já se vrátím na úplný začátek. A jakou ekonomickou logiku dává to, že Češi patří k nejspořivějším národům vůbec? V Evropě jsme na tom společně s Němci a Švýcaři, hned za nimi jsme my Češi. Má to také logiku, a nebo je to také vlastně emoce?
4: No, především já bych rád zdůraznil, že to není odvěká záležitost tohleto. No, já jsem to nedávno zkoumal pro jistotu, protože vím, že se o tom dost mluví, jakože Češi jsou vylekaní a opatrní extrémně a tak dále. Zhruba do covidu jsme byli na evropském průměru. Covid to rozházel, tyhle věci. Covid byl první, který to rozházel. On rozházel spoustu věcí. Rozházel fiskální politiku, do jisté míry měnovou politiku potom v dalších letech a tak dále. Čili ten přinesl velký zmatek do těch čísel a posunul různé země na různé úrovně z hlediska spoření. A Čechy ano, spolu s některými národy hodně posunul nahoru, ale to si myslím, že tam bohužel šlo po sobě v rychlé kadenci několik různých věcí, které na sebe navazovaly a budí dojem, že se jedná o jeden jednoduchý faktor, ale ve skutečnosti, než tam byl covid, museli jsme šetřit celá Evropa, tam jsme ještě moc nevynikali. Ale vynikali jsme hned po tom, co se dělo dál, protože Česká národní banka, jak si mnozí z nás možná vzpomenou, začala zvyšovat úrokové sazby prakticky první spolu s Maďary. Ano. Minimálně v celém civilizovaném světě, jaksi bohatém.
3: Bylo to téma velkých a ohnivých diskuzí, jestli v ekonomické obci, jestli je to správně.
4: Ano, ano, ale pro běžného smrtelníka to znamenalo, ha, najednou je možno vydělat na kdysi vysmívaných bankovních účtech, těch spořících, která je velmi pěkné peníze. 4-5% a tak podobně, což už u investice, je to taky investice, která je prakticky jistá, prakticky nulové riziko a extrémním způsobem likvidní, kdykoliv jsem si ty peníze mohl stáhnout. No tak to je krásný výnos. Takže zejména ti z nás, kteří ty peníze měli, to je další věc, na kterou je potřeba upozornit. Ty úspory, to se netýká nás všech. Naprostou většinu českých úspor tvoří velmi zjednodušeně řečeno horní polovina domácností. Mm-hmm. Dolní polovina byla ráda, že je ráda, ta nic moc nespořila, nespoří. Takže to se týká těch lidí, kteří mají dost peněz i jako řekl bych na zbyt a prostě jenom přemýšlí, kam to dají, no tak když viděli ty úrokové sazby, tak místo, aby to utráceli, jak si řekli, no tak odložíme na nákup vozu a místo toho prostě ty peníze dáme do banky, protože s velkou jistotou mít několika procentní výnosy, to už je pěkná záležitost. No a teď vlastně v poslední době ona to trošičku klesá už ta míra úspor, což bych já i čekal, pokud tohle je to hlavní vysvětlení, ale ono na něj navazuje to, o čem jsme mluvili, o tom rozinvestování, že v tom mezidobí, v důsledku té vysoké inflace, ti, kteří aspoň trošku jsou schopni něco uspořit, tak si začali mnohem víc všímat toho, jaké jsou možnosti a kde cokoliv nese. A zejména poté, co ty spořící vklady už tolik nenesly, no tak lidé najednou našli mnohem větší vervu k tomu, aby investovali ty peníze místo, aby je utráceli. Takže tam je vidět, když si srovnáme data, řekněme za rok 19 a za rok 24, 25, tak je vidět, že lidé mnohem víc dávají peněz do podílových fondů. Takže v tomhle smyslu prostě ta inflace nás hold naučila investovat. A navenek to působí dojmem, že víc spoříme, ale my vlastně se jenom chystáme, to není, já bych neřekl, že to je proto, že se něčeho hrozně bojíme. Když se podíváme na čísla o náladě v ekonomice, tak Česko je na tom velmi dobře v evropském kontextu, jo. Čili to není tak, že bychom byli národ lidí, kteří teď se strašně všeho bojí a prostě nechtějí utrácet, protože co kdyby náhodou něco. Spíše to tak, že prostě jsme se naučili investovat a máme trošku lepší ty tykadla na to, co s penězi, jestli doma v šupletí nebo je utratit, a nebo je investovat, mít z toho poměrně dost peněz navíc. A za rok mít třeba na ten další vůz.
3: Společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou vám servírujeme dnes finanční jednohubku v podobě hospodaření a toho, jak správně hospodařit. Vy ve své knize v jedné z úvodních kapitol formulujete tři základní pravidla pro zacházení s penězi. Jedno pravidlo je rezerva, které jsme se už částečně dotkli, pak je tam revanč a pak je porozumění. Pojďme ve stručnosti říct, co vlastně představují.
4: Já jsem samozřejmě, protože už se v tom oboru pohybuju léta, tak jsem dostával otázky, co jsou ty nejdůležitější věci. Protože ono to je široké pole, složité pole, tam se dá mluvit o spoustě věcí. Ale tyhle ty tři věci jsem vytáhl jako věci, které mě přijdou, že jsou fakt nejbolestnější asi. První je teda rezerva, to znamená, že my bychom měli hned, jakmile máme první příjmy, i kdyby to bylo kapesné, já navrhuju osobně i tlačit do toho i děti, když mají kapesné, aby si z toho kapesného vytvářeli svou pidi rezervu, ze které potom v dospělosti začne být. Prostě musí tam být ten vrozený zvyk, že výdaj číslo jedna, než začnu mluvit o jakémkoliv konkrétním výdaji, ať je to zmrzlina nebo auto, tak první výdaj je rezerva, budování rezervy.
3: Já mohu říct, co jsem udělal se svými syny. Mm-hmm. Já jsem jim dával kapesné 200 korun měsíčně a říkal jsem, když si uspoříte 50 korun, tak na konci měsíce vám přidám ještě 50 korun.
4: Jasně.
3: Takže se naučili to odkládat tu 50 korun, aby na konci měsíce měli a něco z toho měli. Tak možná i to je jedna z cest, kterou jsme můžeme dát pod našim posluchačům.
4: Tak. A pak už je tam prostě ten zvyk, že ne všechno, co jsem si vydělal, můžu hned rozházet, protože přece tam vždycky na začátku bylo nějaké rozhodnutí o nějakém odkládání. To je rezerva, o té se možná ještě budeme hodně bavit. Druhá věc je revanč. Ono to bylo, je to na R, rezerva je na R, revanč je na R, a to třetí bylo rozumět věcem, to je taky na R. Tak revanč, to je odkaz na to, že mnozí z nás občas zapomínáme na to, že prakticky vždycky, až na velmi řídké výjimky, prakticky vždycky, jakmile něco někde v ekonomice probíhá, nějaký vztah, nějaká transakce, tak vždycky je to něco za něco. A pokud mě někdo něco nabízí zdarma, tak prakticky vždycky s historicky naprosto vzácnými výjimkami za to něco chce a pravděpodobně si vezme. On dobře ví, co si vezme a jenom na mě zjistit, co si to bere.
3: Občas tomu říkáme selský rozum, aby jsme se na to
4: přesně
3: podívali,
4: tak, přesně tak.
3: Že nic není zadarmo.
4: Občas najdeme v médiích zprávu, že někde někdo chodil po ulici v New Yorku a rozhazoval bankovky. Úplně zadarmo. Možná, že dokonce ani to nebylo úplně zadarmo. Bůh ví, co tam bylo v pozadí za nějaký fikaný záměr. Ale zkrátka dobře, jakmile někde něco vidíme extrémně levného, tak je potřeba vždycky se nejdřív ptát, jestli skutečně je to tak levné, anebo já budu platit nějak jinak někdy jindy. Mm-hmm. Ten člověk chce, abych já se mu revanžoval. Proč by mě něco dával levněji, než to dávají jiní? Čili vždycky si položme tuhle otázku, jak to, že je to tak výhodné. To mám skutečně zrovna já tak historické štěstí, anebo se tady na mě šije nějaká bouda.
3: A to rozumět.
4: To je revanž. A rozumět, to je, bych řekl, nejobecnější, nejsložitější. Měli bychom podnikat jenom ty transakce, ať už jsou to investice nebo dluhy, kterým rozumíme, kde víme, jak to bude fungovat, jak je postavena motivace té protistrany, jestli skutečně si chce vydělat jenom na té úrokové míře a na tom každoměsíčním poplatku. A nebo jestli tam někde na straně 17 pod čarou ještě nějaký nenápadný pidí poplateček maličkým písmem, kde je napsáno, pokud byste se náhodou spozdili o minutu se splátkou, tak vám budeme muset vzít ten dům, který je tady popsán potom v příloze, jo, kvůli půjčce za 50 tisíc a podobně. Čili rozumět tomu, jak je to celé vymyšleno, jak ta druhá strana myslí asi tak, jestli se tady na mě nechystá něco zlého, což bohužel v dnešní době, kdy všechno je dlouhé, všechny dokumenty jsou dlouhé, tam spousta různých výjimek, takzvaných disclaimerů, prostě za tohle nemůžeme a tohle vám neslibujeme a na tohle si dejte pozor, to málo kdo má sílu číst, všechny ty obchodní podmínky mnohastránkové, tak tohle pravidlo dodržet je těžké, ale měli bychom se snažit.
3: Která z těch pravidel vlastně lidé porušují nejčastěji? Je to právě to porozumění nebo revanš?
4: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to rozumění ne. Už jenom proto, že v té nejcitlivější oblasti, což jsou dluhy, se ta regulace natolik změnila, že my vlastně ani moc nemáme prostor pro to udělat chybu. Protože
3: pravda, když člověk jde do banky a jde si vzít úvěr, tak má velkou jistotu, že si nenaběhne.
4: Tak, solidní poskytovatel, nemusí to být asi úplně nezbytně banka, ale prostě solidní poskytovatel, který je normálně regulovaný Českou národní bankou, který nic neschovává, který má třeba vysoké úrokové sazby, protože poskytuje rizikovým klientům a tak dále, tak prostě ten je regulován a ten si nemůže dovolit, ten má povinnost prozkoumat moji úvěruschopnost a tak dále. Takže tam si myslím, asi se pořád vždycky budou dělat chyby, ale já si myslím, že největší problém s tou rezervou.
3: Pojďme k ní. Právě ve své knize upozorňujete, že vytvoření finanční rezervy je opravdu pro mnoho lidí překvapivě složitý úkol. Hraje v tom roli opět ta psychologie, tedy mám peníze, které mi tam v úvozovkách leží ladem?
4: Je to tak, protože rezerva nebo budování rezervy, rezerva je ten výsledek, to je ta kupa peněz, ale my se spíš asi bavíme o každoměsíčních výdajích a ten první výdaj. Pokud teda zrovna nejsem v kritické situaci, pokud zrovna nemám nějaký velký krátkodobý přechodný problém, to teď nechme stranou, tam se ta rezerva může naopak čerpat, na to je rezervní svatá, tu si nemám brát do hrobu, je prostě na kritické situace. Pokud nejsem v kritické situaci, je v celku normální situace, kterou čekám, že bude trvat ještě x měsíců nebo let, tak v tom případě bych já tu rezervu neměl čerpat a naopak bych ji měl spíš budovat, pokud ji nemám vybudovanou, takže je to výdaj úplně číslo jedna, takže jenomže má tu nevýhodu psychologickou. Že je šíleně abstraktní. Říct jako, teď dávám, já nevím, 1000 nebo 5000 korun a já vlastně nevím na co. Já je dávám, řekněme, na spořící účet, to si myslím, že je nejlepší místo pro rezervu, ale já nevím, kdy to přijde, možná to ani nepřijde. Mám kamarády, kteří v životě žádnou rezervu nepotřebovali, nebo mám kamarády, kteří potřebovali tolik peněz, dostali se do takového průšvihu, že jim byla nějaká rezerva úplně na nic a ta moje, kterou si vybuduju, by byla hrozně malá. Ale tyhle ty extrémní úvahy nemění nic na tom, že bychom každý si měli tu rezervu budovat. Je to náš nějaký polštář, nějaký náš buffer, jak se říká hezky anglicky, ale ta abstraktnost, ta obtížnost si představit, proč to vlastně dělám, k čemu to asi budu potřeba, když já netuším, prostě teď ještě nevím, tak si myslím, vede mnohé k tomu, že si říkají, no nic, ono to nějak dopadne, třeba se ani nic nestane, anebo je druhá možnost tím úzce spjatá, to je pak ta kritická situace. Rozpoznat, kdy jsem v té kritické situaci. A mnozí z nás mají pocit, že jsou v kritické situaci 20 let a 20 let říkají, nemám, kde bych na to vzal, ani korunu nemůžu dát stranou, nejde. Tak to podle mého soudu tohleto, tenhle ten způsob vyjadřování je výrazem jaksi neznalosti finanční nebo neschopnosti dobře hospodařit, protože já můžu být v kritické situaci pár týdnů, pár měsíců, stane se mi nějaký průšvih, ale ne prostě léta a léta za sebou. Tam je něco jiného špatně. Můj životní styl je nastaven špatně. Já si musím životní styl nastavit tak, abych byl schopen tu rezervu vybudovat.
3: A to souvisí tedy s tím rozdílem, zda utrácíme mezi spotřebou investicí do budoucna, anebo na zachování životního stylu, o kterém mluvíte. Ano. Tam bychom to měli zhodnotit, takže vlastně otočit tu logiku, rezerva není to, co mi zbyde na konci měsíce, ale rezerva je první částka, která odejde na ten spořící účet. Pochopil jsem to tak správně.
4: A mnozí z nás asi někde už zachytili pravidlo 50-30-20. To znamená 50 na pravidelné výdaje, 30% příjmů na úspory, na investice, na takové ty věci, co nejsou úplně nezbytné, a 20 na rezervu. Až na to, ono to jde tak pěkně po sobě 50-30-20 dolů, ale ta 20 má být naopak na začátku, úplně striktně. Když to takhle, když to řeknu, jak to působí dojmem přesně tím, no tak ta rezerva až teprve, když náhodou mě zbydou peníze, tak to zkusím.
3: Michale, my se blížíme k závěru. Ten čas utekl strašně rychle. Mě přiznám se posluchačům, že jsme měli připraveno daleko více otázek, ale věřím, že jsme odpověděli na podstatnou většinu z nich. My bychom ale na závěr určitě měli říci ty rizikové momenty, které často nevidíme a které poruší ty naše pravidla toho správného hospodaření. Kde se ty rizikové momenty skrývají nejčastěji? Tedy jaké situace jsou nejvíce rizikové pro to, aby jsme porušili byť jenom ta tři pravidla?
4: No, tak určitě těch rizik je daleko víc na straně výdajů, řekl bych, protože tam je prostě problém s tou naší kázní, tam se může stát, že nenadále na nás vybafne buď nezbytnost rychle opravit auto, protože ho prostě potřebujeme, bydlíme na vesnici a tak dále, neobejdeme se bez něj, nebo nějaká ukrutně lákavá příležitost, právě zapomeneme na to, si přečíst pořádně smlouvu a jdeme do něčeho, co se nakonec ukáže jako velké finanční dobrodružství, takže myslím si, že jsou primárně na straně výdajů, ta příjmová stránka, pokud minimálně, co se týče zaměstnanců, samozřejmě podnikatele, tam je to jaksi volatilně, jaksi kolísavější ten příjem taky. No ale jinak ten rejstřík je hrozně široký. Já si myslím, že každý z nás se dostává do jiných obtíží a vytipovat úplně, co by bylo nejčastější.
3: Dobře, tak jinak. Co by měl posluchač po dnešním rozhovoru zkontrolovat, anebo si spočítat ještě dnes večer, aby zjistil, že to dělá dobře?
4: No já si myslím, že prostě se věnovat té rezervě. Mnozí z nás ji vůbec nemají, nebo ji mají extrémně nízkou. 3 až 6 měsíců se doporučuje čistých příjmů téhleté výši. Takže se podívat, jestli má. Pokud ji nemám, jestli buduju, a pokud ji mám, a řekněme buduju, ale hlavně mám, tak jestli mám správně uloženou. Jestli není uložená někde, kde ji budu půl roku dobývat, to není dobrá rezerva, nebo jestli nemám někde, kde její hodnota prudce kolísá, to taky není dobrá rezerva, protože ve chvíli, kdy budu potřebovat, najednou zjistím, že tam je o třetinu méně.
3: Takže rezerva v akcích je nesmysl.
4: Přesně tak.
3: Michale, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel. Dneska jsme ukázali, že cesta k finanční pohodě nezačíná investicemi ani složitými finančními produkty. Začíná u obyčejného hospodaření, kontroly výdajů, vytváření rezervy, o které jsme mluvili hodně, rozumných rozhodnutí, které budeme dělat s našimi financemi. V příštím díle se podíváme na další krok, a to je, jak bychom měli pracovat s dluhem a s úvěry, aby sloužili nám a ne nakonec my jim. K tomuto a dalším dílům se samozřejmě můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a já za dnešek děkuji ekonomu České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
4: Díky za pozvání.
3: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
5: Ceny pražských bytů vzrostly za posledních 10 let téměř o 180% a metropole se stala jedním z nejhůře dostupných evropských měst, co se týče vlastního bydlení. Co všechno k tomu přispělo? A má na dostupnost bydlení větší vliv stavební zákon nebo územní plánování? Jaký dopad na něj bude mít stárnutí populace? Speciálním hostem je sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research Daniel Prokop.
2: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto.
6: 90. léta u nás, to je doslova exploze rockových klubů.
7: Otázka, kdy vznikl první porevoluční klub v Československu, byla dlouho zatemněná. My jsme tady před 5 lety dělali v muzeu výstavu o pražských a rok později o mimopražských klubech a pokoušeli jsme se jí tam zodpovědět a dneska vím, že jsme se vydali po špatné cestě.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Brambory. Brambory jsou po právu jednou z nejvýznamnějších potravin v celosvětovém měřítku. Jak vysvětluje Pavel Weil z České zemědělské univerzity, brambory jsou levným zdrojem energie a nutričních látek.
9: Co se týká té bramborové hlízy, ona určitě obsahuje velké množství vody. Obsahuje velké množství člověkem využitelných energetických látek, to znamená sacharidů. Obsahuje bílkoviny rostlinného původu, obsahuje minimální množství tuku, obsahuje velké množství minerálních látek, semínových třeba draslí. Takže uvádí se, že třeba i z hlediska produkce energie, kterou využije člověk, staženou třeba na jednotku plochy. Ty brambory jsou schopny mnohem lépe zasytit obyvatelstvo, než třeba rýže nebo prostě obiloviny.
8: Za původem této plodiny se musíme vydat na americký kontinent.
9: Předpokládá se, že evolučně tyto rostliny mohly vzniknout někde před nějakými 60-70 miliony lety. V té době bylo pevninské propojení Severní a Jižní Ameriky, to znamená, mohlo docházet k migraci v podstatě semen těch rostlin i k vzájemnému křížení a vývoji vlastně tady těch druhů. Každopádně rod Solanum je známý konzumentům jako samozřejmě zemědělská plodina brambor, ale do toho rodu patří i další rostliny, které také Evropani znají. Jsou to některé zeleniny, lilek, vejce, plody, je to rajče, které jsou s bramborem, dá se říct, hodně příbuzné.
8: K domestikaci brambor zřejmě došlo v období plus minus před 7000 lety. Jedním z míst byla hranice dnešních států Peru a Bolívie v oblasti jezera Titicaca. Druhá je v dnešní Chile.
9: Jedná se konkrétně o ostrov Chiloé nebo jsou ostroví Chiloé. Ty dvě oblasti se liší. Andské centrum je blíž rovníku, je pomyslně severněji, naopak chilské centrum je blíž k jižnímu pólu a liší se hlavně tím, jaká je tam délka dne. To andské centrum je charakteristické krátkým dnem, který je důležitý pro stimulaci té rostliny, aby kvetla, aby vytvářela hlízy. Naopak to chilské centrum je typické dlouhým dnem, to znamená krátký den představuje zhruba 12 hodin slunce nebo osvětlení a ten dlouhý den 16 až 18 hodin. Mluvíme teď o bramborách, který předpokládám, že nějakým způsobem byly dovezeny do Evropy, která je charakteristická tím, že vlastně to jaro, léto je typické dlouhodobý režim. To znamená, na jaře se prodlužuje doba světla a teprve potom se zkracuje. A teď je důležité, aby ty brambory mohly fungovat jako plodina, tak prostě v tom prostředí by měla být nějakým způsobem zachovaná tady ta světelná periodicita, která je proto důležitá.
8: Vysvětluje Pavel Weil z České zemědělské univerzity. Přesné datum, kdy se brambory dostaly z amerického kontinentu do Evropy, neznáme. Pravděpodobně to byli španělští dobyvatelé, kteří neznámou a částečně okrasnou rostlinu dovezli na starý kontinent. Na českém území se brambory zřejmě objevily nejdříve na Jindřichohradeckém panství, na dvoře šlechtice Viléma Slavaty. Nejčastěji se uvádí rok 1632. Pavel Holub, archivář a historik státního okresního archivu Třeboň se sídlem v Jindřichově Hradci, popsal zdroj informací.
10: Ty zprávy se nachází v knize Františka Teplého, což byl archivář první čtvrtiny 20. století působící ve službách rodu Černínů tady v Jindřichově Hradci a on je autorem publikace nebo řady knih věnovaných dějinám Jindřichovu Hradci. A v jedné z nich právě připomíná, že se má v účtech zámeckých k roku 1632 objevit zpráva o tom, že Vilém Slavata měl k obědu rtefle, jež mu pátré z Františkáni poslali ku svátku ochutnat, za což fráter Zahradní obdržel diskrecí 15 krejcarů a do kuchyně jim poslána srna.
8: Brambory byly zpočátku brané spíše jako ozdoba zahrad, nebo se v klášterních dvorech pěstovaly jako léčivé byliny. Na jídelním stole byly kolikrát spíše za pomlsek, jak doplňuje jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš.
11: Panuje legenda, že právě co se týče Viléma Slavaty a těch Slavatů, kteří ještě kolem poloviny 17. století skutečně měli brambory za vzácnost, Takže ty brambory se nepoužívaly tak nejčastěji, jak jsme na ně zvyklí dnes, ale byly i kvůli své vzácnosti servírovány jako jeden z těch luxusních pokrmů v nevelkém množství a údajně na sladko, jako dezert, nikoli jako příloha nějakého hlavního jídla.
8: I přes počáteční nedůvěru lidí sehrály klíčovou roli v dobách hladomoru a postupně získali významné místo v jídelníčcích po celém světě.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. Na tenisovém Wimbledonu bude první české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se pak zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
13: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
12: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se ji už nepodaří zachránit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoct menší částkou, spekuluje se asi o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
14: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to. Zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
12: Okamura chce téma otevřít na dnešní koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude pracovně v Římě. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K propouštění se koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, zatím nevyjádřil. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování anebo dodržování hygieny, aby v některých zemích minimalizovali rizika, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
15: Nepít vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
12: Na tenisovém Wimbledonu bude vůbec první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová vyřadila Američanku Goffovou a Linda Nosková Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková k tomu řekla.
16: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme od každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
12: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. Tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie.
17: Nehoda na Pražském okruhu za D6 a překážka u Mrače na Benešovsku. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda za sjezdem z Karlovarské dálnice. Na 26. kilometru havarovala dvě osobní auta a dodávka. Ze tří pruhů je průjezdný jen pravý, kolona se zatím netvoří. Na silnici 3 směrem od Prahy na Benešov hlásíte komplikace u Mrače a podle řidičů spadl na vozovku převážený mobilní dům a blokuje pravý pruh ve stoupání.
18: Je to v zatáčce, je to takový docela nepřehledný. Sice už policajti, ale vybočoval jsem na poslední chvíli.
17: Na silnici 43 z Brna do Svitav se před Lípůvkou vyhněte překážce. Na vozovce leží sražená srna. A na silnici 35 jeďte opatrně z Mohelnického kopce ve směru od Moravské Třebové. Za zatáčkou odstavili porouchané nákladní auto a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24, na horách 19, na Šumavě 22. Foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný severozápadní. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
6: A dnes na téma devadesátky a kriminalita. Ta zaznamenala v 90. letech v České republice bezprecedentní nárůst. Policie se musela potýkat s vlnou násilí, rozsáhlých majetkových deliktů a nových forem organizovaného zločinu. Více v repríze dokumentárního pásma z cyklu Téma Plus.
19: Společně se svobodou přišla do Československa na počátku 90. let také zvýšená kriminalita. Trestných činů bylo najednou nejen víc, ale přibyly také nové, do té doby neznámé. Jak se s nimi vyrovnali policisté, jak my ostatní a jaké vzpomínky nám na 90. léta v tomto směru zůstaly? Otázky pro Víta Pohanku a jeho pořad.
2: Téma Plus.

Psal se rok 1992 a písnička Láska je láska zněla ze všech tehdy už i soukromých rádií. Obrovským hitem se stal také nezapomenutelný videoklip, který s Lucí Bílou a Ilonou Čákovou natočil režisér Filip Renč. Zatímco veřejnost a média řešila nezrovna promyšlený a hloupě načasovaný zákaz jeho vysílání ve veřejnoprávní televizi, mě trápila jiná věc. Ne, že bych se považoval za hudebního odborníka, ale amerického zpěváka Prince se měl v oblibě už od doby gymnaziálních studií na začátku 80. let. A já se nedokázal ubránit palčivému pocitu, že jsem tu chytlavou melodii za jejíhož autora se v Československu v roce 92 označil Ondřej Soukup už někde slyšel. A aby také ne. No!

0: Princova Alphabet Street vyšla v dubnu 1988. Shodou okolností jenom pár týdnů předtím, než jsem poprvé dorazil na Londýnskou univerzitu jako výměnný student z Olomouce. A tak jsem tu velmi podobnou melodii nasál z britských médií už o 4 roky dřív, než ji s textem Barbory Osvaldové naspívala Lucie Bílá.
1: My dvě dělní holky, jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávaj si hlavy.
0: Podoba těch dvou písniček není stoprocentní, ale tvrdit, že je čistě náhodná, nepůsobí mírně řečeno důvěryhodně. Na počin Ondřeje Soukupa z těch 90. let se dá dívat různě. Smířlivě, jakože ho ten princ možná prostě až moc inspiroval. Ale také se na něj dá dívat méně smířlivě a říct, že ten hudební nápad princovi Ondřej Soukup jednoduše a prachsprostě ukradl. Obrazně řečeno, jako kdyby přivezl americkou automobilovou ojetinu, přelakoval ji, vyměnil pár dílů a vydával za zbrusunový pourák, který sestavil on sám. Nechám na vás, jak to vidíte vy. Poznamenám jenom, že, jak jsem se dočetl, reedice alba s písničkou Láska je láska vyšla v roce 2017 a za autora hudby už je označený princ, nikoli Ondřej Soukup. Proč to tady celé vyprávím? Protože jsem přesvědčený, že dneska by něco takového prostě nešlo. To víte, dneska máme YouTube, v těch 90. letech to se děly věci. Nově svobodná společnost si najednou zvykala na nová pravidla, vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
2: V podstatě jsme přešli z takového režimu, kde platilo, co není výslovně dovoleno, je zakázáno, do režimu, který měl zásadní model obrácený, to znamená, co není explicitně zakázáno, je dovoleno. Ta obrovská příležitost samozřejmě znamenala taky příležitost pozitivním slova smyslu, ale taky příležitost dělat nějaké věci, které by se dělat neměly.
0: Příští hodině si ale také připomeneme, jak to vypadalo z pohledu policistů na nádražích po velkoryse pojaté amnestii prezidenta Václava Havla na začátku roku 1990. A také to, že hlavně podnikaví a vynalézaví spoluobčané rychle přicházeli na různé způsoby, jak si mírně přilepšit na úkor státu.
3: To jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. Říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha.
0: Radek Galáš je plukovník ve výslužbě, ředitel policejního muzea a v roce 1990 nastoupil v Praze jako řadový policista. On a doktor Kostelecký budou našimi hlavními průvodci po době, kdy to v naší zemi se zákonem a jeho vymáháním vypadalo všelijak. Uslyšíte ale také o tom, jaké to bylo, když vám někdo přímo před domem v noci ukradl takový automobil Škoda, v té době v hodnotě víc než ročního čistého platu, a udělal to na díly a auto zmizelo. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Prvního ledna 1990 se Československo probouzelo do zcela nové reality. Prezident Václav Havel v projevu vysvětlil, že naše země nevzkvétá, ale upadá. Že je zemi potřeba připravit na nové svobodné volby, plánované na červen. A potom mimo jiné řekl.
4: V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít, navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů, pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Vězně zároveň vyzývám, aby pochopili, že 40 let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na den. A aby chápali, že všechny urychleně chystané proměny si přeci jen vyžádají určitý čas.
0: A třeba v Olomouci, kde jsem tenkrát studoval a bydlel, se začaly dít věci. Jak jste mohli slyšet i ve zprávách tehdejšího československého rozhlasu.
5: Celkem 52 odsouzených a občanů držených ve vazbě dnes na základě vyhlášené amnestie propustili na svobodu z nápravně výchovného zařízení v Olomouci. Aby se co nejdříve dostali ke svým rodinám, byl pro ně zajištěn odvoz na olomoucké hlavní nádraží ČSD. Tady však příslušníci bezpečnosti a ozbrojené ochrany železnic již měli za sebou pernou noc. V noci na dnešek zde totiž jiná skupina, asi 80 propuštěných vězňů, dělala výtržnosti, zdemolovala čekárnu a rozbila skleněné výplně dveří. Proto se do úsilí o jejich vrácení do normálního života zapojilo i Olomoucké občanské fórum. Jehož mluvčí se zadrženými výtržníky hovořili a vzniklou situaci uklidňovali.
0: Mezi těmi zmíněnými příslušníky bezpečnosti byl Radek Galaš, dnes plukovník ve výslužbě a ředitel Muzea policie v Praze. Měl už za sebou zkušenost s lidmi, kteří měli problém se zákonem, ale to, co se začalo dít v lednu 1990, hlavně ve větších městech, nejenom jeho zaskočilo.
3: Na tohle nás teda nikdo nepřipravoval. Já jsem měl tisíce výhod oproti svým kolegům, kteří byli podstatně mladší. Já jsem nastupoval po 4 letech na dolech, protože mojí původní profesí bylo horník, jelikož jsem vystudoval báňskou průmyslovku v Příbrami, takže jsem dělal štajgra dokonce. Tak mladej, blbej, s prominutím, má báňskou průmyslovku, tak bude dělat štajgra, že jo. To byla obrovská škola, protože tam jsem poprvé přišel do přímého kontaktu s lidma, kteří měli co dočinění se zákonem, a to byli na té druhé straně. To znamená, my jsme tam měli obrovské množství bývalých trestanců. A jenom minimum z nich byli nějaký majetkový, to ani náhodou, ty na doly nechodili v té době, to je konec 80. let. To znamená, že většinou to byli násilníci, alimentáři, měli jsme tam několik pedofilů a podobný. Takže už tam se člověk učil s těma lidma vycházet a teď si vemte, mě bylo 19 a oni byli mý podřízený, jo, to bylo kouzlo.
0: Budoucí policisté se na výkon služby tenkrát připravovali ve vojsku ministerstva vnitra. A po pádu komunismu byli policejní nováčci, obrazně řečeno, vhozeni do hluboké vody.
3: V lednu 90 nás poslali na poprvé do Přerova, což je obrovský železniční úzel, kde jsme měli být pomocní železniční policii, já to řeknu zcela otevřeně, při likvidaci důsledků amnestie, protože byli propuštěni trestanci všeho možného charakteru. No a tam se mi poprvé vracela moje zkušenost z těch dolů, že jo. Tam jsem najednou potkával lidi, s kterýma jsem 4 roky pracoval a člověk trošičku věděl, jak na ně, ale nedá se to srovnat. Na těch dolech mě museli poslouchat, tady najednou všichni měli pocit, že SMBák je na tož vojáky, nemusí poslouchat vůbec nikdo. Ti policisté najednou stáli v takovým divným vákuu, kdy proti ním stáli tyhle zločinci, kteří mnohdy byli zavřený právě jima, a na druhé straně stála veřejnost, která pořád viděla v policistech jenom ty, kteří stáli na národní třídě.
0: Jedna věc byla dát vězňům širokou amnestii a pustit je z vězení. Druhá věc, na kterou se skoro úplně zapomnělo, bylo dát jim vůbec nějakou šanci najít práci a bydlení.
3: Ten sociální systém na ně rozhodně nebyl připravený. A byly to tisíce lidí, nebyly to stovky, desítky. To by se dalo pochopit. Hlavně nebyly to lidi typu, jak říkám, rozkrádání majetku a ekonomická trestná činnost. To byli většinou lidi, kteří se měli kam vrátit, a nebo to nebyli rozený gauneři, že jo, xkrát trestaní recidivisti. No jo, ale pro ten zbytek, zejména recidivistů, násilníků a podobný, tak se sice otevřel nějaký obzor svobody v úvozovkách. No jo, ale tím to taky končilo, protože oni měli nějaký peníze, který dostali, oni si vydělávali, protože pracovat museli. No a to je tak všechno. Vemte si, že přijel do Olomouce, do Prahy, kamkoliv, do Brna, a hurá, tak první, co bylo, tak byla nádražní restaurace z pravidla, že jo? Protože 5-10 let prostě si nečichnul ke špuntu, kromě nějakého čuča, který si tam vyráběli, anebo kvasky, anebo kvašeného tabáku. A to bylo tak úplně všechno. Takže se tam ožrali. No a samozřejmě to nemělo daleko k násilí, protože mezi nima to je tvrdá hierarchie. Oni nechápali, že ta normální společnost to nechápe, normální společnost se jich bála zcela otevřeně a zcela právem se jich bála celá řada policistů, protože ti policisté byli najednou v takovým dvojím ohni a teď co s tím, že jo? Takže ta situace byla strašně těžká a sociální systém, ten na ně připravený rozhodně nebyl. Prostě běžte. Jo, a tím to skončilo. No, taky drtivá většina z nich se velmi krátce vrátila zpátky. Že jo? Riziko policisty, v tomhle případě vojáka, je to, že nese tohle riziko, na to přísahá. No jo, ale co obyčejný občan? ten, a to je z mýho pohledu ten nejhorší dopad, který ta amnestie měla, neuvěřitelné množství lidského neštěstí, utrpení, bolesti a ztrát na straně běžné veřejnosti. Když to přirovnám k válce, tak dobře, jako voják budu bojovat proti nepříteli. To mám v popisu práce a na to mám zbraň. Ale jakýkoliv civilní ztráty jsou nepřípustný. Tohle je úplně stejný.
0: První nápor zvýšené kriminality, hlavně v okolí velkých železničních uzlů, hned v lednu 1990 částečně pominul. Jenže následoval pozvolný, ale setrvalý nárůst počtu trestných činů všeho druhu. Pro připomenutí nám, kteří tu dobu ještě pamatujeme, a vysvětlení mladším posluchačům, o bezpečnost v Československu a řešení kriminality se ještě pořád staral Sbor národní bezpečnosti, kam patřila také nechvalně proslulá Státní bezpečnost. Ta byla rozpuštěná už 1. února 1990 jednoduchým rozkazem tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachera. Veřejnou bezpečnost tak jednoduše zrušit nešlo, musela nějak fungovat. Bylo nutné ji odpolitizovat a začít přeměňovat ve standardní policii obvyklou v demokratických státech. Přejmenovala se až v červenci 1991, kdy začal platit nový zákon o policii České republiky. V tom mezidobí od začátku roku 1990 až do poloviny příštího roku nosili SNBáci, jak se jim ještě pořád říkalo, stejné olivové uniformy jako před rokem 89 a jenom těžko si získávali důvěru veřejnosti, vzpomíná plukovník Radek Galaš.
3: Pak nás odveleli sem do Prahy, na Zbraslav, a to byl další zážitek, protože my jsme směli sloužit jenom noční směny. Nastoupili jsme vždycky do nákladňáku, odvezli nás před Národní divadlo, před Novou scénu. Tam jsme vyskákali, plný palebný průměr, samopaly, bodáky, pásky SNB, že jo. Lidi vycházeli zrovna z Nové scény, že teď koukali, ježiš, tady je revoluce znovu, oni nás potlačí. My jsme odpochodovali pořádně do Bartolomějský, tam jsme odezdali všechny zbraně, dostali jsme obušek a odešli jsme sloužit s SMBákama. A vždycky jsme sloužili jeden SMBák s pistolí a jeden voják vojsk ministerstva vnitra beze všeho, jenom s tou páskou SNB a s obuškem. No a to už bylo období, kdy ta amnestie propukla ve velkým. Já jsem sloužil ve školský. To, co se dělo v centru Prahy, na hlavním nádraží, to si vůbec nezadalo s tím, co se dělo zrovna v Olomouci, teď to bylo kousek od toho Frýdka.

0: té změně. 90% mých kolegů, kteří se mnou sloužili u vojsk ministerstva vnitra, prostě vítali, že my jsme byli hrozně rádi. No nicméně ta veřejnost nechápala, že to myslíme vážně. A takový to označování za komunistický pohrobky a nevím co všechno, tak to bylo na denním pořádku, to byla věc, ale s kterou se člověk prostě musel vypořádat. No. A nakonec musím říct, že nášivka vojsk ministerstva vnitra tady v Praze, kterou jsme nesměli nosit viditelně, ta musela být přikrytá, aby neprovokovala, tak jsme ji naopak viditelně nosili a byla to jedno z mála věcí, která na ty bývalý propuštěný trestance fungovala a oni ji opravdu respektovali a báli se, protože se trapně domnívali na základě vysílání Svobodné Evropy, že jsme fakt cvičení zabijáci. Jo. A to my jsme nebyli, my jsme byli úplně obyčejní kluci, kteří prostě byli na vojně na 5 měsíců. Že jo. Takže to bylo fakt kouzelná doba v tomhle.
1: Svým způsobem bylo ale takové bouřlivé období ve společnosti pochopitelné a dalo se předpokládat. Vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
2: Já myslím, že to bylo velmi přirozené. Každá změna režimu znamená, že se objeví příležitosti, příležitosti k novým věcem a příležitosti ke zločinu taky. A každá změna režimu znamená, že se nějakým způsobem oslabí ty silové struktury. Lidé se přestanou bát a policie také neví přesně, jak postupovat. Je taková opatrnější a zaběhnuté normy chování, které policisté třeba dělali a kterými mohli zastrašit případné pachatele, se najednou nedali používat, protože v demokratické právní společnosti nebyly akceptovatelné. Ale taky samozřejmě každá změna společenská znamená vlastně chaos. A jsou nejasná pravidla, jsou nejasné zákony. Já neříkám, že by po změně režimu v roce 89 najednou vražda nebo loupež byly legitimní, to určitě každý věděl, že to je proti zákonu, ale obecná představa, že se mění pravidla, že je to jako nejisté. Velká část nárůstu té kriminality šla na vrub nějakým majetkovým trestným činům a tam už bylo někdy trošku nejasné, jako co je vlastně dovoleno a co není. A musela si ta společnost trošku jako zvyknout a musela se nastavit nějaká nová pravidla, a která se potom mohla respektovat zase.
1: Lidé mají dnes většinou tendenci připisovat zvýšenou zločinnost v 90. letech hlavně té amnestii. Mluví se o divokých 90. Někdy jste z médií opravdu mohli mít pocit, že se velká města stala doslova rejdištěm propuštěných recidivistů a zahraničních organizovaných zločineckých skupin. Doktor Kostelecký byl v té době čerstvým absolventem sociologie a začínal akademickou dráhu. Nabízí osobní a trochu jiný pohled na tu dobu.
2: Já bych řekl pravdu, nějakých problémů s propuštěnými vězni jsem si nevšimnul vlastně vůbec. Že se zvýšila kriminalita, tak to se zvýšila, asi bylo víc třeba kapsářů a tak dále, ale já jsem byl tehdy jako relativně chudý a neměl jsem pocit, že mi má kdo co vzít, takže mě to nějak jako neohrožovalo. Ale nejsem si stoprocentně jist, jakou roli hrála ta amnestie reálně a jak moc vlastně té kriminality se dá přisuzovat amnestii. Já jsem totiž snažil jsem se sehnat i nějakou literaturu lidí, kteří se tím zabývali nějak podrobněji strukturou té kriminality a pachateli a tak dále. A objevil jsem nějaké články z poloviny 90. let a z přelomu tisíciletí, které se dívaly na tu kriminalitu v 90. letech tak jako analytickým způsobem. A většina těch autorů právě říkala, že na rozdíl od toho, co je taková běžná představa veřejné mínění, podíl recidivistů na páchání té kriminality nebyl tak vysoký, byl třeba kolem 30%, to znamená 2/3 těch trestných činů vlastně udělali lidi, kteří nebyli předtím trestaní. To znamená, že velká část toho nárůstu kriminality se možná dá přičíst těm recidivistům, kteří přišli po amnestii, ale ještě daleko větší část toho nárůstu se dá přičíst lidem, kteří nikdy nebyli předtím potrestaní. To znamená, že to byla jako příležitost i pro ty, kteří jako zločinci nebyli. To je dost zajímavá věc, si myslím. A druhá věc ještě, která mě zaujala v těch článcích, co jsem četl, bylo to, že hodně se zločinnost spojuje vlastně s otevřením hranic. A samozřejmě otevření hranic rozhodně pomáhá

0: nejenom obchodu a cestování a turistice, ale zločincům taky, protože je jednodušší se přesunovat nenápadně z jedné země do druhé a v jedné zemi třeba udělat nějaký kriminální čin a rychle zmizet v nějaké jiné. Takže to je zcela zřejmé. Nicméně zase podíl cizinců na páchání té trestné činnosti, protože my když máme loupež, tak to je loupež, která byla zaregistrována v České republice, protože k ní došlo v České republice, ale když zjistíme, když se podaří zjistit, kdo byl pachatel, tak podíl těch pachatelů, kteří byli cizinci, vlastně zase taky nebyl zdaleka tak velký, jak se očekávalo. Méně než 10%. To znamená, že nejsem si vlastně úplně stoprocentně jist, jestli by se to všechno dalo přičítat těm věcem, o kterých se jako nejvíce vlastně ve veřejnosti hovoří. A myslím, že je podceněná to lákadlo, které do té doby slušné a netrestané občany pro ně bylo tak velké, že se prostě do té kriminality zapojili taky.
1: Říká sociolog Tomáš Kostelecký. Z pohledu ředitele Muzea policie Radka Galaše, který v té době pracoval v uniformě v terénu v Praze, to ale bylo trochu složitější. Přinejmenším v případě těch nejtěžších zločinů a vznikajících organizovaných kriminálních struktur.
2: No, u těch vražd je to asi trošku jinak, protože když se podívám do historických análů našich od těch 90. let a i vlastních prožitků, tak najednou vidíte určitý okamžiky, kdy vám narůstá obrovský počet vražd. A teď se bavíme o Praze, ale ono to platilo obecně. Ale hlavně o Praze. A drtivá většina z nich je neobjasněná. Ono je to úplně jednoduchý, protože najednou se vám tady po 90. roce, po uvolnění všeho možného, se začínají objevovat úplně jiný zločinecký struktury. Začíná se vám tady objevovat fúzovka mafie, že jo? Začínají se tady objevovat gengy. Albánci, Číňani, Rusové, Jugoslávci a podobní kolíkují si tu území. Mezitím taxikáři, pasáci, ty si začínají vymezovat území a začínají války, že jo? Takže tady nebyl problém zastřelený taxikář. A nebylo to, protože byl přepadený, ale bylo to, protože lez do cího revíru. Byli tady zastřelení Jugoslávci. Vždyť se jenom, když se podíváte, no ono nepodíváte, tyhle statistiky národnostní moc nenajdete a ty statistiky třeba, které máme tady u neuvěřených vražd, nejsou veřejný. Když se podíváte na národnosti obětí, tak zjistíte, že určitý období 90. let jsou to převážně cizinci. To se strašně špatně objasňuje. Navíc přichází období, který do té doby nemělo obdoby, a to jsou nájemní vraždy. Vražda jako biznis. Orlický vraždy byly vlastně první vlaštovka.
1: Pro případ, že jste o nich neslyšeli nebo už pozapomněli. Radek Galaš tady zmiňuje sérii pěti vražd, převážně podnikatelů. V letech 1991 až 1993 je provedla pětice pachatelů. Těl se zbavovali tak, že je zalévali louhem v plastových sudech a vyhazovali z mostu do Orlické přehrady. Všichni pachatelé byli dopadeni, odsouzeni na dlouholeté tresty vězení, jeden z nich si dodnes odpikává do životí. V tomhle případě byli čeští kriminalisté úspěšní, ale neplatilo to vždycky.
2: Potom tady máte nájemní vrahy, kteří přijedou ze zahraničí, vykonají práci a během několika okamžiků mizí. Že jo? To prostě jsou věci, které jsou úplně běžné v celém světě, ale Československo, Česká republika na tohle rozhodně a ten sbor taky, že jo? Nebyl zvyklý a to jsou nové věci. To znamená, že střelba na ulicích a vraždy na ulicích, viz třeba Jonáková, no to do té doby nemělo příliš obdoby.
1: Další malá vsuvka, možná připomínka jednoho v té době velmi proslulého příběhu. Ludvika Jonáková byla manželkou pražského podnikatele Ivana Jonáka. Ten se před revolucí živil jako popelář, vyhazovač, taxikář a vexlák a byl soudně trestaný. Po roce 1989 s německým společníkem otevřel podnik Discoland Sylvie, který kromě české kuchyně, dobrého pití a možnosti tance nabízel také striptýz. Jonák se stýkal s politiky a celebritami, stal se sám známou osobností a zahrál si ve dvou snad nejhorších filmech té doby – Nahota na prodej a Divoké pivo. Užíval si prostě života plnými doušky a manželka Ludvika se s ním rozešla kvůli opakovaným nevěrám. Otevřela si stánek se zeleninou a hrozila, že Discoland po dohodě s německým společníkem prodají a Ivanu Jonákovi tak říkajíc podtrhnou koberec pod nohama. Jonák nelenil a objednal si její vraždu. Policie ho usvědčila a po zdlouhavém procesu byl odsouzený na 18 let vězení. Propustili ho v roce 2014 a po dvou letech zemřel v osamocení na komplikace spojené s těžkou cukrovkou. Ani dnes, s odstupem skoro 30 let, se nedá jednoznačně říct, jestli přelomem v nárůstu zločinnosti byla jenom změna poměrů hned po roce 1989 nebo příchod cizojazyčných zločineckých skupin o něco později.
2: Víte, určitě tyhle milníky byly, jo, ale jednak byste to musel opravdu hledat ve statistikách a zase na druhé straně upřímně nevěřím žádný statistice, kterou si nepadělám sám, že jo. Ale faktem zůstává, že tohle se strašně špatně mapuje. My to můžeme tady u nás v muzeu mapovat jenom třeba na spisový materiálu a to je jenom takový plus minus. Takže ten milník asi moc odhadnout nedokážu, ale jsou to velmi často období, které se navzájem prolínají. Jo? A teď vypouštím naše podnikatele, protože pak tady máte podnikatele, který byli navázaný ještě na Mrázka, že jo? A podobný. Teď to už doznívá vlastně ještě ten organizovaný zločin z přelomu 80. a 90. let, doznívá vlastně v tom počátku 90. a přichází vám noví gauneři, že jo? Včetně Jonáka. Jo? A je to typ kriminality, který předtím taky byl, co si budem povídat, byly tady tajný bordely, byly tady vexláci, tohle všechno tady bylo. No jo, ale nevázala se na to taková brutalita a taková forma násilí, jako po tom 90. roce. Protože, jak říkám, tady přichází najednou ten pocit, vždyť jsme vlastně západ, ne? No a přece k divokýmu západu patří normálně se střílet, ne? Takže mnozí to tak prostě brali.
1: Ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Češi, Moravané a Slezané začali podnikat. Velmi rychle se připravovala malá a potom velká privatizace. Její tváří se stal Viktor Kožený, emigrant, který se kvůli tomu načas vrátil z Ameriky do staré vlasti a založil harvardské fondy. I když s americkou Harvardovou univerzitou neměli společného zhola nic. Co se majetkové trestné činnosti týče, stal se asi právě Kožený stělesněním podnikatelů podvodníků. Později byl odsouzený za zpronevěru asi 12 miliard korun. Česká republika léta marně usiluje o jeho vydání z Bahamských ostrovů, na kterých sídlí. Mluvil jsem tam s ním v roce 2003, kdy mu hrozilo navíc vyhoštění také do Spojených států, kde byl obžalovaný z podvodu investorů a kvůli uplácení při privatizaci v Ázerbajdžánu. V rozhovoru tvrdil, že se stal obětí politických machinací České strany sociálně demokratické a jejího tehdejšího šéfa, dnes prezidenta Miloše Zemana. Jeho slova hezky ilustrují způsob argumentace a obhajoby lidí, kteří Českou republiku připravili v 90. letech i podle soudů o miliardy korun, přesto na ně spravedlnost nedosáhla.
3: Spíte klidně poslední dobou? Naprosto v pohodě. Víte, já jsem se na ten spánek ptal, protože mnoho lidí by možná řeklo, že pokud spíte klidně za situace, kdy vám hrozí mnoholeté vězení, nejenom v České republice, ale ve Spojených státech, tak musíte mít přinejmenším hroší kůži. Co byste na to řekl?
4: Pojďte se, hroší kůži nemám, já mám pouze čisté svědomí. A lidé, kteří mají čisté svědomí, já si nemyslím, že by se měli bát demokratické společnosti. A já věřím, že jednak, co se týče té americké kauzy, tak kde věci, tam, kde věci nestojí, tak to mluví jednoznačně za sebe. A co se týče té české věci, tak v podstatě, i když si přečtete odůvodnění nejvyššího státního zastupitelství, tak se budete hlasitě smát, jelikož důvodem pro trestní stíhání jsou uváděny věci jakožto podepsání kontraktu podle zahraničního zákona, nevyhlášení veřejné soutěže v západním Německu a podobně. Na věci, vložení majetku do 100% vlastněné dcery a tak dále, to znamená prosto absurdní tvrzení, které nemají cokoliv společného s trestním právem.
3: Ale je tu také skutečnost, že za vašimi podnikatelskými aktivitami zůstává přinejmenším značný počet naštvaných lidí, mezinárodní zatykač, hrozba odnětí svobody na mnoho let. To považujete za známky úspěchu?
4: Podívejte se, tímhle těm věcem jsem se předtím vyjádřil, co se týče nespokojených lidí, tak já si myslím, že to musíme dát trošku do perspektivy. Co se týče podnikání v Čechách, nebo co se týče Harvardu, tak když dneska porovnáte velikost Harvardu s existujícím veřejným dluhem, tak velikost Harvardu je řádově 1% existujícího nebo nadcházejícího veřejného dluhu České republiky. 1%. A co se týče těch, pardon, že vám skáču do řeči, ale tak ono to 1%, pokud jaksi jste jeden z lidí, kterým je dáváno za odpovědnost, že toto 1% se ztratilo, tak to je dost významná částka, to asi přiznáte.
5: Pane redaktor, pojďte se, nic se nestratilo. A co se týče spokojenosti lidí, tak Harvard měl 1,3 milionu investorů. Přes 1 milion investorů dostalo vyplaceno mezi 10 a 18 násobkem. Já v podstatě Harvard neřídím od roku 1994, kdy jsem odešel z České republiky kvůli kauze Wallis. A která se domnívám, byla dobře zkonstruována nepřáteli privatizace a dobrými přáteli sociální demokracie.
1: Řekl mi na Bahamách v roce 2003 Viktor Kožený. Právník Cyril Svoboda, někdejší šéf české diplomacie za lidovce, byl začátkem 90. let členem legislativní rady vlády. Tou procházejí návrhy zákonů, aby se odhalily jejich nedostatky. Potvrzuje, že jednoznačnou politickou prioritou byla právě co nejrychlejší privatizace i v situaci, že pro ně nebyly připravené zákony a jasná pravidla, která by miliardovým podvodům mohla zabránit.
6: Politická reprezentace věděla, že jde o grandiozní podvod. A z politických důvodů to nechala plavat, protože kuponovou knížku podepsal tehdy Václav Klaus. A každý občan České republiky dostal do rukou kuponové knížky s jejím podpisem a to byl vlastně nástup ODSky. A reprezentace odmítla zpochybnit ten proces, ačkoliv už tehdy se to vidělo.
7: To mluvíme tedy o roce...
6: No to bylo před volbami 92. Já byl překvapen, protože Tomáš Ježek byl velmi poctivý člověk. Jako razancí tehdy v té vládě mluvil a rozčoval se, že co musí říct, že to je takové, že Kožený je podvod. No.
7: Ale z politických důvodů se rozhodl.
6: A to je jeden z milníků, že já jsem volal po demokracii a právním státu, že najednou se zjistil, že ten pragmatismus.
7: Třeba v té legislativní radě vlády bavili jste se vůbec o tom, že teda bude privatizace, ale že nejsou zákony.
6: Ne, o to si, o, téměř o něčem jiným se v legislativní radě nemluvilo. Já vzpomínám, že mi Karel Dyba jednou volal, jestli tu Bělinovou nevyhodíte, tak skončíte vy. No protože doktorka Bělinová, už nevím, v nějakém zákoně kladla Karlu Dybovi, ministrovi, pro hospodářství, nebo se to ministerstvo jmenovalo, kladla odpor, že něco nelze, protože to naráží někde na nějaký asi ústavní meze, už nevím, o co šlo. Ale ta bitva šla takhle jako ostře, no a legislativní rada jako dávala stanoviska, často se řekl, nejde to, brzdíte, takže legislativní rada... Ti lidé téměř o ničem jiném nemluvili, než o tomhle tom. Dostali nálepku zpátečníků, brzdičů, takže samozřejmě pravda někde uprostřed. Já nechci být legalista, že všechno musí přesně tak, jak to je napsané do zákona, protože v zákoně je řada paragrafů, který jsem vymyslel a jsou nesmyslný.
7: Život.
6: Jasně, to jako, já nejsem upnutý, že to... Ale principiálně se vytvořila atmosféra a to už od toho Koženýho dál je, prosím vás, nepřekážejte příliš. Proces běží. No a na to je památná věta Václava Bendy, kterou já si pro mnoho jeho kroku vážím. Václav Bendy říká, možná máte pravdu, že to tady bylo konfliktní z mnoha právní principy, ale za to jsme udělali tak zásadní privatizaci a tak zásadní restituci, jak neudělal nikdo jiný. Protože jsme tu vůli buldoči měli dosáhnout jako prosadit hlava nehlava. Tak to se stalo.
7: A když se na to díváte teďka s odstupem už jako víc než 20 let, tak to takhle berete?
6: Beru, protože já vycházím z teorie generací. Jo. Gottwald nacionalizoval, zavíral. Nastupující generace Bělak a spol, ty byli udržovači ideologové. Jejich děti už všichni byli v zahraničí, včetně Bělak měl dceru, ta Bělak je v Londýně, takže poznali, jak funguje otevřená, bohatá, prosperující společnost. A když přišla generačně řada na tyto lidi, aby hájili, tak nehájili. A na rozdíl od demokratů věděli, jak funguje kapitalismus. Ti se do toho procesu privatizace vstoupili okamžitě, měli náskok, protože se nebáli si půjčit peníze, věděli, jak se to dělá, věděli, jak funguje obchodní společnost, tušili, co to je privatizace, všechno to tušili, nastoupili. A my se můžeme ptát, proč zrovna oni jsou nejbohatší, no protože viděli, jak na to.
7: Byli připraveni.
6: Takže já to beru tak, že to je logika dějin. Já to beru jako normální logický vývoj, který dneska zpětně, může mi to vadit, ale říkám si, to nemohlo dopadnout jinak, to nemohlo být jinak. To vůbec nemohlo být jinak, protože nikdo jiný nebyl připraven se to chopit a tyhle ty lidi se nevohlíželi, nějaký paragraf sem, paragraf tam, ty se nevohlíželi, ty to uměli dělat.
1: Právník Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU-ČSL a ministr zahraničí. Ale z vysoké politiky zpátky mezi prostý lid. Malí podnikatelé a živnostníci obvykle neměli ambici obírat společnost o miliardy, ale to neznamená, že by si mnozí z nich nechtěli přilepšit také nějakým tím podfukem. Jak vzpomíná plukovník ve výslužbě Radek Galaš, začali jim například najednou podezřele často vykrádat auta.
2: Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se ztrácejí celý dokumentace z aut, že jo? Nebo ztráceli, to jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. A říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha, jo, takže, ale to už je taky dávno pryč, to už prostě pominulo tyhle doby.
7: Ale ten trik nějakou dobu fungoval asi, jo, pro takové živnostníky.
2: Tenhle trik fungoval a já si pamatuju, a jak říkám, dneska už je to promlčený, to je taková veselá příhoda z natáčení. My jsme tam měli člověka, který měl videopůjčovnu a ona ho moc neuživila, tak on se začal podle všeho živit na tom, že si nechával z pojistky platit ukradený videokazety. A došel tak daleko, že svoje auto plný videokazet nechal přes noc venku na sídlišti Petrovice, že jo. No a pak přišel a oni mi ho vykradli a teď škoda, jaká. No když už to bylo po pátý, no co mu prokážete? Nic mu neprokážete, kamerový systémy neexistovaly. No a když už to bylo asi po pátý, tak on byl takový celkem, my jsme tomu říkali prudič těm lidem, že jo. A on říká, no ale jděte se, já potřebuji to usnesení. Jsme říkali, jděte se, ale jako, teď to si děláte sám. No to mi musíte dokázat. A ve chvíli, kdy zjistil, že prostě jako jsme na něj nepříjemný, tak začal prudit ještě víc a povídá, a sejměte mi všude otisky prstů. A říkám, no ale pane, v tom autě není kde. To byl forman. Vroubkovaný palubní desky, čalounění, na tom nesejmete vůbec nic. Ne, já na tom trvám. A jsem říkal, tak na tom trváte. Trvám na tom. Tak jsme nastoupili na auto, vzali jsme si soupravu pro techniky na snímání otisků prstů, to je mletej argentorát, to je hliníkový prášek. No to auto, který zevnitř, forman byl hnědošedej, že jo, zhruba po 10 minutách našeho působení byl naprosto stříbrnej uvnitř. Se smutkem jsme mu oznámili, vyhlejte se pane, jako fakt jsme tam nenašli jediný otisk. On byl celkem spokojený, jako že jsme teda jako aspoň se jako snažili. No jo, ale zhruba po 10 minutách se vrátil a říká, no počkejte, ale tam to tam přece nenecháte, ten prášek. Já říkám, no proč ne, to je vaše auto, to není naše auto. No a, ale vy to musíte uklidit. Říkám, ne, my to neuklidit, to je vaše věc. To víte, že jsem mu neprozradil, že to jde mejdlovou vodou. Jo. Ještě několik dní jsme ho potkávali se stříbrným autem vevnitř a stříbrným oblečením. Ale musím říct, že mělo to preventivní dopad, ušetřili jsme pojišťovně asi hodně peněz, protože už nepřišel. Jo. Takže ty lidi vymýšleli ledacos. Fingovaný dopravní nehody, fingovaný vloupání, že jo. Málo kdy máte fingovaný přepadení v tomhle směru, to byly pošty a takový, ale ten obyčejný občan vymýšlel kraviny, aby ošulil s prominutím pojišťovnu. Jo. No a ale musím říct, že jenom málo kdy to vymysleli dobře. No.
1: Dovolte na tomhle místě malou odbočku. Za suchými čísly o kriminalitě se skrývají skutečné smutné lidské příběhy. Hněv nebo dokonce žal lidí, kterým někdo něco ukradl, podvedl je, nebo jim v horším případě ublížil na těle.

0: Bohumil Jančík je můj kamarád ze studií v Olomouci. Na začátku 90. let se dostal na roční studijní pobyt do Spojených států. Po návratu začal soukromně učit angličtinu v rodné Kroměříži a v Otrokovicích pro jeden průmyslový podnik. S manželkou Lenkou se tehdy chystali založit rodinu a potřebovali auto.
1: Učovali nám tkání předtím starého polského Fiata a to byl teda šílený žrout. To jsem neměl šanci zaplatit, ten benzín super, nebo co se do toho dávalo, to byla spotřeba šílená. No tak jsme si pořídili někdy v tom roce 94 z uspořených peněz, co jsme měli, ale částečně to souviselo s prodejem bytu, který jsme prodali v Lipníku nad Bečvou tehdy, tak jsme z těch peněz pořídili auto od kamaráda. V té době provozoval autoservis s autobazarem, tak mi doporučil krásnou zánovní Škodu 125L, bílou, pětirychlostní, pětikvalt, na tu dobu nevídaná věc. Takže jsme byli šťastní, že máme vozidlo a navíc už potom s nám vlastně narodila dcera první. Nastartovali jsme rodinu, takže to bylo taky nutné, takže už to fungovalo jako naše první regulární rodinný auto.
0: Trh s ojetými vozy už sice v té době velmi dobře fungoval, ale pořídit si auto ještě pořád pro většinu lidí představovalo investici ve výši průměrného ročního platu nebo ještě větší. Pro Jančíkovi byla mírně ojetá, ale zachovalá Škoda 125L, vyrobená na sklonku socialismu, opravdu významnou částí rodinného majetku. I když měl automobil z té doby své mouchy a zvláštnosti.
1: Mělo to zadní náhon, takže to mělo jako svoje specifika, v zimě se s tím výborně jezdilo. Kufr vpředu, to když nás tehda navštívil někdo z Ameriky, co za nám přijel, tak klasicky hleděl, jako co dělá motor vzadu. A navíc to topení nebylo nějak extra, takže když jsem jezdil potom učit do Otrokovic, tak jsem nasedal do vozidla v zimě s rukavicema, abych mohl držet volant. A když jsem dojel do Otrokovic do společního domu, kde jsem učil, tak v tu dobu to tak bylo akorát, že jsem si je mohl sundat, ale to už jsem byl na místě. A pak zase zpátky to samé, no. Takže tak nějak.
0: Jenže Jančíkovi se z rodinného vozu moc dlouho netěšili.
1: Za necelý dva roky, počítám, jsme tak vzpomínali, muselo to být někdy těsně předtím, než se narodila druhá dcera, v 96. jsme o něj přišli. No. To prostě Lenka ve čtvrtek se vrátila s autem ze Sokola, kam chodila cvičit a zaparkovala před domem na sídlišti, kde jsme tehdy bydleli, na Zacharu a klasicky tam to parkování vždycky bylo problémové, tak zaparkovala, dobrý, druhý den jsem chtěl jít do práce, právě myslím do těch Otrokovic, jestli si dobře vzpomínám, a auto nikde. Tak jsem prostě se podíval kolem, že vím, že občas to bylo problém, že člověk musel zaparkovat někdy dál, když to nebylo poblíž vchodu, tak jsem ještě zvonil ze zdola na Lenku, ať mi řekne, kam to auto zaparkovala. Ona tam jako vždycky, jak říkám, no tam není. Ona to popisovala potom, že jsem byla kačer Donald, který stál na tom prázdném místě, na tom parkovišti a jenom rozhazovala rukama a říká, tady není. Takže velký šok.
0: A vyrovnat se s tím nebylo vůbec snadné.
1: No je to podobné jako s jakoukoliv jinou krádeží, že přesto, že člověk ví, že se to děje a stává se to, slyšel jsem i tehdy, že občas někomu kradli auto, ale dokud se to prostě nestane tobě, tak máš pocit, že jak by se to zrovna mohlo nám přihodit. Takže najednou se to stane a ty tomu strašně dlouho nechceš věřit, pořád doufáš, že opravdu si někdo vzpomene, že to auto stojí někde jinde. A pak se postupně s tím začneš smířovat, ale uvědomíš si prostě takovýto neskutečný zklamání, zděšení zároveň, že se něco takového může stát, že ti prostě seberou něco tak velkého, jako je auto. Pravděpodobně přes noc, to asi jo, ale přesto je to na sídlišti, kde byl poměrně provoz, lidi chodili, takže to muselo být někdo asi hodně kvalifikovaný v uvozovkách na to, který viděl co a jak a hlavně jak rychle to udělat. A ten člověk najednou neví, co má dělat. Že? Normálně běží, se s tím nesetkává, takže jsme přemýšleli, tak pochopitelně na policii se obrátit, ale nejdřív člověk opravdu zůstane úplně skoprnělej.
0: Auto se sice už tenkrát dalo pojistit proti krádeži, ale nebylo to vůbec levné a vyplatilo se to jen v případě, že jste měli opravdu drahý vůz zahraniční značky. Nikoli, když jste byli majitelem ojeté Škodovky.
1: No to ne, že v té době pojištění na auta a obzvlášť na tyhle ty starší auta, to byl skoro nesmysl. Člověk si vyřídil zákonnou pojistku, to bylo samozřejmé, A když jsem se jenom tak zeptal, co jako jestli bych si to mohl nějak pojistit právě pro případ poškození při havárii nebo tak, tak ten kamarád z toho servisu říkal, jsem blázen, že to se nevyplatí a navíc proti krádeži to bylo asi podobné s tím, jak si člověk říkal, to je zbytečný, to se mi stát nemůže, jo? Takže tam žádná pojistka nebyla, takže tím pádem jsme ani nečekali, že něco dostaneme. A policajti nám říkali akorát, když jsme zapisovali ten protokol, že snad pokud někoho chytnou, což nám nějakou velkou šanci ani moc nedávali, protože říkali, že tyhle ty auta se kradou cíleně na ty náhradní díly. Tak říkali, pokud je chytnou, tak můžete zkoušet možná nějakou civilní žalobu soudní cestou se s nimi vypořádat, ale asi si z nich nic nevezmete, protože ani asi toho moc mít nebudou.
0: Internetové připojení bylo v té době výsadou pár vyvolených, obvykle akademických institucí. Elektronická korespondence prakticky neexistovala, mobilní telefon stál desítky tisíc korun a jeho vlastnictvím se vyznačovali hlavně podezřele úspěšní podnikatelé, nikoli běžná populace. Rychlost komunikace s policejními vyšetřovateli tomu odpovídala.
1: Oni posílali normálně takový ty dopisy jako obsílka, co ti přišlo nějaké vyrozumění, že buď někoho chytli, nebo to probíhá vyšetřování a nestrácíme naději, ale že prostě na tom pracují, aby nás ujistili. Ale myslím, že i telefonáty proběhly, jestli si dobře vzpomínám, tak nám volal nějaký ten vyšetřovatel po nějaký době a poměrně dlouhé době. Já bych to typl minimálně na rok, že to prostě probíhalo to vyšetřování a volali nám, že se to jeví tak, že asi narazili na tu skupinu, která tyhle ty krádeže prováděla organizovaně, zaměřili se na různé regiony a v té době, co se nám ztratilo to auto, takže operovali v Kroměříži a že si myslí, že mají a že to je nějaká skupina z Vyškovska, z Drysic. Tak to mě zaujalo, jako jsem říkal, ježišmarja, zase jo, člověk nechápal, jak se to prostě může takhle zorganizovat, že zrovna skončí na naší ulici a vezmou si naše auto. To je prostě takový těžko pochopitelný. Takže tak jsme se to dověděli, že někoho našli.
0: Když člověk ztratí někoho blízkého, trvá to obvykle nějakou dobu, než se s tím plně vyrovná a smíří, protože pochopí, že mu nic jiného stejně nezbývá. Krádež automobilu se s tím samozřejmě nedá srovnávat. Ale i v případě téhle čistě majetkové ztráty cítil Bohumil Jančík potřebu pochopit, co přesně a jak se jeho rodině stalo, kde to jejich auto skončilo.
1: Mě to strašně zajímalo a prostě jsem si říkal, já se tam musím podívat, nedalo mi to. Tak jsem tam vyrazil do Drysic podívat se, měl jsem, dokonce bych si vzpomněl i na to jméno toho člověka, a to tady nebudu jmenovat samozřejmě. Jsem přijel do té vesnice, jezdil se ulicema a říkal jsem si, kde by to asi mohlo být. Čekal jsem, že uvidím nějaký autobazar nebo nějakou dílnu nebo něco takového. Neviděl jsem nic, až jsem teda tam potkal nějakou paní, co šla kolem, tak jsem zastavil, stáhl okýnko a říkám, dobrý den, já jsem ten a ten. Zajímalo by mě, jestli něco víte o tom, že tady údajně někdo místní prováděl tady ty záležitosti, nebo prostě se zaměřoval na ty krádeže auta, prodával to na náhradní, říkal, jo, to bude tamhle ten. My jsme si toho všimli a nejste první, tady toho bylo víc a nám bylo vždycky divný, že ty auta jezdí jenom dovnitř a už nevyjíždí žádný ven. A oni tam potom našli údajně v kanále nějakou tašku, velkou brašnu plnou SPZ-ek. A já říkám, jo, no to mi říkali právě ty policajti, že mezi nima, že tam našli právě ty naše SPZ-ky, no. Takže ta paní mi ukázala, který dům to byl, a tak jsem si tam zajel. Na zvonku bylo to jméno toho člověka a pod tím prodej náhradních dílů, tak jsem si říkal, tak asi nekecali. Sice jsem zkusil zazvonit, ale nikdo mi neotevřel.
0: Finanční ztrátu samozřejmě Jančíkům nikdo nikdy nenahradil. Musela pomoct rodina.
1: To nám nikdo nikdy nevrátil, byla to pro nás v podstatě nenapravitelná ztráta, protože my jsme samozřejmě takovýma penězma nedisponovali. To jsme disponovali pouze v té době, kdy jsme si to auto pořídili, pak už jsme neměli další peníze, aby si pořídil další. Ale zachránili nás tehdy rodiče Blenky, který zrovna měli favorita. Narodila se nám někdy v té době druhá dcera, takže jsme to auto nutně potřebovali. Takže ti nám vytrhli ten spaty, že nám věnovali vlastně to druhé auto. No.
0: Vzpomíná dnes úspěšný manažer Bohumil Jančík, jaké to bylo přijít v 90. letech o rodinný vůz. Trvalo to nějakou dobu, ale někdy okolo roku 2000 začala zločinnost zase klesat. Dneska je podle dostupných statistik zhruba na stejné úrovni jako před rokem 1989. Platí to o násilné trestné činnosti, stejně jako o té majetkové. Auta už se na díly prakticky nekradou, vykrádání bytů je dnes mnohem těžší než dřív. Je ten postupný pokles zločinnosti způsobený technickým pokrokem, kamerovým systémem a lepším vybavením policie? Nebo snad třeba naše společnost tak nějak zmoudřela a pochopila, že se zločinnost nevyplácí? Ptám se sociologa Tomáše Kosteleckého.
2: Já si myslím, že to může být kombinace. Určitě hraje roli postavení policie jako takové. My víme, že policie a armáda obecně byly velmi nepopulární v 80. letech. Oni jako patřili vlastně k železné pěsti toho režimu a nebyla to velká pochvala pracovat u policie. Možná to bylo víc peněz, než měli jiní, ale jakoby mnoho společenského uznání si tím člověk nezískal. Takže vztah občanů, obyvatelstva k policii a k těm silovým služkám byl takový jako nemoc příznivý ze začátku po roce 89. Ale postupně se to změnilo samozřejmě a policie a její vnímání obyvatelstvem, důvěra v policii se postupně zvyšovala. Na to máme jasná čísla. Důvěra policie dnes patří k mnohem důvěryhodnějším institucím. Mnohem vyšší procento lidí považuje za důvěryhodnou, než tomu bylo v 90. letech nebo třeba i před 10 nebo 15 lety. A potom si myslím také samozřejmě, že socioekonomické důvody jsou někdy. Nezapomeňme, že rok začátek 90. let byla vlastně dost velká ekonomická krize, taková ta transformační se spoustou věcí typu nárůst nezaměstnanosti, která předtím de facto neexistovala a tak dále. A máme zkušenosti ze sociologických výzkumů, že v časech takovýchhle jako ekonomických krizí se to potom projevuje, ta frustrace, nejrůznějším způsobem. Ono, nezapomeňme na to, že třeba polovina, možná i víc než polovina vražd je vlastně vražda jako v domácnostech. Tak k tomu někdy vede různé spory, hádky o majetky, restituce, lidé podnikali, krachovali, přicházeli o práce a tak dále. Znamená, že to jako mnohem zvyšovalo tu nervozitu ve společnosti a někdy to mělo bohužel takovéhle důsledky. Někdy taky lidi, kteří na tom byli potom špatně, byli nezaměstnaní a tak dále, najednou schudli, mohli mít pocit, že když někoho oloupí, takže to jsou vlastně takový jánošíci a trošku si to tím jako legitimovali. A tyhle ty motivy si myslím se taky trošku změnily a postupem času se zmírnily, protože se ukázalo, že ta ekonomická situace se zlepšila, že rozhodně je lepší možnost, jak zbohatnout, je třeba úspěšně podnikat nebo najít nějakou dobře placenou práci, než se stát nějakým lupičem.
0: A v podobném duchu odpovídá také ředitel policejního muzea Radek Galaš.
3: Já bych to přičítal z části možná zmoudření, ale především ve spoustě případů je kriminalita, který nemůžete nikdy zabránit. Domácí násilí, to je velmi složitý, tam musíte preventivně působit podobně. U vražd prevence neexistuje, že jo? Tam jediná prevence je prostě vysoký trest. Ale u celý řady, zejména majetkový trestný činnosti, zdokonaluje se zabezpečení, zdokonaluje se povědomí lidí. Opravdu ty lidi začali chápat i to, že i oni zodpovídají za svůj majetek. Že to není o tom, že já si někde zaparkuju auto, nechám si v něm všechno a policie mi ho přece bude hlídat. Ani náhodou. Policie vám nebude hlídat barák. Ten je váš. Nebude vám hlídat byt, ten je váš. Jo. Takže já si myslím, že v tomhle směru celá řada lidí opravdu dostala rozum, to je půd sebezáchovy a začala se ke svému majetku chovat skutečně zodpovědně a k sobě.
0: Slova policejního plukovníka ve výslužbě Radka Galaše uzavírají dnešní pořad Téma Plus, věnovaný zločinnosti nejenom v 90. letech. Téma vybral a režii měl na starosti David Hertl, o zvukovou kvalitu se postaral Ladislav Čurda. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka.
4: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Dobré ráno, bylo 6 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. V Íránu skončila téměř týdenní trizna za ajatoláha Chameneího a italský kulturní institut v Praze vystavuje slavné snímky italských fotografů. Zprávy a Martin Matějka. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny a Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
5: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloupy ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
4: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rezi v Mašahadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřben tak skončila týdenní série smutečních akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Díla 12 italských fotografů od dneška vystavuje italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na malé straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. A snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
7: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech.
8: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni. Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4.
9: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného.
8: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Humpolec na 95. kilometru stále hlásíte nebezpečnou překážku. A tak 7 Chomutov Praha je mezi Panenským Týncem a Třebízí zablokovaný a po nehodě v místě stavby nového dálničního úseku se nedá projet ani v jednom směru. A na Pražském okruhu z letiště na D1 u exitu 26 Karlovarská po střetu dodávky a dvou osobních aut je průjezdný ze 3 pruhů jen pravý. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem se ochladilo na 12 až 7 stupňů a přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza čtvrtečního Interview Plus Petra Viziny.
10: Kubánci se tento týden museli obejít bez elektřiny už po třetí za posledního půl roku. Kuba čelí přísným americkým sankcím. Spojené státy dlouhodobě označují komunistickou vládu v Havaně za hrozbu pro americkou národní bezpečnost. Blíží se kolaps kubánského režimu, začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
6: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je znalec Kuby, autor knih o Kubě a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler, s kterým si tykáme. Vítej, Edo.
11: Ahoj.
10: Vláda v Havaně viní z ekonomických problémů americké sankce. Spojené státy odpovídají, že za kubánskou nuzotu mohou skorumpovaní a nekompetentní komunisté. Kde je podle tebe pravda?
11: No, asi všude u všech těch bodů zase vymenoval. Samozřejmě ten kubánský režim si stěžuje na americké sankce už nějakých 70 let. A teď je asi situace nejkritičtější pro ten kubánský režim, protože to ropné embargo tam prakticky zastavil život na té Kubě, takže asi všechno dohromady, co jsi jmenoval.
10: Z Kuby přicházejí fotografie zbědované společnosti, která ztrácí přístup k elektřině, k pitné vodě, k potravinám, lékařské péči. Ty jezdíš na Kubu pravidelně déle než 25 let. Je podle tvé zkušenosti teď situace nejhorší?
11: Já jsem tam nezažil to zvláštní období, tož bylo tedy období po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba přišla o dodávky sovětské ropy a vůbec o pomoc těch socialistických zemí, včetně Československa. A to tehdy na tom ostrově vládl hladomor. Ale za těch 25 let jsem asi tu Kubu v takhle zbědovaném stavu zatím neviděl.
10: Ty jsi s Kubánci v pravidelném kontaktu. Odhádneš, co si myslí. Při posledním blackoutu se na Kubě znovu objevily pouliční protesty. Slábne podle tebe moc komunistické vlády?
11: A oni ty protesty jsou zatím spíš lokální a spíš tam jde o to, že tam tak nějak trochu jenom bouchají do nějakých ešusů a talířů, lžícema, kaserola, co se to jmenuje, což je vlastně takový jejich jediný odpor, ale znovu není to nějaké celonárodní, je to většinou na několika místech Havany. Takže já si myslím, že se zatím jako kubánská vláda nějaké velké spoury zevnitř té Kuby nemusí obávat už jenom kvůli tomu, že ti Kubánci jsou opravdu v špatném fyzickém a psychickém stavu a doslova šetří energii, než aby třeba jeli někam několik kilometrů, ještě na to nemají peníze, aby se zúčastnili nějakých protestů. Přitom mají pocit, že se nic nezmění a navíc se vystavují nebezpečí toho, že přijdou nějaké tajné služby a zatknou je a zavřou na Bůh ví jak dlouho.
10: Ty říkáš, že mají pocit, že se nic nezmění. To je tvůj dojem z těch rozhovorů, které s nimi vedeš, předpokládám po WhatsAppu, což je možné.
11: Jasně, no já jsem tam teďka byl v dubnu několik týdnů a jsem v pravidelném denním kontaktu s několika Kubánci, hlavně tedy přes WhatsApp, i když je to složité, protože jak jim neustále vypadává elektřina, tak samozřejmě nemají Wi-Fi, nemají jak se napojit. Oni ve skrytu duše, myslím, doufají a tvrdí mi, že tenhle rok bude ten, kdy tedy castrismus konečně padne. Ale v následující vteřině vám řeknu, že vlastně ta situace je pořád stejná nebo o něco horší každý den a že sami nějaké nové časy, že se jich nedožijí. Prostě to je taková jedna velká, myslím, kolektivní deprese.
10: V jedné ze svých knih máš takový postřeh, že existují dva americké přístupy ke Kubě. Demokratický, který chce ulevit, řekněme, běžným Kubáncům a republikánský, který vůči Kubě, tedy komunistům, naopak přitvrzuje, aby donutil vládu k ústupku. Platí, že Trumpova vláda teď vyvíjí co nejvyšší tlak, aby ten režim v Havaně padl?
11: No já bych dokonce řekl, že teď existují takové tři strategie. Demokratický přístup, republikánský a ten trumpovský. Ono většinou tedy šlo o to, že když byl u moci demokrat třeba Barack Obama, tak uvolnil spoustu restrikcí, to znamená třeba Američané mohli častěji jezdit na ten ostrov kubánští Američané nebo američtí Kubánci, já nikdy neumím to nadefinovat, tak ti mohli posílat za Baracka Obamy více peněz na ten ostrov. Takže ti lidé na ostrově měli opravdu v kapsách více peněz a mohli si víc dovolit, mohli si víc koupit. Tak to samozřejmě bylo to plus, ale pak vám řeknou odpůrci castrismu, zvlášť v Miami, že velká část těch peněz jde prostě do státní pokladny a pak tam rostou hotely, které vlastní armáda. Takže vlastně podporujete tím ten režim. Takže republikánský prezident většinou se snaží to nejvíc omezit ten přítok peněz i toho turismu. No a Trump se do toho totálně opřel a zahájil tu ropnou blokádu, která ten ostrov úplně paralyzovala, což jsme asi nezažili v moderní éře.
10: Dovedeš odhadnout, jaký ten otevřenější přístup, řekněme obamovský, měl význam pro Kubu? Já připomenu, že před 10 lety to byl takový symbolický moment, hráli na Kubě Rolling Stones. To je takový symbol. Přišlo 500 000 Kubánců.
11: Včetně mě.
10: Včetně tebe. Mělo to s odstupem času nějaký význam pro Kubánce?
11: No, byl to takový okamžik naděje, no, ale myslím, že
10: byl
11: Kubánci...
10: Byl to laciná naděje?
11: Já bych úplně nechtěl říct laciná, tak aspoň teda viděli Rolling Stones, no, ale samozřejmě z toho se nenají. Každopádně asi myslím, bylo všem brzo jasné, že to byla spíš taková habodivra toho Castrova režimu a že tu Ameriku svým způsobem uklidnil a oni mohli prostě získat znovu víc peněz, takže samozřejmě republikáni do dneška to oteplování vztahu za Obamy velmi, velmi kritizují, ale znovu připomenu, tehdy v těch letech se těm Kubáncům nedařilo tak strašně jako dnes a sice, jak říkám, Trump utahuje šrouby a ten režim v mnoha ohledech ustupuje, protože nedávno schválili velké tržní reformy, i když jsou zatím jenom na papíře, ale jsou to reformy, ke kterým nikdy by ten kubánský režim bez toho Trumpova tlaku prostě by k němu vůbec nepřistoupil. Ale zase na druhou stranu, na Kubě už několik měsíců umírají lidé kvůli té ropné blokádě.
10: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
10: Prezident Trump dlouhodobě naznačuje, že se s komunisty na Kubě vyrovná podobně jako s vůdcem Venezuely Nicolasem Madurem, kterého si sadil během krátké vojenské akce. Vidíš náznaky, že se k tomu americká vláda chystá?
11: Tady jde o to, že a potvrdilo mi to více zdrojů i třeba přímo ze State Departmentu ve Washingtonu, že oni marně hledají kubánskou Delcy Rodriguez. Jen připomenu, Delcy Rodriguez je teďka úřadující prezidentka Venezuely.
10: Tedy hledají toho, komu by vládu mohli předat?
11: Kdyby předat si... a mohli by s tím člověkem, stejně jako s Delcy Rodriguez, která byla mimochodem pravá ruka Nicolasa Madura, prostě obchodovat a docílit toho, aby ta země po nějakém velkém politickém otřesu, což by třeba bylo odstoupení Diaze Canela, což je současný prezident Kuby, aby ta země zůstala stabilní, aby tam nedošlo k žádným nepokojům nebo k nějaké přímo občanské válce. Ale narazili tedy, no. Tu Delcy Rodriguez tam nikdy zatím tedy nenašli a navíc já si osobně myslím, že kdyby někdo měl tyhle ambice uvnitř kubánské vlády, že by brzo skončil ve vězení nebo 10 metrů pod zemí, protože ta kubánská revoluce je daleko ideologičtější a daleko jako vlastně sama sobě opravdovější než nějaký čavismus ve Venezuele, kde tam to bylo hlavně o penězích a o organizovaném zločinu, kde se spíš za ten socialismus skovávali a jenom proto, aby mohli drancovat přírodní zdroje té Venezuely.
10: Rozumím tomu tedy správně, že Američané jsou zatím váhající nebo zdrženliví, protože nemají pokračování toho plánu, který by začal odstavením současné komunistické vlády na Kubě?
11: To je asi jeden z těch důvodů. Další je, že Kuba není tak bohatá na přírodní zdroje jako ta Venezuela. A tam nejsou žádné ropné zásoby nebo zlaté diamantové doly, nic takového. Ale musíme si taky uvědomit, že Trump je stále, nebo Trump zabřednul ve velmi, velmi nepopulární válce v Iránu. A myslím si, že americký volič už těchto těch vojenských dobrodružství má docela dost. A teď bych si troufnul říct, že se Trumpovi nebude chtít cokoliv na Kubě vojensky dělat, zvlášť když tedy ještě, jak jsme se teďka dozvěděli, znovu vlastně s Iránem válčí.
10: Jedním z důvodů amerického zásahu ve Venezuele bylo, že země z peněz za ropu financovala režim na Kubě, jestli se nepletu. Tak změnila se situace na Kubě poté, co Američané odstranili Madura z vedení Venezuely?
11: No určitě, oni Kubánci, nebo tedy kubánský režim přišel o ty klíčové dodávky ropy, protože tomu ostrovu prakticky tu ropu a nikdo takhle nedodával. Venezuela vlastně nahradila ten Sovětský svaz. Od roku 2000 tam posílala 100 000 barelů ropy týdně, měsíčně vlastně zadarmo nebo za opravdu přijatelné ceny a taky se stávalo, že té ropy v jednu chvíli Kubánci měli tolik, že tu ropu, kterou dostali darem z Venezuely, pak prodávali normálně na trhu a takže z toho získali další stovky milion dolarů a najednou nic takového není. Ono se sice pokusilo Mexiko poslat nějaké tankery na Kubu a v dubnu tam přijel jeden ruský tanker, ale od té doby si myslím, že opravdu ten režim nedostal ani kapku.
10: Zaznamenal jsem postřeh kubánského exilu, že Marco Rubio a Donald Trump v souvislosti s Kubou už ani tak nemluví o demokracii nebo o lidských právech, spíš o selhávající kubánské ekonomice. Souhlasíš s tím postřehem, že Amerika jako dovnitř se mě i navenek komunikuje spíš o těch životních podmínkách, než o svobodě, řekněme, na Kubě?
11: No já nevím, já jsem teda teďka trošku zděšený tou pomocí, nepomocí Ameriky pro Venezuelu po tom obrovském zemětřesení, protože Donald Trump všem tvrdil, jak tu zemi teď spravuje a že je to on, který to řídí, ale už jenom třeba, když se podívám na jeho retoriku, tak prakticky nevyjádřil žádnou soustrast těm Venezuelanům a v jednom projevu tvrdil dokonce, že se tam tak všechno zlepšilo a tak je to tam tak skvělé, že lidé radostí tancují v ulicích. Takže on nemá v sobě prakticky žádnou empatii, takže si myslím, že mu i Kubánci jsou trošku, když to řeknu, ostře ukradení.
10: A co to znamená pro Kubu, to, co říkáš?
11: Myslím si, že mu je jedno, že tam teďka umírají lidé a že bude chtít ten režim pomalu, ale jistě jakoby tak trochu zadusit nebo uškrtit a zlomit, protože on tvrdí, že ten režim spadne taky tak, protože je v tak strašném stavu, v čemž má asi samozřejmě pravdu, ale když samozřejmě zablokujete celý ostrov a nemůžou tam přijíždět ropné tankery, tak nevím, kolik zemí by tohle vydrželo.
10: Spojené státy letos v květnu vznesly obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulovi Castrovi, vinního ze sestřelení malého civilního letadla v únoru 1996, tedy před 30 lety, kdy zahynuli dva lidé. Tohle působí jako záminka, řekněme, z pohledu mezinárodního práva, aby Američané mohli na Kubě zasáhnout. Rozumím tomu dobře?
11: Asi jo, ale já nějak mám pocit, že si Američané nedojdou pro Raula Castra, jak si došli pro Nicolase Madura, přece jenom Raul Castrovi je nějaký 95 let a myslím si, že ten režim by ho bránil daleko víc, než byl ochotný čavismus bránit Nicolase Maduro, kterého tak trošku považoval jenom za převozníka té jejich revoluce, kdežto Raul Castro je pro spoustu stoupenců té kubánské revoluce, vlastně jejich životním stylem a všechno, co vlastně znají, protože už s nimi žije od roku 1959.
10: To příjmení Castro, nemůže to být jenom symbol, že tomu člověku je sice 95 let, ale ospravedlňovalo by to ten zásah na Kubě, protože to je symbolický krok proti Castrovi, přestože Fidel Castro, jeho bratr, už je mrtvý.
11: Jasně, ale musíme si uvědomit, že vnuk Raula Castra, Raul Rodriguez Castro, kterému říkají na ostrově Krab, protože má údajně nějaké zkroucené prsty, tak to je ten, který s Američany vede vyjednávání. Takže bez něj vlastně nedojde na ostrově k žádným velkým reformám. Takže je otázkou, jestli náhodou teda Trump nehraje na obě strany. No, cukra, bič, klasika.
10: Co se ví o tom vyjednávání, o kterém mluvíš?
11: Neví se vůbec nic.
10: Neví se vůbec nic, co to tajné vyjednávání?
11: Tak můžeme o tom samozřejmě spekulovat, jo, ale já jsem se tady díval na ty tržní reformy, ke kterým přistoupil kubánský parlament někde v polovině června a jednomyslně schválil. A to jsou teda opravdu reformy, které mají jasnou kapitalistickou povahu.
10: Je to ústupek Spojeným státům?
11: Je to ústupek Spojeným státům. Já jenom bych chtěl říct, že třeba tyhle reformy povolují vytvoření soukromých bank, nebo povoluje zahraniční kapitál, zahraniční investice, nebo dokonce výstavbu těch nadnárodních společností řetězců, rychlého občerstvení fast foodu. Ale znovu, to by se muselo na obou stranách té floridské úžiny hodně změnit, aby nějaký McDonald's stál na Malé Konu, což je tedy ta přímořská promenáda v Havaně. Už jenom to, že Kuba je stále na seznamu zemí, které podporují terorismus, a když někdo by chtěl dělat nějaký biznis na Kubě, tak čelí velkým, velkým trestním postihům, protože by po něm samozřejmě hnedka šla americká spravedlnost, protože teď prostě nemůžou. Takže jako je to vlastně zatím jenom taková hra. No.
10: A co ta hra znamená pro běžné Kubánce, kteří, jak jsme řekli, se potýkají s nedostatkem vody, potravin, lékařské péče? To je jenom hra.
11: Jasně, ale oni ti Kubánci se prostě mezi tím pachtí tím životem. Já teďka připravuji takový větší text o jednom Kubánci a sleduji ho den ode dne, prakticky už měsíc, co vlastně dělá nebo nedělá. On mi vždycky přes WhatsApp pošle tak souhrn svého dne. A většinou je to velmi krátké, protože on mimochodem, když si chce uvařit, on má 3 dcery a manželku, když si chce uvařit, tak musí do lesa někam a nasekat dřevo, aby mohl zatopit a pod kotlem a uvařit nějakou rýži s fazolema. A jeho poslední měsíc, jeho velkou starostí je, jak opravit kolo, protože to je jeho jediný dopravní prostředek, kterým se může dostat do práce. On tedy získal práci jako hlídač nebo sekuriták v jednom turistickém hotelu a na poměry Kubánců dostává velké peníze. Myslím, že to je nějakých $60 měsíčně a průměrný plat tam je nějakých $5-6 třeba. Samozřejmě záleží na tom, co děláte. Ale už mu několikrát z toho motelu zavolali, že motel je prázdný, protože turismus lehnul, tak musel zůstat doma. Takže on žije v neustále úzkosti z toho, co vlastně bude druhý den na stole vyloženě. A samozřejmě, kde se žene pitnou vodu a to, že nejde elektřina, tak na to se asi může vykašlat, jo, protože tak budou žít ve tmě. Ale samozřejmě jde o to jídlo, no.
10: Jen za posledních 6 let prchl z Kuby asi 1 000 000 lidí do exilu. Dá se souhrnně říct, co si pro Kubu představuje kubánský exil? Jestli je jednomyslný?
11: No, když mluvíme o tom majemském exilu, tak tam je to vlastně pořád stejné, zvlášť tedy ta starší generace. Ti vlastně Trumpa nebo Marka Rubia zvlášť, že Marco Rubio, jak víme, tak má kubánské kořeny, chtějí dotlačit k nějaké vojenské akci. Mají pocit, že prostě hral Castro a všichni Castrovi by měli stanout před soudem a

0: kšeftů s Amerikou nebo přímo s Trumpem. Teď si myslím, že on stále ta Havana vidí ten kubánský exil v Miami jako jednu velkou teroristickou skupinu prakticky. A ta nevraživost je obrovská a ostatně spousta analytiků se obává toho, kdyby tedy režim padnul a tíhleti tenhle ten kubánský exil by se začal na ostrov vracet, tak by tam mohlo dojít k ošklivým střetům, protože třeba neexistuje žádný katastr a oni by chtěli naspátek své nějaké majetky a své domy. Já jenom upozorním, praktikou kubánského režimu je to, že když někdo emigruje nebo se stane nepřítelem státu, tak ten jeho dům nebo byt připadne stoupenci revoluce. Jenže už uteklo tolik let, že samozřejmě tam už žijí další generace, že to trvá 50-60 let a teď by určitě došlo k nějakému majetkovému vyrovnání, tohle si vůbec nemůžu představit, ale to je daleko.
1: Bavíme se o revoluci, která proběhla v roce 1959. Mm-hmm. Jenom ty jsi to zmínil, že režim něco si myslí, něco říká, tak jak vlastně vypadají kubánská média? Co říká tisk, televize, rádio nebo internetové servery a berou je Kubánci vážně?
0: No já si myslím... Já už jsem to zažil několikrát a žil jsem v několika kubánských rodinách, nebo jsem je navštěvoval. A samozřejmě mě to trošku vrátilo do dětských let, protože si pamatuju, jak začaly hlavní zprávy. A mělo to podobnou znělku jako u nás. Tam byl nějaký kombajn a svářeč a samozřejmě Fidel Castro s vlaječkou a revoluce žije a nevím co všechno. A ta rodina čekala jenom na sportovní zprávy, protože prostě ty keci předtím, jak oni sami tomu říkali, nemohli je vystát a už to poslouchají tak strašně dlouho, že samozřejmě už to vůbec nevnímají. Ale ta kubánská média jsou totálně podřízená státu, tam není žádné opoziční médium. Snad s výjimkou jedných digitálních novin, které tam založila Joanny Sanchez, taková slavná kubánská blogerka, spisovatelka, která dodnes na ostrově žije. Disidentka už má taky samozřejmě za sebou nějaké pobyty ve vězení, ale to se nedostane jen tak ke Kubáncům, takže co se týká televize, rozhlasu, tak to je pod totální kontrolou toho režimu, takže je to jedna velká propaganda.
1: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Ty už se z toho dotkl. Jakou roli hraje v americkém přístupu za druhé Trumpovy vlády, že je ministrem zahraničí Marco Rubio, tedy potomek kubánských exulantů?
0: No, myslím, že to bere osobně. Myslím si, že jeho hlavní agendou je to, že chce svrhnout jak režim ve Venezuele, tak na Kubě, což samozřejmě...
1: Čili on by byl pro ten zásah?
0: Já už jsem to někde říkal, ale já jsem se bavil s jedním velkým znalcem Kuby, s jedním profesorem z Miami, který tu situaci sleduje 40 let a jako mladík pomáhal kubánským imigrantům v roce 1980, že tam nastal takový jeden velký exodus. Takže tu situaci moc dobře zná a ten si vždycky představuje, že v Bílém domě je... Pete Hexet, Marco Rubio, zástupce kubánského exilu v Miami, který tam tak trochu hraje roli Benjamina Netanyahua, když tedy se rozhodovali co s Iránem, tak v případě Kuby by to byl ten exil. Když to tady tak počítal, tak měl za to, že by většina dotlačila Trumpa tedy spíš k vojenskému zásahu. Hexet by si třeba chtěl zachránit tvář kvůli zpackané akci v Iránu. Marco Rubio si opravdu přeje pád kastrismu a o tom exilu jsme se bavili, takže si myslím, že to je hlavní agenda Marca Rubia, což je samozřejmě trochu špatné pro nás, protože tak trošku zanedbává Ukrajinu a Rusko. No.
1: Je to špatné pro nás a dobré pro Kubánce?
0: No, myslím si, že tak nějak tu Ukrajinu dlouhé měsíce ignorovali a možná je hodili přes palubu, teď se to možná se otáčí, ale v posledních měsících se opravdu soustředili na ten svůj region, jak oni tvrdí, že o ten jim jde, protože to vlastně mají na tom svém pověstném zadním dvorku. A nějaký konflikt přes půl planety je vlastně svým způsobem nezajímá, že to není v jejich zájmu a už jsme slyšeli různé výroky, ale kdo ví, kde jsme, protože jak víme, tak Trump mění své výroky ze dne na den. Ale tenhle ten tlak na Kubě je soustavný a opravdu začal prakticky od toho 3. ledna, kdy se americké komando došlo pro Nicolase Madura.
1: My už jsme zmínili Raula Castra, tedy bratra zesnulého revolucionáře Fidela Castra, 95 let je mu.
0: Teď v červnu, no.
1: On kdysi prohlásil, že nebude Michailem Gorbačevem Kuby, jinými slovy, že nedopustí, aby země opustila tu socialistickou cestu. Mohl by se podle tebe tím kubánským Gorbačovem stát současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel?
0: Vůbec ne, to je ten vycvičený bratry Castrovými a oni ho, když vlastně se ohlíželi potom, kdo by tu kubánskou revoluci dál vedl, protože tehdy opravdu v roce 2006

0: Castro těžce onemocněl a v roce 2008 to sice předal tu vládu svému bratrovi, ale už tehdy bylo jasné, že kvůli věku ten Raul tam nemůže být moc dlouho, tak se začali poolížet potom, kdo by to tak mohl být a Miguel Díaz-Canel byl totálně prověřený a věděli, že on tu revoluci nějak nezradí a i kdyby udělal nějaké reformy, tak je bude dělat jenom dílčí, tak aby to neotevřel příliš a nestalo se tedy to, co se stalo v Sovětském svazu.
1: No ale kdybych to shrnul, tak říkáš, že Castrův syn vede s Američany tajné jednání, o němž mnoho nevíme a zároveň navenek ten režim vystupuje velmi sebejistě a tvrdě v postavě toho prezidenta, je to tak?
0: No tam je hlavně ta státní rada, což je takové politbyro sovětského stylu a tam sedí ty nejmocnější lidé, včetně takzvaných hrdinů kubánské revoluce, což jsou ti, kteří opravdu v 50. letech bojovali jako partizáni proti tehdejšímu režimu Fulgencia Batisty. Oni teda pomalu umírají, teďka jenom připomenu, že zemřel Ramiro Valdés, kterému bylo asi 94 let, což byl dlouholetý ministr vnitra a jeden z nejkrutějších možná členů toho Castrova vnitřního kruhu mocenského, ale pořád tam jsou, určitě tam jsou ještě další dva, kterým už je taky přes 90, ale to jsou ti, kteří tahají za nitky, takže já ten Canel Díaz, myslím si, že je to jenom loutka.
1: Čili to jsou lidé, jejich životní dráhu je socialismus a nepřichází v úvahu, že by...
0: No, socialismus a biznis samozřejmě, protože to jsou lidé, kteří mají samozřejmě strašně moc peněz, protože patří do společnosti, která se jmenuje GSA, což je společnost, kterou založil Raúl Castro někdy na začátku 90. let a to je firma, která má miliardové obraty a vlastní všechno v turistickém ruchu.
1: Poslední otázka na minutu. My jsme se bavili o silných hráčích, o Spojených státech, o kubáncích v exilu. Kdo další by mohl sehrát významnou roli v tom, co se na Kubě děje? Mluví se například o papeži. Konečně díky bývalému papeži Janu Pavlu II. Mohou Kubánci, většinou katolíci, od roku 98 slavit Vánoce. Tak je tady nějaký silný hráč, který by ještě mohl promluvit?
0: Já teďka nikoho takového nevidím, protože znovu Trump všechno válcuje a myslím si, že je to on, který chce prostě rozhodovat a papež sice může říct něco. Máš pravdu, že ten Jan Pavel II. To byla tehdy tak trošku malá revoluce na Kubě, protože Castro nejen to, že zakázal Vánoce, ale i samotného Boha, takže teď tam opravdu můžou existovat pastoři a kostely a jsou to většinou ty instituce, které teď zvlášť na venkově těm lidem opravdu pomáhají, tak aby neumírali hlady, protože tam ta strana úplně vymizela, tam to často závisí opravdu na kostelech, což je ironie toho komunistického režimu.
1: Ale tu kartu, řekněme, trumf má v ruce Donald Trump.
0: Nepochybně.
1: Hostem Interview Plus byl znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Mnohokrát děkuju.
0: Děkuju tobě.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Dobré ráno, byl půl sedmé.
3: Český rozhlas Plus.
2: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PRL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí, vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořili ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Obnovené vzájemné útoky Íránu a Spojených států začaly před 2 dny poté, co americký prezident Donald Trump obvinil Írán z útoku na lodě v Hormuzském průlivu. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko. Na konci dálnice D7 mezi Panenským Týncem a Třebízí se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Místo už se podařilo zprůjezdnit a policie řídí provoz kyvadlově. V obou směrech se zdržíte 10 až 15 minut. V Praze čekejte kolonu na Pražském okruhu u Černého mostu směrem na Štěrboholovskou spojku. Pomalu se jede už ve sjezdu z dálnice D10 a z Novopatské. Pomalu se jede až před sjezd na Běchovice, kde se v omezení jezdilo jen jedním pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná repríza čtvrtečních názorů a argumentů.
3: Ohlédnutí za summitem v Ankaře. Příměří mezi USA a Íránem kolabuje. Válka na Ukrajině se přesunula do Ruska. Politici hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Marine Le Penová bude mít náramek a k čemu je sdílená suverenita. To jsou témata názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
3: Dvojdenní summit NATO v Ankaře skončil. Z českého hlediska bylo důležitým tématem přetlačování mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí. Z aliančního pohledu to byl pokus oživit smysl organizace a připravit ji na zcela nové úkoly této doby. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Petře, co tě během těch 2 dnů nebo třeba i předtím zaujalo nejvíc?
5: Tak především je potřeba říci, že summit to byl opravdu důležitý a že to, co my jsme vzhledem k němu tady zažívali, to znamená spor mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí, právě tak důležité nebylo, lépe řečeno, bylo důležité pro nás. Ze summitu lídři odjížděli spokojení, což přece jenom ukazuje, že ten summit byl úspěšný, jak ostatně i vlastně všichni řekli. A to, jaké dopředu panovaly obavy, se naštěstí nepotvrdilo. Ty obavy panovaly především z toho, jakým způsobem se zachová americký prezident Donald Trump. Protože to je vždy otázka dopředu, kterou málo kdo dokáže zodpovědět, spíše nikdo, protože opravdu Trumpovy nálady jsou v tomto ohledu za prvé proslulé a za druhé také patří k jeho způsobu vyjednávání. A americký prezident nepřijel do Ankary v náladě úplně nejlepší. Také při svých briefinzích napadal evropské spojence, opět otevřel otázku Dánska, dokonce se velmi negativně vyjádřilo o Španělsku, což tak překvapivé není, protože vůči Španělsku on má neustále velice kritický vztah, ale tentokrát i hovořil o tom, že vlastně by spojenci měli přerušit obchod se Španělskem, že on to svému ministru financí Besentovi už nějakým způsobem vlastně nařídil, což samozřejmě za situace, kdy většina členů NATO je zároveň členy Evropské unie, je poněkud zvláštní požadavek. To znamená, z tohoto postoje byl dopředu velký strach. To ani ne obavy, opravdu strach. Americký prezident ale nakonec při tom jednání vlastně působil velmi vstřícně a dalo by se říci, že to byl úplně jiný Trump. Na tom se shodují vlastně všichni lídři. K tomu bezesporu přispěl generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který je jeden z evropských politiků, kteří opravdu s Trumpem umí mluvit. A jeho způsob komunikace s Trumpem vzbuzuje často i kritiku, protože je takový opravdu až podlézavý, neustále Trumpovi opakuje, že jak je skvělý, jak opravdu se mu všechno daří, jak to, co dělá, je jenom a jenom pozitivní, ale ono to prostě funguje. Konec konců to má souvislost i s tím, co Trump vlastně říkal i z hlediska té neschody ohledně Íránu, že on vlastně ani nechtěl pomoc, protože upřímně řečeno, jak mu výrazně mohli spojenci pomoct. Americké schopnosti v tomto jsou dostatečné, ale že chtěl loajalitu, že chtěl nějaký důkaz loajality a tomu se ten se mu nedostal. Nyní na to potvrdilo, včetně Trumpa, hned v úvodu závěrečné deklarace, že článek 5, to znamená útok na jednoho je útok na všechny, platí. A to je to nejdůležitější.
6: Říká Petr Schwarz, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Na pozadí rozhovoru v Ankaře se řešila ještě jedna otázka, a to osud příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Klid zbraní už vzal za své, i když není jasné, do jaké míry se vrací válka. Nad situací uvažuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
7: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Íránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán vzápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek držet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvolené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoků na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
6: Uzavírá Jiří Pehe. Válka Ruska proti Ukrajině má dvě relativní novinky. Jednak se přesouvá stále více do vzduchu a v poslední době se také přestěhovala do Ruska, zejména do blízkosti rafinérií a jiných podobných zařízení. Je to také téma pro Ondřeje Soukupa.
8: Ruští prováleční publicisté se stále ještě nemohou spamatovat z ukrajinského dronového útoku na rafinerii v Omsku ve východní Sibiři. Místní rafinérka byla největší v Rusku a vyrábělo se zde 10% všeho ruského benzínu. Kromě toho je vzdálená 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinského území, což bylo až do tohoto měsíce považováno za bezpečnou vzdálenost. Ukrajinský dron FP-1, který je vidět na zveřejněných záběrech útoku, má obvyklý dolet 1600 kilometrů. Ve skutečnosti drony musely překonat ještě větší vzdálenost. Jak upozorňuje vojenský odborník Pavel Aksionov, drony neletěly napřímo, protože se musely vyhnout území Kazachstánu a také obletět místa, kde je rozmístěna ruská protivzdušná obrana. Takže v ruském vzdušném prostranství strávily minimálně 15 hodin. Spolumajitel společnosti Firepoint, která ukrajinské drony vyrábí, Denis Stillerman, řekl, že týden promýšleli přesnou trasu letu. Což znamená, že protivník ví, kde jsou naše protiletecké jednotky a také ví, že jsou na jednom místě a tam budou i za týden. A také ví, že nehledě na benzinovou krizi, u největší naší rafinérky žádná další ochrana nebude. Rozčiluje se autor ruského telegramového kanálu Čadajev, který se věnuje problematice dronů. Jiní prováleční autoři si neberou servítky. Kde máte tu vaši slavnou protileteckou obranu? Chcete mi říct, že nejste schopni sestřelit ani tyhle prdlavky, které letí 160 km v hodině? A zase za to nikdo nemůže. Vzteká se autor, který svůj post prokládal značnou dávkou nenormativní lexiky. Rusové totiž zjišťují to, co Ukrajinci zjistili už během prvních dvou let velké války. Když na vás letí více jak stovka dronů, tak žádná protiletecká obrana na světě není schopná sestřelit je všechny. Tím spíše, že ruská protiletecká obrana je přetížená. Ukrajinská fronta je dlouhá a ještě mnoho jednotek z fronty bylo převeleno na ochranu Moskvy nebo několika rezidencí Vladimira Putina. Ukrajinská armáda také dokázala ničit protiletecké systémy, rozmístěné relativně nedaleko od fronty. Ruští Z-blogeři si stěžují, že na Krymu je nyní sotva třetina systému S-300, než jich to bylo ještě před 2 roky. Ukrajinských dronů je především čím dál tím více. Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany jeho jednotky za prvních 6 měsíců letošního roku sestřelili 63 933 ukrajinských dronů. Přičemž nejvíce jich bylo v posledních dvou měsících. Přes 14 000 v květnu a 17 000 v červnu. Špatná zpráva pro Ukrajince je, že ani jejich protiletecká obrana není schopná zachytávat ruské dronové útoky. O raketových úderech se netřeba vůbec bavit. Tam Ukrajincům jednoduše došly střely do systému Patriot, což je jejich jediný způsob, jak se bránit ruským raketám Kinjal a dalším. Takže nejspíše i ve vzduchu nás čeká válka na opotřebení, tedy kdo vydrží více útoků.
3: Konstatuje Ondřej Soukup.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Poslanci a ministři hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Myslí si to naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka listu Deník.
9: Bylo by zajímavé udělat anketu na téma osudové slovo. Je to matka, láska, přátelství nebo dítě? Každý by zřejmě volil podle toho, kdo či co je pro něj nejdůležitější. V politice by tím verbálním svatým grálem měla být částice ne. Může člověku poničit kariéru, zarazit přísun peněz, pohodlné vládnutí změnit v drama, ale zachová mu rovnou páteř, což po hříchu není komodita, která má v leckterých očích vysokou hodnotu. Příkladů je víc, než bychom si přáli. Když zavolal prezident Donald Trump, aby se z červené karty pro útočníka amerického týmu Folarina Baloguna stala ruční podmínka, šéf světového fotbalu Gianni Infantino srazil podpatky a konal. Fair play a stejná pravidla pro všechny spadly pod stůl, protože Infantino vůči Trumpovi zápor nepoužívá. Nebylo to nic platné, Belgie byla lepším mužstvem a Američany vyřadila. I my bychom měli spoléhat jen na sebe, svoje schopnosti a odolnost. S velkou skepsí pak na ty, které jsme si jako voliči vybrali, aby reprezentovali naše zájmy. Nelze čekat, že ku příkladu poslanci ANO budou hlasovat proti svému programu a nepodpoří změny penzijního systému, stavebního zákona nebo zrušení mediálních poplatků. Avšak novela zákona o střetu zájmů, která má navždy premiéra zbavit starostí o konflikt mezi péčí o firmu a stát, je nepřijatelný vazalský předpis. Vychází vstříc Andreji Babišovi, který přece neřídí žádné ministerstvo, takže by bez obav mohl různými způsoby přilepšovat Agrofertu nebo svému zdravotnickému biznesu. Navíc, kdyby někoho napadlo prověřovat čerpání dotací 10 let zpátky, jak je to možné dosud, příště by měl smůlu. Kontrolní lhůta se má smrsknout na 4 roky. Slušný zástupce ANO by bez váhání měl říct ne. Pro takovou pokřivenou normu ruku nezvednu. Totéž platí o návrhu brutální změny služebního předpisu, který umožní čistky v resortech a jimi řízených organizacích. Neboli schopní odborníci s jiným než vládním světonázorem budou nuceni odejít a místo nich přijdou skladníci, řidiči či influenceři, kteří to vidí stejně jako pan ministr. Zákonodárce hnutí ANO, který si sám sebe váží a nevede válku proti Petru Pavlovi, by tuto předlohu neměl podpořit i proto, že v jejím přílepku se odejímá prezidentovi právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí při mezinárodních organizacích. Je to projev nízké pomsty s protiústavním podtextem. A odpor lze žádat i od ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy, pokud jim premiér bude vnucovat agendy, jež mu podsouvají jeho poradci či známí, třeba bezhlavé urychlení reformy zdravotního systému nebo větší benevolenci k odkladům školní docházky. Nenaučili se členové vlády, poslanci a senátoři za hnutí ANO říkat ne? Je zbytečné, aby seděli na svých místech. Mohli by jen schválit zákon, že ovšem rozhoduje Andrej Babiš a pak se poroučet.
3: Uzavírá Kateřina Perknerová.
6: Nejen u nás se politika někdy přestěhuje až k soudu. Týká se to nyní i Francie. V jakém smyslu? To nám poví náš spolupracovník, publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
10: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavrženíhodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpikané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
6: Všímá si Petr Janiška. A na závěr ještě zabrousíme do historie, geopolitiky a otázek civilizace se spisovatelem a publicistou Karlem Hvíždělou.
11: Evropská integrace vznikla jako mírový projekt 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl svou deklaraci o kontrole produkce uhlí a oceli, která měla z Evropy vymítit zbytečnou rivalitu a války. Tím začalo propojování ekonomiky, institucionální i společenské závislosti. Evropa odmítla impéria, což vedlo i k odmítnutí geopolitiky, která je založena na zeměpisné poloze a kde velikost předurčuje politické zájmy země. V běžné politice je tento pojem užíván jako synonymum pro velmocenskou politiku. S nástupem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina se vrátila do politiky doba impérií a s ní i geopolitika. Viz napadení Ukrajiny Putinem nebo snaha Trumpa k USA připojit Grónsko či Kanadu. To byl hlavní důvod, proč se Evropská unie byla nucena chovat zase jako geopolitický projekt. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy mají 349 a Rusko 143 milionů. Jen Evropská unie s 451 miliony lidí může být nepřehlednutelným partnerem. A právě tento projekt si vynutil nové pojetí vztahu mezi národní suverenitou a evropskou integrací. Proto být součástí Evropské unie byla nejen měnová, ale především geopolitická volba. Jinými slovy, jak členové EU, tak kandidáti na vstup si dnes uvědomují, že nejlepší způsob, jak chránit svoji suverenitu, je přijmout myšlenky sdílené suverenity, která představuje koncept, v něm se nezávislé státy dobrovolně vzdávají části své výlučné národní moci a společně ji vykonávají v rámci nadnárodních institucí, aby dosáhly cílů, které by samostatně nemohly nikdy zvládnout. Jenže v době politické, ekonomické, klimatické a semantické krize, kdy vzrůstají u lidí obavy z budoucnosti kvůli válkám, z inflace a z další pandemie, národovecké a populistické strany z této situace viní právě Evropskou unii. Vyhrožují ohrožením suverenity, i když paradoxně právě to, jejich úzké pojetí suverenity za dnešní situace představuje největší ohrožení. Sama žádná evropská země se již dnes nemůže ubránit ve válečných konfliktech ani přežít bez vojenské, ekonomické, zdravotnické a justiční spolupráce. Právě tato polarizace v celé naší civilizaci představuje další skutečné velké ohrožení, protože v takové situaci už není korupce posuzována jako objektivní morální selhání. Viděli jsme to donedávna v Maďarsku, kde Orbán napodoboval Trumpa. Podle agentury Reuters od první poloviny roku 2024 do první poloviny roku 2025 vzrostly Trumpovy příjmy z 51 na 864 milionů dolarů. A u nás chce jít podobnou cestou náš premiér. Zásadní otázka zní, dokáže se Evropa ubránit před trumpovskou populistickou demokracií nebo zůstane Evropa poslední baštou liberální demokracie? Uvěří občané národoveckým populistům, kteří slibují, že dokáží osvobodit od budoucnosti, že svět lze vrátit zpět, že se lidi nemají čeho obávat? Část lidí určitě, protože jejich melancholie z ukřivděnosti jim stačí k vlastní hrdosti.
6: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Pro a proti.
12: Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda jim tím chce ulevit. Kritici ale mají obavu z toho, jaký dopad může mít změna na stav veřejných financí a na výši důchodu podnikatelů s nižšími příjmy. Jsou podobné úlevy dobrou motivací pro osoby samostatně výdělečně činné nebo vytvářejí velké rozdíly mezi živnostníky a zaměstnanci? Zeptáme se viceprezidentky Hospodářské komory Zuzany Krejčiříkové a ekonoma z Akademie věd Robina Majaleha.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
13: A v 7 hodin v pátek 10. července teď začíná živé vysílání Ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
14: a Tomáš Pavliček.
4: Český rozhlas Plus.
15: Obsah půl hodiny je v třech bodech. Co bude znamenat rozhodnutí dozorčí rady Volkswagenu pro 10 000 zaměstnanců po světě?
13: Jaké škody napáchal rozsáhlý požár haly ve Zlíně?
15: A co udělají úřady v Číně, aby zmírnili dopad blížícího se tajfunu Bavi?
13: Tak taková jsou naše témata pro první půl hodinu. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
2: Na Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů a ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě také velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
14: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
2: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a také amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci okolo příspěvku Česka do takzvaného programu PORL. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, a přesměroval část peněz. Hnutí SPD je proti a podle jeho členů to nebylo dopředu v koalici projednáno. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany a hnutí, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
16: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnosti, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
2: Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, prý už ale vše vysvětlil předsedovi SPD Tomiu Okamorovi a je připraven vše vysvětlit i jeho poslancům. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů a podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde třeba na ruku velkým developerům. Usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hala Nedová. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekla.
17: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
2: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená třeba počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Policie a státní zástupci loni objasnili 3808 případů spáchaných dětmi a mladistvými. Ti se podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství radikalizují a páchají víc násilí. Dříve se přitom dopouštěli hlavně krádeží nebo loupeží, dnes i kyberzločinu nebo sexualizovaného násilí.
18: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více.
19: Říká vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest Zuzana Mokrá. Nezletilí tvořili loni přes 5% stíhaných, to je mírný meziroční nárůst, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
20: Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
19: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství za rok 2025 snížení věkové hranice odpovědnosti na 13 let, říká mluvčí Petr Malý.
21: Vzhledem ke statistickým údajům u nejzávažnějších úmyslných činů se jeví případné posunutí hranice na 14 let jako nedostačující.
19: Změnu zvažuje i Ministerstvo spravedlnosti. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze a musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
22: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
2: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. A po třech letech se Rolling Stones vrací s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album.
0: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdili, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
1: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
0: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
1: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
0: Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Na konci dálnice D7 mezi Panenským, Týncem a Třebízí se řeší nehoda nákladního auta s osobním. Projíždí se kyvadlově a v obou směrech čekejte kolony. Směrem na Prahu až 20 minut, směrem z Prahy je kolona výrazně kratší. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Pro osobní auta je zdržení až na půl hodiny, kamiony se zdrží déle. Nehoda se řeší na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u nájezdu z Karlovarské na 26. kilometru. Srazila se tam dodávka a dvě osobní auta. Neprůjezdný je levý a prostřední pruh a v koloně z konce dálnice D6 se zdržíte asi 15 minut. Zaplnila se kvůli tomu také Karlovarská směrem do centra před odbočkou na Ruziň. Od podjezdu okruhu pojedete 10 minut v koloně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří až 24 a na horách většinou 19 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
13: A dobrý poslech vám dnes přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Dozorčí rada automobilového koncernu Volkswagen oznámila po svém včerejším zasedání razantní omezení své modelové řady na polovinu a další snížení výrobní kapacity. Informace k očekávané transformaci koncernu přinesla v noci na dnešek agentura Reuters. Schůze se zúčastnili také zástupci rodin Porsche a Pich, které koncern vlastní, spolkové země Dolní Sasko, která v něm drží 12% podíl, a odborů. Ty krátce před zasedáním v německém Wolfsburgu hlasitě protestovali proti plánovaným škrtům. Více už si situaci přiblížíme s Václavem Jabůrkem z ekonomické redakce Seznam zpráv a také někdejším berlínským zpravodajem Českého rozhlasu. Dobré ráno.
23: Hezké ráno.
13: Co to včerejší rozhodnutí konkrétně znamená a v jakém časovém horizontu se teď budeme pohybovat?
23: Bavíme se, dejme tomu, do roku 2030 a dozorčí rada se shodla na tom, že omezí modelovou řadu celého koncernu zhruba na polovinu stávající nabídky. Mělo by se to týkat všech značek napříč celým koncernem, tedy teoreticky i mladoboleslavské Škody. K tomu se dozorčí rada zavázala, že Volkswagen omezí své výrobní kapacity, že vlastně postupně zmenší kapacity ve svých továrnách z dřívějších 12, momentálně zhruba 10 na budoucích 9 milionů jednotek vozů ročně, což je mimochodem přibližně stejné číslo, jako je počet prodaných aut, který Volkswagen udal v loňském roce. Takže v podstatě se dohodli na tom, že Volkswagen výrazně omezí své výrobní kapacity a zároveň omezí i nabídku, aby pracoval efektivněji. No ale zároveň tam vlastně chybí jakákoliv zmínka o tom, co chce dělat v případě, že bude omezovat kapacity s personálem, kde je vlastně úplně jednoznačné, že personál je předimenzovaný už nyní na to, aby byl vůbec vlastně udržitelný ten jeho počet v případě, že se omezí počet vlastně těch výrobních kapacit.
3: Ano, to jsem se právě chtěla zeptat, protože ten plán, který chtěl na včerejším zasedání prosadit generální ředitel Oliver Blume, byl v hrubých obrysech znám už během vlastně první půle tohoto roku a počítalo se tam s možným propouštěním až 100 000 lidí. Podařilo se tedy Oliveru Blumemu přesvědčit ty vlastníky, vedení Dolního Saska a odbory o tom svém plánu, nebo jsou to nějaké ústupky, které musel udělat?
23: Tak on je to vlastně podle toho, s jakým aktérem se baví. Vlastníci určitě nejsou problém. Píchovi i Prošovi jsou úplně jednoznačně přesvědčení, že musí zachránit svoji firmu, nebo respektive firmu, ve které mají klíčový podíl, a jiná cesta, než omezit výrobní náklady, zkrátka neexistuje. Ale jiné je to u Dolního Saska a odborářů, přičemž oni v dozorčí radě mají více než polovinu křesel dohromady, protože odboráři mají přesně polovinu a další část má vláda Dolního Saska. Teď jde logicky hlavně o to, co se děje v Dolním Sasku, je jim do značné míry jedno, jestli se bude propouštět v Česku, v Číně, ale pokud se bude zavírat ve Wolfsburgu nebo v Hanovru, tak to je pro ně červená. No a to, co se vlastně včera stalo, je, že v podstatě se to jednání o propouštění, vlastně to tabu, neotevřelo. Částečně i kvůli tomu, že Oliver Blume zkrátka spolehal na to, že nejdřív potřebuje schválit ten základní masterplan, neboli omezení modelů a omezení výrobní kapacity, což ale logicky musí vést k tomu, že se bude muset Volkswagen zabývat i myšlenkou, jestli zkrátka nemusí víc propouštět, než už propouští. On už momentálně prochází velkým zeštihlovacím programem, zavázal se, že propustí asi 50 000 lidí, přičemž vždycky se ale bavíme o tom, že on zkrátka zruší jejich místa a tito lidé buď budou vyplaceni, nebo půjdou do předčasného důchodu, protože často jde právě o demograficky už vlastně starší zaměstnance. No a teď je to vlastně jenom o tom, jestli on se dokáže prosadit nějak, že Volkswagen propustí nad to ještě dalších 50 000 lidí opět nějakou dobrovolnou formou, a vyloučené není, že by zavíral i továrny. Ale opravdu tohle musí ještě jednou probrat s odboráři i s Dolním Saskem a hlavně jim vlastně vysvětlit, že jiná cesta pravděpodobně nevede.
3: Ty kořeny problémů Volkswagenu se ve zkratce popisují jako příliš vysoké výrobní náklady v Německu, nadbytečné kapacity, čínská konkurence a americká cla. Nechybí podle tebe v tom obrázku ještě něco, zejména když se třeba podíváme na ty nesprávné odhady prodejů elektrovozů?
23: Já si myslím, že vyloženě nechybí, protože u těch elektromobilů je to trošku specifické tím, že pokud se podíváme zase na Čínu, tak tam je možná spíš vidět, že Volkswagen sice investoval do odvětví, které teďka momentálně radikálně roste, ale možná do něj investoval trošku předčasně a nechal si ujet ten vlak v momentě, kdy se teprve rozjížděly ty technologické pokroky, kterých dosáhli Číňané. Takže on sice Volkswagen už elektromobily vyrábí dlouho, ale zkrátka pořád spoléhá na technologii, která dnes už může působit vlastně ve srovnání s Číňany zastaralé, takže tím pádem ztrácí i v tom odvětví, od kterého si tolik sliboval, a v západní Evropě to teprve sice najíždí, ale i tam už musí brát ohled na to, že čínská konkurence zkrátka má předstih. Ale jinak je to přesně, jak popisuješ, jde o vysoké výrobní náklady v Německu, což je ale spojené právě i s tím, že zkrátka odboráři chtěli, aby v Německu byly pracovní místa. Ostatně mimochodem továrny v Německu běží, aspoň u Volkswagenu, na plné obrátky, mají mnohem vytíženější kapacitu než třeba ty slovenské v Bratislavě, ale zkrátka vzhledem k těm cenám energií, vzhledem k těm cenám mest, hlavně tady mest a počtu zaměstnanců, zkrátka to není profitabilní. Není to tak profitabilní, jak by mělo být.
3: Tolik Václav Jabůrek z ekonomické redakce Seznam zpráv a také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu. Děkujeme.
23: Není zač, naslyšenou.
3: A my se dopadům chystané transformace Volkswagenu a také Škodě Auto v Ranním Plusu budeme věnovat také po 8. a po 9. hodině.
4: Aktuální čas je ale půl minuty do 7:45. Při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně zhořelo zboží za stovky milionů korun. Část z ní se navíc zřítila. Hasiči v noci požár lokalizovali a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Při požáru se zatím nikomu nic nestalo.
7: Hořet začalo po 8 hodině ráno v 9. patře výškové budovy 34. Podle svědků, kteří tou dobou uvnitř pracovali, se ozval výbuch a během pár minut se oheň rozšířil na celé 9. patro. Pak se dál ozývaly výbuchy a oheň se přesunul i na střechu. Většina stavby se následně zřítila. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny tak hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
8: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
7: Otrusin zároveň řekl, že lidé ve Zlíně by se neměli k místu přibližovat.
8: Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí, jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady vzdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
7: O uskladněný majetek přišla třeba nadace Tomáše Bati, které schořelo mimo jiné 27 000 výtisků baťovské literatury. Sídlo tam mělo taky regionální depo dopravce zásilek Zásilkovna a svůj sklad měla v budově taky firma Alpinepro, která hlásí škodu přes 500 000 korun, nebo obuvnické firmy Botas a Vasky. Pokračuje majitel firmy Vasky Václav Staněk.
9: Se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny a téměř všechny naše boty. No, jednalo se o 85 000 párů našich bot.
7: Situace podle Staňka ovlivní dodání objednávek zákazníků. Zatím mají zásoby z dalších skladů. Dodal, že na místě bylo v době vzniku požáru 6 lidí. Všichni včas budovu opustili. Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše má velkou historickou hodnotu.
10: Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu.
7: Lukeš ale zároveň připustil, že kvůli narušené statice se bude muset budova nejspíš zbourat.
10: Je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu.
7: V noci na požár dohlížely drony. Kvůli tmě totiž hasiči nemohli využít vrtulníky z bambivaky. Hasiči předpokládají, že budovu budou hasit ještě minimálně 3 dny. Další týdny pak bude trvat likvidace následků ohně. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 17 minut. Připomeneme krátce hlavní zprávy dnešního dne. Německý automobilový koncern Volkswagen oznámil po čtvrtečním zasedání dozorčí rady drastické omezení výroby. K možnému propouštění až 100 000 lidí po celém světě a zavírání závodů se ale nevyjádřil. Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chamenejí, který byl zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl dnes nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Iránu. S odvoláním na iránská státní média o tom informovali tiskové agentury, které ale zdůraznily, že ani na závěrečném aktu se neukázal syn a nástupce zesnulého vůdce Močtába Chamenejí. A vládní koalice by dnes měla probrat zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Koaliční SPD však s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí.
15: 1000 kilometrů široký a s větrem o rychlosti více než 220 kilometrů za hodinu. Tak meteorologové popisují tajfun jménem Báví, který se z Tichého oceánu rychle blíží k Tajvanu a jeho východnímu pobřeží Číny. Má to být největší bouře za posledních 10 let. V obou zemích už se na ní intenzivně připravují záchranné složky. Lodní a letecká doprava v této části světa může být v příštích hodinách ochromena. My jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
24: Dobré ráno.
15: Jak konkrétně se tedy Čína a Tajvan na tajfun Báví připravují?
24: Tak například Tajvan, ten už uvedl do pohotovosti 30 000 vojáků plus 10 000 záchranářů, také 3,5 tisíce vojenských vozidel a lodí, těžkou techniku, v pohotovosti jsou helikoptéry a drony. Úřady zavřely školy, no a lidé na Tajvanu teď ve velkém nakupují zásoby jídla a vody. Oni popravdě řečeno Tajvanci velmi dobře vědí, proč to dělají, protože meteorologická služba na dnešní noc předpovídá rychlost větru takovou, že bude odpovídat kategorii orkánu. Jinak tam, kde hrozí vylití řek nebo přelití přehrad, tak tam už lidé navážejí pytle s pískem. Zákaz vyjíždět na moře dostali i veliké rybářské lodě, zejména ten známý průliv Páší mezi Tchajvanem a Filipínami, tak je v této situaci mimořádně nebezpečný. No a v horských oblastech v Číně i na Tchajvanu, tak tam může napršet až metr vody a samozřejmě tyhle podmínky zvyšují nebezpečí půdních sesuvů.
15: No, oblastí, kudy tajfun putuje, tak vede i jeden z nejdůležitějších leteckých koridorů světa. Pocítil příchod tajfunu už nějak letecká doprava?
24: Ano, poměrně citelně. Podle meteorologických map ten tajfun během dneška a zítřejšího rána zasáhne sever Tchajvanu a nad Čínu vstoupí v provinciích Fujian, Čitiang a Tiangxi. No a ohrožena je také tradičně 25-milionová Šanghaj. Ten letecký koridor, o kterém mluvíte, tak ten spojuje Japonsko, Jižní Koreu a střední Čínu s velkými městy v jihovýchodní Asii a také v Austrálii. Takže část letů už je teď odkláněna nad vnitrozemí Číny. Nicméně třeba dvě největší japonské letecké společnosti, čili El Nippon a Japan Airlines, tak ty dnes dohromady, tedy v pátek, zrušily skoro 90 mezinárodních letů, no a postihlo to více než 9 000 cestujících.
15: No a když se na to podíváme ještě z větší perspektivy, z vyšší perspektivy, tak jaké jsou prognózy klimatologů a meteorologů na letošní sezonu tajfunu?
24: No, popravdě řečeno nedobré. Nedobré věci tuhletu situaci připisují stále sílícímu jevu El Niño. Rychleji se ohřívá země, rychleji se ohřívá oceán. No a konec konců ty dva silné tajfuny během jediného týdne, se kterými teď bojuje Čína, tak dokazují tahleta slova, tyhlety předpovědi. A navíc ta letošní sezona tajfunů tady v Asii, tak ta teprve začíná.
15: Tak tolik David Jakš, náš zpravodaj v jihovýchodní Asii. Děkujeme a dávajte na sebe pozor. Naslyšenou.
24: Díky, naslyšenou.
3: A v Ranním plusu je teď čas podívat se na stránky dnešních zahraničních médií. Francie se potýká už se třetí vlnou vedení.

0: opatření, například snížení emisí skleníkových plynů, tak adaptační opatření na globální oteplování. Mezi adaptace už totiž bylo dosaženo a ať už se jedná o ztrátu zemědělských výnosů, přídělový systém vody anebo sníženou pracovní kapacitu, píše deník Le Monde.
1: V jiném článku pak deník popisuje, jak se bezprecedentně vysokým teplotám přizpůsobují firmy. Například na stavbách malého podniku Everest Isolation s 22 zaměstnanci začíná práce v 6 hodin ráno a končí nejpozději v poledne. Manažer firmy Philip Millium popisuje, že v podkroví budov dosahuje teplota až 50 stupňů. V reakci na to podnik nejenže zkrátil pracovní dobu, ale zaměstnancům jsou k dispozici také rosící systémy, vodní fontány a ovoce. Náklady na celá tato opatření odhaduje na 25 až 30 tisíc eur za sezónu.
0: Částka zohledňuje jak ušlé příjmy, tak investice do pohodlí pracovníků. Manažer ale podle deníku Le Monde dodává, adaptabilita nakonec mnoho nestojí, zabraňuje nemocenským, přerušení práce a fluktuaci, což by nás stálo mnohem více peněz.
1: Tak čerstvé ovoce, to jsem ještě neslyšela jako opatření.
0: Na ochlazení tak, určitě.
1: Ano, tak také si objednáme. Pojďme dál. Deník Politico, bruselský server tedy. Čtvrteční jednání ve Štrasburku posouvá Evropskou unii o krok blíže k oživení zákona o sexuálním zneužívání dětí. Evropský parlament odhlasoval, že předloží členským státům ke schválení návrh zákona, který technologickým společnostem dává zákonné právo vyhledávat materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí. Poslanci ve čtvrtek přidali k návrhu zákona na pozměňovací návrh, který by služby s šifrováním end-to-end, jako jsou WhatsApp a Signal, vyňal z těchto pravidel.
0: Evropský parlament tento návrh v březnu zamítl, ale nyní se nachází pod tlakem středopravicové Evropské lidové strany, která přiměla hlavní města členských států Evropské unie k obnovení jednání o tomto kdysi mrtvém zákonu. Organizace na ochranu práv dětí tvrdí, že návrh je zásadní pro ochranu dětí před pedofily a predátory. Kritici naopak argumentují tím, že sebou nese vážná rizika v oblasti ochrany soukromí.
1: Z výsledku hlasování byly nakonec obě strany zklamané. Technologické firmy, které i přes mezeru v zákoně pokračují v prověřování, čelí větší nejistotě a zpožděním. Mluvčí koalice organizací na ochranu práv dětí pak argumentovala, že děti nadále zůstávají bez ochrany a v ohrožení, píše server Politico.
0: A teď se podíváme ještě na server Deutsche Welle, tedy německo veřejnoprávní televize a rozhlasu. Ve čtvrtek byl na severu Mali, jak se tam píše, napaden konvoj převážející maliské vojáky a bojovníky z ruského polovojenského sboru Africký sbor. K útoku se přihlásili separatističtí bojovníci.
1: Konvoj byl napaden, když převážel přes 200 ruských bojovníků a více než 100 malijských vojáků, píše také agentura Reuters. Konvoj směřoval do severního města Anefis, kde podle zpráv stále probíhají boje.
0: Povstalci z FLA, tuaregských rebelů, prohlásili, že nad Anefisem, klíčovým místem pro udržení vlivu nad severním městem Kidal, převzali kontrolu. Podle agentury AFP, ale nad vojenským táborem nadále udrží kontrolu ruští povstalci a maliští vojáci. Tak s tímhle konstatováním se můžeme pro tuhle chvíli se zahraničním tiskem rozloučit.
1: Přesněji v 7 hodin a 26 minut. Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. Pomáhá k tomu i tradiční geografická letní škola, která právě dnes vrcholí v Praze. Studenti si na ní můžou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
2: Vy se můžete pustit do mapování a s váma půjdeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťa? Nebo to
3: nesmíš? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
4: Skupina první, která jde se mnou, půjde měřit průtoky povákovou metodou.
3: Poprosím a jak poslouchám dva, další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
4: Abyste šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu, po který teplováky budou jezdit. Nehlašte se všichni. Jo, tak a někdo další. Ano, výborně, tak druhý Ondra, fajn, díky.
3: Takže dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
5: A teď už musíme jít opravdu do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit pomocí plováku průtok.
3: Teď! První bílý plovák odstartoval.
6: Máme více plováků umístěných na levém, pravém břehu a uprostřed, tak se liší i jeho rychlost.
3: plovák se blíží do cíle, takže jak dlouho?

0: Komu to bude trvat?
1: Teď.
2: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
3: Máte ty časy? Všechny?
4: Máš zapsaný druhý měření?
5: Jednoduše viděl jim vzdálenost časem.
0: Takže Ondřej Martinák počítá.
5: A vyjdeme rychlost, která je velmi malá. 0,0348 metrů za sekundu.
0: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že v podstatě jde o to, jak fouká vítr.
5: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost takovou přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk, Dopplerův efekt a další fyzikální metody.
0: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák. A přesně to je ten důvod, proč má smysl na letní školu geografie chodit, protože jinak byste tyto znalosti v tomhle věku rozhodně neměl.
5: Přesně tak, určitě. Člověk se vždycky vyzkouší něco nového. Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
3: Ano, jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
0: Říká Jakub Jelen z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy.
3: Ale my se snažíme vlastně takhle i nadaným talentovaným středoškolákům představit, co všechno vlastně můžou dělat, když se rozhodnou vydat tou dráhou vysokoškolské geografie nebo geologie.
6: Jsme na druhé lokalitě, vodní kaskáda. A potřebuji další 2 dobrovolníky.
7: Odečte z hodnoty.
8: Tam přijdu do vodní kaskády a počkám, až se to ustálí a pak se jako kouknem, kolik nám to naměřilo.
0: Takže musíte spolupracovat.
9: pH 8,51, znamenajte si. Takže to mírně zasadíte. Potom tam máme hodnota rozpuštěného kyslíku, je 10,3.
6: Samozřejmě organismy ten rozpuštěný kyslík spotřebovávají. Co ještě spotřebovává kyslík v té vodě?
2: Těma kovama, jakoby, že tam líp jakoby, třeba...
10: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A je to geografie, je to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu, se mi zdá, ze všech těch věd. No.
0: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády, a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
11: Určitě půjdu studovat buď tady nebo někam do zahraničí, geografii předpokládám, že spíše sociální, a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
0: Z letní školy geografie na pražské Folimance u Botěče Eva Kézrová, Český rozhlas.
12: Popolu budeme mluvit o mladistvých pachatelích, kteří se více radikalizují a jsou údajně fascinovaní násilím na internetu.
13: A teď bylo 7:30, zprávy má Martin Matějka.
14: Český rozhlas Plus.
15: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí, informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronu a i dnes k hašení používají vrtulníky. A při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Vládní strany si budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu Purl na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, tvrdí ale, že je připraven vše vysvětlit poslancům SPD. O nové podobě stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Ve středu se k hlasování nedostali ani po 4 hodinách. Vládní novela má zrychlit schvalování staveb, zjednodušit administrativu nebo centralizovat stavební řízení. Má usnadnit výstavbu velkých bytových domů. Podle opozice jde na ruku developerům. Přibylo k ní 130 pozměňovacích návrhů. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo vzrostl téměř na 1800. Z dat konžské vlády taky vyplývá, že z nemoci podlehlo 625 lidí. Současnou epidemii této krvácivé horečky způsobuje vzácný kmen viru Bundibugyo. Proti němu zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Kromě Konga má několik potvrzených případů taky sousední Uganda. A několik tisíc lidí večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta Tamáše Šijoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tamáš Šijok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády, označuje ho za Orbánovu loutku. konci dálnice D7 mezi Panenským Týncem a Třebízí se řeší nehoda nákladního auta s osobním a projíždí se Kyvadlovy a v obou směrech čekejte kolony zdržení je kolem 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů před sjezdem na Domašov ze 165. kilometru až k Brnu do omezení na 196. a pro osobní auta je zdržení jen kolem Kivalky mezi 180. a 182. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
7: A teď máme 7:30 a Ranním plusem vás provází Daniela Verbová a Tomáš Pavlíček. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál více násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si ho prostě chtějí zkusit.
14: U tých detských sú to často lópežní prepadení nebo nejaký krádeže nebo ublížení na zdraví výtržníctví a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
16: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba 2 letech mění.
14: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
16: Mokrá potvrzuje taky trend, kterému nejvyšší státní zastupitelství říká zážitkové násilí.
14: Něco řeknou a vůbec si neuvědomí, co to způsobí, nebo chtějí zkusit třeba nějaké násilí, vyzkoušet si to.
16: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
17: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
16: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
18: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
16: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Mírný nárůst v počtu činů spáchaných dětmi a mladistvými zaznamenala ve svých údajích i policie. Tvoří přes 5% všech stíhaných. A to přesto, že v Česku kriminalita dlouhodobě klesá, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
19: Zde je však důležité uvést, že přestože roste celkový počet případů, snižuje se počet pachatelů. Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
16: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství vznik zařízení pro ty děti, které násilí páchají opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
17: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
16: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede schodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
14: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči a právě u nás mají možnost se zamyslet nad tím, jak to vidí, jak to cítí, kam směřují a co by od života chtěli. Ty mladí lidé mají velkou ochotu pro změnu.
16: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: A téma teď ještě podrobněji rozebereme s psychoterapeutkou z Ligy otevřených mužů Adelu Klingelovou, která se na práci se vztekem, násilím a dospívajícími specializuje. Dobrý den.
20: Dobrý den.
7: Můžete ze své praxe potvrdit, že děti a mladiství se násilí dopouštějí čím dál častěji?
20: Můžu ze své praxe potvrdit, že se děti a mladiství dopouští násilí. My vlastně v momentě, kdy jsme rozšířili v práci tu cílovou skupinu o dospívající, tak velmi rychle se nám zaplnila ta kapacita, byť pořád neobsloužíme jako velké množství lidí, protože máme ty kapacity omezené, tak je ta kapacita vesměs naplněná, takže ten velký zájem o to, aby byly instituce, které pracují s dětmi nebo dospívajícími, kteří mají problém s násilným nebo agresivním chováním, tak ta je veliká.
7: No a čím si tedy vysvětlujete, že narůstá to násilí? Je zatím to, co bylo řečeno, tady třeba nestabilní rodinné prostředí, parta nebo kyberprostředí, sociální sítě a podobně?
20: No, já vlastně s tím souhlasím a myslím, že se... Nebo podobně se vyjadřují i nejrůznější výzkumy, že v dnešní době, a na to upozorňují i psychologové, psychoterapeuti, dnešní děti častěji zažívají stres, úzkost, osamělost a vlastně jako agrese nebo vztek nebo násilné chování může být jedním z těch způsobů, jak se vlastně s těmi emocemi vypořádávají. Samozřejmě to digitální prostředí, sociální sítě, tak není to o tom, že způsobují agresi, ale vlastně můžou vytvářet podmínky, které to agresivní nebo násilné chování podporují. Jako je třeba, nevím, že děti jsou častější vystaveny konfliktům, nenávistnému obsahu, kyberšikaně. Vlastně díky sociálním sítí dochází jako k téměř nepřetržitému nějakému sociálnímu srovnávání. Což zase může vést nějaké frustraci, že prostě nejsem tak dobrý, něco nemám, na něco nestačím, protože ten sociální svět mě ukazuje něco jiného. Takže to může být taky vlastně takový jako pole pro to, který podporuje potom třeba agresivní nebo násilné chování.
7: Tak to může být takové podhoubí, ale co bývá typicky přímo momentálním aktuálním spouštěčem násilného chování u dětí a nezletilých?
20: No, já nedokážu říct, že je tam nějaký jako momentální spouštěč, ale velmi často za tím jako násilným chováním stojí dlouho právě neřešená jako frustrace, neschopnost regulovat emoce, jako je vztek, bezmoc. Často zatím je taky neúplně dobré třeba rodinné zázemí, kdy vlastně velká část našich klientů, a teď jen jestli se o dospívajících nebo i o těch dospělých, jsou to, my teda převážně pracujeme jako s muži nebo s kluky, ale myslím si, že se to dá jako, když se budeme bavit i jako obecně o dětech nebo o dospívajících, tak velmi často jsou to neúplně dobré nebo nefunkční třeba rodinné prostředí. Velmi často se nám jedná o děti dospívající, kteří sami byli vystaveni násilí nebo zažívali násilí v dětství ze strany svých rodičů. A to už buď přímo, že mu byli vystaveni, nebo jako svědci toho násilí.
7: No tak když vy se zabýváte také ve své praxi zvládáním vzteku, tak dá se tohle naučit?
20: Určitě. Dá se naučit regulovat emoce, úplně stejně regulovat vztek a vlastně nějakým způsobem pracovat s těmi emocemi tak, aby když mě ta emoce, nebo když začnu tu emoci prožívat a je velmi intenzivní, tak abych já byl schopný nějak s ní pracovat a zregulovat ji tak, abych v důsledku té emoce třeba nesáhl právě po nějakém násilném chování, který by mě tu emoci pomohlo nějakým způsobem zpracovat, ale abych volil nějaké zdravé, bezpečné způsoby toho, jak se s tou emocí vypořádat.
7: A ty jsou například?
20: Tak může to být jako cokoliv. My vlastně ty programy učí jako rozpoznat, co se se mnou děje, zastavit to nevhodné nebo násilné agresivní chování a zvolit jiný nějaký alternativní způsob, který je bezpečný a zdravý. A může to být cokoliv. Může to být to, že třeba odejdu z té situace a půjdu někam, kde použiju nějaký ventil, vyklidním se. Když budu někde sám, můžu si zakřičet, můžu se opláchnout třeba studenou vodou.
7: Nebo jít sekat dříví třeba.
20: Přesně, můžu si vyběhnout schody do o několik pater výš míň, to třeba funguje dobře mně. Jo, jako různý vlastně, různé nějaké činy, které mě pomáhají velmi často něco dělat s tím tělem. A vlastně tím jako regulovat tu emoci, kterou zažívám.
7: A já vás na závěr poprosím o velmi stručnou odpověď. To, co zaznělo v té předchozí reportáži, tedy zajišťovací zařízení pro ty, kteří se toho násilí dopouštějí opakovaně. Je to dobrý nápad?
20: Já vlastně, mě to trošku nebo vytvořilo takový úsměv jako na tváři, protože neřekla bych, že to je úplně dobrý nápad. Já vnímám jako mnohem důležitější to, abychom učili děti pracovat s emocemi mnohem, mnohem dřív. A v kontextu toho, v jakém stavu je psychologická, psychiatrická, psychoterapeutická péče v České republice, tak mi přijde vlastně vytvoření nějakého takového zařízení jako trošku science fiction. A myslím si, že zase jdeme to jako represivní cestou, která nic moc jako, která řeší ten aktuální problém, řeší ty následky, ale my tomu potřebujeme předcházet. My potřebujeme ty děti učit pracovat s emocema, vytvářet kvalitní vztahy. My potřebujeme, aby ty děti měly jako dobrý rodinný zázemí, a když ho nemají, tak aby dokázali mít nějaké zdroje třeba někde jinde.
7: Dobře, děkuji. Děkuji vám moc krát, tolik Adela Klinglová z Ligy otevřených mužů. Děkuji vám, naslyšenou.
20: Díky, hezký den, naschle.
13: A v Ranním plusu teď otvíráme pravidelnou ekonomickou rubriku. Nejprve krátké hlavní zprávy. Německý automobilový koncern Volkswagen oznámil po čtvrtečním zasedání dozorčí rady drastické omezení výroby k možnému propouštění až 100 000 lidí po celém světě a zavírání závodů se ale nevyjádřil.
7: Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červnové inflace. Podle úterního předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,5% oproti květnovým 2,1%.
13: A americké akcie ve čtvrtek zpevnily, investoři projevovali zájem zejména o cenné papíry výrobců polovodičů, trhy tak z velké části setřásly obavy ze čtvrteční eskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
7: O návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto. Tento týden o ní teprve ve druhém čtení jednala poslanecká sněmovna a opozice chce do zákona prosadit řadu změn. Harmonogram ministerstva financí ale napevno počítá se spuštěním pilotního režimu od 1. ledna 2027 a o měsíc později už ostrým provozem. Také podnikatelé s obnovením EET 2.0 nejisto počítají a vývojáři od začátku července testují software pokladních systémů.
4: Účtenka v rámci nového EET musí obsahovat vlastně samozřejmě všechny zákonem dané údaje, ale co tam je výhoda oproti té minulé verzi, je ta, že už nemusí obsahovat nutně ty fiskalizační údaje. To znamená, ten zákazník vlastně ten doklad uvidí i po spuštění nového EET ve stejné variantě, jako ho viděl doposud.
21: Vysvětluje Viktor Fiškandl ze společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy. Povinnost tisknout účtenky patřila k nejkritizovanějším prvkům předchozí verze elektronické evidence tržeb. Nové EET, od něhož si ministerstvo financí slibuje, že do napjatého státního rozpočtu přinese 14,5 miliardy korun ročně navíc, už tisk účtenek nevyžaduje, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
22: Porovnání s původní verzí EET je navržen jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročný, modernější a uživatelsky přívětivější systém evidence tržeb.
21: V podstatě jediné, co budou muset podnikatelé udělat, je stáhnout si svůj unikátní pokladní certifikát pro evidenci tržeb z portálu Finanční správy Moje daně. Ten si následně nahrají do svého pokladního systému. Větší podnikatelé a hlavně restauratéři nebudou muset řešit téměř nic, říká Petr Indra, generální manažer společnosti Storios, která poskytuje pokladní řešení pro gastronomické provozy.
23: Pro zákazníky Storios bude přechod co nejjednodušší a z jejich pohledu by měl proběhnout převážně automaticky. Klienty včas informujeme, pokud bude potřeba doplnit některé údaje nebo provést jednoduché nastavení, ale neočekáváme složité zásahy do provozu.
21: A zvýšené náklady na pořízení techniky, což byl další z problémů při zavádění původního EET před 10 lety, už by tentokrát neměli pocítit ani menší živnostníci, říká obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.
24: Úplně teoreticky si nemusím investovat nic, stačí mi opravdu mobilní telefon za předpokladu, že jsem někdo, kdo umí s tím mobilním telefonem pracovat tak, aby mu to vyhovovalo v rámci toho podnikání.
21: Pro drobné podnikatele bude zdarma k dispozici webová aplikace Moje EET, říká Madle z generálního finančního ředitelství.
22: Spuštění webové aplikace pro evidenci tržeb Moje EET, určené pro malé subjekty, je naplánováno na 1. prosince 2026.
21: Úplně nejmenší podnikatelé s tržbami do 50 000 korun ročně jsou navíc EET úplně vyjmuti a evidovat tržby nemusí ani živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční příjmy do 1 milionu korun. Ti si ale musí navýšit měsíční paušální daň ze 100 na 1500 korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
13: 7 hodin 47 minut, tohle je Ranní plus. Žilou do srdce zavedou speciální nástroj zakončený miniaturními kleštičkami a z pravé komory odeberou nepatrnou část tkáně. Právě tak provádějí lékaři v pražském IKEMu u pacientů po transplantaci srdce biopsii. Těch v prvním roce musí absolvovat hned několik a díky téměř bezbolestnému zákroku se dozvědí, jestli se nový orgán neodhojuje.
3: Dělali mi to na nový rok, cítím se dobře.
5: Vypráví 49-letý Zdeněk Chmelík, který je půl roku po transplantaci srdce. Od té doby se do IKEMu pravidelně vrací na biopsie.
3: Dneska budu mít 7. biopsii, pak mě čeká 8. to je poslední a pak se uvidí, co bude dál.
5: Popisuje zatímco čeká na úvodní sonografické vyšetření. Krátce na to už leží na sále, připravený na katetrizační zákrok. Kardiolog Vojtěch Milenovský mu při něm odebere několik malých kousků srdeční tkáně.
6: Dobrý den.
8: Pane Chmelík, jak se vede?
6: Lepší a lepší.
5: Usmívá se spokojený pacient. Srdeční tkáň potřebují lékaři zkontrolovat proto, aby zjistili, jestli imunitní systém pacienta nereaguje proti štěpu. V takovém případě by hrozilo jeho odhojení.
9: Chceme to zjistit dřív, než to srdce je poškozeno tou reakcí. Takže když to zjistíme včas pomocí odebrání malého vzorku tkáně, tak potom můžeme ten imunitní systém potlačit pomocí navýšení imunosuprese. To vede k tomu, že vlastně přihojování orgánu probíhá příznivě, ta reakce se zastaví a srdce funguje normálně.
5: Během zákroku bude pacient při vědomí, dělá se jen v místním znecitlivění.
9: Pacienta nic nebolí, protože srdce zevnitř není nervováno, tam nejsou žádné nervy, které by mohly bolet. Jedině na začátku je nepříjemné to píchnutí na krku, kdy tam zavedem hadičku do jugulární žíly, přes kterou potom provádíme to vyšetření.
25: Hlavičku otočit, zhluboka nedýchat.
5: Říká pacientovi na krk zdravotní sestra Kateřina Hrubá dezinfekci. Zavedení jehly do žíly se lékař kontroluje pomocí ultrazvuku.
9: Už jsme našli tu žílu. Teď tam zavedeme tenký drátek.
26: Se rentgenuje.
9: Kontroluju, kde ten drát je a běží do srdce, tam kam má jít. To nepříjemný už máte skoro za sebou.
5: Obrací se na pacienta kardiolog Vojtěch Milenovský. Přes zaváděcí pouzdro pak vloží pod rentgenovou kontrolou do žíly speciální nástroj na biopsie Bioptom. Je zakončený miniaturními kleštičkami.
9: Umožní vykousnout z přepážky mezikomorový malinkatý vzorek. Je veliký asi jako špendlíková hlavička. Pronikáme přes trikuspidální chlopeň do pravý komory. Tady už to zařízení otevřu, opřu o septum pravý komory, odeberu malinkatej vzoreček.
26: A pane Chmelíku, vy něco cítíte, když se tam pan profesor pohybuje?
6: Jak poznám, no.
9: Pan Chmelík asi cítí, že to srdce občas jako přeskočí, protože jak se dotknu stěny, tak tam vyvolám extrasystoly. Neměl by cítit žádnou bolest ani píchání.
26: Takže další vzorek. To jsou opravdu miniaturní vzorečky, ano, jak jste říkal, špendlíková hlavička.
9: Tak, ano.
25: Okamžitě, jakmile jsou vzorky nabrané, ideální stav, že se hned posílají do laboratoře, kde si to zase nakládají do nějakých svých speciálních roztoků, aby mohli odečíst.
5: Vysvětluje zdravotní sestra Kateřina Hrubá, která už za chvíli předá vzorky na histologické vyšetření. Výsledky budou mít lékaři stejný den v odpoledních hodinách.
9: Ty vzorky jsou prioritně zpracované, čili kdyby náhodou pán měl reakci, rovnou mu podáme tu vyšší dávku imunosupresí.
26: Pan Chmelík má vlastně teď 7. biopsie za sebou, další za půl roku. Jste spokojen, že to je dobře dopadlo všechno dneska?
6: Naprosto. Spokojený. Vždycky to dobře dopadlo.
26: Tak držíme palce, ať jste co nejvíc fit.
6: Já vám děkuju.
5: Podobný výkon dělají lékaři také u pacientů s nově vzniklým srdečním selháním, zvláště pokud mají podezření na zánět srdečního svalu. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: A následující ranní komentář se zabývá ochotou nebo možná neochotou Česka investovat do obrany země. Autorkou je Lída Rakušanová.
27: O tom, že je bezpečnostní situace vážná, musíme především přesvědčit sami sebe, řekl diplomat a na počátku tisíciletí i ministr obrany Karel Kühnl, když se kvůli summitu NATO v Ankaře střídali tento týden na televizních obrazovkách snad všichni politici, politologové a političtí geografové, co jich v České republice máme. Otázka je, nakolik je zapotřebí o tom zdejší společnost přesvědčovat. Podle výzkumů veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit. A víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Každý třetí z 10 by dokonce šel bojovat za Českou republiku se zbraní v ruce. Zároveň je ale dobrá polovina lidí přesvědčena, že má na vlastní bezpečnost své země jen omezený vliv, protože o osud malých států nakonec stejně rozhodují velmoci. Takže se Česko spoléhá už po čtvrt století bezvýhradně na kolektivní obranu v rámci NATO. Což sice zatím, jak se ukázalo na summitu v Ankaře, ještě funguje, ale otázka je, nakolik by to fungovalo i bez Ameriky v čele. Že to jde i jinak, ukazuje příklad Finska. Země s obyvatelstvem co do počtu polovičním, než má Česká republika. Přesto Finy ani nenapadne, že by obrana vlastní země byla marná. Jejich strategií je, že malý stát musí být schopen bránit se sám od prvního dne. Od roku 2023, kdy Finsko vstoupilo do NATO, zdůrazňuje tamní vláda opakovaně, že spojenci jsou nikoli náhradou, ale doplněním jejich vlastních obranných schopností. A ty jsou v západní Evropě vskutku ojedinělé. Ve Finsku trvá dodnes branná povinnost. Do armády a do systému záloh se investují značné prostředky. Na obranu země je připravena i celá civilní společnost. To vše s cílem odstrašit Rusko a dát mu najevo, že ho případná agrese přijde hodně draho. V 60. letech minulého století, kdy v Československu zrála touha vymanit se z područí Moskvy, završená Pražským jarem, tady panovala představa, že by se Československo mohlo stát zahraničně politicky sice omezenější, ale vnitropoliticky na Sovětském svazu naprosto nezávislou a svobodnou zemí po vzoru Finska. Jenže Finsko si muselo svou nezávislost na přelomu let 1939 až 40 na Rusku krvavě vydobít v takzvané zimní válce. Tahle zkušenost se vryla do finské historické paměti a posílila přesvědčení, že i malý stát se může dobře organizovanou obranou agresorovi ubránit. Česko udělalo rok předtím sice s jiným, ale obdobně expanzivním agresorem zkušenost přesně opačnou. Prezident Beneš v Mnichově před Hitlerem kapituloval a odevzdal mu Sudety. Statisícům českých a slovenských mužů, zmobilizovaným během několika málo dnů a nasazeným na obranná postavení, včetně pohraničních pevností, nezbylo, než se rozejít. Do naší historické paměti se Mnichov zapsal jako jedna z událostí, které nejvíc formovaly český vztah k bezpečnosti a obraně státu. O tom, zda jsme se tenkrát měli bránit nebo ne, se dohadujeme dodnes.
7: To byl komentář Lídy Rakušanové.
13: A v Ranním plusu se teď podíváme do blízkosti fronty v ukrajinském Donbasu, kde stále žijí tisíce civilistů. Pásmo smrti kvůli ruským dronovým útokům sahá asi 25 kilometrů za frontovou linii a leží v něm i město Družkivka.
0: Čtyři doma zhorělo u nás. На нижней улице там на углу Бабахнова и там еще один.
1: Вчера, да?
0: Да, вчера. Четыре дома.
2: Пан Виктор ма аси 70 лет, ми пописує, як вчера ве ведлейшій улиці по русських утоцях схожели чотири родинні домки. Неустале бзучені дрону над нашими головами уж ані не внімає.
0: Кожен день все веселее і веселее.
1: Ой. Где-то близко летит. Вот он.
0: Там вот где-то дым, это Алексеева Душковка. Угу. Константиновка туда, он туда, за бугорочку.
1: Там, где дым, там были прилеты, аси větší, зримне, летецкие бомбы, так то есть Алексеево Дружкивка. Та лежит мези Дружкивкой а Костянтиневкой.
0: Ты понял, там нам тоже
1: тут луч.
0: Двухэтажное здание было, и в подвал прилетело.
2: Čekáme na evakuační pancéřované auto a mě to táhne do ukrytu ve sklepě. Pan Viktor ale říká, že včera do sklepa přiletěl dron nebo granát, takže ani to není bezpečné místo.
0: Dron, kde je? Upravdění potřeboval. Pozavčera sižu, tam kartošku počistil vo dvore, píšu, dron upal vo dvore.
1: Viktor včera škrábal brambory a do dvora mu spadl dron.
10: Čujte, zaraz náš mávik půjde po dorozi. Jak si dáte, čo dáte? Čo ty nesadáli?
0: Ne, my tuto.
2: Z domku vedle nás, kde se vzal, tu se vzal, vyběhl ukrajinský voják, který ale vůbec nevypadal jako hrdina z náborových billboardů. Povídá, že čeká na svůj Mavic, na malý výzvědný dron, který se má vrátit do hnízda na dobití. Tak aby prý po něm naši ochránci nestříleli. I takové situace se tu na frontě stávají.
10: Poslouchej, to už через місяць два кончиться, через місяць два кончиться. Що там не віриться вже.
2: Pan Viktor mi vysvětluje, proč v tomto pekelném místě tak dlouho zůstával. Celou dobu si myslel, že za dva měsíce už válka musí skončit. Teď má ale dojem, že Rusko chce prostě družkivku vymazat z povrchu zemského. A proto se nakonec rozhodl odjet.
10: Mám takové ощущение, že zde vše stírají z lica země.
11: No šo, pojíhali, chlopci, dávajte, budeme švýče.
10: Můžeme evakuovat.
2: Viktora jsme v pořádku dovezli do humanitárního centra v Kramatorsku. Dál pojede ke vzdáleným příbuzným. Je pro něj těžké opustit domek po rodičích, ve kterém se narodil a vyrůstal.
10: Já se mnívám. 99%, že my nevrátíme
2: se. Pochybuje o tom, že se domů někdy vrátí.
10: Kuda? Co?
2: A kam se mám vrátit? Do těch ruin?
10: Vtip! V rozrušené já samé, kdy on se babachajce.
12: Tetiana.
14: Mňa Martin.
2: Paní Tetiana je taky z družkivky. Už to tam nebylo k přežití. A to doslova říká.
12: Ježedněvna káby. Drony přilétají, город rozrušen.
15: Každý den přilétají řízené letecké bomby a drony. Město je v troskách. Dávno už nejde elektřina, voda ani plyn. Vodu z vlastního vrtu měla jen nemocnice, ale i ta teď končí. Vodu bychom museli hledat v domcích, které mají studnu. Vzala jsem si s sebou jen tuhle tašku a kocoura. Našla jsem ho v roce 2022, na začátku války. Je to válečný kocour a můj miláček. Nikdy ho neopustím. Dimčik.
12: Já ho nebrošu. Dímčík, ljubímčík.
14: Dímčík.
12: Dímčík,
2: da. Tetiana zůstávala v družkivce hlavně ze zdravotních důvodů.
12: A teď zakrývají bolnicu, vše. Zakryli stacionár.
15: Teď zavřeli nemocnici, mám poškozenou páteř a docházela jsem tam ke svému lékaři. Teď už ale ani nemocnice nemá vodu a zavírá. Odjíždějí i poslední náboženské organizace, které nám pomáhaly a za chvíli skončí i poslední obchůdek. Čekala jsem, až mi bude trochu lépe, abych mohla odjet, ale měla jsem to udělat dřív, to je pravda. Došlo mi to, až když rozmlátili dům a můj byt.
2: Z více než 50 tisíc předválečných obyvatel družkivky zůstaly dnes asi 4,5 tisíce, které je potřeba evakuovat, jinak zahynou. Z družkivky Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Bylo 8 hodin, k poslechu další hodiny Ranního plusu v pátek 10. července vás zvou Daniela Vrbová
13: a Tomáš Pavlíček.
17: Český rozhlas plus.
13: Tady jsou hlavní titulky následující hodiny. Jak dopadne omezení výroby automobilky Volkswagen na zaměstnance Škoda Auto?
7: Jakou dohru měl v pařížských ulicích fotbalový zápas Francie s Marokem?
13: A kdo by mohl těžit z voleb na palestinských územích, prvních po 20 letech?
7: Nejdřív si poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
18: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu.
19: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. Z požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve Francii. francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Český rozhlas.
18: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí, informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
4: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda, nic takového se nestalo, tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
18: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se točí zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Po čtvrté dnes budou poslanci projednávat novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po více než 4 hodinách jednání. A vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipraveností novely.
16: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
18: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměli ministerstva ani odborníci. Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. A podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
17: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
18: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. A tajfun Báví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží Tchaj-wanu. A během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
20: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
22: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
18: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů před sjezdem na Domašov ze 165. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Osobní auta se zastavují v celém úseku jen nárazově. Na pražském okruhu se jede pomalu směrem na dálnici D1 ze 3. kilometru dálnice D5 k Ořechu, je to zhruba na 15 minut. V obou směrech se zdržíte na příjezdech k letišti kvůli omezení. Směrem na Prahu kolona ze 4. kilometru dálnice D7. V opačném směru je kolona od Evropské a obousměrně je tu až na čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Posloucháte Ranní plus.
13: A to v 8 hodin a 8 minut. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Postupné omezení modelové řady na polovinu, snížení nabídky doplňkové výbavy, koncentraci na nejatraktivnější segmenty trhu a řízený pokles výrobní kapacity na 9 milionů vozů ročně. To je v kostce hlavní závěr včerejšího zasedání dozorčí rady největšího evropského automobilového koncernu Volkswagen. Ten sdružuje několik značek vozů, mimo jiné Škodu Auto, Opel, Audi nebo Porsche, a po celém světě zaměstnává přes 600 tisíc lidí. Včerejší jednání dozorčí rady v německém Wolfsburgu také doprovázely protesty odborů, které odmítají předpokládaná propouštění až 100 tisíc lidí v souvislosti s touto transformací. Tisková zpráva po včerejším zasedání ale plány na snížení počtu zaměstnanců neupřesnila. Hostem ranního plusu je teď Petr Knap ze společnosti EY, strategický poradce v sektoru automotive. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, díky za pozvání.
13: Jak se podle vás závěry včerejšího zasedání dozorčí rady teď projeví bezprostředně v následujících měsících?
3: Tak předpokládám, že se pustí do toho, co mají schválené, to znamená, že opravdu budou snižovat tu komplexitu v nabídce, která je legendární ve skupině Volkswagen, kdy si můžete vybírat ze stovek barev a spousty příslušenství. To si myslím, že je krok rozhodně správným směrem. Je velmi otevřená ta otázka, o které jste mluvila, to znamená snížení zaměstnanců, to, co uniklo ten minulý týden, že ty plány byly až o 100 tisíc, to vyvolalo tu opravdu velmi bouřlivou reakci odborů, která byla vidět včera, a myslím, že šéfka odborů vyzývá k okamžitému jednání a velmi agresivně se proti tomu staví, stejně jako spolumajitelé ze zemské vlády. Takže to si myslím, že bude mnohem hůře realizovatelné, přestože to Volkswagen rozhodně potřebuje snižovat kapacitu, snižovat náklady.
13: Já jenom připomenu, že už z dřívejška je známý plán propustit 50 tisíc zaměstnanců, takže těch 100 tisíc to je vlastně navýšení toho předpokladu. Nicméně myslíte si, že právě do těch ekonomických strategií můžou výrazně promluvit protesty zaměstnanců a členů odboru a právě také spolková země Dolní Sasko, která drží v koncernu tedy ten 12% vlastnický podíl, ale také pětinu hlasovacích práv s právem veta?
3: Ano, ty promluví rozhodně velmi výrazně, už promluvají konec konců a už i na ty uniklé neveřejné informace v minulém týdnu velmi briskně reagovali z té zemské vlády z Dolního Saska, takže si myslím, že tam bude extrémní odpor proti uzavírání těch továren, protože ono to nebylo ani tak o těch 100 tisících, protože to třeba nebylo tak přesně rozvrženo, odkud se budou rekrutovat z těch 650 tisíc nebo kolik má Volkswagen skupina dneska zaměstnanců, ale hlavně s tím šla ta zpráva, že se uvažuje o uzavření, někde se hovořilo o 4 továrnách v Německu, což je absolutně neslýchaná akce nejenom pro Volkswagen, ale pro celkově pro velkou německou firmu, která si zakládá na sociální smíru. A v kontextu toho, že se německému průmyslu už několik let po sobě teď nedaří, tak tohle by byla mega špatná zpráva, kterou si politici a samozřejmě už vůbec odboráři nemohou nechat jen tak líbit a nemohou ani dovolit.
13: Pojďme se podívat na to, co ty ohlášené kroky můžou znamenat pro další směřování evropského automobilového průmyslu jako takového. Lze tuto transformaci s jistým odstupem vnímat i jako prohru evropské elektromobility?
3: No, tohle je zajímavě formulováno, protože o tom by se dalo hovořit několik hodin, tak jak to shrnout. Prohra evropské elektromobility. Elektromobilita je primárně záměr Číny, které to perfektně zapadá do jejího plánu vybudovat takzvaný elektrostát. Vnutila svým způsobem elektromobilitu celému světu. V tuhle chvíli všechny ostatní regiony jsou mnohem hůře, řekl bych, pozicionované, nebo mají mnohem horší předpoklady pro to vytvářet elektromobilní průmysl, protože nemají všechny dodavatelské řetězce, zpracovatelské kapacity, nemají tak dobře zvládnuté technologie výroby baterií. To platí samozřejmě pro evropský průmysl. Takže evropský průmysl se v kontextu toho přerodu do elektromobility musí nějakým způsobem vyrovnat s tímhletím ohromným tlakem a nevýhodnou pozicí, která je daná i podmínkami, které máme pro průmysl v Evropě celkově. A samozřejmě ten tlak bude na ně velký a já bohužel už říkám několik let, že evropský průmysl se dramaticky a drasticky transformuje a promění a bohužel to nebude hezký obrázek. Doufejme, že se povede ho udržet na nějaké, řekněme třeba dvoutřetinové poloviční velikosti proti té, které je dneska, až se na něj budeme dívat kolem roku 35 a že neskončí jako třeba, když vezmeme ten dramatický příklad třeba britského automobilového průmyslu nebo britských motocyklů, něco, co byl ohromný pojem ještě třeba do 60. let a dneska vlastně nenajdete asi Aston Martin, že jo, nebo co je dneska automobilka v britském vlastnictví, která vyrábí v Británii.
13: No, ale když mluvíte o tom čínském vlivu nebo té čínské silné pozici v elektromobilitě, nenese vlastně na jejím rozmachu právě svůj díl viny i koncern Volkswagen, který tam začal ve formě joint venture před mnoha lety vyrábět?
3: Tak Čína pochopitelně byl extrémně atraktivní trh a potom, co byly, nebo to akcelerováno po přijetí do Světové obchodní organizace bylo velmi výrazné a celý svět tam vyrábí, nebo vyráběl a vyrábí a pochopitelně automobily nebyly výjimkou. S příslib trhu s miliardou spotřebitelů fungoval pro spoustu automobilek, to byly skvělé dekády, nejenom roky a nyní vidíme, že ta karta se výrazně obrací. Číňané jsou patrioti, mají nabídku domácích vozů a vrhají se na ně v posledních letech. I ty mladší generace jsou v tomhle velmi výrazně orientované na domácí produkty, které jsou velmi dobré, jsou levné, jsou technologicky pokročilé, vyhovují tomu, jaká auta chtějí. To znamená, ano, byl to chvíli vzájemně výhodný obchod, Číňané na druhou stranu na to šli chytře. To, co jsme neudělali my teď v Evropě a měli jsme udělat, oni od začátku vyžadovali, chceme mít kontrolu minimálně 51% na joint venturech, do kterých vstupujete vy zahraniční automobilky nebo jakýkoliv zahraniční investor. A v Evropě nic takového neděláme. Tady necháváme ten trh k dispozici, dobře, zavedli jsme cla, ale jinak ho necháváme k dispozici čínským automobilkám, které si kupují a budují závody v Evropě.
13: No a tomu jde, vlastně pardon, že vám skočím do řeči, ale tomu jde vlastně i trochu naproti teď generální ředitel Volkswagen Oliver Blume, který mluví o možnosti chytrého řešení, tedy že by se přesunula výroba těch v Číně produkovaných modelů Volkswagenu do Německa, anebo že by se poskytly výrobní kapacity přímo některé z čínských automobilek, například by se jednalo zřejmě o ten závod ve Cvikově. Byla by to pro koncern Volkswagen vlastně vůbec záchrana?
3: Ten první moment si úplně neumím představit, že by se vyrábělo pro Čínu v Německu. Podle mě nákladově nelze odůvodnit. Ta druhá varianta se bude dít, že evropské automobilky budou předávat nebo spolupracovat s čínskými v výrobních závodech v Evropě. Tohle se děje, dělá to Stellantis, bude to dělat pravděpodobně Volkswagen v nějaké měřítku. Musí to být jenom velmi omezená, velmi cílná strategie, jinak to znamená vlastně určitou kapitulaci. A myslím si, že jako součást nějakých strategických kroků, ale jak říkám, velmi omezená a dobře promyšlená to být může, ale vlastně to nemůže stát ta transformace nebo nějaký turnaround, jak se říká, celé skupiny Volkswagen, v kterém asi jsme dneska.
13: Říká Petr Knap ze společnosti EY, strategický poradce v sektoru automotive. Děkujeme.
3: Díky, hezký den.
13: A hostem Ranního plusu je teď Jaroslav Povšík, šéf odboru Škoda Kovo Mladá Boleslav. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
13: Co vy si berete z těch informací, které se zatím objevily po skončení včerejšího zasedání dozorčí rady? Na co se mají připravit zaměstnanci a spolupracovníci Škoda Auto?
6: Tak já v těch informacích v podstatě žiju. Od roku 90, kdy jsme vyhledali joint venture a bylo to právě Německo, Volkswagen, to bylo velmi úspěšný. Pak jsme procházeli různými krizemi, ta zásadní byla z důvodu Dieselgate, to bylo v roce 2015.
13: Ale teď se mluví o vlastně největší transformaci. Dopadne to nějakým způsobem i na Škodu Auto, přestože vlastně je takovým premiantem koncernu Volkswagen?
6: Tak dopadne, samozřejmě, my jsme dceřiná společnost, dcera koncernu Volkswagen, my si rozdělujeme synergie a už to dopadlo. Už to dopadlo, že v rámci Brand Group Core jsme snížili představenstvo o 3 členy a předali jsme mocenské kompetence, rozhodující kompetence do Volkswagenu.
13: Ale pokud podle té včerejší tiskové zprávy se koncern Volkswagen teď chce soustředit na ziskové nebo ty úspěšné segmenty trhu, mluví se tím vlastně o Škodě Auto? Co to pro vás znamená? Nebude vlastně vaše pozice silnější teď?
6: Já si nemyslím, že by byla silnější, protože se budeme muset rozdělit o to břemeno ve všech směrech. V současné době také již odezdáváme veškeré vydělané peníze do posledního centu do koncernu Volkswagen a přerozdělujeme investice, které jsou přibržděné, ale hlavně je tam otázka modelů, jaké dostaneme modely od roku 2028 plus. A tam si myslím, že teď je velké riziko. My se trvačností jedeme ještě velmi dobře, protože v rámci toho joint venture jsme přecházeli ze socialismu na tržní hospodářství, tak máme vysokou flexibilitu, nízké náklady, máme vysokou kvalitu. Prostě vzali jsme si to nejlepší know-how z Volkswagenu a vložili do toho naše know-how, který je excelentní.
13: Nicméně takovým tabu tématem i po včerejšku zůstává míra propouštění. Dřívější odhady pracovaly s tím číslem 100 tisíc. V té tiskové zprávě se o propouštění nic nepíše. Mluví se tam o snižování výroby, nikoli počtu zaměstnanců. Máte vy nějaké interní informace, které by zpřesňovaly tyhle ty plány?
6: Tak především ta dozorčí rada, co zasedala včera, dneska, budu připojen jako místopředseda dozorčí rady firmy Škoda na globální informaci koncernu Volkswagen a ta bude mezi 16. a 16.30.
13: Dneska
6: odpoledne. Ano. Tam se dozvím další podrobnosti, respektive vize a směry. A je to tam velmi obtížný, protože dozorčí rada, vy to víte, je obsazená z poloviny, z 50% zástupci zaměstnanců a je tam plus ještě vláda Dolního Saska a tam vlastně vždycky vytvoří takové pevné pouto, protože jedná se o hlasy zaměstnanost. Zaměstnanost to jsou hlasy. Ano. A je tam v rámci těch zaměstnanců ještě velmi silně IG Metall, jo, na rozdíl od nás.
13: Tedy odbory německé IG Metall, ano.
6: Ano.
13: Tak to byl Jaroslav Povšík, šéf odboru Škoda, Kovo Mladá Boleslav. Děkujeme, doufáme, že po dnešním briefingu, který dostanete, se s vámi budeme zase moc spojit pro další informace. Hezký den.
6: Také vám hezký den, nashledanou.
7: A které další zprávy, kromě restrukturalizace Volkswagenu, sledujeme teď v 8 hodin 20 minut? Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chamenei, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl dnes nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. A o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolina Muchová a Linda Nosková. No a samozřejmě, že pokračujeme i my dál sportem, samozřejmě v kontextu tady na Plusu. Francie má za sebou noc plnou oslav. Národní fotbalový tým porazil Maroko 2-0 a postoupil do semifinále mistrovství světa. Oslavy sledoval v ulicích Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den, Martine.
5: Také zdravím, hezké ráno.
7: Tak ministr vnitra označil tento zápas za rizikový. Jak to nakonec dopadlo v ulicích? Obešly se oslavy bez výtržností?
5: My tady ve Francii ještě čekáme na finální zhodnocení ze strany francouzského ministra vnitra Lorana Nunéze, ale vypadá to, že ty oslavy se obešly bez větších výtržností. Rozhodně se to nedá srovnávat s tím, co jsem já třeba viděl v ulicích po finále Ligy mistrů, zapalování aut, petardy, házení dělobuchů na policisty. Hodně se tentokrát slavilo například kolem náměstí Svornosti v oblasti Grand Boulevard. Já jsem ten zápas sledoval na předměstí Paříže a musím říct, že když Kylian Mbappé, tedy kapitán toho týmu, neproměnil penaltu v první polovině, tak měli Maročané velkou radost, ale nakonec i oni slavili vítězství Francie, protože mnoho z nich žije ve smíšených francouzsko-marockých rodinách.
8: Jsem tady za Novou Francii, mám dvojí národnost. Po tátovi jsem Francouz, po mámě Maročan. Nemohli jsem si vybrat jen jeden dres. Francie vyhrála, mám radost. Budeme je podporovat až do konce.
5: Tohle byl tedy Sofian, který v Paříži slavil s francouzskou, ale taky marockou vlajkou, měl obě vlajky vlastně na sobě přes ramena. Na ten zápas ve Francii dohlíželi tisícovky policistů, taky drony, v centru Paříže byly zavřené některé stanice.

0: A když se podíváme na soupisku toho týmu, tak 19 těch fotbalistů tak vlastně pochází ze zahraničí. Jsou tam fotbalisté, kteří vyrůstali na předměstí tady Paříže. Pak jsou tam další, kteří vyrůstali v Toulouse. Jiní třeba jako Hakimi, což je hráč PSG, že hraje za Maroko právě, tak vyrůstali ve Španělsku. Takže dá se říct, že jsou to expati a pak ty dopady právě jsou i na jiných místech než v Maroku, ale i tady ve Francii, byť tedy to nebylo tak bujaré, ale nebo třeba i v Londýně.
1: No a ty jsi tady zmínil výtržnosti po finále Ligy mistrů, o tom jsme spolu mluvili vlastně ve vysílání před časem. Co vlastně tedy francouzská vláda dělá pro to, aby se už taková situace neopakovala?
0: Národní shromáždění, tedy dolní komora francouzského parlamentu, v těchto dnech projednává na zákon s názvem Loi Riposte. Když bychom to měli přeložit, tak je to vlastně zákon odveta. Je to takový komplexní seznam opatření proti drogám, ale právě taky proti prodeji dělobuchů, obecně pyrotechniky. A je to velmi důležité, protože já, když jsme mluvili spolu o tom, co se děje po těch fotbalových utkáních třeba na bulváru Champs-Élysées, tak i když tam jsou přísná bezpečnostní opatření, jsou tam policisté, kontrolují vstupy právě na tento bulvár, šacují batohy, prohledávají šaty, tak vždycky tam právě lidé pronesou nějakou tu pyrotechniku, kterou potom míří na policisty, na obchody, a pak když se projde člověk tím bulvárem, tak vidí vlastně tu zkázu, vysklené restaurace, výlohy, to se tedy tentokrát neopakovalo, ale je tento zákon právě namířený proti tomu a samozřejmě ještě pak to doprovází všechno tohleto, ta opatření přímo na místě. Francouzská policie obvykle mobilizuje tisícovky policistů, četníků v Paříži, na předměstí, samozřejmě i v jiných městech. Dnes už se počítá automaticky i s dohledem dronů, takže je to komplexní systém opatření, který má tedy doprovodit ještě tento zákon a ještě zpřísnit prodej třeba pyrotechniky.
1: Třeba se tím budeme inspirovat i my v České republice, ale na závěr si můžeš jenom krátce, jak francouzská média hodnotí výkon fotbalistů.
0: Francouzský deník Le Figaro doslova píše, že modří, tedy francouzský národní tým, že sežrali Maroko, vyzdvihují výkon kapitána, hlavně Kyliana Mbappého, který sice neproměnil tu penaltu v první půli, ale pak vstřelil ten důležitý první gól. Prosím?
1: Pak to napravil,
0: přesně tak, vstřelil ten důležitý gól a taky Francouzi si všímají výkonu Ousmana Dembeleho, což je fotbalista, který obdržel zlatý míč a který sice taky neproměnil teda v té první půli hlavičku, střelu na bránu, ale pak, jak si říkal, jako Kylian Mbappé to napravil a prosadil se, takže to jsou fotbalisté, kteří jsou vyzdvihováni v těch francouzských médiích i v deníku Le Figaro.
1: Tak tolik náš zpravodaj v Paříži, Martin Balucha. Martine, děkuji, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus a informační servis. Teď doplníme přehledem dnešních domácích médií. Deník N má na titulní straně článek s názvem Otočka ohledně zbraní pro Ukrajinu štěpí koalici. Jeho autorka připomíná, že vládní hnutí ANO i SPD před volbami a ostatně i po nich slibovali voličům, že Ukrajině na nákup zbraní nepošlou ani korunu. Tento závazek ale v posledních dnech padl. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě totiž před odletem na summit NATO v Ankaře oznámil, že Česko přispěje do programu. Skrze nějž jdou peníze na nákup amerických zbraní pro napadenou zemi, tedy Ukrajinu.
1: Pro hnutí SPD jde ale o extrémně citlivou otázku a v poslaneckém klubu vyvolala změna postoje prudké otřesy. Vedle často citovaného předsedy hnutí Tomia Okamury, který věc považuje za porušení programového prohlášení vlády, přináší Deník N například také vyjádření poslance Jaroslava Foldyny. Ten se do doby, než se věc vysvětlí, odmítá chovat jako vládní poslanec a hlasovat pro koaliční návrhy.
2: Ministr zahraničí situaci vysvětloval tím, že Česko do programu zapojila minulá vláda Petra Fialy. Premiér Andrej Babiš zase mluví o penězích, které pro Ukrajinu vyčlenila minulá vláda. Na to ale odpovídá předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, která je součástí klubu SPD. Deník N cituje její slova, já je přečtu. Jestli jde o nějaké přesuny z kapitol nebo pozůstatek Fialovy vlády, to je blbost, protože současný rozpočet jsme schvalovali my. Ať si vymyslí lepší výmluvu. Tolik poslankyně Majerová pro Deník N. A my se tomuto tématu budeme věnovat v našem vysílání po 9. hodině.
1: Pojďme ale dál v přehledu domácího tisku. Hospodářské noviny se dnes v jednom ze svých článků věnují tomu, co trápí současné české vysokoškoláky. A možná překvapivě to jsou pochybnosti, jestli si zvolili obor, který jim zajistí místo na trhu práce. V rychle se měnícím světě se ptají, jestli bude profese, na kterou se aktuálně připravují, za pár let ještě vůbec existovat.
2: Data českých univerzit už ukazují na první obor.

0: které ztrácejí na popularitě, ale také na ta zaměření, která vysokoškoláci berou jako jistotu. Pokles zájmu sledují univerzity oslovené Hospodářskými novinami, například u oborů zaměřených na programování a vývoj aplikací a také na jazyky, ať jde o češtinu, angličtinu nebo němčinu. Naopak stabilně vysoká poptávka je po studiu medicíny, zubního lékařství, práva a managementu. Vyššího zájmu si pak školy všímají u psychologie, fyzioterapie nebo financí.
1: No tak aspoň jeden z těch oborů, které já jsem studoval, tak má nějakou budoucnost. No,
0: ale a nebyly to finance?
1: Nebyly to finance, tak schválně popřemýšlej, pak si to řekneme. Situaci by teď mohla pomoci řešit změna, kterou školy zavedou od letošního podzimu. Půjde o jednodušší změnu oboru. Dosavadní praxe byla taková, že zájemce musel stávající studium ukončit, absolvovat přijímačky a nastoupit na nové. V nadcházejícím akademickém roce bude možné zmíněné kroky vynechat a obor změnit jednodušeji. Umožní to novela zákona o vysokých školách. Měnit jednodušeji. Umožní to novela zákona o vysokých školách. O konkrétních pravidlech si rozhodnou jednotlivé univerzity sami podle svých vnitřních předpisů. Představu o zájmu o novinku univerzity zatím nemají. Už v tuto chvíli se ale zdá, že bude velký. Dočtete se v Hospodářských novinách.
0: A ještě krátce vybíráme z Mladé fronty dnes, která upozorňuje na to, že revma mají i děti. Ačkoliv existuje léčba, která postup nemoci zpomalí, musí se s ní začít včas. Jenže dětských revmatologů je jen hrstka a ve třetině krajů zcela chybějí.
1: Nemoc je u dětí navíc velmi špatně rozpoznatelná. Projevuje se otokem, ranní stuhlostí, bolestí, omezenou hybností a někdy také zvýšenou teplotou nad postiženým kloubem. U systémové formy nemoci dominují vysoké horečky, přechodná kožní vyrážka či zvětšení mízních uzlin.
0: A Mladá fronta dnes píše, že nyní je tu naděje na léčbu. V klinické fázi studie je takzvaná CAR-T buněčná terapie, která restartuje imunitu. Tak tolik dnešní Mladá fronta dnes, alespoň trochu optimisticky.
1: A Full 9. následují zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
3: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL a jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí, vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona a vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Obnovené vzájemné útoky Íránu a Spojených států začaly před 2 dny poté, co americký prezident Donald Trump obvinil Írán z útoku na lodě v Hormuzském průlivu. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko. A Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování. Do zahraničí jich v posledním roce vyjeli zhruba 2/3. Průjmy, kožní onemocnění nebo horečky řešilo asi 5% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a podle odborníků je při cestách důležité nezapomínat na doporučená očkování, mýt si ruce nebo v některých zemích třeba pít jen balenou vodu. Dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Pro osobní auta

0: zdržení jen kolem Kývalky mezi 180. a 182. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů u Rudné na 4. kilometru. Pomalu se jede na Pražský okruh a k Ořechu. Celé je to pro osobní auta asi na 15 minut. Kamiony se zdrží déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území i oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A teď máme 3,5 minuty po půl deváté. Írán pohřbil svého bývalého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Nad ránem byla rakev s jeho tělem uložená do svatyně ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Ani poslední den smutečných obřadů se na nich podle médií neobjevil současný nejvyšší íránský vůdce Mojtaba Chamenej. Jeho otce na konci února zabili americko-izraelské údery na Teherán, kterými obě země začaly válku proti Íránu. Osud dojednaného příměří je teď nejistý, protože Američané a Iránci se několik posledních dní opět ostřelují. A vývoj sleduje i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré ráno, Jano.
3: Dobré ráno.
2: Z Iránu večer přicházely zprávy o dalších explozích v různých částech země. Je jasnější, kdo za nimi stojí?
3: Tak zástupce Tehránu sice mluvil o americko-izraelských projektilech, ale tyto země nějaké údery nepotvrdily. Ty zprávy o explozích mimo jiné přicházely také z provincie Bušer, kde se nachází jediná fungující civilní jaderná elektrárna v Iránu. Tehrán tvrdil, že ještě ty dřívější americké údery z noci na včerejšek zasáhly právě okolí elektrárny a ty večerní útoky podle iránské státní televize údajně cílily na vojenský objekt poblíž toho města Bušer a taky na námořní vojenskou zónu v jižním městě Konarak. Nicméně zástupce Spojených států několika médiím v reakci na ty večerní zprávy řekl, že americká armáda v poslední době neprovedla žádné údery na Irán. A podobně třeba izraelští představitelé podle americké televize CNN uváděli, že nemají informace o žádném aktuálním izraelském zapojení do útoku v Iránu. Možná i z obav z amerického nebo izraelského údoru se právě na veřejnosti ani během těch pohřebních obřadů veřejně neobjevil Mojtaba Chamenejí. Spojené státy říkají, že byl při úderu na otce a jeho rodinu na konci února vážně zraněný a podle vysoce postavených iránských zdrojů agentury Reuters se stále zotavuje a jeho stav se zatím nezlepšil natolik, aby se tedy ukázal na veřejnosti.
2: No, americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že vyjednávání s Iránem je ztrátou času. Znamená to opravdu, že Spojené státy a Irán teď vůbec nejsou v kontaktu?
3: Tak ať by se to z toho tónu a možná i volby slova amerického prezidenta mohlo opravdu takto jevit, tak informace, která především americká média získávají právě od americké administrativy, teď naznačují, že nějaký kontakt mezi oběma stranami zůstává nebo je zprostředkovaný. Třeba agentura Reuters píše o tom, že nejmenovaný americký představitel včera uvedl, že pokračují technická jednání mezi zeměmi a obdobně třeba americké televizi se CNN několik amerických představitelů řeklo, že sice na jednu stranu probíhají přípravy na možné další americké údery v případě potřeby, ale v současné době dává Amerika prostor diplomacii.
2: Tak ty údery z posledních dvou dnů Amerika podle Donalda Trumpa odpovídaly na iránské údery na 3 lodě v Hormuzském průlivu. Ten by měl být teoreticky podle memoranda o příměří pro obchodní plavidla volný. Jak to tedy vypadá opravdu na místě?
3: Tak víme z námořních dat, že včera se právě kvůli těm americkým úderům a následně potom odvetě Iránu ta plavba ropných tankerů Hormuzským průlivem prakticky zastavila. Nicméně navzdory obnoveným bojům, třeba od úterý, příklad Japonska, o kterém informuje agentura Reuters, tak Perský záliv od úterý opustilo 22 lodí spojených s Japonskem, včetně 6 velkých tankerů na ropu. To znamená, že v Perském zálivu teď zůstávají pouze 4 japonská plavidla a zhruba 100 japonských námořníků nebo námořníků právě na těchto plavidlech. A přitom na začátku války v tom Perském zálivu uvízlo 45 lodí napojených na Japonsko a přibližně 1100 členů posádky. Lodě ze zálivu odplouvají hlavně zhruba od

0: poloviny června, kdy tedy Spojené státy a Irán podepsali to memorandum o porozumění a dohodli se v něm taky, že Spojené státy postupně ukončí námořní blokádu iránských přístavů a Irán naopak zajistí na 60 dnů bezplatně bezpečnou plavbu obchodních plavidel právě Hormuzským průlivem. Jenže právě tato část je oběma stranami vykládána různě a to potom vede k třeba k té eskalaci, kterou jsme viděli v těch posledních dvou dnech.
1: Vysvětluje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karhasová. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: A my v regionu Blízkého východu ještě zůstaneme a přesuneme se na palestinská území, tedy západní břeh do Jeruzaléma a pásma Gazy. Tam se 28. listopadu budou konat parlamentní volby. Včera je vyhlásil předseda palestinské samosprávy Mahmud Abbas. V případě, že se hlasování opravdu uskuteční, to budou první volby do palestinského parlamentu po 20 letech. Více už přiblížíme s Milanem Slezákem, spolupracovníkem Českého rozhlasu. Dobré ráno, Milane.
3: Dobré ráno.
2: Proč se Mahmud Abbas rozhodl vypsat nové volby právě teď, respektive teď na podzim?
3: Je to důsledek soustavného tlaku, zejména od dárců, kteří se starají o to, aby palestinská samospráva mohla fungovat, protože víme, že tam má stálý nedostatek zdrojů. A těm dárcům připadá a stále ve větší míře, že palestinské vedení, nebo lépe řečeno vedení palestinské samosprávy, nemá politickou legitimitu právě v důsledku toho, že volby do palestinské zákonodárné rady byly tak dlouho odkládány, že jaksi není úplně finančně odpovědné, abych to řekl kulantně. A kdo byl na západním břehu Jordánu například a dostal se do některé z vládních vil, tak ví, kam některé prostředky ze zahraniční pomoci plynou, že to není jenom těm nejvíce potřebným, ale také právě do těch vládních zdrojů. Ano. A pak se z toho staví ty horostné vily. A za třetí, zdá se těm dárcům, že jak si to vedení je zavřeno do sebe a že se příliš málo vyvíjí a že je příliš přestárlé, že by potřebovalo obnovy. Takže ti, kteří věnují peníze, a jsou to arabské monarchie z Perského zálivu nebo i Evropská unie, již řadu let tlačí na palestinské vedení, aby se změnilo, reformovalo. Součástí této snahy jsou samozřejmě nové volby. K tomu bych ještě přidal, ano, že palestinská autonomie a její základní strana, o kterou se opírá palestinská autonomie, to znamená strana Fatah, jsou bohužel podle průzkumu veřejného mínění, opakovaný průzkum veřejného mínění mezi palestinskou populací, stále méně populární než hnutí Hamas.
2: Mahmud Abbas vyhlásil parlamentní a prezidentské volby už před 5 lety, pak ale byly odloženy na neurčito s odůvodněním, že není zaručená možnost hlasování ve východním Jeruzalémě. Jaká je pravděpodobnost, že se tentokrát hlasování v listopadu uskuteční a nebude zase odloženo?
3: No, já bych se odvážil jaksi odhadnout, že to hlasování proběhne, i když je to věštění z křišťálové koule a minulé zkušenosti příliš k optimismu nenavádají, poněvadž ty volby, jak už jste zmínila, byla několikrát odloženy, mimochodem poprvé byly vyhlášeny v roce 2021 a pak byly odkládány, až se nakonec uskutečnily právě v tom roce 2026. Ale od té doby tedy nikoli. Z různých důvodů naposledy tedy se Mahmud Abbas odvolal na to, že by hlasování nemohlo proběhnout ve východním Jeruzalémě. Východní Jeruzalém totiž, který má být budoucím hlavním městem samostatného palestinského státu, drží Izraelci a ti tvrdí, že Jeruzalém je věčné a nedělitelné město hlavní Izraele, o které se prostě s Palestinci dělit nebudou. A tudíž se domnívám, že pokud ty volby palestinské budou v listopadu, takže rozhodně se nebudou konat na území té východní jeruzalemské části, protože tam to prostě podle mého soudu Izrael nedovolí.
2: A na závěr už jenom krátce, prezident Abbas také oznámil konání prezidentských voleb, tedy v příštím roce bude v nich tento 90-letý lídr znovu kandidovat?
3: Velká otázka. Je mu 90, je to nemocný muž. Pokud by kandidoval, tak myslím si, že by ubral trošičku vítr z plachet těm, kteří říkají, že palestinská autonomie se může změnit, že se může reformovat, že se může modernizovat, že se může více přiblížit obyčejným Palestincům, protože jeho kandidatura by znamenala, že se nic nemění, že u moci chtějí zůstat stále ti staří muži, kteří řídí autonomii tak dlouho, a že o žádnou změnu, včetně té finanční transparentnosti, nemají žádný zájem.
2: O volbách na palestinských územích, které by se mohly letos na podzim konat poprvé po 20 letech, jsme mluvili s analytikem a spolupracovníkem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Děkujeme za to.
3: Hezký den.
1: A co podstatného bychom vypíchli z agentur. Německá automobilka Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásila drastické omezení výroby, k možnému propouštění se ale nevyjádřila. Vládní koalice by měla dnes odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu v souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. To tento týden oznámili premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou.
2: Stále posloucháte Ranní plus. Trh s uměním v Česku znovu ožívá. Za první pololetí se podařilo v aukčních síních vydražit díla za 3,25 miliardy korun. Uvádí to server Art Plus, podle kterého se tak aukční trh dostává čísly na úroveň úspěšných let 2023 a 2024. A my už detaily probereme s odborníkem na alternativní investice Adamem Karáskem z Portu Gallery. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Jestli to správně čtu, tak letošní první pololetí je výrazně úspěšnější než to loňské. Celkový obrat sálových aukcí vzrostl o 200 milionů korun. Čím to je?
4: Já si myslím, že ten rok 2025 byl takový kritický, kdy ten trh prošel určitou krizí a zavřel i některé významné galerie, takže to byla opravdu, nebyl to dobrý rok a momentálně je to kombinace více věcí a vzrostl počet prodaných děl i jejich úspěšnost vlastně na aukcích, takže to, co šlo do té aukce, tak se většinou prodalo. Takže to je určitě jedna ze zásadních věcí. A,
2: to znamená, je to o kvantitě anebo o hodnotě těch děl? To znamená, prodává se víc uměleckých děl nebo umělecká díla vyšší hodnoty?
4: Chtěl jsem dodat, že to záleží i na té kvalitě, takže prodává se víc uměleckých děl, které jsou kvalitnější, a proto dojde k tomu prodej. Tak to jsem ještě chtěl právě dodat, než jste mě skočila do řeči.
2: Pardon,
4: a proto dojde k tomu prodej. Tak to jsem ještě chtěl právě dodat, než jste mě skočila do řeči.
2: Pardon, to jsem
4: chtěla. Ne, v pohodě. A je to samozřejmě z oblasti zejména teda poválečného a současného umění. Současné umění jasně vede.
2: A co víme o dnešních investorech do umění? Je to třeba lákavá investice i pro mladší lidi?
4: Já si myslím, že se to mění postupně a určitě si ty mladší lidi nacházejí stále jako větší, nebo nacházejí tu cestu k tomu současnému umění a myslím si, že u nich nejde o nějakou spekulaci za účelem uložení peněz, ale spíš si myslím, že je to nějaká vizuální věc, že k tomu umění si nacházejí cestu a kupují si třeba levnější věci a postupem času, jak rostou jejich příjmy, tak se propracovávají třeba k dražším dílům.
2: To by korespondovalo s tím nedávno zveřejněným průzkumem nebo art reportem J&T banky, který tvrdí, že ubývá těch, kteří vnímají umění jako skvělou investiční příležitost. Letos to bylo jen 7% lidí, před 4 lety 28%.
4: Já bych jenom chtěl poděkovat, že ten report vůbec vzniká. Je to skvělý, že tam jsou data, z kterých se dá čerpat. A je to určitě tak, protože já si myslím, že v covidu byl takový hype, vlastně ty ceny byly jako na vrcholu a lidi, i kteří tomu třeba rozuměli méně, tak se snažili ty peníze uložit do umění nebo do nějakých alternativních investic a vlastně po tom covidu přišlo takové vystřízlivění a došlo k určité korekci trhu, takže si myslím, že ty lidi, kteří se na tom trošku spálili, tak odpadli a teď tam jsou vlastně lidi, kteří to berou spíš z té vizuální stránky a kupují to, co se jim líbí a zároveň v tom mají ty uložené peníze, ale není to ten primární záměr.
2: Když ten trh sledujete, která díla tedy mají většinou nejlepší zhodnocení?
4: Říká se, že to je současné umění, protože samozřejmě, když se nakoupí nějaký obraz začínajícího umělce, který se pak prorazí a třeba se proslaví, tak tam to zhodnocení

0: bývá vysoké. A pak se samozřejmě říká, že to jsou takzvaní blue chip umělci, kteří už jsou na tom jako vrcholu vlastně, ale tam zase ta investice do toho jednoho kusu je v řádech x milionů korun, ale to zhodnocení tam v podstatě u autorů, jako je Kupka Toajen a jiní, tak tam bývá vlastně jako jistota, ale zase ne každý má desítky milionů korun, aby si mohl kupovat malby od těchto autorů.
1: A jak velké ohrožení pro investory do umění představují falešná díla?
0: To je velký problém. Já jsem navštívil výstavu před pár lety v Hradci Králové, která se tomu tématu věnovala, a tam opravdu mnohdy nešlo opravdu rozeznat na první pohled vůbec, jakože jde o falzum. Takže je dobré, jak je to zmíněno v tom reportu, kupovat od renomovaných aukčních domů, řešit posudky od zase renomovaných historiků, kteří se tomu věnují dlouhodobě. Takže to je samozřejmě nějaká cesta k tomu, jak nekoupit to falzum, ale může se to samozřejmě stát.
1: Stále tam to riziko.
0: Je tam to riziko, ale ty aukční domy renomované se tomu snaží předcházet, jak už jsem říkal, určitými posudky nebo i tou proveniencí vlastně, odkud to dílo je. Ano. Samozřejmě pokud je nějaká fotka, že ten obraz visel v nějakém bytě nějakého člověka, tak je to zase nějaký důkaz toho, že to tam opravdu bylo a že to je teda pravé.
1: Říká odborník na alternativní investice Adam Karásek z Portu Gallery. Děkujeme za váš čas.
0: Díky, hezký den.
2: No, investicí jsou v poslední době i nemovitosti, a nejenom asi proto, aby bylo ty obrazy kam dávat. Zřejmě i kvůli tomu ceny pražských bytů vzrostly za posledních 10 let téměř o 180% a metropole se stala jedním z nejhůře dostupných evropských měst, co se týče vlastního bydlení. Co všechno k tomu přispělo a má na dostupnost bydlení větší vliv stavební zákon nebo územní plánování? Tak to jsou témata nového dílu podcastu Chyba systému. Speciální host, sociolog Daniel Prokop z výzkumné společnosti PAK Research, mě mluví i o tom, jak nastavit pravidla pro bydlení v městských bytech.
3: To už ukazuje taková analýza IPR, Institut pro plánování a rozvoj, která analyzovala, kdo bydlí vlastně v těch pražských bytech. Jo. A není to asi jenom případ Prahy, a buď to vůbec není známo, nebo to nejsou vůbec ty potřebné cílové skupiny často. Takže určitě tam bydlí i seniori a někteří potřební lidé, ale mohli bychom to s tím nakládat mnohem lépe. Jo. A podle mě teda, aby se tohle stalo, tak se to musí jako nějak sjednotit ty pravidla. To znamená, v těch funkčních městech to je opravdu třeba nějaká jako společnost, která funguje pod tím městem a spravuje ty byty dohromady pro to město a má jednotná ty pravidla. Tím pádem má taky kapacity personální, nějak jako pracovat s těmi potřebnými lidmi a přidělovat jim ty byty a podobně. Ne takový ten český styl, že to všechno tak jakoby rozdrobíte, že to všude musí spravovat jeden člověk, který ani nemá kapacitu na to prostě jako se tím zabývat. Jo. Takže kdybychom vytvořili nějakou společnost, která to spravuje pro celou Prahu, ty byty, má jednotná pravidla, kdo na ně má nárok, to jsou třeba ty sociálně ohrožené skupiny a potom některé ty jako potřebné profese a podobně, nastaví tam nějaké jako ceny nájmu, standardní, nižší samozřejmě, a ten výnos z těch nájmů dává do rozšiřování toho bytového fondu, tak by to byla věc, která má smysl. Jo. K tomu máte programy, které financují výstavbu obecního bydlení přes státní fond podpory investic a podobně. Úvěrově malá dotace a úvěr těm obcím, prostě, které se to kofinancují, a potom to poskytují některým skupinám, které jsou jako můžou být nějak definované. A když tohle spojíte, tak můžeme jako dohnat to, co jsme zanedbali v těch posledních 15 letech, a doplnit trošku ten bytový fond a řídit ho líp ten obecní bytový fond. Jo. Takže jako někde to zvládají, tak nevím, proč bychom to nemohli zvládnout my.
4: Nemáme se uskromnit a poleno, jak doporučuje manželka miliardáře Ivana Tykač, která vlastní sama jako stovky bytů na pronájem.
5: Jo, určitě se má uskromnit v prvé řadě Ivana Tykač, ale každopádně jako to, co říkal Dan, si myslím, že je hrozně důležitý. Kdo někdy se bavil třeba i s nějakými lokálními politiky, nejenom v Praze, tak moc dobře ví, jako jak složité je to přidělování těch bytů právě dostupným, právě potřebným lidem. Nejčastěji z toho vypadávají ti nejchudší, což je vlastně pro mě jako vlastně nejméně pochopitelné. My ještě jsme schopni nějak i v rámci toho sociálního bydlení přijmout třeba představu, že to dáme těm potřebným profesím, jako sestřičkám, učitelům a tak dále, policii, ale vlastně i pro to okolí, a myslím, že to výborně třeba ukazoval dělal projekt jako Housing First v Brně, je mnohdy jako úplně nepřijatelné, že nějakým losem tam zabydlíme lidi v opravdové jako bytové nouzi. A my si často tu Prahu představujeme jako místo, kde v podstatě ta chudoba moc není a není vidět, ale i v Praze je ohromné množství třeba ubytoven, které jako
4: žijí rodiny s dětmi.
5: A často tam padají teďka momentálně třeba právě lidé z Ukrajiny. A já jsem zaznamenala několikrát třeba snahu vykupovat tyhle ubytovny Prahou nebo městskými částmi, aby se právě zamezilo tomu obchodu s chudobou.
2: Říká v novém díle podcastu Chyba systému novinářka Apolena Rychlíková. Celý díl najdete už teď v podcastových aplikacích. V našem vysílání ho uslyšíte zítra po 11. hodině.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: A teď pro vás vysíláme v 8 hodin a 53 minut. Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňské a už teď je jasné, že nouzi o práci mít nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie nebo fyziky.
7: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
8: Nás čekala řada testování, ověřování, zda ty technologie fungují, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. Tyto všechny práce proběhly. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
7: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vondrák.
8: Je to zcela nová cesta, ono samozřejmě jako nejsme jediní, kteří tady tohle to řeší v rámci Evropy i celého světa, samozřejmě se tím zabývá více pracovišť, více firem, jako nutno ale říct, že patříme k těm, kteří v tom jsme poměrně pionýři a jsme poměrně hodně daleko, takže k nám jezdí na návštěvu a vyptávat se, jak vlastně se tady tyhle všechny věci řeší.
7: Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
9: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, čo je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi vhodně řešit.
7: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
9: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných, obsahuje velké množstvo faktorů a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
7: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
9: Ty přibližné řešení potom už vlastně můžeme vyřešit na klasický počítač a dostaneme odpovědi, které jsou přibližně správně. Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
7: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Český rozhlas.
2: A do 9. hodiny zbývají 4 minuty a následuje další téma o takzvaném transgeneračním traumatu, tedy o nějakém těžkém zážitku, který má vliv i na děti nebo vnoučata dotyčného. Se nejčastěji mluví v psychologii v rodinných vazbách. Teď ale výzkum ukazuje, že dopad možná může být ještě rozsáhlejší. Dlouhodobý výzkum to dokládá na dětech těch, kteří přežili holokaust. Víc už nám teď řekne Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
10: Dobrý den.
2: Na čem konkrétně vědci to transgenerační trauma vysledovali?
10: Zkoumali zdravotní dopady na děti rodičů, kteří přežili holokaust, tedy konkrétně těch, kteří si prošli protižidovským obdobím v nacistickém Německu a zbytku Evropy. Ukázalo se, že u dětí lidí, kteří si ve věku 5 let a víc prošli holokaustem, je výrazně vyšší riziko, že u nich propukne schizofrenie. V případě, že holokaust přežil otec, je to riziko 1,5x vyšší, pokud to byla matka, tak se riziko onemocnění blíží trojnásobku oproti běžné populaci. A to přitom nejde o děti narozené v koncentračních táborech nebo těsně po válce. Výzkum sledoval děti narozené až v letech 1964 až 76, tedy v podstatě 20 let po holokaustu.
2: No a jak důkladný je ten výzkum?
10: Ta data jsou opravdu rozsáhlá, už je to na úrovni rozsáhlé statistiky, takže náhodnost tam není pravděpodobná. Celkem tým zkoumal zdravotní data 15 000 dětí, u nichž měl data matek, a 18 000 dětí, kdy věděli o otci. U těch dětí pak sledovali, zda se vyskytují v národních registrech psychiatrických hospitalizací. Pokoušeli se taky data kontrolovat vůči dalším faktorům, jako porodní váha, psychiatrické zdraví matky, a ukazuje se, že i s přihlédnutím na ně je prožitek holokaustu statisticky významný. Co sami vědci přiznávají, je to, že výzkum nereflektuje konkrétní zážitky lidí během holokaustu, zde byli například v koncentračním táboře nebo ne.
2: No a když je ten vztah ze statistického ohledu tak zřejmý, tak co ho může způsobovat?
10: Tím se zatím ten výzkum nezabýval, jen hledal datovou souvislost, takže prostor pro další detailněji zaměřené zkoumání tu je. Nějaké teorie určitě jsou, tou hlavně epigenetika, součást genetiky, která popisuje, jak se ve výsledku projeví naše DNA. Jednotlivé geny se totiž vypínají nebo zapínají na základě různých pravidel, kterým ani věda ještě úplně nerozumí, ale velmi zjednodušeně, pokud vaši rodiče prožívali například dlouhodobý nedostatek potravin, spíš se aktivují nějaké geny, které vedou k tomu, že budeme mít pomalý a energie šetřící metabolismus, a naopak pokud třeba naši rodiče žili v potravinovém blahobytu, spíše se nám aktivují geny, které upřednostňují rychlejší metabolismus a větší výkonnost.
2: Takže kdo zažil holokaust, tak se mu aktivovali nějaké geny, které vedou k většímu výskytu schizofrenie.
10: To je jedna z těch teorií. Kdyby to tak bylo, nejspíš ty geny nezvyšují jen riziko schizofrenie, ale mají tedy i nějaké další užitky, které neznáme. Zajímavé je, že děti těch, kteří prožili holokaust jako kojenci nebo batolata, to zvýšené riziko schizofrenie nemají, protože zkrátka třeba ještě ty hrůzy holokaustu nedokázali v tom věku vnímat.
2: Tolik Dominik Tesár, díky, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
11: Radioservis představuje
6: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
12: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
6: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
12: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
6: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 9 hodin a tohle je páteční Ranní plus s datem 10. července. Dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus.
2: A dodáme hned 3 důvody nás i nadále poslouchat, proč se vládní koalice neshoduje na příspěvku do programu na pomoc Ukrajině.
1: Nakolik dopadá krize evropských automobilek na jejich české subdodavatele.
2: A jak oslovil zrestaurovaný snímek Šeptej diváky v Karlových Varech po 30 letech.
1: Dozvíte se po aktuálních zprávách, které připravuje Martin Matějka.
13: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci okolo příspěvku Česka do takzvaného programu PURL. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, přesměroval část peněz. Hnutí SPD je proti a podle jeho členů to nebylo dopředu v koalici projednáno. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany a hnutí, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
14: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
13: Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, prý už ale vše vysvětlil předsedovi SPD Tomiu Okamurovi a je připraven vše vysvětlit i jeho poslancům. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
15: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
13: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
17: Ukrajina vyznaná Amerikou.
16: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouho dobým suchem. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Pokračuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
18: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiští delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
13: Ve zprávě Nejvyšší státní zastupitelství doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Ten by měl mít taky dostatečné bezpečnostní opatření. Severní Korea přijme podle státní agentury CNA opatření k posílení svých jaderných sil. Oznámil to vůdce Kim Jong-un na rozšířeném zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle ní se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo také zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
19: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
13: Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Basquiat a právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
20: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Český rozhlas.
13: Dá dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně u Velkého Meziříčí. Na 146. kilometru u výjezdu z čerpací stanice narazilo osobní auto do šipky silničářů a průjezdný je pouze pravý pruh a zhruba kilometrová kolona vás zatím zdrží do 10 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D8 začíná kolona u sjezdu na Zdiby a pomalu se jede Cínoveckou až ke sjezdu na Kbelskou. V koloně je navíc nehoda kamionu s osobním autem u nájezdu od Čakovice. Zdržení je 15 až 20 minut. Obousměrně se zdržíte na příjezdech k letišti kvůli omezení. Směrem na Prahu kolona od Středokluk z 5. kilometru dálnice D7. Směrem z Prahy je kolona už před Evropskou, zdržení obousměrně kolem 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24, na horách většinou 19 a na Šumavě bude kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
1: A právě teď nás posloucháte v 9 hodin a 8 minut. Dobrý den vám přeji Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Představitelé hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dnes sejdou na jednání koaliční rady. Mají si vysvětlovat situaci ohledně příspěvku Česka do programu PURL, přes který mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu. To se ale nelíbí především hnutí SPD. My už jsme ve spojení s kolegyní Danielou Brichtovou, která se tématu věnuje. Dobrý den.
21: Dobré dopoledne.
1: O jak velký problém mezi koaličními partnery jde?
21: Vlnu nevole to právě vyvolalo u SPD. Předseda hnutí a sněmovny Tomio Okamura řekl, že s tím zásadně nesouhlasí, že to nebylo dopředu v koalici projednáno a že jde o porušení programového prohlášení vlády.
22: My nesouhlasíme se zasíláním zbraní na Ukrajinu z peněz českých daňových poplatníků a v programovém prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí k urovnání konfliktu na Ukrajině. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
21: Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů sobě Petra Macinky ale krok programové prohlášení nijak nenarušuje.
23: Já nerespektuji a vážím si koaličních partnerů, tak vím, že by byl určitě velký problém, kdyby zjistili, že z ministerstva zahraničních věcí odešly peníze na nějaké předem neurčité účely přímo na Ukrajinu. Také jsme se rozhodli, že tyto prostředky přesměrujeme, aby šly do amerického fondu na přesně daný účel.
21: Celou věc je připraven vysvětlit i poslaneckému klubu SPD. Jeho součástí je i strana Trikolora, která ve svém vyjádření také požaduje vysvětlení, proč k takovému kroku přistoupil. Nicméně sám Macinka se koaliční rady nezúčastní, protože bude na pracovním jednání v Itálii. Podle svých slov je ale připraven to koaličním partnerům i tak vysvětlit. A že se vše urovná právě na koaliční radě, doufá i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
14: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
21: Česko se naopak nebude podílet na pomoci Ukrajině ve výši 70 miliard eur, kterou pro letošek přislíbily členské státy NATO v závěrečné deklaraci na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře, který se konal tento týden. Peníze mají jít na vojenské vybavení, pomoc a výcvik. Stejnou částku chtějí pomoci i příští rok.
1: Danielo, co dalšího mají koaliční strany a hnutí dnes na svém jednání řešit?
21: Dá se očekávat, že nakonec pomoc Ukrajině bude tím hlavním tématem, protože třeba Jaroslav Foldyna z SPD mluvil i o tom, že neví, jestli je hnutí i nadále součástí koalice. Kromě toho se dá ale očekávat, že se partneři dotknou i posledních dnů ve sněmovně a jaké zákony je potřeba ještě schválit. Poslanci by totiž příští týden měli do lavic v dolní komoře parlamentu zasednout naposledy před letní pauzou. V prvním čtení mají například projednat zmrazení ceny dálniční známky. Finálně chtějí také hlasovat o znovu zavedení EET. To by chtěli dokončit ve středu a poslat návrh do Senátu.
1: Tak výhled hlasování a témat koaliční rady jsme probrali s Danielou Brichtovou, politickou reportérkou Českého rozhlasu. Děkujeme.
21: Hezký den.
2: A teď máme 11,5 minuty po 9. hodině. Největší evropská automobilka Volkswagen, jak jsme už sdělili několikrát v tomto vysílání, oznámila, že výrazně omezí své výrobní kapacity. Koncern v následujících letech škrtne asi polovinu modelů a zaměří se jen na slibné segmenty. Zároveň omezí výběr doplňkové výbavy, aby zjednodušil výrobu. Do budoucna bude schopný vyrábět jen 9 milionů aut ročně. Donedávna to bylo až 12 milionů. Volkswagen to oznámil po jednání dozorčí rady. Ta údajně probírala i možnost propouštění. Situace v německých automobilkách se dotýká i českých subdodavatelů. Naším hostem je Pavel Juříček, generální ředitel a předseda představenstva Brano Group, jednoho z nejvýznamnějších tuzemských výrobců autodílů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy vyrábíte kapotové, dveřní, sedačkové systémy. Jakou část dodáváte německým automobilkám, zvláště koncernu Volkswagen?
3: No, tak pro Mercedes, BMW, hlavně Volkswagen Group, což jsou všechny značky, včetně Audiny, Porsche, Lamborghini a dalších, tak nám to dělá jako zhruba 60% celkového obratu.
2: Takže se vás ty potíže německého automobilového průmyslu zásadně dotýkají?
3: Samozřejmě, tak jako každého dodavatele. A zvlášť ti, kteří jsou vlastně napojeni na všechny automobilky na světě, což jsme my také, tak vlastně to jsou významné propady. To není jenom o německém automobilovém průmyslu, ale o italském, francouzském, švédském. V podstatě celé Evropy se to týká, takže to jsou systémové problémy, které tady vložila už Evropská komise dlouhodobě a teď z toho máme v uvozovkách, sklízíme ty strašné věci, které se tady zavedly. No.
2: No ale asi to nebude jenom záležitost Evropské komise. Víme, že na tom mají podíl prostě různé jaksi investice třeba špatné v evropských automobilkách, konkurence čínských firm a třeba i americká cla, ne?
3: Musím vám trochu opanovat, protože oni se tomu přizpůsobovali, tady té politice, a samozřejmě nebyli včas jako ochotní rozporovat ty věci, které vedly tady k té současné situaci. A ten vliv toho, já tomu říkám black deal, protože to se s životním prostředím nemá nic společného, no tak to samozřejmě všechny ty regulace a všechny ty věci související s energiema a související i s jakousi politikou, když si vezmete ESG a jeho podsestava pro automobilový průmysl se jmenuje ESRS, tak to má 110 nařízení a to se nedá ani přečíst, to ani nevíte, co s tím máte dělat.
2: Rozumím, ale my jsme třeba dneska s panem, promiňte, že vás přerušil, ale třeba se s panem Knapem z EY, z poradenské společnosti, jsme mluvili o tom, že tady byla špatná manažerská rozhodnutí, že nedostatečně třeba si dokázali představit ti manažeři vývoj toho trhu a tak dále a jsou tady samozřejmě i ty další faktory, ta čínská konkurence a tak dále.
3: Ale jenom částečně. To je kauzalita. Kde jsou příčiny a kde jsou důsledky? Ano, automobilky se tomu velmi rádi v úvozovkách přizpůsobili, velmi podporovali tady ty věci, které souvisely se zdražováním energie a TISAX a SIBAM a všechny ostatní související věci, včetně těch regulací. No a teďka z toho sklízíme takzvaně v uvozovkách úspěch.
2: Tak abychom se nezacyklili jenom na tomhle, na těch příčinách, těch asi bude vícero, jak jsme si řekli, ale já bych rád věděl, jestli se vám daří nějakým způsobem ten pokles toho zájmu, té poptávky nějak kompenzovat. Dejme tomu třeba dodávkami do Škodovky, které se daří, a také dalších zahraničních výrobců v Česku, jako jsou Toyota nebo Hyundai.
3: Máte pravdu, my jsme do Škodovky dodávali relativně méně, protože například právě pro Volkswagen jsme dodávali čím dál víc, to postupně narůstalo a Škodovka v tom byla méně. A je pravdou to, že Škodovka je skutečně odchylka, velká odchylka deviace na celém světě, A je to teda překvapení. A Škodovce samozřejmě všichni dodavatele moc přejem, aby vydržela tady v tomto tempu. Jo. Je to skutečně, protože my dodáváme prakticky mimo BYD do všech automobilek na světě, včetně Tesly, GM, Chrysleru a dalších a všech evropských automobilek, takže to umíme srovnat.
2: A ještě mám jednu otázku.
3: Škodovka je úžasná.
2: A daří se vám třeba ještě vykompenzovat ten výpadek v Evropě investicemi jinde? Jaký biznis například rozvíjíte v Číně a co se chystáte spustit ve Spojených státech?
3: Pokusím se vám to vysvětlit. V Evropě to nahrazujeme tím, že pod tlakem všech těch okolností tady krachuje spousta teda subdodavatelů, těch first tier suppliers. My jsme v té pozici jako česká firma, jsme zůstali vlastně jako jediní, kteří jsme v pozici prvního dodavatele do automobilky. Takže vzhledem k tomu, že krachuje řada našich konkurentů a řada teda německých i jiných nadnárodních koncernů mají problémy, tak my právě pracujeme, respektive dostáváme některé zakázky právě od těch firem, které krachují, takže některé věci se nám daří nahradit tím, že ten subdodavatelský průmysl je opravdu ve velkém ohrožení. My jsme v tomhle směru přece jenom trošku flexibilnější jako česká firma, takže se nám daří získávat některé nové zakázky, ať už je to pro Stellantis, anebo je to pro Mercedes. Teďka máme velkou zakázku, která nám nabíhá v příštím roce a podobně. Co se týká Číny, tak v Číně máme dvě fabriky, jednu v Šanghaji a jednu v Tajcanu. A tam jsme dodavatelé dneska už majoritně více než 60% dodáváme do těch čínských automobilek, jsme tam už 20 let. Já jsem předpokládal tehda, že Čína skutečně bude nesmírně rozvojová země, zvláště v automobilovém průmyslu, takže tam jsme zachytili ten trend. Takže dneska tam děláme zhruba 3,25 miliardy obratu a z toho, jak říkám, víc než 60% už dodáváme do Shapo, do Leapu, do MG, do Geely, do Changanu a podobně, do těch čínských automobilek a zhruba těch 40% do těch klasických západoevropských automobilek, jako je VW, GM a různé deriváty toho čínsko-západoevropských automobilek.
2: Tak nějakou továrnu také spustíte ve Spojených státech, ale o tom si můžeme povídat někdy jindy. Tolik Pavel Juříček, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Brano Group. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Ano, děkuji taky, nashledanou.
1: Posloucháte Ranní plus, 9 hodin a 19 minut. Tady jsou krátké hlavní zprávy. Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila z květnových 2,1% na 1,5%. Uvedl to před pár minutami Český statistický úřad. Podle něj k tomu přispěl pokles cen pohonných hmot. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědky o tom ale nikdo neuvědomil. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Podle ní žádné bezpečnostní riziko nevzniklo, přestože vláda v sále jedná i o utajovaných věcech. Mráčková uvedla, že zařízení jen někdo v sále ztratil, nikdo se k němu pak ale nehlásil. A poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů.
2: Ještě jedna zpráva. Aktuální hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Požár se jim po 10. hodině večer podařilo lokalizovat a před půlnocí snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Velká část budovy se už včera zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě je reportérka Michaela Kočendová. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. V tuto chvíli nad místem přestal létat vrtulník s bambivakem, který tady byl ještě ráno vidět. Odletěl dotankovat palivo a hasiči mezi tím společně se statikem řeší další postup zásahu, i to, jestli vrtulník nasadí znovu. Po jeho dočasném stažení budovu znovu zahalil hustý černý kouř. Ten se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od dnešního rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé včera ještě necítili. cítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí už také po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka zůstává na místě 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří se z bezpečnostního perimetru 70 metrů snaží tu budovu ochlazovat.
2: Já když jsem se díval na ty záběry, tak to vypadalo opravdu jak z nějaké válečné zóny. My jsme řekli, že velká část budovy se už včera zřítila, tak jak vypadá v téhle chvíli ten zbytek?
4: Tři ze čtyř obvodových stěn té budovy se zřítily. Z mého místa vidím tu nezřícenou stěnu budovy. Na té také zůstal viset velkoformátový plakát ke 150 letům od narození obuvníka Tomáše Bati, který zhořel jenom částečně. Zůstala na něm, když to popíšu, pouze hlava podnikatele, která na to místo požáru shlíží.
2: No tak to je skoro symbolické, tedy smutně zhlíží, zdá se, ale jak se od včerejška změnil vůbec celkový život ve městě, vy už jste něco říkala o těch respirátorech a tak dále.
4: Od vypuknutí požáru vlastně uplynulo už 24 hodin. Dnes zůstávají uzavřené všechny instituce v bezprostředním okolí. Týká se to například Krajského úřadu, Muzea Jihovýchodní Moravy nebo Krajské knihovny Františka Bartoše. Největší dopady ale požár má na firmy, které budovu využívaly jako sklad. Majiteli značky Vasky Václavu Staňkovi zhořelo přibližně 75 tisíc párů bod v hodnotě okolo 150 milionů korun. Společnost Alpinepro odhaduje škodu až na 500 milionů korun. No a nadace Tomáše Bati přišla zhruba o 30 tisíc uskladněných knih v hodnotě asi 5 milionů korun. V objektu měla sklad také zásilkovna nebo prodejce karbonových kol, kteří o všechny ty uskladněné věci přišli.
2: Tak to všechno nám teď sdělila reportérka Michala Kočendová. Děkujeme za shrnutí. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: A doplníme přehledem do

0: i Starostové a Piráti. ODS a lidovci zatím váhají s tím, že by schválení musela předcházet odborná diskuze. Vláda se k návrhu rovnou postavila odmítavě.
1: Podle kabinetu Andreje Babiše jsou osoby mladší 18 let stále ještě žáky středních škol a učilišť a lze je považovat za skupinu zvláště zranitelnou, pokud jde o jejich možné ovlivňování. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel ale návrh hájí s tím, že 16-letí jsou už teď informačně mnohem gramotnější než řada lidí s volebním právem. Mohou pracovat, mohou odvádět daně, ale nemohou rozhodovat o tom, co je jim nejbližší, říká Havel v Právu.
0: A ještě krátce z Hospodářských novin. Ty se v jednom ze svých článků věnují tomu, co trápí současné české vysokoškoláky. Možná překvapivě to jsou pochybnosti, jestli si zvolili obor, který jim zajistí místo na trhu práce. V rychle se měnícím světě se ptají, jestli bude profese, na kterou se aktuálně připravují, za pár let ještě vůbec existovat.
1: Data českých univerzit už ukazují na první obory, které ztrácejí na popularitě, ale také na ta zaměření, která vysokoškoláci berou jako jistotu. Pokles zájmu sledují univerzity oslovené Hospodářskými novinami, například u oborů zaměřených na programování a vývoji aplikací a také na jazyky, ať jde o češtinu, angličtinu či němčinu. Naopak stabilně vysoká poptávka je po studiu medicíny, zubního lékařství, práva, ale také managementu. Vyššího zájmu si pak školy všímají u psychologie, fyzioterapie a nebo financí.
0: Tak to jsme dočetli z dnešních deníků velice stručně a pokračujeme v našem vysílání v 9 hodin a 25 minut. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let minulého století je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Dyková nebo Jan P. Muchov, který k filmu složil i hudbu. K překvapení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkoně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Prý chtěli vidět něco odpočinkového. Film Šeptej i po 30 letech podle diváků tento požadavek splňuje.
2: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
3: Jsou i na druhém balkoně, jo? No. Takže nahoru.
2: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
4: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dáma pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
5: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
4: Já se budu dívat s vámi, kdybych utek, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. Tím pádem můžete odejít taky vtipujeme.
5: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
6: To, že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
5: Herečka Taťána Dyková, před 30 lety Wilhelmová.
6: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak, tak nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
7: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než Samotáře. Jako nežil jsem v té době, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
8: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledají 90. léta.
9: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
10: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90ková divočina, ale bylo to krásný.
8: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
10: Přesně tak.
11: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
8: Tak Jana je příjemně překvapena.
11: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mně bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila a myslím v takovém docela tom vibe jako těch toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
5: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Osobnost plus.
1: Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům. Říká v Karlových Varech o svém novém snímku Čeka Čeka v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu režisér Šimon Holý. Jak ho napadlo propojit svět vesnice a svět drag queen? Proč za důležitou postavu zvolil zpěvačku Helenu Vondráčkovou? A jak často se mu o námětu pro film zdá ve spánku?
0: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
2: Tak tolik filmová nabídka dnešního dopoledního vysílání, ale už za chvíli po zprávách začne pořád Pro a proti. Dnes na téma daní a odvodů. Od července totiž platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda jim tím chce finančně ulevit. Kritici ale mají obavu z toho, jaký dopad může mít tato změna na stav veřejných financí i na výši důchodu podnikatelů s nižšími příjmy. Jsou podobné úlevy dobrou motivací pro OSVČ nebo vznikají velké rozdíly mezi živnostníky a zaměstnanci? O tom budou debatovat hosté Lukáše Matošky.
3: No a Ranní plus ale dojel do finiše, po celou dobu byli v kabině
2: Daniela Vrbová
3: a Tomáš Pavlíček. Tak přejeme vám hezkou jízdu i nadále s Českým rozhlasem plus a hezký den. Naslyšenou.
4: Půl desáté.
0: Český rozhlas plus.
4: Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí, informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Vládní strany si budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu Porol na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Tvrdí ale, že je připraven vše vysvětlit poslancům SPD. O nové podobě stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Ve středu se k hlasování nedostali ani po 4 hodinách. Vládní novela má zrychlit schvalování staveb, zjednodušit administrativu nebo centralizovat stavební řízení. Má usnadnit výstavbu velkých bytových domů. Podle opozice jde na ruku developerům. Přibylo k ní 130 pozměňovacích návrhů. V londýnské čtvrti Edgware Road vypukly po zápase Francie s Marokem v noci nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, 4 fanoušci zatčení, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Po zápase na místo dorazila pořádková policie, na kterou DAF zareagoval skandováním a někteří z fanoušků na policisty začali házet petardy, světlice a lahve. Situace se uklidnila zhruba kolem 1 hodiny raní. Obec Janská na Česko-Kamenicku a spolek Rapštejn schání peníze na záchranu ženijního mostu z druhé světové války. Povodí Ohře totiž plánuje obnovu koryta řeky Kamenice, proto bude nutné most sundat. Spolek ho chce následně vystavit v areálu vojenské historie Rapštejnského údolí a k tomu potřebuje 1 100 000 korun, říká nezávislý zastupitel a člen spolku Karel Hunčovský.
5: V první řadě ho z toho toku vymout, čili technika, nějaký jeřáb, převoz, návěsem. V rámci areálu máme tam obecní prostory, kde by ten most byl opískovaný, očištěný na tu základní konstrukci a následně nastříkaný, natřený a smontovaný.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo vzrostl na téměř 1800. Z dat konžské vlády tak vyplývá, že nemoci podlehlo 625 lidí. Současnou epidemii této krvácivé horečky způsobuje vzácný kmen viru Bundibugyo a proti němu zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Kromě Konga má několik potvrzených případů taky sousední Uganda. Několik tisíc lidí večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta prezidenta Tamáše Šujoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. A Tamáš Šujok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. A současný předseda vlády Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Označuje ho za Orbánovu loutku. Přesně před 15 lety vyšlo poslední číslo britského bulvárního nedělníku News of the World. Titul skončil kvůli skandálu s odposlechy, které se mimo jiné dotkly i královské rodiny. List vycházel od roku 1843 a v 60. letech minulého století ho do vlastnictví získal australský mediální magnát Rupert Murdoch. I on sám čelil vyšetřování, ale tvrdil, že o odposleších nevěděl. A vědci budou mapovat výskyt takzvaných bentických synic na březích jihočeského Lipna. Ty můžou být nebezpečné pro psy. S mapováním může pomoct veřejnost, jakým způsobem, popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
6: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou, prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách synicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
4: Dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně u Velkého Meziříčí. Na 146. kilometru u výjezdu z čerpací stanice narazilo osobní auto do šipky silničářů a projíždí se pravým pruhem a zdržíte se jen chvíli v kratší koloně. Na příjezdu do Prahy od dálnice D8 se v Cínovecké u nájezdu od Čakovic řeší nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu a kolona je od sjezdu na Zdiby a pokračuje i za nehodou ke sjezdu do Kbelské. Zdržení až 20 minut. Obousměrně se zdržíte na příjezdech k letišti kvůli omezení. Směrem na Prahu je kolona ze 4. kilometru dálnice D7 a směrem z Prahy je pak kolona od Evropské, zdržení obousměrně až 15 minut. Na Pražském okruhu se jede pomalu směrem na dálnici D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, je to zhruba na čtvrt hodiny. V Dobřížské ulici směrem na Barandovský most se před Zlíchovským tunelem jezdí jen levým pruhem kvůli úklidu okolí vozovky. Kolona z tunelu Mrázovka je na 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
7: Osobám samostatně výdělečně činným se snižují odvody na sociální pojistné na úroveň z loňska. Změna platí i zpětně, takže budou moct zažádat o vrácení části záloh uhrazených od ledna. Zvyšování odvodů prosadila vláda Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku. Kabinet Andreje Babiše slíbil, že na letošek naplánované zvýšení zruší. Jak výrazně to pomůže živnostníkům? Je snížení odvodů odpovědné vůči veřejným financím? A je férové, kolik státu odvádějí OSVČ a kolik zaměstnanci?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: A ekonom působící na Akademii věd Robin Majalech. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den.
7: Paní Krejčiříková, je to dobře, že se osobám samostatně výdělečně činným snižují odvody na sociální pojistné na loňskou úroveň?
9: Tak já myslím, že z pozice zástupkyně Hospodářské komory nikoho nepřekvapí, že řeknu ano, je to dobře, protože přece jenom 70% ekonomických subjektů jsou osoby samostatně výdělečně činné, jsou to naši živnostníci, řemeslníci a je dobře, že se jim ty odvody snižují a vracejí se zpátky, alespoň částečně tam, kde byly před těmi několika lety.
7: Pane Majelehu, jak se na to snížení odvodu díváte vy?
10: Podle mě to je takový jenom nějaký marginální zásah do celkově poměrně nespravedlivého systému, takže z mého pohledu je to skoro jedno, protože to neřeší podstatu těch nespravedlností, které tam máme.
7: Není to marginální zásah, paní Krejčiříková, když vezmeme v potaz, že díky tomu snížení odvodu ušetří osoby samostatně výdělečně činné 715 korun měsíčně?
9: Já myslím, že to je malý zásah, nicméně je to spíš motivace podnikat, motivace investovat pro ty řemeslníky, pro ty úplně nejmenší, ty, kteří jsou našimi členy. Je to něco, co říká, vláda nás chce podporovat, vláda chce, aby jsme tu byli, aby jsme dál jak si zajišťovali ekonomický růst, to znamená ano, klesá to malinko, ale je to dobře a pak je samozřejmě pro nás zásadní, aby se ten systém už stabilizoval, aby se už neměnil.
7: Pane Majelhu, nepomůže to živnostníkům, zvláště drobným, tato úleva a nenakopne to ve svém důsledku částečně českou ekonomiku?
10: Odzadu, když to vemu, nakopnutí české ekonomiky tímto stimulem si myslím, že nebude.
7: Na to není dost velký stimul,
10: ne,
7: podle
10: ne,
7: vás?
10: Ne, zároveň může to, určitě to pomůže, čistě fakticky to teď rychle pomůže menším nízkopříjmovým živnostníkům, který vlastně platí ty nejnižší zálohy, takže to bez pochyby ano.
7: Protože dohromady za celý rok je to 8,5 tisíce korun.
10: Je to asi zhruba takováhle částka, akorát já se domnívám, že jim můžeme pomoci úplně jinými způsoby, který by vlastně byly součástí nějakého progresivního přemýšlení i v rámci toho režimu OSVČ, protože tady to pomůže těm, kteří platí ty nejnižší zálohy, ale zároveň prostřednictvím té paušální daně tím ušetří i poměrně vysokopříjmový a vlastně neřeší to vůbec potom ještě ten problém, který tam je třeba vůči tomu nepoměru ke zdanění zaměstnanců.
7: Nebyly by paní Krejčiříková jiné a účelnější způsoby, jak pomoct živnostníkům, zvlášť těm s nižšími příjmy?
9: Takhle, já myslím, že vlastně problém je, že se dělají stále jenom opatření ad hoc. Samozřejmě Fialova vláda udělala tento, řekněme, konsolidační balíček, narýsovala nějaký nárůst odvodů postupný. Teď se ty odvody částečně vracejí zpátky, ale to, co my bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která by ten systém OSVČ vzala jako celek. Neporovnávala by ho úplně se zaměstnanci. Myslím si, že porovnávat OSVČ se zaměstnanci je špatně. Každá ta osoba je v jiném postavení, nese jiná rizika. Nicméně to, co bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která zaprvé vlastně sníží administrativní zátěž. Je pravda, že když někomu snížíte odvody o 5%, tak možná by bylo možné jim ulevit jinak, snížit jim tu administrativní zátěž, kterou my, když děláme různé komorové barometry, tak máme vlastně vyčíslenou na ty úplně nejmenší firmy. Administrativní zátěž je pro ně v řádu miliard. To znamená, možná by jim bylo lepší ulevit lépe a ten systém zcela přepracovat. Možná základem je proto hospodářská strategie, která nabízí určitá řešení, jestli se jí podaří zrealizovat.
7: Hospodářská strategie této Babišovy vlády, tam
9: ano,
7: vidíte náznak takové reformy, po které by hospodářská komora volala?
9: Tak ona hovoří obecně o reformě, řekněme, toho celkového systému, jak si odvodového, tak daňového, ale pak už neobsahuje konkrétní opatření ani zcela přesný harmonogram, jak k tomu dojde. Stejně tak je to na trhu práce jako celku, když už jsme hovořili o těch zaměstnancích, kde máte vlastně nastíněné formy úvazků, jejich podpora, flexibilita, to je to, co vlastně my bychom chtěli, protože ten trh práce pro nás a náklady na ty zaměstnance jsou samozřejmě jedna z největších položek. Takže ano, základ tam je.
7: Vrátil bych se k tomu, do jaké míry můžeme srovnávat postavení osob samostatně výdělečně činných na jedné straně a postavení zaměstnanců na straně druhé. Teď jste tady slyšel výhradu vůči takovému srovnávání, pane Majelehu. Vy ovšem to srovnáváte poměrně často a poukazujete na to, že zaměstnanci na odvodech zaplatí víc než OSVČ a že to není férové. Nejsou ale OSVČ v jiném postavení?
10: Samozřejmě, že jsou v jiném postavení a já tady nechci vlastně tu v nějakou v uvozovkách bojovou linii dělat mezi OSVČ a zaměstnanci. Tam je určitý moment, nebo jsou situace a je to systémový jako neduch, který spočívá v tom, že vlastně pokud bychom, ten systém umožňuje například situaci, že pokud budeme mít vysokopříjmového OSVČ, řekněme do toho prvního pásma paušální daně, to znamená někde pod 1,5 milionu, a stejný, nebo práce vykonaná v rámci zaměstnaneckého poměru, která bude ve stejné hodnotě, tak tam je tak dramatický nesoulad, že tohle to už není nějaká kompenzace podnikatelského rizika a podobně. Jo? Protože pokud, řekněme třeba taková kancelářská profese, OSVČ, nějaký konzultant, pokud si vydělá pod 1,5 milionu, spadne do 60% výdajového paušálu, tak a bude v režimu paušální daně, tak on vlastně zaplatí nějakých teď nově asi 110 tisíc korun jako odvod z těch svých čistých příjmů, něco pod 1,5 milionu. Mm-hmm. A ten zaměstnanec prostě zaplatí přes 600 tisíc, jo. Takže já tady v tom, když se budeme, teď se bavíme o odvodech, ale pak je tady ještě ta složka daně z příjmů fyzických osob a ta daň v případě toho OSVČ za ten rok bude činit nějakých 1200 korun.
11: V případě, že platí paušální daň.
10: Ano, tak. Jo, a ten zaměstnanec zaplatí vlastně 100x tolik. To není jako nějaká jako odměna za podnikatelské riziko.
11: Paní Krejčíříková, není to nepoměr? Není to poměrně neférová věc v tom našem
9: tak
11: daňovém systému?
9: Já myslím,
11: systému?
9: Že to, co myslí pan kolega, je spíš, řekněme, tak trošku to zneužívání toho postavení OSVČ v tom smyslu, že se využívá režim OSVČ právě pro ty, řekněme, nižší daňové zatížení. Hmm. Ale to je, řekněme, taková ta jako šedá ekonomika, která by se mělo zabránit právě systémem efektivních kontrol, že na místo zaměstnanců nezaměstnáváte OSVČ. Ale já bych tím, řekněme, nepenalizovala ty vlastní OSVČ, které my třeba máme v hospodářské komoře, jsou to opravdu reální, řekněme, řemeslníci, ale máme tam i takzvané, řekněme, bílé límečky, kde si myslím, že oni opravdu nesou větší riziko než ten zaměstnanec, který sedí v té kanceláři, má placenou dovolenou.
11: Není to často švarc systém?
9: Často ano, a proto říkám, že tam si ale myslím, že by stát měl efektivně ten systém kontrola právě tady tomu švarc systému zabránit, ale nepaušalizovala bych obecně postavení, řekněme, výhodnější OSVČ versus zaměstnanci. Myslím si, každý má pro a proti.
11: Tak se jmenuje i ten náš pořad. To byste uznal, pane Majelehu, tento argument?
10: Ty rozdíly tam jsou, jo, ale prosím, zase je jako, aby jsme jim jako rozuměli v nějaký jako ekonomický realitě. OSVČ nemá třeba placenou dovolenou, ale ten zaměstnanec si taky na tu svoji placenou dovolenou musí vydělat. Jo? To je prostě ekonomická logika toho, kdy, za jakých okolností zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance. A
11: dobře,
10: pokud ten zaměstnanec si nevydělá na svoji placenou dovolenou, tak...
11: Zaměstnanec má na dovolenou nárok, ale ze zákona, na rozdíl od osoby samostatně výdělečně činné.
10: Ano, přesně tak. Ale ta ekonomická logika je úplně stejná. On na ní musí vydělat úplně stejně jako OSVČ. Jo? Akorát jí má vlastně zákonem danou. Jo? Takže tohle to jsou ty rozdíly, co se týče podnikatelského rizika. Samozřejmě, že OSVČ mají větší podnikatelské riziko, ale jako netvařme se, že zaměstnanec řadový není předmětem podnikatelského rizika. Jo? Samozřejmě, že je předmětem nějakého podnikatelského rizika, které ale ještě ke své smůle nemá možnost pořádně ovlivnit.
11: Paní Krejčíříková, když vy jste tady za hospodářskou komoru před chviličkou říkala, že stát by měl hlídat, aby lidé neodcházeli mimo ten standardní pracovní poměr v případech, kde k tomu není důvod, nedělá stát pravý opak, když teď snižuje odvody všem osobám samostatně výdělečně činným, nebude to ještě impuls k tomu na ten švarc systém v některých případech přecházet, protože to bude výhodnější?
9: Já myslím, že zase jsme u těch jaksi kontrol a efektivity těch kontrol. Ano, na první pohled to může znít perfektní, tak budu mít nižší odvod, přejdu z toho zaměstnaneckého poměru do pozice OSVČ. Na druhou stranu to OSVČ je přece jenom předmětem jaksi větší zátěže, než ten zaměstnanec musí nějakým způsobem jaksi působit jako ta OSVČ. To znamená, není to tak jednoduché, leda, že bychom teda opravdu byli v situaci, kdy ten zaměstnavatel pak se o tu OSVČ stará jako o svého zaměstnance a pak je to ten typický švarc systém, který ale opravdu je na státu, aby mu zabránil efektivněji.
11: A ten bují podle vašich čísel?
9: tak samozřejmě to vám nikdo, řekněme, v komorovém barometru nepřizná, kolik, řekněme, těch OSVČ je na místo zaměstnanců a naopak, jak se mění to procento těch lidí, jak přecházejí, to je těžko říci, to neumím říci to.
11: Já se na to ptám z toho důvodu, že Evropská komise nedávno ve své pravidelné zprávě poukázala právě na to, že v Česku se ze jeho pohledu výrazně zdaňují, respektive zatěžují odvody nízké příjmy, jak jsme o tom hovořili, a to pak právě podporuje to přecházení třeba na Schwarz systém. Máte vy jakožto akademik, pane Majalehu, nějakou představu, jak velký je to problém, kolika lidí se to v Česku týká?
10: Z těch takových, jako řekněme, hrubších odhadů to může být kolem třeba 150 tisíc lidí, tam vlastně, který jsou tedy registrovaný jako OSVČ, tam k tomu vlastně i můžou přispívat teď v posledních letech i zpřísnění režimu dohod, kdy vlastně dohodáři taky částečně teď po těch nových úpravách vlastně mohou přecházet do režimu OSVČ. Takže ten, to číslo někde může být kolem mezi 100-200, řekněme, že takže dáme takhle jako
11: osob samostatně výdělečně činných přibývá, dalo by se říct, nebo?
10: No, přibývá, ano.
11: A nějak výrazně, že to může být problém?
10: Tak je to nárůst, u kterého si říkáme, že zcela jistě není spojen s nějakou kreativní podnikatelskou aktivitou.
11: Paní Krejčiříková, váš pohled na to je jiný?
9: Já si úplně nemyslím, že lze říci, že přibývá OSVČ právě proto, že přecházejí z toho zaměstnaneckého poměru právě proto, aby platili nižší odvody. Já si myslím, a vidíme to nakonec i v komoře, že vzniká hodně nových řemeslníků, protože lidé vidí ten prostor na tom trhu. A to znamená, je hodně zaměstnanců, kteří, řekněme, jdou z těch kanceláří na ten trh a zkoušejí různá řemesla, zkoušejí být OSVČ aktivně činní, a nemyslím tím aktivně ve smyslu jaksi zákona, ale myslím aktivně právě ve smyslu různých řemesel a poskytování služeb.
11: A nebo v té kanceláři zůstávají, jenom přecházejí na ten režim OSVČ, a to jsme u toho Schwarz systému.
9: Ano, to jsme u toho Schwarz systému, ale jak říkám, z hlediska různých profesních unií, které máme, vnímáme, že i z těch středních škol nastupuje hodně studentů právě do režimu OSVČ a věnují se těm řemeslům, protože tam vidějí větší výdělek a větší příležitost.
11: Když jsem tady citoval nebo parafrázoval tu zprávu Evropské komise, tak mi dovolte ještě jednu zmínku v návaznosti na ni. Taky Česku komise navrhuje, abychom snížili zdanění práce a zvýšili zdanění majetku, zvlášť nemovitostí. Já tak nějak tuším, pane Majalehu, že vám by se tady tohle zamlouvalo.
10: To je jako ekonomická logika tohodle doporučení je skoro neprůstřelná v těch podmínkách české ekonomiky, takže zcela jednoznačně je potřeba snížit zdanění práce obecně, protože to je výrobní faktor, který se na tom výkonu ekonomiky podílí čím dál méně. Roste podíl vlastně toho produktu, který jde za kapitálem, a tím pádem i vlastně se zaměřovat z pohledu zdanění na tu rostoucí část těch zdrojů, tak dává samozřejmě smysl. A
11: dává smysl i danit nemovitosti? Nevedlo by to ještě k tomu, že bydlení v Česku bude dražší?
10: Ne, to určitě nemusí takhle být, protože u nemovitostí tam není tenhle ten faktor, kdy ta daň je tou přirážkou, která vlastně vám zvyšuje cenu. Ono to taky může snížit vlastně jako spekulaci ohledně nemovitostí, a tím pádem to může paradoxně vést ke snížení, ale u těch nemovitostí, tak tam to je takové jednodušší v tom, že vy je nemůžete přemisťovat jako jiný formy kapitálu, třeba investičního.
11: Pokud takže to není dům na kolečkách.
10: Ano, ale to už není nemovitost, pokud to je na kolečkách. Takže
11: to je movitost.
10: Ano, ano. Tak.
11: Paní Krejčiříková, když jste tady hovořila o tom, že potřebujeme určitou reformu celého toho daňového systému, tak je ten směr, který naznačuje Evropská komise ve své zprávě o Česku, směrem, o kterém by Hospodářská komora byla ochotna uvažovat, to znamená snížit zdanění práce a hledat cesty, jak zvýšit zdanění majetku, například nemovitostí?
9: Tak já bych souhlasila s tím prvním bodem, že určitě je třeba snížit zdanění práce, jak už jsem říkala, opravdu ty náklady na práci u nás jsou jedny z nejvyšších, když se podíváte na EU, OECD a další. Nicméně s tím B si nemyslím, že lze úplně na jaksi jedny váhy postavit to, že zvýšíte daně z nemovitostí a snížíte daňové zatížení, ať už tedy jaksi OSVČ nebo zaměstnanců, protože to jsou úplně dvě odlišné kategorie. To znamená, já bych řekla, snížme to daňové zatížení, udělejme nějakou cílenou daňovou reformu, ať už tedy hovoříme o OSVČ nebo o zaměstnancích, tam samozřejmě my bychom spíš chtěli snížit ty sociální odvody zaměstnavatelů za ty zaměstnance. Nicméně potom říkám, že vlastně ta díra, která by vznikla v těch veřejných financích, by měla být zaplněna tím, že zvedneme daň z nemovitosti. To si úplně nemyslím, že lze jedna ku jedné přenést. A taktéž si nemyslím, že jak si by to pomohlo tomu podnikání, o které nám jde.
11: Proč si to nemyslíte?
9: Protože opět zase, pokud máte podnikatele, který je vlastníkem té nemovitosti, tak jestliže mu snížíte daňové zatížení na jedné straně, ale zároveň mu zatížíte nemovitost. A samozřejmě je otázka, jak by to bylo nastaveno, jestli by to bylo stále v režimu jaksi obcí, nebo by se to nějakým způsobem regulovalo celostátně, tak pak opět přenášíte zátěž na podnikatele místo toho, abyste třeba snížil mandatorní státní výdaje a řekněme tu díru, která by vznikla v těch veřejných financích, zalepil nějak jinak.
11: Není na tom něco, pane Majlehu?
10: No takhle, ty nemovitosti byly zmíněny v té zprávě, v těch doporučeních. Je to jedna z oblastí, kde by k té změně rozhodně mělo dojít, protože i v rámci systému zdanění nemovitostí, tak tam máme velké nespravedlnosti, které mají i jako výrazný regionální charakter. Takže tohleto by bylo potřeba nějakým způsobem upravit a obecně zvýšit vlastně výnos daně z nemovitosti, ale když jsem vlastně hovořil o zdanění kapitálu, tak to je mnohem pestřejší. Jo? My si to tady v Čechách jako vlastníci nemovitostí hodně, tak my si to jako představíme na těch domech a bytech a
11: ale jaký jiný kapitál by se měl zdaňovat?
10: Jsou to aktiva vlastně jako třeba finančního charakteru, která vlastně my tady jsme daňovým rájem pro celou řadu i třeba pasivní držby tohoto charakteru majetku a to je zároveň ten majetek, kde pokud bychom zdaňovali, tak tam ten redistribuční efekt bude nejvyšší, protože půjde od těch úplně nejbohatších a může jít k těm chudším.
11: Jak se reprezentantce Hospodářské komory poslouchá, že bychom měli víc zdaňovat kapitál v České republice?
9: Tak já myslím, že ono může to být součástí té celkové daňové reformy, ale ráda bych vlastně viděla to celkové posouzení dopadů. Řekněme, když zdaníme kapitál, tak co nám to přinese a naopak, co nám to odnese v úvozovkách. To znamená, to je podstatné říci si, na co cílíme a co nám to přinese. Nemyslím, co nám to přinese do toho systému veřejných financích, ale co nám to přinese jako celku ekonomice.
11: Připomenu, že našimi hosty ještě 5 minut budou viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková a ekonom z Akademie věd Robin Majlech.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Tak od snižování odvodu živnostníkům jsme se dostali k reformě daňového systému, k tomu, nakolik ten stávající systém je spravedlivý a od toho až k takovým věcem, jako je zdanění nemovitostí nebo zdanění kapitálu. Teď s dovolením bych se vrátil k tomu, co od července vešlo v platnost a to je to snížení odvodu na sociální pojistné na úroveň z loňska. Je jisté, že stát kvůli tomuto snížení přijde o část svých příjmů na důchody. Není to, paní Krejčiříková, problém, když se podíváte na stav důchodového systému?
9: Tak já bych to vzala trošku z jiné strany. Já si myslím, že ta osoba samostatně výdělečně činná, pokud se jí sníží ten odvod, tak je přesně na ní. Jestli naopak využije nějakého jaksi dobrovolného penzijního produktu.
11: Určitě, na to jsem se chtěl ptát taky, ale teď se ptám na ten dopad pro stát, protože se odhaduje, že stát by díky tomuto snížení odvodu mohl přijít až 3,5 miliardy korun ročně.
9: Tak samozřejmě ten dopad tam je. Na druhou stranu zase asi to, nebo určitě to má ten efekt, že mohou jaksi se rozvíjet další OSVČ, vznikají z nich malé střední firmy a podobně, to znamená nějaký ten jaksi efekt tam do té ekonomiky určitě bude, ale já myslím, že je na státu, aby když tu úlevu nebo to snížení toho odvodu provedl, tak aby naopak třeba uspořil právě státní výdaje a šel tou cestou úspor, protože to není tak velká částka, která by se nedala ničím nahradit na straně státu.
11: Což byste jako ekonom, pane Majlehu, potvrdil, že 3,5 miliardy stát může najít jinde, aniž by to byl velký problém?
10: No jako ekonom se spíš ptám, jestli je nemůžeme utratit líp. A to jsem přesvědčený, že můžeme. Jo, protože to...
11: Líp než je... tak, že se uleví ano, živnostníkům?
10: Ano, samozřejmě.
11: Tedy by se jim ulevovat nemělo, podle vás?
10: Ulevovat, protože my ty disparity... Já jsem tady akcentoval nějakou disparitu mezi zaměstnanci OSVČ, ale ona je vlastně i v rámci toho režimu OSVČ jsou velký disparity. Jo. Takže pokud jsem zmínil vlastně třeba toho OSVČ v té kancelářské profesi spadající do prvního pásma paušální daně s výdajovým paušálem 60%, tak kolik on zaplatí vlastně na té dani, to je nějakých teda 110 tisíc korun, to teď vychází, protože platí ten paušál vlastně jako měsíčně po celý rok. A pokud budeme mít OSVČ, který vlastně vydělá třeba 500 000, tak zaplatí úplně to samý. Mm-hmm. To znamená, to procentní zatížení je vlastně jako diametricky odlišný. U jednoho bude pod 10%, někde mezi 7-8 a u jiného bude přes 20%. Jo? Takže já bych asi se zabýval spíše tím, kdo je nízkopříjmový napříč tou strukturou vlastně OSVČ a zaměstnanci.
11: Paní
10: a...
11: Kryčříková, souhlasíte? Prosím stručně, ať se ještě vrátíme k těm důchodům.
9: Takhle, Hospodářská komora by se určitě nebránila cílenějšímu snižování odvodů, nikoli v paušálnímu.
11: Tak a teď ještě poslední dotaz právě k těm penzím. Odhaduje se, že kvůli tomu snížení odvodů by osoby samostatně výdělečně činné mohly pobírat penzi nižší o 1500 korun měsíčně. Ale jestli jsem vám porozuměl správně, paní Krejčiříková, tak podle vás to problém není, protože si místo toho můžou spořit sami.
9: Přesně tak, já myslím, že je to na nich, mají nižší odvody, ale mohou si tvořit rezervy, mohou využívat různých dobrovolných produktů penzijního pojištění, pokud tak neučiní, to je ta jejich osobní odpovědnost a ten rozdíl mezi tím zaměstnancem.
11: Není to na nich, pane Majelehu, prosím stručně?
10: Já jsem stoupencem spíše veřejného systému penzijního, takže tyhle ty doplňkový systémy, které vlastně fungují na soukromé bázi, v principu nemohou mít takovou efektivitu, jakou může docílit veřejný systém penzijního spoření, takže, nebo průběžný systém obecně, takže pro mě jakýkoliv vyvázání těch prostředků ze systému průběžného je škoda.
11: Tolik ekonom působící na Akademii věd Robin Majelech a viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dámo a pane, díky, že jste přišli.
9: Děkujeme, nashledanou.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: A bylo 10 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali, zároveň snížili stupeň poplachu na třetí. Poslanci dnes pokračují v projednávání novely stavebního zákona a volby do sněmovny by v červnu vyhrálo. Ano, těsně by se do ní dostali i motoristé. Zprávy a Martin Matějka. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. A při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes znovu projednávají poslanci ve třetím čtení a podle části opozice jde třeba na ruku velkým developerům usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Halana Landová. A ve 20 minutách Radio Žurnálu řekla.
12: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
4: Zákon má být účinný od roku 2028. Podle kritiků ale není na změny připravená například počítačová infrastruktura, včetně kyberbezpečnosti. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5% a v dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se plameny rozšířily včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. Požáry neobvykle už v první půli července sužují celou jižní Evropu.
14: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, a poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
15: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
4: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona kamionů od 9 křížů ze 166. kilometru až k Brnu do omezení na 196. Osobní auta jedou pomalu od Ostrovačic ze 179. kilometru a pro osobní auta je zdržení až půl hodiny, pro kamiony výrazně delší. Neprůjezdná je silnice 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou po vážné nehodě u Libenic. V obou směrech kolony až na půl hodiny a silný provoz je i na objízdě. Trasách. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná nesouvislá kolona před sjezdem na Zdiby zhruba na 3. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou. Zdržení pro osobní auta je asi 15 minut, kamiony se zdrží déle. A pomalu pojedete i na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště je kolona ze 4. kilometru asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
17: Marine Le Penová zahájila kampaň do francouzských prezidentských voleb.
18: Marine Le Pen je reparti en campagne.
19: Stalo se tak poté, co jí odvolací soud uznal vinou ze zneužívání veřejných prostředků, ale zkrátil jí zákaz kandidovat na veřejné funkce.
20: Marine Le Pen a été condamnée à
21: quoi? Účinně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek.
19: Proti rozhodnutí se chce bránit u kasačního soudu.
16: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? Za co dostala trest? A omezí ji v kampani elektronický náramek? Ptám se bývalého velvyslance ve Francii, politického komentátora Petra Janišky. Dnes je pátek 10. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Marine Le Penová oznámila, že bude nakonec příští rok kandidovat v prezidentských volbách v prime timeu v televizním rozhovoru. A stalo se tak vlastně několik hodin po rozhodnutí odvolacího soudu, který Le Penové uložil 3letý trest za zpronevěru veřejných peněz. Jak moc sledované tohle její oznámení v televizi ve Francii?
23: J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter.
22: No určitě velmi, já nemám teďka v ruce přesná čísla, ale samozřejmě kdo to sledoval, protože to je veliká novinka, nebo to je bomba, že rok se čekalo na to, jak to dopadne ten soud, to byl odvolací soud, že, s Marine Le Penovou, protože v té první instanci před rokem tam byla odsouzená teda velmi tvrdě, že tam dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody.
1: 2 roky teda s elektronickým náramkem, 2 roky podmíněně. Takže velmi sledované, ostře sledované rozhodnutí. Proč se tak rozhodla? Řekla to někomu to své rozhodnutí dopředu, myslíte?
22: Už předem řekla, že pokud bude odsouzena k tomu, že by měla mít tu elektronickou kontrolu, čili ten náramek, takže by nekandidovala. To řekla před tím soudem, to znamená, že tady teda něco změnila.
1: Vlastně ten odvolací soud jí přisoudil 3letý trest, 1 rok s náramkem, 2 roky podmíněně, takže se něco muselo stát v její hlavě.
22: No určitě, protože ten odvolací soud jí vyšel velmi vstříc a ten jeho rozsudek je podstatně mírnější, než byl ten rozsudek v té první instanci před rokem. Jo, tenkrát před rokem dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody. Teďka dostala tu ztrátu volitelnosti jenom 15 měsíců a protože ona začala běžet hned od toho výroku před rokem, tak už to má za sebou, už si to odpykala. Jo. To znamená, že vlastně ona už nemá tu ztrátu volitelnosti. Jo. Má teda tam ještě 30 měsíců ztráty podmínečně, čili teoreticky by samozřejmě, kdyby něco provedla, tak by se to zase aplikovalo, ale to se nezdá. To znamená, že tohle to bylo podstatný, z mýho pohledu, jaksi podstatný argument pro ní, protože si řekla, že teďka může kandidovat. Druhá věc je, že teda podle toho odvolacího soudu, teďka v úterý, by měla být pod takzvanou elektronickou kontrolou. Ono to není jenom ten náramek. Říkáme náramek, ono teda je to na kotníku, ale to znamená daleko víc, to je omezení osobní svobody. To ona by měla být doma a na každé vystoupení ven, nebo kdyby někam chtěla cestovat, tak by musela vždycky speciálně požádat soudce, který teda bude nad ní dohlížet. To znamená, že v tomhle kontextu by samozřejmě žádnou kampaň dělat nemohla.
1: Přesto se vrátím ještě k tomu rozhodnutí jako takovému. Myslíte, že měla v něm podporu Národního sdružení, že to s nimi komunikovala dopředu? Protože přeci jenom to je i zlom v tom, kdo bude za Národní sdružení kandidovat v prezidentských volbách.
22: Rozhodně to nebylo jednoduchý, protože když před rokem ten soud dopadl, jak dopadl, tak se už vážně uvažovalo, že teda bude kandidovat ten její chráněnec, mladý předseda strany Jordan Bardella. Jo? 30-letý člověk bez téměř jakékoliv teda politické zkušenosti. Tam se už vytvořil kolem něho tým, který začal pracovat na jeho kandidatuře a pak je druhý tým, který je teda kolem Le Penové. Takže tady samozřejmě to jednoduché nebylo, nicméně pro veřejnost, aby to vypadalo hezky, tak Marine Le Penová řekla, že povedou tu kampaň spolu, že budou dvojicí, která bude teda nerozlučná a nerozlučitelná a že teda ona bude mít tu svoji parketu, kterou má, to znamená tu klasickou krajní pravici, ty starší lidi a on hlavně, že mládež a takhle, protože Bardella, tak jako celá ta dnešní evropská světová krajní pravice teda hodně pracuje na sociálních sítích.
1: Ona se dostala hlavně už do mainstreamu, že jo? Ona už to není taková ta tradiční antisemická Národní fronta, která to byla v minulosti, dochází k mainstreamizaci té krajní pravice. Bardella je velmi populární politik.
22: To určitě. Je teda hlavně mezi mládeží, no, nebo určitou mládeží, jo, protože on je hodně na Instagramu, na TikToku. Ve středu, to znamená den po tom výroku, hned teda s kampaní začali. Nedopadla pro ně nějak zvlášť dobře, protože jeli tam do jednoho malého městečka a tam několik desítek místních občanů je prostě vypískalo a vykřičelo, takže tu návštěvu museli zkrátit. Oni chtěli navštívit místní trh, to se tak dělá ve Francii vždycky, že když kandidujete, kdybyste chtěl kandidovat ve Francii, tak vám vřele doporučím, že musíte v sobotu a v ty dny, kdy se konají trhy, jít na trh a tam mluvit s lidma, rozdávat letáky, to je taková kontaktní kampaň s lidma, tak museli teda rychle odjet. A potom prohlásili, že teď bude asi pauza, že je léto, takže takhle to dneska vypadá.
1: Takhle to dneska vypadá. To znamená, že Marine Le Penová kandiduje na prezidentku a vzala by sebou Jordana Bardellu, který by mohl být potom premiérem, protože
22: takhle
1: ona by
22: ona
1: se vzala
22: říká.
1: Sebou. Takhle to ona
22: takhle
1: říká.
22: Takhle to říká. Zároveň je to samozřejmě chytrý, tak jednak tím pádem jemu dává velkou šanci, takže on nemůže nějak žárlit, že teďka se mu nepovede to prezidentství. Nakonec má spoustu času, že je mu 30 let, jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká, i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany není to hloupý.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardela nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
22: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různak. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď toho Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. To znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někdy od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo, byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manželé, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle to znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen, to znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, tak aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardela. Bardela znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany.
1: Čerstvá
22: krev, takže můžete vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak se vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno Svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
1: Takže řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové smýšlení, od kterého se třeba Marine Le Penová odklání, týká se to třeba pravicové. Odchodu.
22: Liberalismus, liberální ekonomiku.
1: Odchodu věku do důchodu, že se to týká, kde například Marine Le Penová by ráda stanovila tu hranici níž než Jordan Bardella, který by neumožnil vlastně lidem odejít do důchodu dříve a že to je něco, co třeba některým lidem konvenuje.
22: No určitě mezi nimi je takový rozdíl, že Marine je daleko víc lidová a populistická. Bardella, a to je taky, že od jeho věkem je to jiná generace, je prostě daleko víc ekonomicky liberální. To znamená, všechny ty různé podpory a tak by jako zredukovala takhle. Ale to byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam to, je to už celkem jako známý.
1: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měli dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohle to dělo.
22: Ano, ona, nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu, fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců, ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak tohle je také velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Jo. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázali nějaký zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
1: Otázka, takže to může být velká kaňka?
22: Bude to velká kaňka, zase myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic. Vidíte, to je to i jinde ve světě. A dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, systému, který oni chtějí povalit. Takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro. A tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo?
1: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
0: Je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
22: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
1: Jo, protože a dalším tím třetím, vy už to sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
2: Nous c'est carré. Já, une équipe, un programme, un seul candidat.
1: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
22: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasáhnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní. Tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měli jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohle centrum se od něj snaží jako odstáhnout. A tam je problém ten, že já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by si neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají, uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Edouard Philippe zatím se z nich jeví jako nej pravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. Úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl že premiérem.
1: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
22: Slušnost, klasickou politiku.
1: A nějaký programový plán nemá?
22: Tak to ještě přijde, že jo? Jako ta kampaň ještě nezačala. Jo? Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro evropskou linku.
1: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
22: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak si řekl, že podporuje Zelenskýho, a druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky odmítly dát úvěr, tak dostala úvěr od Putina. V té chvíli, kdy vám Bardella řekne, že podporuje Zelenského a tak, a že Rusko je hrozbou, tak ten samý den jiný politik Národního sdružení řekne, že je třeba skončit s tou válkou a že musíme vzít úvahu zájmy Ruska a takhle, takže tam to je úplně nejasné. Jo? A jejich zahraniční politika je vlastně neznámá a je to ani moc nezajímá. Je zajímá domácí politika, tak jako některé strany u nás taky, že jo? Říkají domácí politika. A co je zajímavé s tou Evropou? Oni tradičně byli vždycky proti Evropské unii, ještě v minulých volbách prezidentských Le Penová říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl.

0: je fungování své strany doma ve Francii.
1: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost ke kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
0: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo ji nesprostí, a pokud ji nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí zpřed roku.
1: Ne letos, ale ještě tom,
0: to první.
1: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
0: Myslím, že by to tak bylo.
1: Že ten soud může jí zhatit ty plány kandidovat v těch
0: ale
1: volbách?
0: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo, protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo, nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo. Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, tak že ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dost divil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne, jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolena prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
1: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak měla by rozhodl, imunitu,
0: že ale vypadalo by to blbě,
1: ano,
0: že jo?
1: Opačně.
0: Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva, to by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
1: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
0: 100 tisíc eur.
1: 100 tisíc eur, ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou. Ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
0: Určitě.
1: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
0: Takhle, Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
1: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje?
0: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
1: Úplný, finální.
0: To, no tak víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
1: právě, co
0: ale
1: jistě, za rok.
0: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně jaksi okoukaná, unavená. Teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardala by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardalu.
1: A velký úspěch i pro ní.
0: Pak samozřejmě otázka, co je pro nás daleko důležitější, co by to všechno znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle. Že?
1: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Janiška, bývalý velvyslanec ve Francii, dnes politický komentátor. Já jsem se optal na trest pro Marine Le Penovou a na ten její záměr kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Měli bychom dodat takhle závěrem, že vyšetřovaní jsou teď i další zmiňovaní v tomto díle. Kvůli možné zpronevěře evropských fondů si vyšetřovatelé posvítili na Jordana Bardelu, kvůli údajné zpronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli zpronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď

0: jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Bylo 11.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně kvůli požáru v baťovském areálu dnes pravidelně kontroluje svoje budovy, uvedla to mluvčí UTB Petra Svěráková. A požár včera zničil budovu 34 nedaleko centra města, ta hoří i dnes. A včera dopadly části z hořící budovy i na střechu fakulty managementu a ekonomiky. Hasiči ale rychle oheň uhasili. Na místě ale zůstává z preventivních důvodů požární hlídka. Univerzita dnes navíc znovu po denní odstávce spustila stavbu nové fakulty, která stojí jen pár stovek metrů od budovy 34. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL, jde o iniciativu, do které mohou nové na to přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí, vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů a podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých automobilech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Sněmovna se dnes vrátila k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. A poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. V čínském městě Chengzhou se kvůli tropickému bouři Majsak pohybuje asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Napsal o tom web stanice CNN a plazy proplouvají vodou, pohybují se i kolem nábytku v zatopených domech. Lovci hadů je teď odchytávají a vrací do volné přírody. A čínské úřady obyvatele zhruba milionového města varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek a připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů ušknutí. Jedna žena už po ušknutí hadem zemřela. A v italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. A Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko. Na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208. kilometru srazila dvě auta v levém pruhu a v koloně z 203. kilometru se zdržíte více než 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně u Velkého Meziříčí na 146. kilometru u výjezdu z čerpací stanice narazilo osobní auto do šipky silničářů, projíždí se pravý pruhem a v koloně ze 148. kilometru a pojedete asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 29 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná pořad Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou.
3: Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům. Říká o svém novém filmu Čika Čeka v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech režisér Šimon Holý, který je hostem Osobnosti Plus. Jak těžké je v životě hledat a najít vlastní cestu a jak často se mu o námětu pro film zdá ve spánku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
3: Tak jak těžké je být sám sebou před těmi, které milujete nejvíc?
4: No, je to vlastně právě dost náročný, protože hledáte sám sebe a to zrcadlení vůči těm ostatním a snažíte se být autentický a opravdový vůči nim, ale i tak často by se jim třeba neublížil, nebo někdy musíte narážet na ty jejich hrany a hledat se v jejich světě.
3: A jak jste tohle těžké období zvládnul vy?
4: A vlastně docela dobře, protože moje máma je velmi otevřený člověk, přijímající všechno, takže vlastně my jsme to měli strašně jednoduchý. Vlastně to tam nebyl taková, nebyl žádné těžké období v tomhle tom.
3: Takže žádný náraz nepřišel, že jste si řekl tak a teď budu muset něco zásadního o sobě říct, něco zásadního změnit, teď mě možná čeká něco těžkého, vyrovnat se s tím, kdo jsem, co jsem.
4: Ono to šlo spíš přechodově, když jsem se mám říct, že jdu na FAMU, tak to možná bylo pro ní to náročný přijmout. Ale ona tak všechno, já myslím, že rodiče do jistý míry něco tuší a ví dřív než ty děti a obráceně. A tady se to tak dělo, že máma věděla všechno možný, že ve chvíli, kdy jakoby tam neustále je hodně kamarádek, ale je tam jenom jeden člověk a jeden muž, takže se asi něco děje. Takže my jsme třeba i coming out měli jiný a zároveň i nějaký jako životní směřování. Myslím, že jsme si vždycky tak říkali velmi upřímně, že máme hrozně vřelej a nějaký vroucný vztah k sobě rodičovský, který mi přijde možná i vzácně, jsem za něj hrozně rád. No.
3: Vy máte za sebou premiéru vašeho filmu Čika Čeka. Pavla Tomicová, která hraje hlavní roli, tak byla překvapená z reakcí publika. Mm-hmm. Co vy?
4: Já taky. Já jsem vlastně vůbec nečekal, že to přijetí bude tak moc vřelý a nám se děje to, že máme tradiční spor kritika versus diváci, tak diváci jsou spokojení, kritika jsem pochopil tolik ne, ale to, co se stalo ve velkém sále a potom v pupu, to bylo prostě něčím výjimečný, že jako návštěvník vím, že tohle není běžný, že lidi tleskají během té projekce a že pláčou a smějou se a že nepřijde potlesk jenom na konci, ale že fakt průběžně během toho filmu. A za to jsem strašně vděčný, protože to je ta největší jako pochvala u takovýhleho filmu, který měl cíl komunikovat nějak téma s veřejností.
3: I hrdina toho vašeho nového filmu hledá vlastní cestu. Je tam velmi zajímavé propojení vesnice a drag queen.
4: Je to tak.
3: Jak se tohle urodí v hlavě, propojit vesnický život a drag queen?
4: Mně se to zdálo ve snu a já jsem se probudil a hnedka jsem si to zapsal do poznámkového bloku kompletně tu základní zápletku.
3: A to se vám přesně zdálo, že na vesnici ano. Bude kluk, který bude ve Francii někde se živit jako drag queen?
4: Původně nebyl ve Francii, úplně na začátku byl podle mě v New Yorku, pak jsme ho přesunuli do Španělska a pak do Francie, kde chvíli jsme zjistili, že náš koproducent je francouzský. Ale ta základní linka, že je drag queen na vesnici, to se mi zdálo a že ta máma to s ním musí řešit, to tam taky bylo. Takže z tohohle jsem se nějak odpíchl, šel jsem za producentkou a Žbětou Janáčkou a pak jsme s tímhletím šli za Jardou Sedláčkem do České televize a už to jelo.
3: Když se vám takovéhle věci zdají, tak máte tendenci si ve snáři hledat, co ten sen znamená?
4: Dřív jo, teďka už ne, protože po mnoha letech psychoterapie už člověk umí trošku číst svoje sny a chápe, co se mu děje v těch snech a proč. A někdy možná i do jistý míry, když už je to zase temný a člověk nechce tolik hledat, tak už ani nehledá.
3: A co se vám podle vás dělo v hlavě, když se vám zdálo o námětu k filmu Čika Čeka?
4: Já jsem sledoval hodně jednu reality show RuPaul's Drag Race, kde právě soutěží drag queens, mm-hmm. o to, která je z nich nejlepší, která umí nejlíp, cohle to umění. A zároveň já jsem v té době ještě stále částečně žil na statku s mámou na vesnici, kde ona stále žije. Takže myslím, že to bylo zase nějaký podprahový takový sdělení toho, že tohle ta kombinace je vlastně zábavná a že se mi tak nějak děje v osobním životě.
3: Když byste někomu, kdo nikdy neslyšel a neviděl Drag Queen, ani to téma nezná, měl jednoduše vysvětlit, co to je? Tak co to je?
4: Je to umění přeměny formy v někoho jiného. Vlastně to není nutně ani jako, že muž se snaží být ženou a dělat nějak jakoby ty feminní symboly. Je to o tom, že člověk hledá, co všechno jako člověk může být a kým být a co je to alter ego a objevovat vlastně sám sebe skrze nějakou uměleckou formu, která má vlastně i různé varianty. Od těch, kterými známe z 90. let i u nás jako travesty, po něco, co je opravdu umělecká forma nějakého výkonu, který je vlastně náročnější. Už to tolik není o tom, že si hrajeme s genderem, ale třeba o tom, jak i naše tělo může vypadat, že někdy to jsou proměny klidně i v nějaký netolik lidský tvary.
3: Zkoušel jste to někdy vy sám?
4: Během jedné zkoušky, protože Honza Cina měl s Eliškou Soukupovou choreografkou a s jednou drag queen Just Karen takový týden příprav, tak jsem si to zkusil.
3: A?
4: No bylo to zajímavé, protože opravdu už chápu, proč to ty lidi dělají, proč to i Honza Cina začal dělat. Ono opravdu najdete v sobě něco jiného, něco, co neznáte. Vlastně zjistíte, že ve vás je těch identit vlastně hrozně moc a je to zajímavé, že se tak začnete tak jako jinak vnímat, protože vlastně i existují drag kingové, kdy naopak vlastně často jsou to spíš ženy, které se snaží být co nejvíc mužské a zase hledají ty jako stereotypy mužského těla. A ono je opravdu zajímavé, že sledujete, že to tělo může být do jistý míry jako jiný, že se jinak vnímáte, dávám to třeba nějakou větší sebedůvěru a můžete si zkusit být v kůži někoho jiného, protože vy víte, že to je opravdu výkon, který je něčím jako herecký a jste v jednu chvíli někým, kdo může být cokoliv, může být sebevědomý, může mu být všechno jedno a je to vlastně strašně pozitivní pocit.
3: Pavla Tomicová a Jan Cina, to je ta ústřední dvojce. Byla to první volba tihle dva?
4: Honza Cina od začátku, ten vlastně za těch 6 let toho scénáře, tam to bylo napsané na tělo. U Pavly Tomicový ne, tam jsme hledali další dobu Pavla, ale měla stále zájem to hrát, furt se mi připomínala a my jsme s Pavlou předtím točili a pak přišla Láska, což byl film, který tady byl vlastně uvedený v Proximě před, co to je, 3 lety. A já jsem nechtěl moc opakovat ten úspěch toho filmu, protože Pavla vlastně za to získala nominaci na Lva i na cenu český filmový kritiky a přišlo mi, že by to možná i do jisté míry mátlo lidi, že vlastně mají pocit, že zase tvoříme něco stejného, něco, co je vlastně něčím velmi depresivní, náročný a tenhle film měl být přesný opak, ale my jsme nikoho nemohli najít, kdo by to byl a když jsme zkusili nakonec Pavlu přes její prosby, tak za 10 vteřin to bylo jasný, že to je celou dobu ona a že vlastně ona tomu umí dát přesně ten jako humor, nějakou vřelost, lidskost, autenticitu, no a bylo to jasný.
3: Dost zásadní roli v tom filmu hraje zpěvačka Helena Vondráčková, i když se v tom filmu neobjeví.
4: A vlastně možná objeví.
3: Nebo objeví.
4: Možná objeví.
3: Možná objeví, dobře. Proč právě Helena Vondráčková?
4: Protože ten film se jmenuje Čika Čika, česká žena vlastně v překladu a já si myslím, že v té popkultuře Helena Vondráčková je opravdu takový symbol té české kultury, české ženy. Prošli jsme její kariéru spolu s ní od 60. let až do současnosti v různých jejich podobách toho, co česká žena může být i skrze ty texty. Ty texty jsou často o lásce, přijetí, hledání vlastního směru a myslím, že s někým jiným ta společnost té popkultuře zrovna v tom zpěvu neprošla tolik dekád a tolik různých příběhů, protože i když se třeba člověk podívá, zase jsme u toho dragu, jo. Když se člověk podívá na vzhled a styling Heleny Vondráčkové v 60. letech, 70., 80., 90., 0., je vlastně po každý někým jiným. A to není už tak daleko od toho, o čem drag je.
3: A ví Helena Vondráčková, že je součástí toho filmu?
4: Musela i podepsat smlouvu s náma, respektive my s ní, že je všechno v pohodě, že ona je s ním v pohodě. My jsme ji zvali i na premiéru sem, bohužel má koncert, pak na další distribuční premiéru taky má koncert, ale všechno jsme museli vlastně vyřešit.
3: A byl to jednoduchý proces s Helenou Vondráčkovou?
4: Nebyl a ne z toho důvodu, že by jí nějak vadilo to téma a ona toho má tolik, že i ten management toho má tolik, co řešení. Vlastně se řešila ta O2 Arena konec konců v té době ještě, takže bylo těžké se vlastně probojovat, aby na nás bylo to pořadí, že můžeme řešit tu smlouvu, protože chápu, že když se řeší O2 Arena, tak jsou jiný důležitý věci.
3: Takže to nakonec klaplo. Ten název Čika Čika je opravdu jenom náhoda, že se vám líbilo, jak to spolu zní?
4: Tak ten název vlastně je název toho alter ega, té hlavní postavy Lukáše, a mně přišlo skvělý, že to zní malebně, zároveň to vlastně mluví o všem, že to je ta česká žena, má to v sobě nějakou hravost a barevnost, a když už člověk to slyší, tak mu to trošku ho to rozesměje. A za mě je třeba i zvědavý. A já mám takovou slabost, která je dost nebezpečná, že když se zamiluju do názvu, tak ta věc musí vzniknout. A i tady ten název byl velmi brzo a v tu chvíli, když byl ten název, tak bylo jasné, co se to stane. Takhle se to stalo vlastně a pak přišla láska i s Hello Welcome, že byl nejdřív název skoro, až pak co to je.
3: Jancina říkal, že když se připravoval na ten film, když natáčel, že to vlastně pro něj mělo skoro až terapeutický účinek. Jak jste to natáčení prožíval vy? Taky jste to měl jako terapii?
4: Já tolik ne, já jsem mám pocit, že jsem fakt byl psychoterapeutem často. A byl jsem psychoterapeutem mnoha lidí na tom štábu, ale to je obecně podle mě ta profese toho režiséra věc, na kterou se zapomíná, že ten režisér má je něčím i manažer toho placu, aby se to jako vůbec nějak stalo. A těch emocí tam bylo dost a není divu, protože často jsou ty scény docela emočně náročné, nějak se nořejí ty postavy do svého života, do svého nitra. A vy chcete, aby všichni ty herci a ten štáb předvedl to, co umí nejlíp, a musíte jim jít nějak naproti a pomoct jim, takže zjišťovat i, jak se třeba zrovna cítí.
3: Takže režisér je taky psycholog.
4: Já si myslím, že ale fakt jo, že to je nějaký coaching na tom place.
3: Jak dlouho trvala přeměna Jana Ciny, drag queen, do podoby Heleny Vondráčkové, a pak je tam ještě jedna scéna z Francie, která mně se zdála mnohem náročnější, asi na předělávku.
4: Byla mnohem náročnější a vlastně tam na to jsou dvě odpovědi. A ta přeměna mohla, může se říct, trvala třeba 7 měsíců, protože těch příprav toho, aby si to Honza naučil, aby zjistil, jak to funguje, aby zjistil, jak funguje ten svět toho dragu a toho umění, aby se naučil tu choreografii, aby se naučil vůbec všechny pohyby Heleny Vondráčkové, protože oni s Eliškou Sokupovou byli velmi důkladní v tom, že si procházeli různý choreografický vystoupení a často až jako obskurní, jako nějaký dožínky z Rakouska z roku 76, který našli úplně nějakých archivech. A Eliška hodně chtěla, aby to nebyla parodie na Helenu Vondráčkovou, aby to spíš bylo fakt jako pokus o kompletně choreografické uchopení v těch přesných gestech, aby se jí to přiblížilo co nejvíc. A až pak v tom druhém vystoupení to byl ten drag, kdy to je jako nadnesená forma nějaký zábavy a umění a tance. A to je jedna odpověď. Trvalo to takhle dlouho. A pak ta druhá, to líčení a všechno, to bylo klidně takových 3-4 hodiny podle mě v maskérně.
3: Vy říkáte, že Čika Čeka je příběh o blízkosti, odpuštění a odvaze začít žít v pravdě. Umíte odpouštět?
4: Já myslím, že čím jsem starší, tím víc, protože mám pocit, že čím víc já chybuju.
3: No dobře, ale vy jste hrozně mladý. Tak když říkáte, čím jsem starší, tím to umím líp, tak je něco, co byste nikdy nikomu neodpustil?
4: Jo, jsou takové věci, protože ono, teďka přemýšlím, jak zavroužit do toho, jako do toho temného, ale já vlastně kromě toho, že jsem gay, tak jsem ještě vyrostl na židovský obci a myslím, že pro mě je třeba téma nějakého rostoucího antisemitismu ve společnosti. Opravdu věc, přes kterou za mě jako nejde ta mez. Tam já prostě vidím, že tam ne. Tam se jako nešahá, že i ty přeci, co zemřeli v koncentráku, prostě na to nejde. A jsou lidi, u kterých to prostě ten vztah na tom se zasekl, protože když něco slyším, tak tam já neodpouštím. No.
3: Hlavní hrdina vašeho nového filmu obrátí svojí mámě život na ruby. Stalo se vám něco podobného, že vám někdo nebo něco obrátilo život na ruby? A nemusí to být spojené s vaší maminkou?
4: Co mi otočilo život na ruby? No tak třeba když najdete někoho, s kým se pak zasnoubíte, tak vám to otočí život poměrně na ruby. A pak když se zase rozejdete a zůstanete nejlepšími přáteli, tak se to otočí znova. Tak to jsou ty životní podle mě nějaký milníky, který vám to otáčejí, ten život. Možná i nějaký třeba přesun, možná přijímačky na FAUM před, co to je, 16 lety, tak nebo 15, tak byl je to taková ta věc, to jsou ty věci tady, ty, které vás někam posunou v životě, asi zásadní. A Já si myslím, že třeba možná i to, že teďka máme film v té hlavní soutěži, je nějaký milník něčeho i pro ten štáb a pro mě.
3: Já když jsem se na ten rozhovor připravovala, tak jsem si přečetla, že ten váš film je typický český příběh. Trošku nás to zaskočilo, když jsme si říkali spojení typický český příběh a drag queen, že nám to moc neštimovalo. Tak je to typický český příběh?
4: A já myslím, že jo, protože to travesty v 90. a 90. leta prostě bylo všude, v každém kulturním domě. Já mám pocit, že to tam je a že z nějakého důvodu se teďka nějak jako společensky tváříme, že to tam nebylo a zapomínáme na to a zase jsme u nějakého zapomínání naší vlastní minulosti.
3: Možná jsme tomu říkali travesty show a proto show. To možná spousta lidí nechápe, že to je vlastně to samé.
4: Ano, je to tak a já si vlastně myslím, že to tady celou dobu máme a zapomínáme na to, takže vlastně to tady celou dobu je. Nemluvě o tom, jak nějaká historie divadla tady probíhá historicky, kdy muži často hráli ženský party, to prostě historicky jsme se jako neposunuli nějak výrazně.
3: A co byste chtěl, aby si zahraniční diváci a zahraniční porota z toho typicky českého příběhu odnesla?
4: Já bych chtěl, aby dostali lidi v dnešní době nějaký kus naděje. A vlastně se nám ukazuje, že ten film velmi dobře funguje na diváky z tohohle regionu. A myslím tím nejenom Česko, ale Slovensko, Polsko, Maďarsko. Zatím ty reakce z tohohle regionu jsou vlastně velmi pozitivní a vřelý. A nějak všichni chápou, proč ten film tady je a proč vznikl a co je jeho důležitost. Zajímavý je, že já jsem si zakázal číst recenzi a teďka jsem si dovolil jednu jedinou recenzi z prestižního zahraničního magazínu, která je od francouzské autorky, která to strhala a řekla, že to je naprosto to zastaralé téma, které je zbytečné. A myslím, že to je právě to, že se tady dostáváme do nějakého střetu civilizace a společnosti, která si jako neuvědomuje, že každý region má vlastně jiný potřeby a
3: že možná
4: témata.
3: Někde to vyřešené je, ale u nás ještě ne.
4: Přesně tak. A myslím, že to u nás prostě vyřešený není a to se ukazuje ale na těch debatách, které jsme teďka zažili po tom filmu, kdy vidíme, že to tady prostě je zapotřebí takovýhle film a hledání naděje, protože si myslím, že jako společnost se stále trošku formujeme i po roce 89 hledáme cesty toho, jak tvořit společnost, jak spolu debatovat, jaký platformy k tomu využívat. Jsme konec konců na vlnách Českého rozhlasu, na veřejnoprávních médiích, kde máme debatu o zestátňování a o tom, jak jako společnost jsme se teda rozhodli, že budeme je využívat nebo nevyužívat, bohužel spíš. A to chápu, že třeba Francie má jinak, že tam by hořely ulice, kdyby se dělo to, co se děje tady.
3: Říká režisér Šimon Holík, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ve filmu hrají významnou roli ženy, protože jsou zastoupené ve všech klíčových uměleckých profesích. Od kameramanky přes střihačku, zvukařku, castingovou režisérku, kostymérku, koproducentku. To je náhoda?
4: Vlastně do jistý míry, jo. Já mám rád, když muži vždycky obsazují jenom muže a pak řeklo, ono to takhle dopadlo. Tak tady to fakt takhle zase jen dopadlo. Ono jde o to, že vlastně Honza Vlček, filmový architekt, jsem tam já, ale s Janou Hojdovou my spolupracujeme od prvního ročníku na FAMU vlastně celou dobu, že jsme nikdy si nerozdělili. Stejně tak se Sabinou Mladenovou na střihu, s Alžbětou Náčkovou spolupracovali jsme třeba na mém debitu. Hodně těch lidí, kteří se tam objevili v tom štábu, jsou lidi, se kterými já jsem pracoval v minulosti na mnoha projektech.
3: Když máte to srovnání, je to jiná energie, když je tam víc žen než mužů, nebo tam je to prostě jenom o té profesi?
4: Mně přišlo zajímavý, že jak jsem na to zvyklý z těch předchozích svých placů, že ten štáb je furt vlastně stejný, tak tentokrát, jak je to mnohem větší film, tak tam přišlo mnoho nových lidí a většinou to byli právě muži na těch technických, jako jsou osvětlovači, lidi od kamery. A překvapilo mě, že ty ženy, co jsou v tom štábu, už si na to zvykly, ale naopak chodili ty muži a říkali, ty tohle je hrozně jiný a je to vlastně jako příjemný, protože vlastně se tady děje taková jako pohoda, že vlastně nás to nenapadlo, že by to takhle mohlo dobře fungovat, když jsme tady všichni a bylo to hrozně příjemné. Vlastně mě to překvapilo a zase to je ta debata, kterou nějak asi musíme si teda tady projít, jsme někde jinde a není to nějaký jako politický akt, to je opravdu o tom, že se postupně nabalovali na mě nějak lidi a většinou to tak dopadalo, že to byly zrovna ženy a je to náhoda, nebyl to fakt z mý strany nějaký cílený akt, ale my jsme si prostě sedli a pracujeme spolu.
3: Vy film chcete věnovat matkám, jejich síle a nezlomnosti. Jak velkou inspirací vám v tomhle příběhu byla vaše maminka, která si mimochodem zahrála i malou roli? tom filmu Zdravotní sestry, kterou sama je. Mm-hmm.
4: Vlastně velkou, protože jak jsme spolu sdíleli rozpadající dům na vesnici, tak není možný, abych vlastně nevytahoval i její zkušenosti s opravou domu. A mně právě přišlo strašně zajímavý na ní sledovat to, jak ona jako žena po 50. je na ní vyvíjený nějaký tlak společenský a že se něco po ní chce. A vlastně mě překvapilo, jak moc jí cizí lidi i nutějí otázku toho, že by měla mít nějakého partnera, že to sama nezvládne, že tohleto a támhleto. A ona by to asi o sobě takhle neřekla, protože je nějak skromná, ale mně připadá vlastně hrdiný to, že ona se tomu postavila a dělá si, co chce. Ale něčím prostřesně může pak působit jako smutný podivín, ale ona je vlastně velmi šťastná. A zase jsme u toho, že může působit pro někoho nějak, ale to prostě není pravda. Ona si žije jenom to, co chce.
3: A maminka už film viděla?
4: Máma byla tady na vlastně obou dvou projekcích, takže a viděla ho předtím ještě stranou v době nějakých střihů.
3: A co říkala?
4: Líbilo se jí to moc. Poprvé jsem vlastně byl překvapený, protože ona viděla vždycky každý film v nějaký verzi střihu, předfinálního třeba, a pokaždý k tomu měla hodně poznámek a hodně věcí. A tentokrát si pamatuju, že poprvé jenom mlčela a pak řekla, no tak život, no.
3: Když jste svůj nový film představoval, řekl jste, že nás vrací zpátky k menším životním příběhům a dodáváte, že žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Co vás osobně děsí nejvíc na tom světě?
4: Mě děsí, tyjo, toho je strašně moc, ale pojďme si to vyjmenovat. Tak máme tady genocidu v Gaze, máme tady válku na Ukrajině, máme tady to, že si miliardáři v české zemi rozparcelovávají média, máme tady to, že tady naše vláda vlastně vůbec jí nezajímá, co se děje s lidma nižší a střední třídy. Máme tady to, že vlastně planeta hoří a místo toho jako děláme strašně moc zbytečných věcí na téhle planetě, jenom aby někdo vydělával, jakkoliv planeta hoří a všichni tady můžeme schořet. A tohle to je tak strašný svět pro mě, kdy vidím, že jako jednotlivec můžu udělat málo, že jediný, co já můžu fakt udělat, je ten pozitivní film, protože to je to jediné, co já můžu udělat. Já už fakt se jako nemám kam jít a můžu o tom tady nahlas mluvit třeba v tomto médiu, za což vděčím, ale je to vlastně jako bezmoc, kterou vlastně neustále i v tom štábu řešíme, jak jako filmaři můžeme něčemu pomoct. A to jsou ty otázky.
3: Herečka Jitka Čvanšerová říká, že herci a umělci jsou jako kanárci v dole, že dřív než ostatní cítí, že je něco špatně, že uniká plyn, který nás všechny může zadusit. Jak to máte vy? Taky si připadáte jako kanárek v dole, že máte možná nějak silněji vyvinutý cit pro to vnímání věcí, které se dějí, které nás můžou nějakým způsobem ohrožovat?
4: Já si myslím, že obecně minority jakýhokoliv typu jsou lakmusový papírek společnosti. Že vlastně na nich se dost často ukazuje, co se zrovna děje na tom světě. A když jsou minority jakýhokoliv typu zase v bezpečí, tak evidentně ta společnost má nějaký jako sítě záchrany. A teď je nemá a jsou na tom bytí všichni. A vlastně jsem rád, že i když se koukneme na ten program karlovarský, třeba i té hlavní soutěže, tak vidíme různé věci, kde i naše česká společnost nebo slovenská, jako ve filmu Pramen, selhává a dělá šílené věci. Takže já si připadám takhle, jak to popsali.
3: Mladá generace v současné době dostává dost nálepek, že nerada pracuje, že jí zajímá hlavně well-being. Říkají o vás, že jste sněhové vločky. Jste?
4: No, myslím si, že ta situace je natolik odlišná. Moje prababička, která bohužel už není naživu, ale umřela loni v 99 letech, tak mi před pár lety pravidelně říkala, že toto je nejhorší doba, kterou zažila, a to zažila i druhou světovou. A mně to připadá vlastně určující pro tu generaci, že ta generace navíc taky nahlas říká věci, které ty předchozí generace tolik neříkaly. Že by třeba jsme měli řešit to psychické zdraví, že vlastně není úplně v pohodě, když zavřeme hranice naší země a nemůžeme vyjet. A podobné věci. A tahle ta generace to říká a chápu, že pro některé lidi je to hrozně šokující. A v tomhle tom my jsme měli krásnou debatu s mojí mámou, která je v tomhle hrozně otevřená, že si třeba i uvědomila na takových jednoduchých věcech, jako jak se k ní jako k mladý půvabný holce ve 20 chovali muži, a říkala, tyjo, dřív jsem i já bych tolik různých poznámek přešla a vlastně cením, že ty holky teďka už řeknou ne, že řeknou takhle se se mnou nebudeš mluvit, a já, mě to přišlo úplně normální a nejdřív mě to šokovalo a vlastně to pohoršovalo, že ty holky se ozvou. Ale to bylo jenom o tom, že já jsem nastavená v té společnosti, že to je vlastně v pohodě, že mi někdo jako šáhne na zadek, když chce. A proto si myslím, že tahle ta generace dostává ty nálepky, protože je to jednoduchý ty nálepky dát. A ona si musí jenom vymezit v tomhletom všem něco aby vůbec tady mohla jako fungovat. A zároveň si myslím i na své ukázce, nemyslím si při vší jako nějaký jako skromnosti vůči mě, že ve 32 je normální mít 4 filmy. Já jsem si fakt namakal toho dost a pracuju hodně a vždycky mě to vytočí, když slyším, že nepracujeme, protože já to prostě nevidím.
3: Říká Šimon Holý, režisér, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
4: Taky děkuju.
3: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Interview Plus.
6: Proč končí ve Vysokých Tatrách letití správci legendárních horských chat? Co od nových provozovatelů očekává klub slovenských turistů, který nové chataře jmenuje? A poznají to běžní návštěvníci slovenských nejvyšších hor? Na to se zeptám někdejšího nosiče a správce chaty Podrysy Viktora Beránka.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. Primátor Zlína vyzval obyvatele, aby nejméně do pondělí nevětrali, pokud ucítí kouře z hořící budovy 34. A Ukrajina brzy získá chybějící rakety do systému Patriot. Zprávy a Martin Matějka. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Z 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně dnes zůstává stát a hořet ta nejstarší část objektu, zbytek už se zřítil. Primátor Jiří Korec z hnutí ANO proto vyzval obyvatele Zlína a okolí, aby minimálně do pondělí nevětrali, pokud ucítí kouř.
7: Stále nám budova dýmí, stále místy hoří, takže bych vás chtěl poprosit, abyste minimálně do pondělí neustále měli zavřená okna, pokud cítíte kouř. Stejně tak se nenacházeli a nesnažili se dostat do okolí této budovy, protože bude zde neustále minimálně do pondělí dopravní omezení, ať už tady v této lokalitě, tak také na nábřeží, kde se bude nabírat voda.
2: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
9: Ukrajina vyznaná Amerikou.
8: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle ní ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které mohou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
10: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
2: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí. Účastní se totiž zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tajfun Báví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tajvanu. A během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
11: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
12: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Majsak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: A v londýnské čtvrti Edgware Road vypukly po zápase Francie s Marokem v noci nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, 4 fanoušci zatčení, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208. kilometru srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Slatinu na 202. kilometru a zdrží vás až půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu se bouralo u Velkého Meziříčí na 146. kilometru u výjezdu z čerpací stanice. Narazilo osobní auto do šipky silničářů. Průjezdný je pouze pravý pruh a kolona ze 149. kilometru je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 19 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
13: Nejlepší šifrované komunikační služby, konec her na fyzických discích, chat control znovu na scéně a prohra Apple u Evropského soudu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Americká firma Apple neuspěla s žalobou na Evropskou komisi. Stěžovala si v ní na to, že komise označila její operační systém iOS a obchody s aplikacemi App Store za takzvané hlavní služby platformy, související s tím, že Apple je podle komise takzvaným strážcem přístupu, anglicky gatekeeper. Takto označené firmy a jejich služby mají na evropském trhu řadu povinností vyplývajících z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Evropský tribunál ale všechny stížnosti Apple zamítl jako nepřípustné. Například v případu App Store potvrdil rozhodnutí komise, která posuzuje různé verze obchodu pro mobily, tablety, chytré hodinky, stolní počítače a chytré televize jako jednu jedinou platformu. Apple chtěl, aby je posuzovala každý zvlášť, což by znamenalo, že by byl hlavní službou platformy označen jen App Store pro mobily, který má nejvíce uživatelů. Komise mezi takzvané hlavní služby Apple řadí také prohlížeč Safari. Petře, vlastně zajímavý soud a vlastně myslím, že je zajímavé, že to rozhodnutí padlo relativně rychle, dokonce na evropské poměry. O tom nařízení o digitálních trzích jsme v našem pořadu mluvili mnohokrát. Když to jenom stručně zrekapituluju, tak je to nařízení, které vlastně je souhrnem takových antimonopolních povinností, které právě ty digitální firmy mají mít, a týká se těch velkých firm, které právě Evropská komise určí jako ty gatekeepery, čili strážce přístupu, čili platformy, které vlastně zprostředkovávají přístup k online službám nějakému velkému počtu lidí. A pak tito gatekeepři tam provozují tedy takzvané hlavní služby platformy, to jsou jejich vybrané služby, které také od určité hranice nějakého obratu nebo počtu uživatelů musí splňovat různé přísnější jaksi podmínky. Jak hodnotíš tenhle soud? Měl podle tebe Apple nějakou šanci na úspěch? Proč tedy podle tebe ten soud rozhodl takhle jaksi opravdu v neprospěch Apple ve všech těch případech?
14: Já si myslím, že je to relativně otevřená a sporná záležitost, jestli započítávat v tomhle případě ty služby dohromady jako jeden celek, a nebo nikoli. Fakt je, že ten ekosystém Apple je natolik propojený mezi všemi platformami, mobilem, normálním počítačem, hodinkami, vším, že zhrnout to pod jednu střechu asi dává smysl. Čili řekl bych, že ten postoj evropských orgánů je přinejmenším pochopitelný a obhajitelný v této věci.
13: Pro Apple to může znamenat tedy to, že Evropská komise může po těch službách vyžadovat nějaké jaksi další povinnosti oproti třeba jiným službám. Opravdu se to většinou týká hospodářské soutěže, to znamená, ty služby například musí umožnit firmám, které třeba přes ně prodávají ty aplikace, tak třeba právě uzavírat smlouvy nebo vybírat třeba předplatné, prodávat předplatné i mimo tu platformu. Apple je známý tím, že vlastně se snaží nutit všechny vývojáři aplikací, aby používali ten jeho platební systém, tak například tohle to by asi nemělo být možné. A jsou tam další takovéhle jaksi podmínky, které tedy Apple bude muset nějakým způsobem plnit, nebo aspoň Evropská komise se bude snažit, aby je plnil. Myslíš, že tedy bude muset třeba právě ty své App Store, ty obchody s aplikacemi nějak výrazně proměnit?
14: Tady vlastně se dotýkáme toho, co Apple brání nejsilněji, jeho nejstřeženější pevnosti. A to je uzavřenost toho systému. No je dobré si uvědomit, že tak uzavřený systém jedné firmy, jaký provozuje Apple, v podstatě v digitálních technologiích nikde jinde není. Tahle míra kontroly, kterou má nad svou produkcí, nad svými operačními systémy a na tom, co se s nimi může a nemůže dělat, je naprosto výjimečná a je to opravdu jedna jediná firma, která to takhle má a provozuje. Ne, že by to ty jiné nechtěli, Microsoftu a Google by se to jistě líbilo taky, ale tu šanci dávno ztratili si takovéhle postavení vybudovat. Apple ho vybudoval, udržuje si ho a teď je pod velkým tlakem, aby to uvolnil, aby tu pevnost pustil, aby otevřel brány do ní. To se mu zřetelně nelíbí. Viděli jsme to už u pokročilých funkcí umělé inteligence, které se chystají do systému iOS i macOS. A ty nebudou prozatím v Evropě k dispozici, až na podzim se zprovozní pro celý jiný svět. Ne pro nás, právě proto, že Apple nechce si vpustit do svého ekosystému kohokoliv dalšího a to by musel podle evropského práva. Takže tohle bude ještě veliký boj. Neumím si představit, že Apple ho jen tak vzdá, a naopak si umím představit, že by to mohlo vést i k dalšímu omezení dodávky služeb a zboží Apple v Evropě.
13: Apple se obvykle brání tím, že nechce právě vpouštět nějaké třetí strany do toho svého uzavřeného systému, protože by to mohlo snížit bezpečnost a ochranu vlastně těch systémů a způsobit další podobné problémy. Je tenhle ten argument podle tebe správný?
14: Částečně ano, ta bezpečnost a spolehlivost, nejenom bezpečnost ve smyslu napadení, ale i spolehlivost toho, jak ty služby jsou propojeny mezi platformami, je u Apple skutečně výrazně větší než kdekoliv jinde a je to výsledek toho uzavřeného systému, který má pod kontrolou jak software, tak hardware. Opakuju, nic takového v celém digitálním biznesu neexistuje. Tohle je naprostá výjimka. Čili Ten otevřený systém by velmi pravděpodobně ve spolehlivosti klesl někam na úroveň Windows nebo Androidu, což pořád je ještě dost vysoká úroveň. To jsou dobré systémy, spolehlivé systémy. Ale dějí se v nich občas překvapivé věci takového typu a takového řádu, které Apple prostě nemá. Ta uživatelská zkušenost je zřetelně odlišná u Apple a u těch otevřených systémů. A to je to, co zřejmě Apple chce bránit a zachovat. Na druhou stranu jedním dechem je potřeba říci, že to značně omezuje volbu uživatele v tom, co si na svoje zařízení nainstaluje a že vlastně, když máš jakékoliv zařízení od Apple, tak část rozhodování o tom, co tam může a nemůže být, automaticky přenecháváš tomu výrobci. Výměnou, řekněme, za tu vyšší spolehlivost.
13: No tak uvidíme, jak se tenhle ten spor o vlastně nějaké směřování služeb Apple bude vyvíjet v Evropské unii a myslím, že určitě o něm nemluvíme v našem pořadu naposledy.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Skenování soukromých zpráv na možnou přítomnost dětské pornografie se opět vrací na scénu. Evropský parlament začátkem týdne v rámci mimořádného kroku schválil znovu otevření hlasování o výjimce pro toto skenování z evropských pravidel na ochranu osobních údajů. Platnost výjimky, která online firmám umožňuje konverzace skenovat, vypršela na začátku letošního dubna, když europoslanci dvakrát po sobě odmítli schválit její prodloužení. Platit měla do doby, než Evropská unie přijme trvalá pravidla pro boj proti zneužívání dětí online. Velké digitální firmy Google, Meta, Microsoft a Snap poté oznámili, že i když výjimka neplatí, budou obsah nadále skenovat. Kritici výjimky upozorňují na její možná rizika pro ochranu soukromí na internetu. Petře, to je téma, které se nám neustále vrací. Opravdu mluvili jsme tady už minimálně dvakrát o tom hlasování, kdy vlastně se hlasovalo o prodloužení té výjimky, která platí už, myslím, asi 5 let, nebo platila až do letošního dubna. Dvakrát tedy Evropským parlamentem neprošla. Po druhé už to byla také taková mírně mimořádná procedura, která ji přinesla vlastně opět na hlasování. A teď je tady úplně mimořádný prostředek, kterým tedy se vrací po třetí na scénu a tentokrát to vypadá, že vlastně ta situace v Evropském parlamentu je taková, že projde. My vlastně náš pořad natáčíme ještě před tím hlasováním, takže nevíme, jak to dopadlo, ale řekl bych, že to asi nakonec se dopadne a že ta výjimka bude schválená. Tak to můžeme reflektovat v našem příštím pořadu. Ale jak je vůbec možné, že se vlastně o dvakrát neschválené výjimce hlasuje po třetí? To mi nedává úplně smysl.
14: Tak velká jsou tajemství Bruselu, to je jedna věc. A především je vidět, že je tady opravdu velký politický tlak z některých míst a ta místa jsou velká a vlivná, aby se nějakým způsobem to sledování zachovalo. Celé to jede na vlně, troufnu si říct, morální paniky, která se vytváří kolem dětské pornografie, která samozřejmě je vážný problém. Na druhou stranu v současné době se jedná o rozumných technických legislativních návrzích, které by mohly i bez toho skenování zpráv značně omezit fungování dětské pornografie. Navíc celá úvaha vychází z mylného hodnocení kanálů, kudy se ta dětská pornografie šíří, kde jsou její hlavní rizika a podobně. Já opravdu nevím a kladu si tu otázku vždycky znova, když je o tomhle řeč, jestli to ti politici, v tuhle chvíli politici konzervativních demokratických stran, prosazují tímhle způsobem z naivity, anebo jestli skutečně je v tom nějaká další agenda, například taková, že ono se to konec konců hodí mít nástroj, podívat se, o čem si lidé v Evropě povídají. Mně se pořád nechce věřit, že to je ta druhá motivace, ale to, jak to probíhá, to, co se kolem toho děje, trošku zmenšuje prostor pro tuhle víru, abych tak řekl.
13: Podle předkladatelů té aktuální, nebo toho aktuálního návrhu o prodloužení výjimky je její přijetí a pokračování toho dobrovolného skenování, zejména u těch velkých online firm, je tedy nezbytné, aby bylo možné účinně bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí online. Prostě vlastně říkají, že bez toho to nebude fungovat, že bez toho to není možné a bez toho prostě další tisíce třeba dětí v rámci Evropské unie budou vystaveny nějakému sexuálnímu zneužívání nebo prostě dětské pornografii nebo groomingu a dalším prostě rizikům. Podle tebe to tedy neplatí. Tohle to není opatření, které by vlastně pomohlo děti před podobnými věcmi ochránit.
14: Já si myslím, že opravdu velice málo a zanedbatelně tohle opatření změní situaci, protože ta dětská pornografie, o kterou jde, ta, která je předmětem biznisu, tak ta funguje stejně jakýkoliv jiný černý trh s něčím, s čím se obchodovat nesmí, ale obchoduje. Jako s drogami, jako se zbraněmi, jako s nelegálními léky a podobně. Jsou na to cesty, jsou na to lidé, kteří se tím dobře živí, že dělají zprostředkovatele a rozhodně se k tomu nepoužívají takovéhle jednoduché a otevřené komunikační kanály. Čili pokud jde o to, aby tahle organizovaná dětská pornografie, součást organizovaného zločinu, se nějakým způsobem oslabila, tak mně připadá tohle opatření naivní. To opravdu mnoho nezmění. A jestli okrajově tam někdo občas nějaký obrázek pošle a bude postižen, tak ano, je to v pořádku, ale to jsou ty nejmenší ryby v celém tom systému, o kterém mluvíme. Ta podstata zneužívání a vykořisťování dětí se tím vůbec nezmění, jsem si tím prakticky jist.
13: Mě na celé té záležitosti vlastně fascinuje to, že se tady o něčem rozhoduje, aniž bychom věděli, jestli to vůbec pořádně funguje. Ona, Evropská komise, totiž si nechává průběžně vypracovat, nebo nechávala v minulosti průběžně vypracovávat zprávy, které hodnotí, jak ta výjimka vlastně fungovala, jaké měla přínosy, jak omezila právě třeba nějaká práva lidí na ochranu soukromí a podobně. A já, když jsem o tom naposledy psal, tak jsem tam citoval ze zprávy z roku 2025, ve které komise vlastně konstatovala, že to neumí pořádně posoudit, protože data, která má z členských států, tak nejsou zdaleka úplná, není jasná úplně metodika, jak ta data byla sbírána a podobně, a že vlastně není tedy možné úplně přesně říct, jestli tedy vůbec ta výjimka a to dobrovolné skenování tedy opravdu funguje a natož, jak je jaksi proporcionální, to znamená, jestli tedy má smysl versus nějaké případné další omezení těch práv lidí, třeba právě na ochranu soukromí. Jak je možné, že vlastně rozhodujeme o takových věcech, nebo politici rozhodují o takových věcech, aniž k tomu mají nějaká data?
14: K tomu můžu říct jedině vlastní domněnku, tak k tomu nemám žádná data, abych podpořil tu odpověď, ale já tomu rozumím tak, že je to vypjaté emocionální téma. Je to téma, na kterém politici mohou u svých voličů, u konzervativně laděných voličů a u voličů, řekněme, méně znalých toho, jak to v digitálním světě chodí, získat body kladné, že něco dělají s tím ošklivým internetem, který tohle všechno umožňuje. A to je pro politiky bez pochyby pro některé při nejmenším dostatečná motivace, aby to dělali bez ohledu na to, jaká je realita, bez ohledu na to, co by ukázala nějaká chladná věcná analýza. Od ta vlastně nikoho v téhle oblasti nezajímá, protože na té se ty politické body získat příliš nedají.
1: Online Plus Davida Slíška.
13: Od ledna 2028 přestaneme vydávat hry pro naše konzole na fyzických discích, oznámila společnost Sony, která provozuje jednu ze dvou hlavních herních konzolí PlayStation. Hry podle oznámení budou k dispozici jen ve formě digitálního souboru, který si hráči stáhnou a nainstalují. Firma to zdůvodnila klesajícím zájmem zákazníků o fyzické disky a stoupající oblibou digitální distribuce. Novinka vyvolala na účtech firmy na sociálních sítích velkou vlnu reakcí a většina z nich nebyla pozitivní. pozitivní. Poukazovali uživatelé často na to, že digitální koupě zákazníkům nezaručuje, že si koupené zboží budou moci v budoucnu ponechat. Firma Sony totiž jen o několik dní dříve oznámila, že uživatelům svého digitálního obchodu ve Velké Británii v září smaže přes 500 filmů, ke kterým přestane mít autorská práva. Petře, na jednu stranu asi společnost Sony chápu, že když lidé stále méně kupují ty disky, tak se asi bude snažit omezit tu výrobu, ale na druhou stranu také vlastně chápu třeba obavu některých těch lidí, že když prostě ten disk jednou doma máš, tak samozřejmě než třeba za nějaké desítky let jak si ztratí tu svoji trvanlivost, tak ale do té doby prostě máš fyzicky něco v ruce. Když si něco koupíš digitálně, tak třeba také ta firma může začas říct, hele, teď už to nemůžeš používat, nemáme k tomu autorská práva a ten člověk vlastně nemá nic. Jak se ty díváš na tohle dilema?
14: Já o hrách a její distribuci moc nevím a když si s touhle otázkou přišel, tak jsem si udělal bleskový průzkum mladší generaci naší rodiny. Jejíž oba členové se upřímně podivili, že někdo kupuje dneska hry na fyzických nosičích. Když jsem se jich ptal, zda oni mají nějaké fyzické nosiče s hrami, které hrají, tak zděšeně zavrtěli hlavou, že nic tak zastaralého oni nepoužívají. Oni jsou v éře parního stroje. To je jasně, to je vtip pro lidi, kteří znají systém.

0: tý toho risku nezaručuje téměř vůbec nic. Takže mně to nepřipadá jako velká změna fakticky. Psychologicky to možná velká změna je.
1: Mě to vlastně trošku vyprovokovalo k přemýšlení o tom právě moderním vlastnictví nebo nevlastnictví. Kupujeme si právě hry nebo další digitální obsah, hudbu, například taky samozřejmě filmy. Kupujeme si je na nějakých obchodech digitálních, bez připojení k internetu se k ním vlastně už ani nedostaneme pořádně, protože je prostě nemáme na těch fyzických nosičích a opravdu se trošku vystavujeme nějakému riziku, že ta firma nám je jednou třeba smaže a my za ně nedostaneme ty peníze zpět a nebudeme mít dostupné. Myslím, že tohle je reálné riziko?
0: Jasně, a spoléháme na to, že to pořád bude fungovat a ve chvíli, kdy je jistá propast mezi Evropou a Amerikou a všechny ty služby jsou americké, tak to stojí za úvahu. Kde je ta bezpečnost? Já přemýšlím třeba o té spoustě knih koupených na Amazonu, které taky jsou v cloudu a taky by mi je v podstatě mohli vypnout, když by na to přišlo technicky. Právně nevím, to, kdo ví, jak by to bylo, ale už o tom člověk musí pomalu začít přemýšlet, že třeba ty cloudové služby nebudou pořád dostupné v plném rozsahu. Čili je to poněkud vratké platit dobré peníze za ten cloudový obsah mlhavý, nejistý.
1: No tak doufejme, že se žádný z těch katastrofických scénářů v dohledné době nestane, protože jsem také uvažoval o tom, jak vlastně kolik toho obsahu mám také někde virtuálně a kolik ho vlastně vůbec nemám doma, ale vracet se zpátky k těm fyzickým nosičům a podobným věcem to asi možné není.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Které šifrované komunikační aplikace nabízejí největší soukromí? Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, koncem června vydal aktualizovanou analýzu hlavních takových služeb. Rozebírá v ní aplikace Threema, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, Google Messages a Apple iMessage. Zabývá se také používáním šifrování v rámci konverzací na sociálních sítích Facebook, Instagram, Threads, X a TikTok. Podle analýzy je jedním z nejlepších šifrovaných komunikátorů aplikace Threema, která ukládá data lokálně v zařízení uživatele a při registraci nevyžaduje žádné osobní údaje. Její nevýhodou může být to, že jde o placenou službu. Mezi zdarma dostupnými NÚKIB chválí Signál, který je ale navázán na mobilní číslo. Telegram je podle úřadu méně zabezpečený, protože mimo jiné plošně nepoužívá koncové šifrování. Celou analýzu můžete najít na webu NÚKIBu. Petře, šifrované aplikace opatřené tím koncovým šifrováním, k čemu vlastně dneska jsou, nebo myslíš, že by je měl používat i běžný uživatel zcela jaksi automaticky, že to koncové šifrování je tedy něco, co by každý měl vyžadovat?
0: Myslím si, že to nikomu neuškodí, když to bude používat a není to z hlediska uživatele žádná dodatečná zátěž, znamená to jenom se dohodnout se svými protistranami, že budete používat tuhle aplikaci, což je možná ten největší problém, protože lidé jsou zvyklí na ty masově používané služby typu třeba Facebook Messenger a neradi přecházejí na něco nového, ale sama existence služeb komunikačních s koncovým šifrováním je neobyčejně nutná. To se vlastně vracíme k tomu chatkontrolu, k zásahům do těchto zabezpečených systémů. Je potřeba je bránit, protože máme žít ve slušné fungující zemi, ve slušné fungující části světa, tak tohle k tomu patří, musíme to mít.
1: A nejsou to nástroje spíš pro lidi, kteří opravdu mají co skrývat? Neplatí takové to, že když člověk používá takhle zabezpečené aplikace, tak už to trošku naznačuje, že třeba dělá něco nekalého?
0: Já si myslím, že požadovat soukromí má plné právo úplně každý. A tahle otázka, já vím, že tu otázku myslíš čistě provokativně.
1: Je to tak.
0: A že to tímhle tím způsobem nevidíš a že chceš připomenout, že přesně takovou tu otázku mnozí lidé stavějí a ano, je to úplný nesmysl. Zločinci si vždycky najdou nějaké způsoby, jak komunikovat a jak prodávat svoje nelegální zboží a jak domlouvat svoje vztahy. A jediný výsledek omezení takovýchto komunikačních nástrojů bude, že to soukromí přijdou slušní lidé. Ti zločinci se o sebe postarají vždycky.
1: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku

0: Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Půl dvanácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou, i dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží ve stovkách milionů korun. Schořelo taky zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030. Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování do zahraničí. V posledním roce vyjeli zhruba 2/3. Průjmy, kožní onemocnění nebo horečky řešilo asi 5% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle odborníků je při cestách důležité nezapomínat na doporučená očkování a mít si ruce nebo v některých zemích třeba pít jen balenou vodu. A po skoro tisícovce let se slavná tapisérie z Baye vrátila na anglickou půdu. A dílo zapůjčené Francii převezli ve dvojitém kontejneru speciálně navrženém, aby minimalizoval vibrace. Celý převoz financuje Británie a jeho cenu úřady nezveřejnili. Tapisérie zhruba 70 metrů dlouhé vyšívané plátno z 11. století. Na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208. kilometru srazila dvě osobní auta v levém pruhu a kolona začíná před sjezdem na Slatinu na 200. kilometru a zdrží vás až 40 minut. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu jsou dvě omezení před sjezdem na Velký Beranov, a to na 122. kilometru a následně na 119. V obou případech je průjezdný jen jeden pruh a kolona ze 126. kilometru je až na půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus.
4: Oblíbené horské chaty ve Vysokých Tatrách procházejí personální obměnou. Klub slovenských turistů do nich postupně jmenuje nové provozovatele a zařízení tak opouštějí po desetiletích legendární správci. Proč to všechno slovenský klub turistů dělá a poznají návštěvníci tatranských chat nějaké změny? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
4: A do Vysokých Tater zdravím našeho hosta Viktora Beránka, který vedl až do loňského roku 48 let nejvýše položenou tatranskou chatu Pod Rysy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vy jste provoz chaty Pod Rysy opouštěl loni po necelých 50 letech. Už jste se v ní byl znovu podívat?
5: Nebyl jsem se tam podívat. Nějak se mi tam nechce, aby jsem řekl.
4: Ani to neplánujete?
5: Ani to neplánuju, ne. Já si chci zachovat chatu takovou, jak jsem já ji poznal, ještě s petrolejkami, taky nějaký oheň v tom krbu. Vím, že už je tam nějaký internet, takže to já si myslím, že to, to už není chata, která by mě nějak zaujala.
4: Tak na to hned naváži. Máte tedy informace, co všechno se v ní změnilo, v čem je jiná?
5: Víte co, ten svět z dola, který je, jaký je tady dole, tak se tak nějak začal tlačit tam nahoru, už například jenom to Wi-Fi a takovýto věci a atmosféra chaty se automaticky s tím mění. No a já si myslím, že dnešní hodnotou na chatě je právě ten klid těch hor, ty západy slunka, to, že ty lidi spolu sedí za stolem a mluví a neťukají do těch mobilů, hrajou na kytaru, hrajou na klavír, který jsme tam měli na chatě a nemusíme všude tahat tyto vymoženosti tohoto světa a strašně to dobře dělalo na duši, myslím, těch lidí, kteří tam přišli, takže to byly také hodnoty, které aj mě dělali dobře na ty duši, ale aj hodně těm návštěvníkům ty chaty, že přišli do prostředí, kde nebyla ani elektrika a na záchod se muselo jít kus od chaty na takovou latrinu, ale zase ta byla z jedné strany prosklená, tak jste viděli přes pultáter, kdy jste seděli na té latrině. Takže ty zážitky a ta atmosféra, která je, tak ta se mění bohužel, z mého hlediska teda bohužel, do takého něčeho, co já až tak nemám rád. A nakonec my jsme byli poslední chatou v Tatrách, která vůbec nebyla zasobovaná helikoptérou. Takže my jsme si všechno vynášeli. To byly tisíce a tisíce kilo za tu sezonu nahoru na chatu. A byli jsme na to hrdí, že to dokážeme. A pomaličku už aj helikoptéry se tam začnou tahat. No zle, prostě svět, tak jak to vidíte pod Monteverestem, nebo tak, jak se ten svět potom mění k takému nějakému něčemu jinému. Takže tak.
4: A jen pro detail, ten klavír, který byl slavný na vaší chatě, ten už tam také není.
5: Ten tam pravděpodobně je, jen nevím, jestli se na něj hraje, jak přečkal zimu. A nemám tam zprávy o tom. My jsme ho měli, hrál do poslední chvíle, ještě když já jsem odcházel z chaty. Moje poslední teda sestup z té chaty dolů, tak ten klavír jsme vynesli na terasu před chatu a oni mi tam zahráli takovou tu Meděnu vežu, to je taky ten film, taky ikonický, tatranský, tu hlavní melodii z té Meděnej veže, když jsem odcházel dolů, takže ten klavír hrál, ano, do poslední chvíle hrál, ale jestli ještě hraje a jestli vůbec je ochota, aby někdo tam hrál, protože už potom byly aj takové řeči, že ten klavír ruší kamzíkou a svišťou a já nevím, no prostě kam jsme to dospěli, ano, když klavír ruší kamzíkou. Já si myslím, že ty kamzíci právě chodili poslouchat ten klavír.
4: No, pane Beránku, Klub slovenských turistů vybíral provozovatele horských chat prostřednictvím výběrového řízení. Jak se vysvětlujete, že jste v něm vy po tolika letech neuspěl?
5: Víte co, já bych sem řekl pravdu, já jsem chtěl aj skončit už, jenom ze začátku mě oni přesvědčovali, aby jsem zůstal.
4: Oni myslíte Klub slovenských turistů?
5: Ano, oni klub, to vedení toho Klubu slovenských turistů, že by se tam ještě něco přistavilo, tak já jsem aj taký projekt připravil, ale tam to potom šlo dolů vodou. Oni měli už také nějaké jiné představy, tak jak vám teď asi jsem aj říkal. A já jsem se aj ohradil vůči nějakým věcem, já jsem nebyl moc zástancem nějakých ty elektronické pokladny a já nevím, co však nakonec tamto tisíc věcí bylo takových, takže vlastně to výběrové konání proběhlo a bylo nás tam asi 30 na tu chatu pod Rysmi. Já jsem fandil některým chlapcům, kteří například jsou z horské služby nebo kteří ty hory poznali nebo nosili, ale musím říct otevřeně, oni měli svoje lidi už připravený, takže to se udělalo jenom tak na oko.
4: No, pokud se nemýlím, tak to výběrové řízení nakonec vyhrál Jan Ševčík, letitý tatranský nosič, tak to lze říct, že jste chatu předával do kompetentních rukou.
5: Dá se říct, že částečně. On ty roky poslední nenosil, asi 20 roků nenosil na rysy, takže já jsem tam měl možná 6 chlapců, kteří fakt nosili 100-kilové vynášky a byli vynikající na té chatě. O to by nešlo. Jenom ten Jano Ševčík, on byl jeden z těch funkcionářů toho výboru. A vlastně to výběrové konání vyhrali dva lidé a shodou okolností oni byli oba dva funkcionáři. A toto prostě byl ten zadrhel, že tam mohl být aj konflikt zájmu za prvé a za druhé oni to velmi dobře věděli, že jak to půjde to výběrové řízení a šlo to z brácha na brachu, jak se říká, nebo z kamaráda na kamaráda. Takže prakticky tam nikdo neměl šanci, ano. Když to vyhrají dva funkcionáři z 30 lidí a jsou jenom dva, tak je něco na tom divného, ne?
4: No a pane Bránku, dá se říct, v čem je provoz horské chaty náročný? Je to i to, jak jste říkal, že jste byli vlastně jedinou už poslední chatou, na kterou se všechno vynášelo?
5: Ano, my jsme nepoužívali vrtulník, to znamená, že všechno, ty tuny a tuny toho tovaru, to jsou aj sudy, piva samozřejmě, potraviny, palivo, nějaké věci na opravu a tak, to se všecko vynášelo, no, takže ročně to dělalo možná 20, 30, 40 tun, já nevím, no prostě hodně. Tak ano, my jsme zůstali takto. Já můžu teda s klidným svědomím říct, že jsem tu chatu udržel v tom módu bez ty helikoptéry do svého odchodu. Takže toto je taká jedna z věcí, na který jsem trošku hrdý.
4: Hostem Interview Plus je Viktor Beránek, který 48 let provozoval tatranskou chatu pod rysy.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Tak provozovatele neměnila pouze chata pod rysy, ale také Terryho chata. Nyní vede Julia Imrišťáková. Víte, jak se jí na ní daří? Čím se proměnila Terryho chata?
5: Já jsem tam taky nebyl, já to jenom sleduju ty různé videa, co běží a ty všelijaké prohlášení. Takže víte co, takto. Velmi dobrý chatař je ten, který začíná nejdřív jako nosič. Velmi dobrý námořník je ten, který nejdřív začíná drhnout podlahu a pak se stane až kapitánem. A to trvá roky. To trvá někdy desítky roků a nikde není řečený, že teda tím kapitánem on bude. No takže to bylo aj u mě. Já jsem vlastně prošel aj potom horskou službou, protože přes zimu, jak je chata pod rysmi zavřená, tak jsem chodil pracovat na horskou službu, takže jsem měl aj tu záchranu. Dělal jsem ski alpinismu závodně, horolezectví jsem dělal. Prostě žil jsem s těma horama a najednou prostě přišla ta nabídka, že by se mohl být tím chatařem. Tak já jsem byl plně připravený po všech stránkách. No a tyto lidé přišli a nemají absolutně žádné zkušenosti z těch hor, ale nemají to ani tak nějak odpracované a vyzkoušené. Takže tam něco chybí. Tam něco chybí a...
4: A jak se to projevuje?
5: Tak to musíte vidět, to my, co tu žijeme, tak to vidíme a cítíme to a aj rozumíme tomu, že ty lidé jsou zatím strašný, jak se někdy říkalo, greenhorni, ano.
4: Zelenáči,
5: nějakých
4: začátečníci.
5: Ano, začátečníci, ale ono to vypadá tak, že oni ani nikdy nebudou jako dělat nějaké ty věci, které k těm horám patří, které vlastně ty hory vás formujou tím, že vy tam pracujete ze začátku, že nosíte, že jdete na tu záchrannou akci, tak se z vás pomalu, ale jistě stává horal. Vy si nemůžete říct, že přišel jsem sem a teď budu dělat horala. Ne, ty nejsi horal. Ty tam si možná na té chatě uvaříš, nakonec se naučíš uvařit ten guláš, čaj a tak dál. Dobře, však to se každý naučí. Ale horal aj jinak přemýšlí, jinak mluví a jinak to cítí. A myslím si, že horal není tak závislý na penězích, protože horal žije hlavně pro ty hory, A ty peníze sú jenom týmu ulehčujú ten život, aby si mohol kúpiť niečo na jedlo a tak na oblečenie. No. Takže asi myslím, že tam se hralo aj veľkou roli to, že tí chaty se zdají byť ako dobrým zdrojem příjmu, áno, finančného. Teda jde o peníze, aby som to řekl v skratce. No, takže to je iná krevní skupina. To je iná krevní skupina, jak sme my. Jak sme my byli, a přichází jiná generace, která vyznává jiné hodnoty.
4: A chcete tím říct tady, že ti noví provozovatelé jsou orientovaní především tady na zisk?
5: Ano, na zisk, ano. No. Určitě. To ono se stále, oni stále o tom mluví, ano, takže tam se nemluví o tom, že zachováme tradici, nebo nosictvo v Tatrách je v tom kulturním dědictví, či jak se to jmenuje, národní kulturní dědictví.
4: UNESCO, zapsané, ano, je tam zapsáno na seznamu.
5: UNESCO, to jich vůbec nezajímá toto, ano, takže tam se stále mluví o ekonomice, o daňovým ráji, o tom, jak to budeme všecko kontrolovat, jak to budeme to, takže, a stále jsou to ale peníze. Takže tam je ten pes zakopaný, který je, pro nás to byly hory, pro nás to byly večery, kdy jsme my si vzali lyže a ještě v červenci jsme se šli projet večer, kdy jsme měli hodinku čas kolem chaty a tisíc jiných věcí, ano. Takže ty hodnoty se změnily, ano, ty hodnoty se velmi změnily.
4: A víte, pane Beránku, co na to říkají, na tyto změny, turisté, horolezci, lyžaři?
5: No, ty, kteří poznali aj ten život předtím, aj chodili na ty chaty, tak to vidíte sami, že mohutně protestujou, aj jsou také akce solidarnosti, například teď se snaží vyhodit toho chataře z chaty pod Ďumbierom a ty lidi obrovským způsobem ho podporují, tohoto chataře, takže a je to fakt dobrý chlap a je to stará škola, ale víte, když se pes chce být, tak hůl se najde a fakt jsou to ale směšné věci, co si nacházejí, lebo těžko se jemu dá něco vytoto, takže no, ale že pri to tak má být, já jsem slyšel, že takto, že taky je vývoj této společnosti, no tak já už asi jsem aj trošku rezignoval.
4: No, když to zmiňujete, tak právě stejná správkyně, o které jsme mluvili, Julia Imrišťáková, měla převzít i další slavnou chatu generála Milana Rastislava Štefáníka. Tu provozuje už 34 let váš kolega Igor Fabricius. Ke změně provozovatele mělo dojít na začátku měsíce, ale pokud vím, tak se tak nestalo. Víte, z jakého důvodu?
5: No, nestalo se tak, protože ty lidi tak mohutně protestovali, udělali takovou sbírku dokonce, aby on si mohl najmout právníka, tak lidi začali posílat nějaké peníze na nějaký účet a já jsem tam něco poslal a tam byla nějaká, no teda cíl, byl 5000 euro, že se vyzbírá, aby on se mohl nějak trošku bránit, ale nakonec se vyzbíralo 38 tisíc euro, takže to vidíte, že jaká je to, jak ty lidi prostě s nimi nesouhlasí. Takže to jsou také momenty, kdy vy dostanete jako morální facku, ano, když je, ale bohužel dneska ty lidi mají hroší kůži. A ještě další věc je ta, já si nedovedu představit, aby já jsem provozoval Terryho chatu, která je ve Vysokých Tatrách a chatu v Nízkých Tatrách. Já jsem měl plnou hlavu toho, aby já jsem stíhal zasobovat tuto chatu, chodil s vynáškami nahoře, aby to fungovalo všecko, aby ta chata fungovala, samozřejmě stále se něco pokazí a takto. A teď proč ty stejní lidé koncentrují ty chaty ve svých rukách? Tak aj toto je na zamyšlení. To prostě se nedá stihnout. To bude jenom na úkor kvality, ano. No ale prostě, že prý taká je doba. Takže dobře.
4: Ona, tato nová správkyně, na sebe mimo jiné upozornila také v médiích, na sociálních sítích i tím, že schánila nové nosiče na Terryho chatu prostřednictvím Bazoše, to je slovenská inzertní stránka, tak by mě zajímalo, jestli našla, jestli to víte, a kde se schání noví nosiči?
5: No, tak to bylo poprvně v dějinách, co se takto stalo snad. A já, když jsem jako byl chatař, tak já jsem nikdy neschánil takto nosiče, ale to byli lidé, kteří přišli, kteří začali jenom tak pomáhat zadarmo na chatě, který si tak vytvořili nějaký vztah k tomu nosení. A z toho vznikly ty nejlepší nosiči. A možná, že neříkám, že já, ale teda a já jsem k tomu přispěl, že jsme vychovali generace opravdu velmi silných nosičů, kteří nosili aj 100-kilové vynášky a aj víc na ty rysy, aj na jiné chaty. A to byli ty lidé, kteří patří do těch hor, ano. Tak toto je jiná kategorie lidí, kteří nevím, jak to dopadne, fakt vám nevím říct, jako může se z těch lidí najít sem tam někdo, kdo opravdu tam zůstane a vypracuje se na dobrého nosiče, ale my jsme šli přes srdce. My jsme šli přes srdce a ten člověk se nejdřív musel aj nějak osvědčit, protože mnoho lidí taky přišlo, ale nemělo na to, ano, tak zase odešli. Tak když já někoho vemu cez bazoš a pak zjistíme, že on mi vynese 15 kilo maximálně a po dvou týdnech je už úplně mrtvý, tak taký nosič to není nosič, samozřejmě ten musí jít pryč.
4: No a máte obavu z toho, že Tatry už nebudou potřebovat nosiče, když sám říkáte, že chaty se začínají zásobovat prostřednictvím vrtulníků, tak je toto speciální povolání v ohrožení?
5: No je to, ano, a hlavně při této generaci, která nemá vztah k tomu nosení, a zase tam bude hrát zisk, protože roli, protože ta helikoptera vychází levněji. Ano, ona veme hodně, najednou vyveze to, a já řeknu příklad, ta helikoptera vám to vyveze, ten náklad, když má 1 kilo, počítáte za 50 centů a dejme tomu nosič vás stojí 1 euro, takže za dvojnásobek ten nosič tam je, ano. Takže jestli to zase někdo bude brát z toho ekonomického hlediska, tak dá přednost těm helikopterám, i když nedají se úplně ty nosiči vyloučit, protože ona nebude ta helikoptera lítat každý den, aby vám přivezla čerstvý chleba každý den. A takže s nějaký nosiči budou chodit možná s 20-30 kilami a na to budou stačit ty nosiči z bazoše. Ale už nebudete potkávat v Tatrách ty vysoko naložený nosiče s tím pravidelným krokem a opravdu jsou to chlapi, kteří ty svaly, to vidíte na těch nohách, ano, tak už je nebudete potkávat. Už to budou jenom takový nějaký lidé, kteří už jsou taky jiný trošičku. No.
4: Pane Beránku, po nástupu současné vlády Roberta Fica odvolal ministr životního prostředí Tomáš Taraba tehdejší vedení TANAPu a zvolil nové. Jak se pod ním Tatranský národní park za ty 3 roky proměnil?
5: No, víte co, tam já jako až tak do těchto věcí jsem nikdy jako, to nebyla moje parketa, protože tam se stále někdo odvolával a stále tam docházelo k nějakým změnám, ale teď můžu říct, že na Slovensku je to také normálné, že lidé, kteří aj mají někdy odlišný názor, tak se odvolávají a nebo nejsou plně loajální, tak prostě tak se prostě se odvolali a to byli aj novináři a tak dále.
4: Mě zajímá to, jestli to běžný návštěvník Vysokých Tater může poznat, jestli se ta politika dostává až na vrcholky hor.
5: Ne, toto ne. Co se týká TANAPu, tak ne. TANAP funguje dál a zatím teda ne. Já nevím, jestli se něco nezmění takového, ale vypadá to, že ne, že stále je tam dost rozumných lidí a nepostaví já nevím, mrakodrapy někde u Hincových ples alebo na Skalnatým plese, to ne, to jako myslím si, že v tomto jako nedojde k nějakým změnám.
4: A co by v současnosti podle vás potřebovali Vysoké Tatry?
5: Vysoké Tatry, no by potřebovali možná z mojeho hlediska, protože oni toho budou potřebovat víc, ale z mojeho hlediska by potřebovali víc těch Tatranců, kteří tady někdy žili, pracovali pracovali, odsud odcházely velké expedice do Himalají. Horská služba by to byla slavná jako organizace někdy. Prostě těch horalů tady je už velmi málo. To jako všeobecně už jsou také i články, že to už je na vymření. Kamzici ne, kamziky nemusíte chránit, těch je dost, ale horalové jsou na vymření. No.
4: A byl byste proto, aby se do Tatranského národního parku platilo vstupné?
5: Já jako slobodný člověk a slobodný nosič jsem, já jsem nosil prakticky celý život taky, nejsem to zastancem tohoto. Už to aj zkoušeli, skončilo to nějakou katastrofou, protože peníze se pak ztratili někde. No a, ale o to nejde, no to je, to my jsme se z toho smáli samozřejmě, že. Ale byl z toho chaos, lidi byli otravení, nadávali, stáli v šorách někde ve vstupu do doliny. Já jsem zastancem toho severského typu, víte, rád chodím Norsko, Švédsko, Finsko, a tam člověk by se pohybuje takže slobodně, i když já samozřejmě, Tatry jsou malé, ano, tak se to bude všelijak argumentovat, že ano, ale zase, jestli nám půjde o peníze, zase něco pokazíme a měli by nějaký počítače turistů a já nevím, co všecko zavedeme tady, tak se už potom nějaké kamery a tak dále, už se nebudete moc ani vycíkat vedle, jakože vyčurat po česky vedle cesty, takže ne, nejsem zastancem tohoto. Já si myslím, že jestli chceme získat peníze z cestovného ruchu, máme milion možností a když budeme mít dobré restaurace a nějaké infocentra, kde si lidi budou moct něco koupit, lanovka na skalnaty a tak dál. Takže takto sbírejme peníze, ale toto nevidím jako dobrou cestu.
4: Hostem Interview Plus byl nosič a také někdejší správce turistické chaty pod Rysy Viktor Beránek. Děkujeme za váš čas.
5: Děkuji a já vám.
4: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
3: Archiv Plus.
1: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
6: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
7: Mozek!
6: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
7: Mozek je lepší!
6: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
8: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
6: Ano, slyšíte z plna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
8: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
6: Ano, ano. Mluví, jako když času ukrajuje. Tváří se jako by nic, ale když to nejméně čekáte, udeří a ohlásí konec pořadu. A to je pouze jeden z mnoha paradoxů lidského...
7: Mozek!
6: Ano, lidského mozku, že je schopen vyvinout takové pomocné zařízení, jemuž je pak ochoten bez odmluv sám podléhat.
1: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
9: A jak by teda probíhal ten odvoz?
10: No, že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve dvě v noci, jo?
9: Ve 2 v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo, vy byste je převzal, až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo.
10: Já tam vidím teda čuju nějakou levou.
9: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
10: A jaký peníze máte na mysli?
9: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
10: Je to lákavý, no.
9: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
10: Jsou to nějaký obrovský peníze.
9: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali ty děti přes hranice.
1: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
11: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Část výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně dál stojí a hoří, zbytek už se zřítil.
13: Pro nás je to velmi významná budova, která je ikonou Zlína a dominantou, takže jako v podstatě nenahraditelná.
12: Poslanci znovu řeší koaliční novelu stavebního zákona, opozice ji kritizuje.
14: Ten zákon jako celek bohužel přináší dramatické ohrožení vydávání stavebních povolení.
12: Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále Wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají vůbec poprvé. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy na Brno na kilometru 55 a bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne, je pátek 10. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu Baťovských závodů v centru Zlína. Požár, který vypukl včera ráno, se jim podařilo dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na 3. Na místě dál zůstává 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Zásah sleduje reportérka Michála Kočendová.
15: I když je požár pod kontrolou, z budovy stále stoupá tmavě šedý dým. Kvůli větru se drží nízko nad zemí a dál se šíří nejen továrním areálem, ale výtrhované také nad město. Jeho zápach je tak cítit už i v okrajových částech Zlína i okolních obcích, kde ho lidé včera ještě necítili. Hasiči proto dál doporučují co nejméně vycházet ven, nevětrat a při pobytu venku zvážit použití respirátoru nebo roušky. Na místě je v tuto chvíli také statik, který posuzuje stav budovy a společně s hasiči rozhoduje o dalším postupu. Hasební práce by měly trvat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
12: V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení nebo třeba knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
16: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun. A to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
17: To je asi v tuhle tu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhle tu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
16: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
18: Máme naštěstí tady prodejny, které na skladě jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
16: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Radiožurnál.
12: Výšková budova v baťovském stylu byla postavená na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvy. Vznikla v místech zničených bombardováním za druhé světové války. Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit povolování staveb. Sněmovna by se měla dostat k závěrečnému hlasování. Novelu dlouhodobě kritizuje opozice. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
19: Celé dopoledne se u řečnického pultu střídali právě opoziční poslanci. Opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
20: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
19: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
21: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
19: V hlasování se poslanci budou muset vypořádat se 120 pozměňovacími návrhy. Právě hlasují. Mají na to ještě 2 hodiny. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
12: Vládní koalice by odpoledne měla řešit spor ohledně pomoci Ukrajině. Hnutí SPD se nelíbí, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dal peníze na program PURL. Přes něj členské státy na to přispívají na americké zbraně pro Ukrajinu. A pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
0: Macinka o příspěvku do takzvaného programu PURL informoval krátce před odletem na summit Severoatlantické aliance. Podle šéfa SPD Tomia Okamury to ale nebylo dopředu v koalici projednané a může jít o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na výhrady SPD odkázal na dnešní jednání koaliční rady. Podle něj si tam koaliční partneři věc vyříkají. Šéf diplomacie se ale schůzky nezúčastní, má pracovní program v Itálii. S Okamurou už si ale podle svých slov telefonoval. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Lesní požár v jeho španělské Andaluzii má nejméně 11 obětí. Téměř 20 lidí úřady pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a v místech stále hoří.
2: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regionu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
12: Německý koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům čínské konkurenci i americkým clům.
22: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
23: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
22: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Radiožurnál.
12: Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
24: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
25: Ve filmu Folklor sledujeme fiktivní influencerku Bibi, která v průběhu roku provází diváky sezónními lidovými zvyky. Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí.
24: Protože folklor is the new way.
25: Film je natočený v moravském nářečí, které autorka prokládá anglicizmy, anglickými titulky a kombinuje také hned několik žánrů. Jestli získá folklor režisérky Viktorie Štěpánové studentského Oscara, se dozvíme až v září. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
26: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do zítřejšího finále Wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová pro Radiožurnál Sport řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
27: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
26: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Španělska se utkají s Belgií o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
1: Na D1 nehoda u Soutic a kolony před Brnem i za Měřínem. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Měřín vzniká kolona z kilometru 125,5, je to i navíc jak půl hodiny přes omezení na 122. do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Baranov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim na kilometru 54 se dojíždí do kolony, na 55. čerstvě nabouraná auta blokují levý pruh, zdržení zatím 10 minut, pak se moc nerozjíždějte, hned o kousek dál na 58. je omezení v levém pruhu, je tam se tvoří fronta. A na D1 před Brnem směrem z Prahy roztrhaná kolona do omezení u D2 na první část pozor za Velkou Bíteší kolem 165. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná polední publicistika.
5: Jak vážné škody způsobil požár ve zlínském továrním areálu z pohledu kulturního dědictví někdejší baťovské metropole? Jak mimořádné jsou škrty, které chystá automobilový koncern Volkswagen ve svých modelových řadách? A nakolik se daří hasičům likvidovat lesní ohně, které si v jihošpanělské Andaluzii vyžádali nejméně 11 obětí na životech? Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už požár nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka se při požáru nikdo nezranil. Příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Naším hostem je David Valůšek, ředitel státního okresního archivu ve Zlíně a místopředseda České archivní společnosti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Byl jste se dopoledne podívat alespoň z dálky, jak vypadá torzo té budovy?
6: No, vzhledem k tomu, že mám výhled na tu budovu, respektive na celý baťovský areál z balkonu bytu, ve kterém bydlím, tak jsem měl možnost i včera i dnes sledovat celý průběh požárního zásahu.
5: Jak vážné škody z vašeho pohledu, z pohledu kulturního dědictví, ten požár způsobil?
6: Myslím si, že ty škody jsou zásadní pro Zlín a pro jeho architekturu. Jestliže můžeme nazvat baťovský mrakodrap 21. budovu za mozek toho areálu, dnes tam sídlí krajský úřad a finanční úřad, tak bych si dovolil říct, že centrální sklad byl jakýmsi srdcem toho areálu. A to jednak svojí velikostí, ta budova měla rozměry 78 na 72 metrů, tak významem, který měla v době, kdy byla postavena.
5: Z hlediska architektury byla to také mimořádná stavba, protože už včera se objevila srovnávání podobná, tak jak jste vy předtím říkal, s baťovským nebo baťovým mrakodrapem, tedy s budovou číslo 21. V čem tedy v pohledu nebo z pohledu architektury byla mimořádnost té budovy 34, která hořela a hoří?
6: Mimořádná byla v tom, že v době své výstavby v letech 1947 až 1955 šlo o nejmodernější skladovací budovu v tehdejším Československu, která byla vybavena technologiemi, které do té doby nebyly využívány pro skladování. A výjimečná byla také z hlediska urbanismu celého toho prostoru. Vladimír Kubečka, architekt, který navrhl tuto stavbu, byl skvělý urbanista, stál třeba za dalšími projekty výškových budov ve Zlíně, takže on velmi dobře uměl pracovat s prostorem. A když navštívíte baťovský areál, tak nebo když jste navštívili například krajskou knihovnu nebo muzeum galerii, které jsou v sousedství, tak ta budova vás vždycky musela zaujmout svou monumentalitou. Byl to obrovský blok, který ale zároveň působil monumentálně, nepůsobil nějak přetíženě. Takže ta ztráta je zásadní, si myslím.
5: Podle hasičů se bude muset i zbytek budovy zbourat. Bylo by podle vás rozumné uvažovat o tom, že by se postavila replika?
6: Já jsem historik archivář, nejsem kunsthistorik ani památkář, ale myslím si, že to úplně nedává smysl. Ta budova postavená v těch 40. letech měla nějaký svůj konkrétní účel, ten plnila i v posledních letech. Ostatní ve zprávách zaznělo, že tam byly velké sklady některých firem, ale nevím, jestli by dávalo smysl replikovat něco, co technologicky ve své době bylo špičkové, ale dnes je zcela jistě, pokud jde o skladování materiálu, překonané.
5: Připomeňte, kde se vlastně vzal ten typický styl, ve kterém byla postavena řada budov ve Zlíně, včetně té, o které mluvíme. Co bylo inspirací?
6: To se dostáváme do 20. let 20. století, kdy Tomáš Baťa jako v mnohem dalším se inspiroval ve Spojených státech amerických, odkud přivezl tento technologický typ budov. Začali je testovat a od 20. let se vlastně staly pro baťovskou výstavbu továrních budov standardem. Jsou to železobetonové sloupy s čtvercovým půdorysem 6x15x6x15. On se samozřejmě různě inovoval. Ta kubečková stavba 34. budovy vycházela pořád z těchto principů, ale byly modernizované. A hlavně se ukázalo už v těch 20. letech, že tenhle systém výstavby je velmi efektivní, finančně nenákladný a velmi variabilní, takže se dal použít pro různé typy náplní těch budov, což je ostatně vidět i na centrálním skladu.
5: Ten aktuální požár zdaleka není prvním velkým požárem, který zasáhl areál bývalé Baťovy továrny ve Zlíně. Čím to je, že těch velkých požárů tam v minulosti bylo víc?
6: No, je to samozřejmě dáno charakterem výroby, který v tom areálu byl. Používá se oheň, že pracuje se tam s plasty, potom od 30. let hodně s gumou, takže máme zaznamenán třeba požár v roce 37 skladu pneumatik. Takže ty požáry nebyly opravdu až tak výjimečné. Jeden z těch velkých nastal třeba v roce 1919, čili těsně po vzniku Československé republiky. A poslední velký požár v areálu máme zaznamenaný v roce 1973, kdy hořelo v těsném sousedství skladu v další řadě, v 40. řadě, kde zhořelo několik budov.
5: Mysleli architekti jednotlivých budov v tom areálu, včetně budovy 34, tedy toho skladu, který od včerejška hoří, dostatečně na protipožární zabezpečení?
6: Samozřejmě ano, v rámci možností, které jim nabízela daná doba. Takže vždycky se bavíme o nějaké realitě, ve které vzniká nová stavba, která samozřejmě reaguje na tehdejší stav poznání, možností materiálových a v rámci těchto standardů se snaží fungovat. Takže ano, ve své době v pořádku, ale samozřejmě pro dnešní standardy už jsme zase posunutí někam jinam.
5: Ve Zlíně se letos připomíná 150. výročí narození slavného podnikatele Tomáše Bati. Ovlivní nebo může ovlivnit ten požár nějak oslavy a další připomínky tohoto výročí?
6: To si nemyslím, ty samotné oslavy to asi nijak neovlivní, ale myslím si, že v tuhle chvíli by měla začít dost vážná diskuse nad tím, jak chránit baťovské, ale i to světovské dědictví tohoto průmyslového města a jakým způsobem se o ty památky starat.
5: Říká ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
6: Díky taky, naslyšenou.
5: Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%. Uvedla to společnost v tiskové zprávě. K těmto opatřením automobilka přistupuje podle jejího vedení pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Finanční ředitel koncernu uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a že firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodu a zrychlením vývoje technologií. A víc teď rozebereme s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovík.cz. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
5: Seškrtání modelů o polovinu, výbav o tři čtvrtiny. Má něco takového u zavedené automobilky v historii automobilového průmyslu obdoby?
7: No, když budu hodně zlý, tak řeknu, že něco podobného zavedl koncern General Motors krátce předtím, než zkrachoval. Takže ano, už to tady bylo a nejsem si úplně jistý, že je to ta správná cesta k tomu, aby se skutečně ozdravilo hospodaření celé společnosti.
5: Dá se odhadovat, kterých modelů se ty škrty dotknou, podle čeho se bude vybírat, které modely dál vyrábět a které už se vyrábět nebudou?
7: Nechtěl bych být konkrétní, ale je to celkem jasné. Tam jde o to, že se budou vyrábět ty modely, které přinášejí dostatečnou míru zisku a naopak ty, které nejsou dostatečně ziskové, tak ty z výrobního programu zmizí. Samozřejmě dá se předpokládat, že se to omezování výroby bude dotýkat především těch levnějších a menších modelů, ale nechtěl bych být v této chvíli konkrétní.
5: A tohle může fungovat?
7: Může to částečně fungovat, samozřejmě může to fungovat i s ohledem na to, že největším problémem koncernu Volkswagen při zavádění jakýchkoliv změn, tak je jejich postavení vůči odborům a vůči vládě Dolního Saska. Takže je to spíš takové první naznačení nějakých úsporných opatření, ale současně to ukazuje, že si dozorčí rada ani vedení koncernu netroufá jít do skutečně radikálních opatření, která by byla nutná.
5: Tím se už dostáváte k tomu, na co se samozřejmě také chci zeptat. To, co se hodně sleduje a to, co chybí v tom prohlášení ze včerejška, to je informace o tom, kolik zaměstnanců má přijít o práci a které továrny omezí nebo zastaví výrobu. Spekuluje se o 100 tisících zrušených pracovních míst. Spekuluje se také o 4 německých továrnách, které by mohly ukončit výrobu. Může takovýhle plán projít přes odbory a přes německé politiky?
7: To je přesně ten problém, před kterým vedení Volkswagenu stojí. Ono nejde o spekulace. Tato čísla, speciálně teda ten počet 100 tisíc z omezení počtu zaměstnanců o 100 tisíc, už naznačoval šéf koncernu Oliver Blume v podstatě před 1 až 2 měsíci, takže není to jen tak jako nějaká scestná úvaha. O tom se skutečně vážně, na tom se skutečně vážně pracuje, ale prosadit něco podobného vůči odborům, které jsou velmi silné a mají silné zastoupení v dozorčí radě, a současně prosadit něco takového v současné politické situaci v Německu nebude vůbec jednoduché, a jak jsem říkal, je vidět, že dozorčí rada si netroufá v současné době nějaké radikální řešení zatím dát úplně najevo veřejnosti a svým odborářům.
5: Jak na tom je Volkswagen v porovnání s dalšími velkými světovými automobilkami, pokud jde o výrobu, zájem zákazníků, marži a ekonomické výsledky?
7: To je strašně složitá a otázka na dlouhé povídání, ale v podstatě koncern Volkswagen je v současné době nebo dlouhodobě druhým největším výrobcem osobních automobilů na světě, hnedka za Toyotou. Drží si relativně vysoký počet vyráběných aut, někde mezi 9 až 10 miliony kusy ročně, i když před dobou covidu tak se dostával až někam ke 12 milionům. Takže ta výroba je vysoká, produkce sice mírně klesá, ale zdaleka ne nějak dramaticky, nicméně klesá především zisk koncernu a problémem je, že on v posledních letech obrovským způsobem investoval do elektromobility a do softwaru a ani jedna z těch věcí zatím nepřináší zpětnou vazbu v tom, že by přinášela peníze a vydělávala dostatek peněz. A navíc k tomu přicházejí problémy, o kterých jste se zmiňoval už na začátku, to znamená ztráta trhu v Číně, problémy ve Spojených státech, ale ona je to i sice v menší míře, ale i tak ztráta trhu v dalších regionech světa, v Latinské Americe, v Africe, v Indii. Takže ten pokles je v podstatě celosvětový a nedá se říct, že by koncern Volkswagen bojoval o přežití, nicméně je v situaci, kdyby měl začít řešit ty problémy, které nastaly a které jsou dlouhodobé, které nejsou nikterak nové.
5: Součástí koncernu Volkswagen je samozřejmě i Škoda Auto. Před malou chvílí mateřský Volkswagen oznámil, že celosvětový odbyt Škody Auto se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 9% na 555 700 vozů. Vedení Škodovky opakovaně na otázky směřující k opatřením Volkswagenu říká, že Škodovky se to netýká. Na druhé straně řada věcí v koncernu je společná, od platform pro jednotlivé vozy přes software až po to, že některé modely různých značek se vyrábějí společně ve stejných továrnách. Nebudou mít ta chystaná opatření Volkswagenu na Škodu minimálně v tomto směru nějaký reálný vliv?
7: Samozřejmě se to dá očekávat. Škoda je součástí koncernu, takže jakékoliv problémy koncernu budou dopadat i na Škodu. Pokud bude docházet k omezení výroby některých modelů, tak se samozřejmě změní profitabilita některých modelů i značky Škoda, takže ne všechny komponenty budou zřejmě dostupné, takže i to omezování modelové řady a některých variant se logicky bude muset dotknout i značky Škoda. Spíš bych řekl, že u Škodovka je v současné době jedním z klenotů celého koncernu a bylo by možná užitečné, kdyby vedení koncernu začalo analyzovat, proč se Škodovce daří i v rámci její modelové nabídky a v rámci celého hospodaření a spíš a snažit se aplikovat některé poznatky z Mladé Boleslavy i v rámci koncernu.
5: Říká šéfredaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký. Díky moc, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
5: Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek po

0: Ve Zlíně oheň už mají pod kontrolou, zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili. Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily škodu předběžně na stovky milionů korun. Schořelo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit povolování staveb. Sněmovna by se měla dostat k závěrečnému hlasování. Novelu dlouhodobě kritizuje opozice. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly. Další rakety mají dodat evropští partneři. Konkrétní data ale podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nejsou ještě dojednaná. Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72, nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přeslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu, ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmadem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch dvou po domácku vyrobených bomb zabil jednu osobu a dalších 36 zranil. Na řadě je doprava na dálnici D1 z Prahy do Brna. Komplikace za sjezdem na Vlašim. Na 55. kilometru je nehoda 4 osobních aut v levém pruhu. Kolona aktuálně ze 3. kilometru a zdržení 15 minut. Kolony jsou na D1 z Prahy do Brna i před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem na 10 minut a pak i na příjezdu do Brna před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 se postává od Velké Bíteše z kilometru 162. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za Loděnicí na 6,5. kilometru je také nehoda a kolona z 8. kilometru na 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Páteční odpoledne bude většinou slunečné s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě, kde může být až oblačno s ojedinělými přeháňkami, bude kolem 23 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
1: Jak se má NATO na Blízkém východě? Jediný spokojený je Volodymyr Zelenský. Bezpečnostní situace je vážná, teď o tom musí ještě Češi přesvědčit sami sebe. A kabinet Andreje Babiše hodnotil svůj první půlrok vládnutí. I o tom uslyšíte v následující půlhodině komentářů k aktuálním událostem doma i v zahraničí. Dobrý poslech přeje Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
1: Programové prohlášení koaliční vlády ANO, SPD a motoristů sobě je po prvních 6 měsících splněno zhruba z 20%. Oznámil včera premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš poté, co v pražské Kramářově vile postupně mluvil se všemi svými ministry. Za největší úspěch pak označil premiér jednu z nejnižších inflací v Evropě. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc.
3: Dobrý den.
1: Podobné hodnocení chce Andrej Babiš zveřejňovat každého půl roku. Co jsme se tedy dozvěděli z té první inventury, jak otevřená, pokud jde o pojmenování úspěchů nebo neúspěchů, vlastně byla?
3: Tak musíme si říct především, k čemu taková inventura slouží. Ono je důležité, jak se vládě daří spravovat stát. To je bezesporu velice důležité. Ale pro voliče je především důležité, jakým způsobem je schopna jim to komunikovat. A tady sice samozřejmě mohlo jít i o určité v uvozovkách pracovní pohovory Andreje Babiše s jeho podřízenými ministry, ale především právě jde o tu komunikaci vůči voličům. A v tom, zvláště v té prezentaci vůči voličům, je Babišova vláda zatím úspěšná. To se nedá hodnotit jinak. Konec konců podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Median by současná vládní koalice opět velmi výrazně zvítězila ve volbách. Získala by dokonce 116 poslaneckých mandátů, byť to je samozřejmě ovlivněno tím, že už nefunguje koalice Spolu, tudíž TOP 09 a KDU ČSL jsou brány jako samostatné strany, které by se samostatně ovšem do sněmovny nedostaly, přestože dohromady by získaly 6,5% hlasů, což je poměrně dosti. Ovšem současné strany vládní koalice, jak jsem říkal, by získaly mandátu 116, což je dané i tím, že i motoristé, kteří v minulém měsíci u Medianu by ze sněmovny vypadly, nyní opět se dostali na 5% hranici. Takže z tohoto pohledu je samozřejmě vláda úspěšná a úspěšně svou práci dokáže prezentovat. Byť je tam teda ještě jeden malý háček, a to, že by k volbám šlo o 10% lidí méně, to znamená, že přece jenom dalších 10% politika spíše znechutila a ani nechce jít k volbám, což dobrá zpráva není. Pokud půjdeme ovšem k tomu, co vlastně vláda vybilancovala, tak jak si říkala, ano, to, na co Andrej Babiš především upozorňoval, je, jakým způsobem se její činnost projevila na peněženkách voličů. Tady nutno říci, že záležitost inflace přece jenom není tak úplně jenom záležitostí vlády, ale budiš. A také je nutno říci, že půl rok je velice krátká doba na to, aby vlastně se daly hodnotit nějaké dopady, pokud by vůbec byly. Ptala ses i na to, co vlastně ta vláda neříká, tak třeba neříká, že přece jenom poněkud byly odloženy dva dosti zásadní volební sliby, které jsou i v programovém prohlášení, a to je zastropování věku do důchodu na 65 letech, které určitě u voleb mělo velké dopady, a také znovu zvýšení slevy na jízdné pro důchodce a studenty. Kde vláda v tomto odkládá a vlastně nechce říct nějaký termín, ale má před sebou ještě 3,5 roku, možná si to schovává teprve na dobu před volbami.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, díky za návštěvu ve studiu.
3: Díky, naslyšenou.
1: Summit Severoatlantické aliance tento týden v Česku rezonoval po hříchu hlavně kvůli sporu mezi vládou a prezidentem o účast v Ankaře. Ve hře bylo také neplnění aspoň minimálního závazku obranných výdajů ve výši 2% HDP. A lámat si hlavu s tím, kde nalézt potřebné miliardy, si bude vláda i dál. Samotný summit ovšem má i další důsledky, jak píše komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Summit Severoatlantické aliance se odehrál v turecké Ankaře, vlastně na hranici mezi Evropou a Orientem. Byla to sice tak trochu shoda okolností, protože dějiště schůzek se pravidelně mění, ale přece jen to má více než jen symbolický význam. Turecko, země neseverní a neatlantická, se v roce 1952 stalo členem Severoatlantické aliance proto, že se obávalo sovětského vlivu v Černomoří. Demokratickým státům západu se zase hodilo mít lidnatého a odhodlaného spojence s velkou armádou předsunutého až do této oblasti. V roce 2026 je už ledas co jinak, ale něco stále platí. Turecko má nadále druhou největší armádu aliance a zůstalo ležet na stejném geopolitickém zlomu. což mimo jiné znamená, že má blízko k řadě nedávných nebo aktuálních konfliktů, nejen na Ukrajině a v Arménii, ale také na Blízkém východě, v Sýrii, Libanonu, v Gaze a také v Iránu. Summit NATO se mimo jiné odehrával v okamžiku, kdy Amerika i Evropa touží tyto konflikty vyřešit nebo utlumit. A také se ukazuje, že prezidentu Erdoganovi se podařilo prodat se Donaldu Trumpovi jako přední spojenec v široké oblasti. Pravděpodobně ovlivnil i jeho nedávné rozhodnutí uzavřít s Iránem příměří. Aliance je už řadu let v krizi i kvůli Trumpovu pocitu, že Evropané se málo angažují a málo utrácejí za vlastní bezpečnost. Její poslední dějství souviselo s malou ochotou evropských členů aliance zapojit se po boku USA do války s Iránem, zejména při násilném otevření Hormuzského průlivu, což americký prezident chápal jako přirozený závazek spojenců. Evropané naopak tvrdili, že nebyli ohledně začátku války konzultováni, že nejde o jejich válku, ani o válku, která by se týkala NATO, jehož smyslem je teritoriální obrana členských zemí proti útoku zvenčí. Evropské odmítnutí bylo logické, ale dále ohrozilo transatlantické vazby, i když se ukázalo, že některé evropské státy jsou pro odminování Hormuzu lépe vybaveny než americké námořnictvo, ale až v mírových podmínkách. To vše se odehrává v souvislosti s dalšími procesy. Amerika se nestahuje jen z evropského prostoru, ale i toho blízkovýchodního. Donald Trump už dříve ohlašoval, že se mají jeho spojenci o pořádek v oblasti starat hlavně sami. Současně se ukázalo, že Amerika nemá schopnost nebo vůli konfrontovat ani tak relativně slabý stát, jako je Irán. To je špatná zpráva i pro evropské spojence USA, pro Tajvan a samozřejmě pro blízkovýchodní partnery. Už nějakou dobu se proto spekuluje o tom, jak bude vypadat nová bezpečnostní architektura Blízkého východu, která vycházela z očekávání amerického odchodu a současně z obav z iránských regionálních ambicí. Spekulovalo se třeba o arabském NATO, které by využívalo sílu a prestiž Egypta, případně užší spolupráci s Izraelem, jak se pro ní rozhodly třeba Emiráty. Poté, co se Trump rozhodl z války i regionu vycouvat, zejména ropné arabské monarchie hledají řešení, které by spočívalo zaprvé na dohodě s Iránem a za druhé spolupráci s dalšími státy širší oblasti. Jádrem nové aliance by byla spolupráce Saúdské Arábie, Pákistánu a právě Turecka. Samo Turecko pod Erdoganovým vedením úspěšně hraje hru na chytrou hrákyni hned na několika úrovních, včetně závazků vůči NATO. Současně si uchoval silné vazby s Trumpem. Americký prezident vyvolal v Ankaře rozruch, když připustil, že by USA mohly prodat Turecku stíhačky F-35, což znepokojilo zejména Izraelce a Řeky. Je tady ještě jedna rovina, v níž se spojují zájmy NATO a dění na Blízkém východě. Nedávná válka byla demonstrací zcela nové situace v oblasti použití střel, protiraketových systémů a masivního nasazení dronů. Generální tajemník NATO Mark Rutte počátkem týdne mluvil o tom, že evropští členové hodlají investovat jen do dronů kolem 40 miliard dolarů. Můžeme tak současně pozorovat dva paralelní procesy, snahu starého NATO se nějak revitalizovat pro nové podmínky a také krystalizaci bezpečnostní spolupráce hned v sousedství na Blízkém východě i s přihlédnutím k chybám, kterých se NATO dopouštělo.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Povedla se demonstrace jednoty Severoatlantické aliance, což byl konec konců jeden z hlavních úkolů vrcholné schůzky v Ankaře. I tady jsme slyšeli jedovaté komentáře Donalda Trumpa na adresu spojenců, mimo jiné kvůli odmítnutí pomoci Spojeným státům v konfliktu s Iránem. Podle spolupracovníka Českého rozhlasu a odborníka na postsovětský prostor Libora Dvořáka, jediný opravdu spokojený může být ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
5: Ukrajinský prezident mohl z turecké metropole odlétat v opravdu dobré náladě. V závěrečné deklaraci je Ukrajině věnován samostatný bod, který především zaručuje finanční pomoc pro tento rok ve výši 70 miliard amerických dolarů a alespoň stejnou podporu i pro rok příští. Zároveň se v tomto dokumentu konstatuje, že Ukrajina se významně podílí na zajišťování transatlantické bezpečnosti. Rovněž se tu dočteme, že míra pomoci má být rozdělena spravedlivě, hlavně mezi evropské země a Kanadu. Za úspěch může Zelenský považovat i setkání s Donaldem Trumpem, které je pro něj při iracionální nepřízni americké hlavy státu vůči jeho osobě vždy tak trochu tvrdý oříšek. Tentokrát se ovšem zdálo, že Trump nakonec přehodnotil svou až nepochopitelnou náklonnost vůči Vladimíru Putinovi a naopak nevraživý vztah k Volodymyru Zelenskému, a to ve prospěch posledně jmenovaného. Vrcholem všeho pak bylo Trumpovo přitakání k poskytnutí licence na výrobu tolik žádaných amerických patriotů. Zdatnost ukrajinského leteckého a raketového průmyslu je všeobecně známa už od sovětských časů. Ukrajinci by tak licenční výrobu těchto antiraket mohli stihnout podstatně rychleji než třeba Japonci, kteří na zvládnutí stejného úkolu potřebovali několik let. Volodymyru Zelenskému se v Ankaře podařilo i alespoň z části zahladit diplomatický konflikt mezi Varšavou a Kyjevem, způsobený tím, že ukrajinský prezident na jaře jednu z nejlepších jednotek své armády vyznamenal přídomkem po ukrajinské povstalecké armádě, která se značnou měrou podílela na protipolských masakrech z let 1943 až 1944. Ty ostatně vrcholily před 83 lety takzvaným Volyňským masakrem, který si připomínáme už tuto sobotu. Všeobecnou aktuální ukrajinskou spokojenost možná poněkud skalil český prezident Petr Pavel, který tento týden v rozhovoru pro britský deník Telegraf upozornil, že Ukrajině zbývají pouhé 2 měsíce na definitivní urovnání konfliktu s Ruskem. Po ruských parlamentních volbách 20. září totiž hrozí nebezpečí všeobecné mobilizace, kterou Putin zatím nechce vyhlásit, ale po volbách už by se tolik zdráhat nemusel. A je skoro jisté, že tento tah by vedl k další eskalaci bojů, v nichž má v tuto chvíli navrch nesporně ukrajinská strana.
1: To byl příspěvek Libora Dvořáka.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A ještě jeden pohled na summit NATO. Novinářka a publicistka Lída Rakušanová se zamýšlí nad tím, proč je tak složité přesvědčit Čechy o tom, že bezpečnostní situace je opravdu vážná.
6: O tom, že je bezpečnostní situace vážná, musíme především přesvědčit sami sebe, řekl diplomat a na počátku tisíciletí i ministr obrany Karel Kühnl, když se kvůli summitu NATO v Ankaře střídali tento týden na televizních obrazovkách snad všichni politici, politologové a političtí geografové, co jich v České republice máme. Otázka je, nakolik je zapotřebí o tom zdejší společnost přesvědčovat. Podle výzkumů veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit. A víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Každý třetí z 10 by dokonce šel bojovat za Českou republiku se zbraní v ruce. Zároveň je ale dobrá polovina lidí přesvědčena, že má na vlastní bezpečnost své země jen omezený vliv, protože o osud malých států nakonec stejně rozhodují velmoci. Takže se Česko spoléhá už po čtvrt století bezvýhradně na kolektivní obranu v rámci NATO. Což sice zatím, jak se ukázalo na summitu v Ankaře, ještě funguje, ale otázka je, nakolik by to fungovalo i bez Ameriky v čele. Že to jde i jinak, ukazuje příklad Finska. Země s obyvatelstvem co do počtu polovičním, než má Česká republika. Přesto Finy ani nenapadne, že by obrana vlastní země byla marná. Jejich strategií je, že malý stát musí být schopen bránit se sám od prvního dne. Od roku 2023, kdy Finsko vstoupilo do NATO, zdůrazňuje tamní vláda opakovaně, že spojenci jsou nikoli náhradou, ale doplněním jejich vlastních obranných schopností. A ty jsou v západní Evropě vskutku ojedinělé. Ve Finsku trvá dodnes branná povinnost. Do armády a do systému záloh se investují značné prostředky. Na obranu země je připravena i celá civilní společnost. To vše s cílem odstrašit Rusko a dát mu najevo, že ho případná agrese přijde hodně draho. V 60. letech minulého století, kdy v Československu zrála touha vymanit se z područí Moskvy, završená Pražským jarem, tady panovala představa, že by se Československo mohlo stát zahraničně politicky sice omezenější, ale vnitropoliticky na Sovětském svazu naprosto nezávislou a svobodnou zemí po vzoru Finska. Jenže Finsko si muselo svou nezávislost na přelomu let 1939 až 40 na Rusku krvavě vydobít v takzvané zimní válce. Tahle zkušenost se vryla do finské historické paměti a posílila přesvědčení, že i malý stát se může dobře organizovanou obranou agresorovi ubránit. Česko udělalo rok předtím sice s jiným, ale obdobně expanzivním agresorem zkušenost přesně opačnou. Statisícům českých a slovenských mužů, zmobilizovaným během několika málo dnů a nasazeným na obranná postavení, včetně pohraničních pevností, nezbylo, než se rozejít. Do naší historické paměti se Mnichov zapsal jako jedna z událostí, které nejvíc formovaly český vztah k bezpečnosti a obraně státu. O tom, zda jsme se tenkrát měli bránit nebo ne, se dohadujeme dodnes.
1: Komentář Lídie Rakušanové. Když je ve hře křeslo v kongresu, jedním z nejsložitějších základních tahů je nabídnout voličům toho správného kandidáta. Demokratům se to momentálně hodně nepodařilo v Maine a ve hře je víc než porážka v jednom státě. Více v komentáři Matěje Schneidera, autora podcastu o americké politice Redneck a redaktora serveru Voxpot.
7: Američtí demokraté si brousí zuby na republikány a chtějí jim v nadcházejících volbách přebrat obě komory kongresu. Ve sněmovně reprezentantů se jim to podaří snáze. V senátu to budou mít těžší. Spojené státy volí, podobně jako u nás, vždycky třetinu senátních křesel a letošní výběr státu, kde se volí, není pro demokraty nejpříznivější. Přesto si dělali naděje na vítězství i v pro demokraty ne zrovna nejpřívětivějším Maine. Potenciální porážce zde úřadující republikánky Susan Collinsové tu směřoval politický nováček Graham Plattner. Ten v demokratických primárkách s přehledem porazil svou stranickou soupeřku, guvernérku Janet Millsovou. Ta představuje centristický establishment strany. Plattner v posledních měsících daleko vitálnější levicové populistické křídlo. Plattnerovu kampaň od počátku loni v létě provázela série probublávajících skandálů. Nejprve se ukázalo, že má na hrudi nacistické tetování, byť kandidát už si ho nechal zakrýt a část voličů mu věří, že ho získal omylem, respektive že nevěděl, co znamená. Pak se objevily jeho staré posty na sociální síti Reddit, ve kterých vyjadřoval, eufemisticky řečeno, kontroverzní názory ohledně všeho možného od rasových témat po sexualizované násilí. Nic z toho ho ale v očích voličů v Maine příliš nepoškodilo. Část washingtonských novinářů si s tím nevěděla rady, ale v jádru šlo o jednoduchý princip. Plattner otevřeně mluvil o své minulosti v armádě, traumatech, která si z této doby nese a snaze se polepšit. Jeho nedokonalosti pak paradoxně u mnoha voličů posilovaly jeho populistickou kampaň. Plattner je možná riskantní, ale rozhodně nechceme do Senátu poslat dalšího uhlazeného kravaťáka. V uplynulých týdnech ale Plattner narazil. Nejprve se objevily zvěsti v New York Times o jeho nevěrách a nevhodném, hraničně násilném chování k ženám, umocněném problémy s alkoholem. To ještě kandidát zvládl v preferencích vstřebat a dušoval se, že nic horšího na něj nevyplave. Jenže vyplavalo. Na začátku července přišlo skrze Politico a CNN další obvinění, tentokrát vyloženě ze sexuálního napadení jedné jeho někdejší partnerky. Obvinění, ve kterém jde o 5 let starý incident, je velmi uvěřitelné také kvůli zprávám od napadené ženy z doby před startem Plattnerovy kampaně. Mimo jiné měla jednu svou známou před budoucím kandidátem varovat s tím, že nedbá na konsent a neposlouchá, když je opilý. To už bylo příliš a po pár dnech váhání Plattner kampaň ukončil. Demokraté teď mají jen několik týdnů na to, aby se dohodli na náhradním kandidátovi. Už teď je to velká bitva o to, kdo ho nahradí. Vedení strany si kandidáta Plattnerova střihu v Senátu nepřálo, nehledě na skandály, kvůli jeho politické profilaci. Jeho podporovatelé a dobrovolníci ale mají právem pocit, že jejich politický program vyhrál primárky a náhradní kandidát by měl mít podobný politický profil. Demokraté mají navíc kvůli výměně kandidátů už dávno máslo na hlavě. Po vnitrostranicky upečené rošádě Joea Bidena a Kamaly Harrisové přesně před 2 lety už dlouho čelí nařčení, že paradoxně nejsou příliš demokratickou stranou. To, jak vyřeší problém s Plattnerem, může tuto jejich pověst potvrdit.
1: Končí svůj příspěvek Matěj Schneider ze serveru Voxpot. A jako tradičně posledním pátečním příspěvkem z pořadu Názory a argumenty je glosa spisovatelky a rockerky Evy Turnové, dnes s názvem Velký nikdo.
8: Vždycky mě bavilo, když naši chatu na Trojském ostrově ovládl karban. Zatímco v pubertálním přístěnku lítaly žolíky s kanastou nebo dudák, teta se v mansardě dostávala do varu pasiáncem. A chlapi v kuchyni zase citlivě rozjížděli mikádo nebo záchod. Kdyby nám tenkrát někdo řekl, že místo klíčů a peněz budou v budoucnosti fungovat karty, řvali bychom smíchy, jako odemknout byt žaludským esem, srdcovým králem cvaknout zájezd do jugošky nebo si dobít zelený spodek. První bankomat na karty jsem si představovala jako šachovnici. Když nejste v požadované vatě, přísná paní zabudovaná do monitoru vám dá bankomat. Když máte na účtě peněz dost, vyklopí bankovky. Jaký byl šok, když jsem se dozvěděla, že peníze posílá jakýsi pan nikdo. Velký nikdo postupně spustil slejvák všemožných typů karet s jejich čipy, piny, viny. Nedá se prostě svítit, kdo odmítá kartu, namíchne si partu. Říkala jsem si, jak asi vývoj karet v Česku zasáhne do našich životů. Představovala jsem si to jako Huxleyho konec civilizace, kde se děti rodí ve speciálních líhních a jsou předurčeny k tomu, čím se budou zabývat. Stejně tak u karet. Po narození člověk vyfasuje od Big Nobodyho sadu karet podle dispozic rodičů. Dítě tak zná své limity, které ani nemá smysl zkoušet překračovat. Někdo se narodí s kartou platinovou, ale nedostane open card, protože jeho otec napadl v tramvaji revizora. Někdo nemá kartu do fitka, ale disponuje kartou kremační, protože jeho matka je autorkou Turnového háje. Děti bezdomovců se narodí s již vybitou homeless card. Platiňák by samozřejmě mohl čipnout homelessáckou a něco peněz přelít, ale to by asi Huxley neschválil. Velký nikdo nezůstal ovšem jen u platebních karet. Začal vydávat i karty identit. Nejdřív jsme se jim smáli, pak jsme si na ně zvykli. No a nakonec jsme si je začali rozdávat sami. Třídíte plast a jste eurohujer. Dáte si tofu a jste sluníčkář. Vzduchem sviští dezolát, fašoun a hnidopich. Rozdáváme karty, zatímco velký nikdo bere štych.
1: Glosou Evy Turnové končí dnešní Názory a argumenty. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: 90kové léto.
3: 90. léta u nás, to je doslova exploze rockových klubů.
9: Otázka, kdy vznikl první porevoluční klub v Československu, byla dlouho zatemněná. My jsme tady před 5 lety dělali v muzeu výstavu o pražských a o rok později o mimopražských klubech a pokoušeli jsme se jí tam zodpovědět a dneska vím, že jsme se vydali po špatné cestě.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
0: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Doručovací společnost Zásilkovna přišla při požáru ve Zlíně o 9 000 balíků. Lesní požár v Andaluzii má nejméně 11 obětí. Zdravotníci Olomoucké fakultní nemocnice operovávali defibrilátory i lidem, kteří nesplňovali potřebná kritéria. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. O 9 000 balíků přišla doručovací firma Zásilkovna při požáru v Baťovském areálu ve Zlíně. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale podle Luštince funguje dál.
10: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejichž zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
0: Škody sčítají i další firmy, které v budově měly sklady. Alpinepro přišla o zásoby za víc než 500 000 000. Celou škodu pojištění nepokryje a o 75 000 párů bot přišla společnost Vasky. Požár výškové budovy v centru Zlína už je pod kontrolou. Stále zní ale stoupá tmavě šedý dým. Hasiči proto dál doporučují co nejméně vycházet ven a nevětrat. Na místě je také statik, který posuzuje stav budovy a společně s hasiči rozhoduje o dalším postupu. Nejméně 11 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andalusii. Téměř 20 lidí se pohřešují. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Bojuje s ním asi 150 hasičů. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních týdnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii.
11: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
0: Policie zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi lety 2015 a 2025. Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Rezi v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šíjického islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Ještě pohled na silnice. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Za loděnicí na 6. a 5. kilometru je hromadná nehoda. Dá se sjíždět u loděnice na 10. nebo u vráže na 14. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna komplikace za sjezdem na Vlašim. Na 55. kilometru odtahují auta po hromadné nehodě z levého pruhu. Kolona má asi 3 kilometry a zdržení 15 minut. A na D1 je kolona i z Brna do Prahy u Velkého Beranova. Front fronta skoro 10-kilometrová je u omezení na 119. kilometru zdržení asi hodinu od Měřína. Dobře dojďte. Odpoledne zůstane jasno až polojasno. Na severovýchodě může být až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Tam bude kolem 23, jinak 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná pořad Jak to vidí.
12: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách je okomentuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu. Dobrý den, buďte vítán.
13: Dobrý den.
12: Zaměříme se zejména na výsledky summitu Severoatlantické aliance z pohledu Spojených států. Připomeneme pozitivní mezníky americké historie i skutečnosti, že česko-americké vztahy mají mnohem delší historii než 250 let americké nezávislosti. Zeptám se také na to, zda je americký sen zpět, jak prohlásil Donald Trump. A to jde i na fotbal. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
12: Odjížděl z turecké Ankary ze summitu Severoatlantické aliance spokojený. Setkání považuje za velmi úspěšné. Spojené státy se podle něj těší respektu spojenců. Lze říct, summit dobrý, konec dobrý, všechno dobré, co se týče transatlantických vztahů, pane Lisci.
13: Tak určitě je to úleva, že se tak trochu zopakoval scénář z toho předchozího summitu. To jsme možná trošku pozapomněli, tam také to začínalo dramatickými kulisami. Donald Trump byl velmi kritický k Evropě a teď vlastně podobnými slovy, že se v tom sále zasadacím rozjela láska a respekt ke Spojeným státům, tak opět se ta situace uklidnila. Přitom on tam přijížděl na ten summit skutečně v bojovné náladě. Ve vzduchu bylo to zpochybnění článku 5, to znamená to, že by přišel Evropanům napadeným pomoci plnou silou. Takže v tomto smyslu já určitě to vnímám jako obrovskou úlevu, jestli zase podařilo tam tu situaci uklidnit, ale na tu vaši otázku bych dodal, zase na druhé straně si musíme říci, že ty sinusoidy nás zřejmě neminou, to znamená zase ty vztahy nebudou takto idylické, jako když odjížděl, se obávám, a ty sinusoidy mohou být dost hluboké, to znamená opět já mám obavy, že Donald Trump v nějaké situaci k tomu zpochybňování toho článku 5 může opět přistoupit a navíc tedy mám i pocit, že teď v letadle jsem poslouchal ho cestou zpátky do Spojených států, tak opět připomněl dokonce v tom letadle to Grónsko, takže ano. I tak to vážná témata z toho smetena nebyla.
12: Proč, co se týče Grónska, které chce získat od Dánska člena Severoatlantické aliance věrného spojence Američan, proč na něm stále trvá? Proč je to drží?
13: Já myslím, že Donald Trump přemýšlí v těch velkých geostrategických úvahách. On oživil tu Monroevu doktrínu, i tak bych řekl, redefinoval trochu v imperiálním smyslu. To znamená nejen, že nikdo nemá zasahovat do záležitostí západní hemisféry zvnějšku, ale on vlastně trochu říká, že proč nezískat ta území přímo pod kontrolou Spojených států. Mě trochu zaujalo a trochu děsilo to, že on hovořil v souvislosti s těmi výročími o tom, že Amerika bude bigger, má větší, lepší, tak to slovo bigger mi připadá takové v tomto směru kontroverzní. Takže tak já vnímám to, že on by to Grónsko on prohlásil kdysi, když ta krize byla na nejvyšším bodě, tak on prohlásil, že musí Grónsko Spojené státy vlastnit, aby ho mohli dobře chránit. Naštěstí se o to ustoupilo. Já, i když to teď na tom letadle zmínil, tak já věřím, že se to podaří držet v nějakých mezích, že půjde spíše o dohody, aby tam Spojené státy měly přístup skutečně hodně volný, třeba v tom, aby tam mohli mít i své vojenské základny. Ostatně ono to není se tak, abych taky Donalda Trumpa trochu se pokoušel chápat, tak bych řekl, že to, jak Evropa se postavila k té válce v Iránu, to znamená, že mu odepřela využívat i jeho vlastní základny nebo americké základny, tedy na území evropském, tak to samozřejmě je takové memento, že to zas nějakou racionalitu přidává bohužel i takovýmto úvahám, protože myslím, že pro Američany, a to bylo pro ten summit vlastně jedno z témat, to hodně o tom mluvil Marco Rubio, minister zahraničí americký, že Američané musí být schopni do budoucna vědět, že Evropa pro ně bude opěrným bodem v případě, že budou muset přikročit nějakým vojenským operacím. Takže to si myslím, že je zrovna zásadní věc, které bychom jako Evropané, ale rozhodně Američané měli chápat. My chceme po Američanech, aby nám pomáhali s obranou, aby nám tady pomáhali udržovat regionální stabilitu, a zase musíme také chápat, že musíme nějak pomáhat také Američanům.
12: Co se týče summitu Severoatlantické aliance v Turecku, tak v České republice byl velkým tématem, zejména ovládl ten mediální prostor, což bylo dáno nejenom tou agendou summitu, ale také jaksi tady vnitropolitickými půtkami. Pane Lisci, jak je to ale ve Spojených státech? Nakolik mezi Američany, občany téma obrany, bezpečnosti, výdajů na obranu vlastně toto téma rezonuje?
13: Tak určitě Američané vnímají jako velmi citlivé téma obecně Američané to, že Evropané se dlouhodobě na zajišťování společné transatlantické obrany podílili méně než Američané, to, že byli takzvanými černými pasažéry. To já vnímám jako moment, který je pro nás v Americe velmi škodlivý, právě v souvislosti i s tou, řekněme, transatlantickou bouřkou, která se odehrála v souvislosti s tím Íránem. Protože Donald Trump začal hrát na tuto notu. On začal říkat, podívejte se, Evropané dlouhodobě se na obraně nepodílili dost. On říká dokonce, my jsme platili vše a teď co za to máme? Nemáme za to nic, na to nám bylo k ničemu. Takže mě tyto výroky hodně děsily, protože víme, že Donald Trump umí ovlivňovat americké veřejné mínění, a tohle směřování americké veřejnosti k těmto úvahám, že vlastně skutečně Evropu Američané nepotřebují, že je zneužíváme, že jsme nespolehliví spojenci, tak to jsou pro nás a pro Čechy zvláště velmi, velmi jako neblahé, když to domýšlíme, mohlo by to mít velmi neblahé důsledky.
12: Mimochodem, ten spor s Íránem pořád nekončí. Teď sledujeme nějak zase další fázi. Myslíte si, že pokud by došlo k ještě větší eskalaci, co se týče právě Ameriky, Spojených států a Íránu, osloví opět Donald Trump spojence v Evropě o případnou pomoc?
13: Já jsem zase, vrátím k tomu té cestě letadle, kterou jsem ještě poslouchal dneska ráno, tak on tam říká, že vaši spojenci už jsou připraveni pomáhat. Takže já si pamatuju, jak jsem vnímal, že se sešel s prezidentem Macronem a tam říkal, že on žádnou pomoc sice nepotřebuje, ale že není tak špatný nápad, když mu prezident Macron nabízí pomoc, takže by ji využil. Takže já si myslím, že by to samozřejmě bylo pro ty vztahy výborné, kdyby Evropané pomohli, protože obecně já to vnímám tak, že my neodepíráme pomoc pouze Donaldu Trumpovi právě, ale my odepíráme celé Americe. Já mám takový pocit, že v nejlepších rodinách dochází k napětí, ale když dojde k nějaké kritické situaci, tak by ti členové rodiny měli držet při sobě. Takže tak to vnímám já, že bychom se asi měli chovat. No a máte pravdu, že já si nemyslím, že by v Íránu mohlo dojít k té velké pozemní operaci. To Donald Trump zase na summitu zdůrazňoval, že mu nejde o to, že vylučuje, že by zatáhl v uvozovkách Spojené státy do dlouhodobé války. Ani by to americká veřejnost skutečně nepřijala. Ale takže to řešení se hledá skutečně velmi špatně. Já si myslím, že bude bohužel to napětí pokračovat. Ta dohoda s Íránem je skutečně velmi složitá. Na jedné straně Američané potřebují nějak vyřešit tu nukleární otázku, alespoň obdobou toho JCPOA, a zároveň tu splavnost Hormuzského průlivu. Na druhé straně musí uvolnit za to Íránu, který strategicky vyhrál, protože ten režim zkrátka nepadl, tak musí za to Íránu něco nabídnout. Teď vidíme, jak ten režim se hlásí k Alímu Chamenejímu, dává to ostentativně najevo, takže strategicky Američané vlastně prohráli, ale potřebují tedy tak dát, řekněme, co mohou dát, mohou zrušit sankce, mohou rozmrazit aktiva, ale myslím, že Írán bude dál dusit z pozice síly, bude chtít nějaké ty reparace, zřejmě to mýto. Takže já to vidím tak, že se Američané budou zřejmě snažit nějak vojensky, a to může Evropa pomoci, nějak udržet splavnost toho průlivu i v situaci, kde se bude Írán pokračovat tu splavnost narušovat, a bude to velmi těžké kvůli těm asymetrickým nástrojům boje, kvůli minám, kvůli dronům, kvůli odporování různých raket z ramene a podobně.
8: Mimochodem, nejvyšší iránský vůdce Mojtaba Chamenei, syn zabitého někdyšího ajatoláha, se neobjevil ani na posledním aktu těch šestidenních smutečných obřadů věnovaných právě jeho otci. Panelistci, čím se obecně vyznačuje přístup Donalda Trumpa k válce, jako k válčení jako takovému?
13: Tak Donald Trump si vytkl za cíl nové války nezačínat. To byla zásadní takový axiom té jeho politiky i toho hnutí MAGA, i toho programu Make America Great Again, učíme Ameriku opět velkou, významnou, protože on slíbil voličům, že je čas přesměrovat právě prostředky finanční z těch nekonečných válek do Spojených států, podporovat Američany, podporovat americkou ekonomiku, zajišťovat jim pracovní místa. A bohužel tedy ten vývoj a myslím, že i takový jeho volnější ruce v tom druhém prezidentském období ho přivedli do této situace, že války nebo vojenské konflikty začíná, v tomto případě Irán dokonce tedy válku, a je to samozřejmě pro něho obrovský vnitropolitický problém. Paradoxně hnutí MAGA je to, kterému zůstává věrné, i když tomu se zpronevěřil nejvíce. Ale ti tradiční republikáni, ti už skutečně s kritikou nešetří, ostatně jako mnohé ty tváře hnutí MAGA.
8: Vysvětluje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a také publicista.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
8: Vraťme se ještě k oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států. Trochu je komplikovalo počasí, zejména na východě, kde ty státy zasáhla rekordní vlna veder. Tak jak to Američané oslavili, co pro ně toto jubileum znamená?
13: Já Američany obdivuji za to, jací jsou patrioti, jaký mají vztah ke své zemi, co pro ní dokážou obětovat, jak jsou pyšní na Spojené státy. Takže v tomto směru samozřejmě čtvrt tisíciletí je obrovský mezník, který Američané samozřejmě hluboce prožívali. Já si myslím, že ale ho prožívali spíše na té úrovni soukromé, na úrovni těch svých komunit, protože bohužel myslím, že Donald Trump nevyužil tu příležitost, která zde jasně byla, vytesat své jméno, jak on má rád, tentokrát tedy metaforicky, nad oslavy tak významného mezníku. On přistoupil k tomu, bylo to patrné vlastně od toho jeho zvolení, je to k tomu směřovalo, že tomu nepřistoupí v duchu toho principu, možná jednoho z toho ústředních principů té deklarace nezávislosti, která byla přijata předtím 250 lety, to znamená rovnost mezi občany. On jako prezident měl být jedním, myslím, z těch rovných, a jako jeho předchůdci při takových důležitých chvílích si myslím, že měl zaujmout mnohem více pozici někoho, kdo zůstává trochu v pozadí, a v centru je skutečně oslava Spojených států, nikoliv oslava Donalda Trumpa jako jejich prezidenta. Já se obávám, že k tomu to hodně sklouzlo. Bylo to patrné už na tom, jak odstoupili ty významné hvězdy hudební například, a Donald Trump na to reagoval tím, že jsou to vlastně pouze nudní předražení umělci, a že on nakonec proč by nevyužil toho, že Amerika má vůbec toho, tu největší atrakci, která se může na světových polích objevit, a kterou je on sám.
8: Projevila se nebo promítla do toho politika, rozdělená Amerika, ty nálady, které provázejí to dění ve Spojených státech. Mimochodem, Donald Trump v tom svém projevu u příležitosti výročí hovořil například o amerických vojenských, vesmírných úspěších, o své politické agendě, také o hrozbách komunismu, což je možná asi nové téma, které se objevuje ve Spojených státech. Tak co považuje za úsvit zlatého věku Spojených států, jak to formuloval?
13: To zrovna já vnímám právě v tom kontextu, že to byla jedna z těch věcí, která byla taková sporná, že to vlastně trochu připomínalo ta tradiční hesla, kterými on vystupuje na těch mítinzích, a ti jeho kritici, myslím, neúplně neoprávněně právě říkali, že tato oslava byla v podstatě jenom největším z mítingu, který dosud měl. Takže právě i to, co jste zmiňovala dále, já myslím, že je hodně důležité, že neodolal tomu tam promítnout tu vnitropolitickou agendu. Ono to tedy je samozřejmě logické, blíží se volby do kongresu podzimní a republikáni si nevedou dobře s jeho přispěním samozřejmě velkým, tím myslím tu válku, která je prostě úplně nepopulární a zvyšuje ty ceny pro Američany ve Spojených státech. No a já jsem očekávala, to teď v těch dnech už myslím je jasně řečeno, že Donald Trump tím hlavním tématem republikánů pro tu kampaň, o které se opřou, tak bude říci Američanům, my jsme možná udělali nějaké chyby, ale musíte volit stejně nás, protože jiná alternativa není. Ta druhá alternativa jsou šílení komunisté, demokraté, kteří Ameriku zničí a zničí vaše životy, zničí vaši ekonomiku, a přesně to tedy Donald Trump v tom projevu, a ne pouze v tom projevu 4. července, on to říkal i v těch projevech těch dnech předtím, například když otevíral muzeum nebo tu prezidentskou knihovnu Teddyho Roosevelta.
12: Jinak o komunismu řekl, že je to ideologie vedoucí k bídě a chudobě. Bylo to v rozhovoru pro jednu novinářku. Pane Lisci, deklarace nezávislosti ze 4. července 1776 inspirovala mnohé. Také Tomáše Garrigua Masaryka. Naše první republika byla dokonce označována za mladší sestru republiky americké. Tak jak silné to bylo a je dodnes to pouto?
13: To pouto bylo skutečně nesmírně silné. On, Tomáš Garrigue Masaryk, když si i psal po letech s prezidentem Wilsonem, tak tam zdůrazňovali ty jeho rodinné vazby. To, že měl za manželku Charlotu Garrigovou Masarykovou, která ho s těmi hodnotami denně konfrontovala, a on je přijal za své, říkal. Pak samozřejmě jeho syn Jan Masaryk si vzal Francis Crainovou, dceru jeho významného podporovatele, který ho vlastně k Wilsonovi uvedl, když vyjednával o naší samostatnosti. No ale abych se vrátil k té hlavní myšlence, skutečně ty naše vazby byly obrovsky hluboké, ta deklarace, jak jste zmiňoval, naše deklarace nezávislosti, tak vycházela z těch principů té americké deklarace. Já bych řekl, takovým dalším zásadním principem, který se v té americké deklaraci objevil, tak byla myšlenka, že legitimní vlády odvozují svou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. A to byl přesně princip, který Tomáš Garrigue Masaryk nejenže ho včlenil do té naší deklarace, ale on jim skutečně argumentoval právě před prezidentem Wilsonem a celou Amerikou a říkal, že pokud toto platí, tak my musíme mít tu možnost získat samostatnost zpět, protože Habsburkové nedodrželi to, co měli, a podobně jako Britové se chovali nepřijatelně vůči americkému lidu, a americký vliv té deklaraci udělal jakousi obžalobu tehdy britské koruny, tak také Tomáš Garrigue Masaryk v té naší deklaraci udělal obžalobu habsburské koruny, a americký tisk tehdy napsal, a to ty nejvýznamnější deníky počínaje Washington Post, který konkrétně napsal, že tedy ta naše deklarace je jedním z nejúžitečnějších projevů touhy člověka po svobodě, který kdy v historii vznikl.
2: Jak to vidí?
12: V dnešním vydání se ptám Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu a také publicisty. Donald Trump hovořil během oslav k 250. výročí americké nezávislosti o zlatém úsvitu. Jeden americký sen nicméně skončil, sen fotbalový. Národní tým Spojených států v osmifinále podlehl Belgii 1-4, což na domácí půdě asi obzvláště mrzí. Spojené státy hostí světový šampionát, který má před sebou posledních 10 dní s Kanadou a Mexikem.
14: Tak co to pro Američany znamená spoluhostit
13: sportovní svátek? Já se to cítuji, když vzpomínám na různé šampionáty, které u nás se konaly a náš tým vypadl. Jak, samozřejmě myslím, že v každém, všude na světě to znamená opadnutí zájmu té hostitelské země, nebo v tomto případě hostitelských zemí o ten šampionát. A já si kladu otázku, co to bude znamenat pro tu popularitu toho sportu. Já jsem docela vnímal ty diskuze ve Spojených státech, zda se podaří v současnosti, to je před tím šampionátem, byl fotbal co do popularity ve Spojených státech na 4. místě a právě se spekulovalo, zda nepředstihne na 3. místě baseball.
14: Tak už dopovězte, prosím, kdo je teda druhý a první.
13: Tak na prvním místě je americký fotbal a na druhém místě je basketbal. No a teď vlastně pro mě ten baseball, to je skutečně americký národní sport, celodenní zábava, rodiny, přátelé a baví se jenom nejenom v hledišti, ale i v zázemí, tam stojí u těch stánků s občerstvením, teče tam pivo proudem, s tím dobrá nálada a to by měl vystřídat tedy nyní sport, kde se hraje 90 minut, moje manželka by řekla 90 minut nudy, kde když ten hráč než přeběhne jenom to hřiště a pak se stejně nic nestane, takže to je pro mě svým zajímavé sledovat a uvidíme, teď ještě ty průzkumy nejsou, jak se to posouvalo, ale už to, že útočí ten fotbal, tak to je v Americe, myslím, docela revoluce.
14: A jak tedy prožívají podle dostupných informací Američané

0: chtělo je to bavit. No a myslím si, že ta popularita tam určitě vstoupat bude. Je to nejpopulárnější sport a menšiny jsou zase tak jiní než my, když mají tedy ty svoje národní sporty.
1: Mimochodem i do sportu, což se stává víceméně pravidelně, také promlouvá politika. Donald Trump požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina, aby přezkoumal faul, za který dostal americký útočník v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu.
0: No tak je to, myslím, takový širší projev toho, jak Donald Trump pojímá funkci prezidenta. Já myslím, že on by měl pocit, že zklamal, kdyby on zkrátka neukázal, že se za každou cenu vždy dokáže zastat svého národa a že to neváhá dělat ani, když se přitom zpronevěří všeobecně uznávaným pravidlům. Takže pro mě to vlastně trošku zapadá do toho způsobu, jak Donald Trump vede Ameriku a ovšem samozřejmě má to ty stinné stránky i v tom fotbale, si myslím, že vlastně trochu poškodil tu mezinárodní popularitu amerického týmu. Já jsem potom četl, jak myslím, že se docela sjednotili fanoušci zahraniční mezinárodní tedy proti tomu týmu a fandili vlastně v tom zápase Belgii.
1: Jaká je vůbec obecně podpora sportu ve Spojených státech?
0: Tam je samozřejmě obrovský příliv finančních prostředků, je to, Američané jsou nezmíně sportovní národ, oni také, to jsem neříkal, jezdí na ty zápasy dřív, dělají takzvaný tailgating, oni mají ty pick-upy a na těch korbách si přivezou židle, grill a na parkovištích zaparkují, začnou grillovat několik hodin před tím zápasem, ještě po zápase pokračuje party, tak je to skutečně kulturní zážitek. No, já v Chicago zmíním, jak jsem mluvil také o té Americe, co nám dala, tak my jsme samozřejmě jako Češi, vy jste to měli v tom začátku, tak jsme měli příležitost do Ameriku využít jako tu zemi svobody, kam odcházel náš exil, už vlastně po Bělohorský a spousta Čechů se tam dostala k neuvěřitelným úspěchům a takový neznámý příběh u nás je například příběh George Halase, který to byl Čech, který jako mladý přišel do Ameriky a podařilo se mu nakonec založit klub Chicago Bears amerického fotbalu a vůbec tu ligu, spolu založit ligu amerického fotbalu, což je nejvýdělečnější sportovní organizace na světě a syn slávy amerického fotbalu je na George Halas Drive, tak to je takový jeden z příběhů, který jsme si tam zapsali, jak pro který nás Amerika jako Čechy také vnímá jako úspěšný národ.
1: Ono, ta naše pouta česko-americká jsou vlastně mnohem delší nebo ty vztahy, než je těch 250 let americké nezávislosti.
0: Přesně tak a já jsem měl tu příležitost, protože jsem v Americe dlouho žil a i jsem tam působil jako diplomat, tak vlastně navazovat ty kontakty s těmi komunitami, které tam přicházely z roku 1850 a od roku 1870 skutečně masivně a zakládali tam ta české vesnice, městečka, čtvrti a do dneška k nám cítí velmi hluboké puto a proto i já cítím to, že máme tu naději, že vysokou, že ta transatlantická soudržnost vydrží, protože není to jenom náš národ, ale ty další evropské národy, ty naše hluboké kořeny v Americe skutečně existují.
1: Říká Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu a také publicista. Já vám děkuji za vaše názory, zkušenosti a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Moc děkuji, naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Hezké odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení, informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově

0: Číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči stále na místě zasahují. Počet obětí dvojice zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali také záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Slovenští meteorologové uznali za nový teplotní rekord v zemi hodnotu 41,3 stupně Celsia. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav. Teplotu naměřili na konci června v Kamenici nad Hronom u hranice s Maďarskem. Údaj podle dřívějších informací zaznamenala stanice, která slouží hlavně k měření srážek. Měření teploty je její vedlejší funkcí. Předchozí slovenský teplotní rekord byl z roku 2007 a měl o stupeň méně. V Boskovicích pokračuje 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií. Součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy z 20. století. Jaká je situace v dopravě? Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně stále neprůjezdná. Za Loděnicí na 6,5 kilometru je hromadná nehoda. Dá se sjíždět u Loděnice na 10. nebo u Vráže na 14. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna komplikace za sjezdem na Vlašim. Na 55. kilometru odtahují auta po hromadné nehodě z levého pruhu. Kolona má asi 3 kilometry, zdržení 15 minut. Kolony jsou na D1 i na příjezdu do Brna směrem z Prahy před omezením u sjezdu na Bratislavu. Kamiony zastavují u sjezdu na Domašov na kilometru 172 a pokračují v koloně až do omezení v Brně. A na D1 je pak kolona ve směru z Brna do Prahy také na Vysočině u Velkého Beranova. Na kilometru 119 pracují silničáři. Průjezdný jen pravý pruh, fronta skoro 8 kilometrů a zdržení asi hodinu od Měřína. Šťastnou cestu. Dnes zůstane slunečno, na severovýchodě může být až oblačno, bude tam kolem 23, jinak až 29 stupňů. Tolik zprávy a teď už má slovo Renata Kropáčková, začíná Věda Plus.
1: I v pátek 10. července vítejte u našeho pravidelného pořadu Věda Plus. O čem dnes bude? Letošní vlny veder výrazně ovlivňují také stromy. Aktuální data ukazují, že chybějící voda způsobuje lesním ekosystémům na většině míst Česka vysokou až extrémní míru stresu. Jak se to projevuje na konkrétních druzích stromů? Části ovocnářů letošní extrémy počasí výrazně snížily úrodu. Dá se proti takovému počasí vlastně nějak efektivně bránit? Má smysl se inspirovat třeba u pěstitelů na jihu Evropy? Lékaři z pražského IKEMu provedou ročně na 60 transplantací srdce. Co jim při nich pomáhá a jak by se dali dělat v budoucnu? To jsou naše témata. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda Plus. Horké léto výrazně zvyšuje stres stromů. Hodnoty, které jsou srovnatelné s nejsušími obdobími předchozích let, zaznamenává národní síť Dendro Network už od konce června. Týká se to například Šumavy nebo Znojemska. Podle odborníků je alarmující, že velkou část léta máme teprve před sebou. Já už ve vysílání Českého rozhlasu Plus zdravím Jana Krejzu z Ústavu ekologie lesa lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká je aktuální situace? Co vám říkají data sítě Dendro Network, která monitoruje lesní ekosystémy?
2: Tak ta aktuální situace opravdu není příznivá. Opravdu ten stres, který vidíme v současné době v lesích, panuje na velké části republiky a opravdu nejintenzivnější je tady v jižní části Moravy, kde opravdu půdní vláha dosahuje bodu vadnutí, což je opravdu pro ty stromy extrémní a už prakticky nemají mechanismy, jak tu vodu z té půdy dostat.
1: A jsou problémem ty vysoké naměřené hodnoty a nebo fakt, že vlastně jsme teprve na začátku července, že se dá předpokládat, že ta vlna veder nebo vysoké teploty se budou opakovat?
2: No, tím největším problémem je vlastně kombinace těchto faktorů, které zmiňujete. Velkým problémem je opravdu dlouhodobá její nedostatek vody, čili dlouho panující sucho, který už tady máme prakticky od jara. K tomu se nám aktuálně připojuje jedna ukončená horká vlna, druhou vlnu, na kterou očekáváme v příštích týdnech, nebo aspoň vysoké teploty, které očekáváme, a což by mělo tenhle stav ještě prohloubit a zhoršit.
1: Vy máte v lesích Mendelovy univerzity celkem 14 online měřících stanic. Co na nich přesně vidíte? Co zaznamenávají?
2: Tak tyhle stanice přímo na Mendelově univerzitě jsou celkem unikátní, protože byly umístěny, řekněme, do strukturně bohatých lesů, aby jsme právě mohli zkoumat i vliv struktury lesa nebo vliv odlišné reakce jednotlivých dřevin. A tyhle stanice nám aktuálně ukazují, že opravdu, když se dostaneme do takovéhohle velkého extrému, který panuje, tak už prakticky se smívají rozdíly mezi dřevinami, protože ty různé dřeviny jsou různě citlivé k suchu, ale v tomhle extrému prakticky už všechny dřeviny reagují stejně a trpí opravdu vysokou intenzitou stresu.
1: Jak se u nich tohle ten tepelný stres projevuje?
2: Tak ta škála těch projevů toho stresu je opravdu široká. V současné době, kdy je to už úplně ten extrém, tak opravdu vidíme povadající listí, usychající listí, což má ale i významný efekt do produkce a vitality, možnosti napadení sekundárními škůdci, nebo tady nám obrovskou mírou roste riziko lesních požárů, protože ty lesní ekosystémy jsou opravdu vyschlé a pak, když by opravdu došlo k zapálení těchto ekosystémů, tak to bude velký problém.
1: Vidíme to třeba v současné situaci ve Španělsku nebo ve Francii, kam odlétají pomáhat čeští hasiči s lesními požáry. My v českých lesích přece jenom najdeme různé druhy stromů. Vy jste říkal, že teď už se vlastně ten rozdíl mezi nimi smívá v těchto těch extrémně vysokých teplotách, ale jak vlastně reagují na ten počínající tepelný stres nebo vůbec na vysoké teploty, jak různě reagují třeba smrky, borovice, duby, buky či modříny?
2: Tak při těch prvotních fázích z toho stresu ty stromy prakticky vypouštějí ty funkce, které úplně aktuálně nepotřebují. Z tohohle pohledu je to nepříznivé pro lesní hospodářství, protože když panují takto nepříznivé podmínky, tak ty stromy jako první přestávají přirůstat, čili přestávají formovat dřevo. Čili když opravdu panuje takhle vysoce intenzivně suchý rok, tak se dá předpokládat, nebo dokonce už toho detekujeme, že ten přírůst je výrazně limitován. A opravdu se to už blíží třeba suchému roku 2018. Kdy opravdu na té národní úrovni ten přírůst byl až poloviční.
1: Kolik je tak obyčejně přírůstek stromu za ten jeden rok, pokud je nějak průměrný, nevymyká se?
2: Tak když bychom se opravdu na to podívali z té republikové úrovni, tak ten republikový přírůst je někde kolem 27 milionů metrů krychlových a opravdu ten rok třeba 2018 jsme se dostali na 68% tohoto přírůstu a opravdu kdyby panovalo tohle počasí ještě po nějakou dobu nebo se to ještě zintenzivnilo, tak věřím, že ten rok 2018 tou intenzitou bude ještě překonán a ten přírůst bude ještě nižší.
1: No, jsou nějaká opatření, která dokážou tohle problém jak efektivně řešit nebo aspoň zastavit, jak pomoci lesům?
2: Tak svým způsobem ten problém můžeme aspoň trochu eliminovat tím, že budeme pěstovat strukturně bohaté lesy, což znamená, že budeme pěstovat víc dřevin v různém smíšení, což mi ten problém svým způsobem jako jen eliminuje. Protože když přijde takhle intenzivní sucho, tak můžou některé ty stromové třídy, některé dřeviny odumřít, ale pořád na té ploše mi zůstanou některé dřeviny a pořád ještě tam budu mít les a bude plnit funkce lesa, které od lesa očekáváme.
1: No, vy jste už to také zmínil, příští týden má být opět přes 30 stupňů. Co to bude pro vás, podle vás pro lesy znamenat a vlastně i třeba pro lidi, kteří se o lesy starají, mohou nějak zasáhnout a nebo prostě jenom situaci monitorujou?
2: Tak co to pro lesy znamená, že opravdu to bude zase prohlubování tohoto současného stavu, kdy opravdu třeba tady na Jižní Moravě jsme už na limitu těch stromů, kdy opravdu ta voda je pro ty stromy prakticky nedostupná, kde to může opravdu vyústit v ten největší extrém, což je až mortalita jednotlivých stromů díky tomu suchu a teplu. A co může dělat ten lesní provoz, tak je to především monitoring a prevence, opravdu sledování třeba šíření sekundárních škůdců, odstraňování již napadených jedinců a dělat všechno pro to, aby jsme tu vitalitu lesa udrželi aspoň na nějaké úrovni.
1: Hrozí kvůli letošnímu suchu nějaká další třeba kůrovcová kalamita, jako jsme ji už v minulosti zažili?
2: Rozhodně to, že ty stromy a ty porosty jsou takový, v takovýhle míře, řekněme, oslabení, tak nahrává rozvoji té kůrovcové kalamity a nahrává tomu i ty vysoké teploty, kde ten kůrovec je v těchto podmínkách daleko rychleji se může vyvíjet, čili ho tam na té dané lokalitě může být daleko víc.
1: Říká Jan Krejza z Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: A extrémní výkyvy počasí letos výrazně dopadají také na české ovocnáře. Českého ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v Moravském Žižkově na Břeclavsku.
3: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v Moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
4: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
3: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
5: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
6: To vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
5: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
3: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
5: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
3: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruňek tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
5: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
3: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
7: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulace.
3: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
7: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
3: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
7: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
3: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Teď se ve Vědě Plus, kterou stále posloucháte na stanici Český rozhlas Plus, posuneme k dalšímu tématu o takzvaném transgeneračním traumatu, tedy o nějakém těžkém zážitku, který má vliv i na děti nebo vnoučata dotyčného, se nejčastěji mluví v psychologii, v rodinných vazbách. Teď ale výzkum ukazuje, že dopad možná může být ještě rozsáhlejší. Dlouhodobý výzkum to dokládá na dětech těch, kteří přežili holokaust. Více už k nám k tomu řekne Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Na čem konkrétně tedy vědci to transgenerační trauma vysledovali?
8: Zkoumali zdravotní dopady na děti rodičů, kteří přežili holokaust, tedy konkrétně těch, kteří si prošli protižidovským obdobím v nacistickém Německu a zbytku Evropy. Ukázalo se, že u dětí lidí, kteří si ve věku 5 let a víc prošli holokaustem, je výrazně vyšší riziko, že u nich propukne schizofrenie. V případě, že holokaust přežil otec, je to riziko 1,5x vyšší. Pokud to byla matka, tak se riziko onemocnění blíží trojnásobku oproti běžné populaci. A to přitom nejde o děti narozené v koncentračních táborech nebo těsně po válce. Výzkum sledoval děti narozené až v letech 64 a 1976, tedy v podstatě 20 let po holokaustu.
1: Jak důvěryhodný nebo důkladný je ten výzkum? Nemůže to být vlastně jen náhoda?
8: Ta data jsou opravdu velmi rozsáhlá. Celkově tým zkoumal zdravotní data 15 000 dětí, u nichž měla data matka, měl data matek a 18 000 dětí, u kterých měl podrobnější údaje o otci. Takže ta náhodnost se tam zdá být dost nepravděpodobná. U těch dětí pak vědci taky sledovali, zda se vyskytují v národních registrech psychiatrických hospitalizací. Data srovnávali taky s dalšími údaji, jako je porodní váha nebo psychiatrické zdraví matky. A ukazuje se, že i s přihlédnutím na tyto údaje je prožitek holokaustu statisticky významný. Co sami vědci přiznávají, je to, že výzkum nereflektuje konkrétní zážitky lidí během holokaustu. Zda byli například v koncentračním táboře nebo ne.
1: No a když je ten vztah ze statistického pohledu takhle zřejmý, tak co ho tedy může způsobovat?
8: Tím se zatím tenhle výzkum nezabýval, jen hledal datovou souvislost. Takže prostor pro další, detailnější zaměření a zkoumání určitě je. Nějaké teorie, ale určitě jsou. Tou hlavní je epigenetika. Součást genetiky, která popisuje, jak se ve výsledku projeví naše DNA. Jednotlivé geny se totiž zapínají a vypínají na základě různých pravidel, kterým ani věda ještě docela nerozumí. Ale velmi zjednodušeně se dá říct, že pokud vaši rodiče prožívali například dlouhodobý nedostatek potravin, spíš se aktivují geny, které vedou k tomu, že budeme mít pomalejší a energii šetřící metabolismus. A naopak, pokud naši rodiče v potravinovém blahobytu žili, spíš se nám aktivují geny, které upřednostňují rychlejší metabolismus a větší výkonnost.
1: A tady v tom případě ten, kdo zažil holokaust, tak se mu aktivovali nějaké geny, které vedou k většímu výskytu schizofrenie, jak už jsme o tom mluvili?
8: To je jedna z těch teorií. Kdyby to tak skutečně bylo, nejspíš ty geny nezvyšují jen riziko schizofrenie, ale mají i některé další účinky, které zatím neznáme. Zajímavé je, že děti těch, kteří prožili holokaust jako kojenci nebo batolata, to zvýšené riziko schizofrenie nemají. Naznačuje to například to, že to nebude válečnou stravou, ale spíš půjde o psychický rozměr. Malé děti totiž byly od některých hrůz, války a holokaustu odstíněné svými blízkými a neměly mentální kapacitu na to ty hrůzy opravdu v konečném důsledku vnímat.
1: Tolik Matěj Kolář ze zahraniční redakce se zajímavým výzkumem. Díky moc, naslyšenou.
8: Já děkuju, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. Pomáhá k tomu i tradiční geografická letní škola, která právě dnes vrcholí v Praze. Studenti si na ní můžou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
9: Vy se můžete pustit do mapování a s váma půjdeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťa? Nebo to
10: odnesla? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
11: Skupina první, která jde se mnou, půjde měřit průtoky povákovou metodou.
10: Poprosím a jak poslouchám dva, další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
11: Aby se šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu, po který ty plováky budou jezdit. Nehlašte se všichni. Jo, tak a někdo další. Ano, výborně, tak druhý Ondra, fajn, díky.
10: Takže dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
12: A teď už musíme jít opravdu do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit pomocí plováku průtok.
10: Teď! První bílý plovák odstartoval.
13: Máme více plováků umístěných na levém, pravém břehu a uprostřed, tak se liší i jeho rychlost.
10: Plovák se blíží do cíle, takže jak dlouho mu to bude trvat?
13: Teď. Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
14: Máte ty časy? Všechny?
9: Máš zapsaný druhý měření?
15: Jednoduše vydělím vzdálenost časem.
10: Takže Ondřej Martinák počítá.
15: A vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
10: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že v podstatě jde o to, jak fouká vítr.
15: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk, Dopplerův efekt a další fyzikální metody.
10: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák. A přesně to je ten důvod, proč má smysl na letní školu geografie chodit, protože jinak byste tyto znalosti v tomhle věku rozhodně neměl.
15: Přesně tak, určitě. Člověk se vždycky vyzkouší něco nového. Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
16: Ano, jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
10: Říká Jakub Jelen z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy.
16: Ale my se snažíme vlastně takhle i nadaným talentovaným středoškolákům představit, co všechno vlastně můžou dělat, když se rozhodnou vydat tou dráhou vysokoškolské geografie nebo geologie.
9: Jsme na druhé lokalitě, vodní kaskáda. A potřebuji další dva dobrovolníky. Odečtět hodnoty.
17: Tam přijdu do vodní kaskády a počkám, až se to ustálí a pak se jako koukneme, kolik nám to naměřilo.
10: Takže musíte spolupracovat.
18: pH 8,51, znamenejte si. Takže to mírně zasadíte. Potom tam máme hodnota rozpuštěného kyslíku, je 10,3.
9: Samozřejmě organismy ten rozpuštěný kyslík spotřebovávají. Co ještě spotřebovává kyslík v té vodě?
19: Těma kovama, jakoby, že tam líp jakoby, třeba...
20: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i o prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu, se mi zdá ze všech těch věd. No.
10: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
21: Určitě půjdu studovat buď tady nebo někam do zahraničí geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
10: Z letní školy geografie na pražské Folimance u Botiče Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Teď se podíváme na jedno zdravotní téma. Žilou do srdce zavedou speciální nástroj zakončený miniaturními kleštičkami a z pravé komory odeberou část tkáně o velikosti špendlíkové hlavičky. Právě tak dělají lékaři v pražském IKEMu u pacientů po transplantaci srdce biopsii. V prvním roce jich musí absolvovat hned několik. Díky téměř bezbolestnému zákroku se dozví, jestli se nový orgán neodhojuje.
22: Dělali mi to na nový rok, cítím se dobře.
23: Vypráví 49-letý Zdeněk Chmelík, který je půl roku po transplantaci srdce. Od té doby se do IKEMu pravidelně vrací na biopsie.
22: Dneska budu mít 7. biopsii, pak mě čeká 8. to je poslední a pak se uvidí, co bude dál.
23: Popisuje zatímco čeká na úvodní sonografické vyšetření. Krátce na to už leží na sále, připravený na katetrizační zákrok. Kardiolog Vojtěch Milenovský mu při něm odebere několik malých kousků srdeční tkáně.
24: Dobrý den.
25: Pane Chmelík, jak se vede?
24: Už lepší a lepší.
23: Usmívá se spokojený pacient. Srdeční tkáň potřebují lékaři zkontrolovat proto, aby zjistili, jestli imunitní systém pacienta nereaguje proti štěpu. V takovém případě by hrozilo jeho odhojení.
25: Chceme to zjistit dřív, než to srdce je poškozeno tou reakcí. Takže když to zjistíme včas pomocí odebrání malého vzorku tkáně, tak potom můžeme ten imunitní systém potlačit pomocí navýšení imunosuprese. To vede k tomu, že vlastně přihojování orgánu probíhá příznivě, ta reakce se zastaví a srdce funguje normálně.
23: Během zákroku bude pacient při vědomí, dělá se jen v místním znecitlivění.
25: Pacienta nic nebolí, protože srdce zevnitř není nervováno, tam nejsou žádné nervy, které by mohly bolet. Jedině na začátku je nepříjemné to píchnutí na krku, kdy tam zavedem hadičku do jugulární žíly, přes kterou potom provádíme to vyšetření.
26: Hlavičku otočit, zhluboka nedýchá.
23: Říká pacientovi na krk zdravotní sestra Kateřina Hrubá dezinfekci. Zavedení jehly do žíly se lékař kontroluje pomocí ultrazvuku.
25: Musíme našli tu žílu. Tam zavedeme tenký drátek.
27: Se rentgenuje.
25: Kontroluju, kde ten drát je a běží do srdce, tam kam má jít. To nepříjemný už máte skoro za sebou.
23: Obrací se na pacienta kardiolog Vojtěch Milenovský. Přes zaváděcí pouzdro pak vloží pod rentgenovou kontrolou do žíly speciální nástroj na biopsie Bioptom. Je zakončený miniaturními kleštičkami.
25: Možný vykousnout z přepážky mezikomorový malinkatý vzorek. Je veliký asi jako špendlíková hlavička. Pronikáme přes trikuspidální klopeň do pravý komory. Tady už to zařízení otevřeme. otevřu, opřu o septum pravý komory, odeberu malinkatej vzoreček.
0: A pane Chmelíku, vy něco cítíte, když se tam pan profesor pohybuje?
25: Pan Chmelík asi cítí, že to srdce občas jako přeskočí, protože jak se dotknu stěny, tak tam vyvolám extrasystoly. Neměl by cítit žádnou bolest ani píchání.
0: Takže další vzorek. To jsou opravdu miniaturní vzorečky, ano, jak jste říkal, špendlíková hlavička.
25: Tak, ano.
2: Okamžitě, jakmile jsou vzorky nabrané, ideální stav, že se hned posílají do laboratoře, kde si to zase nakládají do nějakých svých speciálních roztoků, aby mohli odečíst.
23: Vysvětluje zdravotní sestra Kateřina Hrubá, která už za chvíli předá vzorky na histologické vyšetření. Výsledky budou mít lékaři stejný den v odpoledních hodinách.
25: Ty vzorky jsou prioritně zpracované, čili kdyby náhodou pán měl reakci, rovnou mu podáme tu vyšší dávku imunosupresí.
0: Pan Chmelík má vlastně teď sedmou biopsii za sebou, další za půl roku. Jste spokojen, že to je dobře dopadlo všechno dneska?
4: Naprosto. Spokojený, vždycky to dobře dopadlo.
0: Tak držíme palce, ať jste co nejvíc fit.
4: Já vám děkuju.
23: Podobný výkon dělají lékaři také u pacientů s nově vzniklým srdečním selháním, zvláště pokud mají podezření na zánět srdečního svalu. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: První úspěšná transplantace srdce v někdejším Československu byla na konci ledna roku 1984 právě v pražském IKEMu. Dnes jich tam lékaři dělají 60 do roka. S přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivanem Netukou o nich mluvila naše vědecká reportérka Andrea Skalická.
23: Kam se, pokud jde o transplantace srdce, posouvá medicína? Co je možné už teď a co by mohlo být teoreticky možné v budoucnosti?
5: Já začnu možná těmi metodami, které jsou již hmatatelně použitelné v praxi. To je systém bijícího srdce, kdy jsme schopni vyjmout srdce, dát ho do speciálního přístroje, kde se okysličuje a promývá krví, tam začne tepat. Tím jsme schopni jednak rozšířit počet vhodných dárcovských orgánů u dárců, kteří mají přechodně zhoršenou funkci srdce díky mozkové smrti a jejím negativním důsledkům pro celý organismus. Po vyjmutí takového orgánu, který bychom jinak nemohli akceptovat, ho jsme schopni takzvanou rekondicí dostat do stavu, kdy ho pak můžeme akceptovat jako vhodné dárcovské srdce.
23: A ve kterých dalších případech vám tyto speciální přístroje pomáhají?
5: Další variantou je rozšíření do oblasti dárcovství po oběhové smrti. To jsou pacienti, kteří nemají smrt mozku, ale mají nevratně poškozená mozková centra, že u nich dochází k zástavě dechu. Po vlastně ukončení oběhu, kdy dochází k zástavě srdce, jsme schopni rychle orgány vyjmout, opět je umístit do těchto speciálních přístrojů, oživit je, zkontrolovat jejich funkci a následně je také transplantovat.
23: Tohle je tedy současnost. O čem se, pokud jde o transplantace orgánů, mluví do budoucna?
5: Samozřejmě stále se hovoří o transplantaci zvířecích orgánů. Je to samozřejmě velmi sofistikovaná metoda a několik prvních transplantací již na světě bylo provedeno, a to i u srdce, minimálně dvě ve Spojených státech. Nicméně stále narážíme na řadu bariér, které širší rozšíření této metody omezují.
23: Aktuálně se experimentuje s geneticky upravenými srdci z prasat. Jak dlouho s nimi vlastně žili ti dva pacienti ze Spojených států?
5: Když se v minulosti, ať už to byly opičí orgány nebo prasečí orgány, transplantovaly v 80. letech, ta životnost byla v řádu hodin. V současnosti ti dva pacienti přežívali v řádu týdnů až měsíců. Takže je tam vidět veliký posun, nicméně nastaly komplikace, které se dále budou muset analyzovat a budou muset být zohledněny v té další kultivaci těch orgánů do budoucna.
23: Další možnou metodou budoucnosti je bioprinting. Co obnáší?
5: Bioprinting je ve své podstatě vytvoření neboli natištění orgánů. Můžeme si představit na 3D tiskárně, kde se použijí vlastní buňky pacienta. Tím odpadá ta bariéra, která je tvořena imunitním systémem mezi dárcem a příjemcem. To, co je limitací, je, že ty orgány musí být vyčištěny a vytvořená jejich odolnost za fyziologických podmínek, protože chlopeň, která bude pouze natěštěna a nebude vystavena všem tlakům při svém růstu, tak samozřejmě nebude odolná. Jedna věc je vytvoření z hlediska tvaru a druhá věc je potom vytvoření a odolnost z hlediska funkčních parametrů.
23: A jak daleká je to podle vás budoucnost, kdyby něco takového mohlo být v klinické praxi?
5: Nechci být pesimista, já jsem životní optimista, nicméně bavíme se určitě ještě o řadě let.
23: Dodává přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského IKEMu Ivan Netuka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: To byla dnešní Věda Plus s datem 10. července. Pokud vaše srdce tluče s Českým rozhlasem Plus, pak nás i o nás více najdete na stránce plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Renata Kropáčková.
6: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
1: Bylo 14 hodin, začíná páteční Odpolední plus, tady jsou naše témata.
6: Český rozhlas plus.
1: Dozorčí rada koncernu Volkswagen rozhodla o velkém omezení výroby. Podle mladoboleslavské automobilky ale nemá na aktivity Škoda Auto žádný přímý dopad. Několik firm se vzpamatovává z požáru továrního areálu ve Zlíně a sčítají škody. O své naskladněné zboží přišly značky jako Vasky, Bottas, Alpine Pro a další. Jak zachránit křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem? Otázka, na kterou se snaží najít odpověď i diplomaté z Pákistánu a Kataru, a budeme ji hledat i my v následující půlhodince. A sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona, která má zrychlit stavební řízení, co všechno zavádí a proč ji opozice kritizuje. Nejprve jsou tu ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Hezké odpoledne. Sněmovna opravdu schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
3: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a nevládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část už se zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
8: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
3: Nakolik odhadují škody firmy, které měly v továrním areálu své sklady, rozebereme v následujícím vysílání Odpoledního plusu.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Téma pro vysílání Odpoledního plusu věnovat se mu budeme hned po zprávách. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
11: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
3: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. Nejméně 11 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii v provincii Almería. Téměř 20 lidí se pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a stále je aktivní. Některé z obětí objevili hasiči ve vozidlech zachvácených plameny.
12: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regiónu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Správy Plusu. Mladistvé a děti k páchání násilných činů vede hlavně nestabilní rodinné zázemí. Čím dál více taky internet. Říká to například Zuzana Mokrá, klinická psycholožka ze spolku Ratolest. Malí násilníci v sobě někdy drží vztek a nevědí, jak s ním pracovat, nebo jednoduše nedohlédnou, jaké bude jejich konání mít důsledky. S takovým uvědoměním pomáhají například individuální i skupinové terapie, doplňuje Zuzana Mokrá.
13: Většina mladých lidí a dětí dospěje k něčemu, co je pro ně důležité, co vidí jinak. Taky si to ověřujeme ještě z pohledu rodičů. Často zmiňují, že ten mladý člověk alebo to dítě už koná jinak, má jiné kamarády nebo tráví jinak volný čas. Už nechodí tolik venku, tráví více času s rodinou.
3: V Novotný Glas muzeu v Novém Boru na Českolipsku dnes v 17 hodin začne výstava prací účastníků nového sklářského sympózia Glass Jam 2026. Od minulého týdne se ho účastní 18 výtvarníků, designérů a dalších umělců. Lidé uvidí práce, které na sympoziu vytvořili, říká organizátorka Vanda Solík-Valihrachová.
14: To je vlastně propojení těch různých oborů, takže je to taky jamování. V závěru spojený s tím sklem, že každý z těch různých umělců má jiný přístup a jsem zvědavá, co vytvoří vlastně z toho skla, ke kterému oni nemají zase takový vztah a ten se tady naučí.
3: Výstava bude přístupná do konce roku. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně opět průjezdná. Za Loděnicí na 6,5 kilometru už se kolem nehody dá projet. Kolona je ale výrazná, stojí se už od Vráže ze 13. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna se stále ještě zdržíte za sjezdem na Vlašim. Na 55. kilometru postupně odtahují auta po nehodě z levého pruhu. Zdržení ve 3-kilometrové koloně asi na čtvrt hodiny. Na D1 je velká kolona z Brna do Prahy na Vysočině, u Velkého Beranova na kilometru 119 pracují silničáři, fronta má skoro 8 kilometrů, zdržíte se asi hodinu a na dálnici D8 je nesouvislá kolona hlavně kamionů na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Před sjezdem na Zdiby se stojí ze 4. kilometru a to až do zúžení Vekbelské. Zdržení pro osobní auta až 20 minut. Přejeme klidnou jízdu. Závěr týdne bude převážně slunečný. I zítra a v neděli má být jasno až polojasno, jen přechodně oblačno, v neděli na východě místy s přeháňkami. Odpolední teploty zůstanou mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě bude o víkendu stejně jako dnes kolem 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Německá automobilka Volkswagen oznámila zásadní škrty nebo omezení výroby. Informace přichází necelý den po zasedání dozorčí rady. Podle ní aktuálně automobilový koncern stojí před transformací, která má v budoucnu zajistit větší odolnost, konkurenceschopnost a efektivitu. Oznámené plány ale také vyvolávají otázky ohledně možného propouštění zaměstnanců. Proti tomu už protestují firemní odbory. S podrobnějšími informacemi a shrnutím je ve studiu Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
15: Dobrý den.
1: Jak konkrétně chce tedy vedení koncernu VW šetřit?
15: Dozorčí rada automobilky schválila například omezení nabídky svých modelů. Tu chce postupně snížit až o polovinu. Výrazně menší by měl být taky výběr příslušenství nebo barev jednotlivých vozů. Počet dostupných verzí výbavy tak má klesnout o 75%. Omezit se mají i výrobní kapacity. Například podle agentury Reuters se zvažuje i zavírání továren v Hanoveru, Cvikově nebo Emdenu. Dotknout by se to mělo i závodu Audi v německém Neckarsulmu. Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců. Vedení za automobilky se k tomu nijak nevyjádřilo. Na informace už ale zareagovaly odbory, které už ve čtvrtek protestovali ve všech německých závodech Volkswagenu. Proti se už ostatně postavila i spolková vláda Dolního Saska, která má ve firmě pětinový podíl.
1: A proč se vlastně koncern chystá uskutečnit takové kroky?
15: Firma sama uvedla, že čelí novým podmínkám a výrazně zesílené konkurenci. Například podle experta na automobilový průmysl ze společnosti EY Petra Knapa zatím stojí i rostoucí konkurence v podobě elektroaut z Číny. Té ostatně čelí i další průmyslové podniky v Evropě.
9: Evropský průmysl se v kontextu toho přerodu do elektromobility musí nějakým způsobem vyrovnat s tímhletím ohromným tlakem a nevýhodnou pozicí. A samozřejmě ten tlak bude na ně velký a já bohužel už říkám několik let, že evropský průmysl se dramaticky a drasticky transformuje a promění a bohužel to nebude hezký obrázek.
15: Podle pesimistických scénářů by tak podle něj mohlo dojít i k tomu, že evropský automobilový průmysl dopadne tak, jako ten ve Velké Británii. Tamní auta a motorky byly ještě v 60. letech ikonické, zatímco dnes se v Británii vyrábí už jen automobily značky Aston Martin.
1: Koncern Volkswagen nevyrábí ale jenom auta se stejnojmenou značkou. Spadají pod něj také závody jako Audi, Porsche a nebo i naše mladoboleslavské Škoda. Jaké výhlídky má právě česká automobilka?
15: Podle vyjádření, které Českému rozhlasu poskytl mluvčí Škody Martin Vejdělek, ta opatření nebudou mít na automobilku žádný přímý dopad. A dodal taky, že Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější značkou aut v Evropě a její závody stále pracují na plnou kapacitu. Volkswagen se ale chystá sjednotit například některá technologická odvětví výroby, například vývoj elektronické architektury nebo softwarové systémy. Ty sdílí právě i se Škodou, takže sjednocování v tomto sektoru se nejspíš dotkne právě i české automobilky.
1: Tak snad z toho nebude nějaká velká škoda. Tolik Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Děkujeme moc. Naslyšenou.
15: Děkuju, naslyšenou.
1: A my na téma navážeme ještě z pohledu vnitrostátní německé politiky a to s editorem deníku Právo, odborníkem na Německo Robertem Schustrem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
17: Dobrý den.
1: Do jaké míry odráží to, co se nyní děje v koncernu Volkswagen, vůbec celkově špatný stav německé ekonomiky?
16: Ono se často říká, že právě kondice koncernu Volkswagen velmi úzce souvisí právě s kondicí německého hospodářství. Čili je-li koncern Volkswagen největším zaměstnavatelem v zemi, čili firmou, která nejvíc odvádí do státního rozpočtu, která nejvíc exportuje, tak samozřejmě pokud jsou ta čísla pro Volkswagen špatná, tak samozřejmě to má negativní vliv vůbec i na celou kondici německé ekonomiky. A zároveň třeba vždycky říct, že Volkswagen není jenom výrobce aut, ale byl to svým způsobem i symbol toho poválečného vzestupu západního Německa, západní ekonomiky, hospodářského zázraku, včetně toho, jak například je ta firma řízená, čili že to není jenom takový ten tvrdě kapitalistický přístup, který známe v anglosaském světě, ale taková ta snaha dohodnout se zaměstnanci, zaměstnavatele, že prostě v té dozorčí radě jsou i zástupci odborů, jak jsme slyšeli před chvilkou. To je vlastně něco typicky německého a za tento model v současné době také kvůli potížím Volkswagenu se dostává potom do velkých samozřejmě malérů.
1: Ano, jak tohle téma rezonuje vůbec to dění kolem koncernu v německé politice? Mohou to rozhodnutí zásadně omezit výrobu zvrátit právě politici a odbory, kteří jsou v dozorčí radě zastoupeny?
16: Tak pokud jde o politiky, tak vždycky se říká, že politici mohou maximálně vytvořit nějaké podmínky pro to, aby se firmám, konkrétně tady Volkswagenu, dařilo nebo nedařilo. A tady je faktem, že dlouhá léta se už poukazuje na to, že ta nízká konkurenceschopnost výrobků koncernu Volkswagen souvisí například s velkou byrokracií, souvisí to s tím, že ceny, za kterou vyrábějí německé firmy, ceny energií, vlastně, kterou mají k dispozici, že jsou příliš vysoké ve srovnání třeba s čínskou konkurencí nebo také konkurenci se Spojenými státy, to je kolikrát trojnásobek toho, za jakou cenu mají elektrickou energii k dispozici Číňané nebo Američané. Čili je to něco, co dlouhodobě jaksi brzdí rozvoj celkové německé ekonomiky. A je teď na politicích, aby udělali, řekněme, tu část těch svých úkolů, čili aby v tomto ohledu například pomohli odbora byrokracii, aby se například dohodli na nějakém takzvaném průmyslové ceně elektřiny, čili aby to bylo nějakým způsobem dotované. To je něco, co může dělat politika v tuto chvíli.
1: No, říká se, že evropští voliči volí podle stavu své peněženky. Mohla by zhoršující se ekonomická situace Německa a případně i tyto plánované změny koncernu Volkswagen nějak výrazně ovlivnit zářijové volby ve spolkových zemích, jako například Sasko-Anhaltsko a Mecklenbursko, přední Pomořansko?
16: Velmi výrazně, protože pokud se teď uvažuje nebo spekuluje o tom, že součástí té plánované restrukturalizace koncernu Volkswagen bude nejenom propouštění zhruba až 120 tisíc lidí, ale také zavření několika továren, tak jednou z těch továren, která by to mohlo postihnout, je právě továrna ve Cvikově, východoněmeckém Sasku. Tam si se přímo volit nebude na podzim, ale v sousedním Sasku a Anhaltsku ano, čili tam nějaká ta synergie, respektive nějaký ten vliv na ty volby, to může mít velmi silný. A obávám se, že ten vliv bude takový, že to akorát posílí pozici Alternativy pro Německo, čili pravicové radikální strany, která už teď v Sasku-Anhaltsku vede ve všech průzkumech a má šanci, že po těch zářijových volbách vytvoří vládu, čili že vlastně nebude potřebovat žádného koaličního partnera.
1: Přichází AfD s nějakým řešením nebo získává body pouze na kritice právě postupu koaličního kabinetu Friedricha Merce?
16: Určitě získává body tou kritikou. Na straně druhé zatím nějaké úplně ucelené ekonomické koncepce nepředložila. To, co tvrdí AfD, je, že je třeba zrušit Green Deal, čili to směřování Evropské unie ke klimatické neutralitě, že je třeba znovu umožnit automobilkám, aby vyráběly automobily se spalovacími motory, po nich je stále ještě poptávka ve světě. Stejně tak volají potom, aby například byly sníženy ceny energie v Německu tím, že se znovu zavede výroba elektřiny v vedených elektrárnách. Čili to jsou body, které AfD dlouhodobě prosazuje, ale speciálně pokud jde třeba o výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách, tak to je něco, co není možné nastartovat v Německu ze dne na den. To potřebuje nějakou, řekněme, několik let příprav a hlavně to potřebuje nějaký společenský konsenzus a ten v Německu chybí, pokud jde o tuhle otázku.
1: Bruselský server Politico píše, že pro koaliční kabinet Friedricha Merce ta zpráva o plánu na rušení pracovních míst ze strany koncernu nemohla přijít v horší době. Hrozí Friedrichu Mercovi jako celostátnímu politikovi podobný scénář jako britskému premiérovi Keiru Starmerovi, kýve se pod ním židle?
16: Tak pokud jde o tu souvislost s těmi regionálními volbami, protože Keir Starmer se dostal do problému právě poté, co v květnu jeho strana prohrála regionální volby ve Walesu a ve Skotsku, takže samozřejmě tam ta souvislost je. Mercova křesťansko-demokratická unie pravděpodobně rovněž prohraje volby v Sasku-Anhaltsku. Na straně druhé třeba říct, zrovna v těchto dnech Mercova koalice dokázala se dohodnout na souboru opatření, které mají vést mimo jiné k oživení ekonomiky k tomu, že aby ten německý sociální stát zůstal dál, řekněme, udržitelný, pokud jde o to financování. Čili nelze říct, že by Mercova vláda nedělala nic, ale faktem je, že ta souhra těchto, řekněme, dobrých zpráv, že vláda se dokázala na něčem dohodnout a těch špatných, pokud jde o koncern Volkswagen, tak to samozřejmě není pro Merce vůbec pozitivní.
1: Tolik editor deníku Právo, odborník na Německo Robert Chester. Díky za zasazení do souvislostí. Naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Ve 14 hodin a 18 minut přidáme ještě ekonomické informace. Česko si v červnu v evropském žebříčku inflace polepšilo o 3 místa, mělo ji čtvrtou nejnižší. Meziroční inflace se zmírnila z květnových 2,1% na 0,2%. Analytici se ale domnívají, že ke snižování sazeb České národní banky to nyní nepovede. Inflaci snížily potraviny a pohonné hmoty. Pokles pod 2% navíc dlouho nevydrží. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním pololetí meziročně zvýšilo o 9% na 555 tisíc vozů. Odbyt celého koncernu ale v prvním pololetí klesl a to o 6,3% na zhruba 4,25 milionu vozů. A Rada Evropské unie zahájila s Bulharskem disciplinární řízení kvůli schodku ve výši 4,1% HDP a vyzvala Sofii ke snížení deficitu do roku 2029. Ze včerejšího požáru továrního areálu ve Zlíně se teď vzpamatovávají firmy, které tam skladovaly své zboží a postupně sčítají škody. V 11-patrové budově schořelo například 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků od značek Vasky a Botas. Další uskladněné zboží patřilo zase společnosti Alpine Pro. Poškozených firem je ale víc. Detaily přináší redaktor Dominik Hron. Dobrý den.
10: Pěkný den.
1: Firma Vasky oznámila, že kvůli požáru a následnému zřícení budovy přišla téměř o veškeré své zásoby. Už vedení firmy vyčíslilo škody?
10: Víme, že policie škodu odhadla na 60 až 80 milionů korun. Vedení firmy přitom uvádělo, že v centrálním skladu mohlo být zboží v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Podle majitele a zakladatele společnosti Vasky Václava Staňka v každém případě přišla společnost o naprostou většinu svých zásob.
17: Opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů, takže se bavíme o nějaké 7měsíční produkci. Budeme dělat všechno, aby jsme vyráběli na maximum, ale samozřejmě tohle je rána, na kterou se nejde připravit.
10: Dobrou zprávou je, že výrobní hala společnosti se nachází jinde než v poničené budově. V ní ale využívali skladovací prostory i další firmy, třeba značka oblečení Alpine Pro, která tradičně obléká taky české olympioniky, měla pronajatá 4 patra. Zásobovala odtamtud všechny české, slovenské i polské prodejny. Majitel firmy Václav Hrbek dodává.
18: Přímě jsme vůbec nečekali, že by ta budova jako se zřítila. Jo. To samozřejmě byl pro nás velký šok. A tak nějak jsme se směřovali s tím, že o všechno, co jsme tam měli, o všechno to zboží, jsme jakoby přišli. Děláme první kroky, aby jsme se s tím vyrovnali a firmu udrželi v chodu.
10: Především se snaží zajistit nové skladovací prostory. Kamenné prodejny jsou sice zásobované dobře, internetový prodej je ale momentálně pozastavený. Požár zničil veškeré zásoby, včetně připravené podzimní a zimní kolekce, celkem asi za 500 milionů korun. Jak Alpine Pro, tak i zmiňovaná společnost Vasky byly pojištěné.
1: Sklady v budově neměli ale jen prodejci bot a oblečení. Kdo další prostory využíval?
10: Nadace Tomáše Bati tam měla knihy. Skořelo přes 27 tisíc výtisků baťovské literatury, říká za nadaci ředitelka Gabriela Končitíková.
19: My nedržíme skladové zásoby ve vile tady, ale měli jsme to právě v té 34. budově.
10: Šlo o knihy určené do distribuce, které je možné sehnat v knihkupectví. Nejedná se o archiválie, ty jsou zdigitalizované. Další poškozenou firmou je výrobce kol Equator Cycling, ten o tom informoval na sociální síti X. A nakonec měla v přízemí budovy své depo ještě zásilkovna. Její vedení potvrdilo, že po závažném poškození budovy je přerušený provoz tamního depa a dotčené zákazníky budou informovat a náhradu škody vyřídí co nejrychleji. Schořilo přes 9 tisíc zásilek.
1: Jak teď budou poškozené firmy postupovat?
10: Hlavně by měly kontaktovat své pojišťovny, a to ideálně hned po zjištění škodní události. Na místo větší škody obvykle dorazí likvidátor nebo mobilní technik, záleží ale na tom, jestli je to vůbec možné. V případě požáru o tom rozhoduje hasičský záchranný sbor. Když jsou budovy poškozené z větší části, což tady platí, tak se na místo posílá ještě statik. Mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík pak přibližuje, kdyby mohly firmy získat peníze.
20: Podstatný je rozsah škody a tedy i to, jak dlouho potrvá zjišťování příčiny požáru. Tedy opravdu nelze přesně určit časový úsek. Důležité je také to, co konkrétně a jakým způsobem bylo pojištěno.
10: Odhadem může jít spíš o několik měsíců.
1: Tolik Dominik Hron, který připravil shrnutí, jak velké škody způsobil včerejší požár ve Zlíně. Děkujeme, naslyšenou.
10: Hezký den.
1: Teď se podíváme do světa ve 14 hodin 23 minut. Křehké, ale zatím nejspíš nezhroucené, tak by se dal popsat aktuální stav příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Nejnovější eskalace přinesla americké údery hlavně na íránské pobřeží. Teherán odpověděl útoky na americké základny v regionu. Sirény se kvůli tomu rozezněly například v Bahrajnu, Kuvajtu nebo Jordánsku. Útoky z posledních dvou dnů Spojené státy podle svého prezidenta Donalda Trumpa odpovídaly na íránské údery na 3 lodě v Hormuzském průlivu. Dnes to ale vypadá, že by prostor mohla dostat opět diplomacie. Probereme to s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Pěkné odpoledne, Jano.
21: Dobré odpoledne.
1: Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že vyjednávání s Íránem je ztrátou času. Jsou teď Spojené státy a Írán vůbec v nějakém kontaktu?
21: Informace, která americká média získávají od zástupců tamní administrativy, naznačují, že nějaký kontakt mezi oběma stranami zůstává. Prezident Trump včera odpoledne o napětí s Íránem a o dalším postupu mluvil se svými spolupracovníky a agentura Reuters potom napsala o tom, že nejmenovaný americký představitel uvedl, že pokračují technická jednání mezi Spojenými státy a Íránem. A americké televizi CNN taky jeden americký představitel řekl, že ta taktika z údery a jejich následným pozastavením je od Spojených států jaksi úmyslná, aby se zabránilo ještě větší eskalaci a udržoval se právě prostor pro diplomaci.
1: Co víme o postojích uvnitř íránského režimu?
21: Asi nepřekvapí, že jen velmi málo. Dnes se v médiích třeba objevila spekulace o jakési variantě, že ty íránské útoky v Hormuzském průlivu mohly iniciovat lidé uvnitř íránského režimu, kterým se nelíbí to memorandum o porozumění a chtějí ho podkopat. Napětí mezi Tehránem a Washingtonem se snaží zmírnit hlavně Pákistán a Katar, které se právě na vyjednání toho memoranda i toho dřívějšího příměří ještě z dubna podílí výrazně. Do Washingtonu i do Tehránu podle zdrojů amerického serveru Axios ve středu volali právě katarští i pákistánští představitelé, ale ty hovory měly směřovat taky od tureckých, egyptských nebo saudských zástupců, kteří se snažili v tu chvíli se tu eskalující situaci uklidnit. Mediátoři mají totiž podle serveru za to, že bez ohledu na tu eskalaci obě strany v dřívějších kolech rozhovorů dosáhly posunu směrem k jakési jaderné dohodě, i proto se snaží, aby právě to červnové memorandum úplně neztroskotalo.
1: Podle memoranda o příměří by obchodní plavidla měla teoreticky Hormuzským průlivem proplouvat bezpečně a taky bezplatně. Jak to ale vypadá v realitě?
21: Tak nejdřív námořní data včera ukazovala, že plavba ropných tankerů především Hormuzským průlivem se kvůli té eskalaci a novým úderům téměř zastavila. Nakonec to ale vypadá, že ve středu i ve čtvrtek tu trasu využilo několik desítek lodí a některá z těchto plavidel mají podle dnešního prohlášení japonského ministra

0: jedním z březnových útoků. Co za to námořníci požadují?
1: Tak tři tajští námořníci požadují odškodnění od společností a agentur spojených s majitelem lodí a taky jejím kapitánem. Jejich právník podle agentury Reuters vysvětlil, že námořníci obvinují své zaměstnavatele z toho, že vzali do nebezpečných oblastí, že ohrozili jejich životy a taky, že jim tím znemožnili pokračovat v práci, protože všem třem byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha. Ta loď plující pod tajskou válkou byla zasažena v Hormuzském průlivu dvěma projektily. Tři členové posádky zemřeli, 20 nich se potom podařilo zachránit. Posádka zatím podle právníka dostala dvouměsíční mzdu a odškodnění za ztracené věci, ale ti tři námořníci to považují za naprosto nedostatečnou náhradu a právě proto se v Thajsku obrátili na soud.
0: Dodává naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky moc, Jano, hezký den.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: A ve 14 hodin 27,5 minuty ještě zavítáme do Poslanecké sněmovny, kde se na třetí pokus podařilo schválit novelu stavebního zákona. Rozsáhlá předloha skupiny koaličních politiků vyvolávala ve sněmovně po celou dobu projednávání ostré spory. Zatímco předkladatelé si od novely slibují zásadní zrychlení stavebního řízení, opozice varuje před jeho kolapsem. Více si k tomu řekneme s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne ze sněmovny.
0: Vojto, jakou podporu nakonec novela stavebního zákona ve sněmovně našla?
2: Pro schválení té novely hlasovalo 89 koaličních poslanců. Pro schválení jich bylo vzhledem k počtu přítomných v sále zapotřebí nejméně 86. Opozice pro nehlasovala. K té novele ve všech čteních totiž vystupovala velmi obsáhle. Ostatně, jak si říkala hned na začátku, třetí kolo projednávání se podařilo dokončit až na třetí pokus. Své kritické projevy opoziční poslanci stavěli mimo jiné i na tom, že novela neprošla řádným legislativním procesem, protože ji předložila skupina koaličních poslanců, nikoli vláda. Mluvil o tom třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Zejména tam tedy chybí to připomínkové řízení, které by odfiltrovalo některé problémy, které skutečně mohou zásadně zaseknout to stavební řízení v budoucnu na těch stavebních úřadech.
2: Podle části opozičních poslanců taky vůbec není jisté, že se povolování staveb skutečně zrychlí. Varovali, že pro nový úřad, tedy tu centrální stavební správu, která má povolení vydávat, nemá stát dost lidí.
0: Co na tyto výhrady říká koalice?
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO to vyvrací, mluví o tom, že rezort připravuje třeba náborové kampaně, no a taky zásadně nesouhlasí s tím, že zákon nahrává developerům, jak tvrdí opozice.
4: Naše novela má stejný přístup ke všem stavebníkům, od každého jednotlivého občana přes města, kraje, neziskové organizace, malé a střední firmy, až po stát a případně a samozřejmě i po ty developery.
2: Podle ministryně Mrázové podpoří novela výstavbu bytů a domů i rozvoj infrastruktury a vodních staveb. Stávající řízení je podle ní jedno z nejpomalejších v Evropě. Změny teď každopádně posoudí Senát, kde mají většinu opoziční strany, a uvidíme tedy, jestli se do sněmovny novela stavebního zákona nakonec ještě nevrátí.
0: Stihli kromě stavebního zákona poslanci dnes ještě něco dalšího?
2: Stihli taky schválit ještě jeden další zákon, konkrétně novelu, která má zajistit větší ochranu spotřebitelů při sjednávání služeb na dálku, tedy přes internet nebo po telefonu. Jednou z těch hlavních novinek, kterou zavádí, bude takzvané tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok spotřebitelům usnadnit u těch smluv sjednaných online. Poskytovatelé finančních služeb budou muset zajistit, aby jejich webové stránky a aplikace byly přehledné, pravdivé a neomazovaly schopnost zákazníků svobodně se rozhodovat. No a taky tato změna teď tedy míří do Senátu.
0: To tedy znamená, že seznam vládních priorit před sněmovními prázdninami se pomalu tenčí.
2: Je to tak, zatím jde všechno podle plánu. Koalice počítá s tím, že by se poslanci naposledy před tou letní pauzou sešli v příštím týdnu, zřejmě ve středu. Do té doby je ale přece jenom ještě několik bodů, které je potřeba dokončit. Byť ten asi nejvíc sporný z těch priorit posledních týdnů už je skutečně hotový. To byl právě ten stavební zákon, který prošel dnes. Zbývá tedy ještě třetí čtení EET, to je naplánované na příští týden. No a v úterý začne ještě další mimořádná schůze. Tam chce koalice posunout novelu, která zruší pravidelné zdražování dálniční známky. Teď je ale pátek odpoledne. Dne, to znamená, že ve sněmovním jednacím sále už je teď prázdno, no a poslanci se tedy vrátí do lavic zase v úterý.
0: Tak můžeš jít také domů, Vojto, tolik náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, hezký den.
0: Ve 14 hodin 31,5 minuty přišla k mikrofonu Monika Vrchotová se zprávami.
5: Český rozhlas Plus.

0: Přeji klidné odpoledne. Koaliční rada, na které chtěla SPD řešit zapojení Česka do americké iniciativy na zbraně pro Ukrajinu, dnes nakonec nebude. Českému rozhlasu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Z jednání se totiž omluvili ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministrině financí Alena Schillerová z ANO a místopředseda SPD Radim Fiala. Koaliční SPD svolala radu proto, že s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Podle komise tak přispívá k lepší ochraně rozpočtu. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončila s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Severní Korea přijme podle státní agentury KCNA opatření k posílení svých jaderných sil. Oznámil to vůdce Kim Jong-un na rozšířeném zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle něj se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo také zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o to ministerstvo financí. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Jak to vypadá na silnicích? Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně opět průjezdná. Za Loděnicí na 6,5 kilometru už se dá kolem nehody projet. Kolona je ale výrazná, stojí se už od Vráže ze 13. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte za sjezdem na Vlašim, kde na 55. kilometru odtahují auta po nehodě. Zdržení ve 3-kilometrové koloně je asi na 15 minut. Na D1 je pak velká kolona i z Brna do Prahy na Vysočině. U Velkého Beranova na kilometru 119 je průjezdný jen pravý pruh. Fronta má skoro 8 kilometrů, zdržíte se od Měřína asi hodinu. A na dálnici D8 je nesouvislá kolona hlavně kamionů na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Před sjezdem na Zdiby se stojí ze 4. kilometru a to až do zúžení Vekbelské. Zdržení pro osobní auta až 20 minut. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude jasno až polojasno, v noci na severovýchodě přes den i jinde přechodně až oblačno. Noční teploty klesnou na 14 až 9 stupňů, přes den vystoupí opět na 25 až 29. Na severovýchodě bude zítra kolem 23. Tolik zprávy a teď už repríza pořadu Pro a proti.
1: Osobám samostatně výdělečně činným se snižují odvody na sociální pojistné na úroveň z loňska. Změna platí i zpětně, takže budou moct zažádat o vrácení části záloh uhrazených od ledna. Zvyšování odvodů prosadila vláda Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku. Kabinet Andreje Babiše slíbil, že na letošek naplánované zvýšení zruší. Jak výrazně to pomůže živnostníkům? Je snížení odvodů odpovědné vůči veřejným financím? A je férové, kolik státu odvádějí OSVČ a kolik zaměstnanci?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
1: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A ekonom působící na Akademii věd Robin Majalech. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den.
1: Paní Krejčiříková, je to dobře, že se osobám samostatně výdělečně činným snižují odvody na sociální pojistné na loňskou úroveň?
3: Tak já myslím, že z pozice zástupkyně hospodářské komory nikoho nepřekvapí, že řeknu ano, je to dobře, protože přece jenom 70% ekonomických subjektů jsou osoby samostatně výdělečně činné, jsou to naši živnostníci, řemeslníci a je dobře, že se jim ty odvody snižují a vracejí se zpátky, alespoň částečně tam, kde byly před těmi několika lety.
1: Pane Majelehu, jak se na to snížení odvodu díváte vy?
4: Podle mě to je takový jenom nějaký marginální zásah do celkově poměrně nespravedlivého systému, takže z mého pohledu je to skoro jedno, protože to neřeší podstatu těch nespravedlností, které tam máme.
1: Není to marginální zásah, paní Krejčiříková, když vezmeme v potaz, že díky tomu snížení odvodu ušetří osoby samostatně výdělečně činné 715 korun měsíčně?
3: Já myslím, že to je malý zásah, nicméně je to spíš motivace podnikat, motivace investovat pro ty řemeslníky, pro ty úplně nejmenší, ty, kteří jsou našimi členy. Je to něco, co říká, vláda nás chce podporovat, vláda chce, aby jsme tu byli, aby jsme dál, jak si zajišťovali ekonomický růst, to znamená ano, klesá to malinko, ale je to dobře a pak je samozřejmě pro nás zásadní, aby se ten systém už stabilizoval, aby se už neměnil.
1: Pane Majelehu, nepomůže to živnostníkům, zvlášť těm drobným, tato úleva a nenakopne to ve svém důsledku částečně českou ekonomiku?
4: Odzadu, když to vemu, nakopnutí české ekonomiky tímto stimulem si myslím, že nebude.
1: Na to to není dost velký stimul,
4: ne,
1: podle
4: ne,
1: vás?
4: Ne, zároveň může to, určitě to pomůže, čistě fakticky to teď rychle pomůže menším nízkopříjmovým živnostníkům, který vlastně platí ty nejnižší zálohy, takže to bez pochyby ano.
1: Protože dohromady za celý rok je to 8,5 tisíce korun.
4: Je to asi zhruba takováhle částka, akorát já se domnívám, že jim můžeme pomoci úplně jinými způsoby, který by vlastně byly součástí nějakého progresivního přemýšlení i v rámci toho režimu OSVČ, protože tady to pomůže těm, kteří platí ty nejnižší zálohy, ale zároveň prostřednictvím té paušální daně tím ušetří i poměrně vysokopříjmový a vlastně neřeší to vůbec potom ještě ten problém, který tam je třeba vůči tomu nepoměru ke zdanění zaměstnanců.
1: Nebyly by, paní Krejčiříková, jiné a účelnější způsoby, jak pomoct živnostníkům, zvlášť těm s nižšími příjmy?
3: Takhle, já myslím, že vlastně problém je, že se dělají stále jenom opatření ad hoc. Samozřejmě Fialova vláda udělala tento, řekněme, konsolidační balíček, narýsovala nějaký nárůst odvodů postupný. Teď se ty odvody částečně vracejí zpátky, ale to, co my bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která by ten systém OSVČ vzala jako celek. Neporovnávala by ho úplně se zaměstnanci. Myslím si, že porovnávat OSVČ se zaměstnanci je špatně. Každá ta osoba je v jiném postavení, nese jiná rizika. Nicméně to, co bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která zaprvé vlastně sníží administrativní zátěž. Je pravda, že když někomu snížíte odvody o 5%, tak možná by bylo možné jim ulevit jinak, snížit jim tu administrativní zátěž, kterou my, když děláme různé komorové barometry, tak máme vlastně vyčíslenou na ty úplně nejmenší firmy. Administrativní zátěž je pro ně v řádu miliard. To znamená, možná by jim bylo lepší ulevit lépe a ten systém zcela přepracovat. Možná základem je proto hospodářská strategie, která nabízí určitá řešení, jestli se jí podaří zrealizovat.
1: Hospodářská strategie této Babišovy vlády, tam
3: ano,
1: vidíte náznak takové reformy, po které by hospodářská komora volala?
3: Tak ona hovoří obecně o reformě, řekněme, toho celkového systému, jak si odvodového, tak daňového, ale pak už neobsahuje konkrétní opatření ani zcela přesný harmonogram, jak k tomu dojde. Stejně tak je to na trhu práce jako celku, když už jsme hovořili o těch zaměstnancích, kde máte vlastně nastíněné formy úvazků, jejich podpora, flexibilita, to je to, co vlastně my bychom chtěli, protože ten trh práce pro nás a náklady na ty zaměstnance jsou samozřejmě jedna z největších položek. Takže ano, základ tam je.
1: Vrátil bych se k tomu, do jaké míry můžeme srovnávat postavení osob samostatně výdělečně činných na jedné straně a postavení zaměstnanců na straně druhé. Teď jste tady slyšel výhradu vůči takovému srovnávání, pane Majalehu. Vy ovšem to srovnáváte poměrně často a poukazujete na to, že zaměstnanci na odvodech zaplatí víc než OSVČ a že to není férové. Nejsou ale OSVČ v jiném postavení?
4: Samozřejmě, že jsou v jiném postavení a já tady nechci vlastně tu v nějakou v uvozovkách bojovou linii dělat mezi OSVČ a zaměstnanci. Tam je určitý moment, nebo jsou situace a je to systémový jako neduch, který spočívá v tom, že vlastně pokud bychom, ten systém umožňuje například situaci, že pokud budeme mít vysokopříjmového OSVČ, řekněme do toho prvního pásma paušální daně, to znamená někde pod 1,5 milionu, a stejný, nebo práce vykonaná v rámci zaměstnaneckého poměru, která bude ve stejné hodnotě, tak tam je tak dramatický nesoulad, že tohle to už není nějaká kompenzace podnikatelského rizika a podobně. Jo? Protože pokud, řekněme třeba taková kancelářská profese, OSVČ, nějaký konzultant, pokud si vydělá pod 1,5 milionu, spadne do 60% výdajového paušálu, tak a bude v režimu paušální daně, tak on vlastně zaplatí nějakých teď nově asi 110 tisíc korun jako odvod z těch svých čistých příjmů, něco pod 1,5 milionu. Mm-hmm. A ten zaměstnanec prostě zaplatí přes 600 tisíc, jo. Takže já tady v tom, když se budeme, teď se bavíme o odvodech, ale pak je tady ještě ta složka daně z příjmů fyzických osob a ta daň v případě toho OSVČ za ten rok bude činit nějakých 1200 korun.
1: V případě, že platí paušální daň.
4: Ano, tak. Jo, a ten zaměstnanec zaplatí vlastně 100x tolik. To není jako nějaká jako odměna za podnikatelské riziko.
1: Paní Krejčíříková, není to nepoměr? Není to poměrně neférová věc v tom našem daňovém systému?
3: Já myslím, že to, co myslí pan kolega, je spíš, řekněme, tak trošku to zneužívání toho postavení OSVČ v tom smyslu, že se využívá režim OSVČ právě pro ty, řekněme, nižší daňové zatížení. Hmm. Ale to je, řekněme, taková ta jako šedá ekonomika, která by se mělo zabránit právě systémem efektivních kontrol, že na místo zaměstnanců nezaměstnáváte OSVČ. Ale já bych tím, řekněme, nepenalizovala ty vlastní OSVČ, které my třeba máme v hospodářské komoře, jsou to opravdu reální, řekněme, řemeslníci, ale máme tam i takzvané, řekněme, bílé límečky, kde si myslím, že oni opravdu nesou větší riziko než ten zaměstnanec, který sedí v té kanceláři, má placenou dovolenou.
1: Není to často švarc systém?
3: Často ano, a proto říkám, že tam si ale myslím, že by stát měl efektivnit ten systém kontrol a právě tady tomu švarc systému zabránit, ale nepaušalizovala bych obecně postavení, řekněme, výhodnější OSVČ versus zaměstnanci. Myslím si, každý má pro a proti.
1: Tak se jmenuje i ten náš pořad. To byste uznal, pane Majalehu, tento argument?
4: Ty rozdíly tam jsou, jo, ale prosím, zase je jako, aby jsme jim jako rozuměli jako v nějaký jako ekonomický realitě. OSVČ nemá třeba placenou dovolenou, ale ten zaměstnanec si taky na tu svoji placenou dovolenou musí vydělat. Jo? To je prostě ekonomická logika toho, kdy, za jakých okolností zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance. A
1: dobře,
4: pokud ten zaměstnanec si nevydělá na svoji placenou dovolenou, tak...
1: Zaměstnanec má na dovolenou nárok, ale ze zákona, na rozdíl od osoby samostatně výdělečně činné.
4: Ano, přesně tak. Ale ta ekonomická logika je úplně stejná. Ona ní musí vydělat úplně stejně jako OSVČ. Jo? Akorát jí má vlastně zákonem danou. Jo? Takže tohle to jsou ty rozdíly, co se týče podnikatelského rizika. Samozřejmě, že OSVČ mají větší podnikatelské riziko, ale jako netvařme se, že zaměstnanec řadový není předmětem podnikatelského rizika. Jo, samozřejmě, že je předmětem nějakého podnikatelského rizika, které ale ještě ke své smůle nemá možnost pořádně ovlivnit.
1: Paní Krejčiříková, když vy jste tady za Hospodářskou komoru před chviličkou říkala, že stát by měl hlídat, aby lidé neodcházeli mimo ten standardní pracovní poměr v případech, kde k tomu není důvod, nedělá stát pravý opak, když teď snižuje odvody všem osobám samostatně výdělečně činným, nebude to ještě impuls k tomu na ten Schwarz systém v některých případech přecházet, protože to bude výhodnější?
3: Já myslím, že zase jsme u těch jaksi kontrol a efektivity těch kontrol. Ano, na první pohled to může znít perfektní, tak budu mít nižší odvod, přejdu z toho zaměstnaneckého poměru do pozice OSVČ. Na druhou stranu to OSVČ je přece jenom předmětem jaksi větší zátěže, než ten zaměstnanec musí nějakým způsobem jaksi působit jako ta OSVČ. To znamená, není to tak jednoduché, leda, že bychom teda opravdu byli v situaci, kdy ten zaměstnavatel pak se o tu OSVČ stará jako o svého zaměstnance a pak je to ten typický Schwarz systém, který ale opravdu je na státu, aby mu zabránil efektivněji.
1: A ten buj podle vašich čísel?
3: Tak samozřejmě to vám nikdo, řekněme, v komorovém barometru nepřizná, kolik, řekněme, těch OSVČ je na místo zaměstnanců a naopak, jak se mění to procento těch lidí, jak přecházejí, to je těžko říci, to neumím říci to.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že Evropská komise nedávno ve své pravidelné zprávě poukázala právě na to, že v Česku se z jejího pohledu výrazně zdaňují, respektive zatěžují odvody nízké příjmy, jak jsme o tom hovořili, a to pak právě podporuje to přecházení třeba na Schwarz systém. Máte vy jakožto akademik, pane Majalehu, nějakou představu, jak velký je to problém, kolika lidí se to v Česku týká?
4: Z těch takových, jako řekněme, hrubších odhadů to může být kolem třeba 150 tisíc lidí, tam vlastně, který jsou tedy registrovaný jako OSVČ, tam k tomu vlastně i můžou přispívat teď v posledních letech i zpřísnění režimu dohod, kdy vlastně dohodáři taky částečně teď po těch nových úpravách vlastně mohou přecházet do režimu OSVČ. Takže to číslo někde může být kolem mezi 100-200, řekněme, že
1: když dáme takhle jako osob samostatně výdělečně činných přibývá, dalo by se říct, nebo?
4: Přibývá, ano.
1: A nějak výrazně, že to může být problém?
4: Tak je to nárůst, u kterého si říkáme, že zcela jistě není spojen s nějakou kreativní podnikatelskou aktivitou.
1: Paní Krejčiříková, váš pohled na to je jiný?
3: Já si úplně nemyslím, že lze říci, že přibývá OSVČ právě proto, že přecházejí z toho zaměstnaneckého poměru právě proto, aby platili nižší odvody. Já si myslím, a vidíme to nakonec i v komoře, že vzniká hodně nových řemeslníků, protože lidé vidí ten prostor na tom trhu. A to znamená, je hodně zaměstnanců, kteří, řekněme, jdou z těch kanceláří na ten trh a zkoušejí různá řemesla, zkoušejí být OSVČ aktivně činní, a nemyslím tím aktivně ve smyslu jaksi zákona, ale myslím aktivně právě ve smyslu různých řemesel a poskytování služeb.
1: A nebo v té kanceláři zůstávají, jenom přecházejí na ten režim OSVČ, a to jsme u toho Schwarz systému.
3: Ano, to jsme u toho Schwarz systému, ale jak říkám, z hlediska různých profesních unií, které máme, vnímáme, že i z těch středních škol nastupuje hodně studentů právě do režimu OSVČ a věnují se těm řemeslům, protože tam vidějí větší výdělek a větší příležitost.
1: Když jsem tady citoval nebo parafrázoval tu zprávu Evropské komise, tak mi dovolte ještě jednu zmínku v návaznosti na ni. Taky Česku komise navrhuje, abychom snížili zdanění práce a zvýšili zdanění majetku, zvlášť nemovitostí. Já tak nějak tuším, pane Majalehu, že vám by se tady tohle zamlouvalo.
4: To je jako ekonomická logika tohodle doporučení je skoro neprůstřelná v těch podmínkách české ekonomiky, takže zcela jednoznačně je potřeba snížit zdanění práce obecně, protože to je výrobní faktor, který se na tom výkonu ekonomiky podílí čím dál méně. Roste podíl vlastně toho produktu, který jde za kapitálem, a tím pádem i vlastně se zaměřovat z pohledu zdanění na tu rostoucí část těch zdrojů, tak dává samozřejmě smysl.
1: A dává smysl i danit nemovitosti? Nevedlo by to ještě k tomu, že bydlení v Česku bude dražší?
4: Ne, to určitě nemusí takhle být, protože u nemovitostí tam není tenhle ten faktor, kdy ta daň je tou přirážkou, která vlastně vám zvyšuje cenu. Ono to taky může snížit vlastně jako spekulaci ohledně nemovitostí a tím pádem to může paradoxně vést ke snížení, ale u těch nemovitostí, tak tam to je takové jednodušší v tom, že vy je nemůžete přemysťovat jako jiný formy kapitálu, třeba investičního.
1: Pokud takže to není dům na kolečkách.
4: Ano, ale to už není nemovitost, pokud to je na kolečkách.
1: Takže to je movitost.
4: Ano, ano. Tak.
1: Paní Krejčiříková, když jste tady hovořila o tom, že potřebujeme určitou reformu celého toho daňového systému, tak je ten směr, který naznačuje Evropská komise ve své zprávě o Česku, směrem, o kterém by Hospodářská komora byla ochotna uvažovat, to znamená snížit zdanění práce a hledat cesty, jak zvýšit zdanění majetku, například nemovitostí?
3: Tak já bych souhlasila s tím prvním bodem, že určitě je třeba snížit zdanění práce, jak už jsem říkala, opravdu ty náklady na práci u nás jsou jedny z nejvyšších, když se podíváte na EU, OECD a další. Nicméně s tím B si nemyslím, že lze úplně na jaksi jedny váhy postavit to, že zvýšíte daně z nemovitostí a snížíte daňové zatížení, ať už tedy jaksi OSVČ nebo zaměstnanců, protože to jsou úplně dvě odlišné kategorie. To znamená, já bych řekla, snížme to daňové zatížení, udělejme nějakou cílenou daňovou reformu, ať už tedy hovoříme o OSVČ nebo o zaměstnancích, tam samozřejmě my bychom spíš chtěli snížit ty sociální odvody zaměstnavatelů za ty zaměstnance. Nicméně potom říkám, že vlastně ta díra, která by vznikla v těch veřejných financích, by měla být zaplněna tím, že zvedneme daň z nemovitosti. To si úplně nemyslím, že lze jedna ku jedné přenést. A taktéž si nemyslím, že jak si by to pomohlo tomu podnikání, o které nám jde.
1: Proč to nemyslíte?
3: Protože opět zase, pokud máte podnikatele, který je vlastníkem té nemovitosti, tak jestliže mu snížíte daňové zatížení na jedné straně, ale zároveň mu zatížíte nemovitost. A samozřejmě je otázka, jak by to bylo nastaveno, jestli by to bylo stále v režimu jaksi obcí, nebo by se to nějakým způsobem regulovalo celostátně, tak pak opět přenášíte zátěž na podnikatele místo toho, abyste třeba snížil mandatorní státní výdaje a řekněme tu díru, která by vznikla v těch veřejných financích, zalepil nějak jinak.
1: Není na tom něco, pane Majlehu?
4: No takhle, ty nemovitosti byly zmíněny v té zprávě, v těch doporučeních. Je to jedna z oblastí, kde by k té změně rozhodně mělo dojít, protože i v rámci systému zdanění nemovitostí, tak tam máme velké nespravedlnosti, které mají jako výrazný regionální charakter. Takže tohleto by bylo potřeba nějakým způsobem upravit a obecně zvýšit vlastně výnos daně z nemovitosti, ale když jsem vlastně hovořil o zdanění kapitálu, tak to je mnohem pestřejší. Jo? My si to tady v Čechách jako vlastníci nemovitostí hodně, tak my si to jako představíme na těch domech a bytech a
1: ale jaký jiný kapitál by se měl zdaňovat?
4: Jsou to aktiva vlastně jako třeba finančního charakteru, která vlastně my tady jsme daňovým rájem pro celou řadu i třeba pasivní držby tohoto charakteru majetku a to je zároveň ten majetek, kde pokud bychom zdaňovali, tak tam ten redistribuční efekt bude nejvyšší, protože půjde o těch úplně nejbohatších a může jít k těm chudším.
1: Jak se reprezentantce Hospodářské komory poslouchá, že bychom měli víc zdaňovat kapitál v České republice?
3: Tak já myslím, že ono může to být součástí té celkové daňové reformy, ale ráda bych vlastně viděla to celkové posouzení dopadů. Řekněme, když zdaníme kapitál, tak co nám to přinese a naopak, co nám to odnese v úvozovkách. To znamená, to je podstatné říci si, na co cílíme a co nám to přinese. Nemyslím, co nám to přinese do toho systému veřejných financích, ale co nám to přinese jako celku ekonomice.
1: Připomenu, že našimi hosty ještě 5 minut budou viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková a ekonom z Akademie věd Robin Majalech.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak od snižování odvodu živnostníkům jsme se dostali k reformě daňového systému, k tomu, nakolik ten stávající systém je spravedlivý a od toho až k takovým věcem, jako je zdanění nemovitostí nebo zdanění kapitálu. Teď s dovolením bych se vrátil k tomu, co od července vešlo v platnost a to je to snížení odvodu na sociální pojistné na úroveň z loňska. Je jisté, že stát kvůli tomuto snížení přijde o část svých příjmů na důchody. Není to, paní Krejčiříková, problém, když se podíváte na stav důchodového systému?
3: Tak já bych to vzala trošku z jiné strany. Já si myslím, že ta osoba samostatně výdělečně činná, pokud se jí sníží ten odvod, tak je přesně na ní. Jestli naopak využije nějakého jaksi dobrovolného penzijního produktu.
1: Určitě, na to jsem se chtěl ptát taky, ale teď se ptám na ten dopad pro stát, protože se odhaduje, že stát by díky tomuto snížení odvodu mohl přijít až 3,5 miliardy korun ročně.
3: Tak samozřejmě ten dopad tam je. Na druhou stranu zase asi to, nebo určitě to má ten efekt, že mohou jaksi se rozvíjet další OSVČ, vznikají z nich malé střední firmy a podobně, to znamená nějaký ten jaksi efekt tam do té ekonomiky určitě bude, ale já myslím, že je na státu, aby když tu úlevu nebo to snížení toho odvodu provedl, tak aby naopak třeba uspořil právě státní výdaje a šel tou cestou úspor, protože to není tak velká částka, která by se nedala ničím nahradit na straně státu.
1: Což byste jako ekonom, pane Majelehu, potvrdil, že 3,5 miliardy stát může najít jinde, aniž by to byl velký problém?
4: No, jako ekonom se spíš ptám, jestli je nemůžeme utratit líp. A to jsem přesvědčený, že můžeme. Jo? Protože to...
1: Líp než tak, že se uleví živnostníkům?
4: Ano, samozřejmě.
1: Tedy by se jim ulevovat nemělo, podle vás?
4: Ulevovat. Protože my ty disparity... Já jsem tady akcentoval nějakou disparitu mezi zaměstnanci OSVČ. Ale ona je vlastně i v rámci toho režimu OSVČ jsou velký disparity. Jo? Takže pokud jsem zmínil vlastně třeba toho... OSVČ v té kancelářské profesi spadající do prvního pásma paušální daně s výdajovým paušálem 60%, tak kolik on zaplatí vlastně na té dani, to je nějakých teda 110 tisíc korun, to teď vychází, protože platí ten paušál vlastně jako měsíčně po celý rok. A pokud budeme mít OSVČ, který vlastně vydělá třeba 500 000, tak zaplatí úplně to samý. Mm-hmm. To znamená, to procentní zatížení je vlastně jako diametricky odlišný. U jednoho bude pod 10%, někde mezi 7-8 a u jiného bude přes 20%. Jo? Takže já bych asi se zabýval spíše tím, kdo je nízkopříjmový napříč tou strukturou vlastně OSVČ a zaměstnanci.
1: Paní
4: a...
1: Krejčiříková, souhlasíte? Prosím stručně, ať se ještě vrátíme k těm důchodům.
3: Takhle, Hospodářská komora by se určitě nebránila cílenějšímu snižování odvodů, nikoli v paušálnímu.
1: Tak a teď ještě poslední dotaz právě k těm penzím. Odhaduje se, že kvůli tomu snížení odvodů by osoby samostatně výdělečně činné mohly pobírat penzi nižší o 1500 korun měsíčně, ale jestli jsem vám porozuměl správně, paní Krejčiříková, tak podle vás to problém není, protože si místo toho můžou spořit sami.
3: Přesně tak, já myslím, že to na nich mají nižší odvody, ale mohou si tvořit rezervy, mohou využívat různých dobrovolných produktů penzijního pojištění, pokud tak neučiní. To je ta jejich osobní odpovědnost a ten rozdíl mezi tím zaměstnancem.
1: Není to na nich, pane Majelehu, prosím stručně?
4: Já jsem stoupencem spíše veřejného systému penzijního, takže tyhle ty doplňkové systémy, které vlastně fungují na soukromé bázi, v principu nemohou mít takovou efektivitu, jakou může docílit veřejný systém penzijního spoření, takže, nebo průběžný systém obecně. Takže pro mě jakýkoliv vyvázání těch prostředků ze systému průběžného je škoda.
1: Tolik ekonom působící na Akademii věd Robin Majelech a viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dámo a pane, díky, že jste přišli.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Radiokniha.
5: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
6: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
5: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: 15 hodin pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
0: O čem uslyšíte v následující půlhodince? Policie prověřuje požár výškové budovy v centru Zlína jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Hasiči na místě zasahují už druhý den a zůstanou tam do pondělí. Při lesním požáru ve španělské Andalusii zahynulo 12 lidí, což je víc než za celý loňský rok v zemi. A další místo, které ve Spojených státech ponese jméno po Donaldu Trumpovi, je mezinárodní letiště v Palm Beach. Komu potečou příjmy z autorských práv na upomínkové předměty letiště? To jsou otázky, které zmíníme v následujících minutách. Bezprostředně jsou tu ale teď zprávy s Monikou Vrchotovou. Dobré odpoledne. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník Plaut, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
7: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
0: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Firmy, které v budově měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Díla Krajské galerie výtvarného umění, která se nachází jen asi 200 metrů od hořící budovy, požár neponičil. Exponáty dnes zkontroloval sám ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, říká její mluvčí Zuzana Bílá.
8: Dle posledních informací od našeho ředitele Václava Mílka, který jel na místo všechny exponáty osobně zkontrolovat, je informace taková, že všechna díla, která máme ve 14. budově Krajské galerie, jsou v pořádku a nemělo by se jim nic stát.
0: V budově 14/15 kromě galerie sídlí i Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Kvůli požáru budou instituce zavřené až do pondělí. Prostor budov aktuálně slouží jako zázemí pro hasiče. Aktuální informace z místa požáru bude mít v odpoledním plusu hned po zprávách naše reportérka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů musí být rozšiřování Evropské unie založené na plnění všech dohodnutých podmínek. Macinka to prohlásil v Římě na jednání skupiny přátel západního Balkánu. Zároveň řekl, že unie má právo klást si vysoké nároky a pro všechny státy musí platit stejné podmínky. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani na schůzce vyzval k urychlení procesu přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie. Podle něj je to jedna z nejdůležitějších geopolitických investic Evropy. Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, říká spolumajitel společnosti SCIO Jon Šotola.
9: Právní posouzení ministerstva považujeme za nesprávné a proto jsme v té věci podali kasační stížnost. Nicméně stále čekáme na odpověď ministerstva na náš otevřený dopis a věříme, že se nám podaří najít smírné řešení a následně celou žalobu stáhneme.
0: Podle ministerstva školství soud potvrdil, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má dočasný charakter a ukončení testování kombinované výuky bylo v souladu s pravomocemi úřadu. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmedem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch dvou po domácku vyrobených bomb zabil jednu osobu a dalších 36 zranil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už hlásí se první zájemci o využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
10: Jedna z ďalších domén, v ktorých sa kvantové počítače uplatnia, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne.
0: Slavná tapisérie z Bayeux dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila Britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
11: Britská BBC označila noční převoz tapisery za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisery cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Máme pro vás také čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně za loděnicí na 6,5 kilometru od Klízí. Těžkou nehodu. Dálnice byla několikrát zcela zastavená. Teď se dá projet jedním pruhem a kolona je od Berouna ze 16. kilometru asi na půl hodiny. Velmi silný provoz je na dálnici D1 z Prahy do Brna. Prvně před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem na 10 minut a pak i na příjezdu do Brna před kilometrem 190 se postává od Velké Býteše z kilometru 162. A na dálnici D8 nesouvislá kolona hlavně kamionů na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Před sjezdem na Zdiby se stojí ze 4. kilometru a to až do zúžení Vekbelské. Osobní auta se zdrží až 20 minut. Šťastnou cestu! Víkend bude slunečný, obloha bude jasná až polojasná, přechodně až oblačná, v neděli se na východě místy objeví i přehánky a teploty vystoupí o víkendu na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
12: 8 minut po 15. hodině se vydáme nejprve do Zlína, kde policie prověřuje případ požáru výškové budovy v centru města jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková, případnému viníkovi za to hrozí až 5 let vězení. Na místě vše sleduje reportérka Michála Kočendová. Dobré odpoledne.
13: Pěkné odpoledne. Za červeno-bílou policejní páskou společně se mnou stojí několik přihlížejících, kteří si tu dýmící budovu fotí nebo si ji prohlíží. Na místě nadále zůstává také nejméně 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Z mého místa vidím právě ty hasiče z proudy vody, kteří tu budovu pomáhají ochlazovat z bezpečnostní vzdálenosti 70 metrů. Hasičům se už včera večer podařilo požár dostat pod kontrolu tak, aby se dál nešířil a následně také snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí.
12: Platí i nadále to doporučení od hasičů, aby lidé nevětrali a venku se zdržovali jenom po nezbytně nutnou dobu?
13: Ano, tato opatření stále platí, dokonce je tady krátce po 13. hodině také zopakoval místní rozhlas. Navíc z mého místa také vidím to, že z budovy stále stoupá takový tmavě šedý kouř, který se kvůli větru drží nízko nad zemí a směřuje nad město. Obyvatelé okrajových částí Zlína a okolních obcí, například Luškovic nebo Lukova, potvrzují, že zápach kouře dnes cítí i tam, kde ho včera ještě necítili. V těchto místech se také objevují ohořelé papíry, papíry z firem, které v budově měly své sklady. Například firma Vasky požárem přišla o 75 tisíc párů bot v celkové hodnotě asi 150 milionů korun. Alpinepro vyčíslilo škodu na 500 000 000. Nadace Tomáše Bati přišla o 30 tisíc knih v hodnotě 5 milionů korun a třeba také zásilkovně uhořelo asi 9 tisíc balíků, protože v budově měla své regionální depo.
12: Připomeňme ještě, jak vlastně a kdy požár vznikl.
13: Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, kterou vlastní společnost Cream Group, začala hořet včera ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, jedna její stěna ale zůstává nadále stát. Hořet podle mluvčího společnosti Cream Group Marcela Schmidta začalo v 9. patře ve skladu obuvy společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu. Na místě nebyl nikdo zraněný. Doplním, že firma Cream, která vlastní tuto i řadu dalších budov a pozemků v areálu, plánovala rozsáhlý mnohamiliardový projekt. Ten měl celý prostor v souvislosti se stavbou nového vlakového nádraží výrazně proměnit. Konkrétně ona zhořelá budova 34 měla projít rozsáhlou rekonstrukcí. Poté v ní mělo být na 300 bytů sportovní centrum s několika halami, fitness centrum nebo wellness. Mluvčí Creamu Pavla Srkalová-Jemelková v dubnu Českému rozhlasu potvrdila, že společnost má na celý projekt stavební povolení. Z jeho realizací podle ní chtěla počkat, až bude hotové nové vlakové nádraží. No a na závěr ještě jenom řeknu, že zavřené kvůli požáru, jak už slyšeli posluchači Českého rozhlasu Plus, nadále zůstávají také Krajský úřad, Muzeum jihovýchodní Moravy nebo Krajská knihovna Františka Bartoše. Prostor budov teď slouží jako zázemí pro složky integrovaného záchranného systému, a to až do pondělí.
12: Tolik informace od naší reportérky ze Zlína Michaly Kočendové. Děkujeme za ně, moc naslyšenou.
13: Naslyšenou.
12: A my budeme o důsledcích požáru a významu zničené budovy číslo 34 dál mluvit s architektkou a historičkou architektury Radomírou Sedlákovou. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne přeji.
12: Budova byla srdcem areálu, významnou dominantou města z 11 patry. Nyní hasiči doporučují její celkové stržení. O jak velkou ztrátu pro Zlína baťovskou architekturu se jedná?
14: O velikou, protože ta budova sice byla postavena jako jedna z posledních v baťovském areálu, byla postavena na rozhraní 40. a 50. let, ale jakoby uzavírala celou etapu výstavby továrny. Vznikla podle projektu architekta Vladimíra Kubečky, ale podle územního plánu, který hned v roce 1946 zpracoval Jiří Boženílek, který počítal, že tyhle budovy tam budou dvě. Byl to vlastně poslední příklad baťovské architektury budovy, která měla půdorysně 78x72 metrů, čili tedy žádný drobeček. A ona byla významná nejenom jako architektura, betonový skelet, cihelné vyzdívky, ocelová okna, ale vlastně to byla první budova, ve které byl v podstatě automatizovaný skladový systém. Tam poprvé bylo to, ne že to ukládají lidé, ale že je tam automatizovaná skladová linka. Nevím, nakolik to fungovalo ještě teď, když už to bylo nejenom pro továrnu, protože tam původně byl dopravník přímo z výrobní linky, ale každopádně škoda je to veliká. Ta budova se, jak jsem se na to dívala, obnovit nedá, to se bude muset stažnout, jak to je. A samozřejmě stavět repliku by byla hloupost, protože ta funkce už není potřebná. Taky jsem slyšela, že majitel počítá, že tam i v té původní mělo být něco jiného, čili teď to zřejmě ten projekt nechá přepracovat. Ale myslím si, že to je veliká škoda, že ten areál celý přijde o to, co bylo uprostřed a co bylo vlastně ten automatizovaný sklad, poslední budova, taková jako, že tady jsme hotoví, tady je to ta definitivní baťovská historie, baťovská architektura.
12: Ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valoušek ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že tahle událost vlastně otevírá takovou širší otázku, jak chránit baťovskou architekturu. Je na to podle vás nějaká odpověď? Zanedbalo se tady v tomhle případě, dejme tomu, něco?
14: Já myslím, že tady se zanedbalo to, že celý areál v podstatě ve chvíli, kdy byla zrušena výrova bot, tak měl být vyhlášen jako památková zóna. Celý areál byl postupně rozprodáván, objevilo se tam kde co, objevily se tam provozy, které s továrnou a s baťovskou architekturou neměly vůbec nic společného. Ale po 30 letech těžko plakat nad rozlitým mlékem, stalo se, a dá se říct, že tohle je jeden z důsledků toho, že tenkrát se toho nikdo nevážil, byť všichni věděl, že baťovská architektura je unikátní a zlínská továrna je unikátní, ale měli asi jiné starosti, jiné zájmy a je to veliká škoda.
12: Myslíte tenkrát v 90. letech? Nebo?
14: Myslím tenkrát v 90. letech. Tenkrát v 90. letech, když se areál vlastně uvolnil od výroby pod a ty jednotlivé objekty, ta architektura baťovská, speciálně ta výrobní, je natolik univerzální, že třeba se tam mohla umístit univerzita, mohla se tam umístit nemocnice, mohlo se tam nastěhovat cokoliv. Nestalo se, nedošlo ani k té základní ochraně a teď už se nedá než konstatovat, že ten areál o ten svůj závěrečný bod, který měl, přišel.
12: Ano, tak budova je zničená, vy jste říkala, že asi postavit tam nějakou repliku je nesmysl, tak jaké možnosti se městu nabízejí dál, jak by mělo naložit s tímhle prostorem, který tam vlastně vznikne?
14: Já myslím, že nemůže postavit repliku, to by opravdu byla hloupost, že by tam chtěli znova dělat sklad, ale tam už si boty nebo nic jiného skladovat nebude. Tam by se měla asi udržet ta celková kompozice té původní budovy, čili ty její půdorysné rozměry, její rozměry. Mělo by se dbát i na to, že bude stát uprostřed baťovského areálu, baťovské architektury, čili by neměla být příliš na sebe upozornící, protože ona vstupuje do prostředí, které samo o sobě vstoupí do prostředí, které samo o sobě je velmi hodnotné, velmi cené. A neměla by se tam tady chovat jako slon v porcelánu, což já doufám, že nebude, že bude dobrým společníkem.
12: Když se mluví o zlínské architektuře, tak se nejčastěji zmiňuje třeba právě Baťův mrakodráp nebo typické Baťovy domky pro dělníky. Tahle skladovací budova číslo 34 si možná získala víc pozornosti, až tedy díky, je hloupé říci, ale až tím, v souvislosti s tímhle požárem. No, na jaké budovy by se nemělo zapomínat, pokud do Zlína zavítáme, nebo pokud zůstaneme u zlínské architektury, už jenom krátce?
14: Já si myslím, že by se hlavně nemělo zapomínat na to, že ta baťovská architektura byla naprosto univerzální. Sklep 615x615 používali pro školy, hotely, kulturní stavby, pro všechno. Čili je dobré si uvědomit, že toto je naprosto univerzální architektura, která tady je zachovaná ne v jednom domě, ale v celém komplexu, který je právě tou komplexností a tím provázáním s těmi domy kolem velmi důležitý a velmi unikátní, se dá říct.
12: Tolik architektka, historička architektury Radomíra Sedláková. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
12: 15 hodin, téměř 18 minut. Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty dnes se spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak společně zesílit dohled a zvýšit bezpečnost na silnicích a dálnicích v období hustého provozu řidičů jedoucích na dovolené, turistické zájezdy nebo dětí na tábory.
15: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
16: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole, může být podezření, že může být přetížen.
15: My už jsme ho předjeli.
16: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
15: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
17: Tohle části dáte do úst a budete foukat jedním nepředušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
15: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
18: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mívají tohle ty auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady je vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
15: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
19: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
15: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
19: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách, celkově souprava o tunu. Takže vám budeme muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. Budete chtít platit hotově nebo kartou?
15: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
20: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. A gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
15: Inspektoři s policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
21: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
15: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
22: Každý páté vozidlo, a jedno, jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
15: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Český rozhlas.
12: Zatímco ve Zlíně tedy už hasiči plameny zlikvidovali v tamním areálu, požár ve španělské Almerii stále není pod kontrolou. Ničivé plameny mají nejméně 12 obětí, 19 lidí je nezvěstných. Úřady evakuovaly stovky osob, na místě pracuje téměř 500 záchranářů. Více si řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Vítejte, dobré odpoledne.
23: Příjemný dobrý den prajem.
12: Tak nám přibližte, jaká je aktuální situace na místě teď.
23: No, situácia je tam žiaľ veľmi zlá, napriek snahe tých takmer 500 hasičov, záchranárov aj vojakov. Do oblasti prichádza stále viac hasiacich lietadiel, aj helikoptér, ale hasenie komplikuje pomerne silný vietor, ktorý navyše stále silnie a požiar sa v priebehu týchto posledných hodín rozšíril z toho hornatého povrchu oblasti Los Gallardos takmer až úplne k pobrežiu. Na pohľad na tú dĺžku a šírku a intenzitu plameňov je skutočne desivý. Aktuálne v oblasti 35 stupňov Celzia, ale tam, kde horí, je to samozrejme ešte oveľa všetko horúcejšie a je tam aj hustý a nebezpečný dym. A vlastne tá situácia, ako to aj vyjadrila ministerka obrany Margarita Robles, je veľmi, veľmi nepriaznivá.
12: Ja som sa dočetla, že väčšina obietí sú cizinci. Jestli to je pravda, proč?
23: Z tých 12 mŕtvych je asi 9 cudzincov. Sú to najmä britskí a belgickí občania. A prečo? Pretože v tejto oblasti Los Gallardos aj v susednom Bedare, to je asi 15 minút autom od pobrežia, mali kúpené alebo prenajaté domy. Títo ľudia boli podľa úradov v dôchodkovom veku nad 65 rokov. Napríklad to auto, v ktorom sa našli 4 zhorené tela, malo volant na pravej strane, takže to tiež by naznačovalo, že išlo o Britov. Keďže úrady výstrahy pred týmto požiarom na mobil neposielali, ale avizovali od dverí k dverám a s megafónom, pretože toto sú neveľké lokality, tak sa hovorí o tom aj, že títo zomrevši nerešpektovali upozornenia a že z tých svojich domov odišli neskoro, odišli chaoticky. A ešte musím dodať, žiaľ, že 8 ľudí je, okrem teda týchto 12 mŕtvych, je vo veľmi zlom stave. Štyroch previezli vrtuľníky do nemocnice v Seville, kde je oddelenie na ťažké popáleniny, takže tunajšie úrady nevylučujú aj, že tá konečná fatálna bilancia bude ešte vyššia.
12: A ví sa niečo o príčinách požáru?
23: Hovorí sa stále o tom istom a síce, že to mohol spôsobiť spadnutý elektrický kábel, pretože ešte keď v noci telefonovali občania na záchrannú službu, tak tí prví hlásili aj to, že teda videli, že ten požiar vznikal v oblasti toho elektrického kábla. Oficiálne to zatiaľ potvrdené nie je. Celé je to obrovská tragédia, pretože práve tento rok pripravila centrálna španielska vláda opatrenia takého typu, že posilnila záchranárske týmy, ktoré by boli stále k dispozícii pre prípad takýchto veľkých požiarov. Aj s kampaňou sa začalo skôr, aj s prevenciou proti suchu a lepšej údržbe týchto lesnatých oblastí sa malo začať teda, ako hovorím, skôr, ale či sa to nedodržalo, alebo tie opatrenia boli napriek tomu slabé, to zatiaľ je len
12: predmietom vyšetrovaní a tolik spolupracovníce ve Španielsku, Lubica Zlochová. Ďakujeme, naslyšenou.
23: Ďakujem, pekný deň.
12: Pět minut před půl čtvrtou se vrátíme do Spojených států, nebo obrátíme naši pozornost. Americký prezident Donald Trump se dočkal. Je po něm pojmenované mezinárodní letiště. Sice ne to největší u Washingtonu, ale aspoň jedno menší nedaleko jeho soukromého sídla Mar-a-Lago na Floridě. Mezinárodní letiště v aglomeraci Palm Beach nese jeho jméno. Jaká byla cesta k přejmenování letiště a co sebou nový název tohoto dopravního uzlu přinese, o tom nám přišel na plus říct více Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
12: Jak snadno se vlastně může tak velká dopravní stavba, jako je mezinárodní letiště, přejmenovat? Jak dlouho to trvá?
1: No, ono to rozhodně není tak jednoduché, jako třeba přejmenovat Americký institut míru nebo Kennedyho kulturní centrum na Trumpovo. Tam stačilo ovlivnit správní radu a ta tady rozhodla o přejmenování té instituce, ale třeba v případě Kennedyho centra, které se několik měsíců také jmenovalo Kennedyho a Trumpovo, tam nakonec po rozhodnutí soudu museli dělníci ten nápis Trumpovo z té budovy sundat. O pojmenování mezinárodního letiště musí vždy rozhodnout ten stát, v tomto případě je to tedy stát Florida. To znamená, že tam zákonodárný sbor Floridy, sněmovna reprezentantů a senát museli přijmout zákon, ten potom podepsal guvernér Ron DeSantis, to udělal 30. března. No a jméno a kódové označení DJT potom tedy schválil i Federální úřad pro civilní letectví. A ten zlomový moment, ten nastal tento čtvrtek, dnes už tedy letadla v Palm Beach přistávají a startují z letiště Donalda J. Trumpa. Ten přechod na nové označení, na tu změnu kódového označení, to ještě bude trvat nějakou dobu, více než měsíc. Zatím tedy to letiště vystupuje pod oběma kódy, pod PBI, Palm Beach International a DJT, DJT. To tedy bude až od 18. srpna, kdy bude vystupovat jenom pod tím novým kódem.
12: Na kolik takové přejmenování letiště přijde? Tedy jaké jsou náklady na takovou změnu?
1: No, ono je to docela velké letiště, ročně odbaví

0: také je majitelem toho letiště a ten okres bude mít výsadu, bude mít právo zadarmo používat jméno a označení letiště ve svých materiálech a pracovat s ním.
1: To není samozřejmé, že majitel může používat jméno letiště, když je jeho?
0: No, není to tak úplně samozřejmé, když si rodina Trumpových nechá v únoru patentovat různé varianty označení toho mezinárodního letiště DJT, také tu zkratku, a potom tedy bude mít příjmy z použití toho označení na suvenýrech, na čepicích, na samolepkách, asi i na těch stejnokrojích nebo taškách nebo na všem, kde se to objeví. A právě jen okres Palm Beach má tu výjimku, takže všude, kde bude logo nebo nápis, to bude muset odvádět jakési tantiemy Trumpovým.
1: No, to už je trošku to zavání možná kultem osobnosti, by to někomu mohlo připomínat. Nebo je to běžné ve Spojených státech pojmenovávat letiště po žijícím politikovi?
0: To se tak úplně neděje, není to běžné ani jinde v demokratickém světě. Není také pravidlo, že každý prezident může mít po sobě pojmenované letiště, i když by se to dalo, protože je zatím 47 prezidentů a je 50 států. Třeba je známé letiště JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho v New Yorku, nebo ve Washingtonu je ne mezinárodní, ale národní letiště Ronalda Reagana. Dwight Eisenhower má letiště ve Wichitě v Kansasu, George Bush starší v Houstonu v Texasu. Už teď se po Trumpovi také jmenují jiná místa, zároveň s tím letištěm na Floridě tam pojmenovali ve stejný den i most ve státě Tennessee po Donaldu Trumpovi. Už po něm se také jmenuje bulvar, který vede v Palm Beach k tomu letišti. Mimochodem, evropský Google, když se tam podíváme, tak stále ukazuje to letiště s názvem Palm Beach International a ne Donald J. Trump International. Jinak důsledkem toho, že už se to letiště na Floridě jmenuje po Donaldu Trumpovi, to znamená, že už se po něm nemůže jmenovat žádné jiné letiště ve Spojených státech, takže ani případně to velké u Washingtonu.
1: Tak aspoň, že tak. Tolik Pavel Novák ze zahraniční redakce, díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Pokud rádi navštěvujete pražskou zoo, nebo jste tu dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné. Během letních prázdnin totiž zaplatíte po 17. hodině jen stovku. Více v reportáži Sabiny Vosecké.
2: My jsme loni zkoušeli nabízet návštěvníkům zvýhodněné vstupné po 17. hodině a osvědčilo se to, zejména mezi Pražany to bylo velmi oblíbené, protože i ve všední dny po práci v létě mohli využít těch dlouhých letních večerů a navštívit zoologickou zahradu.
3: Říká mluvčí zoo Filip Mašek.
2: I tento rok jsme s touto akcí přišli od 1. července do 31. srpna. Každý návštěvník po 17. hodině, který si koupí vstupenku fyzicky na pokladně, dostane tedy slevu a vstup do zoo za pouhou 100 korun. Platí to pro dospělé, děti, studenty, ale třeba i pro psí návštěvníky. Jedinou výjimkou jsou důchodci nad 70 let, ti mají běžně vstup za 1 korunu, takže těm jsme to nezdražili o 99 korun, i ti mají i nadále vstup za 1 korunu i podvečer.
3: Pražské zoo je teď k vidění taky několik mláďat.
2: Máme tady nového samce žirafy, po letech jsme sehnali geneticky vhodného samce, který přijel z Holandska, takže na toho se návštěvníci už mohou přijít podívat. Mezi mláďaty jsou teď favority psi ušatí v Africe zblízka, jsou tam tři malí psi ušatí po 14 letech od geneticky velmi ceného samce z Jižní Afriky, takže z toho máme taky velkou radost. No a úplně čerstvou novinkou jsou teď dvě mláďata karakalů, kočkovitých šelem z Asie, z Afriky, a ty lidé naleznou v pavilonu Šelem a Plazu.
3: V půlce srpna by už mělo být k vidění taky čerstvé mládě lachtana jihoafrického, které je zatím v zázemí expozice. Brány do zoologické zahrady, vnitřní pavilony a restaurace zavírají v létě 7 hodin večer. Samotný areál je ale otevřený až do 9 hodin. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
1: 15 hodin 31 minut jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
5: Dobré odpoledne. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Opozice novelu kritizuje. Počet obětí lesního požáru ve španělské Andaluzii vzrostl na 12. Pohřešuje se 23 lidí. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých oheň zatím zničil 3200 hektarů. Na místě jsou nasazené stovky hasičů a 30 letadel. Španělští záchranáři uvedli, že většina obětí jsou zřejmě cizinci. Ti neuposlechli pokyny a pokusili se odjet ve svých autech. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi postiženými byli i Češi. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění

0: Inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. V čínském městě Changchou se kvůli tropické bouři Majsak pohybuje asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Napsal o tom web stanice CNN. Plazy proplouvají vodou, pohybují se i kolem nábytku v zatopených domech. Lovci hadů je teď odchytávají a vrací do volné přírody. Čínské úřady obyvatele zhruba milionového města varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek a připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů uštknutí. Jedna žena už po uštknutí hadem zemřela. Slovenští meteorologové uznali za nový teplotní rekord v zemi hodnotu 41,3 stupně Celsia. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav. Teplotu naměřili na konci června v Kamenici nad Hronom u hranice s Maďarskem. Předchozí slovenský teplotní rekord byl z roku 2007 a měl o stupeň méně. V areálu bývalé sirkárny Solo v Sušici začal ekologický průzkum. Téměř 17 hektarový pozemek je strategický pro další rozvoj města. Radnice by ho proto chtěla odkoupit. Rozhodne se ale, až zmapuje případný rozsah ekologické zátěže a náklady na její odstranění. Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti. Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je dlouhá kolona na Vysočině u Velkého Beranova. Na kilometru 119 pracují silničáři v levém pruhu. Kolona má skoro 10 kilometrů. Zdržíte se asi hodinu. Kolona začíná už za Měřínem. Velmi silný provoz je na D1 z Prahy směrem do Brna. Pomalu se jede asi 10 minut od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka. A pak i na příjezdu do Brna. Před omezením u sjezdu na Bratislavu kolony jsou nesouvislé od Ostrova z kilometru 178 až do omezení v Brně. A kolony jsou také na příjezdech do Prahy. Na dálnici D5 z Plzně kolona je od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu zdržení půl hodiny. A také na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Tam je kolona od Zdib až do omezení ve Kbelské, kde se jezdí vždy jen jedním pruhem. Přejeme klidnou jízdu. Zítřejší počasí bude v podstatě stejné jako dnes, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami od 25 do 29 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23, na horách pak kolem 18 stupňů, ale na Šumavě bude až 21. A po zprávách už následuje repríza Interview Plus.
1: Oblíbené horské chaty ve Vysokých Tatrách procházejí personální obměnou. Klub slovenských turistů do nich postupně jmenuje nové provozovatele a zařízení tak opouštějí po desetiletích legendární správci. Proč to všechno slovenský klub turistů dělá a poznají návštěvníci tatranských chat nějaké změny? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A do Vysokých Tater zdravím našeho hosta Viktora Beránka, který vedl až do loňského roku 48 let nejvýše položenou tatranskou chatu Podrysy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy jste provoz chaty Podrysy opouštěl loni po necelých 50 letech. Už jste se v ní byl znovu podívat?
3: Nebyl jsem se tam podívat. Nějak se mi tam nechce, aby jsem řekl.
1: Ani to neplánujete?
3: Ani to neplánuju, ne. Já si chci zachovat chatu takovou, jak jsem já ji poznal ještě s petrolejkami, taky nějaký oheň v tom krbu. Vím, že už je tam nějaký internet, takže to já si myslím, že to už není chata, která by mě nějak zaujala.
1: Tak na to hned naváži. Máte tedy informace, co všechno se v ní změnilo? V čem je jiná?
3: Víte co, ten svět z dola, který je, jaký je tady dole, tak se tak nějak začal tlačit tam nahoru. Už například jenom to Wi-Fi a takovýto věci. A atmosféra chaty se automaticky s tím mění. No a Já si myslím, že dnešní hodnotou na chatě je právě ten klid těch hor, ty západy slunka, to, že ty lidi spolu sedí za stolem a mluví a neťukají do těch mobilů, hrají na kytaru, hrají na klavír, který jsme tam měli na chatě, a nemusíme všude tahat tyto vymoženosti tohoto světa. A strašně to dobře dělalo na duši, myslím, těch lidí, kteří tam přišli. Takže to byly také hodnoty, které aj mě dělali dobře na ty duši, ale aj hodně těm návštěvníkům ty chaty, že přišli do prostředí, kde nebyla ani elektrika a na záchod se muselo jít kus od chaty na takovou latrinu, ale zase ta byla z jedné strany prosklená, tak jste viděli přes pultáter, kdy jste seděli na té latrině. Takže ty zážitky a ta atmosféra, která je, tak ta se mění bohužel, z mého hlediska teda bohužel, do takého něčeho, co já až tak nemám rád. A nakonec my jsme byli poslední chatou v Tatrách, která vůbec nebyla zasobovaná helikoptérou. Takže my jsme si všechno vynášeli. To byly tisíce a tisíce kilo za tu sezonu nahoru na chatu. A byli jsme na to hrdí, že to dokážeme. A pomaličku už aj helikoptéry se tam začnou tahat. No zle, prostě svět, tak jak to vidíte pod Monteverestem, nebo tak, jak se ten svět potom mění k takému nějakému něčemu jinému. Takže tak.
1: A jen pro detail, ten klavír, který byl slavný na vaší chatě, ten už tam také není.
3: Ten tam pravděpodobně je, jen nevím, jestli se na něj hraje, jak přečkal zimu. A nemám tam zprávy o tom. My jsme ho měli, hrál do poslední chvíle, ještě když já jsem odcházel z chaty. Moje poslední teda sestup z té chaty dolů, tak ten klavír jsme vynesli na terasu před chatu a oni mi tam zahráli takovou tu Meděnu vežu, to je taky ten film, taky ikonický, tatranský, tu hlavní melodii z té Meděnej veže, když jsem odcházel dolů, takže ten klavír hrál, ano, do poslední chvíle hrál, ale jestli ještě hraje a jestli vůbec je ochota, aby někdo tam hrál, protože už potom byly aj takové řeči, že ten klavír ruší kamzíkou a svišťou a já nevím, no prostě kam jsme to dospěli, ano, když klavír ruší kamzíkou. Já si myslím, že ty kamzíci právě chodili poslouchat ten klavír.
1: No, pane Beránku, Klub slovenských turistů vybíral provozovatele horských chat prostřednictvím výběrového řízení. Jak si vysvětlujete, že jste v něm vy po tolika letech neuspěl?
3: Víte co, já bych sem řekl pravdu, já jsem chtěl aj skončit už, jenom ze začátku mě oni přesvědčovali, aby jsem zůstal.
1: Oni myslíte Klub slovenských turistů?
3: Ano, oni klub, to vedení toho Klubu slovenských turistů, že by se tam ještě něco přistavilo, tak já jsem aj taký projekt připravil, ale tam to potom šlo dolů vodou. Oni měli už také nějaké jiné představy, tak jak vám teď asi jsem aj říkal. A já jsem se aj ohradil vůči nějakým věcem, já jsem nebyl moc zástancem nějakých také ty elektronické pokladny a já nevím, co však nakonec tamto tisíc věcí bylo takových, takže vlastně to výběrové konání proběhlo a bylo nás tam asi 30 na tu chatu pod Rysmi. Já jsem fandil některým chlapcům, kteří například jsou z horské služby nebo kteří ty hory poznali nebo nosili, ale musím říct otevřeně, oni měli svoje lidi už připravený, takže to se udělalo jenom tak na oko.
1: No, pokud se nemýlím, tak to výběrové řízení nakonec vyhrál Jan Ševčík, letitý tatranský nosič, tak to lze říct, že jste chatu předával do kompetentních rukou.
3: Dá se říct, že částečně. On ty roky poslední nenosil, asi 20 roků nenosil na Rysi, takže já jsem tam měl možná 6 chlapců, kteří fakt nosili 100-kilové vynášky a byli vynikající na té chatě. O to by nešlo. Jenom ten Jano Ševčík, on byl jeden z těch funkcionářů toho výboru. A vlastně to výběrové konání vyhrali dva lidé, a shodou okolností oni byli oba dva funkcionáři. A toto prostě byl ten zadrhel, že tam mohl být aj konflikt zájmu za prvé a za druhé oni to veľmi dobře věděli, že jak to půjde, to výběrové řízení, a šlo to z brácha na brachu, jak se říká, nebo z kamaráda na kamaráda. Takže prakticky tam nikdo neměl šanci, ano. Když to vyhrají dva funkcionáři z 30 lidí a jsou jenom dva, tak je něco na tom divného, ne?
1: No a pane Bránku, dá se říct, v čem je provoz horské chaty náročný? Je to i to, jak jste říkal, že jste byli vlastně jedinou už poslední chatou, na kterou se všechno vynášelo?
3: Ano, my jsme nepoužívali vrtulník, to znamená, že všechno, ty tuny a tuny toho tovaru, to jsou aj sudy, piva samozřejmě, potraviny, palivo, nějaké věci na opravu a tak, to se všechno vynášelo. No, takže ročně to dělalo možná 20, 30, 40 tun, já nevím, no prostě hodně. Tak ano, my jsme zůstali takto. Já můžu teda s klidným svědomím říct, že jsem tu chatu udržel v tom módu bez ty helikoptéry do svého odchodu. Takže toto je taká jedna z věcí, na který jsem trošku hrdý.
1: Hostem Interview Plus je Viktor Beránek, který 48 let provozoval tatranskou chatu pod Rysy.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Tak provozovatele neměnila pouze chata pod Rysy, ale také Terryho chata. Nyní vede Julia Imrišťáková. Víte, jak se jí na ní daří? Čím se proměnila Terryho chata?
3: Já jsem tam taky nebyl, já to jenom sleduju ty různé videa, co běží a ty všelijaké prohlášení a no, takže víte co, takto. Velmi dobrý chatář je ten, který začíná nejdřív jako nosič. Velmi dobrý námořník je ten, který nejdřív začíná drhnout podlahu a pak se stane až kapitánem. A to trvá roky, to trvá někdy desítky roků a nikde není řečený, že teda tím kapitánem on bude. No takže to bylo aj u mě. Já jsem vlastně prošel aj potom horskou službou, protože přes zimu, jak je chata pod Rysmi zavřená, tak jsem chodil pracovat na horskou službu, takže jsem měl aj tu záchranu. Dělal jsem ski alpinismu závodně, horolezectví jsem dělal. Prostě žil jsem s těma horama a najednou prostě přišla ta nabídka, že by se mohl být tím chatařem. Tak já jsem byl plně připravený po všech stránkách. No a tyto lidé přišli a nemají absolutně žádné zkušenosti z těch hor, ale nemají to ani tak nějak odpracované a vyzkoušené. Takže tam něco chybí. Tam něco chybí a...
1: A jak se to projevuje?
3: Tak to musíte vidět, to my, co tu žijeme, tak to vidíme a cítíme to a aj rozumíme tomu, že ty lidé jsou zatím strašný, jak se někdy říkalo, greenhorni, ano.
1: Zelenáči, nějakých začátečníci.
3: Ano, začátečníci, ale ono to vypadá tak, že oni ani nikdy nebudou jako dělat nějaké ty věci, které k těm horám patří, které vlastně ty hory vás formujou tím, že vy tam pracujete ze začátku, že nosíte, že jdete na tu záchrannou akci, tak se z vás pomalu, ale jistě stává horal. Vy si nemůžete říct, že přišel jsem sem a teď budu dělat horala. Ne, ty nejsi horal, ty tam si možná na té chatě uvaříš, nakonec se naučíš uvařit ten guláš, čaj a tak dál, dobře, však to se každý naučí, ale horal aj jinak přemýšlí, jinak mluví a jinak to cítí a myslím si, že horal není tak závislý na penězích, protože horal žije hlavně pro ty hory. A ty peníze jsou jenom týmu ulehčují ten život, aby si mohl koupit něco na jídlo a tak na oblečení, ano. Takže asi myslím, že tam se hrálo aj velkou roli to, že ty chaty se zdají být jako dobrým zdrojem příjmu, ano, finančného. Teda jde o peníze, aby jsem to řekl v zkratce. No, takže to je jiná krevní skupina. To je jiná krevní skupina, jak jsme my byli. A přichází jiná generace, která vyznává jiné hodnoty.
1: A chcete tím říct tady, že ti noví provozovatelé jsou orientovaní především tady na zisk?
3: Áno, na zisk. Áno. No. Určite. To ono se stále, oni stále o tom mluví, ano, takže tam se nemluví o tom, že zachováme tradici, lebo nosictvo v Tatrách je v tom kulturním dědictví, či jak se to jmenuje, národní kulturní dědictví.
1: UNESCO, zapsané, ano, je tam zapsáno na seznamu.
3: UNESCO, to jich vůbec nezajímá toto, ano, takže tam se stále mluví o ekonomice, o daňovým ráji, o tom, jak to budeme všecko kontrolovat, jak to budeme to, takže a stále jsou to ale peníze. Takže tam je ten pes zakopaný, který je, pro nás to byly hory, pro nás to byly večery, kdy jsme my si vzali lyže a ještě v červenci jsme se šli projet večer, kdy jsme měli hodinku čas kolem chaty a tisíc jiných věcí, ano. Takže ty hodnoty se změnily, ano, ty hodnoty se velmi změnily.
1: A víte, pane Beránku, co na to říkají, na tyto změny turisté, horolezci, lyžaři?
3: No, ty, kteří poznali aj ten život předtím, aj chodili na ty chaty, tak to vidíte sami, že mohutně protestujou, aj jsou také akce solidarnosti, například teď se snaží vyhodit toho chataře z chaty pod Ďumbierom a ty lidi obrovským způsobem ho podporují, tohoto chataře, takže a je to fakt dobrý chlap a je to stará škola, ale víte, když se pes chce být, tak hůl se najde a fakt jsou to ale směšné věci, co si nacházejí, lebo těžko se jemu dá něco vytoto, takže no, ale že pri to tak má být, já jsem slyšel, že takto, že taký je vývoj této společnosti, no tak já už asi jsem aj trošku rezignoval.
1: No, když to zmiňujete, tak právě stejná správkyně, o které jsme mluvili, Julia Imrišťáková, měla převzít i další slavnou chatu generála Milana Rastislava Štefáníka. Tu provozuje už 34 let váš kolega Igor Fabricius. Ke změně provozovatele mělo dojít na začátku měsíce, ale pokud vím, tak se tak nestalo. Víte, z jakého důvodu?
3: No, nestalo se tak, protože ty lidi tak mohutně protestovali, udělali takovou sbírku dokonce, aby on si mohl najmout právníka, tak lidi začali posílat nějaké peníze na nějaký účet a já jsem tam něco poslal a tam byla nějaká cíl, byl 5 000 €, že se vyzbírá, aby on se mohl nějak trošku bránit, ale nakonec se vyzbíralo 38 000 €, takže to vidíte, že jaká je to, jak ty lidi prostě s nimi nesouhlasí. Takže to jsou také momenty, kdy vy dostanete jako morální facku, ano, když je, ale bohužel dneska ty lidi mají hroši kůži. A ještě další věc je ta, já si nedovedu představit, aby já jsem provozoval Terryho chatu, která je ve Vysokých Tatrách a chatu v Nízkých Tatrách. Já jsem měl plnou hlavu toho, aby já jsem stíhal zasobovat tuto chatu, chodil s vynáškami nahoře, aby to fungovalo všecko, aby ta chata fungovala, samozřejmě stále se něco pokazí a takto. A teď proč ty stejní lidé koncentrují ty chaty ve svých rukách? Tak aj toto je na zamyšlení. To prostě se nedá stihnout. To bude jenom na úkor kvality, ano. No ale prostě, že prý taká je doba. Takže no, dobře.
1: Ona, tato nová správkyně, na sebe mimo jiné upozornila také v médiích, na sociálních sítích i tím, že schánila nové nosiče na Terryho chatu prostřednictvím Bazoše, to je slovenská inzertní stránka, tak by mě zajímalo, jestli našla, jestli to víte, a kde se schání noví nosiči?
3: No, tak to bylo poprvé v dějinách, co se takto stalo snad. A já, když jsem jako byl chatař, tak já jsem nikdy neschánil takto nosiče, ale to byli lidé, kteří přišli, kteří začali jenom tak pomáhat zadarmo na chatě, který si tak vytvořili nějaký vztah k tomu nosení a z toho vznikly ty nejlepší nosiči a možná, že neříkám, že já, ale teda a já jsem k tomu přispěl, že jsme vychovali generace opravdu velmi silných nosičů, kteří nosili aj 100-kilové vynášky a aj víc na ty rysy, aj na jiné chaty. A to byl, To byli tí lidé, ktorí patrí do tých hor, áno. Tak toto je iná kategória lidí, ktorí, nevím, jak to dopadne, fakt vám nevím říct, ako môže sa z tých lidí najít sem tam niekto, kto opravdu tam zostane a vypracuje sa na dobrého nosiče. Ale my sme šli přes srdce. My sme šli přes srdce a ten človek sa nejdřív musel aj nejak osvědčit. Protože mnoho lidí taky přišlo, ale nemělo na to, ano, tak zase odešli. Tak když já někoho vemu cez bazoš a pak zjistíme, že on mi vynese 15 kilo maximálně a po dvou týdnech je už úplně mrtvý, tak taký nosič to není nosič, samozřejmě ten musí jít pryč.
1: No a máte obavu z toho, že Tatry už nebudou potřebovat nosiče, když sám říkáte, že chaty se začínají zásobovat prostřednictvím vrtulníků, tak je toto speciální povolání v ohrožení?
3: No je to, ano, a hlavně při této generaci, která nemá vztah k tomu nosení, a zase tam bude hrát zisk, protože ta helikoptera vychází levněji. Ano, ona veme hodně, najednou vyveze to, a já řeknu příklad, ta helikoptera vám to vyveze, ten náklad, když má 1 kilo, počítáte za 50 centů, a dejme tomu, nosič vás stojí 1 euro, takže za dvojnásobek ten nosič tam je, ano. Takže jestli to zase někdo bude brát z toho ekonomického hlediska, tak dá přednost těm helikopterám, i když nedají se úplně ty nosiči vyloučit, protože ona nebude ta helikoptera lítat každý den, aby vám přivezla čerstvý chleba každý den. A takže s nějaký nosiči budou chodit možná s 20-30 kilami a na to budou stačit ty nosiči z bazoše. Ale už nebudete potkávat v Tatrách ty vysoko naložený nosiče s tým pravidelným krokem a opravdu sú to chlapi, kteří tí svaly, to vidíte na tých nohách, áno, tak už je nebudete potkávať. Už to budú jenom takoví nejakí lidé, kteří už sú taký iní trošičku. No.
1: Pane Beránku, po nástupu současné vlády Roberta Fica odvolal ministr životního prostředí Tomáš Taraba tehdejší vedení TANAPu a zvolil nové. Jak se pod ním Tatranský národní park za ty 3 roky proměnil?
3: No, víte co, tam já jako až tak do těchto věcí jsem s nikdy jako, to nebyla moje parketa, protože tam se stále někdo odvolával a stále tam docházelo k nějakým změnám, ale teď můžu říct, že na Slovensku je to také normálné, že lidé, kteří aj mají někdy odlišný názor, tak se odvolávají a nebo nejsou plně loajální, tak prostě tak se prostě se odvolali a to byli novináři a tak dále.
1: Mě zajímá to, jestli to běžný návštěvník Vysokých Tater může poznat, jestli se ta politika dostává až na vrcholky hor.
3: Ne, toto ne. Co se týká TANAPu, tak ne. TANAP funguje dál a zatím teda ne. Já nevím, jestli se něco nezmění takového, ale vypadá to, že ne, že stále je tam dost rozumných lidí a nepostaví já nevím, mrakodrapy někde u Hincových ples alebo na Skalnatým plese, to ne. To jako, myslím si, že v tomto jako nedojde k nějakým změnám.
1: A co by v současnosti podle vás potřebovali Vysoké Tatry?
3: Vysoké Tatry, no, by potřebovali možná z mojeho hlediska, protože oni toho budou potřebovat víc, ale z mojeho hlediska by potřebovali víc těch Tatranců, kteří tady někdy žili, pracovali, odsud odcházeli velké expedice do Himalají. Horská služba by to byla slavná jako organizace někdy. Prostě těch horalů tady je už velmi málo. To jako všeobecně už jsou také i články, že to už je na vymření. Kamzici ne, kamziky nemusíte chránit, těch je dost, ale horalové jsou na vymření. No.
1: A byl byste proto, aby se do Tatranského národního parku platilo vstupné?
3: Já jako slobodný člověk a slobodný nosič jsem nosil prakticky celý život taky, nejsem to zastancem tohoto. Už to aj zkoušeli, skončilo to nějakou katastrofou, protože peníze se pak ztratili někde. No a, ale o to nejde, no to je, to my jsme se z toho smáli samozřejmě, že, ale byl z toho chaos, lidi byli otravení, nadávali, stáli v šorách někde ve vstupu do doliny. Já jsem zastancem toho severského typu, víte, rád chodím Norsko, Švédsko, Finsko, a tam člověk by se pohybuje takže slobodně, i když já samozřejmě, Tatry jsou malé, ano, tak se to bude všelijak argumentovat, že ano, ale zase, jestli nám půjde o peníze, zase něco pokazíme a měli by nějaký počítače turistů a já nevím, co všecko zavedeme tady, tak se už potom nějaké kamery a tak dále, už se nebudete moct ani vycíkat vedle, jakože vyčurat po česky vedle cesty, takže ne, nejsem zastancem tohoto. Já si myslím, že jestli chceme získat peníze z cestovného ruchu, máme milion možností a když budeme mít dobré restaurace a nějaké infocentra, kde si lidi budou moct něco koupit, lanovka na skalnaty a tak dál. Takže takto sbírajme peníze, ale toto nevidím jako dobrou cestu.
1: Hostem Interview Plus byl nosič a také někdejší správce turistické chaty pod Rysy Viktor Beránek. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji a já vám.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Hodin, pátek 10. července, je tu Odpolední plus, zdraví vás Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
0: Čím vyplníme následující hodinu? Na Ukrajině zahynulo během června vůbec nejvíc civilistů za celou dobu války. Palivová krize v Rusku se zase nijak dotkla asi 50 milionů lidí. SPD má výhrady k českému příspěvku do iniciativy PURL, přes kterou evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Proč se k tomu nakonec koaliční rada nesešla? Tenisový Wimbledon čeká poprvé v historii české finále. Kdo má podle bookmakerů větší šanci na vítězství? Karolína Muchová nebo Linda Nosková? A Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech už uvedl všechny hlavní soutěžní snímky, co může zítra večer na slavnostním zakončení bodovat. Teď bude bodovat se zprávami Monika Vrchotová.
6: Přeji hezké odpoledne. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
7: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
0: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. My téma rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Budova hoří už od čtvrtečního rána a firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčinu požáru. Pokud prokážou něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Přestože se požár od čtvrtečního večera dál nešíří, z budovy dále stoupá tmavě šedý kouř. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na nezbytně nutnou dobu. Hasební práce by měly pokračovat minimálně do pondělí. Německý automobilový koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, čínské konkurenci i americkým clům.
8: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
9: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
8: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanoveru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli nadměrnému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
10: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
0: Dodavatele stavby spalovny už elektrárna vybírá. Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
12: Ve filmu Folklor sledujeme fiktivní influencerku Bibi, která v průběhu roku provází diváky sezónními lidovými zvyky. Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí.
11: Protože folklor is the new way.
12: Film je natočený v moravském nářečí, které autorka prokládá anglicizmy, anglickými titulky a kombinuje také hned několik žánrů. Jestli získá folklor režisérky Viktorie Štěpánové studentského Oscara, se dozvíme až v září. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Teď ještě pohled na dopravu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je dlouhá kolona na Vysočině. U Velkého Beranova na kilometru 119 pracují silničáři v levém pruhu a kolona od Měřína z kilometru 129 je na více než hodinu. Poslední možný je sjezd na Měřín kilometr 134. Velmi silný provoz je na dálnici D1 z Prahy do Brna. Pomalu se jede asi 10 minut od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka. A pak i na příjezdu do Brna kolony jsou nesouvislé od Ostrovačic z kilometru 178 až do omezení v Brně. A kolony jsou i na příjezdech do Prahy. Na dálnici D5 z Plzně je kolona od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení půl hodiny. A také na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Tam je kolona od Zdib až do omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu! Závěr týdne bude převážně slunečný, i zítra v neděli má být jasno až polojasno, jen přechodně oblačno, v neděli na východě místy s přeháňkami, odpolední teploty zůstanou mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě bude o víkendu kolem 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
13: 8 minut po 16. hodině. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotními letouny, ze kterých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Na 16 blíže neupřesněných místech eviduje zásahy 18 dronů. Ukrajinské úřady informují o 5 civilních obětech posledních ruských úderů. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté. Ruské útoky v červnu na Ukrajině připravily o život 265 civilistů, dalších 1800 lidí utrpělo zranění. Jde o nejvyšší čísla od prvních měsíců války, řekla včera Radě bezpečnosti náměstkyně generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Rosemary Di Carlová. Já už ve studiu vítám našeho komentátora, odborníka na postsovětský prostor Libora Dvořáka. Dobrý den.
14: Renato, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
13: Čemu bys připsal tak vysoký počet civilistů, kteří během června zahynuli?
14: Já bych řekl, že je to hlavně těmi zesílenými vzdušnými útoky, a když si úvodem říkala, že obě strany tvrdí, že útočí jenom na vojenská zařízení a na infrastrukturu, tak je to pravda jenom z části, a to z té ukrajinské strany, protože Rusové naopak teď sice pravda těch balistických střel vypustili méně za poslední dny, ale před pár dny to bylo opravdu hodně. Ty, jak víme, jsou méně přesné než drony, takže i když budou Rusové tvrdit, že nemířili na civilní objekty, právě proto se to děje. A obecně, jak vidíme, ty ruské útoky hodně zesílily úměrně tomu, jak se na zemi vede Ukrajincům, kteří vlastně do značné míry převzali iniciativu. Svědkové tvrdí, že Putin zoří a podle toho to vypadá.
13: Další zprávou je, že Čína tajně dodává Rusku umělou inteligenci, systémy pro válečné účely. K čemu konkrétně mají sloužit?
14: Tak těch vypočítaných účelů je asi 5. Nepamatuju si úplně všechny, ale je to každopádně určeno pro ty různé vzdušné útoky, například pro celé roje dronů, pro letounové střely, pro balistické střely. To jest, kde se to dá jenom trošku využít, tam to Rusové nakoupili. Co je na tom zajímavé, že Číňané si patrně přece vzali, když už něco takového dodávají, tak z toho chtějí mít také užitek. A ty svoje AI systémy si vlastně tak to ověřují přímo v bojové válečné situaci a mají s Rusy dohodnuto, že výsledky užívání těch AI systémů bude ruská strana poskytovat zpátky té čínské.
13: Takže pro Čínu je to takové cvičiště?
14: Ano, ano, přesně tak.
13: Prezident Petr Pavel Ukrajinu v rozhovoru pro britský Telegraf upozornil, že okno možností, jak dojednat s Ruskem mír, se do 2 měsíců měsíců uzavře. Mohl by si k tomu říct, co tím měl na mysli?
14: Ano, pan událost? Prezident měl určitě na mysli, já myslím, že to tam dokonce přímo řekl v tom rozhovoru pro Telegraf britský, že 20. respektive do 20. září mají proběhnout ruské parlamentní volby a Putin, který se v těchto chvílích, tak říkajíc, ostýchá vyhlásit všeobecnou mobilizaci hned po těch volbách tohle učiní, svědčí proto nejenom to, co jsem u Putinovi říkal, ale například i anonymní svědectví jednoho frontového generála, který novinářům prozradil, že ruské problémy s živou silou jsou opravdu obrovské, že Rusko by potřebovalo až 60 tisíc rekrutů měsíčně a tihleti muži zkrátka chybějí. To jest, náš pan prezident jako zkušený voják ví, že jakmile Rusové tuto posilu dostanou, bude jejich ochota k jakémkoliv jednání ještě menší, než je doposud. Takhle bych to četl. Mm-hmm.
13: Jsou ve hře nebo na programu nějaká jednání tedy, nebo plánovaná?
14: To je samozřejmě otázka
13: něco?
14: Plánovaná, pokud vím, zatím žádná nejsou a vše záleží především na ruské straně. To říkáme pořád dokola, ale opravdu to tak je. I když Putin by jaksi měl také své důvody pro to, aby na ta jednání se Zelenským přímá přistoupil, tak ta zatím nečiní a má zřejmě v úmyslu nejdřív dobít celý Donbas a potom teprve uvažovat o nějakých mírových rozhovorech.
13: Dodává komentátor Libor Dvořák. Děkuji, že jsi přišel do studia. Naschledanou.
14: Naslyšenou.
13: 16 hodin 13 a půl minuty. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři také musí počítat, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic konkrétně na Moravě přesto neubývá.
15: Tady máte maliny, voní krásně.
16: Krásně, to je to super, no. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
15: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
17: Taky promícháte.
15: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
16: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
15: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v poslední měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7, největší u Uherského Brodu. Zadrželi tam 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů čistého alkoholu. Ukazuje mi na počítači video z akce.
18: A tady na začátku hned můžeme vidět, když kolegové vstoupili do toho prostoru, tak viděli velké IBC kontejnery. Naší optikou to je velký problém, protože my absolutně nevíme, odkud ten líh pochází, a jestli je značený, jestli je zdaněný, ale hlavně jestli je zdravotně nezávadný, takže okamžitě bereme vzorky, zadržujeme takovéto množství lihu.
15: Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
18: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
15: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
19: Cílem je lépe reagovat na skutečná rizika na trhu namísto plošného zpřísňování pro všechny. Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
15: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
13: 16 hodin, 16 a půl minuty. Už víte, co budete dělat o víkendu? Zítra v 17 hodin začne v Londýně finále tenisového Wimbledonu. O titul budou hrát poprvé v historii dvě Češky. Úspěšná semifinále Karolíny Muchové a Lindy Noskové sledoval v Londýně reportér Jaroslav Plašil, se kterým jsme teď ve spojení. Pěkné odpoledne.
17: Hezký den.
13: Jak se obě hráčky na finále připravují? Jaká vlastně mezi nimi je chemie? Jak by se ten jejich vztah mohl do finále promítnout?
17: No, myslím si, že v tom samotném zápase se možná nepromítne tolik, protože jedna tu druhou bude chtít porazit. Na tom se nic nezmění, že spolu mají, řekl bych, velmi dobrý nadstandardní vztah na to, že je to tak konkurenční prostředí, tenis, globální sport, kde často o kamarádství nemůže být řeč, tak si myslím, že Karolína Muchová a Linda Nosková spolu vycházejí velmi dobře, sešli se v jednom páru na olympijských hrách v Paříži, kde si myslím, že se ten jejich vztah tak trošku vytvořil, na turnajích se často vyhledávají, takže spolu jdou běžně trénovat, konec konců i před těmi semifinálovými zápasy se spolu rozehrávali obě dvě na jednom místě na centrálním dvorci, aby si na něj co nejlépe zvykli, když dostali tu šanci, protože ani jedna ještě na centrálním dvorci do toho semifinálového zápasu nehrála. Takže to byla taky taková možnost se spolu setkat. Teď samozřejmě trénovali dnes krátce po sobě tady ve Wimbledonském areálu na tréninkových kurtech, každá tedy zvlášť, takže teď už je to soustředění jedna jenom na ty svoje věci a druhá to bude mít úplně stejně, bude chtít tu druhou porazit bez ohledu na to, jaká je teď mezi nimi chemie a historie.
13: No, za poslední 4 roky bude mít Česko už vlastně třetí vítězku Wimbledonu a zase to bude nějaké jiné jméno. Čím jsou české tenistky ve světě tak úspěšné, že se jich mezi nejlepšími vlastně vyskytuje tolik?
17: No, bude to další ová, jak tady z legrace říkají někteří reportéři třeba z jihoamerických zemí, když referují o svých zápasech nebo o zápasech tady na turnaji, které pokrývají, tak vždycky říkají, no zase tam nějaká ová do své země a tím mají na mysli teď v poslední době často české tenistky. Také se všichni ptají, jak je to možné. Určitě motivace hraje velkou roli, protože když se to povede jedné, tak se to pak chce povést další, protože věří tomu, že se to může stát, věří tomu třeba i, nebo sní o tom i třeba malí začínající tenisté, tenistky, no a samozřejmě musí to všechno podporovat od začátku rodiče, na nich je taky hodně naloženo od samého začátku, protože to jsou velcí sponzoři, taxikáři v uvozovkách těch svých talentovaných dětí, no a je zatím taky určitá, řekl bych, šikovnost obecně, kterou možná my často se podceňujeme, třeba Češi máme, a určitě si toho všimli i mnozí zahraniční pozorovatelé, kdysi to říkával i slavný trenér Nick Bollettieri se svou akademií, kterou prošly velké hvězdy, třeba André Agassi nebo Mária Šarapovová, tak on to říkal, že Češi mají něco, co se jen tak nedá, jen tak prostě tím drillem nahradit.
13: No vlastně po 40 letech se ve finále Wimbledonu setkají dvě Češky, protože v roce 86 proti sobě stanuly dvě pražské rodačky, Martina Navrátilová a Hana Mandlíková, tehdy už ale Martina Navrátilová reprezentovala Spojené státy. Jak tohle vnímá český, potenciálně československý tenis?
17: No, je to ohromná vzácnost, protože ano, tehdy to bylo docela běžné, když jste vzpomněla na Martinu Navrátilovou, tak ta vlastně teď spočítám 32krát byla ve finále Grand Slamu ve dvouhře a 23krát hrála buď proti Češce nebo proti Američance, to znamená buď proti zemi, kam emigrovala, anebo proti rodné zemi. A jenom 9krát to byly ať už Španělky, Němky a tak dál. Takže ona s tím má opravdu velké zkušenosti a v té éře to bylo celkem časté. Vzpomínám, i v roce 1989 se utkali dva tenisté s československými vlaječkami, Ivan Lendl a Miloslav Mečíř ve finále Australian Open, ale od té doby už se nic takového nestalo a teď je to v české éře poprvé, takže je to opravdu historický okamžik, byť k tomu občas byl kousek, napadá mě rok 2019, kdy hráli v Austrálii fantasticky Petra Kvitová a pak také Karolína Plíšková, chyběl kousíček, aby se utkali ve finále, Karolíně Plíškové se to nepovedlo, protože ji porazila Naomi Osaková tehdy, která pak porazila ve finále i Petru Kvitovou. Tam to bylo opravdu kousek, teď je to skutečnost, teď se to opravdu stalo, je to historický okamžik. A věřme, že takových radostných ještě bude v budoucnu přibývat.
13: Ten zápas se nám zítra zprostředkuje na vlnách Českého rozhlasu reportér Jaroslav Plašil, který byl teď hostem Odpoledního plusu. Moc děkuji, naslyšenou.
17: Taky děkuju.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Jak psát o vlastním životě a přitom si udržet odstup od autobiografie? A v jakém pořadí číst knihy francouzské spisovatelky Constance Debré, která má ve Francii na kontě už 5 pros, zatímco česky letos na jaře vyšel druhý překlad, román Jméno. Nejen na to se redaktorka Českého rozhlasu Vltava Šárka Jančíková zeptala překladatelky obou českých vydání Petry Zikmundové.
20: Constance Debré se ve Francii proslavila takovou volnou trilogií a ty tři romány se jmenují Playboy, Love Me Tender a Jméno. A v češtině nakladatelství Transit se rozhodlo nevydávat ten první román, začít tím druhým a teďko v květnu po roce vyšel třetí, který se jmenuje Jméno.
21: A je důležitá ta návaznost na ten první román z té trilogie Playboy? Nevadí, že český čtenář ji úplně nemá?
20: V těch třech románech jde v podstatě o to, že hlavní hrdinka, kterou zakládá autorka nejspíš na vlastní zkušenosti především, je z prominentní francouzské rodiny a vystudovala práva, dělala advokátku, měla manžela a syna a v jednu chvíli se rozhodne veškerou tu svoji identitu nechat za sebou, začne navazovat vztahy se ženami, rozejde se s manželem, nechá advokacie a přichází o syna. A ten první román, tam se zaměřuje na to, jak začne spát s těmi ženami a na ten svůj přerod nebo na zradu té svojí dosavadní existence. V druhém románu tam řeší hodně ten vztah s tím synem, ztrátu toho syna. Vlastně se s ním svým způsobem jako rozchází. A ve třetím románu tam se rozchází se svým původem a úplně za sebou nechává všechny ostatní společenské normy, které do té doby jí tížily a snaží se o nějakou opravdovější, svobodnější existenci. V Transitu teda tvrdí, že ten první díl Playboy nepřišel ani tak dobrý, ale hlavně ono je hodně z něj obsaženo i v tom druhém dílu. Proto si myslím, že i když čtenáři začnou tím druhým, Love Me Tender, tak se rozhodně v tom nějakým ději nestratí.
21: Debré bourá v těch textech nějaké literární společenské konvence, zároveň má evidentně to vzdělání. Má člověk při čtení vnímat ty texty jako čistou fikci, autofikci, memoáry, protože člověk má tu vypravěčku tendenci vnímat jako jí samotnou, jmenuje se taky Constance Debré, spíš než jako postavu.
20: Já se teda snažím důsledně autorku a hrdinku oddělovat, stejně jako autorka, i když jsem si všimla i, že jí se to občas plete dohromady, ale tuhle tu problematiku mi hodně vyjasnilo setkání s Constance Debré. Jsem jí slyšela a viděla povídat v debatě na literárním festivalu Brak v Bratislavě, kde mluvila o tom, že ten její příběh jí slouží jako materiál, ale stejně tak důležitá je pro ní ta forma, kdy se inspiruje právnickým jazykem, který je v podstatě jenom předkládání jasných fakt bez psychologizace. Je to hodně takový stručný, minimalistický styl a podle ní až tou formou ve spojení s tím materiálem ta literatura může poskytnout nějaké sdělení. A jí záleží na tom, co jak chce sdělit.
22: Et j'ai donc choisi la première personne qui est celle on comprend une sorte de double.
23: Keď sa pristavíme pri tej prvej osobe a pri rozprávaní v prvej osobe, vzniká tam to, že tá postava je akoby dvojník autora a teda vidíme tam istú okamžitú silu, kde potom čitateľ identifikuje tú postavu s autorkou, pretože samozrejme autor píše v prvej osobe, autor takto rozmýšľa a píše to v prvej osobe. Mne sa to veľmi páčilo, tento štýl, pretože že je jednoduchý a ja som tiež chcela zvoliť práve prvú osobu, pretože je jednoduchá a priama. Ale samozrejme potom tu vzniká taký dvojaký systém, taká dvojakosť, pretože čitateľ sa potom môže pýtať, či tá postava je vlastne autorkou, či tá postava je napísaná podľa autorky, aká je vzdialenosť, aké sú rozdiely medzi postavou a autorkou, ale myslím si, že literatúra toto v sebe má obsahovať. A pri prvej osobe sa môžeme aj pýtať, či sa naozaj tie veci stali, tak ako sú opísané v knihe. To je aj príklad Love Me Tender. Ale myslím si, že práve pri tej prvej osobe môžeme experimentovať a síce píšeme v prvej osobe, ale stále to je fikcia, hoci v tom hľadáme niečo viac a hľadáme, či je to pravda a či sa to naozaj stalo, ale stále to ostáva tou fikciou, pretože nepovieme to rovnako, ako by sme to povedali v reálnom živote, v skutočnom svete a to je na tomto zaujímavé.
21: Já tam vnímám nějaké protiřečení si, takové to zbavit se všeho balastu a ukázat tenhle ten způsob bytí v něčem jako jediný správný.

0: vlastní cestu. A ona sice vychází z vlastního příběhu, ale pro ní ta literatura představuje svobodu hnát ty věci do krajnosti. Takže bych to nechápala úplně tak, že píše o svém životě, ale o tom, jak si představuje, že ten život by se měl žít. Že všechno to, co člověk si myslí, že není pro něj správný, tak by to měl odmítnout. A možná to není úplně tak, že by to ona dělala osobně ve svém životě, ale v té literatuře má svobodu to dělat a takhle vyjádřit.
1: Dodává překladatelka Petra Zikmundová, která mluvila s Šárkou Jančíkovou, redaktorkou Českého rozhlasu Vltava, o knihách Love Me Tender a Jméno francouzské spisovatelky Constance Debré. Česká armáda dnešním dnem končí přezbrojení svého vojska na tanky Leopard 2 a 4. Symbolický klíč od posledního z dodávky obrněnců dnes předal ministr obrany Jaromír Zuna za SPD veliteli praporu v Přáslavicích. Celkem jich tam mají k dispozici 42. Nahrazují zastaralé sovětské stroje. Celkem 28 Leopardů Česko získalo darem od Německa zdarma jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo skoro 4 miliardy korun bez DPH.
2: Tanky Leopard 2 a 4 a také vyprošťovací obrněnec Biffel jsou seřazené na nástupní ploše v centru kasáren.
3: Hezký pohled, ale je zatím spousta práce a spousta úsilí.
2: Tomáš Suchý je velitel 73. tankového praporu z Přáslavic. První Leopard branami kasáren projel před 4 lety. Řidič Michal Valenta už v něm najezdil stovky hodin.
4: Dalekové více místa, je to daleko přívětivější pro obsluhu celé osádky. Teď koukáme na řidičský prostor, tak je to daleko pohodlnější než ve starých tancích. Můžeme s tím jezdit po silnicích bezpečně, což jsme se starými tanky nemohli.
2: Armáda nyní připravuje pro vládu návrh, jak naložit s vyřazenou technikou tanky T-72, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
5: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat. Prostě pro nás to je neefektivní, ani neekonomické a nesplňuje navíc ty standardy na takový typ bojové techniky, který potřebujeme i do budoucna.
2: Nové tanky Leopard 2 a 4 jsou ale jen přechodnou fází, prozrazuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Definitivní náhradou budou až Leopardy 2 a 8.
6: Dodávky by měly začít v roce 2028.
2: A Miroslav Hlaváč ho ještě doplňuje.
5: Tak jako se nám to vyplatilo, když jsme ze sovětského typu letadla přešli na Gripeny a teď přecházíme na F-35, tak podobně je to i právě u tanků, že přejdeme na Leopard 2 a 4 a vojáci budou mít čas seznámit s touto západní technikou a přejdeme potom na ten nejmodernější tank, tak určitě je to výhoda.
2: V průběhu 2 let by tak vojáci měli získat celkem 44 nových velitelských a bojových tanků v hodnotě 60 miliard korun. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: 16 hodin 31 minut, teď do studia přichází se zprávami Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Pěkné odpoledne. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Děti do 15 let páchají čím dál víc trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok se to týká i dalších násilných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Situaci by mohl zlepšit taky například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou péčí. Polsko po více než 80 letech identifikovalo první oběti volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisti z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď polský rozhlas informoval o úspěšném zjištění totožnosti prvních 8 lidí. Jsou to Poláci, dospělí i děti z obce Pužníky v dnešní Ternopilské oblasti na Ukrajině. Výzkumníkům při identifikaci pomohly moderní technologie, včetně genetických testů.

0: Krátký pohled na silnice na D1 z Brna do Prahy. Dlouhá kolona na Vysočině. U Velkého Beranova na 119. kilometru pracují silničáři. Kolona od Měřína z kilometru 129 je na více než hodinu. Velmi silný je provoz na D1 i z Prahy do Brna. Pomalu se jede asi 10 minut od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka. A kolony jsou i na příjezdech do Prahy. Například na D5 z Plzně je kolona od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se půl hodiny. Šťastnou cestu. Zítra bude opět jasno až polojasno, na přechodně až oblačno s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 23. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 4 minuty po půl páté vstupujeme do naší závěrečné části dnešního odpoledne na Plusu. Krize ve vládní koalici je zažehnaná, setkání koaliční rady už by nemělo ani smysl. Tak reagovali zástupci hnutí ANO a SPD na to, že se kvůli omluvenkám ruší na dnešek naplánovaná koaliční rada. Hnutí SPD na ní chtělo slyšet vysvětlení, proč ministr zahraničí Petr Macinka v úterý před odletem na summit NATO v Ankaře oznámil zapojení Česka do takzvané iniciativy PURL. Přes ní evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Česko do iniciativy poslalo zhruba 140 milionů korun a krok je už nevratný. To dnes po jednání s Andrejem Babišem ve sněmovně řekl předseda SPD Tomio Okamura. Upozornil, že jakékoliv rozhodnutí, které by mohlo být v rozporu s programem, je potřeba v koalici předem probrat. My to teď probereme s politologem Josefem Lenkem z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Byla to jen bouře ve sklenici vody, informační šum, jak neschody pojmenovávali vládní politici, nebo vidíte potenciál nějakého většího koaličního sporu v tomto?
3: Já si myslím, že koaliční spor asi nebude. Každopádně to by muselo se stát to, že vláda začne nějakým masivním způsobem financovat ukrajinskou armádu nebo pomáhat Ukrajině, to podle vyjádření Andreje Babiše, hnutí ANO. Není na obzoru, z hlediska tedy SPD to nehrozí. Tady to byla záležitost nějaké relativně malé sumy a jak si je vidět, že Tomio Okamura a SPD jsou na to hákliví. Oni vědí, že jejich elektorát, tak jak se ho vypěstovali, by nějakou malou finanční pomoc Ukrajině rozhodně jako vnímal třeba jako zradu, nebo mohl by na to reagovat odklonem od SPD, takže oni spíš si myslím jako schválně jako rozehráli tuto hru, věděli předem, jak to dopadne, ale prostě tu hru rozehráli kvůli uklidnění vlastního elektorátu a o nic jiného nešlo.
2: Co to říká o situaci uvnitř SPD? Má jí Tomio Okamura, který není členem vlády, plně pod kontrolou, nebo ho začíná právě dobíhat to, že se spojil s dalšími stranami a ti ho dostávají nebo umí dostat do kouta?
3: Tak pokud jde o tu volební koalici, tak ten postoj všech těch tří zúčastněných, ještě je tam Trikolor a Svobodní, k Ukrajině je vlastně velmi podobný, ne-li identický. Samozřejmě, že tam nějaké vnitřní pnutí dané tím, že jaksi jsou to tři strany a vlastně ten poslanecký klub přímo složený ze členů SPD se jako umenčil ve srovnání s předchozím volebním obdobím. Ale v zásadě samozřejmě problém Tomia Okamury SPD spočívá v tom, že to byla dosud protestní strana, která si nabírala hlasy nespokojených voličů a pro takovouto stranu je vždycky obrovský problém a vlastně existenční riziko, když vstoupí do vlády a má převzít vládní odpovědnost. Ti voliči stejně jsou zvyklí na to, že těch představitelé tak jako nadávají, kritizují, ale když mají něco prosadit, tak ty voliče vlastně jakoby ničím asi moc neuspokojí a tudíž i možná kvůli tomu Tomio Okamura souhlasil s tím modelem, že on bude předsedou poslanecké sněmovny a do vlády SPD pošle tři lidi, respektive bude souhlasit, že tři posty vyhrazené vlastně SPD obsadí lidé, kteří jsou spíš manažeři blízcí Andreji Babišovi, to se týká ministra zemědělství, ministra dopravy, po případě, že ten post ministra obrany obsadí Jaromír Zuna, vlastně vysoce postavený důstojník, který dosud, pokud vím, jako nikdy z SPD neměl nic společného. A že jaksi nebudou ty žádní lidé spojeni jakoby přímo s vládní odpovědností, což zase si mohl k tomu Okamura spočítat tak, že by to mohlo jako hrát v jeho prospěch a že ten elektorát by si mohl udržet.
2: Nemůže to ale se mu časem, dejme tomu takovéhle uspořádání, vymknout a vést k nějaké větší revoltě uvnitř SPD či jeho koaličních partnerů, takže by se kývala židle i pod jeho jím samotným, pod Tomiem Okamurou jako předsedou SPD, případně pod jeho pravou rukou Radimem Fialou, kolem kterého se teď rozvinula kauza údajných daňových podvodů. Jsou jejich pozice stále udržitelné?
3: No samozřejmě, tak nějaká revolta tam může být, jako zejména v situaci, kdyby jim začaly prudce padat preference. Oni ty preference si pořád jako drží přece jenom, řekněme, bezpečně nad 5%, ale určitě je to méně, než oni si slibovali a zejména, než si Tomio Okamura a Radim Fiala slibovali o té spolupráci s Trikolorou a Svobodnými. Takže tam samozřejmě může být ty pnutí v tom smyslu, že pokud by ty preference začaly padat ještě níže, tak pak samozřejmě plno lidí si to lehce spočítá, že jejich politická kariéra může skončit, že nebudou poslanci, respektive nebudou mít nějaká místa ve státní správě na ministerstvech, která vyplývají z té skutečnosti, že SPD je vládní strana. Takže tam potom k takové revoltě dojít může, ale samozřejmě pak je otázka, kdo by se toho chopil, kdo sám sebe ohodnotí, takže má ty správné vůdcovské sklony, že je schopen nabrat podobný elektorát v podobném objemu jako Tomio Okamura. Po případě samozřejmě tam může hrát velkou roli otázka financování té strany, to zase můžou být i záležitosti přece jen trošku jako potemnělé nebo v zákulisí, a že může být jako nějaký vyzývatel, ale nemá žádné kontakty na nějaké sponzory a tak dál, takže stejně potom ti stranici se řeklo, no tak to stejně nemá smysl, lepší držet se Tomia Okamury, protože on má ty kontakty a dovede sehnat peníze.
2: No, když se vrátíme k té aktuální situaci, na závěr, co nám to ukazuje o postavení jednotlivých stran v rámci koalice, o tom, jak funguje? Je si blíž ANO s motoristy a SPD je jaksi možná trpěno, nebo jak byste to nazval?
3: No, já si myslím, že pro hnutí ANO by bylo nejlepší, kdyby mělo jednobarevnou vládu. Z hlediska hnutí ANO oba dva ty menší koaliční partneři moc příjemní nejsou, ale dá se říct, že aktuálně nebo za ten první zhruba půl rok vládnutí i pro ANO jsou horší motoristé, že neustále vyvolávají nějaké problémy. A tam navrhují kandidáta, který je nepřijatelný pro prezidenta, pak se urazí, když není jmenován, a vlastně celý ten kolotoč obrovský kolem summitu NATO v Ankaře byl způsoben tím, že motoristé nevydýchali, že Filip Turek není ministr. Konec konců potom zase i vláda má problém. Je to proč minister kultury přijede na folklorní festival, je tam vypískán, jo, nebyl na nějakém alternativním rockovém festivalu, jo, to byl folklorní festival, dokonce se bál přijet do Karlových Varů na festival ho zahájit. Zase Karlovarský filmový festival je koncipován spíš jako víc mainstreamový, že to není nějaká úzce intelektuální záležitost. A pak samozřejmě to pro tu vládu je problém, že vlastně jsou nejvíc problémoví jako ministři za motoristy nebo tato strana jako celek. SPD vlastně ani tak jako problémová není z toho hlediska, že Andrej Babiš to zařídil, ty tři ministerské posty, jak jsem o tom mluvil. A jde jenom o to občas prostě tak nějak jako se smířit s tím, že občas Tomio Okamura by si udržel ten elektorát, tak jako jo, plivne po Ukrajině, respektive je tam omezená možnost třeba se zapojit do nějaké pomoci Ukrajině, která by mohla být pro Českou republiku ekonomicky výhodná. Byť jsme tady máme plno zbrojovek, bychom mohli dodávat zbraně na Ukrajinu, jako je Česká republika, přes nějaké fondy Evropské unie a tak dál, protože to tady můžeme vyrobit. Takže to třeba i podvazuje, řekněme, čistě ekonomicky nahlíženo možnosti České republiky. Je to dáň za to koaliční vládnutí, hnutí ANO, jiné partnery prostě nemá, ale spíš v tuto chvíli musí vnímat jako trošku problematičtější motoristy než SPD.
2: Říká politolog Josef Mlejnek. Děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: 16:43. Fotbalisté Francie vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko a tak už ve hře zbývá jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké často stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. Přitom taky v Americe to jde i jinak.
4: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají. Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
5: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy. Proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
6: V Seattle už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnoha milionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: 16:47, posloucháte Odpolední plus. Vrchní soud v Londýně před chvílí rozhodl v jedné z hlavních větví kauzy Dieselgate. V historicky největším skupinovém soudním sporu ve Velké Británii žaluje více než 1,5 milionu lidí skupinu předních světových automobilek, které podle nich podváděly při měření emisí dieselových motorů a obcházely tak emisní normy. Podrobnosti probereme s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: První otázka se nabízí. Jaký je tedy verdikt?
7: Tak ten rozsudek vyšel jen před pár minutami, takže zatím neznáme mnoho podrobností. Nicméně jasné je, že vrchní londýnský soud v první fázi té kauzy rozhodl převážně ve prospěch automobilek. Soudkyně Sarah Cocker-Liová odmítla většinu hlavních tvrzení žalobců, že tedy zkoumané dieselové vozy obsahovaly zakázaná zařízení k obcházení emisních testů. Agentura Reuters informuje, že v některých částech té žaloby soudkyně učinila vůči těm výrobcům určitě určitá nepříznivá zjištění, ale jejich podrobnosti zatím nejsou známé.
2: Které automobilky v tomhle soudním sporu čelí žalobě?
7: Tak když se řekne Dieselgate, tak si obvykle každý vybaví firmu Volkswagen, jejíž skandál kolem měření emisí vypukl v roce 2015. Nicméně postupně se ale to vyšetřování rozšířilo i na další výrobce a v této konkrétní britské žalobě jde o 5 automobilek, konkrétně Mercedes, Ford, Peugeot, Citroën, Renault a Nissan. Tyhle automobilky byly vybrány jako první do prvního kola toho soudního řízení, ale plán je takový, že ta žaloba by v budoucnu měla být rozšířena i na další firmy.
2: A kdo jsou na druhé straně ti lidé, kteří se žalobu rozhodli podat? Ono jich je 500 000. Jak to obvinění zdůvodňují?
7: Tak jsou to převážně majitelé aut, buď soukromé osoby, ale také firmy, které se právě cítí jednáním těchto automobilek podvedení. Zastupuje víc než 20 advokátních kanceláří. No a ti žalobci neargumentují jenom tím, že jejich auta více znečišťovala ovzduší. Ten jejich hlavní argument je spotřebitelský, že si zkrátka nevědomě koupili vůz v domnění, že splňuje emisní normy euro, ale přitom to tak ve skutečnosti nebylo. To samotné znečištění životního prostředí nicméně v souvislosti s touto kauzou také velmi rezonuje. Například dnes před vynesením toho rozsudku spustila, nebo respektive vydala britská skupina Mums for Lungs krátký film s názvem Co chcete, aby vaše děti dýchaly. No a ten film zobrazuje malé děti, které kouří dieselové vaporizéry vytvořené z miniaturních výfuků. A ta organizace uvedla, že miliony dieselových aut stále vypouštějí nelegální množství toxického znečištění a cenu za to platí právě i děti. A organizace uvedla, že u 30 000 dětí se vyvinulo astma spojené právě s těmito nadměrnými emisemi.
2: No, ještě připomeň, Zdenko, na závěr, jakým způsobem měly automobilky s dieselovými motory podvádět?
7: Podle těch žalobců automobilky do svých vozidel instalovaly software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. V testovacích podmínkách tak ta auta vykazovala nižší emise dusíku, než jaké vypouštěla v reálném provozu a tím tedy ty automobilky měly obcházet zákony o čistotě ovzduší. Nicméně, jak už jsme říkali, soud dnes v té první fázi, v tom prvním rozsudku rozhodl převážně ve prospěch těch automobilek.
2: Dodává naše zpravodajka Zdenka Trachtová. Díky, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: 9,5 minuty před 17:00 vás vezmeme do Itálie. Alespoň tedy očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu Itálie od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. České publikum má tak jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění.
8: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho, který je stále naživu, je mu 100 let. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech. Na jihu, v regionu Emílii, v deltě řeky Pádu. Byl to také velmi experimentální fotograf.
9: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni, který přechází mezi jednotlivými zarámovanými fotografiemi pověšenými na bílých zdech a zastavuje se u černobílého snímku zobrazujícího potrhané nástěnné plakáty.
8: Je to způsob, jak nahlédnout nejen do oficiálního způsobu života v Itálii, ale také do běžného života a dokonce i do chudých životních podmínek té doby. V té době šlo o nejnovější fotografický směr.
9: Fotografie jsou rozmístěné ve 3 místnostech. Ústřední část výstavy tvoří barokní kaple, ve které kurátor upozorňuje na snímky, které přibližují život na ostrově Capri nebo na Sicílii.
8: Byl to právě Ferdinando Sciana, kdo definoval obraz Sicílie. Jeho fotky se více zaměřují na antropologický aspekt či na přehnané způsoby, jakými se zdejší lidé prezentují. Tady třeba vidíte, jak se připravují na pohřeb. A tady vedle zase vidíte, jak vypadá štěstí italské ženy na Sicílii.
9: Říká kurátor Riccardo Passoni.
8: Je to velmi významná sbírka. Sicílie sice ne nějak obrovská, ale velmi kvalitní sbírka fotografií. Najdete zde výběr 58 fotografií od 12 fotografů, pohybujících se na pomezí nového realismu, abstrakce, neformální fotografie a také nového způsobu vnímání krajiny a člověka, vždy v italském prostředí, v italském světě.
9: Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4 od fotografa Gianniho Berenga Gardina, který zachycuje líbající se pár.
10: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného. A on takové fotografie pořizoval na různých místech a v různých situacích. Neříkám, že je to naše nejoblíbenější, ale určitě je pro dané období symbolická. A to platí i pro fotografy, kteří pracují tak, že sledují realitu a zachycují ten daný okamžik a každodenní život. Jsem velmi zvědavá, zda tento snímek zaujme i české publikum. Je ale třeba vysvětlit, co se za ním skrývá. Že nejde o dva lidi, kteří tam záměrně pozují, ale že byli opravdu jen zachyceni v daném okamžiku.
9: Říká ředitelka italského kulturního institutu Maria Luisa Papalardo. Příprava výstavy podle ní prošla několika změnami. Kurátor pečlivě vybíral snímky, které budou fungovat v prostoru kaple a zároveň českým návštěvníkům co nejlépe přiblíží proměny Itálie.
10: Ta výstava má přiblížit, jak to fungovalo v době před digitální fotografií, takže zde můžete vidět fotografie pořízené tradičním způsobem. Ze sociálního hlediska je pro nás, jako pro Italy, důležité také sdílet, jak se v průběhu desetiletí naše země měnila. Ukazujeme to prostřednictvím krajin a krásných památek, které jsou zde zachyceny v různých světlech a z různých úhlů. A díky některým fotkám můžete třeba vstoupit do domu rodiny z 50. let a můžete vidět, jak se tehdy žilo.
9: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: A na posledních 5 minut před 17. hodinou se vypravíme do Karlových Varů, kde Mezinárodní filmový festival uvedl už všech 12 hlavních soutěžních snímků. Jako poslední se promítal film vzniklý v české koprodukci Padlé ovoce, který natočil jako svůj debut režisér z Myanmaru Aung Fyo. Na filmu se dále podíleli Myanmar a Francie. Hlavní cena Křišťálový glóbus bude předaná zítra večer na slavnostním zakončení festivalu. Do té doby ale ještě poběží spousta projekcí, mezi nimi i reprízy všech soutěžních snímků. Na Karlovarský mezinárodní festival zdravím už naši kolegyni, editorku Plusu, filmovou publicistku Martinu Vackovou. Ahoj Martino, hezký podvečer.
11: Dobrý den.
2: Jaké jsou ty poslední promítané soutěžní snímky?
11: Tak ty poslední, co se promítaly včera, přicházejí ze vzdálenějších koutů světa. Ty jsi zmínila ten film z Myanmaru a taky přišel z Chile, zajímavý film, který se jmenuje Za deštěm. Ten film z Myanmaru, Padlé ovoce, natočil debutující režisér Aung Fyo a na úvod řekl, že je to jeho splněný sen stát na velkém festivalu s tímto filmem. On totiž zmínil, že je těžké točit film Myanmaru. On vlastně říkal barmě a říkal, že je to těžké zemi, která je pod vládou armády. On se svojí producentkou dokonce studovali na FAMU a doufají, že tou včerejší účastí toho filmu v Karlových Varech zároveň otevírají dveře i dalším filmařům v jejich zemi. Připomněli, že na FAMU se dostali tak, že dostali stipendium z České republiky a je to už 12 let, co opustili FAMU. Ten jejich film vznikal 9 let, říkali, že to bylo velice náročné a vypráví příběh dvou kamarádek, které pracují jako šičky ve velké továrně v Rangúnu a oni žijí v nejistotě ekonomické i sociální a obě chtějí ze svého kruhu chudoby vyskočit a hledají cesty, jak na to, a každá tu cestu volí jinou. Ono je filmařsky vidět ten vliv západní kinematografie, soudím studium FAMU, je tam vidět takový evropský způsob, jak vyprávět příběh, ale ten příběh samotný možná pro evropského diváka bude trochu vzdálený, i když si myslím, že to není film, na který hned zapomenete. A ten druhý film z Chile, o kterém jsem se zmínila, ten je také zajímavý, má velmi aktuální téma, téma násilí a sexuální zneužívání dětí, ale nic z toho tam není vidět, protože ono jde o život jedné z obětí v dospělosti, která tehdy tento hrůzný zážitek z paměti vytěsnila a teď se k tomu vlivem různých okolností vrací. Je to příběh s tajemstvím, protože my se nedozvíme, kdo ty zločiny páchá, není to detektivka, ale spíš je to příběh o tom, jak v sobě zpracovat těžké trauma, které se v lidech drží po léta.
2: Teď pojďme k té soutěži, která sice skončila a už se čeká tedy jenom na to zítřejší udílení cen, ale můžeš shrnout, co přinesla zajímavého, jaký snímek má šanci na cenu?
11: Je to samozřejmě takové typování, ale to už tady od včerejška dělají úplně všichni, když se potkají vzájemně. Já si myslím, že do cen může zasáhnout československý film Pramen od Ivana Ostrochovského. Ten vypráví o sterilizaci romských žen za socialismu. Může aspirovat i představitelka hlavní role lékařky Anna Geitlerová na cenu za ženský herecký výkon. A vedle těch filmů, o kterých jsem mluvila před chvílí, by mohl zabodovat třeba i rumunský film Bílé noci, Prachy, který vypráví o starších manželích, kteří si šetří černé peníze na dovolenou v Petrohradu. A pak, když Rusko napadne Ukrajinu a jejich peníze zmizí v pochybné cestovce, tak to v jejich vztahu otevírá takové různé staré rány a tajemství.
2: Dalo by se něco ve Varech považovat za festivalové překvapení, už jenom opravdu krátce?
11: Tak já řeknu, že to jsou dva filmy s mimořádnými ovacemi. Jsou to dokumenty a jsou to české dokumenty. Tím jedním je film Bára Badyková od Heleny Třeštíkové a tím druhý film od Pepy Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Já třeba k té Báře Badykové řeknu, že je to film, který tady vyvolal velký zájem a už je permanentně vyprodaný, má první místo v divácké anketě a jak je vidět, ten film zaujal především tím, že diváci ocenili upřímnost, otevřenost a silné emoce, který ten film vyvolává. A k tomu dokumentu, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, řeknu, že s Pepou Lubojacky jsme natočili tady v Karlových Varech Osobnost Plus, která se bude vysílat na Plusu zítra půl jedenácté dopoledne.
2: Tak i pozvánka k poslechu od naší editorky, filmové publicistky Martiny Vackové z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zdravíme na Západ Čech, měj se hezky, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
2: No a tím končí i dnešní Odpolední plus s datem 10. července. Za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas plus. Zprávy.
0: Koaliční partneři projednali mimo jiné situaci ohledně pomoci pro Ukrajinu. Řetězec Lidl řeší únik citlivých dat zákazníků e-shopu. Německý spolkový sněm schválil reformu systému zdravotního pojištění. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu PRL peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci vše vyříkali.
12: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
0: Nešlo prý ale o stěžejní téma jednání. Koaliční partneři řešili například reformu vzdělávání, která by zrušila 9. třídu základní školy, nebo podzimní harmonogram poslanecké sněmovny. Do Iránu přijela katarská delegace, snaží se zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy po obnovení vzájemných útoků z tohoto týdne. Informovala o tom iránská tisková agentura TASNIM. Iránští představitelé mezitím dnes pohrozili odvetou za jakýkoliv nový útok na íránskou infrastrukturu. Před možným úderem varovali taky Izrael.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
13: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
0: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zároveň zahrnují vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje, v zemi vyvolal protesty. Podle strany zelených reforma neřeší skutečné příčiny rostoucích nákladů. Naopak způsobí bankrot nemocnic a přetížení praktických lékařů. Text teď zamíří do spolkové rady, která zastupuje zájmy jednotlivých spolkových zemí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí nadále vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbuze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berouna Petr Vicenda.
14: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbuze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
0: Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
15: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Teď míříme na silnice. Dopravu v Praze komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Obousměrně se projíždí vždy jen jedním pruhem a kolony jsou hlavně na severu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem se 10 minut popojíždí od sjezdu na Březiněves a čtvrt hodiny se zdržíte i v Liberecké z Holešoviček směr Letňany ke Kbelské. Ucpává se i Pražský okruh směrem z letiště na D1. Kolony jsou od sjezdu na Plzeňskou D5 k Ořechu. Navíc v koloně u sjezdu na Jinočany řeší i nehodu v levém pruhu a plní se příjezdy do centra po magistrále. Ve Vilznově se 15 minut stojí od Florence k muzeu. Šťastnou cestu. O víkendu bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, v neděli na východě místy s přeháňkami a teploty opět 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. To byly zprávy a teď už nás čeká 20 minut Radiožurnálu.
16: Co vyplývá z hodnocení práce vlády po půl roce činnosti? Není to jen marketingový tah? A pomohl v něčem motoristům sobě spor s prezidentem o účast na summitu NATO v Ankaře? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu.
17: Hezký den, děkuji za pozvání.
16: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 11. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v čele s premiérem včera prezentovala, co udělala za svůj první půlrok. Každý člen kabinetu se sešel s Andrejem Babišem, potom jste měli společnou tiskovou konferenci. Bylo cílem reálné hodnocení toho, co se udělalo, anebo to celé byl spíš marketingový tah a PR-ová akce?
17: Určitě cílem bylo reálné hodnocení. My jsme už předtím několik týdnů museli úřadu vlády a kabinetu pana premiéra odevzdat určité výstupy podle předem připravené struktury a potom vlastně poradci pana premiéra z toho získávali data, co skutečně v porovnání s programovým prohlášením vlády bylo splněno, co splněno nebylo, nebo dokonce co bylo promeškáno, a existuje z toho samozřejmě pro každého ministra jak písemná zpráva, tak i grafické a matematické vyhodnocení úspěšnosti.
16: Má smysl hodnotit plnění vládního programu po půl roce, když vezmeme v úvahu třeba rychlost nebo tedy spíše pomalost legislativního procesu?
17: Já si myslím, že smysl to má, protože skutečně ten rok je potom velmi dlouhá doba. V případě, že by bylo potřeba udělat něčem nějakou nápravu, tak by se to nemuselo potkat s tím s potřebností těch konkrétních opatření. Takže mě to vyhovuje, já jsem na to zvyklý, já jsem dokonce, když jsem byl v managementu, vysokém managementu společností komerčních, tak jsme dělali vyhodnocení i po měsíci, takže pro mě to je zcela běžnou věcí.
16: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, řekl, že vláda vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Dodal, že ministři dokončili 195 úkolů, pracují na 774 a nezačali dosud z 9. Tak jak jste to před chvílí popisoval, chápu dobře, že tohle to propočítali poradci pana premiéra?
17: Ano, každý z ministrů připravoval seznam výstupů. Paralelně to bylo kontrolováno s poradci pana premiéra, byly hodnoceny jednotlivé položky. Například já v mém úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví jsem měl vyhodnocený 65 položek, 118, tedy 27,7% jsem splnil a 47, tedy 72,3% mám ještě v procesu a průběžné plnění a po termínu nebo nesplněných mám nula. Čili každý takto dostal vlastně vyhodnocení a také máme vyhodnocení vlastně po těch jednotlivých bodech programového prohlášení. Protože to programové prohlášení má svoje kapitoly a každý ten ministr má buď to v té své kapitole, někde se to i třeba prolíná nebo jsou sdílené některé úkoly, tak má jasný přehled o tom, co se mu podařilo zvládnout a co ne.
16: Říkáte, že vy máte splněno na 28%. Když se podíváme na vaší sekci v programovém prohlášení, když vynechám obecná konstatování, jakože pravidelný pohyb v každodenním životě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejdostupnějších nástrojů pro podporu zdraví, prevence nemocí, posílení psychické a fyzické odolnosti, a půjdu k těm jednotlivým slibům, tak můžeme začít. Chceme, aby sport a pohybové aktivity byly skutečně dostupné všem občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav či finanční možnosti. Tohle máte splněno?
17: Toto mám splněno a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po zbytek volebního období.
16: Pardon, opravdu, tak jestli máte splněno, tak už v tom nejde pokračovat, ne?
17: Máme to splněno a bude se to opakovat ještě každý rok. Vysvětlím, dostupnost sportu a pohybu je naší základní prioritou a ty dotační výzvy, které my jsme nastavili v roce 2026, byly vyhodnoceny, probíhá jejich vyplácení a podpora míří do více malých regionálních projektů, školních a multifunkčních hřišť a veřejných sportovišť než v minulosti. Letos se díky této podpoře nově postaví nebo zrekonstruuje více než 200 sportovišť, zatímco třeba v minulém roce to bylo 62. Čili tato věc je splněna a bude se dále opakovat ve stejném systému každý rok.
16: To znamená, že už to nebudete navyšovat?
17: Samozřejmě, pokud budeme mít možnost to navyšovat, tak to budeme navyšovat, ale říkáme, že několikanásobně, téměř čtyřnásobně jsme zlepšili dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti a mládež, a samozřejmě v tom budeme pokračovat a budu se snažit o to, aby těch peněz právě do těchto drobných projektů šlo co nejvíce.
16: Já mířím k tomu, jestli máme tedy počítat, pokud to máte odfajfkováno, máte splněno, že tedy jste s tímhletím spokojeni a už to nebudete dál zvyšovat ty další 3,5 roku, nebo jestli spíš by tam mělo být plněno než splněno?
17: No, v této, co jsem říkal, tu minulou větu, tato věc je splněna a bude se opakovat každý rok, to znamená i příští rok. Vyhodnotíme, zda bylo naplněno to, co jsme slíbili, ale protože už v tuto chvíli ten program byl rozběhnut, daří se to, tak tato věc byla splněna, ale to neznamená, že příští rok přestaneme stavět sportoviště pro děti, mládež a na vesnicích a v městech. Tak to není, to vyhodnocení probíhá právě každý rok pro každý ten jednotlivý bod toho programu prohlášení. Některé věci samozřejmě zůstávají třeba rozpracované, to znamená, je zahájen nějaký proces a bude pokračovat. Typickým příkladem může být třeba Národní registr sportu nebo generál sportovní infrastruktury, kdy se připravuje evidence sportovišť, klubů, sportovců a tak dále. A to spuštění bude částečně v letošním roce, částečně v příštím a bude se ten projekt kultivovat.
16: Ne, já mířím k tomu, jak vlastně posuzujete a posuzoval pan premiér to, co je splněno a to, co ještě splněno není, protože když čtu třeba tu vaší sekci, tak na mě většina nebo velká část těch bodů, ale troufám si říci většina, působí jako dlouhodobé záměry. Když budu pokračovat, zaměříme se na rozšiřování dostupnosti sportovních aktivit. Naším cílem je zvýšit pohybovou a zdravotní gramotnost populace, omezit výskyt civilizačních onemocnění, podporou pravidelného pohybu a sportovních aktivit chceme snížit nemocnost populace. Sportovní a pohybové aktivity se stanou běžnou součástí života občanů České republiky. Zavedeme dotační program pro rozvoj školních sportovních klubů a tak dále, a tak dále. Tak mě zajímá, jestli tyhle ty věci tedy vy považujete už v tuto chvíli za splněné, a nebo jestli by tam nemělo chybět to S na začátku, jestli to není věc, která je dlouhodobá a kterou budete plnit dál.
17: Museli bychom mít bod po bodu a rozpitvat velice detailně každý z nich. Některé projekty nebo některé části toho programového prohlášení, ať už v té mé kapitole nebo v kapitole třeba některých dalších ministrů, si můžete odfajfkovat jako věc, která je hotová a už se k ní nebudete vracet. Typickým příkladem může být schválení nějakého zákona nebo přijetí pozměňující návrhu. Tím, že je to předloženo,
16: což
17: schváleno,
16: se nestalo zatím
17: to sněmovnou, tak
16: ve
17: je
16: vaší
17: to splněno.
16: Kapitole.
17: Což se i v mém případě stalo, protože například v rámci legislativních změn zákona o podpoře sportu jsme přijali mnoho pozměňujících návrhů, které mění to prostředí, mohu je vyjmenovat, a v tom ohledu tato věc třeba splněna je a už se k ní vracet nebudeme, protože již byla takto vyhodnocena splněna. A některé věci jsou tak, jak skutečně vy říkáte, ale ve chvíli, kdy vy nastavíte ten proces tak, že už v letošním roce dosáhnete toho konkrétního cíle, tak je také splněn a pak to musíte ale také opakovat další rok. Prostě neznamená to, že když řekneme, že jsme zvýšili dostupnost sportovišť tím, že jich postavíme 4x více letos, nebo podpoříme tu stavbu nebo rekonstrukci 4x více letos, než tomu bylo třeba loni, tak to přece neznamená, že příští rok už se žádná sportoviště stavět nebudou. Tím cílem musí být v tom pokračovat nejméně ve stejném duchu jako letos.
16: Já tím mířím k tomu, jestli se opravdu dá říci, že je splněno na 28 nebo 25 nebo 35%, jestli to programové prohlášení není naformulované tak, že vlastně to číslo je jenom marketingovým tahem, marketingovou věcí, ale že se to reálně spočítat nedá.
17: Tak někdo z kolegů, já ta čísla přesně neznám, plnil na 5%, někdo na 45%. Víte, to programové prohlášení vlády se netvořilo, když jsme ho dávali dohromady a já jsem byl u toho podle toho, abychom si ho připravili na nějaký marketing a potom nějaké číselné vypořádávání té věci. My jsme ho tvořili, to je politický dokument, to je politická schoda a je potřeba si uvědomit, že některé ty věci v programovém prohlášení se prostě splní letos a pak se opakují nebo trvají. Některé jsou jednorázové a některé jsou průběžné a možná na konci volebního období budeme hodnotit tu progresi, jestli v některé věci se nám podařilo 100% nebo třeba jenom 80%.
16: Klíčové pro plnění programového prohlášení jsou samozřejmě peníze. Řešili jste při tom hodnocení s Andrejem Babišem, jak to bude vypadat s rozpočtem pro sport na příští rok? Máte nějaký příslib, jestli budete mít víc, případně o kolik budete mít víc?
17: Nikoli, my jsme narazili samozřejmě na letošní rozpočet, to znamená, nakolik dokáže já, respektive Národní sportovní agentura využít ty peníze, které jsou v rozpočtu, konkrétně letos z Národní sportovní agentury poputuje do sportu 9,1 miliardy korun, což je vůbec nejvýše v historii. A hodnotili jsme, jestli ty peníze jsou čerpány v nějakém termínu, jestli třeba tam není prodlení, jestli nehrozí, že některé projekty spadnou pod stůl, protože třeba se nestihnou a tak dále. Toto jsme řešili a samozřejmě jsme se také řekli, že v průběhu následujících měsíců, protože u toho jednání byla i přítomná vicepremiérka Alena Schillerová, budeme jednat o rozpočtu pro příští rok, ale konkrétní čísla jsme tam neřešili a nějaké konkrétní jednání tam o této věci nebylo. Nicméně budeme vycházet z letošního roku a samozřejmě i mým cílem, stejně jako cílem ostatních ministrů, je získat pro svůj rezort co nejvíce peněz pro další období.
16: Ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatímco vy máte splněno na 28%, váš motoristický kolega Ota Klempíř včera řekl, že Ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení. Není zvláštní, pokud některý z ministrů má pocit, že za půl roku splnil polovinu toho, co má dělat 4 roky?
17: Já nevím, jestli je to zvláštní nebo ne, tam je potřeba vzít to konkrétní hodnocení. Včera bylo řečeno na té tiskové konferenci, že ta hodnocení budou zveřejněna. Já si svoje zveřejním, protože mám k dispozici hodnocení ostatních kolegyň a kolegů. K dispozici nemám, to má pan předseda vlády, ale znova opakuji, bylo řečeno, že veřejnost bude mít možnost se seznámit s tím. Tam asi to vychází z toho, že řadu těch úkolů, které tam jsou, tak ministr Klempíř splnil. Skutečně asi není možné porovnávat mediální obraz či nějakou veřejnou polemiku nad televizními poplatky nebo rozhlasovými poplatky s tím, co konkrétně ten ministr kultury z programu prohlášení.
16: Pardon, že do toho skáču, já jsem se ani slovem teď nezmínil o rozhlasových nebo televizních poplatcích. Já se ptám principiálně, jestli vám přijde,
17: by to byla druhá otázka.
16: Nebyla, ujišťuji vás, že nebyla, ale říkám si, jestli to nepůsobí zvláštně, že ministr za půl roku splní polovinu toho, co má na 4 roky, jestli to neukazuje, že třeba byl příliš málo ambiciózní, nebo třeba, že tam není dostatečná sebereflexe, že má pocit, že toho splnil víc, než splnil?
17: Tak to hodnocení bylo nezávislé. Tam každý z těch ministrů a jeho tým připravoval konkrétní odpovědi na ty jednotlivé sekce. To znamená, tam bylo potřeba dokládat v takové velmi podrobné tabulce ke každému tomu jednotlivému bodu toho programového prohlášení dokládat způsob plnění a také tam dokládat dokumenty a odkazy na to plnění, tak aby tým pana premiéra mohl tuto věc řádně zkontrolovat. A já jsem dosáhl za půl roku necelých 30%. Pokud on, jak jsem slyšel včera, dosáhl o něco víc, tak mu blahopřeji. A máme 4 roky prostě. Já si myslím, že není důležité, jestli to je v tu chvíli v tuto chvíli 28 nebo 45% nebo 5. Tak. Důležité je, aby i veřejnost viděla, co kdo děláme, jakým způsobem to děláme, aby ten konkrétní ministr také měl nějaké zrcadlo, protože já jsem vždy byl připraven na manažerské hodnocení, také jsem ho dělal vůči svým podřízeným a dělal jsem ho i vůči svým podřízeným teď v úřadu, to znamená zase to hodnocení musí probíhat nejenom nahoře, ale musí jít směrem dolů a každý si musí nastavit to zrcadlo, jak v tom období pracoval. Takže to je za mě jako takto vést akademickou debatu bez čísel. Je potřeba vzít každý ten jednotlivý plán a podrobit ho nějaké veřejné kontrole.
18: V rámci motoristů sobě řešíte i vy nějaké hodnocení, protože zatím mluvíme o hodnocení ze strany premiéra a jeho poradců. Hodnotíte i v rámci motoristů sobě, jak si vedete vy, tedy motorističtí ministři?
17: Já se přiznám, že já jako předseda poslaneckého klubu motoristů dělám jednu věc a to je, že jsem hned z počátku vzal volební program motoristů a barevným schématem jsem si vyznačil, které věci se nám podařilo dostat do programového prohlášení zcela, které nikoliv a které částečně, a pak jsem se také vyznačil, které věci jsme třeba v programu neměli a v programovém prohlášení jsou. A dělám průběžně to, že ve chvíli, kdy my schválíme nějaký zákon v poslanecké sněmovně, tak já si zkontroluji a vyznačím si v tomto barevném dokumentu, je to politický dokument, co bylo schváleno a jakým způsobem postupujeme. Čili to mé hodnocení je spíše politického rázu než rázu manažerského.
18: Jste spokojen, jak všichni motorističtí ministři fungují?
17: To by měl hodnotit předseda vlády, ale já, pokud mám hovořit o svých ostatních kolezích, tak určitě spokojen jsem, všichni děláme maximum, držíme se programového prohlášení vlády, snažíme se chovat v duchu toho, za co byli motoristé, s čím byli motoristé zvoleni a já jsem v tomto ohledu spokojen.
18: Výrazným tématem toho uplynulého půl roku byla, slovy vašeho předsedy Petra Macinky, extrémní kohabitace vlády s prezidentem. V tomto týdnu skončil několikaměsíční příběh boje o to, zda pan prezident bude nebo nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Díky nebo kvůli předběžnému opatření ústavního soudu pan prezident do Ankary letěl. Díky nebo kvůli tureckému prezidentovi se zúčastnil i té tolik diskutované neformální večeře lídrů. Stálo to podle vás vládě a turistům za to?
17: Já bych tu odpověď otočil. Vláda se nějak rozhodla, my jsme široce prezentovali, proč ta delegace má být taková, jaká je, proč jí má věc podle nás předseda vlády.
18: Pardon, a právě proto se ptám, stálo vám to za to?
17: No tak nám to stalo určitě za to, protože my jsme od začátku říkali, že jde o důležité setkání, které jehož výsledky může naplňovat vláda. Proto jsme takto hlasovali, proto jsme takto rozhodli. Pak je otázka, jestli to stálo panu prezidentovi za to, protože to byl prezident republiky, který napadl to rozhodnutí nejprve veřejně a potom o ústavního soudu.
18: Ale předtím byla vláda, která rozhodla, že na rozdíl od minulých let nezařadí pana prezidenta do delegace.
17: Vláda se rozhodla, jak se rozhodla, my jsme k tomu měli důvody, ty jsme široce prezentovali a byl to prezident republiky, který se z nějakých důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat, rozhodl postupovat tímto způsobem. Čili to nebyl nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. Dobře víte, že jsme schválili jeho účast na valném shromáždění OSN. Premiér jasně řekl, ať pan prezident se účastní toho příštího summitu a tak dále.
18: Pardon, mimochodem to stále platí, že počítáte s tím, že za rok summitu NATO se zúčastní pan prezident?
17: Bylo to veřejné prohlášení předsedy vlády, takže s tím samozřejmě počítáme. A skutečně toto nebyla nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. My jsme vůbec tak neuvažovali, my jsme uvažovali zcela pragmaticky v souvislosti s tou agendou. Samozřejmě jsme brali v potaz nějaká předchozí vyjádření prezidenta republiky vůči Donaldu Trumpovi a měli jsme určité obavy z možných dopadů této věci na, řekl bych, kulturu protokolární vstřícnost na tom summitu a takto jsme se rozhodli a prezident republiky potom postupoval tak, jak postupoval. Já si myslím, že to bylo nešťastné. Já si nemyslím, že v tomto se má využívat ústavní soud.
18: Rozumím a omlouvám si, že do toho skočím, ale tohle vy už jste říkal, i vaše slova na toto téma jsme vysílali v minulých dnech. Vy jste říkal, že jste měli obavy. Naplnili se ty obavy? Stalo se něco hrozného tím, že pan prezident byl v Ankaře, že byl na té neformální večeři?
17: Z mého pohledu tím, že předseda vlády byl vedoucím té delegace a byl to předseda vlády, který se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vztahy Andreje Babiše s ním jsou velice vřelé a přátelské, tak se nic nestalo.
18: Máte pocit, že jste tím jako motoristé něco získali?
17: My jsme nechtěli nic získat, to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Pan prezident zahájil kampaň, stal se lídrem opozice a je to politický střet, který z mého pohledu on vyprovokoval a využil tu situaci našeho rozhodnutí k nějaké politické hře. Já to respektuji, prostě se to děje, asi se to bude dít až do jeho voleb nebo do prezidentských voleb a potřeba to takto vnímat, já v tom nevidím nic dalšího.
18: Vy říkáte, že pan prezident zahájil kampaň. Tím spíš se vracím na začátku, jestli vám to stálo za to, neumožnili jste v tomto vidění světa vlastně vy panu prezidentovi, aby zahájil kampaň? Bylo to taktické?
17: A tak kdybychom měli postupovat takticky, tak přece bychom třeba postupovali tak, jak vy naznačujete a určitě by okolo toho potom nebyl takový mediální humbuk. Takže my jsme postupovali pragmaticky v zájmu České republiky.

0: také naschvály. Já si myslím, že to je přirozený politický střet, který vychází z toho, co už jsem říkal. Pan prezident má nějaké určité názory, přeje si Evropskou federaci, přeje si euro, má nějaký názor, který vyjadřoval veřejně, jako o ohavné bytosti se vyjadřoval k Donaldu Trumpovi. Prostě on má nějaké vidění světa, které se velmi blíží názoru opozice, a tak lze očekávat samozřejmě, že čas od času dojde k určité výměně názorů, ale to v demokracii je běžné a přispěla k tomu samozřejmě přímá volba prezidenta. Je iluzorní se domnívat, že prezident Petr Pavel by byl nějakým nadstranickým prezidentem. To se dít nebude a on je takto aktivním, v některých případech možná aktivistickým prezidentem, ale je potřeba to respektovat, probíhá to v rámci politické kultury, politického souboje, vizí, jsou to názorové střety a je to demokracie, na tom není nic špatného. I společnost bude mít na určité věci nějaké názory, v něčem bude souhlasit s naší vládní koalicí, v něčem bude souhlasit třeba s opozicí a panem prezidentem.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne, je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje. Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o pokračování v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Zároveň ale dodal, že Spojené státy Íránu jednoznačně vzkázaly, že příměří skončilo. Americká armáda tento týden obnovila vzdušné útoky na cíle v Íránu. Ten na ně odpověděl údery proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Do Íránu dnes kvůli eskalaci sporu přicestovala k jednáním katarská delegace. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Například upozornil server Seznam zpráv. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník Plaut, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo. Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. Oznámilo to irské předsednictví Evropské rady. 27 rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na mezivládní konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. A nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Ještě krátce z dopravy na D1 z Brna do Prahy je velmi velké zdržení na Vysočině mezi Měřínem a Velkým Beranovem. Na 119. kilometru pracují silničáři, kolona má přes 10 kilometrů, od Měřína z kilometru 130, zdržení asi 1,5 hodiny. Dá se sjíždět na Měřín kilometr 134 a obět to. Velmi silný je provoz na D1 taky z Prahy do Brna. Poprvé se zastaví u Velkých Popovic na 15. kilometru, zdržení pak do omezení u Šmejkalky na 24. a pak i na přijezdu do Brna před omezením u sjezdu na Bratislavu zpomaluje se u Kývalky na kilometru 182 a na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem od Mrače na 15 minut. Dobře dojeď.

0: Zítra bude stejně jako dnes jasno až polojasno, přechodně až oblačno s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 23. Ze zprávy je to vše, teď už začíná Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou.
1: Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům. Říká o svém novém filmu Čika Čeka v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech režisér Šimon Holý, který je hostem Osobnosti Plus. Jak těžké je v životě hledat a najít vlastní cestu a jak často se mu o námětu pro film zdá ve spánku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
1: Tak jak těžké je být sám sebou před těmi, které milujete nejvíc?
2: No, je to vlastně právě dost náročný, protože hledáte sám sebe a to zrcadlení vůči těm ostatním a snažíte se být autentický a opravdový vůči nim, ale i tak často by se jim třeba neublížil, nebo někdy musíte narážet na ty jejich hrany a hledat se v jejich světě.
1: A jak jste tohle těžké období zvládnul vy?
2: A vlastně docela dobře, protože moje máma je velmi otevřený člověk, přijímající všechno, takže vlastně my jsme to měli strašně jednoduchý. Vlastně to tam nebyl taková, nebyl žádné těžké období v tomhle.
1: Takže žádný náraz nepřišel, že jste si řekl tak a teď budu muset něco zásadního o sobě říct, něco zásadního změnit, teď mě možná čeká něco těžkého, vyrovnat se s tím, kdo jsem, co jsem.
2: Ono to šlo spíš přechodově, a když jsem se mám říct, že jdu na FAMU, tak to možná bylo pro ní to náročný přijmout. Ale ona tak všechno, já myslím, že rodiče do jistý míry něco tuší a ví dřív než ty děti a obráceně. A tady se to tak dělo, že máma věděla všechno možný, že ve chvíli, kdy jakoby tam neustále je hodně kamarádek, ale je tam jenom jeden člověk a jeden muž, takže se asi něco děje. Takže my jsme třeba i coming out měli jiný a zároveň i nějaký jako životní směřování. Myslím, že jsme si vždycky tak říkali velmi upřímně, že máme hrozně vřelej a nějaký vroucný vztah k sobě rodičovský, který mi přijde možná i vzácně, jsem za něj hrozně rád. No.
1: Vy máte za sebou premiéru vašeho filmu Čeka Čeka. Pavla Tomicová, která hraje hlavní roli, tak byla překvapená z reakcí publika. Mm-hmm. Co vy?
2: Já taky. Já jsem vlastně vůbec nečekal, že to přijetí bude tak moc vřelý a nám se děje to, že máme tradiční spor kritika versus diváci, tak diváci jsou spokojení, kritika jsem pochopil tolik ne, ale to, co se stalo ve velkém sále a potom v pupu, to bylo prostě něčím výjimečný, že jako návštěvník vím, že tohle není běžný, že lidi tleskají během té projekce a že pláčou a smějou se a že nepřijde potlesk jenom na konci, ale že fakt průběžně během toho filmu. A za to jsem strašně vděčný, protože to je ta největší jako pochvala u takovýhleho filmu, který měl cíl komunikovat nějak téma s veřejností.
1: I hrdina toho vašeho nového filmu hledá vlastní cestu. Je tam velmi zajímavé propojení vesnice a drag queen.
2: Je to tak.
1: Jak se tohle urodí v hlavě, propojit vesnický život a drag queen?
2: Mně se to zdálo ve snu a já jsem se probudil a hnedka jsem si to zapsal do poznámkového bloku kompletně tu základní zápletku.
1: A to se vám přesně zdálo, že na vesnici ano. Bude kluk, který bude ve Francii někde se živit jako drag queen?
2: Původně nebyl ve Francii, úplně na začátku byl podle mě v New Yorku, pak jsme ho přesunuli do Španělska a pak do Francie, kde chvíli jsme zjistili, že náš koproducent je francouzský. Ale ta základní linka, že je drag queen na vesnici, to se mi zdálo a že ta máma to s ním musí řešit, to tam taky bylo. Takže z tohohle jsem se nějak odpíchl, šel jsem za producentkou až bytou Janáčkou a pak jsme s tímhletím šli za Jardou Sedláčkem do České televize a už to jelo.
1: Když se vám takovéhle věci zdají, tak máte tendenci si ve snáři hledat, co ten sen znamená?
2: Dřív jo, teďka už ne, protože po mnoha letech psychoterapie už člověk umí trošku číst svoje sny a chápe, co se mu děje v těch snech a proč. A někdy možná i do jistý míry, když už je to zase temný a člověk nechce tolik hledat, tak už ani nehledá.
1: A co se vám podle vás dělo v hlavě, když se vám zdálo o námětu k filmu Čika Čeka?
2: Já jsem sledoval hodně jednu reality show RuPaul's Drag Race, kde právě soutěží drag queens, mm-hmm. O to, která je z nich nejlepší, která umí nejlíp tohleto umění. A zároveň já jsem v té době ještě stále částečně žil na statku s mámou na vesnici, kde ona stále žije. Takže myslím, že to bylo zase nějaký podprahový takový sdělení toho, že tohle ta kombinace je vlastně zábavná a že se mi tak nějak děje v osobním životě.
1: Když byste někomu, kdo nikdy neslyšel a neviděl drag queen, ani to téma nezná, měl jednoduše vysvětlit, co to je? Tak co to je?
2: Je to umění přeměny formy v někoho jiného. Vlastně to není nutně ani jako, že muž se snaží být ženou a dělat nějak jakoby ty feminní symboly. Je to o tom, že člověk hledá, co všechno jako člověk může být a kým být a co je to alter ego a objevovat vlastně sám sebe skrze nějakou uměleckou formu, která má vlastně i různé varianty. Od těch, kterými známe z 90. let i u nás jako travesty, po něco, co je opravdu umělecká forma nějakého výkonu, který je vlastně třeba náročnější. Už to tolik není o tom, že si hrajeme s genderem, ale třeba o tom, jak i naše tělo může vypadat, že někdy to jsou proměny klidně i v nějaký netolik lidský tvary.
1: Zkoušel jste to někdy vy sám?
2: Během jedné zkoušky, protože Honza Cina měl s Eliškou Soukupovou choreografkou a s jednou drag queen Just Karen takový týden příprav, tak jsem si to zkusil.
1: A?
2: No bylo to zajímavé, protože opravdu už chápu, proč to ty lidi dělají, proč to i Honza Cina začal dělat. Ono opravdu najdete v sobě něco jiného, něco, co neznáte. Vlastně zjistíte, že ve vás je těch identit vlastně hrozně moc a je to zajímavé, že se tak začnete tak jako jinak vnímat, protože vlastně i existují drag kingové, kdy naopak vlastně často jsou to spíš ženy, které se snaží být co nejvíc mužské a zase hledají ty jako stereotypy mužského těla. A ono je opravdu zajímavé, že sledujete, že to tělo může být do jistý míry jako jiný, že se jinak vnímáte, dá vám to třeba nějakou větší sebedůvěru a můžete si zkusit být v kůži někoho jiného, protože vy víte, že to je opravdu výkon, který je něčím jako herecký a jste v jednu chvíli někým, kdo může být cokoliv, může být sebevědomý, může mu být všechno jedno a je to vlastně strašně pozitivní pocit.
1: Pavla Tomicová a Jan Cina, to je ta ústřední dvojce. Byla to první volba tihle dva?
2: Honza Cina od začátku, ten vlastně za těch 6 let toho scénáře, tam to bylo napsané na tělo. U Pavly Tomicový ne, tam jsme hledali delší dobu Pavla, ale měla stále zájem to hrát, furt se mi připomínala a my jsme s Pavlou předtím točili a pak přišla Láska, což byl film, který tady byl vlastně uvedený v Proximě před, co to je, 3 lety. A já jsem nechtěl moc opakovat ten úspěch toho filmu, protože Pavla vlastně za to získala nominaci na Lva i na cenu České filmové kritiky a přišlo mi, že by to možná i do jisté míry mátlo lidi, že vlastně mají pocit, že zase tvoříme něco stejného, něco, co je vlastně něčím velmi depresivní, náročný a tenhle film měl být přesný opak, ale my jsme nikoho nemohli najít, kdo by to byl a když jsme zkusili nakonec Pavlu přes její prosby, tak za 10 vteřin to bylo jasný, že to je celou dobu ona a že vlastně ona tomu umí dát přesně ten jako humor, nějakou vřelost, lidskost, autenticitu, no a bylo to jasný.
1: Dost zásadní roli v tom filmu hraje zpěvačka Helena Vondráčková, i když se v tom filmu neobjeví.
2: A vlastně možná objeví.
1: Nebo objeví.
2: Možná objeví.
1: Možná objeví, dobře. Proč právě Helena Vondráčková?
2: Protože ten film se jmenuje Čika Čeka, česká žena vlastně v překladu a já si myslím, že v té popkultuře Helena Vondráčková je opravdu takový symbol té české kultury, české ženy. Prošli jsme její kariéru spolu s ní od 60. let až do současnosti v různých jejich podobách toho, co česká žena může být i skrze ty texty. Ty texty jsou často o lásce, přijetí, hledání vlastního směru a myslím, že s někým jiným ta společnost té popkultuře zrovna v tom zpěvu neprošla tolik dekád a tolik různých příběhů, protože i když se třeba člověk podívá, zase jsme u toho dragu, jo. Když se člověk podívá na vzhled a styling Heleny Vondráčkové v 60. letech, 70., 80., 90., 0., je vlastně po každý někým jiným. A to není už tak daleko od toho, o čem drag je.
1: A ví Helena Vondráčková, že je součástí toho filmu?
2: Musela i podepsat smlouvu s náma, respektive my s ní, že je všechno v pohodě, že ona je s tím v pohodě. My jsme ji zvali i na premiéru sem, bohužel má koncert, pak na další distribuční premiéru taky má koncert, ale všechno jsme museli vlastně vyřešit.
1: A byl to jednoduchý proces s Helenou Vondráčkovou?
2: Nebyl a ne z toho důvodu, že by jí nějak vadilo to téma a ona toho má tolik, že i ten management toho má tolik, co řešení. Vlastně se řešila ta O2 Arena konec konců v té době ještě, takže bylo těžké se vlastně probojovat, aby na nás bylo to pořadí, že můžeme řešit tu smlouvu, protože chápu, že když se řeší O2 Arena, tak jsou jiný důležitý věci.
1: Takže to nakonec klaplo. Ten název Čika Čeka je opravdu jenom náhoda, že se vám líbilo, jak to spolu zní?
2: Tak ten název vlastně je název toho alter ega, té hlavní postavy Lukáše, a mně přišlo skvělý, že to zní malebně, zároveň to vlastně mluví o všem, že to je ta česká žena, má to v sobě nějakou hravost a barevnost, a když už člověk to slyší, tak mu to trošku ho to rozesměje. A za mě je třeba i zvědavý. A já mám takovou slabost, která je dost nebezpečná, že když se zamiluju do názvu, tak ta věc musí vzniknout. A i tady ten název byl velmi brzo a v tu chvíli, když byl ten název, tak bylo jasné, co to stane. Takhle se stalo vlastně, a pak přišla láska i s Hello Welcome, že byl nejdřív název skoro, až pak, co to je.
1: Jancina říkal, že když se připravoval na ten film, když natáčel, že to vlastně pro něj mělo skoro až terapeutický účinek. Jak jste to natáčení prožíval vy? Taky jste to měl jako terapii?
2: Já tolik ne, já jsem mám pocit, že jsem fakt byl psychoterapeutem často. A byl jsem psychoterapeutem mnoha lidí na tom štábu, ale to je obecně podle mě ta profese toho režiséra věc, na kterou se zapomíná, že ten režisér má je něčím i manažer toho placu, aby se to jako vůbec nějak stalo. A těch emocí tam bylo dost a není divu, protože často jsou ty scény docela emočně náročný, nějak se nořejí ty postavy do svého života, do svého nitra. A vy chcete, aby jim ty herci a ten štáb předvedl to, co umí nejlíp, a musíte jim jít nějak naproti a pomoct jim, takže zjišťovat i, jak se třeba zrovna cítí.
1: Takže režisér je taky psycholog.
2: Já si myslím, že ale fakt jo, že to je nějaký i coaching na tom place.
1: Jak dlouho trvala přeměna Jana Ciny, drag queen, do podoby Heleny Vondráčkové, a pak je tam ještě jedna scéna z Francie, která mně se zdála mnohem náročnější, asi na předělávku.
2: Byla mnohem náročnější a vlastně tam na to jsou dvě odpovědi. Ta přeměna může se říct, trvala třeba 7 měsíců, protože těch příprav toho, aby si to Honza naučil, aby zjistil, jak to funguje, aby zjistil, jak funguje ten svět toho dragu a toho umění, aby se naučil tu choreografii, aby se naučil vůbec všechny pohyby Heleny Vondráčkové, protože oni s Eliškou Sokupovou byli velmi důkladní v tom, že si procházeli různý choreografický vystoupení a často až jako obskurní, jako nějaký dožínky z Rakouska z roku 76, který našli úplně nějakých archivech, a Eliška hodně chtěla, aby to nebyla parodie na Helenu Vondráčkovou, aby to spíš bylo fakt jako pokus o kompletně choreografické uchopení v těch přesných gestech, aby se jí to přiblížilo co nejvíc, a až pak v tom druhém vystoupení to byl ten drag, kdy to je jako nadnesená forma nějaký zábavy a umění a tance. A to je jedna odpověď. Trvalo to takhle dlouho, a pak ta druhá, to líčení a všechno, to bylo klidně takových 3-4 hodiny podle mě v maskérně.
1: Vy říkáte, že Čika Čeka je příběh o blízkosti, odpuštění a odvaze začít žít v pravdě. Umíte odpouštět?
2: Já myslím, že čím jsem starší, tím víc, protože mám pocit, že čím víc já chybuju.
1: No dobře, ale vy jste hrozně mladý. Tak když říkáte, čím jsem starší, tím to umím líp, tak je něco, co byste nikdy nikomu neodpustil?
2: Jo, jsou takové věci, protože ono, teďka přemýšlím, jak zavroužit do toho, jako do toho temného, ale já vlastně kromě toho, že jsem gay, tak jsem ještě vyrostl na židovský obci, a myslím, že pro mě je třeba téma nějakého rostoucího antisemitismu ve společnosti. Opravdu věc, přes kterou za mě jako nejde ta mes. Tam já prostě vidím, že tam ne. Tam se jako nešahá, že i ty přeci, co zemřeli v koncentráku, prostě na to nejde. A jsou lidi, u kterých to prostě ten vztah na tom se zasekl, protože když něco slyším, tak tam já neodpouštím. No.
1: Hlavní hrdina vašeho nového filmu obrátí svojí mámě život na ruby. Stalo se vám něco podobného, že vám někdo nebo něco obrátilo život na ruby? A nemusí to být spojené s vaší maminkou?
2: Co mi otočilo život na ruby? No tak třeba když najdete někoho, s kým se pak zasnoubíte, tak vám to otočí život poměrně na ruby. A pak když se zase rozejdete a zůstanete nejlepšími přáteli, tak se to otočí znova. Tak to jsou ty životní, podle mě, nějaký milníky, který vám to otáčej, ten život. Možná i nějaký třeba přesun, možná přijímačky na FAMU před, co to je, 16 lety, tak nebo 15, tak byly to taková ta věc, to jsou ty věci tady, ty, které vás někam posunou v životě, asi zásadní. A Já si myslím, že třeba možná i to, že teďka máme film v té hlavní soutěži, je nějaký milník něčeho i pro ten štáb a pro mě.
1: Já když jsem se na ten rozhovor připravovala, tak jsem si přečetla, že ten váš film je typický český příběh. Trošku nás to zaskočilo, když jsme si říkali spojení typický český příběh a drag queen, že nám to moc neštimovalo. Tak je to typický český příběh?
2: A já myslím, že jo, protože to travesty v 90. a 0. léta prostě bylo všude, v každém kulturním domě. Já mám pocit, že to tam je a že z nějakého důvodu se teďka nějak jako společensky tváříme, že to tam nebylo a zapomínáme na to a zase jsme u nějakého zapomínání naší vlastní minulosti.
1: Možná jsme tomu říkali travesty show a proto to možná spousta lidí nechápe, že to je vlastně to samé.
2: Ano, je to tak a já si vlastně myslím, že to tady celou dobu máme a zapomínáme na to, takže vlastně to tady celou dobu je. Nemluvě o tom, jak nějaká historie divadla tady probíhá historicky, kdy muži často hráli ženský party. To prostě historicky jsme se jako neposunuli nějak výrazně.
1: A co byste chtěl, aby si zahraniční diváci a zahraniční porota z toho typicky českého příběhu odnesla?
2: Já bych chtěl, aby dostali lidi v dnešní době nějaký kus naděje. A vlastně se nám ukazuje, že ten film velmi dobře funguje na diváky z tohohle regionu. A myslím tím nejenom Česko, ale Slovensko, Polsko, Maďarsko. Zatím ty reakce z tohohle regionu jsou vlastně velmi pozitivní a vřelý a nějak všichni chápou, proč ten film tady je a proč vznikl a co je jeho důležitost. Zajímavý je, že já jsem si zakázal číst recenzi a teďka jsem si dovolil jednu jedinou recenzi z prestižního zahraničního magazínu, která je od francouzské autorky, která to strhala a řekla, že to je naprosto zastaralé téma, které je zbytečné. A myslím, že to je právě to, že se tady dostáváme do nějakého střetu civilizace a společnosti, a která si jako neuvědomuje, že každý region má vlastně jiný potřeby a
1: že
2: jiný
1: možná
2: témata.
1: Někde to vyřešené je, ale u nás ještě ne.
2: Přesně tak. A myslím, že to u nás prostě vyřešený není a to se ukazuje ale na těch debatách, které jsme teďka zažili po tom filmu, kdy vidíme, že to tady prostě je zapotřebí takovýhle film a hledání naděje. Protože si myslím, že jako společnost se stále trošku formujeme. I po roce 89 hledáme cesty toho, jak tvořit společnost, jak spolu debatovat, jaký platformy k tomu využívat. Jsme konec konců na vlnách Českého rozhlasu, na veřejnoprávních médiích, kde máme debatu o zestátňování a o tom, jak jako společnost jsme se teda rozhodli, že budeme je využívat nebo nevyužívat, bohužel spíš. A to chápu, že třeba Francie má jinak, že tam by hořely ulice, kdyby se dělo to, co se děje tady.
1: Říká režisér Šimon Holík, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ve filmu hrají významnou roli ženy, protože jsou zastoupené ve všech klíčových uměleckých profesích. Od kameramanky přes střihačku, zvukařku, castingovou režisérku, kostymérku, koproducentku. To je náhoda?
2: Vlastně do jistý míry, jo. Já mám rád, když muži vždycky obsazují jenom muže a pak řekl, ono to takhle dopadlo. Tak tady to fakt takhle zase jen dopadlo. Ono jde o to, že vlastně Honza Vlček, filmový architekt, tam je tam muž, jsem tam já, ale s Janou Hojdovou my spolupracujeme od prvního ročníku na FAMU vlastně celou dobu, že jsme nikdy si nerozdělili. Stejně tak se Sabinou Mladenovou na střihu, s Alžbětou Náčkovou spolupracovali jsme třeba na mém debitu. Hodně těch lidí, kteří se tam objevili v tom štábu, jsou lidi, se kterými já jsem pracoval v minulosti na mnoha projektech.
1: Když máte to srovnání, je to jiná energie, když je tam víc žen než mužů, nebo tam je to prostě jenom o té profesi?
2: Mně přišlo zajímavý, že jak jsem na to zvyklý z těch předchozích svých placů, že ten štáb je furt vlastně stejný, tak tentokrát, jak je to mnohem větší film, tak tam přišlo mnoho nových lidí a většinou to byli právě muži na těch technických, jako jsou osvětlovači, lidi od kamery. A překvapilo mě, že ty ženy, co jsou v tom štábu, už si na to zvykly, ale naopak chodili ty muži a říkali, tohle je hrozně jiný, je to vlastně jako příjemný, protože vlastně se tady děje taková jako pohoda, že vlastně nás to nenapadlo, že by to takhle mohlo dobře fungovat, když jsme tady všichni a bylo to hrozně příjemný. Vlastně mě to překvapilo a zase to je ta debata, kterou nějak asi musíme si teda tady projít, jsme někde jinde a není to nějaký jako politický akt, to je opravdu o tom, že se postupně nabalovali na mě nějak lidi a většinou to tak dopadalo, že to byly zrovna ženy a je to náhoda, nebyl to fakt z mý strany nějaký cílený akt, ale my jsme si prostě sedli a pracujeme spolu.
1: Vy film chcete věnovat matkám, jejich síle a nezlomnosti. Jak velkou inspirací vám v tomhle příběhu byla vaše maminka, která si mimochodem zahrála i malou roli v tom filmu Zdravotní sestry, kterou sama je.
2: Mm-hmm. Vlastně velkou, protože jak jsme spolu sdíleli rozpadající dům na vesnici, tak není možný, abych vlastně nevytahoval i její zkušenosti s opravou domu. A mně právě přišlo strašně zajímavý na ní sledovat to, jak ona jako žena po 50. je na ní vyvíjený nějaký tlak společenský a že se něco po ní chce. A vlastně mě překvapilo, jak moc jí cizí lidi i nutějí otázku toho, že by měla mít nějakýho partnera, že to sama nezvládne, že tohle to a tamhle to. A ona by to asi o sobě takhle neřekla, protože je nějak skromná, ale mně připadá vlastně hrdiný to, že ona se tomu postavila a dělá si, co chce. Ale něčím prostřesně může pak působit jako smutný podivín, ale ona je vlastně velmi šťastná. A zase jsme u toho, že může působit pro někoho nějak, ale to prostě není pravda. Ona si žije jenom to, co chce.
1: A maminka už film viděla?
2: Máma byla tady na vlastně obou dvou projekcích, takže a viděla ho předtím ještě stranou v době nějakých střihů.
1: A co říkala?
2: Líbilo se jí to moc. Poprvé jsem vlastně byl překvapený, protože ona viděla vždycky každý film v nějaký verzi střihu, před finálního třeba, a pokaždý k tomu měla hodně poznámek a hodně věcí. A tentokrát si pamatuju, že poprvé jenom mlčela a pak řekla, no tak život, no.
1: Když jste svůj nový film představoval, řekl jste, že nás vrací zpátky k menším životním příběhům a dodáváte, žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Co vás osobně děsí nejvíc na tom světě?
2: Mě děsí, tyjo, toho je strašně moc, ale pojďme si to vyjmenovat. Tak máme tady genocidu v Gaze, máme tady válku na Ukrajině, máme tady to, že si miliardáři v české zemi rozparcelovávají média, máme tady to, že tady naše vláda vlastně vůbec jí nezajímá, co se děje s lidma nižší a střední třídy. Máme tady to, že vlastně planeta hoří a místo toho jako děláme strašně moc zbytečných věcí na téhle planetě, jenom aby někdo vydělával, jakkoliv planeta hoří a všichni tady můžeme schořet. A tohle to je tak strašný svět pro mě, kdy vidím, že jako jednotlivec můžu udělat málo, že jediný, co já můžu fakt udělat, je ten pozitivní film, protože to je to jiné, co já můžu udělat. Já už fakt se jako nemám kam jít a můžu o tom tady nahlas mluvit třeba v tomto médiu, za což vděčím, ale je to vlastně jako bezmoc, kterou vlastně neustále i v tom štábu řešíme, jak jako filmaři můžeme něčemu pomoct. A to jsou ty otázky.
1: Herečka Jitka Čvanšerová říká, že herci a umělci jsou jako kanárci v dole, že dřív než ostatní cítí, že je něco špatně, že uniká plyn, který nás všechny může zadusit. Jak to máte vy? Taky si připadáte jako kanárek v dole, že máte možná nějak silněji vyvinutý cit pro to vnímání věcí, které se dějí, které nás můžou nějakým způsobem ohrožovat?
2: Já si myslím, že obecně minority jakýhokoliv typu jsou lakmusový papírek společnosti. Že vlastně na nich se dost často ukazuje, co se zrovna děje na tom světě. A když jsou minority jakýhokoliv typu zase v bezpečí, tak evidentně ta společnost má nějaký jako sítě záchrany. A teď je nemá. A jsou na tom bytí všichni. A vlastně jsem rád, že i když se koukneme na ten program karlovarský, třeba i té hlavní soutěže, tak vidíme různý věci, kde i naše česká společnost nebo slovenská, jako ve filmu Pramen, selhává a dělá šílené věci. Takže já si připadám takhle, jak to popsali.
1: Mladá generace v současné době dostává dost nálepek, že nerada pracuje, že jí zajímá hlavně well-being. Říkají o vás, že jste sněhové vločky. Jste?
2: No, myslím si, že ta situace je natolik odlišná. Moje prababička, která bohužel už není naživu, ale umřela loni v 99 letech, tak mi před pár lety pravidelně říkala, že toto je nejhorší doba, kterou zažila, a to zažila i druhou světovou. A mně to připadá vlastně určující pro tu generaci, že ta generace navíc taky nahlas říká věci, které ty předchozí generace tolik neříkaly. Že by třeba jsme měli řešit to psychické zdraví, že vlastně není úplně v pohodě, když zavřeme hranice naší země a nemůžeme vyjet. A podobné věci. A tahle ta generace to říká a chápu, že pro některé lidi je to hrozně šokující. A v tomhle my jsme měli krásnou debatu s mojí mámou, která je v tomhle hrozně otevřená, že si třeba i uvědomila na takových jednoduchých věcech, jako jak se k ní jako k mladý půvabný holce ve 20 chovali muži, a říkala, tyjo, dřív jsem i já bych tolik různých poznámek přešla a vlastně cením, že ty holky teďka už řeknou ne, že řeknou takhle se se mnou nebudeš mluvit, a mě to přišlo úplně normální a nejdřív mě to šokovalo a vlastně to pohoršovalo, že ty holky se ozvou. Ale to bylo jenom o tom, že já jsem nastavená v té společnosti, že to je vlastně v pohodě, že mi někdo jako šáhne na zadek, když chce. A proto si myslím, že tahle ta generace dostává ty nálepky, protože je to jednoduchý ty nálepky dát. A ona si musí jenom vymezit v tomhletom všem něco, aby vůbec tady mohla jako fungovat. A zároveň si myslím i na své ukázce, nemyslím si při vší jako nějaký jako skromnosti vůči mě, že ve 32 je normální mít 4 filmy. Já jsem si fakt namakal toho dost a pracuju hodně a vždycky mě to vytočí, když slyším, že nepracujeme, protože já to prostě nevidím.
1: Říká Šimon Holý, režisér, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
2: Taky děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Ceny pražských bytů vzrostly za posledních 10 let téměř o 180% a metropole se stala jedním z nejhůře dostupných evropských měst, co se týče vlastního bydlení. Co všechno k tomu přispělo? A má na dostupnost bydlení větší vliv stavební zákon nebo územní plánování? Jaký dopad na něj bude mít stárnutí populace? Speciálním hostem je sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research Daniel Prokop.
3: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Archiv Plus.
5: I Češi byli kdysi migranty. Jaké to bylo, když utíkali za svobodou?
6: Je to poplašné zařízení, které je, jsou to dráty vpletené přímo v drátěném zátarasu. Jakmile přestříhá, chce si vystříhnout i otvor na překonání drátěného zátarasu, jak přestříhne drát, který je napojen na hajkovou signalizaci, tak začne zvonit na rotě a vznikne poplach okamžitě.
3: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu.
7: Jakékoliv téma, které by mělo tedy být v rozporu s programovým prohlášením vlády, tak je předem potřeba to prodiskutovat.
1: Jeho španělskou Andaluzii sužují ničivé požáry, oheň se dál rychle šíří.
8: Bohužel víme o 12 obětech a 23 pohřešovaných.
1: Tenisté Djokovic a Sinner hrají o postup do finále Wimbledonu. V Praze na jižní spojce směrem z Barrandovského na Černý most je kolona od záběhlic k nehodě u Průmyslové. A zítra bude skoro jasno, během nepřechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů. Je pátek 10. července, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz pro Ukrajinu. SPD tento týden kritizovalo ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, že poslal peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura pak mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
9: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
7: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
9: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
10: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
9: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Hasiči ve španělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Zatím mají 12 obětí, dalších 23 lidí pohřešují. Oheň se dál rychle šíří. Podle španělské veřejnoprávní televize během 2 hodin překonal v lesním porostu 15 kilometrů.
11: Andaluské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
12: Soud v Británii odmítal většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Více než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo odškodnění kvůli údajnému podvádění při emisních testech. Jde například o společnosti Mercedes-Benz a nebo Ford.
13: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroën. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroën. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně vládní poslanci. K povolení stavby má stačit jedno stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
14: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
15: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
14: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
16: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
14: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
12: Hasiči už druhý den bojují s požárem 11-patrové budovy v centru Zlína. Hoří tam od včerejšího rána, objekt už je zničený. Policie požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
17: Z místa, odkud požár sleduju, vidím hasiče, kteří buď polehávají na trávě nebo ochlazují budovu několika proudy vody. Z celé 11-patrové stavby zůstala stát už jen jediná stěna. Visí na ní ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati. Přestože mají hasiči požár pod kontrolou, z objektu dál stoupá tmavě šedý dým. Lidem proto doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na nezbytně nutnou dobu. V budově měly sklady desítky firem, které odhadují škody na stovky milionů korun. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčiny požáru. Na místě budou podle velitele zásahu pracovat minimálně do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
12: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům a nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
18: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
12: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech uvedl film Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli malíře a graffiti umělce po boku známých herců jako Christopher Walken a nebo David Bowie.
19: Je nádherné být zpátky, řekl Wright před promítáním. V 90. letech totiž Basquiat uvedl i Karlovarský festival. Na letošní uvedení do hotelu Thermal přišlo dokonce i několik tehdejších diváků. Ale i mladí příznivci, kteří Wrighta znají třeba ze seriálu Westworld nebo některých jeho novějších filmů.
20: Ano, velké faninky. Americká fikce byl možná můj nejoblíbenější film celého roku 2023. On je tak talentovaný.
19: Na slavnostním zakončení Raid převezme cenu prezidenta festivalu. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
0: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic bojují o postup do finále Wimbledonu. Souboj mezi světovou jedničkou a rekordmanem v počtu grandslamových titulů vidí přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
21: Novak Djokovic prohrál první set 4-6, teď zahájil servisem druhou sadu 40-30 ve prospěch Srba. Jannik Sinner tedy vede 1-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Do finále už postoupil Alexander Zverev, který porazil ve třech setech Artura Ferryho. Mužské finále se bude hrát v neděli, ženské už zítra, tedy v sobotu, a o titul se v něm utkají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Fotbalisté Španělska a Belgie budou hrát o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne v 21 hodin českého času v Kalifornii. A cyklista Belgičan Tim Merlier vyhrál v hromadném sportu 7. etapu Tour de France. Čech Pavel Bittner finišoval 11. Ve žlutém trikotu celkového lídra zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
22: D1 z Brna do Prahy, hodinová kolona za Měřínem z kilometru 128. Krokem se sune přes dvě omezení až k Velkému Beranovu. Pomůžete si, pokud sjedete exitem 134 a pojedete po silnici 602 na Vysoké Studnice a Beranov. D1 z Prahy do Brna plnější před omezením na Šmejkalce. Ze 17. kilometru se jede zhruba čtvrt hodiny. V Praze velké komplikace ve Kbelské, ve sjezdu do Novopatské řeší nehodu. Provoz chvílemi zastavují v obou směrech. Kolony z Cínovecké od sjezdu na Čakovice z druhé strany v Novopatské od Satelic. A v Praze potíže i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Fronta na čtvrt hodiny se sune od Lanového mostu k nehodě před Průmyslovou. Zabraný je tam levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a ochladí se v noci na 14 až 9 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 17, na Šumově o něco tepleji, tam naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
24: Jaký přínos nebo úskalí by mohla mít novela stavebního zákona z pohledu místních samospráv? Uzavřela dnešní schůzka koaličních partnerů spor kolem zapojení Česka do iniciativy na nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. A proč podle Evropské komise internetové aplikace společnosti Meta podněcují takzvané návykové chování uživatelů, včetně nezletilých a dalších zranitelných skupin? Poslanci dnes schválili novelu stavebního zákona. Ta byla jednou z priorit vládní koalice, která ji přitom předložila nikoliv jako vládní návrh, ale jako poslaneckou iniciativu. To znamenalo, že návrh neprošel plnohodnotným připomínkovým řízením. K povolení stavby má nově stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Součástí novely je také reorganizace stavebních úřadů. Ty nově přejdou pod stát. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
16: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
24: Opozice novelu dlouhodobě kritizuje, stavební řízení podle ní nezrychlí a víc dodává místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Petr Hladík.
25: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
24: Pro novelu stavebního zákona hlasovalo 89 poslanců, k přijetí bylo potřeba 86 hlasů. Naším hostem je Dan Jiránek, ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí a také bývalý primátor Kladna z ODS. Dobrý den.
26: Dobrý večer.
24: Očekáváte, že novela stavebního zákona zrychlí a zjednoduší povolování staveb, jak o tom mluví politici z vládní koalice?
26: Zrychlit to může, ale podle našich zkušeností nejvíc zdržují sousedský spory to, že není možný připojit na vodu nebo na elektřinu, a to se nezmění.
24: Co ta novela přinese starostům a radním města obcím?
26: Na jedné straně je to zjednodušení územního plánování, kdy se ty procesy zrychlují a dostává se to plně do kompetence obcí. Na druhou stranu jsou tam hrozně krátké lhůty pro to, aby se obce mohly vyjádřit. když si vezmete, že musí obec odpovědět do 5 dnů, ale přitom za tu dobu ani nestačí řádně svolat radu, tak tam bude kámen úrazu.
24: To znamená, že v praxi může dojít k tomu, že obce nebudou schopny v podstatě zareagovat tak, aby to dopadlo v zájmu obce, že to nestihnou?
26: Řada obcí to nestihne a musíme si uvědomit, že většina obcí nebo minimálně polovina má neuvolněné starosty, kteří to dělají vedle své práce. To znamená, on, když se do té datové schránky podívá jednou za 10 dní, tak zjistí, že před 5 dny se mohlo vyjádřit a už to nestačí.
24: Součástí novely stavebního zákona je také hodně diskutovaná reorganizace stavebních úřadů. Ty mají nově fungovat pod státem. Máte v rámci Svazu města a obcí nějakou představu, jak velká část úředníků bude chtít přejít v rámci té reorganizace z města a obcí na stát a jak velká část bude chtít odejít?
26: Tak podle toho, co víme z veřejných zdrojů, tak zhruba nějaký 20-30% se chystá přejít. Jsou to zejména ty zaměstnanci tady v sídlech ORP a podobně. Obávám se, ale teď, když MMR vydalo prohlášení, že jich bude stačit jenom polovina, takže to procento ještě klesne, protože jenom hlupák by čekal na poslední chvíli, jestli se ho vyberou nebo ne. Ty rozumnější si budou snažit najít si jinou práci už dříve. A samozřejmě s tím je spojené to, že už dneska se obcím špatně schání pracovníci na stavební úřady. Po těch věcech, po schválení zákon se budou schánět ještě hůř.
24: Ta reorganizace stavebních úřadů má být účinná za rok a půl, tedy od začátku roku 2028. Během jednání ve sněmovně se ozývaly odhady opozičních poslanců, že to může vést ke kolapsu stavebních úřadů. Sdílíte tyhle ty obavy?
26: Ta obava vyplývá z toho, že když chcete sehnat člověka na místo, které není moc dobře placené a mění se mu ještě navíc ty prováděcí právní předpisy, tedy stavební zákon, tak to není jednoduché. A v okamžiku, kdy mu řeknete, nevím, jestli budete dál pracovat v našem městě, nevím, jestli budeš potřeba za rok a půl, tak zkuste někoho sehnat za mizerný plat.
24: To znamená, že ty problémy mohou být ještě během toho příštího roku, kdy to bude v gesci města obcí nebo městských a obecních úřadů?
26: Pokud rychle stát nezdělí, kolik lidí bude potřebovat, jaké lidi bude potřebovat, ve kterých místech budou pracovat, a tím rychle myslím do konce října nejpozději, tak to bude problém, protože vždycky je nějaká obměna, nějací lidé odejdou, nějací přijdou, ale oni přestanou přicházet.
24: Jsou a budou města a obce nápomocné při té reorganizaci?
26: Tak určitě budou. Naopak, ty obce, kterým hrozí, že tam stavební úřad skončí, tak jsou připraveny podobně jako u jiných agent nabízet třeba pronájmy za symbolickou cenu. To se bavíme tedy o těch takzvaných jedničkách a dvojkách, kterým hrozí, že tam ten stavební úřad vůbec nebude. Ty trojky, ty se budou snažit rozumně vyjednávat tak, aby ty podmínky byly přijatelné pro obě dvě strany.
24: Opoziční poslanci při jednání o novele stavebního zákona namítali, že ta novela jde na ruku velkým developerům, že neměří všem stejným metrem. Souhlasíte s tím a pokud ano, v čem?
26: Jsou tam zvýhodněny ty stavby, kde je převáha bytů a na 10 000 metrů čtverečních nám se za pomoci některých poslanců podařilo prosadit, aby to zdržení u těch malých bytových domů nebylo tak velké, a pokud to budou takzvané nesporné, čili budou souhlasit sousedi, obec, je tam všechno dispozici, takže by se měli zrychlit i ty.
24: Poslanci dnes kromě toho samotného návrhu, tedy té samotné novely, schvalovali také přes 100 nebo rozhodovali o více než 100 pozměňovacích návrhů. Mimo jiné rozhodli o tom, že stavební zákon se nebude vztahovat na výdejní boxy zásilkových společností. Vítáte to?
26: Zase, jsou obce, kde není žádný box, které by o něj stály. Ty to určitě uvítají. Pak jsou obce, kde potřebují regulovat, protože třeba tam někdo postavil box na nevhodné místo a my netvrdíme, že to musí být nutně ve stavebním zákoně, ale například, aby obec mohla obecně závaznou vyhláškou vymezit, kde ty boxy mají být, kde nemají být, to potřebujeme i nadále.
24: To znamená, že se budete snažit, aby nějaká možnost regulace těch výdejních boxů přece jenom byla přijata, ano, byť ano, to nebude ano, třeba ano, ve stavebním zákonu.
26: Je to rozhodně potřeba, jsou prostě místa, kde třeba klidná čtvrť rodinných domků s úzkými ulicemi, kde ten box znamená ne z hlediska provozu toho boxu nutně, ale z hlediska zastavování i v noci, otvírání dvířek, bouchání dveří a podobně, kde to je prostě problematické a tam potřebujeme, aby ta obec mohla říct ne. většina, musím říct, těch, kteří ty boxy umisťují, už se s obcemi baví a umisťuje tam, kde ty obce s tím souhlasí, ale samozřejmě vždycky existují výjimky a ty potřebujeme nějakým způsobem regulovat.
24: Novela stavebního zákona, jak jsem říkal, prošla ve sněmovně těsně, teď míří do Senátu. Budete se snažit přesvědčovat senátory, aby tu novelu vrátili sněmovně, případně aby zkusili navrhnout nějaké změny, aby se ještě tímto způsobem ta novela upravila?
26: Tohle to je samozřejmě věc předsednictva svazu, to rozhodne, jestli se o to snažit budeme, ale zůstaly tam některé věci, jako například, když obec nesouhlasí se zněním plánovací smlouvy, tak její souhlas může nahradit soud, které jsou pro obce jako Červený Hrad probíká, takže asi nějaká snaha tam proběhne.
24: Takže vy jako ředitel legislativní a právní sekce byste doporučil zkusit lobovat a zkusit ještě změnit novelu stavebního zákona?
26: Já to doporučovat budu, ale ono nezáleží na mém mínění, protože některé obce přes své senátory, a musíme si uvědomit, že na podzim jsou senátní volby, to zkusí nepochybně.
24: Říká ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí, bývalý primátor Kladna za ODS Dan Jiránek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
26: Děkuji a dobrý večer.
24: Česko poslalo do iniciativy, která zajišťuje vojenské vybavení pro Ukrajinu, zhruba 140 milionů korun. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem, s předsedou hnutí ANO, to řekl předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Dodal, že jde o nevratný krok, ale že SPD k němu má výhrady. S premiérem Andrejem Babišem podle svých slov Tomio Okamura probíral, že u podobných rozhodnutí jsou v budoucnu nutné předchozí konzultace.
2: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
24: O poskytnutí částky na vojenské vybavení pro Ukrajinu původně měla jednat koaliční rada. Premiér Andrej Babiš ale dopoledne řekl, že kvůli omluvám některých účastníků se koaliční rada nesejde a s Tomiem Okamurou jednal sám. O krátký komentář teď požádám Aleše Michala z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý večer.
24: Jak tedy z vašeho pohledu vyznívá závěr té dnešní schůzky, když vyjdeme ze slov Tomia Okamury?
4: Tak to, co je ten jednoznačný závěr, tak to je zkrátka ten příspěvek, český příspěvek do toho systému PUR, těmi 140 miliony. Jsou zkrátka politické otázky, kde není možné se sejít na nějakém kompromisu. Tady pro SPD určitě ta pozice byla složitá z toho důvodu, že se prostě buď jedná o pomoc Ukrajině, nebo se o ní nejedná, buď ta pomoc odejde, nebo neodejde. A v tomto případě je to tedy politická porážka pro SPD, tak je určitě potřeba to vnímat.
24: Naznačuje něco změna formátu, protože původně to měla být koaliční rada, nakonec to nebyla koaliční rada. Je to opravdu jenom, nebo myslíte si, že to je opravdu jenom proto, že se někteří účastníci omluvili, nebo to může mít nějaký hlubší důvod?
4: Tak z mého pohledu ten hlavní důvod je ta role, kterou, nebo vážnost, kterou ti ostatní koaliční partneři věnují těm debatám iniciovaným ze strany SPD. Já si myslím, že tu silnější pozici ve vládě má nejenom hnutí ANO celkem logicky kvůli síle svého poslaneckého klubu, ale i motoristé sobě, že SPD skutečně škodí ta situace, kdy nemá přímo své politiky zároveň jako ministry v té vládě. A to určitě potom plodí tyto situace, určitě je to toho důsledek, ale zase na druhou stranu, abychom byli spravedliví, například v případě Radima Fialy právě za SPD, to měly být zdravotní důvody, v případě Petra Macinky to měly být pracovní důvody kvůli jeho cestě do Říma, takže myslím si, že určitě je možné vnímat i ty objektivní důvody, proč k té koaliční radě nakonec nedošlo, ale je to určitě poměrně nepovedená komunikace ze strany těch vládních představitelů.
24: Dá se říct, že ta záležitost okolo 140 milionů pro vojenské vybavení nebo na vojenské vybavení pro Ukrajinu, že to je zatím nejostřejší střet mezi koalicí, mezi jednotlivými koaličními subjekty?
4: Asi se to tak dá říct, byť jsme viděli už nějaké spory právě, které se týkaly té pomoci Ukrajině, už z kraje fungování té nové Babišovy vlády. Tehdy to bylo ale na samém začátku, byly to vlastně spory, dá se říct uvnitř SPD, protože Jaromír Zuna, ministr obrany, je nominantem za toto hnutí. Takže dá se to vnímat jako asi zatím nejostřejší konflikt a pokud půjde o tu zahraniční a bezpečnostní politiku, tak takových konfliktů určitě bude přibývat. Myslím si, že je taky dobré upozornit na to, že Tomio Okamura je tady ve vlastním nesouladu, protože on na jednu stranu rozporuje tvrzení premiéra Babiše, že o té záležitosti nic nevěděl, respektive, že o tom nic neví, ale na druhou stranu tvrdí, že ten krok je nevratný a že tedy o něm věděl. To znamená, nevyvinul příliš politické energie pro to, aby tomu kroku té pomoci Ukrajině zabránil. Je to spíš záležitost komunikace, než nějakého hlubšího sporu uvnitř vlády.
1: Dá se říci, že tou dnešní schůzkou a tím vyjádřením Tomia Okamury po ní je celá věc uzavřena?
4: Já si myslím, že tato konkrétní věc uzavřena spíše je, že tam skutečně během toho dnešního dne došlo k uklidnění. Slyšeli jsme hodně od politiků hnutí ANO, ale i motoristů, že zkrátka tu věc považují za uzavřenou, ale co z mého pohledu uzavřenou určitě není, tak budou do budoucna nějaké spory nebo nesoulady vevnitř vládní koalici v přístupu k té zahraniční a bezpečnostní politice SPD zkrátka a její volič. Zkrátka mají úplně jiné zájmy než voliči hnutí ANO a nebo velká část voličů hnutí ANO a část voličů motoristů sobě a to určitě ty třecí plochy bude vytvářet.
1: Říká Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, naslyšenou.
4: Děkuji, hezký večer.
1: Šetření Evropské komise došlo k předběžnému závěru, že takzvaný návykový design aplikací Instagram a Facebook, které provozuje americká společnost Meta, porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Eurokomise Meta dostatečně neošetřila rizika, která její návykový design představuje pro fyzické a duševní zdraví uživatelů, a to včetně nezletilých a zranitelných dospělých. Podle vedení společnosti předběžné závěry Evropské komise neberou v úvahu opatření, která už Meta na ochranu nezletilých uživatelů podnikla. Meta teď může uplatnit právo na obhajobu, přezkoumat vyšetřovací spisy a také písemně odpovědět na předběžné zjištění. Pokud se závěry komise potvrdí, mohla by Metě uložit pokutu, a to až ve výši 6% z jejího celkového světového ročního obratu. A víc dodáme se šéfredaktorem serveru Lupa.cz Davidem Slíškem. Hezký podvečer.
5: Dobrý den.
1: Můžeme krátce nastínit, jaké nástroje nebo mechanismy podle Evropské komise obsahují ten takzvaný návykový design zmíněných aplikací?
5: Jde tady podle Evropské komise tedy o takové, dejme tomu, hlavní vlastně funkce těch sociálních sítí, ať už jde o Facebook nebo Instagram, jde o takzvané nekonečné scrollování například, tedy to, že ta sociální síť nabízí obsah uživateli vlastně neustále, jak postupuje v tom svém newsfeedu dolů a nabízí mu stále a nové příspěvky. Jde podle Evropské komise také o automatické přehrávání, to znamená, to je možnost, že se uživateli automaticky přehrávají například multimediální soubory, aniž by tedy klikl, ale prostě přehrají se automaticky sami. A jde také o vlastně doporučovací algoritmus, to znamená, to je ten způsob, jakým sociální sítě Facebook a Instagram na základě nějakých zkušeností s uživatelovým chováním a tím, co ho vlastně zajímá, tak jakým způsobem mu nabízejí další obsah, který je právě personalizován tak, aby ten uživatel na něj co nejvíce reagoval, to znamená klikal, sdílel a podobně.
1: Jak výrazně právě tyhle mechanismy, to znamená to nekonečné scrollování nebo to, že se videa automaticky pouštějí, aniž by člověk na něco klikl, tak jak výrazně právě to přispívá k závislosti na sociálních sítích, k tomu návykovému chování?
5: Podle Evropské komise velmi značně a samozřejmě, když se nad tím člověk zamyslí, tak tohle jsou funkce, které opravdu udržují naši pozornost, které prodlužují čas, který vlastně na sociálních sítích trávíme a vlastně drží nás přilepené u té obrazovky. To neustálé nabízení nového a nového obsahu, který ještě je přizpůsoben tomu, co by nás mohlo zajímat, tak to je opravdu takové lepidlo, které sociální sítě používají. Je to opravdu jeden ze základů jejich fungování. aktuální, tedy aspoň toho dnešního, kdy ten algoritmický newsfeed, to znamená vlastně proud novinek a příspěvku, které nám nabízí ten algoritmus, tak převažuje před tím, jak fungovaly v sociální sítě dříve. To možná si ještě pamatujete, tak nám vlastně nabízely nejnovější příspěvky třeba našich známých kamarádů, rodiny a podobně a nebylo to tolik jaksi řízeno tím algoritmem.
24: Nakolik obstojí námitky společnosti Meta, že už podnikla řadu opatření na ochranu nezletilých uživatelů?
5: No, komise vlastně na tohle to reaguje už v tom svém rozhodnutí, říká, že ta opatření nejsou dostatečná, že vlastně například různé mechanismy a nástroje, které by měly uživateli připomínat, že už třeba právě dlouho nebo příliš dlouho tu sociální síť, tu aplikaci používá, tak že se dají velmi jednoduše vypnout, že vlastně nevedou k žádné podstatné změně chování těch uživatelů, že je to vlastně všechno tak jako na oko. Komise také kritizuje různé nástroje právě rodičov kontroly, říká tam, že vlastně opravdu sice existují, ale na to, aby je člověk mohl nějak efektivně používat, tak musí mít poměrně velké znalosti toho, jak ty sociální sítě fungují, anebo prostě věnovat poměrně hodně času tomu, aby si to nějakým způsobem nastudoval a aby s tím uměl zacházet, a to zase nepomáhá tomu, aby se vlastně tyhle ty nástroje používaly efektivně.
24: Co teď Evropská komise po společnosti Meta požaduje? To, o čem jsme mluvili, to znamená, aby skončil nekonečný feed, aby tam nebylo to, že se ta videa spouštějí samostatně, nebo ještě něco dalšího navíc?
5: Navrhuje právě tato opatření, aspoň zatím v rámci toho svého předběžného nějakého verdiktu nebo

0: společnosti peníze. Tohle je opravdu jádro jejího business modelu a myslím si, že se bude velmi bránit tomu, aby do něj musela nějakým způsobem zasáhnout, protože tohle budou reálně peníze, které prostě v případě té změny by už nevydělala.
1: Nemůže tohle vést k tomu, že Instagram a Facebook v Evropské unii skončí?
0: Mohlo by to vést teoreticky až k tomu, a to ať ze strany Evropské komise, která vlastně v rámci toho nařízení o digitálních službách má i tu velmi krajní možnost tedy omezit třeba právě provoz nějakých služeb, které dlouhodobě nebudou s regulátory komunikovat.
1: A nebo i ze strany Mety, předpokládám.
0: A nebo i ze strany Mety, je to tak. Ale myslím, že je to až krajní řešení.
1: Šéfredaktor Svrlu Hlupa.cz David Slížek, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A to už je z publicistické části večerních hlavních zpráv všechno. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas plus zprávy.
2: Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat za 1,40 korun a 86 haléřů za litr. O 16 haléřů více než dnes. Litr nafty bude stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena pak stoupne o 57 haléřů. Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána. A to kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení závislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní, až nová maďarská vláda premiéra Petra Maďara předloží plán opatření v boji proti korupci anebo k posílení nezávislosti soudnictví. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali kompletovat další tramvaje ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít samostatně i ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu. Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic hrají o to, kdo doplní Alexandra Zvereva ve finále Wimbledonu. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
5: Jannik Sinner z Itálie, turnajový hráč číslo 1, k tomu má zatím blíž, protože vede 1-0 na sety. Teď ve druhé sadě podává Sinner za stavu 2-3. Djokovic před chviličkou odvracel breakové šance soupeře. Teď tedy 6-4, 2-3 z pohledu Itala Sinnera. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
6: Na D1 kolona za Měřínem, na D6 nehoda u Velké Dobré. D1 směrem z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Brzdí se na 127. kilometru a přes dvě omezení až k exitu 119 Velký Beranov se popojíždí hodně přes 50 minut. Výrazně si pomůžete, pokud u Měřína sjedete exitem 134 a k Beranovu pojedete po silnici 602, ta je naprosto plynule průjezdná. Na D1 v okolí Brna už víceméně klid, podobně i na trase z Prahy do Brna před omezení na Šmejkalce. Na D6 z Varu do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Velkou Dobrou. Kolona z 16. kilometru se posouvá 5 až 10 minut k nehodě na 14. a pultem. U středových svodidel tam stojí nabourané osobní auto, havarovaná cisterna je v odstavném. A v Praze ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské po nehodě dvou osobních aut opět obnovili provoz. Kolony se dávají do pohybu, stále se ale brzdí jak v Cínovecké, tak z druhé strany v Novopatské od Satalic. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Večera v noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a v noci se ochladí na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jak se má NATO na Blízkém východě? Jediný spokojený je Volodymyr Zelenský. Bezpečnostní situace je vážná, teď o tom musí ještě Češi přesvědčit sami sebe. A kabinet Andreje Babiše hodnotil svůj první půlrok vládnutí. I o tom uslyšíte v následující půlhodině komentářů k aktuálním událostem doma i v zahraničí. Dobrý poslech přeje Patrik.

0: Patricie Polanská.
1: Názory a argumenty.
0: Programové prohlášení koaliční vlády ANO, SPD a motoristů sobě je po prvních 6 měsících splněno zhruba z 20%. Oznámil včera premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš poté, co v pražské Kramářově vile postupně mluvil se všemi svými ministry. Za největší úspěch pak označil premiér jednu z nejnižších inflací v Evropě. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc.
2: Dobrý den.
0: Podobné hodnocení chce Andrej Babiš zveřejňovat každého půl roku. Co jsme se tedy dozvěděli z té první inventury, jak otevřená, pokud jde o pojmenování úspěchů nebo neúspěchů, vlastně byla?
2: Tak musíme si říct především, k čemu taková inventura slouží. Ono je důležité, jak se vládě daří spravovat stát. To je bezesporu velice důležité. Ale pro voliče je především důležité, jakým způsobem je schopna jim to komunikovat. A tady sice samozřejmě mohlo jít i o určité v uvozovkách pracovní pohovory Andreje Babiše s jeho podřízenými ministry, ale především právě jde o tu komunikaci vůči voličům. A v tom, zvláště v té prezentaci vůči voličům, je Babišova vláda zatím úspěšná. To se nedá hodnotit jinak. Konec konců podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Median by současná vládní koalice opět velmi výrazně zvítězila ve volbách. Získala by dokonce 116 poslaneckých mandátů, byť to je samozřejmě ovlivněno tím, že už nefunguje koalice Spolu, tudíž TOP 09 a KDU ČSL jsou brány jako samostatné strany, které by se samostatně ovšem do sněmovny nedostaly, přestože dohromady by získaly 6,5% hlasů, což je poměrně dosti. Ovšem současné strany vládní koalice, jak jsem říkal, by získaly mandátu 116, což je dané i tím, že i motoristé, kteří v minulém měsíci u Medianu by ze sněmovny vypadly, nyní opět se dostali na 5% hranici. Takže z tohoto pohledu je samozřejmě vláda úspěšná a úspěšně svou práci dokáže prezentovat. Byť je tam teda ještě jeden malý háček, a to, že by k volbám šlo o 10% lidí méně. To znamená, že přece jenom dalších 10% politika spíše znechutila a ani nechce jít k volbám, což dobrá zpráva není. Pokud půjdeme ovšem k tomu, co vlastně vláda vybilancovala, tak jak si říkala, ano, to, na co Andrej Babiš především upozorňoval, je, jakým způsobem se její činnost projevila na peněženkách voličů. Tady nutno říci, že záležitost inflace přece jenom není tak úplně jenom záležitostí vlády, ale budiš. A také je nutno říci, že půl rok je velice krátká doba na to, aby vlastně se daly hodnotit nějaké dopady, pokud by vůbec byly. Ptala ses i na to, co vlastně ta vláda neříká. Tak třeba neříká, že přece jenom poněkud byly odloženy dva dosti zásadní volební sliby, které jsou i v programovém prohlášení, a to je zastropování věku do důchodu na 65 letech, které určitě u voleb mělo velké dopady, a také znovu zvýšení slevy na jízdné pro důchodce a studenty. Kde vláda v tomto odkládá a vlastně nechce říct nějaký termín, ale má před sebou ještě 3,5 roku. Možná si to schovává teprve na dobu před volbami.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, díky za návštěvu ve studiu.
2: Díky, naslyšenou.
0: Summit Severoatlantické aliance tento týden v Česku rezonoval po hříchu hlavně kvůli sporu mezi vládou a prezidentem o účast v Ankaře. Ve hře bylo také neplnění aspoň minimálního závazku obranných výdajů ve výši 2% HDP. A lámat si hlavu s tím, kde nalézt potřebné miliardy, si bude vláda i dál. Samotný summit ovšem má i další důsledky, jak píše komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Summit Severoatlantické aliance se odehrál v turecké Ankaře, vlastně na hranici mezi Evropou a Orientem. Byla to sice tak trochu shoda okolností, protože dějiště schůzek se pravidelně mění, ale přece jen to má více než jen symbolický význam. Turecko, země neseverní a neatlantická, se v roce 1952 stalo členem Severoatlantické aliance proto, že se obávalo sovětského vlivu v Černomoří. Demokratickým státům západu se zase hodilo mít lidnatého a odhodlaného spojence s velkou armádou předsunutého až do této oblasti. V roce 2026 je už ledasco jinak, ale něco stále platí. Turecko má nadále druhou největší armádu aliance a zůstalo ležet na stejném geopolitickém zlomu, což mimo jiné znamená, že má blízko k řadě nedávných nebo aktuálních konfliktů, nejen na Ukrajině a v Arménii, ale také na Blízkém východě, v Sýrii, Libanonu, v Gaze a také v Iránu. Summit NATO se mimo jiné odehrával v okamžiku, kdy Amerika i Evropa touží tyto konflikty vyřešit nebo utlumit. A také se ukazuje, že prezidentu Erdoganovi se podařilo prodat se Donaldu Trumpovi jako přední spojenec v široké oblasti. Pravděpodobně ovlivnil i jeho nedávné rozhodnutí uzavřít s Iránem příměří. Aliance je už řadu let v krizi i kvůli Trumpovu pocitu, že Evropané se málo angažují a málo utrácejí za vlastní bezpečnost. Její poslední dějství souviselo s malou ochotou evropských členů aliance zapojit se po boku USA do války s Iránem, zejména při násilném otevření Hormuzského průlivu, což americký prezident chápal jako přirozený závazek spojenců. Evropané naopak tvrdili, že nebyli ohledně začátku války konzultováni, že nejde o jejich válku, ani o válku, která by se týkala NATO. Jehož smyslem je teritoriální obrana členských zemí proti útoku zvenčí. Evropské odmítnutí bylo logické, ale dále ohrozilo transatlantické vazby, i když se ukázalo, že některé evropské státy jsou pro odminování Hormuzu lépe vybaveny než americké námořnictvo, ale až v mírových podmínkách. To vše se odehrává v souvislosti s dalšími procesy. Amerika se nestahuje jen z evropského prostoru, ale i toho blízkovýchodního. Donald Trump už dříve ohlašoval, že se mají jeho spojenci o pořádek v oblasti starat hlavně sami. Současně se ukázalo, že Amerika nemá schopnost nebo vůli konfrontovat ani tak relativně slabý stát, jako je Irán. To je špatná zpráva i pro evropské spojence USA, pro Tajvan a samozřejmě pro blízkovýchodní partnery. Už nějakou dobu se proto spekuluje o tom, jak bude vypadat nová bezpečnostní architektura Blízkého východu, která vycházela z očekávání amerického odchodu a současně z obav z iránských regionálních ambicí. Spekulovalo se třeba o arabském NATO, které by využívalo sílu a prestiž Egypta, případně užší spolupráci s Izraelem, jak se pro ní rozhodly třeba Emiráty. Poté, co se Trump rozhodl z války i regionu vycouvat, zejména ropné arabské monarchie hledají řešení, které by spočívalo za prvé na dohodě s Iránem a za druhé spolupráci s dalšími státy širší oblasti. Jádrem nové aliance by byla spolupráce Saúdské Arábie, Pákistánu a právě Turecka. Samo Turecko pod Erdoganovým vedením úspěšně hraje hru na chytrou hrákyni hned na několika úrovních, včetně závazků vůči NATO. Současně si uchoval silné vazby s Trumpem. Americký prezident vyvolal v Ankaře rozruch, když připustil, že by USA mohly prodat Turecku stíhačky F-35, což znepokojilo zejména Izraelce a Řeky. Je tady ještě jedna rovina, v níž se spojují zájmy NATO a dění na Blízkém východě. Nedávná válka byla demonstrací zcela nové situace v oblasti použití střel, protiraketových systémů a masivního nasazení dronů. Generální tajemník NATO Mark Rutte počátkem týdne mluvil o tom, že evropští členové hodlají investovat jen do dronů kolem 40 miliard dolarů. Můžeme tak současně pozorovat dva paralelní procesy. Snahu starého NATO se nějak revitalizovat pro nové podmínky. A také krystalizaci bezpečnostní spolupráce hned v sousedství na Blízkém východě. I s přihlédnutím k chybám, kterých se NATO dopouštělo.
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Povedla se demonstrace jednoty Severoatlantické aliance, což byl konec konců jeden z hlavních úkolů vrcholné schůzky v Ankaře. I tady jsme slyšeli jedovaté komentáře Donalda Trumpa na adresu spojenců, mimo jiné kvůli odmítnutí pomoci Spojeným státům v konfliktu s Íránem. Podle spolupracovníka Českého rozhlasu a odborníka na postsovětský prostor Libora Dvořáka, jediný opravdu spokojený může být ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Ukrajinský prezident mohl z turecké metropole odlétat v opravdu dobré náladě. V závěrečné deklaraci je Ukrajině věnován samostatný bod, který především zaručuje finanční pomoc pro tento rok ve výši 70 miliard amerických dolarů a alespoň stejnou podporu i pro rok příští. Zároveň se v tomto dokumentu konstatuje, že Ukrajina se významně podílí na zajišťování transatlantické bezpečnosti. Rovněž se tu dočteme, že míra pomoci má být rozdělena spravedlivě, hlavně mezi evropské země a Kanadu. Za úspěch může Zelenský považovat i setkání s Donaldem Trumpem, které je pro něj při iracionální nepřízni americké hlavy státu vůči jeho osobě vždy tak trochu tvrdý oříšek. Tentokrát se ovšem zdálo, že Trump nakonec přehodnotil svou až nepochopitelnou náklonnost vůči Vladimíru Putinovi a naopak nevraživý vztah k Volodymyru Zelenskému, a to ve prospěch posledně jmenovaného. Vrcholem všeho pak bylo Trumpovo přitakání k poskytnutí licence na výrobu tolik žádaných amerických patriotů. Zdatnost ukrajinského leteckého a raketového průmyslu je všeobecně známa už od sovětských časů. Ukrajinci by tak licenční výrobu těchto antiraket mohli stihnout podstatně rychleji než třeba Japonci, kteří na zvládnutí stejného úkolu potřebovali několik let. Volodymyru Zelenskému se v Ankaře podařilo i alespoň z části zahladit diplomatický konflikt mezi Varšavou a Kyjevem, způsobený tím, že ukrajinský prezident na jaře jednu z nejlepších jednotek své armády vyznamenal přídomkem po ukrajinské povstalecké armádě, která se značnou měrou podílela na protipolských masakrech z let 1943 až 1944. Ty ostatně vrcholily před 83 lety takzvaným Volyňským masakrem, který si připomínáme už tuto sobotu. Všeobecnou aktuální ukrajinskou spokojenost možná poněkud skalil český prezident Petr Pavel, který tento týden v rozhovoru pro britský deník Telegraph upozornil, že Ukrajině zbývají pouhé 2 měsíce na definitivní urovnání konfliktu s Ruskem. Po ruských parlamentních volbách 20. září totiž hrozí nebezpečí všeobecné mobilizace, kterou Putin zatím nechce vyhlásit, ale po volbách už by se tolik zdráhat nemusel. A je skoro jisté, že tento tah by vedl k další eskalaci bojů, v nichž má v tuto chvíli navrch nesporně ukrajinská strana.
0: To byl příspěvek Libora Dvořáka.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A ještě jeden pohled na summit NATO. Novinářka a publicistka Lída Rakušanová se zamýšlí nad tím, proč je tak složité přesvědčit Čechy o tom, že bezpečnostní situace je opravdu vážná.
5: O tom, že je bezpečnostní situace vážná, musíme především přesvědčit sami sebe. řekl diplomat a na počátku tisíciletí i ministr obrany Karel Kühnl, když se kvůli summitu NATO v Ankaře střídali tento týden na televizních obrazovkách snad všichni politici, politologové a političtí geografové, co jich v České republice máme. Otázka je, nakolik je zapotřebí o tom zdejší společnost přesvědčovat. Podle výzkumů veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit. A víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Každý třetí z 10 by dokonce šel bojovat za Českou republiku se zbraní v ruce. Zároveň je ale dobrá polovina lidí přesvědčena, že má na vlastní bezpečnost své země jen omezený vliv, protože o osud malých států nakonec stejně rozhodují velmoci. Takže se Česko spoléhá už po čtvrt století bezvýhradně na kolektivní obranu v rámci NATO. Což sice zatím, jak se ukázalo na summitu v Ankaře, ještě funguje, ale otázka je, nakolik by to fungovalo i bez Ameriky v čele. Že to jde i jinak, ukazuje příklad Finska. Země s obyvatelstvem co do počtu polovičním, než má Česká republika. Přesto Finy ani nenapadne, že by obrana vlastní země byla marná. Jejich strategií je, že malý stát musí být schopen bránit se sám od prvního dne. Od roku 2023, kdy Finsko vstoupilo do NATO, zdůrazňuje tamní vláda opakovaně, že spojenci jsou nikoli náhradou, ale doplněním jejich vlastních obranných schopností. A ty jsou v západní Evropě vskutku ojedinělé. Ve Finsku trvá dodnes branná povinnost. Do armády a do systému záloh se investují značné prostředky. Na obranu země je připravena i celá civilní společnost. To vše s cílem odstrašit Rusko a dát mu najevo, že ho případná agrese přijde hodně draho. V 60. letech minulého století, kdy v Československu zrála touha vymanit se z područí Moskvy, završená Pražským jarem, tady panovala představa, že by se Československo mohlo stát zahraničně politicky sice omezenější, ale vnitropoliticky na Sovětském svazu naprosto nezávislou a svobodnou zemí po vzoru Finska. Jenže Finsko si muselo svou nezávislost na přelomu let 1939 až 40 na Rusku krvavě vydobít v takzvané zimní válce. Tahle zkušenost se vryla do finské historické paměti a posílila přesvědčení, že i malý stát se může dobře organizovanou obranou agresorovi ubránit. Česko udělalo rok předtím sice s jiným, ale obdobně expanzivním agresorem zkušenost přesně opačnou. Statisícům českých a slovenských mužů, zmobilizovaným během několika málo dnů a nasazeným na obranná postavení, včetně pohraničních pevností, nezbylo, než se rozejít. Do naší historické paměti se Mnichov zapsal jako jedna z událostí, které nejvíc formovaly český vztah k bezpečnosti a obraně státu. O tom, zda jsme se tenkrát měli bránit nebo ne, se dohadujeme dodnes.
0: Komentář Lídie Rakušanové. Když je ve hře křeslo v kongresu, jedním z nejsložitějších základních tahů je nabídnout voličům toho správného kandidáta. Demokratům se to momentálně hodně nepodařilo v Maine a ve hře je víc než porážka v jednom státě. Více v komentáři Matěje Schneidera, autora podcastu o americké politice Redneck a redaktora serveru Voxpot.
6: Američtí demokraté si brousí zuby na republikány a chtějí jim v nadcházejících volbách přebrat obě komory kongresu. Ve sněmovně reprezentantů se jim to podaří snáze. V senátu to budou mít těžší. Spojené státy volí, podobně jako u nás, vždycky třetinu senátních křesel. A letošní výběr států, kde se volí, není pro demokraty nejpříznivější. Přesto si dělali naděje na vítězství i v pro demokraty ne zrovna nejpřívětivějším Maine. Potenciální porážce zde úřadující republikánky Susan Collinsové tu směřoval politický nováček Graham Plattner. Ten v demokratických primárkách s přehledem porazil svou stranickou soupeřku, guvernérku Janet Millsovou. Ta představuje centristický establishment strany. Plattner v posledních měsících daleko vitálnější levicové populistické křídlo. Plattnerovu kampaň od počátku loni v létě provázela série probublávajících skandálů. Nejprve se ukázalo, že má na hrudi nacistické tetování, byť kandidát už si ho nechal zakrýt a část voličů mu věří, že ho získal omylem, respektive že nevěděl, co znamená. Pak se objevily jeho staré posty na sociální síti Reddit, ve kterých vyjadřoval, eufemisticky řečeno, kontroverzní názory ohledně všeho možného od rasových témat po sexualizované násilí. Nic z toho ho ale v očích voličů v Maine příliš nepoškodilo. Část washingtonských novinářů si s tím nevěděla rady, ale v jádru šlo o jednoduchý princip. Plattner otevřeně mluvil o své minulosti v armádě, traumatech, která si z této doby nese a snaze se polepšit. Jeho nedokonalosti pak paradoxně u mnoha voličů posilovaly jeho populistickou kampaň. Plattner je možná riskantní, ale rozhodně nechceme do Senátu poslat dalšího uhlazeného kravaťáka. V uplynulých týdnech ale Plattner narazil. Nejprve se objevily zvěsti v New York Times o jeho nevěrách a nevhodném, hraničně násilném chování k ženám, umocněném problémy s alkoholem. To ještě kandidát zvládl v preferencích vstřebat a dušoval se, že nic horšího na něj nevyplave. Jenže vyplavalo. Na začátku července přišlo skrze Politico a CNN další obvinění, tentokrát vyloženě ze sexuálního napadení jedné jeho někdejší partnerky. Obvinění, ve kterém jde o 5 let starý incident, je velmi uvěřitelné, také kvůli zprávám od napadené ženy z doby před startem Plattnerovy kampaně. Mimo jiné měla jednu svou známou před budoucím kandidátem varovat s tím, že nedbá na konsent a neposlouchá, když je opilý. To už bylo příliš a po pár dnech váhání Plattner kampaň ukončil. Demokraté teď mají jen několik týdnů na to, aby se dohodli na náhradním kandidátovi. Už teď je to velká bitva o to, kdo ho nahradí. Vedení strany si kandidáta Plattnerova střihu v Senátu nepřálo, nehledě na skandály, kvůli jeho politické profilaci. Jeho podporovatelé a dobrovolníci ale mají právem pocit, že jejich politický program vyhrál primárky a náhradní kandidát by měl mít podobný politický profil. Demokraté mají navíc kvůli výměně kandidátů už dávno máslo na hlavě. Po vnitrostranicky upečené rošádě Joea Bidena a Kamaly Harrisové přesně před 2 lety už dlouho čelí nařčení, že paradoxně nejsou příliš demokratickou stranou. To, jak vyřeší problém s Plattnerem, může tuto jejich pověst potvrdit.
0: Končí svůj příspěvek Matěj Schneider ze serveru Voxpot. A jako tradičně posledním pátečním příspěvkem z pořadu Názory a argumenty je glosa spisovatelky a rockerky Evy Turnové, dnes s názvem Velký nikdo.
7: Vždycky mě bavilo, když naši chatu na Trojském ostrově ovládl karban. Zatímco v pubertálním přístěnku lítaly žolíky s kanastou nebo dudák, teta se v mansardě dostávala do varu pasiáncem. A chlapi v kuchyni zase citlivě rozjížděli mikádo nebo záchod. Kdyby nám tenkrát někdo řekl, že místo klíčů a peněz budou v budoucnosti fungovat karty, řvali bychom smíchy, jako odemknout byt žaludským esem, srdcovým králem cvaknout zájezd do jugošky nebo si dobít zelený spodek. První bankomat na karty jsem si představovala jako šachovnici. Když nejste v požadované vatě, přísná paní zabudovaná do monitoru vám dá bankomat. Když máte na účtě peněz dost, vyklopí bankovky. Jaký byl šok, když jsem se dozvěděla, že peníze posílá jakýsi pan nikdo. Velký nikdo postupně spustil slejvák všemožných typů karet s jejich čipy, piny, viny. Nedá se prostě svítit, kdo odmítá kartu, namíchne si partu. Říkala jsem si, jak asi vývoj karet v Česku zasáhne do našich životů. Představovala jsem si to jako Huxleyho konec civilizace, kde se děti rodí ve speciálních líhních a jsou předurčeny k tomu, čím se budou zabývat. Stejně tak u karet. Po narození člověk vyfasuje od Big Nobodyho sadu karet podle dispozic rodičů. Dítě tak zná své limity, které ani nemá smysl zkoušet překračovat. Někdo se narodí s kartou platinovou ale nedostane Opencard, protože jeho otec napadl v tramvaji revizora. Někdo nemá kartu do fitka, ale disponuje kartou kremační, protože jeho matka je autorkou Turnového háje. Děti bezdomovců se narodí s již vybitou homeless card. Plateňák by samozřejmě mohl čipnout homelessáckou a něco peněz přelít, ale to by asi Huxley neschválil. Velký nikdo nezůstal ovšem jen u platebních karet. Začal vydávat i karty identit. Nejdřív jsme se jim smáli, pak jsme si na ně zvykli. No a nakonec jsme si je začali rozdávat sami. Třídíte plast a jste eurohujer. Dáte si tofu a jste sluníčkář. Vzduchem sviští dezolát, fašoun a hnidopich. Rozdáváme karty, zatímco velký nikdo bere štych.
0: Glosou Evy Turnové končí dnešní názory a argumenty. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Radiožurnál vysílá zprávy.
2: Hasiči dál likvidují následky rozsáhlého požáru v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Nahrávací zařízení, které se na začátku roku našlo v jednacím sále vlády, patřilo ministrovi Šťastnému. Tenisté Djokovic a Sinner se utkali v semifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona k omezení u Velkého Beranova. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči už druhý den zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Policie požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmy, které v něm měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Na místě je reportérka Michála Kočendová.
3: Z místa, odkud požár sleduju, vidím hasiče, kteří buď odpočívají na trávě, nebo ochlazují trosky proudy vody. Z celé 11-patrové budovy zůstala stát už jen jediná stěna. Visí na ní ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati. Přestože mají hasiči požár pod kontrolou, na místě platí třetí stupeň poplachu. Z objektu také dál stoupá tmavě šedý dým. Lidem proto hasiči doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčiny požáru. Na místě budou pracovat minimálně do pondělí. Poté by měli místo předat majiteli. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
4: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
2: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem. And now it's
5: made history itself. Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic se utkali v semifinále Wimbledonu. Z Londýna přidává informace Jaroslav Plašil.
7: Jannik Sinner je už celkem blízko od postupu do finále, protože vede 2-0 na sety, 1-0 na začátku třetí sady s breakem, který teď může potvrdit 1-0, 40-15 ve prospěch Itala. Novak Djokovic tedy prohrává 0-2 na sety a teď 0-1 a 15-40 při servisu italského soupeře. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Do finále už postoupil Němec Alexander Zverev, který porazil ve třech setech domácího Artura Ferryho. A fotbalisté Slávie neodehrají první dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub si sice musí odpikat druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku. Díky úpravě v řádech ale může stadion v Edenu zaplnit dětmi do 12 let, a to v doprovodu dospělého. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.
8: Zdrž- Zatížení na D1 za Měřínem, v Praze nehoda na jižní spojce. Dálnice D1 na cestě z Brna do Prahy zůstává značně ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh, potrvají až do této neděle. Aktuálně se brzdí na stém 27. kilometru a k Velkému Beranovu na stý 19. se jede stále bezmála hodinu. Doporučujeme náhradní trasu po silnici 602 z exitu 134 Měřín přes Vysoké Studnice a Beranov. Jinak už na všech ostatních českých dálnicích klid, všemi projíždíte bez výraznějších komplikací. V Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízejí následky nehody, projíždí se pouze pravým pruhem. A ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské už nabouraná vozidla odstranili, kolony v obou směrech se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Marine Le Penová zahájila kampaně do francouzských prezidentských voleb.
11: Marine Le Pen je repartie en campagne.
12: Stalo se tak poté, co jí odvolací soud uznal vinou ze zneužívání veřejných prostředků, ale zkrátil jí zákaz kandidovat na veřejné funkce.
13: Marine Le Pen a été condamnée à
14: trois. Vůdkyně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek.
12: Proti rozhodnutí se chce bránit u kasačního soudu.
9: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? Za co dostala trest? A omezí ji v kampani elektronický náramek? Ptám se bývalého velvyslance ve Francii, politického komentátora Petra Janišky. Dnes je pátek 10. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
15: Dobrý den, děkuju za pozvání.
9: Marine Le Penová oznámila, že bude nakonec příští rok kandidovat v prezidentských volbách, v prime timeu, v televizním rozhovoru. A stalo se tak vlastně několik hodin po rozhodnutí odvolacího soudu, který Le Penové uložil tříletý trest za zpronevěru veřejných peněz. Jak moc sledované tohle její oznámení v televizi ve Francii?
16: J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter.
15: No určitě velmi, já nemám teďka v ruce přesná čísla, ale samozřejmě kdo to sledoval, protože to je veliká novinka, nebo to je bomba, že rok se čekalo na to, jak to dopadne ten soud, to byl odvolací soud, že, s Marine Le Penovou, protože v té první instanci před rokem tam byla odsouzená teda velmi tvrdě, že tam dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody.
9: 2 roky teda s elektronickým náramkem, 2 roky podmíněně. Takže velmi sledované, ostře určitě sledované rozhodnutí. Proč se tak rozhodla? Řekla to někomu to svoje rozhodnutí dopředu, myslíte?
15: Už předem řekla, že pokud bude odsouzená k tomu, že by měla mít tu elektronickou kontrolu, čili ten náramek, takže by nekandidovala. To řekla před tím soudem, to znamená, že tady teda něco změnila.
9: Vlastně ten odvolací soud jí přisoudil 3letý trest, 1 rok s náramkem, 2 roky podmíněně, takže se něco muselo stát v její hlavě.
15: No určitě, protože ten odvolací soud jí vyšel velmi vstříc a ten jeho rozsudek je podstatně mírnější, než byl ten rozsudek v té první instanci před rokem. Jo, tenkrát před rokem dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody. Teďka dostala tu ztrátu volitelnosti jenom 15 měsíců a protože ona začala běžet hned od toho výroku před rokem, tak už to má za sebou, už si to odpikala. Jo. To znamená, že vlastně ona už nemá tu ztrátu volitelnosti. Jo. Má teda tam ještě 30 měsíců ztráty podmínečně, čili teoreticky by samozřejmě, kdyby něco provedla, tak by se to zase aplikovalo, ale to se nezdá. To znamená, že tohle bylo podstatný, z mýho pohledu, jaksi podstatný argument pro ní, protože si řekla, že teďka může kandidovat. Druhá věc je, že teda podle toho odvolacího soudu, teďka v úterý, by měla být pod takzvanou elektronickou kontrolou. Ono to není jenom ten náramek. Říkáme náramek, ono teda je to na kotníku, ale to znamená daleko víc, to je omezení osobní svobody. Hmm. To ona by měla být doma a na každé vystoupení ven, nebo kdyby někam chtěla cestovat, tak by musela vždycky speciálně požádat soudce, který teda bude nad ní dohlížet. To znamená, že v tomhle kontextu by samozřejmě žádnou kampaň dělat nemohla.
17: Přesto se vrátím ještě k tomu rozhodnutí jako takovému. Myslíte, že měla v něm podporu Národního sdružení, že to s nimi komunikovala dopředu? Protože přeci jenom to je i zlom v tom, kdo bude za Národní sdružení kandidovat v prezidentských volbách.
15: Rozhodně to nebylo jednoduchý, protože když před rokem ten soud dopadl, jak dopadl, tak se už vážně uvažovalo, že teda bude kandidovat ten její chráněnec, mladý předseda strany Jordan Bardella. Jo? 30-letý člověk bez téměř jakékoliv teda politické zkušenosti. Tam se už vytvořil kolem něho tým, který začal pracovat na jeho kandidatuře, a pak je druhý tým, který je teda kolem Le Penové. Takže tady samozřejmě to jednoduché nebylo. Nicméně pro veřejnost, aby to vypadalo hezky, tak Marine Le Penová řekla, že povedou tu kampaň spolu, že budou dvojicí, která bude teda nerozlučná a nerozlučitelná, a že teda ona bude mít tu svoji parketu, kterou má, to znamená tu klasickou krajní pravici, ty starší lidi, a on hlavně, že mládež a takhle, protože Bardella, tak jako celá ta dnešní evropská světová krajní pravice, teda hodně pracuje na sociálních sítích.
17: Ona se dostala hlavně už do mainstreamu, že jo? Ona už to není taková ta tradiční antisemická Národní fronta, která to byla v minulosti, dochází k mainstreamizaci té krajní pravice. Bardella je velmi populární politika.
15: To určitě. Je teda hlavně mezi mládeží, no, nebo určitou mládeží, jo, protože on je hodně na Instagramu, na TikToku. Ve středu, to znamená den po tom výroku, hned teda kampaní začaly. Nedopadla pro ně nějak zvlášť dobře, protože jeli tam do jednoho malého městečka a tam několik desítek místních občanů je prostě vypískalo a vykřičelo, takže tu návštěvu museli zkrátit. Oni chtěli navštívit místní trh, to se tak dělá ve Francii vždycky, že když kandidujete, kdybyste vy chtěl kandidovat ve Francii, tak vám vřele doporučím, že musíte v sobotu a v ty dny, kdy se konají trhy, jít na trh a tam mluvit s lidma, rozdávat letáky, to je taková kontaktní kampaň s lidma, tak museli teda rychle odjet. A potom prohlásili, že teď bude asi pauza, že je léto, takže takhle to dneska vypadá.
17: Takhle to dneska vypadá. To znamená, že Marine Le Penová kandiduje na prezidentku a vzala by sebou Jordana Bardellu, který by mohl být potom premiérem, protože
15: takhle
17: ona by
15: to ona říká.
17: Sebou. Takhle to ona
15: takhle
17: říká.
15: To říká. Zároveň je to samozřejmě chytrý, tak jednak tím pádem jemu dává velkou šanci, takže on nemůže nějak žádlit, že teďka se mu nepovede to prezidentství. Nakonec má spoustu času, že je mu 30 let, jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká, i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany. Není to hloupý.
17: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardella nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
15: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různak. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď jsou Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. To znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někdy od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo, byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen, Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manžele, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle to znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen. To znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, no. Čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, ano. Tak, aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardella. Bardella znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany.
18: Čerstvá krev to je.
15: Čerstvá krev, takže můžete vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak se vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno Svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
17: Takže řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové smýšlení, od kterého se třeba Marine Le Penová odklání, týká se to třeba pravicové. Odchodu.
15: Liberalismus, liberální ekonomiku.
17: Odchodu věku do důchodu, že se to týká, kde například Marine Le Penová by ráda stanovila tu hranici níž než Jordan Bardella, který by neumožnil vlastně lidem odejít do důchodu dříve a že to je něco, co třeba některým lidem konvenuje.
15: No určitě mezi nimi je takový rozdíl, že Marine je daleko víc lidová a populistická. Bardella, a to je taky, že od jeho věkem je to jiná generace, je prostě daleko víc ekonomicky liberální. To znamená, všechny ty různé podpory a tak by jako zredukovala takhle. Ale to byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam jako známý.
17: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měli dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohleto dělo.
15: Ano, ona, nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu. Fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců a ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak tohle je také velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Jo. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázali nějaké zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
17: Otázka, takže to může být velká kaňka?
15: Bude to velká kaňka, zase Myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic. Vidíte to, je to i jinde ve světě. A dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, který oni chtějí povalit. Takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro. A tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo?
17: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
18: Je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
15: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
17: A dalším tím třetím, vy už jste ho sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
19: Nous c'est carré. Já, une équipe, un programme, un seul candidat.
17: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
15: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasáhnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní. Tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měli jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohleto centrum se od něj snaží jako odstáhnout. A tam je problém ten, že já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by se neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají, uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Edouard Philippe zatím se z nich jeví jako nejpravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. Úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl že premiérem.
17: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
15: Slušnost, klasickou politiku.
17: A nějaký programový plán nemá?
15: Tak to ještě přijde, že jako ta kampaň ještě nezačala. Jo. Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro Evropskou linku.
17: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
15: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak se řekl, že podporuje Zelenskýho, na druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky odmítly dát úvěr, tak dostala úvěr od Putina. V té chvíli, kdy vám Bardella řekne, že podporuje Zelenského a tak, a že Rusko je hrozbou, tak ten samý den jiný politik Národního sdružení řekne, že je třeba skončit s tou válkou a že musíme vzít v úvahu zájmy Ruska a takhle, takže tam to je úplně nejasné. Jo? A jejich zahraniční politika je vlastně neznámá a je to ani moc nezajímá. Je zajímá domácí politika, tak jako některé strany u nás taky, že jo? Říkají domácí politika. A co je zajímavé s tou Evropou? Oni tradičně byli vždycky proti Evropské unii, ještě v minulých volbách prezidentských Le Penová říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl. V posledních letech už tuhle linku nedržej a naopak se změnili, přijali takový ten iliberální tón, že budeme uvnitř Evropské unie, ale předěláme ji k obrazu svému zevnitř. Jo? Tady si všimneme jedné věci, že teda ti lidé, kteří šli do evropských voleb a byli zvoleni jako lidé, kteří jsou proti Evropskému parlamentu a proti Evropské unii, ať už ona nebo Bardella, že Bardella taky je evropský poslanec, tak tito lidé jsou proti unii, ale vůbec se nezdráhají teda brát ty vysoké platy europoslanců a vůbec se nezdráhali z těchto peněz financovat vlastně fungování své strany doma ve Francii.
17: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně, teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost k kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
15: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo ji nesprostí, a pokud ji nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí z před roku.
17: Ne letos, ale ještě tom,
15: to první.
17: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
15: Myslím, že by to tak bylo.
17: Že ten soud může jí zhatit i plány kandidovat v těch
15: ale
17: volbách?
15: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo, protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo? Nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo? Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, tak že ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dozdivil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne, jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolena prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
17: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak měla by rozhodl,
15: že ale vypadalo by to blbě, že jo.
17: Opačně.
15: Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva, to by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
17: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
15: 100 000 eur,
17: ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou, ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
15: Určitě.
17: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
15: Takhle, Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
17: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje?
15: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
17: Úplný, finální.
15: To, no tak víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
17: právě, co
15: ale
17: jistě, za rok.
15: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně jaksi okoukaná, unavená. Teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardella by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardelu.
17: A velký úspěch i pro ní.
15: Pak samozřejmě otázka, co je pro nás daleko důležitější, co by to všechno znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle, že?
17: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
15: Tak já děkuju.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým.

0: Kvůli údajné spronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli spronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Julius Nosko, důstojník československé a slovenské armády, který se podílel na přípravě slovenského národního povstání. V 50. letech byl ale bez udání důvodu z armády propuštěn.
3: Přestože Julius Nosko s vyznamenáním vystudoval vyšší hospodářskou školu, kvůli špatné finanční situaci v rodině nemohl pokračovat v dalším studiu. Odešel proto k armádě. V roce 1928 se mu podařilo dostat do jezdecké školy v Pardubicích a na 4 roky nastoupil do jezdeckého pluku v Katovech. V roce 1932 byl povýšen na nadporučíka a převelen na Podkarpatskou Rus a po prodělané malárii působil na Slovensku. Po vzniku slovenského státu se přihlásil do slovenské armády.
2: Tam se seznámil s Janem Golianem, později významným představitelem slovenského národního povstání. Po napadení Sovětského svazu Německem byl Nosko převelen na východní frontu, kde se účastnil například bitvy u Lipovce. V roce 1943 byl vyslán na Ukrajinu. Kvůli údajné nemoci se ale vrátil na Slovensko, kde se začal zapojovat do povstaleckých příprav na povstání proti Němcům.
3: 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání a Julius Nosko byl pověřen funkcí náčelníka štábu velitelství 1. československé armády na Slovensku. Povstání však nebylo úspěšné a Nosko i jeho muži přešli do partizánské války. Ustupovali přes Nízké Tatry a Slovenské Rudohoří. Později se přidali k opětovnému osvobozování Československa pod velením generála Svobody.
2: Po válce se Julius Nosko dál angažoval a byl povýšen do funkce brigádního generála. Na Slovensku se účastnil například bojů proti banderovcům. V roce 1953 byl ale bez udání důvodu propuštěn z armády do zálohy. V 60. letech byl rehabilitován a krátce ještě působil v rehabilitační komisi při Ministerstvu národní obrany. Zemřel v roce 1986.
1: Archiv Plus.
4: I Češi byli kdysi migranty. Jaké to bylo, když utíkali za svobodou?
5: Je to poplašné zařízení, které jsou to dráty vpletené přímo v drátěném zátarasu. Jakmile přestříhá, chce si vystříhnout otvor na překonání drátěného zátarasu, jak přestříhne drát, který je napojen na hajkovou signalizaci, tak začne zvonit na rotě a vznikne poplach okamžitě.
1: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: I v pátek 10. července vítejte u našeho pravidelného pořadu Jeda Plus. O čem dnes bude? Letošní vlny veder výrazně ovlivňují také stromy. Aktuální data ukazují, že chybějící voda způsobuje lesním ekosystémům na většině míst Česka vysokou až extrémní míru stresu. Jak se to projevuje na konkrétních druzích stromů? Části ovocnářů letošní extrémy počasí výrazně snížily úrodu. Dá se proti takovému počasí vlastně nějak efektivně bránit? Má smysl se inspirovat třeba u pěstitelů na jihu Evropy? Lékaři z pražského IKEMu provedou ročně na 60 transplantací srdce. Co jim při nich pomáhá a jak by se dali dělat v budoucnu? To jsou naše témata. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
6: Horké léto výrazně zvyšuje stres stromů. Hodnoty, které jsou srovnatelné s nejsuššími obdobími předchozích let, zaznamenává národní síť Dendro Network už od konce června. Týká se to například Šumavy nebo Znojemska. Podle odborníků je alarmující, že velkou část léta máme teprve před sebou. Já už ve vysílání Českého rozhlasu Plus zdravím Jana Krejzu z Ústavu ekologie lesa.

0: Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká je aktuální situace? Co vám říkají data sítě Dendro Network, která monitoruje lesní ekosystémy?
1: Tak ta aktuální situace opravdu není příznivá. Opravdu ten stres, který vidíme v současné době v lesích, panuje na velké části republiky a opravdu nejintenzivnější je tady v jižní části Moravy, kde opravdu půdní vláha dosahuje bodu vadnutí, což je opravdu pro ty stromy extrémní a už prakticky nemají mechanismy, jak tu vodu z té půdy dostat.
0: A jsou problémem ty vysoké naměřené hodnoty, anebo fakt, že vlastně jsme teprve na začátku července, že se dá předpokládat, že ta vlna veder nebo vysoké teploty se budou opakovat?
1: No, tím největším problémem je vlastně kombinace těchto faktorů, které zmiňujete. Velkým problémem je opravdu dlouhodobá její nedostatek vody, čili dlouho panující sucho, který už tady máme prakticky od jara. K tomu se nám aktuálně připojuje jedna ukončená horká vlna, druhou vlnu, na kterou očekáváme příštích týdnech, nebo aspoň vysoké teploty, které očekáváme, a což by mělo tenhle stav ještě prohloubit a zhoršit.
0: Vy máte v lesích Mendelovy univerzity celkem 14 online měřících stanic. Co na nich přesně vidíte? Co zaznamenávají?
1: Tak tyhle stanice přímo na Mendelově univerzitě jsou celkem unikátní, protože byly umístěny, řekněme, do strukturně bohatých lesů, aby jsme právě mohli zkoumat i vliv struktury lesa nebo vliv odlišné reakce jednotlivých dřevin. A tyhle stanice nám aktuálně ukazují, že opravdu, když se dostaneme do takovéhohle velkého extrému, který panuje, tak už prakticky se smívají rozdíly mezi dřevinami, protože ty různé dřeviny jsou různě citlivé k suchu, ale v tomhle extrému prakticky už všechny dřeviny reagují stejně a trpí opravdu vysokou intenzitou stresu.
0: Jak se u nich tohle ten tepelný stres projevuje?
1: Tak ta škála těch projevů toho stresu je opravdu široká. V současné době, kdy je to už úplně ten extrém, tak opravdu vidíme povadající listí, usychající listí, což má ale i významný efekt do produkce a vitality, možnosti napadení sekundárními škůdci, nebo tady nám obrovskou mírou roste riziko lesních požárů, protože ty lesní ekosystémy jsou opravdu vyschlé a pak, když by opravdu došlo k zapálení těchto ekosystémů, tak to bude velký problém.
0: Vidíme to třeba v současné situaci ve Španělsku nebo ve Francii, kam odlétají pomáhat čeští hasiči s lesními požáry. My v českých lesích přece jenom najdeme různé druhy stromů. Vy jste říkal, že teď už se vlastně ten rozdíl mezi nimi smívá v těchto těch extrémně vysokých teplotách, ale jak vlastně reagují na ten počínající tepelný stres nebo vůbec na vysoké teploty, jak různě reagují třeba smrky, borovice, duby, buky či modříny?
1: Tak při těch prvotních fázích z toho stresu ty stromy prakticky vypouštějí ty funkce, které úplně aktuálně nepotřebují. Z tohohle pohledu je to nepříznivé pro lesní hospodářství, protože když panují takto nepříznivé podmínky, tak ty stromy jako první přestávají přirůstat, čili přestávají formovat dřevo. Čili když opravdu panuje takhle vysoce intenzivně suchý rok, tak se dá předpokládat, nebo dokonce už toho detekujeme, že ten přírůst je výrazně limitován a opravdu se to už blíží třeba suchému roku 2018. Kdy opravdu na té národní úrovni ten přírůst byl až poloviční.
0: Kolik je tak obyčejně přírůstek stromu za ten jeden rok, pokud je nějak průměrný, nevymyká se?
1: Tak když bychom se opravdu na to podívali z té republikové úrovni, tak ten republikový přírůst je někde kolem 27 milionů metrů krychlových a opravdu ten rok třeba 2018 jsme se dostali na 68% tohoto přírůstu a opravdu kdyby panovalo tohle počasí ještě po nějakou dobu nebo se to ještě zintenzivnilo, tak věřím, že ten rok 2018 tou intenzitou bude ještě překonán a ten přírůst bude ještě nižší.
0: No, jsou nějaká opatření, která dokážou tohle problém nějak efektivně řešit nebo aspoň zastavit, jak pomoci lesům?
1: Tak svým způsobem ten problém můžeme aspoň trochu eliminovat tím, že budeme pěstovat strukturně bohaté lesy, což znamená, že budeme pěstovat víc dřevin v různém smíšení, což mi ten problém svým způsobem jako jen eliminuje. Protože když přijde takhle intenzivní sucho, tak můžou některé ty stromové třídy, některé dřeviny odumřít, ale pořád na té ploše mi zůstanou některé dřeviny a pořád ještě tam budu mít les a bude plnit funkce lesa, které od lesa očekáváme.
0: No, vy jste už to také zmínil, příští týden má být opět přes 30 stupňů. Co to bude pro vás, podle vás pro lesy znamenat a vlastně i třeba pro lidi, kteří se o lesy starají, mohou nějak zasáhnout, anebo prostě jenom situaci monitorujou?
1: Tak co to pro lesy znamená, že opravdu to bude zase prohlubování tohoto současného stavu, kdy opravdu třeba tady na Jižní Moravě jsme už na limitu těch stromů, kde opravdu ta voda je pro ty stromy prakticky nedostupná, kde to může opravdu vyústit v ten největší extrém, což je až mortalita jednotlivých stromů díky tomu suchu a teplu. A co může dělat ten lesní provoz, tak je to především monitoring a prevence, opravdu sledování třeba šíření sekundárních škůdců, odstraňování již napadených jedinců a dělat všechno pro to, aby jsme tu vitalitu lesa udrželi aspoň na nějaké úrovni.
0: Hrozí kvůli letošnímu suchu nějaká další třeba kůrovcová kalamita, jako jsme ji už v minulosti zažili?
1: Rozhodně to, že ty stromy a ty porosty jsou takový, v takovýhle míře, řekněme, oslabení, tak nahrává rozvoj té kůrovcové kalamity a nahrává tomu i ty vysoké teploty, kde ten kůrovec je v těchto podmínkách daleko rychleji se může vyvíjet, čili ho tam na té dané lokalitě může být daleko víc.
0: Říká Jan Krejza z Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou.
0: A extrémní výkyvy počasí letos výrazně dopadají také na české ovocnáře. Českého ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady Ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v Moravském Žižkově na Břeclavsku.
2: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v Moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
3: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
2: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
4: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
5: Vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
4: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
2: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
4: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
2: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
4: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
2: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
6: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulací.
2: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
6: Donedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
2: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
6: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
2: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Teď se ve Vědě Plus, kterou stále posloucháte na stanici Český rozhlas Plus, posuneme k dalšímu tématu o takzvaném transgeneračním traumatu, tedy o nějakém těžkém zážitku, který má vliv i na děti nebo vnoučata dotyčného, se nejčastěji mluví v psychologii, v rodinných vazbách. Teď ale výzkum ukazuje, že dopad možná může být ještě rozsáhlejší. Dlouhodobý výzkum to dokládá na dětech těch, kteří přežili holokaust. Více už k nám k tomu řekne Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Na čem konkrétně tedy vědci to transgenerační trauma vysledovali?
7: Zkoumali zdravotní dopady na děti rodičů, kteří přežili holokaust, tedy konkrétně těch, kteří si prošli protižidovským obdobím v nacistickém Německu a zbytku Evropy. Ukázalo se, že u dětí lidí, kteří si ve věku 5 let a víc prošli holokaustem, je výrazně vyšší riziko, že u nich propukne schizofrenie. V případě, že holokaust přežil otec, je to riziko 1,5x vyšší. Pokud to byla matka, tak se riziko onemocnění blíží trojnásobku oproti běžné populaci. A to přitom nejde o děti narozené v koncentračních táborech nebo těsně po válce. Výzkum sledoval děti narozené až v letech 64 a 1976, tedy v podstatě 20 let po holokaustu.
0: Jak důvěryhodný nebo důkladný je ten výzkum? Nemůže to být vlastně jen náhoda?
7: Ta data jsou opravdu velmi rozsáhlá. Celkově tým zkoumal zdravotní data 15 000 dětí, u nichž měl data matek a 18 000 dětí, u kterých měl podrobnější údaje o otci. Takže ta náhodnost se tam zdá být dost nepravděpodobná. U těch dětí pak vědci taky sledovali, zda se vyskytují v národních registrech psychiatrických hospitalizací. Data srovnávali taky s dalšími údaji, jako je porodní váha nebo psychiatrické zdraví matky. A ukazuje se, že i s přihlédnutím na tyto údaje je prožitek holokaustu statisticky významný. Co sami vědci přiznávají, je to, že výzkum nereflektuje konkrétní zážitky lidí během holokaustu. Zda byli například v koncentračním táboře nebo ne.
0: No a když je ten vztah ze statistického pohledu takhle zřejmý, tak co ho tedy může způsobovat?
7: Tím se zatím tenhle výzkum nezabýval, jen hledal datovou souvislost. Takže prostor pro další, detailnější zaměření a zkoumání určitě je. Nějaké teorie, ale určitě jsou. Tou hlavní je epigenetika. Součást genetiky, která popisuje, jak se ve výsledku projeví naše DNA. Jednotlivé geny se totiž zapínají a vypínají na základě různých pravidel, kterým ani věda ještě docela nerozumí. Ale velmi zjednodušeně se dá říct, že pokud vaši rodiče prožívali například dlouhodobý nedostatek potravin, spíš se aktivují geny, které vedou k tomu, že budeme mít pomalejší a energii šetřící metabolismus. A naopak, pokud naši rodiče v potravinovém blahobytu žili, spíše se nám aktivují geny, které upřednostňují rychlejší metabolismus a větší výkonnost.
0: A tady v tom případě ten, kdo zažil holokaust, tak se mu aktivovaly nějaké geny, které vedou k většímu výskytu schizofrenie, jak už jsme o tom mluvili?
7: To je jedna z těch teorií. Kdyby to tak skutečně bylo, nejspíš ty geny nezvyšují jen riziko schizofrenie, ale mají i některé další účinky, které zatím neznáme. Zajímavé je, že děti těch, kteří prožili holokaust jako kojenci nebo batolata, to zvýšené riziko schizofrenie nemají. Naznačuje to například to, že to nebude válečnou stravou, ale spíš půjde o psychický rozměr. Malé děti totiž byly od některých hrůz, války a holokaustu odstíněné svými blízkými a neměli mentální kapacitu na to ty hrůzy opravdu v konečném důsledku vnímat.
0: Tolik Matěj Kolář ze zahraniční redakce se zajímavým výzkumem. Díky moc, naslyšenou.
7: Já děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. Pomáhá k tomu i tradiční geografická letní škola, která právě dnes vrcholí v Praze. Studenti si na ní můžou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
8: Vy se můžete pustit do mapování a s váma budeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťák? Nebo to odnesla?
9: Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
10: Skupina první, která jde se mnou, půjde měřit průtoky povákovou metodou.
9: Poprosím a jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
10: Abyste šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu, po který ty plováky budou jezdit. Nehlašte se všichni. Jo, tak a někdo další.
11: Mám jít zase s ním.
10: Ano, výborně, tak druhý on grafaj. Díky.
9: Takže dva ondrové se navlíkly do rybářských kalhot.
11: A teď už musíme jít opravdu do botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit pomocí plováku průtok.
12: Teď!
9: První bílý plovák odstartoval.
12: Máme více plováků umístěných na levém, pravém břehu a uprostřed, tak se liší i jeho rychlost.
9: Plovák se blíží do cíle, takže jak dlouho mu to bude trvat?
12: Teď. Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
13: Máte ty časy? Pěkný.
8: Máš zapsaný druhý měření?
13: Jednoduše vydělím vzdálenost časem.
9: Takže Ondřej Martinák počítá.
13: A vyjde mi rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
9: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že v podstatě jde o to, jak fouká vítr.
13: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost takovou přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk, Dopplerův efekt a další fyzikální metody.
9: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák. A přesně to je ten důvod, proč má smysl na letní školu geografie chodit, protože jinak byste tyto znalosti v tomhle věku rozhodně neměl.
13: Přesně tak, určitě. Člověk se vždycky vyzkouší něco nového. Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
5: Ano, jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
9: Říká Jakub Jelen z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy.
5: Ale my se snažíme vlastně takhle i nadaným talentovaným středoškolákům představit, co všechno vlastně můžou dělat, když se rozhodnou vydat tou dráhou vysokoškolské geografie nebo geologie.
8: Jsme na druhé lokalitě, vodní kaskáda, a potřebuji další dva dobrovolníky. Odečtět hodnoty.
10: Přijdu do vodní kaskády a počkám, až se to ustálí a pak se jako kouknem, kolik nám to naměřilo.
9: Takže musíte spolupracovat.
14: pH 8,51, znamenajte si, takže to mírně zasadíte. Potom tam máme hodnota rozpuštěného kyslíku, je 10,3.
8: Samozřejmě organismy ten rozpuštěný kyslík spotřebovávají. Co ještě spotřebovává kyslík v té vodě?
12: Těma kovama, jakoby, no. Že tam líp jakoby, třeba...
15: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu, se mi zdá ze všech těch věd. No.
9: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády, a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
16: Určitě půjdu studovat buď tady nebo někam do zahraničí. Geografii předpokládám, že spíše sociální, a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
9: Z letní školy geografie na pražské Folimance u Botiče Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Teď se podíváme na jedno zdravotní téma. Žilou do srdce zavedou speciální nástroj zakončený miniaturními kleštičkami a z pravé komory odeberou část tkáně o velikosti špendlíkové hlavičky. Právě tak dělají lékaři v pražském IKEMu u pacientů po transplantaci srdce biopsii. V prvním roce jich musí absolvovat hned několik. Díky téměř bezbolestnému zákroku se dozví, jestli se nový orgán neodhojuje.
17: Dělali mi to na nový rok, cítím se dobře.
0: Vypráví 49-letý Zdeněk Chmelík, který je půl roku po transplantaci srdce. Od té doby se do IKEMu pravidelně vrací na biopsie.
17: Dneska budu mít 7. biopsii, pak mě čeká 8. to je poslední a pak se uvidí, co bude dál.
0: Popisuje zatímco čeká na úvodní sonografické vyšetření. Krátce na to už leží na sále, připravený na katetrizační zákrok. Kardiolog Vojtěch Milenovský mu při něm odebere několik malých kousků srdeční tkáně.
18: Dobrý den.
19: Pane Chmelík, jak se vede?
18: Lepší a lepší.
0: Usmívá se spokojený pacient. Srdeční tkáň potřebují lékaři zkontrolovat proto, aby zjistili, jestli imunitní systém pacienta nereaguje proti štěpu. V takovém případě by hrozilo jeho odhojení.
20: Chceme to zjistit dřív, než to srdce je poškozeno tou reakcí. Takže když to zjistíme včas pomocí odebrání malého vzorku tkáně, tak potom můžeme ten imunitní systém potlačit pomocí navýšení imunosuprese. To vede k tomu, že vlastně přihojování orgánu probíhá příznivě, ta reakce se zastaví a srdce funguje normálně.
0: Během zákroku bude pacient při vědomí, dělá se jen v místním znecitlivění.
20: Pacienta nic nebolí, protože srdce zevnitř není nervováno, tam nejsou žádné nervy, které by mohly bolet. Jedině na začátku je nepříjemné to píchnutí na krku, kdy tam zavedem hadičku do jugulární žíly, přes kterou potom provádíme to vyšetření.
21: Hlavičku otočit, zhluboka nedýchat.
0: Říká pacientovi na krk zdravotní sestra Kateřina Hrubá dezinfekci. Zavedení jehly do žíly se lékař kontroluje pomocí ultrazvuku.
20: Musíme našli tu žílu, tam zavedeme tenký drátek.
1: se rentgenuje.
20: Kontroluju, kde ten drát je a běží do srdce, tam kam má jít. To nepříjemný už máte skoro za sebou.
1: Obrací se na pacienta kardiolog Vojtěch Melenovský. Přes zaváděcí pouzdro pak vloží pod rentgenovou kontrolou do žíly speciální nástroj na biopsie Bioptom. Je zakončený miniaturními kleštičkami.
20: Možný vykousnout z přepážky mezikomorový malinkatý vzorek, je veliký asi jako špendlíková hlavička. Pronikáme přes trikuspidální klopeň do pravý komory. Tady už to zařízení otevřu, opřu o septum pravý komory, odeberu malinkatý vzoreček.
1: A pane Chmelíku, vy něco cítíte, když se tam pan profesor pohybuje?
20: Pan Chmelík asi cítí, že to srdce občas jako přeskočí, protože jak se dotknu stěny, tak tam vyvolám extrasystoly. Neměl by cítit žádnou bolest ani píchání.
1: Takže další vzorek. To jsou opravdu miniaturní vzorečky, ano, jak jste říkal, špendlíková hlavička.
20: Tak, ano.
3: Okamžitě, jakmile jsou vzorky nabrané, ideální stav, že se hned posílají do laboratoře, kde si to zase nakládají do nějakých svých speciálních roztoků, aby mohli odečíst.
1: Vysvětluje zdravotní sestra Kateřina Hrubá, která už za chvíli předá vzorky na histologické vyšetření. Výsledky budou mít lékaři stejný den v odpoledních hodinách.
20: Ty vzorky jsou prioritně zpracované, čili kdyby náhodou pán měl reakci, rovnou mu podáme tu vyšší dávku imunosupresí.
1: Pan Chmelík má vlastně teď sedmou biopsii za sebou, další za půl roku. Jste spokojen, že to je dobře dopadlo všechno dneska?
22: Naprosto spokojený, vždycky to dobře dopadlo.
1: Tak držíme palce, ať jste co nejvíc fit.
22: Já vám děkuju.
1: Podobný výkon dělají lékaři také u pacientů s nově vzniklým srdečním selháním, zvláště pokud mají podezření na zánět srdečního svalu. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: První úspěšná transplantace srdce v někdejším Československu byla na konci ledna roku 1984 právě v pražském IKEMu. Dnes jich tam lékaři dělají 60 do roka. S přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivanem Netukou o nich mluvila naše vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: Kam se, pokud jde o transplantace srdce, posouvá medicína? Co je možné už teď a co by mohlo být teoreticky možné v budoucnosti?
23: Já začnu možná těmi metodami, které jsou již hmatatelně použitelné v praxi. To je systém bijícího srdce, kdy jsme schopni vyjmout srdce, dát ho do speciálního přístroje, kde se okysličuje a promývá krví, tam začne tepat. Tím jsme schopni jednak rozšířit počet vhodných dárcovských orgánů u dárců, kteří mají přechodně zhoršenou funkci srdce díky mozkové smrti a jejím negativním důsledkům pro celý organismus. Po vyjmutí takového orgánu, který bychom jinak nemohli akceptovat, ho jsme schopni takzvanou rekondicí dostat do stavu, kdy ho pak můžeme akceptovat jako vhodné dárcovské srdce.
1: A ve kterých dalších případech vám tyto speciální přístroje pomáhají?
23: Další variantou je rozšíření do oblasti dárcovství po oběhové smrti. To jsou pacienti, kteří nemají smrt mozku, ale mají nevratně poškozená mozková centra, že u nich dochází k zástavě dechu. Po vlastně ukončení oběhu, kdy dochází k zástavě srdce, jsme schopni rychle orgány vyjmout, opět je umístit do těchto speciálních přístrojů, oživit je, zkontrolovat jejich funkci a následně je také transplantovat.
1: Tohle je tedy současnost. O čem se, pokud jde o transplantace orgánů, mluví do budoucna?
23: Samozřejmě stále se hovoří o transplantaci zvířecích orgánů. Je to samozřejmě velmi sofistikovaná metoda a několik prvních transplantací již na světě bylo provedeno, a to i u srdce, minimálně dvě ve Spojených státech. Nicméně stále narážíme na řadu bariér, které širší rozšíření této metody omezují.
1: Aktuálně se experimentuje s geneticky upravenými srdci z prasat. Jak dlouho s nimi vlastně žili ti dva pacienti ze Spojených států?
23: Když se v minulosti, ať už to byly opičí orgány nebo prasečí orgány, transplantovaly v 80. letech, ta životnost byla v řádu hodin. V současnosti ti dva pacienti přežívali v řádu týdnů až měsíců. Takže je tam vidět veliký posun, nicméně nastaly komplikace, které se dále budou muset analyzovat a budou muset být zohledněny v té další kultivaci těch orgánů do budoucna.
1: Další možnou metodou budoucnosti je bioprinting. Co obnáší?
23: Bioprinting je ve své podstatě vytvoření neboli natištění orgánů. Můžeme si představit na 3D tiskárně, kde se použijí vlastní buňky pacienta. Tím odpadá ta bariéra, která je tvořena imunitním systémem mezi dárcem a příjemcem. To, co je limitací, je, že ty orgány musí být vyčištěny a vytvořena jejich odolnost za fyziologických podmínek, protože chlopeň, která bude pouze natěštěna a nebude vystavena všem tlakům při svém růstu, tak samozřejmě nebude odolná. Jedna věc je vytvoření z hlediska tvaru a druhá věc je potom vytvoření a odolnost z hlediska funkčních parametrů.
1: A jak daleká je to podle vás budoucnost, kdyby něco takového mohlo být v klinické praxi?
23: Nechci být pesimista, já jsem životní optimista, nicméně bavíme se určitě ještě o řadě let,
1: dodává přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského IKEMu Ivan Netuka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: To byla dnešní Věda Plus s datem 10. července. Pokud vaše srdce tluče s Českým rozhlasem Plus, pak nás i o nás více najdete na stránce plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Loučí se Renata Kropáčková.
2: Laboratoř.
4: Proč je toxoplasmóza zanedbávaná nemoc? Kde a kdy lidé při aprimáti sdílejí některé infekce? A je možné, že nám parazité budou dodávat léky?
6: Já věřím, že určitě ano.
7: Jsem o tom přesvědčen. Záleží jenom na lidské vynalézavosti.
24: Otázkou je, jestli člověk bude chtít, aby mu léky dopravovaly právě červy ve střevech.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Vážení posluchači, je právě Český rozhlas Plus. Zprávy.
25: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. Ital Sinner postoupil přes Srba Djokoviče do finále tenisového Wimbledonu. Utká se Zverevem. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
25: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků zastávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
26: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
25: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli velkému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
27: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
25: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
28: Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. A česká volejbalová reprezentace žen otočila zápas Ligy národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
29: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
28: Češky už nemůžou z dlouhodobé fáze Ligy národů postoupit do čtvrtfinále a v Bělehradě je čeká poslední zápas. V neděli vyzvou Francouzky.
30: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na tahu 34 u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. kilometru se brzdí do zastavení, kolona se táhne až na 119. kilometr. Je tu kvůli dvěma omezením, v obou případech se projíždí pouze levým pruhem, zdržíte se asi půl hodiny. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení za Vystrkovem. Opravují tam vozovku a projíždí se k Ivadlově, s kratším zdržením počítejte v obou směrech. A na silnici 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou opatrně za Olešnou. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, na místě zasahují záchranáři a tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
25: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se na 14 až 9 stupňů. Zítra taky jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách většinou 17 stupňů, na Šumavě tepleji kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Zvolil jsem svobodu. Tak se jmenoval pořad Rádia Svobodná Evropa, kde hovořili lidé, kteří utekli z komunistického Československa. V archivu Svobodné Evropy se zlomek těchto rozhovorů dochoval. Právě jim se budou věnovat následující minuty. Ukázky z nich vybírala a od mikrofonu příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.
8: Zvolil jsem svobodu.

0: Touto znělkou začínal zhruba od 50. let pořad o životě československých uprchlíků na západě. Až do roku 1962, tedy do své smrti, je uváděl především Franta Tábor, vlastním jménem Ota Graf. Tento někdejší redaktor ČTK ležel komunistům v žaludku ještě před únorem 1948. Z jeho působení ve svobodné Evropě byli nadšeni ještě méně. Jednu dobu se proto státní bezpečnost zcela vážně zabývala plánem na Grafův únos.
1: Rozhovory Franty Tábora.
0: Právě rozhovory Oty Grafa alias Franty Tábora tvoří většinu dochovaných rozhovorů s československými uprchlíky. Zhruba v polovině z nich se mluví o tom, jak se Čechoslovákům podařilo překonat přísně střežené hranice. Jedním z nejstarších povídání je to z roku 1956. Manželé Donovalovi, v něm Frantovi Táborovi, vyprávějí o svém kuriózním útěku přes železnou oponu.
2: My musíme říct tady našim posluchačům, že vy jste pracoval těsně u drátu v pohraničí.
3: Za drátama ještě.
2: Dokonce ještě za drátama.
3: Takových 800 metrů od drátu k hranici, takže jsem pracoval takových 20 metrů od hranic.
4: Od německých hranic.
2: Ale bydlel jste?
3: Bydlel jsem právě před těma drátama.
2: Před těma drátama, to znamená...
3: No, takových 7 kilometrů před drátama jsem bydlel.
0: Dráty se myslí zátarasy z ostnatého drátu, které tvořily systém železné opony. Příležitost k útěku měl tedy pan Donoval ideální, ale musel by utéct sám, bez ženy a dvou synů. A to nechtěl. Ti totiž do prostoru hranice nesměli. Do práce jezdil pan Donoval každý den na motorce a tak ho napadlo, že za motorku pořídí vozík, ve kterém rodinu převeze. Jenže tam se všichni nevešli a tak jednou přišla paní Donovalová s nápadem.
3: Tak ona pojela, ty si jednou tam vez o to mám. Všimli si toho pésáci? Já pán nevšimli. Tak pojela, a co kdyby z nás do toho otomanu taky skoval? Já pán, to je nápad. Tak hned jsme potom druhý den vykuchali péra,
2: jo.
3: Ne? Oni tam vždycky vlezli a bylo to originál. Musel jsem udělat to trkná, ne? Na otomanu, aby nahodou loktěm nevylezli ven, to jsem všechno pak srichtoval. Ne, a tak podám, tak jdem. Ale
2: takže to vypadalo, ta motorka veze takový dvě kolečka za sebou, na kterých ležel otoman.
0: Vše pečlivě připravili, do otomanu přibalili cenné a osobní věci a 25. května 1956 hranici šťastně překonali. Po příjezdu do Německa je překvapilo, že nikde nejsou vojáci a že první lidi potkali až v nejbližším městečku.
2: Jak se k vám chovali ty Němci?
4: No, velmi slušně.
2: Slušně.
4: Skutečně, velmi
3: přišel,
4: slušně.
3: Jeden pán přišel, ten uměl český.
4: Dětem tam koupili čokoládu, až mě slzy vytryskly z očí. Že Němci a těm dětem koupí čokoládu. Oni sice v Československu slevnili čokoládu, stála 15 a dnes stojí 12. Ale jestli jsem ji nekoupila za 15, tak ji dnes nekoupím za těch 12. Zrovna tak, protože pokud nebude stát 2-3 koruny, tak je to pro děti luxus. Protože já za těch 12 korun mám kostku másla, no a musí člověk takhle počítat. Takže ty děti prakticky viděli čokoládu než ve výloze. Přestože jsme oba pracovali.
0: Donovalovi pak pracovali i v Německu. Otevřeli si tu prádelnu, oba jejich synové vystudovali a velice dobře se uchytili. O dva roky později, v roce 1958, pořídil Franta Tábor rozhovor s manželi Zemánkovými. Ti hranice přeletěli ve sportovním letadle. Oba totiž létali u Svazarmu na letišti v Karlových Varech. Ale tím stěžovalo špatné počasí, proto museli nouzově přistát na poli nedaleko Bavorského Řezna.
5: No a prosím vás, co jste tomu říkala, paní Andulo, že to takhle báječně dopadlo?
6: No, dali jsme si pusu. Byli jsme šťastně v Německu. No, tak za chvíli se k nám začali zbíhat lidé, obyvatelé té vesnice, co jsme blízko přistáli. A pak přijela policie.
5: A jak se tvářili ty, co přiběhli na to pole?
6: No, velmi mile se tvářili. Dokonce tam byl jeden Němec od někud z Bohatic, který byl v Karlových Varech také dřív bydlel, zřejmě asi za války. No tak s námi začal hovořit takovou lámanou češtinou. No tak jsme se dohadovali, odkud jsme.
5: A zkoušeli jsme svoje znalosti němčiny.
6: Které byly celkem velmi chabé, protože jsme měli na učení němčině velmi málo času u nás.
0: Velmi dramatický byl útěk dvou mladých Slováků, kteří se rozhodli jít za svobodou z Jugoslávie. Zaplatili místnímu rybáři, aby je s nafukovacími madracemi odvezl co nejblíž k břehům Itálie. Ten je však vysadil dobrých 15 kilometrů daleko. Po 8 hodinách marných snah dosáhnout břehu, když už byli mladíci na konci sil, je objevila italská loď.
7: A už jsme křičali radostí, ten se rozplakal a úplně jsme, víte, no to bylo něco takého. Já jsem zvolal, řekl, toto je náš druhý rodný den v životě.
8: Už já jsem, jako ma vytiahli na tu palubu, priznám sa, takú pol hodinu vlastne ani nevnímal, čo sa deje. Jednak ma drvila zimnica a aj myseľ mi celkom vypovedala.
7: Ja som sa už s tými rybármi ako tak dohovoril, jo. Sme povedali, čo sme, odkiaľ sme a kam ideme, čo chceme.
9: No a tí rybáři vás dovezli?
7: Rybári boli veľmi milí, jo. I hneď tuto kuchár pripravoval rybu, upražil, potom zohriali víno.
8: A znamenitú rybu, takú som nejedol ešte.
7: Víno zohriali, vyniesli hore a ponúkli, takže tuto Karolovi sa hneď polepšilo, posilnilo ho to. Uvarili ešte na to čiernej kávy, takže keď sme prišli do prístavu, do rybárskeho prístavu, už sme ako tak teda už boli teda pred pri sile.
0: Jindy si Otto Graf, alias Franta Tábor, povídal s mužem, který utíkal přes západní Berlín. A rozhovor pochází z období, kdy ještě nestála berlínská zeď. Hranice mezi Československem a východním Německem byla kvůli tomu oddělena drátěnými ploty. Ty musel zmíněný muž nepozorovaně překonat a pak až k Berlínu pokračovat pěšky. Aby nebyl nápadný, neměl žádné zavazadlo, jenom doklady a trochu peněz v kapse. Spolehnout se musel na dobré lidi.
10: Tak jsem si vybíral zásadně místa, která byla odlehlá od většího zhluku domů, vesměs samoty, vesměs domky stojící někde o samotě, který jsem si chvíli prohlížel. Prohlížel jsem si i ty lidi, kteří se tam pohybovali, protože to muselo být ve dne, je vyloučeno, abych tam přišel večer nebo v noci, protože to už samo o sobě zavedá příčinu k nedůvěře. Bylo to obyčejně ve dne a hodinu nebo dvě hodiny jsem se v tom okolí zdržoval. Z určité vzdálenosti jsem ten svůj vyhlídnutý domek pozoroval. Nějakým způsobem se mě líbil vždycky. Jo.
9: To je, člověk spíš dát na instinkt, než na nějaké logické...
10: Skutečně v tomhletom případě jsem vždycky dával na instinkt, vlastně vsázel všechno, že ano, nedalo se nějak logicky zdůvodnit, proč se mě ten domek líbí. Nebo proč se mě ty lidi líbí, kteří se tam pohybují někde okolo.
9: No a celkem jste byl, jak soudím z vašeho vyprávění, všude přijat při nejmenším nikoliv nepřátelsky.
10: S pochopením.
9: Stalo se vám za tu dobu někde, že prostě jste musel z toho místa utíct, nebo najednou jste cítil nebezpečí a nepřátelství?
10: Ne, to se mně vůbec nestalo.
0: Když takto došel až k Berlínu, musel překonat další překážku. Celý Berlín byl totiž opět obehnán plotem z ostnatého drátu a jeho západní hranice, která oddělovala východní Německo od západního Berlína, byla velmi přísně střežena. Proto muž tajně přelezl méně střežený plot mezi východním Německem a východním Berlínem. Do západního, tedy svobodného, nekomunistického Berlína se dostal příměstským vlakem. Vybral si okružní linku, na které nechodila namátková pohraniční kontrola.
10: Vystoupil jsem z elektrické dráhy a vyhledal jsem prvního strážníka, který stál na křižovatce. Sdělil jsem mu, že jsem se právě šťastně dostal z Československa do západního Berlína. On byl tím mile překvapen, skutečně mě taky přivítal skoro s příslušnými poctami.
9: Jo, trošku se mu ten obličej rozářil. Bylo...
10: No rozhodně se dá říct, že byl radostně překvapen.
9: No, my musíme říct tady, že západní Berlíňané, všichni strážníci, nestrážníci, celé obyvatelstvo vědí, znají život za železnou oponou, čili oni dovedou přesně pochopit, co to pro člověka znamená, když udělá prvních několik kroků v Berlíně.
10: Ano, to jste správně vylíčil, protože bylo vidět, že ten člověk právě takhle myslí, že ten člověk se, dá říct, se mnou raduje, že se mnou prožívá ty první chvíle.
0: Muže, který právě mluvil, oslovoval redaktor jako pana Kováře. Ovšem těžko říct, jestli se tak skutečně jmenoval. Stejně jako redaktoři, i respondenti Svobodné Evropy mívali falešná jména. Třeba zmínění Donovalovi, kteří utíkali za pomoci starého otomanu, byli uváděni jako Novákovi. Dělalo se to proto, aby komunistický režim uprchlíky hůře identifikoval.
11: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Značnou část dochovaných rozhovorů Franty Tábora tvoří povídání s pésáky, tedy příslušníky pohraniční stráže, kteří při službě utekli za hranice. Pésáci dokázali velice detailně popsat, jak železná opona vypadá a na co si mají ti, co chtějí komunistický ráj opustit, dávat pozor. Voják, kterému redaktor říká Evžen, například vyprávěl, že se na hranicích zavádí takzvaná hájkova signalizace.
12: Je to poplašné zařízení, jsou to dráty vpletené přímo v drátěném zátarasu. Jakmile přestříhá, chce si vystříhnout otvor na překonání drátěného zátarasu, jak přestříhne drát, který je napojen na hájkovou signalizaci, tak začne zvonit na rotě a vznikne poplach okamžitě.
0: Jak dál Evžen říká Frantovi Táborovi, oproti původním zátarasům je v hájkově signalizaci jen slabý proud.
2: Počkejte, slabé napětí, to znamená, dřív tam bylo silné napětí,
12: ano.
2: Které mohlo člověka usmrtit, ano. Poranit nebo ano. Spálit. Kdežto teď tam bude slabý napětí, ano. Který neublíží.
12: Ano, a nelze zjistit při hmatu na drát, že v tom je proud.
2: Ani když se toho dotknu?
12: Ne, naprosto ne. I když se dotknete rukou na to, tak nelze zjistit, že v tom jde proud.
0: Takže to uprchlíkům sice už nemohlo ublížit, ale bylo mnohem obtížnější zátaras překonat, protože o přerušení drátu se ihned dověděli pohraničníci. Dalším zařízením, které mělo ochránit neprostupnost železné opony, byl takzvaný agentolab.
12: To na rotě upevněná na zdi skříň terénu, mapa terénu,
2: ano.
12: A z této se vyvádí drátky, které jsou natažené též po lese, mezi křovinami. A jakmile ten drátek přeruší, ať je to zvěř nebo člověk, jak se přeruší jednou, tak začne zvonit na mapě, na té rotě, v kterém úseku byl tento drátek přerušen.
0: Pohraničníci také na Svobodné Evropě radili, kdy je hranice nejlépe přecházet, jak se vyhnout ozbrojeným hlídkám, které přijímají příkaz nejprve po uprchlících střílet, a pak teprve křičet stůj. V Československu museli mít z těchto pořadů opravdu velikou radost. Podobně jako z vyprávění dvou vojáků pohraniční služby, kteří utekli spolu, s plnou výzbrojí. Přesto si jich na německé straně nikdo, až do té doby, než dorazili do prvního města, nevšiml.
13: Bylo to brzy ráno, ne?
14: To bylo asi o půl pátý.
13: Chodili jsme tak půl hodiny po městě.
14: Pozerali jsme výklady.
13: Jo.
14: No, ještě jsme si rozprávali, že nás nikdo nekontroluje, lebo jsme mali zbraně so sebou. Uh-huh. Nikdo nič. Nakonec jsme tam přišli k jednému chlapíkovi, něco tam robil si na dvore, tak jsme se toho pýtali,
13: jo.
14: Že kde je grenc policia. Lebo sme sa s ním nemohli dohovoriť, keď sme nevedeli nemecky, tak tomu rozumiem, že Grenz policia tak nás zaviedol až na Grenz policiu.
13: Jo.
14: No tam sme prišli, oni ešte tam spali, on ich zobudil ten chlapík.
13: Jo.
14: Sa nás pýtali.
13: Jo. Co chcete?
14: Co?
13: Jo.
14: Skrátka, tak
13: no docela príjemne nás sme boli prekvapení tým, ak nás privítali.
14: Vôbec nám...
13: My sme mysleli, že nám dajú ruce z húru, alebo nieco takového.
14: Zbranie nám vôbec od seba nebrali. Sme sami, jo. Ešte sme mali oni náboje okolo seba, to sme dali všetko dole. On mal signálnu pistol, to všetko sme položili sami na stôl. Oni nám dávali cigarety, zapalili a bavili sa s nami tam.
0: Ne vždycky byly útěky pohraničníků taková idylka. V roce 1962 natočil Franta Tábor rozhovor s vojákem, který musel kvůli útěku omráčit kolegu, se kterým byl na hlídce.
15: Tak já jsem vzal moju zbraň a pažbou jsem ho klepnul na hlavu. On zkrátka spadl, vzal jsem mu zásobník a odhodil jsem ho. Aby nemohl...
16: Vy jste ho udeřil tou pažbou do hlavy.
15: Ano.
16: Jak to, vy jste šli vedle sebe přece.
15: Ne. Jako starší, jako velitel hlídky vždycky jde pozadu.
16: Aha.
15: A člen Lidky jde před ním.
16: Jste byl ten velitel, šel jste za ním, jo?
15: No a tak jsem mu klepol a prešel jsem na západnou stranu.
16: No a když jste ho klep, tak co on, co se s ním stalo? No,
15: tak se zvalil.
16: Zvalil se. A vy jste hned utek na druhou stranu?
15: Hned, hranic. Hned.
16: Poslouchejte a víte, co se s tím vojákem, jak si, jak jste mu ublížil, nebo?
15: No, tak jedině jsem ho omráčil.
16: Jak to víte?
15: Dobré, lebo potom ještě kričal za mnou, za nějakou minutu nebo dvě minuty, zakričal, že kam idem.
0: Kromě čerstvých uprchlíků zpovídala Svobodná Evropa i Čechy a Slováky, kteří už na západě žili déle. Někdy v roce 1960 si Franta Tábor povídal se studentem Mirkem, který tu byl už 3 roky.
17: No a co jste od té doby dělal, Mirku?
18: Tak rok jsem jak si vybavoval všelijaké záležitosti v Německu, víte, jako to chodí, jo, uznávání a také maličké zaměstnání.
17: Azyl, ty papíry a tak.
18: Potom jsem se snažil dostat na univerzitu, tam to naštěstí šlo celkom ľahko v Německu. Už a rok jsem se otrkal v Německu, jako to asi vyzerá, zaučal do matematických věd a potom jsem si povedal...
17: Vy studujete matematiku?
18: Hej, matematiku.
0: Nyní, tedy v době rozhovoru, na Sorboně v Paříži. Mezitím, jak student Mirek vyprávěl, i hodně cestuje, ale Paříž má nejraději.
18: To je ideálné město, snad na světě jediné. Tam člověk, už aj ta atmosféra jako vťahne do seba. A po několikých prvé mesiace prirodzene sú ťažké, človek si musí zvykať na mnoho vecí, jo. Najmä Československo a Francúzsko, hoci je tu jakási podobnosť kultúry, predsa len tie detaily životné sú tak rozdielne, to v Nemecku tak nie je cítiť, že prvé mesiace niekedy sú dosť ťažké. Jo. Ale potom, ako sa človek do toho zabehá, tak sa mu z Paríža nechce. Ja by som v Paríži snáď vydržal do smrti.
0: Jak to bylo s Mirkem dál, pokud to tedy byl Mirek, se mi zjistit nepodařilo. Kdo ale skutečně žil v Paříži až do smrti, byl někdejší poslanec Národně socialistické strany Alois Čížek, který z Československa uprchnul krátce po komunistickém převratu. Měl za sebou nacistické koncentráky a o zkušenost těch komunistických, což mu reálně hrozilo, nestál. Po 7 letech v exilu, tedy v roce 1955, s ním Franta Tábor pořídil rozhovor.
19: Čili vy jistě dobře víte, jak naši uprchlíci, českoslovenští uprchlíci, jak ve Francii žijí, jak se jim daří a tak.
20: No, to vím, aspoň u valné části z nich. Tedy dneska už těch uprchlíků u nás není tolik. Ve Francii jako bývalo. Už vyemigrovali, jsou v Americe, jsou v Austrálii a tak dále, ale pokud jsou tam, no tak si tam žijí velmi dobře.
19: To myslíte hmotně?
20: Ano.
19: Poslouchejte, a seženou práci? Sežene se práce ve Francii pro naše lidi?
20: No to víte, každý ten začátek je trošku těžší. Učedník, mučedník se říká. A tak je to i s námi, s emigranty, ale po poměrně krátkém čase každý si tam práci najde, pokud ovšem chce pracovat.
0: Padla i otázka, zda a jak si ve Francii narozený Čížkův syn udržuje češtinu.
20: Někteří lidé mávají na to ruku a říkají, že je to téměř neproveditelné, ale i při dobré vůli to jde udělat lehce. Chlapec pochopitelně francouzsky myslí. S tímhle problémem se musíme smířit, poněvadž neustále se pohybuje mezi francouzskými dětmi, s nimi skotačí hraje, prožívá všechny ty dětské radovánky, mezi francouzskými dětmi přijímá i způsob jejich hraní, což je pochopitelné, tím se zná trošku ocizuje nám. Ale jinak tedy, pokud přijde domů, přestává franština a má přísně nařízeno pány rodiči, aby francouzštinu vyměnil promptně za naší sladkou českou řeč. Tož doma mluví česky a mluví dobře, pane graf. Velmi dobře. I když vám říkám, že myslí francouzsky, že přece jenom v některých chvílích snad se mu tam promítne francouzské slovíčko, kterému okamžitě opravíme. Někdy gramaticky místo vojáci, vojáky se stává, což okamžitě mu opravíme a tímhle tím ho učíme, aby česky mluvil dobře. A mohu vám říci, že jsem s ním po této stránce spokojen.
0: Alois Čížek zmínil i to, že české děti a mládež vůbec patří ve francouzských školách k těm nejlepším. Že to neplatilo jen ve Francii, potvrdila v rozhovoru s Frantou Táborem také předsedkyně newyorského Masarykova ústavu. Ten mladým lidem z Československa scháněl od různých nadací a fondů peníze na studium na amerických univerzitách. Američané prý peníze na české studenty poskytovali ochotně.
1: Naši studenti si tam udělali takové jméno, že se cítí, že je to pro dobru pro Ameriku, v zájmu Ameriky, že se tyto mladé lidi přijímají.
21: V zájmu Ameriky?
1: Ameriky, poněvadž takový student, ku příkladu, řekněme, vezmeme si jeden případ.
21: Ano.
1: První student, kterého jsem přivezla v oboru lékařství po roce 1948, přišel na univerzitu Yale.
21: Ano, to je jedna z největších amerických univerzit, nejslavnějších amerických
1: ano.
21: univerzit.
1: A poměrně neuměl velmi dobře anglicky.
21: Ano.
1: A byl přijat do druhého roku studia lékařství a my jsme zaň zaplatili pouze první semestr.
0: Posluchačsky zajímavé jistě muselo být zejména srovnání situace na západě a v Československu. Jako třeba v případě rozhovoru s českým lékařem, který v Československu i v Bavorsku působil jako závodní lékař. Ptá se opět Franta Tábor.
22: Jak taková zdravotní lékařská zařízení tady v továrnách vypadají?
23: Po stránce technické v továrně Siemens byla závodní ambulance vybavena tak báječně, že si bych přál každékoliv pražské klinice, aby měla svoji polikliniku tak zařízenou, jako je tato závodní ambulance.
0: Rozdíl je prý i v uznávání nemocných. V Československu se závodním lékařům pletl do rozhodování závodní výbor ROH, tedy odbory, popřípadě závodní výbor komunistické strany. Když bylo potřeba splnit plán, nebo když šlo o politicky závadné pracovníky, měli lékaři šetřit neschopenkami.
23: Zde v Německu je to trochu jiné. Tady je uznán téměř každý, který přijde k lékaři a je nemocný. Neplete se žádná závodní rada, která by dala lékaři seznam, jako se to stalo u nás v Československu, těch lidí, u kterých je nutno přísněji posuzovat a uznat je práce neschopnými. Zde skutečně, kdo je nemocný, je uznán nemocným.
0: Rozdíly ovšem viděli i čerství uprchlíci. V rozhovoru s redaktorem Františkem Tomášem, vlastním jménem František Smrček, o tom v roce 1961 vyprávěl student Jirka.
24: Můj první dojem na západě byli lidi.
25: Lidi, jak to myslíte?
24: Tak, lidi, jak chodí po ulicích, jak celkem velice lhostejně přihlížejí všechny ty autosalony a ty neony a ty reklamy, které tady jsou, před kterými já stojím s otevřenou pusou.
25: Ano.
24: Já tady nějak neustále hledám ten třídní rozdíl, o kterým jsem tolik slyšel a který mi tady nějak uniká. Já tady nevidím rozdíl mezi studentem, učedníkem, mezi úředníkem nebo dělníkem. Tak, jak jsou oblečený.
25: To je ten rozdíl v oblečení, ano.
24: Ne snad, že by tady třídní rozdíl neexistoval, to bych nechtěl tvrdit o tom taky. Nemám ještě příliš mnoho představ, protože jsem tady teprve asi 5 neděl.
25: Ano.
24: Ale on třídní rozdíl existuje všude, on existuje i u nás v Československu.
25: Mm-hmm.
24: Takže o tom se prostě dá mnoho hovořit. Víte, na mě to trošku působilo všechno jako takovej širokouhlej barevný film.
25: To je hezký přirovnání.
24: Taková West Side Story.
0: A tím dnešní archiv o lidech, kteří v dobách nesvobody uprchli na západní stranu, končí. I za zvukařku Jitku Procházkovou za pozornost děkuje a někdy příště nashledanou se těší Veronika Kindlová.
11: 90kové léto.
26: 90. léta u nás, to je doslova exploze rockových klubů.
27: Otázka, kdy vznikl první porevoluční klub v Československu, byla dlouho zatemněná. My jsme tady před 5 lety dělali v muzeu výstavu o pražských a o rok později o mimopražských klubech a pokoušeli jsme se jí tam zodpovědět a dneska vím, že jsme se vydali po špatné cestě.
11: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
28: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
29: Je přirozený.

0: na příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a nebo data narození. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes e-mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity a nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Britská policie vyšetřuje smrt političky Anne Whitcombové jako možnou vraždu. Kvůli případu zatkla 26-letého muže. Policisté ale nemají informace o možném politickém motivu. O úmrtí političky ráno informovala televize Sky News. Whitcombová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu a v 90. letech působila jako ministryně. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas začne za půl hodiny a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. O titul v mužské dvouhře si na tenisovém Wimbledonu zahrají Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner vyřadil ve třech setech Srba Novaka Djokoviče. Zverev porazil také ve třech sadách Brita Artura Ferryho.
1: Zdržení na D1 za Měřínem a překážka u Kroměříže. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 119. kilometr, je to kvůli omezením, projíždí se pouze levým pruhem, zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Kojetín. Na 257. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. Na tahu 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou dejte pozor za Olešnou. Zasahují tam u nehody osobního auta a motorky, tvoří se kratší kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Nejlepší šifrované komunikační služby, konec her na fyzických discích, chat control znovu na scéně a prohra Apple u Evropského soudu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
3: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
3: Americká firma Apple neuspěla s žalobou na Evropskou komisi. Stěžovala si v ní na to, že komise označila její operační systém iOS a obchody s aplikacemi App Store za takzvané hlavní služby platformy, související s tím, že Apple je podle komise takzvaným strážcem přístupu, anglicky gatekeeper. Takto označené firmy a jejich služby mají na evropském trhu řadu povinností vyplývajících z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Evropský tribunál ale všechny stížnosti Apple zamítl jako nepřípustné. Například v případu App Store potvrdil rozhodnutí komise, která posuzuje různé verze obchodu pro mobily, tablety, chytré hodinky, stolní počítače a chytré televize jako jednu jedinou platformu. Apple chtěl, aby je posuzovala každý zvlášť, což by znamenalo, že by byl hlavní službou platformy označen jen App Store pro mobily, který má nejvíce uživatelů. Komise mezi takzvané hlavní služby Apple řadí také prohlížeč Safari. Petře, vlastně zajímavý soud a vlastně myslím, že je zajímavé, že to rozhodnutí padlo relativně rychle, dokonce na evropské poměry. O tom nařízení o digitálních trzích jsme v našem pořadu mluvili mnohokrát. Když to jenom stručně zrekapituluju, tak je to nařízení, které vlastně je souhrnem takových antimonopolních povinností, které právě ty digitální firmy mají mít a týká se těch velkých firm, které právě Evropská komise určí jako ty gatekeepery, čili strážce přístupu, čili platformy, které vlastně zprostředkovávají přístup k online službám nějakému velkému počtu lidí. A pak ti tito gatekeepři tam provozují tedy takzvané hlavní služby platformy, to jsou

0: u jejich vybrané služby, které také od určité hranice nějakého obratu nebo počtu uživatelů musí splňovat různé přísnější jaksi podmínky. Jak hodnotíš tenhle soud? Měl podle tebe Apple nějakou šanci na úspěch? Proč tedy podle tebe ten soud rozhodl takhle jaksi opravdu v neprospěch Apple ve všech těch případech?
1: Já si myslím, že je to relativně otevřená a sporná záležitost, jestli započítávat v tomhle případě ty služby dohromady jako jeden celek, a nebo nikoli. Fakt je, že ten ekosystém Apple je natolik propojený mezi všemi platformami, mobilem, normálním počítačem, hodinkami, vším, že zhrnout to pod jednu střechu asi dává smysl. Čili řekl bych, že ten postoj evropských orgánů je přinejmenším pochopitelný a obhajitelný v této věci.
0: Pro Apple to může znamenat tedy to, že Evropská komise může po těch službách vyžadovat nějaké jaksi další povinnosti oproti třeba jiným službám. Opravdu se to většinou týká hospodářské soutěže, to znamená, ty služby například musí umožnit firmám, které třeba přes ně prodávají ty aplikace, tak třeba právě uzavírat smlouvy nebo vybírat třeba předplatné, prodávat předplatné i mimo tu platformu. Apple je známý tím, že vlastně se snaží nutit všechny vývojáři aplikací, aby používali ten jeho platební systém, tak například tohle to by asi nemělo být možné. A jsou tam další takovéhle jaksi podmínky, které tedy Apple bude muset nějakým způsobem plnit, nebo aspoň Evropská komise se bude snažit, aby je plnil. Myslíš, že tedy bude muset třeba právě ty své App Store, ty obchody s aplikacemi nějak výrazně proměnit?
1: Tady vlastně se dotýkáme toho, co Apple brání nejsilněji, jeho nejstřeženější pevnosti. A to je uzavřenost toho systému. Ono je dobré si uvědomit, že tak uzavřený systém jedné firmy, jaký provozuje Apple, v podstatě v digitálních technologiích nikde jinde není. Tahle míra kontroly, kterou má nad svou produkcí, nad svými operačními systémy a na tom, co se s nimi může a nemůže dělat, je naprosto výjimečná a je to opravdu jedna jediná firma, která to takhle má a provozuje. Ne, že by to ty jiné nechtěli, Microsoftu a Google by se to jistě líbilo taky, ale tu šanci dávno ztratili si takovéhle postavení vybudovat. Apple ho vybudoval, udržuje si ho a teď je pod velkým tlakem, aby to uvolnil, aby tu pevnost pustil, aby otevřel brány do ní. To se mu zřetelně nelíbí. Viděli jsme to už u pokročilých funkcí umělé inteligence, které se chystají do systému iOS i macOS. A ty nebudou prozatím v Evropě k dispozici, až na podzim se zprovozní pro celý jiný svět. Ne pro nás, právě proto, že Apple nechce si vpustit do svého ekosystému kohokoliv dalšího a to by musel podle evropského práva. Takže tohle bude ještě veliký boj. Neumím si představit, že Apple ho jen tak vzdá a naopak si umím představit, že by to mohlo vést i k dalšímu omezení dodávky služeb a zboží Apple v Evropě.
0: Apple se obvykle brání tím, že nechce právě vpouštět nějaké třetí strany do toho svého uzavřeného systému, protože by to mohlo snížit bezpečnost a ochranu vlastně těch systémů a způsobit další podobné problémy. Je tenhle ten argument podle tebe správný?
1: Částečně ano, ta bezpečnost a spolehlivost, nejenom bezpečnost ve smyslu napadení, ale i spolehlivost toho, jak ty služby jsou propojeny mezi platformami, je u Apple skutečně výrazně větší než kdekoliv jinde a je to výsledek toho uzavřeného systému, který má pod kontrolou jak software, tak hardware. Opakuju, nic takového v celém digitálním biznesu neexistuje. Tohle je naprostá výjimka. Čili ten otevřený systém by velmi pravděpodobně ve spolehlivosti klesl někam na úroveň Windows nebo Androidu, což pořád je ještě dost vysoká úroveň. To jsou dobré systémy, spolehlivé systémy. Ale dějí se v nich občas překvapivé věci takového typu a takového řádu, které Apple prostě nemá Ta uživatelská zkušenost je zřetelně odlišná u Apple a u těch otevřených systémů. A to je to, co zřejmě Apple chce bránit a zachovat. Na druhou stranu jedním dechem je potřeba říci, že to značně omezuje volbu uživatele v tom, co si na svoje zařízení nainstaluje a že vlastně, když máš jakékoliv zařízení od Apple, tak část rozhodování o tom, co tam může a nemůže být, automaticky přenecháváš tomu výrobci. Výměnou, řekněme, za tu vyšší spolehlivost.
0: No tak uvidíme, jak se tenhle ten spor o vlastně nějaké směřování služeb Apple bude vyvíjet v Evropské unii a myslím, že určitě o něm nemluvíme v našem pořadu naposledy.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Skenování soukromých zpráv na možnou přítomnost dětské pornografie se opět vrací na scénu. Evropský parlament začátkem týdne v rámci mimořádného kroku schválil znovu otevření hlasování o výjimce pro toto skenování z evropských pravidel na ochranu osobních údajů. Platnost výjimky, která online firmám umožňuje konverzace skenovat, vypršela na začátku letošního dubna, když europoslanci dvakrát po sobě odmítli schválit její prodloužení. Platit měla do doby, než Evropská unie přijme trvalá pravidla pro boj proti zneužívání dětí online. Velké digitální firmy Google, Meta, Microsoft a Snap poté oznámili, že i když výjimka neplatí, budou obsah nadále skenovat. Kritici výjimky upozorňují na její možná rizika pro ochranu soukromí na internetu. Petře, to je téma, které se nám neustále vrací. Opravdu mluvili jsme tady už minimálně dvakrát o tom hlasování, kdy vlastně se hlasovalo o prodloužení té výjimky, která platí už, myslím, asi 5 let, nebo platila až do letošního dubna. Dvakrát tedy Evropským parlamentem neprošla. Po druhé už to byla také taková mírně mimořádná procedura, která ji přinesla vlastně opět na hlasování. A teď je tady úplně mimořádný prostředek, kterým tedy se vrací po třetí na scénu a tentokrát to vypadá, že vlastně ta situace v Evropském parlamentu je taková, že projde. My vlastně náš pořad natáčíme ještě před tím hlasováním, takže nevíme, jak to dopadlo, ale řekl bych, že to asi nakonec se dopadne a že ta výjimka bude schválená. Tak to můžeme reflektovat v našem příštím pořadu. Ale jak je vůbec možné, že se vlastně o dvakrát neschválené výjimce hlasuje po třetí? To mi nedává úplně smysl.
1: Tak velká jsou tajemství Bruselu, to je jedna věc. A především je vidět, že je tady opravdu velký politický tlak z některých míst a ta místa jsou velká a vlivná, aby se nějakým způsobem to sledování zachovalo. Celé to jede na vlně, troufnu si říct, morální paniky, která se vytváří kolem dětské pornografie, která samozřejmě je vážný problém. Na druhou stranu v současné době se jedná o rozumných technických legislativních návrzích, které by mohly i bez toho skenování zpráv značně omezit fungování dětské pornografie. Navíc celá úvaha vychází z mylného hodnocení kanálů, kudy se ta dětská pornografie šíří, kde jsou její hlavní rizika a podobně. Já opravdu nevím a kladu si tu otázku vždycky znova, když je o tomhle řeč, jestli to ti politici v tuhle chvíli, politici konzervativních demokratických stran, prosazují tímhle způsobem z naivity, anebo jestli skutečně je v tom nějaká další agenda, například taková, že ono se to konec konců hodí mít nástroj, podívat se, o čem si lidé v Evropě povídají. Mně se pořád nechce věřit, že to je ta druhá motivace, ale to, jak to probíhá, to, co se kolem toho děje, trošku zmenšuje prostor pro tuhle víru, abych tak řekl.
0: Podle předkladatelů té aktuální, nebo toho aktuálního návrhu o prodloužení výjimky je její přijetí a pokračování toho dobrovolného skenování, zejména u těch velkých online firm, je tedy nezbytné, aby bylo možné účinně bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí online. Prostě vlastně říkají, že bez toho to nebude fungovat, že bez toho to není možné a bez toho prostě další tisíce třeba dětí v rámci Evropské unie budou vystaveny nějakému sexuálnímu zneužívání nebo prostě dětské pornografii nebo groomingu a dalším prostě rizikům. Podle tebe to tedy neplatí. Tohle to není opatření, které by vlastně pomohlo děti před podobnými věcmi ochránit.
1: Já si myslím, že opravdu velice málo a zanedbatelně tohle opatření změní situaci, protože ta dětská pornografie, o kterou jde, ta, která je předmětem biznisu, tak ta funguje stejně jakýkoliv jiný černý trh s něčím, s čím se obchodovat nesmí, ale obchoduje. Jako s drogami, jako se zbraněmi, jako s nelegálními léky a podobně. Jsou na to cesty, jsou na to lidé, kteří se tím dobře živí, že dělají zprostředkovatele a rozhodně se k tomu nepoužívají takovéhle jednoduché a otevřené komunikační kanály. Čili pokud jde o to, aby tahle organizovaná dětská pornografie, součást organizovaného zločinu, se nějakým způsobem oslabila, tak mně připadá tohle opatření naivní. To opravdu mnoho nezmění. A jestli okrajově tam někdo občas nějaký obrázek pošle a bude postižen, tak ano, je to v pořádku, ale to jsou ty nejmenší ryby v celém tom systému, o kterém mluvíme. Ta podstata zneužívání a vykořisťování dětí se tím vůbec nezmění, jsem si tím prakticky jist.
0: Mě na celé té záležitosti vlastně fascinuje to, že se tady o něčem rozhoduje, aniž bychom věděli, jestli to vůbec pořádně funguje. Ona, Evropská komise, totiž si nechává průběžně vypracovat, nebo nechávala v minulosti průběžně vypracovávat zprávy, které hodnotí, jak ta výjimka vlastně fungovala, jaké měla přínosy, jak omezila právě třeba nějaká práva lidí na ochranu soukromí a podobně. A já, když jsem o tom naposledy psal, tak jsem tam citoval ze zprávy z roku 2025, ve které komise vlastně konstatovala, že to neumí pořádně posoudit, protože data, která má z členských států, tak nejsou zdaleka úplná, není jasná úplně metodika, jak ta data byla sbírána a podobně, a že vlastně není tedy možné úplně přesně říct, jestli tedy vůbec ta výjimka a to dobrovolné skenování tedy opravdu funguje a natož, jak je jaksi proporcionální, to znamená, jestli tedy má smysl versus nějaké případné další omezení těch práv lidí, třeba právě na ochranu soukromí. Jak je možné, že vlastně rozhodujeme o takových věcech, nebo politici rozhodují o takových věcech, aniž k tomu mají nějaká data?
1: K tomu můžu říct jedině vlastní domněnku, tak k tomu nemám žádná data, abych podpořil tu odpověď, ale já tomu rozumím tak, že je to vypjaté emocionální téma. Je to téma, na kterém politici mohou u svých voličů, u konzervativně laděných voličů a u voličů, řekněme, méně znalých toho, jak to v digitálním světě chodí, získat body kladné, že něco dělají s tím ošklivým internetem, který tohle všechno umožňuje. A to je pro politiky bez pochyby pro některé při nejmenším dostatečná motivace, aby to dělali bez ohledu na to, jaká je realita, bez ohledu na to, co by ukázala nějaká chladná věcná analýza. Od ta vlastně nikoho v téhle oblasti nezajímá, protože na té se ty politické body získat příliš nedají.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Od ledna 2028 přestaneme vydávat hry pro naše konzole na fyzických discích, oznámila společnost Sony, která provozuje jednu ze dvou hlavních herních konzolí PlayStation. Hry podle oznámení budou k dispozici jen ve formě digitálního souboru, který si hráči stáhnou a nainstalují. Firma to zdůvodnila klesajícím zájmem zákazníků o fyzické disky a stoupající oblibou digitální distribuce. Novinka vyvolala na účtech firmy na sociálních sítích velkou vlnu reakcí a většina z nich nebyla pozitivní. pozitivní. Poukazovali uživatelé často na to, že digitální koupě zákazníkům nezaručuje, že si koupené zboží budou moci v budoucnu ponechat. Firma Sony totiž jen o několik dní dříve oznámila, že uživatelům svého digitálního obchodu ve Velké Británii v září smaže přes 500 filmů, ke kterým přestane mít autorská práva. Petře, na jednu stranu asi společnost Sony chápu, že když lidé stále méně kupují ty disky, tak se asi bude snažit omezit tu výrobu, ale na druhou stranu také vlastně chápu třeba obavu některých těch lidí, že když prostě ten disk jednou doma máš, tak samozřejmě než třeba za nějaké desítky let jak si ztratí tu svoji trvanlivost, tak ale do té doby prostě máš fyzicky něco v ruce. Když si něco koupíš digitálně, tak třeba také ta firma může za čas říct, hele, teď už to nemůžeš používat, nemáme k tomu autorská práva a ten člověk vlastně nemá nic. Jak se ty díváš na tohle dilema?
1: Já o hrách a jejich distribuci moc nevím a když si s touhle otázkou přišel, tak jsem si udělal bleskový průzkum mladší generaci naší rodiny. Jejíž oba členové se upřímně podivili, že někdo kupuje dneska hry na fyzických nosičích. Když jsem se jich ptal, zda oni mají nějaké fyzické nosiče s hrami, které hrají, tak zděšeně zavrtěli hlavou, že nic tak zastaralého oni nepoužívají. Oni jsou v éře parního stroje. To je jasně, to je vtip pro lidi, kteří znají systém Steam Machine. Ano. Mě to taky vlastně překvapilo, že pořád se to ještě používá. A ano, rozumím té námitce, že vlastně potom můžeš o ten digitální obsah přijít, když to na tom fyzickém nosiči je nějakým způsobem zafixovaný a máš ho doma v šuplíku. Na druhou stranu, když bude chtít Sony znemožnit používání těch her z disků, tak bez pochyby to nějakou softwarovou úpravou může udělat taky. Myslím si, že v tom, jak celý ten ekosystém funguje, vlastnictví toho disku nezaručuje téměř vůbec nic, takže mně to nepřipadá jako velká změna fakticky. Psychologicky to možná velká změna je.
0: Mě to vlastně trošku vyprovokovalo k přemýšlení o tom právě moderním vlastnictví nebo nevlastnictví. Kupujeme si právě hry nebo další digitální obsah, hudbu, například taky samozřejmě filmy. Kupujeme si je na nějakých obchodech digitálních, bez připojení k internetu se k ním vlastně už ani nedostaneme pořádně, protože je prostě nemáme na těch fyzických nosičích a opravdu se trošku vystavujeme nějakému riziku, že ta firma nám je jednou třeba smaže a my za ně nedostaneme ty peníze zpět a nebudeme mít dostupné. Myslím, že tohle je reálné riziko.
1: Jasně, a spoléháme na to, že to pořád bude fungovat a ve chvíli, kdy je jistá propast mezi Evropou a Amerikou a všechny ty služby jsou americké, tak to stojí za úvahu. Kde je ta bezpečnost? Já přemýšlím třeba o té spoustě knih koupených na Amazonu, které taky jsou v cloudu a taky by mi je v podstatě mohli vypnout, když by na to přišlo technicky. Právně nevím, to, kdo ví, jak by to bylo, ale už o tom člověk musí pomalu začít přemýšlet, že třeba ty cloudové služby nebudou pořád dostupné v plném rozsahu. Čili je to poněkud vratké platit dobré peníze za ten cloudový obsah mlhavý, nejistý.
0: No tak doufejme, že se žádný z těch katastrofických scénářů v dohledné době nestane, protože jsem také uvažoval o tom, jak vlastně kolik toho obsahu mám také někde virtuálně a kolik ho vlastně vůbec nemám doma, ale vracet se zpátky k těm fyzickým nosičům a podobným věcem to asi možné není.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Které šifrované komunikační aplikace nabízejí největší soukromí? Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, koncem června vydal aktualizovanou analýzu hlavních takových služeb. Rozebírá v ní aplikace Threema, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, Google Messages a Apple iMessage. Zabývá se také používáním šifrování v rámci konverzací na sociálních sítích Facebook, Instagram, Threads, X a TikTok. Podle analýzy je jedním z nejlepších šifrovaných komunikátorů aplikace Threema, která ukládá data lokálně v zařízení uživatele a při registraci nevyžaduje žádné osobní údaje. Její nevýhodou může být to, že jde o placenou službu. Mezi zdarma dostupnými NÚKIB chválí signál, který je ale navázán na mobilní číslo. Telegram je podle úřadu méně zabezpečený, protože mimo jiné plošně nepoužívá koncové šifrování. Celou analýzu můžete najít na webu NÚKIBu. Petře, šifrované aplikace opatřené tím koncovým šifrováním, k čemu vlastně dneska jsou, nebo myslíš, že by je měl používat i běžný uživatel zcela jaksi automaticky, že to koncové šifrování je tedy něco, co by každý měl vyžadovat?
1: Myslím si, že to nikomu neuškodí, když to bude používat, a není to z hlediska uživatele žádná dodatečná zátěž, znamená to jenom se dohodnout se svými protistranami, že budete používat tuhle aplikaci, což je možná ten největší problém, protože lidé jsou zvyklí na ty masově používané služby typu třeba Facebook Messenger a neradi přecházejí na něco nového, ale sama existence služeb komunikačních s koncovým šifrováním je neobyčejně nutná. To se vlastně vracíme k tomu chatkontrolu, k zásahům do těchto zabezpečených systémů. Je potřeba je bránit, protože máme žít ve slušné fungující zemi, ve slušné fungující části světa, tak tohle k tomu patří, musíme to mít.
0: A nejsou to nástroje spíš pro lidi, kteří opravdu mají co skrývat? Neplatí takové to, že když člověk používá takhle zabezpečené aplikace, tak už to trošku naznačuje, že třeba dělá něco nekalého?
1: Já si myslím, že požadovat soukromí má plné právo úplně každý. A tahle otázka, já vím, že tu otázku myslíš čistě provokativně.
0: Je to tak.
1: A že to tímhletím způsobem nevidíš a že chceš připomenout, že přesně takhle tu otázku mnozí lidé stavějí, a ano, je to úplný nesmysl. Zločinci si vždycky najdou nějaké způsoby, jak komunikovat a jak prodávat svoje nelegální zboží a jak domlouvat svoje vztahy. A jediný výsledek omezení takovýchto komunikačních nástrojů bude, že to soukromí přijdou slušní lidé. Ti zločinci se o sebe postarají vždycky.
0: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Archiv Plus.
3: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
4: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
5: Mozek!
4: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
5: Mozek je lepší!
4: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
6: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
4: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
6: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
3: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
7: A jak by teda probíhal ten odvoz?
8: Že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve dvě v noci, jo? Ve dvě v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo?
7: Že já tam děti radšuju nějakou levou.
8: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
7: A jaký peníze máte na mysli?
8: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
7: Je to lákavý, no.
8: Takže tak za ty tři neděle bychom mohli začít.
7: Jsou to nějaký obrovský peníze.
8: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostal ty děti přes hranice.
3: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Více než 80 let po válce identifikovalo Polsko první oběti zabité ukrajinskými nacionalisty při volyňském masakru. Fotbalisté Španělska a Belgie nastoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. A zítra bude polojasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout má úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
10: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
9: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a nevládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Poláci po více než 80 letech identifikovali první oběti masakru ve Volyni. Při něm ukrajinští nacionalisti z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď výzkumníci podle polského rozhlasu úspěšně zjistili totožnost 8 lidí. K identifikaci jim pomohly především genetické testy a porovnání DNA.
11: Všech 8 identifikovaných obětí jsou Poláci, dospělí i děti z obce Pužniky na dnešní západní Ukrajině. V únoru 1945 tam zabili ukrajinští nacionalisté asi 80 lidí. Polská ministryně kultury Marta Čeňkovská v rozhovoru pro polský rozhlas řekla, že je na první úspěšné identifikace pyšná.
12: Neřadím to ale do kategorie úspěchů, spíš do kategorie obnovení jisté historické spravedlnosti, ale především takové spravedlnosti pro rodiny těchto obětí, které čekají 80 let na to, aby mohly zapálit svíčku na hrobě svých blízkých.
11: I proto budou podle ministryně identifikace obětí volyňského masakru pokračovat. Václav Hojný, Radiožurnál.
9: Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma pracující na revitalizaci sídliště údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich můžou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání podklady.
13: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
9: Podle vedení Havlíčkova Brodu má firma dokončit práce v září příštího roku. Mohla tak začít práce v jiné části stavby.
14: Fotbalisté Belgie a Španělska rozehráli čtvrtfinále světového šampionátu. Vítěz postoupí do zápasu s Francií. Úvodní minuty viděl Tadeáš Skalický.
15: Ale třetí minuta zápasu Španělsko-Belgie zatím 0-0. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
14: Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. V průběžném pořadí je pak z Čechů nejlepším 10. Matias Vacek. Ve žlutém dresu pro lídra závodu zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
16: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na pražském okruhu u Chrášťan. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Měřín. Na 120. a 5. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až na 119. kilometr. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech se projíždí pouze levým pruhem. Zdržení je asi 10 minut. Na pražském okruhu z letiště ve směru na D1 připraví silničáři noční omezení za sjezdem na Plzeň, a to na 22. a 5. kilometru. Mají tam zabraný pravý pruh. V místě se zpomaluje, tak opatrně dojíždějte. A na silnici 101 v Modleticích nám hlásíte překážku na vozovce u průmyslové zóny.
17: Před Kruháčem, jako od Kauflandu, tam někdo ztratil kus jako koberce, jo? Tak jak si na to dojí řidiči bacha. Jo? Ať do toho nevlítnou.
16: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
18: V devadesátkovém létu na Plusu vám dnes připomeneme hudební kluby, které byly v 90. letech naprostým společenským a kulturním fenoménem, zásadně formujícím podobu tehdejší porevoluční svobody. Více v repríze dokumentárního pásma z cyklu Téma Plus.
19: Bunkr, Mercy, Rock Hill, Pod lampou, Hudební bazar, Banán, Tukan. To je jen několik málo z velkého množství hudebních klubů, které u nás fungovaly v 90. letech a patřily k fenoménům tohoto neobyčejného desetiletí. A právě jim bude patřit následujících 50 minut. Nečekejte prosím zevrubnou historii klubové scény ani zmínku o každém jednotlivém klubu. Za pomoci několika pamětníků a jednoho odborníka se pouze pokusíme připomenout atmosféru těchto klubů, některá jejich specifika a význam pro tehdejší kulturu. Pěkný poslech a pamětníkům i pěkné vzpomínání od mikrofonu přeje Veronika Kindlová.
2: Téma Plus.
19: Vznik hudebních nebo konkrétněji rockových klubů je pochopitelně spojen s pádem komunistického režimu. S ním skončila regulace populární hudby a bylo povoleno svobodné podnikání. Zároveň tu byli mladí lidé, kteří se chtěli bavit podle svého a nestáli o stranou posvěcené popíkáře, kteří líbeznými hlasy pějí nekonfliktní texty.

0: Průvodcem po historii rockových klubů nám bude hudební publicista Radek Diestler, se kterým jsem si povídala v jeho domovském popmuzeu na Pražském Břevnově. Na úvod jsem se ho zeptala, jak to vlastně kolem roku 1989 na české, tehdy vlastně ještě československé hudební scéně vypadalo.
1: Ten přelom 80. a 90. let v české populární hudbě je velice specifická doba, protože tam nastala situace, která je možná vzácná jak zatmění slunce, protože tehdy do konce 80. let ten pop byl docela jako jasně strukturovaný. Byl tady ten mainstream, který na člověka neustále útočil ze stanice Hvězda, z zábavných pořadů Československé televize, a bylo to těch pár desítek tváří, které byly buď soustředěny v těch asi čtyřech velkých genzích, a nebo v několika samostatných partách okolo. A vedle toho byly ty takzvané menšinové žánry, které se občas dostaly na tu televizní obrazovku, měly ten rozhlasový pořad Větrník na stanici Vltava a dalo se na ně narazit v hudebních časopisech, což byly teda vesměs rockový, folkový kapely a jejich, řekněme, mediální zastoupení proti tomu popovýmu mainstreamu bylo minimální. I když na konci 80. let si myslím, že toho prostoru najednou pro ně bylo trochu víc. Ale v roce 1990, samozřejmě v souvislosti s těmi společenskými změnami, se to najednou úplně jakoby přepolovalo. A ty populáři, ne že by zmizeli úplně, ale najednou na ně nebylo tolik vidět. A ještě jim občas někdo připomínal nějaké věci, kterých jako se dopustili v předchozí společensko-ekonomické formaci. A hlavně strašlivě vzrostla poptávka po v podstatě undergroundu. Nemyslím tím ten hudební underground, ten plastikovský a podobně, ale to, co by v podstatě z hlediska hudebního průmyslu bylo marginální. A to byl hlavně punk, a samozřejmě teda oi vedle toho, a potom metal. Ten rok 1990 byl opravdu v tomhletom ohledu mimořádně specifický, protože nejprodávanější desky byl skinheadský Orlík, byly punkový Tři sestry, punkovej sampler Rebelie a potom metalové desky, myslím, že první Arakain se velice dobře prodával a nevím, jestli Monitor stihl ten svůj první sampler Ultrametal.
0: Říká hudební publicista Radek Diestler.
1: Tahle ta situace samozřejmě netrvala dlouho, v roce 91 to ještě chvíli přetrvávalo, ale v 92. roce už bylo zřetelné, že ty soukromí gramofirmy, jako byl Monitor, Multisonic a podobně, který prodávali velký objemy těch metlošů a pankáčů, tak se od toho začali trochu odtahovat a začali se spíš orientovat na nějaký, řekněme, jakoby nový pop. Tam je ještě vlastně jedna věc důležitá, že vznikla taková, my jsme tomu tady v popmuzeu na výstavě o hudbě roku 1990 říkali nová popová šlechta, že se objevily kapely, které vlastně by se de facto dali považovat za pop, ale jaksi ještě ze setrvačnosti byly spíš řazený k té rockové scéně. A to byla Lucie a hlavně teda Lucie, Tým a Gentour. A ty vlastně vytvořili takový jakoby model nového popu pro 90. léta. A ty samozřejmě prodávali možná ještě víc než ty metalisti a než ty pankáči. Takže v tomhle ta scéna byla specifická a pak se hlavně změnila ta struktura. Krom toho, že se teda objevily nové gramofirmy, tak začal vznikat prostor pro soukromý rozhlasový stanice, ať už to bylo teda Rádio 1 nebo Evropa 2, jednu za tu alternativnější, jednu za tu mainstreamovou, která přišla z ciziny. Začaly se objevovat specializované pořady v televizi, což bylo to, co jsme vždycky chtěli, a ten jeden triangle to prostě nenahradil. Najednou tady běžely klipové pořady ze zahraničí, ať už to byla, já nevím, Jenny Hart Show nebo Tim Sykes Video Show, nebo slovenský Rytmix s Miky Žbírkou jako moderátorem. A pak se začaly pomalu objevovat i pořady s českými kapelami. Proslulá Lumírova garáž z ostravské televize nebo Rock Mapa, kterou vlastně myslím zpočátku taky dělali ostraváci. A pak další důležitá věc byla, že začaly vznikat ty kluby.
0: Takže hrubý přehled o poměrech na hudební scéně počátku 90. let nám už Radek Diestler nastínil. Lze říct, který z klubů 90. let vznikl jako první?
1: Otázka, kdy vznikl první porevoluční klub v Československu, byla dlouho zatemněná. My jsme tady před 5 lety dělali v muzeu výstavu o pražských a rok později o mimopražských klubech a pokoušeli jsme se jí tam zodpovědět a dneska vím, že jsme se vydali po špatné cestě. Já jsem se nedávno díval do časopisů a takových jako polofanzinů, poločasopisů, které vycházely v 90. roce. A konečně jsem přišel na ty data. Takže ono se vždycky tvrdilo, že první byl buď Nový Horizont, pozdější Rock Café, nebo Borát na Újezdě, A nebo z mimo pražských plzeňský klub Pod lampou. Tak teď se to dá už říct konkrétněji a to, že ten úplně první byl teda Nový horizont. Ten otevřel 2. března 1990. Hned asi 2 měsíce poté, co ho otevřeli, tak musel zavřít, protože tam byl nějaký problém s majitelem toho prostoru. A to se pak přes léto řešilo a pak ten klub procházel rekonstrukcí, takže až v lednu 1991 otevřel znovu. A krátce po něm otevřel klub, který se jmenoval Sněhobílá kočka. A ten byl na místě, kde je dneska sídlo Českého svazu ledního hokeje. A fungoval tak vždycky 2x do týdne. Poté, co taky asi po 2 měsících zanikl, tak se tak důkladně vypařil z paměti všech, že po něm nezůstala prakticky jediná fotka, jediný program a jenom pár zmínek v jednom takovém poločasopise, co vycházel v Praze na jaře a v létě 1990. Teď mi teda pravda jeden fotograf říkal, že tam snad fotil s nějakou kapelou, tak doufám, že konečně uvidím, jak to tam vypadalo. No a třetí byl ten otevřel někdy v dubnu, to byl ten Borát na Újezdě. A mimo Prahu tam se dlouho nic moc nedělo, ale tam to fungovalo trochu jinak, protože tam zaprvé se využívaly ty zájmové kluby, co provozovali buď SSM nebo obvodní kulturní střediska, anebo fungovalo to, že si pronajmeme hospodu a tam budeme dělat koncerty. V tomhle tom třeba velmi vynikl v Pardubicích Lumír Sokol alias Zilvar, pozdější provozovatel Žlutýho psa, proslulýho to pardubického klubu, který si vytvořil agenturu Panak a dělal tam v místní hospodě o Kulatý báby plus ještě v nějakých jiných prostorách, dělal velmi zajímavý koncerty, které v podstatě suplovaly ten klubový život. A tam o ten mimopražský primát se teda hlásí jak plzeňský klub Pod lampou, který měl první koncert 19. listopadu, tak potom klub Avantgarda v Jihlavě a ten snad otevřel už v lednu. To si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ten byl ještě pár měsíců před tou lampou, ale ten už ten zanikl někdy v polovině 0. let, takže ta lampa vlastně je jakoby jediná, která z této zakladatelské generace nebo garnitury přežila do dneška.
0: Říká Radek Diestler. Z klubu první vlny bychom měli zmínit třeba brněnskou Alternu, která vznikla na kolejích VUT už v roce 90, ostravský Rock Hill, který se zabydlel v někdejším agitačním středisku, a také nejslavnější klub těch let, pražský Bunkr. Ten otevřel symbolicky 17. listopadu 1991 v prostorách někdejšího krytu. Už zmíněný plzeňský klub Pod lampou se pro změnu usadil v budově bývalého divadla Pod lampou. Klub zpočátku fungoval pod hlavičkou městského kulturního střediska. V knižce Radka Diestlera Čtvrtstoletí pod lampou vzpomínala na založení klubu jedna ze zakladatelů Hanka Boříková.
2: Na jaře 1990 tady už nikdo nebyl, protože objekt byl pro havarijní stav zavřený. Už byli vystěhovaní nájemníci. V prvním patře zkoušela kapela Hybaj. S těmi jsme se znali přes mého muže. S nimi problém nebyl. Naopak, byli nadšení, že tady budou hrát. Jedna důležitá informace. Ivan ještě spolupracoval se skupinou, která se jmenovala ARS. Nepamatuji si už úplně to pozadí, jenom že se tady pohybovali a že dostali od Holanďanů první počítač. Načež následovalo. Boříková se na něm naučí pracovat. Já jim říkala, že ve svých 28 letech jsem na to už stará. Vím, že jsme tady makali všichni. Ten sál byl klasicky divadelní, sedačky v řadě a jeviště. Sedačky jsme vylámali, tapetovali jsme stěny, z kabiny pro osvětlovače udělali zvukařskou. A tenkrát tady nebyla jediná firma. Byli tu jenom nadšenci.
0: Nadšení provázelo také vznik teplického klubu KNAK, který si za své působiště vybral bývalé kino. O tom, jak to tehdy v roce 1992 bylo, jsem si povídala s jedním z otců zakladatelů, Alešem Perchem.
3: To je dávno věk, to je krátce po revoluci, kdy skupina cirka 10 přátel měla zájem podporovat klubový dění v Teplicích a prostě po revoluci tady byly krátkodobě v provozu asi 2 nebo 3 kluby, takzvaný Zelený dům, potom tady bylo kino Květem přebudovaný na nějaký víceúčelový klubový zařízení, ale nebylo to nějakým způsobem koncepční, nebylo to dlouhodobý, no a v té době jako my jsme měli chuť jako a to mládí jako vždycky má v sobě i nějaký elán a energii si to udělat podle svýho a domluvili jsme se, že bychom chtěli založit KNAK, neboli klub nezávislý a alternativní kultury. Takže ono to mělo i nějaký přesah žánrový nebo oborový, nejednalo se jenom o hudební koncept, ale i o možnost jako tam dělat filmová představení, vernisáže nebo divadelní představení.
0: Vedle toho se Knack věnoval i charitativní činnosti. Pro nadační fond HELP pořádal přednášky o integraci zdravotně postižených dětí, přehlídku filmů s touto problematikou. Zároveň podporoval program hypoterapie a zdarma vozil svým mikrobusem děti zdravotně znevýhodněné a děti z Teplického domu dětí do jezdeckého oddílu v nedalekých Doubravicích. Ale nechme dál mluvit Aleše Percha.
3: Byl to soukromý projekt za podpory města. Jinými slovy, založili jsme SROčko, bylo nás 10 zakládajících členů, polovina byli pevní kamarádi, kteří se dlouhodobě znali, polovina tam byli přátelé novodobí, který jsme třeba z účelově potřebovali, aby jsme získali koncesy nebo živnost volnou na pohostinství a podobně. A protože v té době jsme neměli nikdo potřebný nějaký kapitál, tak proto nás bylo tolik, aby jsme dali alespoň nějaký základní jmění, 200 tisíc na to, aby jsme pořídili to základní vybavení. A následně jsme se potkávali s někdejším radním a zástupcem starosty, panem Pavlem Šustáčkem, a s někdejším, ještě ne primátorem, ale starostou Jardou Kuberou, kteří tomu fandili a dali nám jako tip na to, že by nám mohli pronajmout dlouhodobě nevyužívaný řetenický kino Svět za určitých podmínek. Velkou roli v tom hrál někdejší šéf památkové péče, inženýr Flesar, který zároveň byl zakládajícím členem Knacku, a jako městu dodatečně tady za tu nabídku pomoc nezištnou, jako určitě se sluší poděkovat.
0: Trochu jiný příběh měl další mimopražský klub. Podivuhodný mandarin v Lounech. Založil ho Vladimír Drápal.
4: Já jsem se v té kultuře, ale musím podotknout k nezávislé kultuře, pohyboval v podstatě od 80. let, od začátku, kdy jsem se dostal k českému undergroundu, který mě naprosto teda okouzlil, a vlastně celý ty 80. let a zejména ten konec jsem teda prožil v tomhle kolektivu toho Androše, a to sebou neslo nejen teda jako strasti ohledně státní bezpečnosti a tak dále, ale hlavně radosti, protože my jsme vlastně ty koncerty se dělali sami a to bylo skoro každý víkend, jako kdy byla nějaká akce, a dělali to lidi, znali jsme se po celé republice, takže já jsem jezdil, tu jsem byl v Jihlavě, tu oni byli v Lounech, v Žadci, v Chomutově, takže vlastně ta komunita mezi sebou držela dost úzký vztah a hudba a umění to bylo jedinou součástí, ale jak zdůraznuju znova, bylo to vlastně alternativní umění. Já vlastně ty osmdesátky nikoho neznám z těch oficiálních umělců, to mě nějak jako míjelo. A já tomu teda vstříc nešel. No a z toho logicky, když se teda poměry uvolnili, tak hned po revoluci jsem vlastně dělal koncert, že jsem si pronajímal nějaký prostory, prostě třeba jsem dělal koncert v bývalý jídelně okresu, kde hráli Už jsme doma, a vlastně Jarda Hudka měl manželku z Loun, takže když přišel z emigrace, tak jsem měl velký koncert Hudkovi, takže já jsem hned od toho roku vlastně 90 dělal takovýhle koncerty nárazový a byl jsem zaměřený hlavně na tu komunitu toho undergroundu. A pak jsem se teda seznámil s kamarádem, který koupil velký komplex jako restaurací, a tam mi vyhradil ten největší prostor vlastně, a tam vzniknul regulární klub, který jsem měl Podivuhodný mandarín, a ten měl kapacitu 300 lidí, a tam už jsem pak jako dělal nějaký věci jakoby komerční, což znamená třeba mimo Už jsme doma, už taky věci jako Krausberry, nebo Činasky, nebo Tata Boy jsem měl jen z prvních koncertů. Takže tam už to bylo zaměřený taky na tu jaksi útratu a na tu kapacitu, jo. Ale hrozně mě to bavilo a vlastně jsem skoro všechny ty lidi znal už z dívejška. Tam je práce předtím usnadňovala i sjednávání těch kontraktů, a dělal jsem tam prostě opravdu Krausberry, Švihadlo, jako všechny možný žánry, garáž, Vysací zámek, a vždycky jsem zůstal jako na úrovni toho rock'n'rollu. Nikdy jsem nešel jako někam do nějakých opravdu komerčních, nebo a naopak jsem to postavil na tom, že jsem dělal to jakoby pro vybraný lidi, a že hodně lidí vlastně jezdilo z celého okresu a z celého regionu, jezdilo na ty moje koncerty, protože jsem dělal kapely, které nebyly až tak jako typický.

0: Vladimír Drápal měl díky předrevolučním zkušenostem ve vedení klubu před ostatními dost náskok. Znal se s undergroundem, věděl si rady s pořadatelstvím. Ale co nováčkové? Jak vůbec v těchto pionýrských dobách, kdy se alternativní scéna i všechna pravidla teprve vytvářela, fungovala dramaturgie klubu? Jak scháněli hudebníky? To je opět otázka pro Radka Diestlera.
1: Takhle, otázka dramaturgie jednotlivých klubů a jejich eventuálního propojování je docela zajímavá, protože samozřejmě zpočátku ty kluby, zejména teda ty mimopražský, fungovaly spíš jako místa, kde se potkávali lidi z místní scény, ať už jako muzikanti nebo jako diváci, kde měli odbytiště místní kapely nebo kapely z regionu, a spíš jenom jako taková třešnička tam občas přijel nějaký ten umělec až z Prahy. Ale vlastně už docela brzo se u těch ambicioznějších klubů začaly objevovat tendence nějakým způsobem ty svoje aktivity propojovat. Ať už tím, že třeba klub Bunkr v tom portfoliu svých aktivit měl i agenturu, která do ostatních klubů nabízela a dohazovala tam některé kapely. Myslím, že třeba měli v té stáji Psí vojáky chvilku, měli tam Michaelova strýčka, jestli si dobře vybavuju ty smlouvy.
0: Jak to v počátcích vypadalo v teplickém Knaku? Na to jsem se zeptala Aleše Percha.
2: První roky to fungovalo divoce. Ve všech ohledech, jako, ale zase takovou tu neprofesionalitu nahradilo nadšení. A částečně jsme měli kontakty na tu alternativní a i undergroundovou scénu tím, že prostě jak bylo typově poskládané to sdružení těch přátel, to znamená, že tam bylo i pár jako lidí, kteří podepsalo chartu a kteří měli nějaké jako vazby na tu pražskou undergroundovou scénu. A na druhé straně tam byli i někteří mladší, kteří zase prosazovali už takový ten modernější jako pojem jako hudebního vyjádření, to, co se třeba potom označovalo jako nezávislá hudba nebo alternativní. Ale samozřejmě my jsme se učili všichni za pochodu, ani ty velké kluby známé v Praze jako neměli v prvopočátku hned pevnou dramaturgii, jezdili jsme, navštěvovali jsme se, vyměňovali jsme si zkušenosti, takže za nějaký 2-3 roky se nějakým způsobem vytvořil tým, který uměl ty věci řídit jak po stránce obsahové, teda program, tak po stránce možná finanční, marketingové, byť to nedopadlo úplně ekonomicky nejlépe.
0: To Aleš Perch naráží na dobu o několik let později, kdy klub skončil ve ztrátě. Ale vraťme se do lepších časů. Někdy kolem roku 1995 se dokonce některé kluby pokusily spojit a založit jakousi asociaci. Ta měla spolupracovat ve věcech programu, společného postupu při řešení stížností, které na kluby často přicházely od veřejnosti, anebo při sporech s OSOU. A nakonec zůstalo ale jen u myšlenky.
1: A pak samozřejmě teda byla ještě jedna věc. Pro ten začátek 90. let to byl docela fenomén, že některý lidi si začali pokoušet o agentáž právě víceméně na té klubové scéně a začali sem vozit v podstatě dost neznámý zahraniční kapely, ale jak tady byl obrovský hlad, tak na to lidi chodili. Konec konců jeden z klasických případů byl Petr Ružička, který už někdy od podzimu 90 jsem začal vozit, ale opravdu zvláštní party, který dneska, když by se po nich člověk koukal na YouTube, tak by už asi nenašel, a jenom velký znalci, když se o tom je někde řeč, tak si zajdou na ty Discogs a řeknou si, jo, André von Zwelsu, jasně, pamatuju si. Ale docela myslím, že to tehdy fungovalo, že jim byli schopni třeba tady udělat prostě malý turné a nebo je dostat i na nějaký z prvních letních festivalů, jak byly takový ty Woodstocky československý ve východních Čechách a podobně. Takže se tímhletím způsobem docela i dostávali nějaký jakoby nepříliš významný, ale zajímavý kapely ze zahraničí. A i tímhletím způsobem se ty kluby nějak propojovaly.
0: Radek Diestler zmínil, že v Čechách byl hlad po hudbě a lidé prostě chodili na všechno. Potvrzují to i vzpomínky Jiřího Hefreitra, který vystupoval v plzeňském klubu Pod lampou a také přispěl do almanachu Čtvrtstoletí pod lampou.
3: Byla naprosto unikátní doba, která se podle mě nikdy nezopakuje. Že jsi šel třeba do lampy na koncert, vůbec si nevěděl, co to je za kapelu, ale buď tě bavila, nebo ne. A šel si tam, aniž bys znal jedinou písničku, aniž bys věděl, co ta kapela hraje, a buď se ti to líbilo, nebo ne. Když ne, tak si zbytek času strávil na baru.
0: Unikátní doba. Tak to vidí i Aleš Perch z teplického klubu Knak.
2: Ten první rok byl úplně báječný, jako chodilo hrozně moc lidí. My jsme vlastně, když jsme otevírali, tak tu noc jsme všichni plus naši kamarádi, nějakých 30 lidí tam ještě v tom klubu nocovali, protože jsme si to špatně natajmovali a celá řada věcí, které jsme říkali, to stihneme, tak nestihneme. Takže my jsme tam úplně sedřený, už se otevíralo, ještě jsme měli na sobě pracovní věci a montérky a já nevím, co všechno, co se muselo dodělávat. A jako jenom jsme žasli, že tam jako je o nějakých 300 lidí víc, než kolik byla reálná kapacita. Jo. Tak jsme měli tu obavy, aby jsme hned ze začátku neporušovali nějaký nastavený pravidla, protože ať už hygienická služba, nebo vlastně ten, který nám to pronajíval město, měli teda nějaký představy o tom, aby se dodržovali nějaký standardy už kvůli požárním předpisům a tak dále. Takže to bylo úžasné. Jako na druhou stranu nás to úplně teda nakoplo, protože ta únava potom z nás spadla, že to má cenu a bylo to takový zajímavý období, kdy ještě se žilo z nějaký euforie po sametové revoluci, protože jsme to otevřeli nějaký 3 roky cirka po sametové revoluci, takže byl jednak hlad pořád po takový tý, jako tenkrát téměř zakázaný nebo nedoporučovaný nebo nesehnatelný hudbě. Byla to doba, kdy takový ty známý kapely český, jako je Lucie, byli ochotní jako vyjet na venkov, tedy do Teplic a v malém klubu zahrát. Prostě bylo to všechno na takový nějaký přátelský dohodě, na sympatiích. Takže my jsme měli i takový nějaký příjemný jako dramaturgický program a 100% celý první rok jako bylo stále vyprodáno, takže my jsme mohli za to koupit jako nějakou lepší aparaturu, mohli jsme profesionalizovat ten tým, který jako buď to se najal, anebo 2 společníci, respektive 3, který byli členové toho SRO, byli i zaměstnanci, takže jsme měli na mzdový prostředky, koupilo se auto. Tenkrát tady tolik Amerik nejezdilo, takže to bylo po revoluci, koupili jsme Chevroletku a domluvilo se to potom s kamarádama z Bunkru tuším, nebo z Rádia jedna, už nevím, a jelo se na letiště pro Jana Krále, ten tam měl jako hned asi 4. nebo 5. koncert, takže to bylo bezvadný, no.
0: Kluby většinou nevypadaly kdo ví jak, návštěvníkům to ale nevadilo, chodili tam kvůli hudbě a skvělé atmosféře. Vždyť ještě přednedávnem žili v režimu, který si každou jinakost a odlišnost, a to včetně oblečení a hudby, vykládal jako revoltu proti sobě. A najednou přišly časy, kdy je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno. Zmizeli umaštění soudruzi v tesilkách, kteří mluví ostatním do toho, jak mají žít. Trefně tuto dobu popsal v almanachu Čtvrtstoletí pod lampou někdejší barman tohoto klubu, Georgi Gyurov, zvaný Goša.
3: Ta doba samozřejmě pak pominula, ale já myslím, že od začátku 90. let do toho roku 1996-97 fungovalo takovýto We are united. Všichni jsme měli radost, že konečně něco je. Trvalo to sice krátce, ale bylo to pěkný. A když si vezmeme, co chce člověk dneska od baru, nebo od záchodu, od kuchyně, tak kdyby cestoval časem zpátky, tak v lampě omdlí. Pánský záchody ve staré lampě, to bylo něco úplně strašného. Spousta lidí pamatuje nápis neházejte vajgly do žlábků, zvlhnou a nepůjdou zapálit. Protože než vznikly pisoáry, byl samozřejmě klasický žlábek.
0: Zcela nekonvenční byl klub, který bezprostředně po revoluci krátce fungoval na Letné v podzemních prostorách pod stavce někdejšího Stalinova pomníku. Jak to v tomto neobyčejném klubu vypadalo, mi vyprávěla Alice Flesarová, někdejší saxofonistka skupiny Už jsme doma.
4: To byl vlastně takový vesmír paralelní, kde byly různý ty místnosti a chodby a teď

0: který o tom mluvil pro Almanach čtvrtstoletí pod lampou.
1: Na lampě se mi líbilo, že to byl hrozně specifický prostor. Ti lidi neměli až tolik společného, krom toho, že chodili do lampy. Měli úplně odlišný zájmy. A v rámci muziky, která tam byla, byli hrozně tolerantní. Nebylo to tak, že by najednou všichni poslouchali jeden styl. Vždycky tam někdo s něčím přišel, ale nikomu to necpal, což bylo, myslím, unikum. A bylo strašně fajn, že ti lidi zahrnovali do té své skupiny i ty mladší.
0: Rockové kluby 90. let nebyly žádné dámské budoáry. Jaký byl interiér lounského klubu Podivuhodný mandarin, popisuje Vladimír Drápal.
2: Samozřejmě, že byl syrovej, ale byla to taková vlastně ratejna. Předtím to byla hospoda, taková ta sídlištní panelá, kde prostě opravdu chodili ty kluci spočerát a bylo to tam jako veselý. Tak jsem samozřejmě udělal nějakou izolaci a zajímavý je, že tam jeden místní malíř byl, Honza Wald, který to vymaloval celý fosforovýma barvama. Byl tam obrovský portrét Salvadora Dalího nad pódiem. Takový klasický rokáček vlastně. My jsme jiný neznali, my jsme jako ven se nemohlo, že jo, takže jsme to dělali tak jako po Česku všechno. Já jsem si chtěl, aby to bylo pestrý a veselý a tak vždycky, jako víc, než to vypadá, záleželo, jako co se tam točí. Že jo. Zajímalo lidi víc, než jestli to je hezký. Nebo to, ale jak se říkalo v undergroundu, nejsou ti lidi podle toho, kde chlastají, ale kolik toho vydržejí.
0: Leckdy, zejména v dřevních začátcích, nezáleželo návštěvníkům klubu ani na tom, co se točí. Dokonce jim ani nevadilo, že se netočí. Dejme slovo už citovanému barmanovi z plzeňské podlampy Georgi Gyurovi.
1: Tam byla jedna lednice, do ní jsme narvali studený lahváče, protože tam se samozřejmě pivo netočilo. No a další piva, desítky, šly pod bar. Studený piva došly hned, no a pak všichni museli pít teplý lahváče. Ale všichni byli strašně spokojení, protože lampa bylo něco, co tu ještě nebylo. Hráli tu úžasní kapely, anglický, americký, svoboda, ne? Mít tehdejší nabídku dneska, tak ti lidi zabijou sekerou do hlavy.
0: To takový teplický knak měl točené pivo i solidní bar od začátku. Nechme Aleše Percha připomenout, jak tenhle klub sídlící v někdejším kině tehdy vypadal.
3: Celé to hlediště, to znamená nějakých 15 nebo kolik tam bylo řad sedadel v kině, tak ty jsme všechny demontovali, aby tam vznikl jako velký prostor pro stání, pro tancování a jenom jsme tam ponechali horní část pod podpermitacím plátnem jako bar podélný. To jsme okoukali v Rock Café a v Bunkru. No a v podstatě jsme hodně jako peněz investovali i do rekonstrukce tý, dneska se tomu říká módně stage, to znamená toho pódia, kde vlastně bylo promítací palátno. Dělalo se to z prvopočátku takovým mixem, že jsme nějakou základní aparaturu měli my a kapely si vozili svoji a potom, jak se to profesionalizovalo, jak jsme si to i zvučili na svoji aparaturu. A potom je ještě důležitá ta věc, že to kino mělo velikánský zázemí technický, mělo to předsálí nějaký, takže tam byla regulární hospoda, takže tam byl šenk, jako, protože samozřejmě už tenkrát jako jsme věděli, že na té kultuře nelze vydělat, že se to musí něčím jako subvencovat, takže čím jiným než hospodou. No a dokonce jsme tam měli i takovou malinkatou klubovnu a šatnu. V zádveří, ještě jestli si dobře pamatuju, tak jsme měli i takový jako krámek, kde se prodávali tenkrát první CDčka, to byla novinka a bylo to zároveň jako šatna.
0: Pojďme ještě chvíli u klubových hospod a barů zůstat. Opět otevřeme knížku Čtvrtstoletí pod lampou a necháme jednoho z jeho tehdejších šéfů, Petra Chouru, vzpomínat, co se tehdy pilo a jak to za barem někdy chodilo.
1: Rum s kolou, který zůstává na věky, beton, bavorák, griotka s vaječňákem, mozek se tomu říkalo. Pak přišla mixela. Pivo jsme skladovali ve sklepě a kolikrát se nám stalo, že tam zmrzlo, takže jsme ho museli dávat kvavkám, aby roztálo. Lidi v tom často měli let. Nikdo nebyl hospodský, živnostenský list jsme dostali jen proto, že mám vystudovanou potravinářskou průmyslovku. Taky zpočátku nebyly velkoobchody. Byl velkosklad potravin a tam se jezdilo nakupovat. Nebo třeba můj kamarád dělal ve firmě, která dělala trička. Jezdil do Mexika a přivezl tekilu. A domluvil si, že mu pošlou balík. Ochutnali jsme, hrozně nám to chutnalo, takže jsem od něj koupil hned dvě flašky. Jednu jsem nechal doma a jednu dál.

A radost a nadšení neměli pochopitelně jen návštěvníci a provozovatelé klubů, ale také kapely, které tu hrály. Byly to totiž valnou většinou právě ty, které měly s komunistickým režimem problémy.

0: Aby mohli hudebníci za minulého režimu oficiálně vystupovat, museli absolvovat takzvané přehrávky. Zahrát své písničky před komisí, která pak posoudila jejich hudební kvality. A to si pište, že v takové komisi žádní fanoušci rockové nebo snad dokonce nedej bože punkové hudby neseděli. Zažila to i Alice Flesarová, která se skupinou Už jsme doma hrála ještě před pádem komunistického režimu.
1: Jsem zažila, to bylo velmi vtipný občas. To mám jako výbornou teda historku z přehrávky, protože jsme dělali přehrávky s psíma vojákama a Filip tam hrál Marilyn Monroe a náš kytarista Romek Hanzlík, který teda bohužel už zemřel, tak to úplně asi neznal ten text dobře a ten Filip, když vyšel prostě z toho sálu, kde zahrál prostě tu Marilyn Monroe, že, tak ten Romek se k němu tak jako přitočil a říkal, ty Filipe, teda jako, ty jsi fakt jako dobrý, takhle před tou přehrávkou komisí, ty jsi to tam vybalil, jako mě dali modrou, jo. A Filip říkal, ty vole, to je Marilyn Monroe.
0: Pro mladší posluchače doplním, že dostat modrou znamenalo dostat modrou knížku, průkazku o neschopnosti k vojenské službě, tehdy velmi žádaný dokument.
1: V té komisi seděli a posuzovali to i třeba takový lidi jako Karel Hála. To bylo taky jako docela vtipný, že jsme tam tak jako hráli nějaký to Soused Inc., Nekola, Soused Inc. a tam seděl prostě Karel Hála, ale ten byl taky hrozně hodnej a i ty informace byly takový, že těm kapelám spíš se snažil vždycky pomoct, no, ale byla to teda občas strašná jako fraška, protože se nesměly hrát písničky třeba s různýma názvama, že jo, nebo byly kapely, které si změnily velmi často jména, protože prostě během chvilky je zase zakázali, tak si to změnili a pod jiným jménem hráli vlastně ten samý repertoár. Bylo to hodně akční, bylo to takový hodně o skrývání se a občas jsme i zažili samozřejmě takový ty věci, že se někde hrálo a přijela tam prostě spousta Antonů, že jo, policajti naházeli lidi jako do auta a vezli je.
0: Tak to byla ta písnička, o které Alice Flesarová říkala, že její skupina Už jsme doma hrála na přehrávce Karlu Hálovi. Kde vůbec mohly v dobách před sametovou revolucí takovéto kapely hrát?
1: Vím, že v Praze bylo pár klubů, který už i za toho komunisty jako fungovaly. Myslím si, že Delta určitě už fungovala, nebo Chmelnice určitě taky. Tak to byly takový parádní kluby, kde hrály jako fakt pro nás tenkrát v tu dobu i jako kapely, na který jsme chodili a který jsme měli rádi, s kterýma jsme třeba i hráli. Ale jinak takhle v těch menších městech to byla většinou pirátská akce, že někdo na poslední chvíli něco zahlásil, že já nevím, tam v Mstišově v Sokolovně se hraje tehdy a tehdy a spoléhalo se na to, že tam ty policajti prostě nepřijedou. No. Párkrát to i vyšlo, že jsme si tak trochu jako zahráli i před tím listopadem ještě.
0: Po listopadu si to ale bohatě vynahradili.
1: Úžasný, že to byla obrovská změna najednou celého toho způsobu a stylu, všechno to bylo strašně otevřený, volný, všichni byli nadšený. Samozřejmě hrálo se hrozně moc. Já si pamatuju i dny, kdy jsme měli třeba dvojáky, trojáky, že jsme přejížděli, já nevím, z Loun do Prahy a tam jsme třeba během večera měli dva koncerty. Takže najednou vlastně ten hlad po tom, co tak léta se nesmělo a bylo v utajení většinou, tak propuknul a bylo to strašně fajn.
0: Vzpomíná někdejší saxofonistka skupiny Už jsme doma, dnes členka kapely Zuby nehty, Alice Flesarová.

0: Jaká vůbec byla ta porevoluční klubová hudba? Už tu padly názvy několika kapel, ale co třeba nějaké obecné shrnutí? Jak tehdejší hudbu vnímal Vladimír Drápal? Čím podle něj byla charakteristická?
1: Já si myslím, že tenkrát hrály kapely, které hrály už před 89. a dejme tomu, že celá řada z nich neměla ty přehrávky, ty papíry a hrály proto, že jakoby je to pudilo, že samozřejmě s tím byly spojeny nějaké problémy, nepříjemnosti v rodině, v práci, vlastně jako všude. Jo, a že přesto jako v nich bylo nějaká touha to dělat. Čili jako z mýho pohledu to bylo jako upřímný a to vyslovení bylo pravdivý. A že v tom nebyl žádný kalkul, co by, jako by se mělo nebo nemělo, co se bude líbit, nebude líbit, že v nich byla jako by ta touha prostě jako ten svůj názor vykřičet. V tom ten český underground si myslím, nebo ten punk, nebo ta alternativa byla zajímavá, že vlastně bylo to srovnání s tím západem, nebo že ty vzory západní, když teda pomenujeme ty Sex Pistols, nebo takový ty věci, které se dostaly i sem, ale že třeba ten český underground fakt vydal ze své bytných kořenů, které jsou třeba pro ty Čechy jako ojedinělý, jo. Že to bylo taková jako temná záležitost, která odrážela ten život, takže to si myslím, že třeba bylo výjimečný a že ty kapely jakoby pak, když se mohlo hrát, tak vlastně se neměnily, že furt byli svý, že furt měli nějaký názor a zatím si stáli, což samozřejmě jako se postupem doby změnilo, když některý se stali slavnými nebo komerčnějšími, tak samozřejmě jako ten trh je nějak jako směřoval, ale že to otevření vlastně té svobody, těch stavidel té svobody přineslo i tyhle kapely, které prostě hrály, protože museli, ne, že si říkali, tak na tom děláme prachy a vydáme desku, že jo, to vůbec neexistovalo, že jo, tam byli rádi, když koncert vůbec proběh, že jo, nezakázali policajti. Takže tam byla nějaká ta vnitřní urputnost, který prostě já jsem věřil a která pro mě byla důležitá, pomáhala i mně jakoby nějak překonat takovou tu tíseň z toho okolo.
0: Nadšení návštěvníků rockových klubů zpravidla nezdíleli obyvatelé sousedních domů. Kluby velmi často sídlily v centrech měst a zpočátku si jejich provozovatelé nelámali hlavu s nějakou zvukovou izolací. Když se povedl program a byla dobrá společnost, jeli kluby až do časných ranních hodin. A rozjaření návštěvníci, vracející se domů, většinou nebrali ohledy na svoje spící spoluobčany.
1: My jsme udělali tady izolaci poměrně dobrou, protože ten kolega, co to jsem měl s ním, tak do toho investoval jako vůbec, takže tam se na to docela dbalo, ale byla legrace třeba, to byl prostor, pod tím byla samoobsluha. To bylo tak velký jako sámoška vlastně, jo, na tom sídlišti. A teď jsem si vybavil třeba, že tam hrála skupina Boron, která se chlubila tím, že byla jedna z nejhlasitějších, tak ráda nám po koncertě volali, že v té samoobsluze spadly jim zářivky ze stropu, že jim popadaly. Takže to byl takový jako veselý zážitek z rokových klubů, že Boron fakt jako se s tím nemazlil.
0: Vzpomíná Vladimír Drápal z loňského klubu Podivuhodný mandarin. V úvodu se hudební publicista Radek Diestler zmiňoval o sice nepříliš známých, ale přesto zajímavých zahraničních skupinách, které se v 90. letech v českých klubech objevovaly a na něž si dnes vzpomenou už jenom znalci. Vystupovaly tu tehdy i kapely, které se později proslavily? Nebo dokonce existuje případ zahraničních hudebníků, kteří si svou cestu ke slávě vyšlapali právě přes české kluby?
2: Co si třeba pamatuju, tak to byly Tindersticks. Třeba někdy na podzim 93 jsem vlastně přijeli poprvé jakoby předkapela při druhém koncertu Nika Cavea v Lucerně a nikdo si jich pořádně nevšiml. No a potom je sem František Vanke, který dělal dramaturga v Bunkru a potom se jednu sezónu o to též staral v strašně pěkném klubu Repre, na který do dneška rád vzpomínám. Tak ten je sem vlastně přivez někdy v únoru 94 a to už ta kapela měla prostě jedno CD a pár singlů, o kterých se docela psalo v New Musical Expressu a na tom to promo postavil a oni tady zahráli a tak se to rozkřiklo, že další rok už hráli v Míčovně Pražského hradu na narozeninách 10-15 a postupně se dostali k tomu, že pak myslím, že třeba vyprodali Archu někdy v roce 2001. Tohle si myslím, že byl třeba případ kapely, která si v Čechách na té klubové bázi udělala jméno. A pak by se asi taky ještě našli některý další, konec konců docela hezký případ je třeba Chumba Wamba. Protože tam měla první koncert v Čechách v tom legendárním klubu U zoufalců. Potom už měla velkou Lucernu asi rok poté. A vlastně další výborný případ jsou Valtary. Protože zase, ty dělali poslední koncert U zoufalců v 93. v létě. Dodneška se na to vzpomíná, jak se tam vůbec nedalo dýchat. A v září už potom je někdo vzal a udělali malý turníčko po i mimo pražských klubech. A toho ta kapela začala růst a potom už třeba byla schopná vyprodat velký Belmondo a zároveň prostě udělat další štace po celé republice.
0: Když se podíváme, kolik klubů po celé republice tehdy bylo a kolik v nich vystupovalo kapel a hudebníků, nabízí se otázka, byly kluby důležitým segmentem hudebního průmyslu?
2: To je možná otázka na diplomku, ale takhle, samozřejmě si myslím, že ano, protože spousta kapel, která se potom stala součástí nějakého v uvozovkách českého mainstreamu, tak v těch klubech začínala. Ať už to byly Činasky, ať už to byla Burma Jones, ať už to byly Volk Chokajs, tak všechny tyhle party si myslím, že měly nějaký odraziště v nějakým lokálním klubu nebo v pár klubech po okolí, kde se prostě otesali a kde je potom našli ty šíbři z těch gramofirem. Potom důležitá věc samozřejmě byla ta, že se díky tomu, že najednou bylo klubů spousta po různých koutech naší milené vlasti, tak se mohly ty kapely prezentovat i v jiných regionech a některý si tímhletím trpělivým obrážením klubů vybudovali celorepublikovou proslulost. To je třeba případ Znouzecnosti plzeňský a nebo myslím, že Divokej byl tohle to dokázal. Vypsaná Fixa, nebo z Plzně, když si ještě vzpomenu na Požár mlýna. Tak i pro tohleto ty kluby byly důležitý a potom vlastně ještě možná i z toho důvodu, že se tam vesměs odehrávaly třeba ty vyhledávací soutěže. Ať už to bylo Marlboro Rocky, New Rock Generation, anebo některé lokální soutěže, jako třeba Plzni pod lampou soutěž Muza, která se tam dělá od 97. roku do dneška.
0: Říká hudební publicista Radek Distler.

0: Zlatá éra rockových klubů vlastně netrvala dlouho. Jistě některé přežily až dodnes, ale přece jen jsou už poněkud jiné. Mnohé z těch původních zanikly a některé velmi záhy. Někdy proto, že provozovatelé pro samé nadšení a opojení hudbou a dobou zapomínali myslet na ekonomickou stránku celé věci. To byl podle pamětníků třeba případ ostravského Rockhillu. Ostatně, jak vzpomíná i Vladimír Drápal, ani jeho lounský klub Podivuhodný mandarín, přestože byl oblíbený a pečlivě vedený, rozhodně nebyl zlatým dolem.
1: Já ani nevím, jestli mu říkat podnikání, protože to byla taková činnost vlastně tenkrát. Já jsem měl teda ještě knihkupectví vlastně, tím jsem se tak nějak živil a tady to jsem dělal o víkendech a bylo to takový, že jsme jako na tu kapelu většinou vybrali, oni taky ty honoráře nebyly tak smrtelný, jako jsou třeba dneska. Taky vstupný bylo jak jiný, bylo 40 korun cenou 50, když bylo 60, to už byl oheň na střeše, že jsme vydřili duši. Ale tak se to dalo nějak vybalancovat a když jsem nevyšel, tak ten kamarád můj to doplatil z toho baru a bylo to vlastně taková symbioza, bylo to takový jako příjemný, no, nebyl to rozhodně žádný business plán.
0: Kluby občas končily také pro nepřízeň okolí, tak jako pražský klub Bunkr. Ten podlehl dlouholetému tlaku okolních obyvatel, kteří se stěžovali na hluk a požadovali zavírací dobu ve 22 hodin a zákaz prodeje alkoholu. Nepomohlo ani to, že prestižní německý hudební časopis zařadil Bunkr mezi 10 nejlepších evropských klubů. Jeho existence skončila v roce 1997 za asistence policie.
2: My jsme na konci 90. let dělali v Roka Popu seriál, kde jsme ty kluby, které tehdy existovaly, tak jsme je zmapovali, dovolím si říci, od Chebu až po Jablunkov. Takže jsme měli docela přehled o tom, jak si ta klubová mapa na konci 90. a na začátku 0. let stála a jak se proměňovala. A tam se dalo tehdy vysledovat několik věcí nebo několik procesů. Za prvé ty kluby, které třeba fungovaly od poloviny 90. let, tak na ně trochu dolehla ekonomická situace, že tehdy to byla ta éra těch klauzových balíčků a tak, takže opravdu najednou lidi začali mít trošku jakoby hlouběji do žlabu a přestali chodit. To byla jedna věc. Druhá byla ta, že se trochu změnily ty způsoby zábavy. Už do toho začaly trošku chodit ty počítače, počítačové hry, už se tady rozjížděl internet, takže myslím, že jako lidi začali bavit i trošku jiné věci, než že by se chodilo za hudbou. A další byl nástup taneční subkultury, která na ty kluby upřímně řečeno v první chvíli necílila. Že se tam spíš dělali party v nějakých větších prostorách, ať už to byl Cvěcený kostel v Teplicích, nějaký fabriky a tohleto, ale že do těch klubů to dorazilo až později. A myslím si, že tahle ta subkultura nebyla těm klubům tak věrná, jako ty její předchůdci v první polovině 90. let a na začátku té druhé. No a pak samozřejmě prostě ty lidi, co byli zvyklí v 90. chodit do těch klubů, tak stárli, tam přišly ty rodiny, ty práce a tohleto. Takže i z tohohle důvodu to trochu, myslím, odumíralo. Když se zbuchla těch několik důvodů najednou, tak by to bylo, myslím, pro ty kluby docela dost výzev, z nichž jako některý je nedokázali pozvednout a nepřežili. No.
0: Podotýká ke koncům klubů Radek Diesler. Kluby byly zkrátka do jisté míry generační záležitostí. Jejich někdejší návštěvníci jsou už prostě starší a mají i jiné zájmy než pravidelné paření s kamarády. A dnešní mladí lidé je nenahradí, alespoň to tvrdí Vladimír Drápal.
1: Mají jinou zábavu, že jo, ty Facebooky a ty počítače mají pocit, že jsou v partě a sedí každý sám doma, tak ta doba je úplně jiná a asi jsou tomu jinak mentálně nastavený a já to prostě vidím, protože jako dost často chodím na koncerty i dneska, jako, ale většinou ty spřátelné kapely a to opravdu nás tam 30 pamětníků a 20 mladých a 10 co zabloudilo. A je to takový, jak na co samozřejmě není nelze to jako říkat, že to je vždycky tak, jsou kapely, na který chodí lidi furt, jako třeba Krausberg je fenomén úplný pro mě třeba, nebo ty Vysáči, jo, že to fakt držej a mají vždycky plno. Ale ty mladí lidi to moc nebaví, je to pro ně asi moc komplikovaný někam jít, nebo někam jet a teď tam muset si koupit lístek a teď to a táta pro ně nepřijede. Takže já si myslím, že to je taková generační obměna, že prostě mají jiný priority, no.
0: Že jsou dnešní mladí lidé trochu jiní než ti před 30 lety, potvrzuje i Georgi Gyurov ve Čtvrtstoletí pod lampou.
3: Bývaly koncerty, kde bylo narváno, ale pak lidi ještě škemrali, aby se nezavíralo, i když už bylo dávno po zavíračce. Ale teďka je kolikrát to, že pokud je kapela, kde je návštěvnický spektrum do 25, tak skončí koncert, lidi jdou, nevím jestli jinam, No a najednou jich tam zůstane 5. Ale to je spíš tím, že teď je moderní nepít. Že ti lidi možná jdou opravdu i domů. Že nejdou někam jinam.

0: Sice jsme na úvod našeho pořadu říkali, že nechceme vyjmenovávat všechny kluby, které u nás v 90. letech působily. Ovšem přece jen mi to nedalo a poprosila jsem Radka Diestlera, jestli by nemohl uvést alespoň ty nejzajímavější.
1: Jak jsme na tom konci 90. a na začátku 0. projeli opravdu skoro všechny tehdy existující kluby, tak jsme si vždycky dělali takový na konci ročníku jakoby hitparády, kde jsme si psali 5 svých nejoblíbenějších klubů, ať už co se týče toho, jak to tam vypadalo, jak byl ten klub vedený, jak to fungovalo. A potom, když jsme tady dělali v roce 2015 a 16 ty klubové výstavy, tak jsem si tuhletu hitparádu udělal pro sebe znovu. Takže když bych se pokusil vytvořit nějakou, řekněme, top 10, tak tam budu mít samozřejmě plzeňský klub pod lampou, ale to je prostě tím, že jako rodnou hroudu člověk bude vždycky nějakým způsobem preferovat. A navíc ten klub byl opravdu prostě skvělý. A potom bych samozřejmě zmínil karlovarskou propagandu, protože to byl klub, který vznikl krátce po lampě, to byl někdy únor 91. A na to, že ty Karlovy Vary byly vždycky trošku specifický město, tak výborně fungoval. Pak se mi hodně líbil Černý velbloud v Českých Budějovicích. Vždycky jsem na ty nejvyšší šprušle stavěl klub Torpédo v Třeboni. Ten klub měl naprosto neskutečný genius loci. To opravdu, ten tam byl všude třikrát. Ale vždycky to se mnou opravdu dost zamávalo. Potom bych určitě zmínil Teplický Knak, protože tam si myslím, že spíš jakoby hrálo roli ta dramaturgie, než tím, jak ten klub vypadal. No, upřímně řečeno, to byla taková trošku ošklivka. Ale vedený byl výborně. Potom bych nemohl zapomenout na Žlutej pes v Pardubicích, což bylo, myslím, přesně to, jak má prostě klub vypadat a fungovat. Moc pěkná byla Agora v Chrudimi. To byl takový trošku případ Třeboně, že to byl takový jako trošku sklep. Ale zase měl nějaký šmak a byl zase dobře dramaturgicky vedený. Co se mi hodně líbilo, tak bylo Depo ve Velkým Meziříčí. Pak byla spousta zajímavých klubů v Brně, ale já jsem teda neměl úplně štěstí na to, že bych tam v tu dobu moc jakoby zavítával, takže nedovedu vybrat nějaký úplně jakoby klub mýho srdce. A pak jsem teda měl Starou pekárnu, ale ta otevřela až v roce 2000. Potom se mi hodně líbila Cihelna v Ostravě. To byl pěkný klub, zase jakoby byl zajímavý dramaturgicky. A klub Prostor v Břeclavi. Hráli tam docela zajímavé věci, ale kdo se seznámil s jeho šéfem Sváťou Janoškem, tak ten klub mohl být sebehnusnější, mohli by tam hrát sebevětší blbiny, ale teda pan Janošek, to byla velká postava. Asi by se teda měla zmínit Litomyšlská kotelna, to bylo taky moc pěkný zařízení a vlastně je do dneška. A Liberecký Golet byl důležitý. Takže asi takhle, no.
0: Rockové kluby, jak už bylo řečeno, patřily ke kulturním fenoménům 90. let. Proto jsem se na závěr všech těch, kteří v našem pořadu mluvili, zeptala, co se jim vybaví, když se řekne 90. léta. Tak nejdřív saxofonistka kapely Zuby Nehty Alice Flesarová.
2: Kdybych to měla shrnout jako úplně pocit, jako opravdu 90, tak svoboda, radost, rozlet, jako paráda, no. Já jsem strašně ráda, že jsem to období zažila a že jsem ho zažila i v tomhle tom vlastně kruhu lidí, protože mi to přijde naprosto výjimečný.
0: Co znamenají 90. léta pro zakladatele lounského klubu Podivuhodný mandarin Vladimíra Drápala?
3: Já se omlouvám všem posluchačům, ale nástup Václava Havla, to prostě pro mě bylo světlo. To prostě pro mě byla kometa, protože já jsem ho znal už před listopadem a pohyboval jsem se v tom prostředí a doteďka prostě Václav, ale pro mě člověk, který jako zachránil nejenom mě život, ale prostě dal mýmu životu smysl a směr. A to se potvrdilo, když na stroj vystoupili Stouni, když přijeli Rolling Stones, tak jsme jeli zájezdem velkým, jako tam kde kdo a říkali, teď už bolševici jako jsou pryč, když přijeli i Rolling Stones, tak jako je to super, jako. Takže to tak úplně pro mě nebyla, že jo, to vidíme dneska, ale 90. dali pocit úžasné svobody a taky jakoby stvrzení toho, že jsem žil jako správný život, jo? Že jsem udržoval kontakty se správnýma lidma a že jsem jako myslel jako vlastně pozitivně a dobře, že ty ideály, které já jsem jako vyznával, které jsem žil a které nebyly úplně předtím jako povolený, tak se ukázalo, že prostě tu sílu a máj a to mě úplně stačí, že tohle vím a to mi nikdo neveme.
0: Stejnou otázku, čím jsou pro vás 90. léta, jsem položila i Aleši Perchovi, jednomu ze zakladatelů teplického klubu Knak.
4: Pohoda, velká pohoda. Splnění snů, komu vše šli od válu, všechny takový ty sny, které my jsme měli a nemohli jsme je realizovat. Cestováním počínaje, seberealizace v jakýmkoliv oboru, sám za sebe, nové možnosti jako ve všech ohledech. Takže jako velká euforie a já osobně to mám spojený jako s Václavem Havlem, jako s takovým tím majákem a symbolem toho, kam bychom se mohli jako nasměrovat.
0: A na závěr ještě hudební publicista Radek Diestler z pražského popmuzea.
1: Bytostně nesnáším termín zlatý 90. Na některé své přátelé, když to tak jako s tou oslintanou nostalgií používají, tak na ně i syčím. Ale byla to strašně zábavná a strašně kreativní doba, která byla tak jako trošku ušmudlaná, ale to k tomu vlastně patřilo. A byl to nejlepší čas na to, aby člověku bylo mezi 18 a 30.

0: Tím končí dnešní Téma Plus věnované rockovým klubům v 90. letech. Jejich atmosféru pomáhali navodit kapely Shanov 1, Plastic People of the Universe, Jolly Joker, Krásné nové stroje, Znouzecnost a Už jsme doma. Ukázky z knížky Radka Dieslera Čtvrtstoletí pod lampou, Almanach divadla pod lampou 1990 až 2015 četli Růžena Štanclová a František Šedivý. Režii pořadu měl David Hertl, technicky spolupracoval Ladislav Čurda a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší autorka Veronika Kindlová.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90-kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
2: Radiokniha.
3: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Požár budovy ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. Ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa se utkali Španělé a Belgičani. Zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno. Větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
5: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
4: Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. Oznámilo to irské předsednictví Evropské rady. 27 rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na mezivládní konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovali 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy a nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování a dodržovat hygienu. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
6: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
4: Fotbalisté Španělska vyzvali na světovém šampionátu Belgii. Hraje se o postup do semifinále. První poločas komentoval v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický.
7: Po úvodní půli je to mezi Španělskem a Belgií 1-1. V 30. minutě se prosadil Ruiz, v 1.40. odpověděl Belgičan De Ketelaar. Přímý přenos i dál pokračuje na Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický Radiožurnál.
4: Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezónou porazili dánský Norčaland 3-0. Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Viktoria Plzeň podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5 a Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem 2-2. Motocyklový závodník Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto 2. Zajistil si tak přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace.
8: Překážka na D1 u Ostředku a omezení na okruhu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na chodce Rady. Na 33. kilometru stojí porouchané osobní auto v připojovacím pruhu, na místě už je také šipka silničářů. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 78.5 kilometru nám hlásíte překážku.
9: Na blinkrech Uspák a za sobou má prežený troubežník. Nikam nezasahuje, ale stojí tam.
8: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně za sjezdem na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, počítejte s kratším zdržením. Okruh ještě jednou, tentokrát z letiště směrem na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22.5 kilometru pracují na údržbě vozovky, mají zabraný pravý pruh a tvoří se kratší kolona, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Hostem hovoru je režisér, dramatik a scenárista Jan Svěrák. Dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý večer.
10: Pět švestek, jaká je to nakonec úroda? 70% na ČSFD, to vypadá jako úspěch.
11: Hledajte se, ten film byl dělaný pro lidi nad 40, možná nad 45 let. A je vyprávěný jazykem, kterýmu by měli rozumět. A říkal jsem si, jestli to jako vemou. A oni to pochopili. Chodí a líbí se jim to, takže mám z toho radost. Úroda je hezká.
10: Říká Jan Svěrák, příjemný poslech vám přeje taky Vladimír Kroc.
1: Hovory.
10: Základem úspěchu je herecké obsazení a myslím, že vám to vyšlo stoprocentně. Pro mě bylo největší překvapení Petr Kostka. To byla vaše první spolupráce?
11: To byla první spolupráce já. Abych vám pravdu řekl, tak já jsem nevěděl, že on je takhle dobrý filmový herec. Já jsem ho znal, já jsem trošku divadelní ignorant, takže jsem ho ani z divadla moc neznal. Znal jsem ho z těch 70. let, kdy hrál ve filmech.
10: Takže i pro vás to bylo překvapení.
11: Pro mě obrovský. A pro mě bylo obrovský překvapení, že on není tím divadlem zničený. Protože mnoho herců, který hrajou hlavně divadlo, tak mají výraznou jevištní řeč a trošku ve filmu takzvaně přehrávají, že jsou falešní. Ale on, jednak to měl trošku v roli, že je hlasitej, ale byl tak strašně přirozený a autentický a bylo prostě radost se na něho koukat. Možná prostě dozrál. My muži zrajeme později.
10: No, on je velmi vtipný, pohotový, takže i ten věk vlastně na něm není ani vidět, bych řekl. Ne. Teda je, ale ne, myslím mentálně.
11: Ne, on vypadá jako Robert De Niro v nejlepší kondici. Mm-hmm. I tak vypadá, i tak to. Trošku hůř, myslím, slyší, proto tak rád vypráví. To má moje maminka třeba, ta neustále mluví a já jsem pochopil, že to je proto, že nechce, aby jsme na ní mluvili my, aby nemusela odzírat.
10: A nemusela říkat, takže, cože dvakrát.
11: Takže on neustále vypráví historky a jsou nesmírně vtipný, takže nás na té lodi vlastně ty tři neděle bavil a držel nás jako v dobrý náladě.
10: No vlastně to ještě není rok, co jste to točili. Premiéra byla 28. května. Vy jste dlouho o filmu nechtěl nic prozradit. Proč?
11: Přišlo mi to jako, že to je dobrá příležitost, když se to točí mimo republiku a nejsou tam čumilové, který by to vynesli, tu informaci. Takže by bylo fajn to vlastně pozdržet a utajit, protože jak ta doba se zrychluje a všechno máme k dispozici, když si dneska něco objednáte, tak zítra nebo pozítří vám to přijde. Tak vlastně nám chybí překvapení a chybí nám i to těšení a to, ta nějaká odkládaná radost z toho, co bude, všechno máme. Takže jsem si říkal, tak já udělám takový překvapení.
10: A no, povedlo se.
11: A povedlo se.
10: No, dlouho to vypadalo, že už jste na filmařinu úplně zanevřel. Proč vlastně?
11: Jak to říct? Taky už jsem starý, že jo? Mě bylo 60. A já, když jsem byl mladý filmař, tak jsem si říkal, že až mi bude 60, začnu dělat operu. že už film dělat nebudu, že to bych se... Ono je to hrozně jako náročný na energii a na soustředění to vydat. A aby se ten film povedl, tak do toho musíte dát prostě dvakrát víc energie, než je potřeba, aby tam aspoň těch 90% doputovalo na to plátno. Takže možná proto. A taky myslím, že se proměňuje i ta distribuce filmová. Lidi už chodí málo do kina. V covidu jsme si zvykli sledovat filmy v pohodlí doma na platformách. A já jsem filmař plátnový, já mám rád velký plátno, velkou podívanou a ty filmy tak rád dělám. A malý plátno, což je ten small screen, to je televize nebo ten počítač, ten vyžaduje...
10: Nebo telefon.
11: Nebo, ježíš, telefon už vůbec, nebo na vejšku. Ten vyžaduje úplně jiný záběrování. Jsou to většinou bližší záběry těch obličejů a to už je televizní vlastně způsob vyprávění a ten mě nebaví.
10: No a co nakonec vás přimělo změnit názor?
11: Přimělo mě... To, že můj syn František, se kterým jezdíme na loď, když jedeme rodina, tak otravoval, abychom tam něco natočili. Říkal, tati, teď to tady známe, umíme to. Jako filmaři, kteří nejezdějí na lodi, by to nedokázali, protože nevědí, co si můžou dovolit a ten prostor neznají. A známe ty místa, vymyslí nějaký příběh. A já jsem si vzpomněl, že už jsem takový příběh před 8 lety začal vymýšlet o starých lidech, kteří se vydají naposled na plachetnici. Ale tehdy jsem to nedokázal dotáhnout do konce. A měl jsem tam vymyšlel, že jeden z nich by vzal sebou nějaký drogy, na který nikdy neměl odvahu a teďka jako na poslední mejdan, že by vzal, že to vyzkoušej v kontrolovaném prostředí a že z toho nebude žádná ostuda, když je nikdo neuvidí. Ale to bylo tak jako, to bylo málo, to nikam nevedlo, jo? Tak si vemou nějakou drogu, pak jim bude chvilku dobře, pak budou unavený, bude jim blbě, no, tak co. Tak jsem to odložil a až když teďka Franta otravoval, tak jsem si říkal, a nejsou nějaký látky, které jsou vlastně jako nelegální, ale které by jim mohly pomoct jako těm starým lidem, třeba jako s kognitivníma funkcema, nebo že by jim bylo trošku líp. A Lucie Výborná říkala, to musíš mluvit s profesorem Horáčkem. Tak jsem mu zavolal a říkal jsem mu, nejsou takový látky. A on říkal, jsou, my už na tom děláme. No tak jsme se sešli a on mi vlastně vysvětlil, že některé látky, které dneska už se i pracuje, nebo už některé jsou u nás už i schválení, že se můžou v klinické léčbě používat. Takže skutečně proti mnoha chorobám nebo problémům a starostem, které jsou v souvislosti se stářím, který nás čekají, takže tyhle ty látky, jsou to hlavně psychedelika, takže se dají použít a velice účinně.
10: No, vrátili jste se k poetice road movie jízda a to byl záměr, měli jste v úmyslu natočit boat movie?
11: Ne, vůbec ne, já jsem chtěl prostě na to splnit ten sen, který měl můj syn, natočit film na lodi a ono z toho tak jako přirozeně vyšlo, že když ta loď pluje, takže to bude road movie, že jo. A teda boat movie v tomhletom případě. No a ta souvislost s tou jízdou, to mě napadlo, až když jsme to tam natáčeli, až když jsme vlastně byli v půlce toho natáčení, tak jsem si uvědomil, že mám takový stejně příjemný pocit z toho malého štábu, z té sepjatosti toho místa a toho jednoho vozidla vlastně, který putuje krajinou a tam jsou nějaký protagonisti, kteří řeší svoje starosti. Takže z toho mám podobný pocit takového příjemného mravenčení, že teď jsem u toho, že se tady něco tvoří a že to je prostě výjimečný, opravdu. A to jsem myslel, že už nikdy nezažiju. Takovýhle pocit jsem měl při natáčení jízdy.
10: František Svěrák poprvé se představil jako kameraman celovečerního filmu. Zároveň ten film stříhal. Je to obvyklé?
11: Myslím, že to je velice neobvyklé. Ale já jsem měl velký ostych ho k té kameře pustit. A vím, že náš produkční pořád říkal, vem toho Vladimíra Smutného, ale já jsem s Vláďou byl na lodi v Karibiku a prostě jemu už táhlo na 80 a na té lodi udržet rovnováhu a ještě u toho držet kameru a my jsme tam potřebovali být bez asistentů. Ten kameraman má většinou lidi, kteří mu tu kameru podají na ruku a ostřejí mu a tak. A Franta si to tady musel dělat všechno sám.
10: Ale udělal to krásně.
11: Udělal to výborně, vlastně poučoval se a on má oko, protože maluje už 10 let každý den obrázek, takže prostě výtvarně nemá problém s tím a technicky tím, že je mladý. A už točil, on má kameru vlastní a točí krátké věci a natočil 2 celovečerní dokumentární filmy, takže to není jako jeho úplně, že bych řekl, chlape, nikdy jsi to nedělal, pojď to zkusit na celovečerním filmu. Ne, on jako už zkušenost má.
10: No ale je to jako, kdyby vy jste si třeba jako scenárista sám dělal dramaturga, protože on nemůže potom ve střižně nadávat na kameramana.
11: To je výhoda střihače, který není na place, že nemá ten sentiment s tím natočeným materiálem. Že ten Lojza Fišárek, když jsme stříhali s tímhletím slavným veteránem, tak ten klidně navrhnul, ať vyhodíme scénu, se kterou jsme se mořili 2 dny a stála strašných peněz. A jemu to bylo jedno, protože u toho nebyl. A říkal, tato scéna tady nic nedělá. Když ji vyhodíme, film bude pochopitelně úplně stejně, akorát bude kratší. Tak co? A já jsem musel uznat, že má pravdu. To jsem mu pak bohužel oplatil, když tam byla v Postrněšti Bos, byla na úvodu filmu scéna, kde hrála jeho dcera a nabančila tam hlavnímu hrdinovi. A pak, když jsme byli ve střižně, tak náš anglický dramaturg říkal, tahle ta scéna tam být nemusí. A já jsem musel tomu Lojzovi říct, hele Lojzo, ona tam fakt, když se to vyhodí, tak to bude fungovat i bez toho a zdržuje to v úvodu filmu. A on říkal, no tak já to musím nejdřív doma nějak šetrně vysvětlit. To bude pláče.
10: Dozvěděl jste se díky psaní scénáře anebo potom při natáčení o stáří něco víc, než jste tušil?
11: To je těžká otázka. Asi, víte co, to, že se člověk vůbec pustí do nějakého tématu, je znamení, že ho to zajímá a že má nějakou otázku, na kterou hledá odpověď. To je premisa toho, že si vyberete nějaký téma. A já jsem si zvolil tohleto téma. A pak jsem, když jsem začal psát, tak jsem si položil otázku, co to je vlastně ta otázka, na kterou hledám odpověď. A zjistil jsem, že to je, jak kvalitně žít dál, když už to nejde. Když ty objektivní okolnosti, váš zdravotní stav, možnosti už neumožňují žít tak, jak byste si představovali, tak jak žít dál. A odpovědí je, že je to samozřejmě tím, jestli máte kolem sebe rodinu, která vás podpoří, nebo kamarády, se kterýma ještě můžete mít nějakou zábavu a něco spolu prožívat. Ale hlavně je to způsob, jak k tomu problému přistoupíte. Jestli si řeknete, to je průšvih, už to nejde, anebo jestli si řeknete, tohle už nejde, ale tohle by ještě mohlo jít. Jestli to vezmete jako optimista nebo jako pesimista, tu příležitost. A samozřejmě, jestli v tom vidíte nějaký smysl, protože člověk může žít dál, pokud vidí v tom životě nějaký smysl. A jestliže smysl nemáte, no tak jste namydlený. Ale když vaším smyslem je péče o vnoučata nebo o řetkvičky, nebo smyslem je udělat radost kamarádovi, vzít ho někam na vejlet, tak máte důvod.
10: Hostem hovoru je Jan Svěrák.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Poslední víkend srpnu bude v Poděbradech opět festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Sejdete se tam dva čeští držitelé Oscara, vy a Markéta Irglová. No a hlavním filmem letošního ročníku bude Tmavomodrý svět, tedy jeho koncertní verze. Jak to má vypadat?
11: To má vypadat tak, že na plátně se bude hrát Tmavomodrý svět, kde budou herci mluvit, budou šoupat nohama, budou střílet letadla a motory letadla budou slyšet, ale z hudby ani tón. A ten materiál k tomu připravili kluci, kteří chystají ten festival, že dostali od nás míchací pásy z originální toho filmu a pomocí umělé inteligence jí dali příkaz vyhoď z toho všechnu hudbu. Takže ona to analyzovala a co byla hudba, tak to odstranila.
10: Takže tu hudbu bude hrát živě.
11: Takže tam bude symfonický orchestr pod plátnem, který bude někdo dirigovat, nevím, jestli Ondřej Soukup nebo kdo. Ondřej Soukup měl ty partitury rozepsané pro jednotlivý nástroje, to měl skovaný, takže ty se ofotili, rozdálo se to orchestru, který se to musí vyzkoušet, naučit a pak nám to zahraje naživo s tím filmem a to bude znít výborně.
10: No to je úžasná věc, ale bude to jedinečný zážitek, budete to nějak natáčet, zaznamenávat?
11: Já netuším, ale myslím si, že zaznamenaný už to nebude takový. Tam jde o to tam bejt a slyšet ty nástroje, to živě. Má úplně jinou vibraci, že jo? To je jako když jdete na koncert do Rudolfína, anebo když si pustíte CDčko.
10: K té zmínce o umělé inteligenci je pravda, že když jste posílal scénář toho filmu, o kterém jsme si povídali, Pět švestek do Británie, tak se ji nechal, nebo ten scénář nechal předložit umělou inteligenci a ona prý zkrátila ten příběh a vymyslela nový konec?
11: No, ono to mělo asi 100 stránek, a jsme to nechali přeložit a vylez z toho překlad, který měl jenom 45 stránek. Tak jsem si říkal, sakra, ta angličtina je, ale o hodně kratší než čeština. A tak jsem to čet a najednou na straně 44 byly jiný dialogy. Ono si to vymyslelo, prostě jiný dialogy, aby mohlo to zakončit a najednou tam bylo napsáno The End a hotovo, šmitec. Ono si to prostě takhle... Je to prostě puberťák, který je línej a který si to chce dělat tím nejjednodušším způsobem. Takže pak jsme jí to dávali, nebo tomu to dávali po stránkách pěkně, aby to nemohl šidit a kontrolovali jsme každou stránku.
10: Když se vrátím k tmavomodrému světu, jaký je zájem o stejnojmenou knihu, kterou jste vydal loni k 25 letům od premiéry?
11: Tak ta knížka se pořád prodává. My jsme se snažili, vydali jsme ji sami, takže jsme se snažili, aby byla co nejlevnější, protože je to plný fotografií a je to tlustá kniha, která by prostě normálně stála 2,5 tisíce. Takže my jsme to srazili o více jak o polovinu, tuhle tu cenu, takže mezi fanoušky to má velký ohlas, všem se to líbí. A dokonce teďka se objevil zájem z Anglie jednoho velkého nakladatelství, jehož majitel má vztah k druhé světové válce a k letectví, takže bych chtěl tu knížku vydat v Anglii, v angličtině.
10: Tak držím palce, aby to vyšlo. Co vás přivedlo k překladu knihy Johna Borstena Tajemství filmové řeči? Myslel jsem, že překlady jsou doménou spíš sestry.
11: No moje sestra se živila překladatelstvím a překládala knížky třeba Nicka Hornbyho. A ten John Burstyn je takový filmový guru hollywoodský, se kterým mě můj producent Eric Abraham seznámil před mnoha lety. Právě když jsme dělali Tmavomodrý svět, tak on nám tam dělal takový jako poradce přes ten Hollywood, jako co by tam fungovalo a co ne. A trošku jsme jako se míjeli. On prostě třeba otázku mírova, tam jak ty naši hrdinové byli po válce zavření v komunistických vězeních, tak on říkal, to tady nikdo nepochopí, proč jako si nevzali právníka a ten je z toho nevysekal. Takže to, nicméně, co se týče filmové řeči, tak on byl opravdu mistr, dokonce učil na Kalifornské univerzitě. A já jsem se s ním setkal několikrát, pak když jsem chtěl adaptovat román Sola Bellowa Henderson Král deště, tak na tom scénáři Eric ho přitáhl do Londýna a týden jsme na té adaptaci tam dělali, že mi s tím radil. A já jsem si říkal, ta jeho kniha, Hollywood Eye se to jmenuje, nebo How the Movie Works, tak ta je tak zajímavá, já bych to chtěl jakoby předat dál a ty věci jsou tam tak odborný, nebo musí člověk trošku znát, jak ten film vzniká, aby věděl, o čem mluví. Takže to nejde, jako dneska by to AI přeložila asi dobře, ale tak jsem si říkal, a tak já se do toho pustím. Tak prostě jsem pomaloučku s tuštičkou, jsem si počkrtával slova, který neznám, hledal jsem si je ve slovníku a až jsem to do toho. A pak s Ivou Hejlíčkovou, která je zkušená, to byla šéfredaktorka Cinemy a píše taky knihy o filmu. Takže s ní jsem potom to učesal, aby ty věty zněly česky a ne otrocky přeložený z angličtiny, protože ona to je věda opravdu.
10: No a napsal jste taky román Bohemia před časem, povídkovou knížku Světa krásy. Budete v tom psaní pokračovat?
11: Já nevím, já doufám, že jo. Ještě nějaký čas mám, ale dávám si takový jako teďka oddech, že už vlastně nic nemusím. Jo? Filmu mám natočených dost, do kina lidi moc nechodějí a televizi dělat nechci a děti už mám velký, už jsme všechny vyhnali z hnízda, už jsme i oplakali to, že máme prázdný hnízdo a je nám v tom dobře. Takže teďka mám takový jako nejkrásnější čas, kdy si můžu já i moje žena dělat vlastně úplně, co chceme, a ještě nejsme v důchodu, ještě nejsme tak starý, aby nás něco bolelo, musím to zaťukat. Takže se chystám třeba, mám takový plán, že bych si napsal další divadelní hru. Už i vím, o čem to je. Už tak jako jenom čekám, až mi ta hlava se naplní natolik, že řekne a na papír s tím, už to neudržím.
10: Dá se alespoň něco naznačit?
11: Ne, nedá se nic naznačit. Ale bude to samozřejmě téma, který mě zase zajímá, že jo? Takže bude to něco mezigeneračního, mezigenerační nepochopení a taková mělo by to být legrační.
10: No, já měl pocit, že zrovna ve vaší rodině to mezigenerační pochopení funguje.
11: Ano, mezi třeba mnou a tatínkem, no. Ano. Ale tak těch generací už je tam víc, že jo? Já už mám vnoučata.
10: No, a takže, jaký jste takže ten dědeček?
11: Já jsem dědeček, který ty děti učí různý blbiny. Jsem zábavný dědeček. Snažím se být zábavný dědeček. Snažím se jim věnovat, aby každý dostal tu svoji pozornost, kterou si zaslouží. A aby jednou na mě vzpomínali, jako že to byla fajn se mnou.
10: No, vlastně pořád se hrajou ty hry Branický zázrak a Dobré ráno s Findou. Je to tak?
11: Branický zázrak už se nehraje.
10: Ten už se nehraje.
11: To bylo strašně náročné, tam bylo asi 30 účinkujících a bylo to fakt jako drahý představení.
10: Takže jsem udělal chybu, že jsem to odkládal.
11: Vy jste to neviděl, ne. Ale je to na Dramoxu, jako se to dá na to kouknout. My jsme to s Frantou, kameramanem, natočili a on to sestříhal, takže je to hezky natočený. Ale Dobré ráno s Findou hrajeme a hrajeme ho i v Praze u Cimrmanu a jezdíme s tím na zájezdy. A to mě, ze začátku mě to hrozně bavilo, když jsme nasedli do toho auta s hercema a jeli jsme do Frýdku Místku 4 hodiny, tak já jsem se radoval, říkal jsem si, tak to je zájezd, teď jedeme na zájezd. A oni říkají, počkej za půl roku, jak ti to bude líst krkem. A je pravda, že teď, když máme do Ostravy takhle a pak se vracet, takže už si říkám, že bych se na to hraní nevykašlal. Ale je to hezký, je to na rozdíl od psaní nebo od filmování, máte okamžitou odezvu a víte, jestli jste to udělali dobře nebo ne. To zadosti učinění je tam hned a to stojí za to. A taky to mě na tom baví i to překonávání ty trémy, že musíte někam vylíst a mluvit dost hlasitě a nezapomenout text, jo? Neskazit to těm ostatním. Je to prostě adrenalinový sport, to divadlo.
10: Nedá mi to vrátit se k otázce, kterou už jsem možná někdy položil, ale nemrzí vás, že jste jeden z mála synů, kteří nepomáhají otcům v divadle Járy Cimrmana? Protože přibývá těch synů, ne?
11: Víte co? No, oni, jak postupně jim ubejvalo herců u Cimrmanu, tak udělali tu akci Synové pomáhají otcům. A mě to v tu chvíli, jsem si říkal, sakra, taky mi to mohli nabídnout. Ale jako ješitnost, že jo, uražená. Ale já jsem v té době byl filmový režisér na plný úvazek a nikdy jsem nehrál divadlo. Měl jsem z toho opravdu respekt a trému.
10: Já myslel, že je to u Cimrmanu přednost.
11: Tam možná. A hlavně by mě nenapadlo nikdy, že bych uměl, jako, že bych se naučil text celý hry nazpaměť. To přišlo jako nemožný. Takže jsem byl trošku jako uražený, ale zároveň jsem byl rád, že taková nabídka nepřišla.
10: Říkal jste, že máte teď ten luxus, že s manželkou si můžete dělat, co chcete.
11: A co tak děláte asi, když můžete dělat, co chcete, že?
10: No, ne. Co to je, co člověka nejvíc baví? To je ta loď třeba?
11: Můžeme si, kdy chceme, tak si můžeme odjet, třeba si objednat loď a odjet si na loď, pozvat kamarády.
10: Tu možnost?
11: Tak dvakrát ročně, jo? Se snažíme jezdit, no. Takže byly roky, kdy jsme strávili třeba i 5 týdnů na moři. A to bylo nádherný. Jsme si to pak spočítali, jsme říkali, tak to je pěkný život, to je hezký. No, takže tohle to můžeme se starat o zahrádku, můžeme se starat o sebe, můžeme si číst, kdy chceme a můžeme si hrát s těma vnoučatama, ale když třeba nespějí, tak to není naše jako povinnost tam jít a uspávat je. My se můžeme nabídnout, že pomůžeme, ale když už nás to pak nebaví, tak si můžeme jít číst. To je nádherný.
10: No je.
11: Protože celý život, my měli 3 děti, my jsme celý život se o někoho starali, že jo. Takže teďka si zkoušíme, jaký to je se o nikoho nestarat.
10: Tak to vydrží co nejdýl.
11: Já myslím, že si žena pořídí psa, zase se o někoho budeme starat.
10: Tak to byl Jan Svěrák v Hovorech muziku. Ať se daří. Naschledanou.
11: Naschledanou.
10: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Osobnost plus.
12: Lidi na ulici jsou pro ostatní neviditelní a cítí se jako přítěž, říká režisérka dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato Pepa Ljubojacky, můj dnešní host. Její film bodoval na festivalu v Berlíně a teď se představil i na festivalu v Karlových Varech. Jak si nastavila hranice, co se ve filmu o jejím bratrovi a dvou bratrancích objeví a co už ne a co lidi na jejím filmu nejvíc šokuje?
2: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
13: Czech Radio. News in English. The Czech army has taken delivery of the last 42 Leopard 2A4 main battle tanks at its base in Přeslavice, completing its transition from Soviet-era armored vehicles to modern Western equipment and marking the end of the army's reliance on Soviet-designed T-72 tanks. The Czech Chamber of Deputies on Friday approved an amendment to the Building Act despite criticism from the opposition. The ruling coalition says the reform will speed up and significantly simplify the process of acquiring construction permits. The Czech Republic is sending a Black Hawk helicopter to help battle the extensive wildfires that have been burning in southern France for several days and remain out of control. And actors Juliette Binoche, Jeffrey Wright and Kevin Bacon presented their films at the Karlovy Vary International Film Festival on Friday. The 9-day festival will culminate on Saturday evening with a gala award ceremony.
14: Weather.
13: Saturday should be clear to partly cloudy and dry around the country with day temperatures between 25 and 29 degrees Celsius. This year's edition of Wimbledon is making Czech tennis history. For the first time ever, it is already certain before the final that the Wimbledon title will go to a Czech player. Linda Noskova and Karolina Muchová will face each other in Saturday's championship match. Romana Grajcerová has the details.
15: Both Muchová and Noskova are chasing the first Grand Slam title of their careers. While 29-year-old Muchová has previously reached the French Open final, 21-year-old Noskova is making her Grand Slam final debut. It will be the first all-Czech Wimbledon final since the Czech Republic became an independent state in 1993. Muchová secured her place in the final with Thursday's victory over American Coco Gauff. During the match, she was troubled by physical discomfort, but fortunately it did not turn out to be an injury.
16: Just was trying to catch a breath, you know, but no, I'm good.
15: Karolina Muchová eventually won the match 2-1 in sets after 2 hours and 38 minutes, securing her place in the Wimbledon final for the first time in her career.
17: Karolina Muchová is a Wimbledon finalist!

0: sealing victory in 1 hour and 19 minutes.
1: For me, it's always just to focus on myself, to focus on my game. When I play my best, I know that I can play with the best players in the world and have a great result, which is a final at a Grand Slam, I guess. So
0: the last All-Czech women's final at Wimbledon took place in 1986 when Hanna Mandlíková faced Martina Navrátilová. Nevertheless, Navrátilová was already representing the United States at the time. 40 years later, the tennis star voiced her excitement over the Czech success.
2: It's incredible. When I saw the quarterfinals, I thought, it's possible, but probably not very likely. In the end, it's an incredible achievement.
0: Whether it be Muchová or Noskova, one of them will become the third Czech Wimbledon champion in the past 4 seasons. The final that will take place on Saturday at 5 p.m. CET will definitely glue millions of Czechs to their TV sets.
3: Romana Grajcarová with that report. That's all from us for now. You'll find more news in English at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Osobám samostatně výdělečně činným se snižují odvody na sociální pojistné na úroveň z loňska. Změna platí i zpětně, takže budou moct zažádat o vrácení části záloh uhrazených od ledna. Zvyšování odvodů prosadila vláda Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku. Kabinet Andreje Babiše slíbil, že na letošek naplánované zvýšení zruší. Jak výrazně to pomůže živnostníkům? Je snížení odvodů odpovědné vůči veřejným financím? A je férové, kolik státu odvádějí OSVČ a kolik zaměstnanci?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou viceprezidentka hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A ekonom působící na Akademii věd Robin Majalech. Dobrý den i vám.
7: Dobrý den.
5: Paní Krejčiříková, je to dobře, že se osobám samostatně výdělečně činným snižují odvody na sociální pojistné na loňskou úroveň?
6: Tak já myslím, že z pozice zástupkyně hospodářské komory nikoho nepřekvapí, že řeknu ano, je to dobře, protože přece jenom 70% ekonomických subjektů jsou osoby samostatně výdělečně činné, jsou to naši živnostníci, řemeslníci a je dobře, že se jim ty odvody snižují a vracejí se zpátky, alespoň částečně tam, kde byly před těmi několika lety.
5: Pane Majelehu, jak se na to snížení odvodu díváte vy?
7: Podle mě to je takový jenom nějaký marginální zásah do celkově poměrně nespravedlivého systému, takže z mého pohledu je to skoro jedno, protože to neřeší podstatu těch nespravedlností, které tam máme.
5: Není to marginální zásah, paní Krejčiříková, když vezmeme v potaz, že díky tomu snížení odvodu ušetří osoby samostatně výdělečně činné 715 korun měsíčně?
6: Já myslím, že to je malý zásah, nicméně je to spíš motivace podnikat, motivace investovat pro ty řemeslníky, pro ty úplně nejmenší, ty, kteří jsou našimi členy. Je to něco, co říká, vláda nás chce podporovat, vláda chce, aby jsme tu byli, aby jsme dál, jak si zajišťovali ekonomický růst, to znamená ano, klesá to malinko, ale je to dobře a pak je samozřejmě pro nás zásadní, aby se ten systém už stabilizoval, aby se už neměnil.
5: Pane Majelehu, nepomůže to živnostníkům, zvláště drobným, tato úleva a nenakopne to ve svém důsledku částečně českou ekonomiku?
7: Odzadu, když to vemu, nakopnutí české ekonomiky tímto stimulem si myslím, že nebude.
5: Na to to není dost velký stimul,
7: ne,
5: podle vás?
7: Ne, to ne. Zároveň může to, určitě to pomůže, čistě fakticky to teď rychle pomůže menším nízkopříjmovým živnostníkům, který vlastně platí ty nejnižší zálohy, takže to bez pochyby ano.
5: Protože dohromady za celý rok je to 8,5 tisíce korun.
7: Je to asi zhruba takováhle částka, akorát já se domnívám, že jim můžeme pomoci úplně jinými způsoby, který by vlastně byly součástí nějakého progresivního přemýšlení i v rámci toho režimu OSVČ, protože tady to pomůže těm, kteří platí ty nejnižší zálohy, ale zároveň prostřednictvím té paušální daně tím ušetří i poměrně vysokopříjmový

0: A vlastně neřeší to vůbec potom ještě ten problém, který tam je třeba vůči tomu nepoměru ke zdanění zaměstnanců.
1: Nebyly by paní Krejčiříková jiné a účelnější způsoby, jak pomoct živnostníkům, zvlášť těm s nižšími příjmy?
2: Takhle, já myslím, že vlastně problém je, že se dělají stále jenom opatření ad hoc. Samozřejmě Fialova vláda udělala tento, řekněme, konsolidační balíček, narýsovala nějaký nárůst odvodů postupný. Teď se ty odvody částečně vracejí zpátky. Ale to, co my bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která by ten systém OSVČ vzala jako celek. Neporovnávala by ho úplně se zaměstnanci. Myslím si, že porovnávat OSVČ se zaměstnanci je špatně. Každá ta osoba je v jiném postavení, nese jiná rizika. Nicméně to, co bychom chtěli, je nějaká ucelená reforma, která zaprvé vlastně sníží administrativní zátěž. Je pravda, že když někomu snížíte odvody o 5%, tak možná by bylo možné jim ulevit jinak, snížit jim tu administrativní zátěž, kterou my, když děláme různé komorové barometry, tak máme vlastně vyčísleno na ty úplně nejmenší firmy. Administrativní zátěž je pro ně v řádu miliard. To znamená, možná by jim bylo lepší ulevit lépe a ten systém zcela přepracovat. Možná základem je proto hospodářská strategie, která nabízí určitá řešení, jestli se jí podaří zrealizovat.
1: Hospodářská strategie této Babišovy vlády, tam ano, vidíte náznak takové reformy, po které by hospodářská komora volala?
2: Tak ona hovoří obecně o reformě, řekněme, toho celkového systému, jak si odvodového, tak daňového, ale pak už neobsahuje konkrétní opatření ani zcela přesný harmonogram, jak k tomu dojde. Stejně tak je to na trhu práce jako celku, když už jsme hovořili o těch zaměstnancích, kde máte vlastně nastíněné formy úvazků, jejich podpora, flexibilita, to je to, co vlastně my bychom chtěli, protože ten trh práce pro nás a náklady na ty zaměstnance jsou samozřejmě jedna z největších položek. Takže ano, základ tam je.
1: Vrátil bych se k tomu, do jaké míry můžeme srovnávat postavení osob samostatně výdělečně činných na jedné straně a postavení zaměstnanců na straně druhé. Teď jste tady slyšel výhradu vůči takovému srovnávání, pane Majalehu. Vy ovšem to srovnáváte poměrně často a poukazujete na to, že zaměstnanci na odvodech zaplatí víc než OSVČ a že to není férové. Nejsou ale OSVČ v jiném postavení?
0: Samozřejmě, že jsou v jiném postavení a já tady nechci vlastně tu v nějakou v uvozovkách bojovou linii dělat mezi OSVČ a zaměstnanci. Tam je určitý moment, nebo jsou situace a je to systémový jako neduch, který spočívá v tom, že vlastně pokud bychom, ten systém umožňuje například situaci, že pokud budeme mít vysokopříjmového OSVČ, řekněme do toho prvního pásma paušální daně, to znamená někde pod 1,5 milionu, a stejný, nebo práce vykonaná v rámci zaměstnaneckého poměru, která bude ve stejné hodnotě, tak tam je tak dramatický nesoulad, že tohle to už není nějaká kompenzace podnikatelského rizika a podobně. Jo? Protože pokud, řekněme třeba taková kancelářská profese, OSVČ, nějaký konzultant, pokud si vydělá pod 1,5 milionu, spadne do 60% výdajového paušálu a bude v režimu paušální daně, tak on vlastně zaplatí nějakých teď nově asi 110 tisíc korun jako odvod z těch svých čistých příjmů, něco pod 1,5 milionu. Mm-hmm. A ten zaměstnanec prostě zaplatí přes 600 tisíc, jo. Takže já tady v tom, když se budeme, teď se bavíme o odvodech, ale pak je tady ještě ta složka daně z příjmu fyzických osob a ta daň v případě toho OSVČ za ten rok bude činit nějakých 1200 korun.
1: V případě, že platí paušální daň.
0: Ano, tak. Jo, a ten zaměstnanec zaplatí vlastně 100x tolik. To není jako nějaká jako odměna za podnikatelské riziko.
1: Paní Krejčiříková, není to nepoměr? Není to poměrně neférová věc v tom našem
2: tak
1: daňovém systému?
2: Já myslím,
1: systému?
2: Že to, co myslí pan kolega, je spíš, řekněme, tak trošku to zneužívání toho postavení OSVČ v tom smyslu, že se využívá režim OSVČ právě pro ty, řekněme, nižší daňové zatížení. Ale to je, řekněme, taková ta jako šedá ekonomika, která by se mělo zabránit právě systémem efektivních kontrol, že na místo zaměstnání zaměstnanců nezaměstnáváte OSVČ, ale já bych tím, řekněme, nepenalizovala ty vlastní OSVČ, které my třeba máme v hospodářské komoře, jsou to opravdu reální, řekněme, řemeslníci, ale máme tam i takzvané, řekněme, bílé límečky, kde si myslím, že oni opravdu nesou větší riziko než ten zaměstnanec, který sedí v té kanceláři, má placenou dovolenou.
1: Není to často švarc systém?
2: Často ano, a proto říkám, že tam si ale myslím, že by stát měl efektivně ten systém kontrola právě tady tomu švarc systému zabránit, ale nepaušalizovala bych obecně postavení, řekněme, výhodnější OSVČ versus zaměstnanci. Myslím si, každý má pro a proti.
1: Tak se jmenuje i ten náš pořad. To byste uznal, pane Majelehu, tento argument?
0: Ty rozdíly tam jsou, jo, ale prosím, zase je jako, aby jsme jim jako rozuměli v nějaký jako ekonomický realitě. OSVČ nemá třeba placenou dovolenou, ale ten zaměstnanec si taky na tu svoji placenou dovolenou musí vydělat. Jo? To je prostě ekonomická logika toho, kdy, za jakých okolností zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance. A
1: dobře,
0: pokud ten zaměstnanec si nevydělá na svoji placenou dovolenou, tak...
1: Zaměstnanec má na dovolenou nárok, ale ze zákona, na rozdíl
0: ano.
1: od osoby ano. samostatně výdělečně činné.
0: Ano, přesně tak. Ale ta ekonomická logika je úplně stejná. On na ní musí vydělat úplně stejně jako OSVČ. Jo? Akorát jí má vlastně zákonem danou. Jo? Takže tohle to jsou ty rozdíly, co se týče podnikatelského rizika. Samozřejmě, že OSVČ mají větší podnikatelské riziko, ale jako netvářme se, že zaměstnanec řadový není předmětem podnikatelského rizika. Jo? Samozřejmě, že je předmětem nějakého podnikatelského rizika, které ale ještě ke své smůle nemá možnost pořádně ovlivnit.
1: Paní Krejčiříková, když vy jste tady za hospodářskou komoru před chviličkou říkala, že stát by měl hlídat, aby lidé neodcházeli mimo ten standardní pracovní poměr v případech, kde k tomu není důvod. Nedělá stát pravý opak, když teď snižuje odvody všem osobám samostatně výdělečně činným, nebude to ještě impuls k tomu na ten švarc systém v některých případech přecházet, protože to bude výhodnější?
2: Já myslím, že zase jsme u těch jaksi kontrol a efektivity těch kontrol. Ano, na první pohled to může znít perfektní, tak budu mít nižší odvod, přejdu z toho zaměstnaneckého poměru do pozice OSVČ. Na druhou stranu to OSVČ je přece jenom předmětem jaksi větší zátěže, než ten zaměstnanec musí nějakým způsobem jaksi působit jako ta OSVČ. To znamená, není to tak jednoduché, leda, že bychom teda opravdu byli v situaci, kdy ten zaměstnavatel pak se o tu OSVČ stará jako o svého zaměstnance a pak je to ten typický švarc systém, který ale opravdu je na státu, aby mu zabránil efektivněji.
1: A ten bují podle vašich čísel?
2: Tak samozřejmě to vám nikdo, řekněme, v komorovém barometru nepřizná, kolik, řekněme, těch OSVČ je na místo zaměstnanců a naopak, jak se mění to procento těch lidí, jak přecházejí, to je těžko říci, to neumím říci to.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že Evropská komise nedávno ve své pravidelné zprávě poukázala právě na to, že v Česku se z jejího pohledu výrazně zdaňují, respektive zatěžují odvody nízké příjmy, jak jsme o tom hovořili, a to pak právě podporuje to přecházení třeba na švarc systém. Máte vy jakožto akademik, pane Majelehu, nějakou představu, jak velký je to problém, kolika lidí se to v Česku týká?
0: Z těch takových, jako řekněme, hrubších odhadů to může být kolem třeba 150 tisíc lidí, tam vlastně, který jsou tedy registrovaný jako OSVČ, tam k tomu vlastně i můžou přispívat teď v posledních letech i zpřísnění režimu dohod, kdy vlastně dohodáři taky částečně teď po těch nových úpravách vlastně mohou přecházet do režimu OSVČ. Takže to číslo někde může být kolem mezi 100-200, řekněme, že
1: takže
0: dáme takhle jako
1: osob samostatně výdělečně činných přibývá, dalo by se říct, nebo?
0: Přibývá, ano.
1: A nějak výrazně, že to může být problém?
0: Tak je to nárůst, u kterého si říkáme, že zcela jistě není spojen s nějakou kreativní podnikatelskou aktivitou.
1: Paní Krejčiříková, váš pohled na to je jiný?
2: Já si úplně nemyslím, že lze říci, že přibývá OSVČ právě proto, že přecházejí z toho zaměstnaneckého poměru právě proto, aby platili nižší odvody. Já si myslím, a vidíme to nakonec i v komoře, že vzniká hodně nových řemeslníků, protože lidé vidí ten prostor na tom trhu. A to znamená, je hodně zaměstnanců, kteří, řekněme, jdou z těch kanceláří na ten trh a zkoušejí různá řemesla, zkoušejí být OSVČ aktivně činní, a nemyslím tím aktivně ve smyslu jaksi zákona, ale myslím aktivně právě ve smyslu různých řemesel a poskytování služeb.
1: A nebo v té kanceláři zůstávají, jenom přecházejí na ten režim OSVČ, a to jsme u toho Schwarz systému.
2: Ano, to jsme u toho Schwarz systému, ale jak říkám, z hlediska různých profesních unií, které máme, vnímáme, že i z těch středních škol nastupuje hodně studentů právě do režimu OSVČ a věnují se těm řemeslům, protože tam vidějí větší výdělek a větší příležitost.
1: Když jsem tady citoval nebo parafrázoval tu zprávu Evropské komise, tak mi dovolte ještě jednu zmínku v návaznosti na ni. Taky Česku komise navrhuje, abychom snížili zdanění práce a zvýšili zdanění majetku, zvlášť nemovitostí. Já tak nějak tuším, pane Majlehu, že vám by se tady tohle zamlouvalo.
0: To je jako ekonomická logika tohodle doporučení je skoro neprůstřelná v těch podmínkách české ekonomiky, takže zcela jednoznačně je potřeba snížit zdanění práce obecně, protože to je výrobní faktor, který se na tom výkonu ekonomiky podílí čím dál méně. Roste podíl vlastně toho produktu, který jde za kapitálem, a tím pádem i vlastně se zaměřovat z pohledu zdanění na tu rostoucí část těch zdrojů, tak dává samozřejmě smysl.
1: A dává smysl i danit nemovitosti? Nevedlo by to ještě k tomu, že bydlení v Česku bude dražší?
0: Ne, to určitě nemusí takhle být, protože u nemovitostí tam není tenhle ten faktor, kdy ta daň je tou přirážkou, která vlastně vám zvyšuje cenu. Ono to taky může snížit vlastně jako spekulaci ohledně nemovitostí, a tím pádem to může paradoxně vést ke snížení, ale u těch nemovitostí, tak tam to je takové jednodušší v tom, že vy je nemůžete přemisťovat jako jiný formy kapitálu, třeba investičního.
1: Pokud takže to není dům na kolečkách.
0: Ano, ale to už není nemovitost, pokud to je na kolečkách.
1: Takže to je movitost.
0: Ano, ano. Tak.
1: Paní Krejčiříková, když jste tady hovořila o tom, že potřebujeme určitou reformu celého toho daňového systému, tak je ten směr, který naznačuje Evropská komise ve své zprávě o Česku, směrem, o kterém by Hospodářská komora byla ochotna uvažovat, to znamená snížit zdanění práce a hledat cesty, jak zvýšit zdanění majetku, například nemovitostí?
2: Tak já bych souhlasila s tím prvním bodem, že určitě je třeba snížit zdanění práce, jak už jsem říkala, opravdu ty náklady na práci u nás jsou jedny z nejvyšších, když se podíváte na EU, OECD a další. Nicméně s tím B si nemyslím, že lze úplně na jaksi jedny váhy postavit to, že zvýšíte daně z nemovitostí a snížíte daňové zatížení, ať už tedy jaksi OSVČ nebo zaměstnanců, protože to jsou úplně dvě odlišné kategorie. To znamená, já bych řekla, snížme to daňové zatížení, udělejme nějakou cílenou daňovou reformu, ať už tedy hovoříme o OSVČ nebo o zaměstnancích, tam samozřejmě my bychom spíš chtěli snížit ty sociální odvody zaměstnavatelů za ty zaměstnance. Nicméně potom říkám, že vlastně ta díra, která by vznikla v těch veřejných financích, by měla být zaplněna tím, že zvedneme daň z nemovitosti. To si úplně nemyslím, že lze jedna ku jedné přenést. A taktéž si nemyslím, že jak si by to pomohlo tomu podnikání, o které nám jde.
1: Proč si to nemyslíte?
2: Protože opět zase, pokud máte podnikatele, který je vlastníkem té nemovitosti, tak jestliže mu snížíte daňové zatížení na jedné straně, ale zároveň mu zatížíte nemovitost. A samozřejmě je otázka, jak by to bylo nastaveno, jestli by to bylo stále v režimu jaksi obcí, nebo by se to nějakým způsobem regulovalo celostátně, tak pak opět přenášíte zátěž na podnikatele místo toho, abyste třeba snížil mandatorní státní výdaje a řekněme tu díru, která by vznikla v těch veřejných financích, zalepil nějak jinak.
1: Není na tom něco, pane Majlehu?
0: No takhle, ty nemovitosti byly zmíněny v té zprávě, v těch doporučeních. Je to jedna z oblastí, kde by k té změně rozhodně mělo dojít, protože i v rámci systému zdanění nemovitostí, tak tam máme velké nespravedlnosti, které mají jako výrazný regionální charakter. Takže tohleto by bylo potřeba nějakým způsobem upravit a obecně zvýšit vlastně výnos daně z nemovitosti, ale když jsem vlastně hovořil o zdanění kapitálu, tak to je mnohem pestřejší. Jo? My si to tady v Čechách jako vlastníci nemovitostí hodně, tak my si to jako představíme na těch domech a bytech a
1: ale jaký jiný kapitál by se měl zdaňovat?
0: Jsou to aktiva vlastně jako třeba finančního charakteru, která vlastně my tady jsme daňovým rájem pro celou řadu i třeba pasivní držby tohoto charakteru majetku a to je zároveň ten majetek, kde pokud bychom zdaňovali, tak tam ten redistribuční efekt bude nejvyšší, protože půjde od těch úplně nejbohatších a může jít k těm chudším.
1: Jak se reprezentantce Hospodářské komory poslouchá, že bychom měli víc zdaňovat kapitál v České republice?
2: Tak já myslím, že ono může to být součástí té celkové daňové reformy, ale ráda bych vlastně viděla to celkové posouzení dopadů. Řekněme, když zdaníme kapitál, tak co nám to přinese a naopak, co nám to odnese v úvozovkách. To znamená, to je podstatné říci si, na co cílíme a co nám to přinese. Nemyslím, co nám to přinese do toho systému veřejných financí, ale co nám to přinese jako celku ekonomice.
1: Připomenu, že našimi hosty ještě 5 minut budou viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková a ekonom z Akademie věd Robin Majalech.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak od snižování odvodu živnostníkům jsme se dostali k reformě daňového systému, k tomu, nakolik ten stávající systém je spravedlivý a od toho až k takovým věcem, jako je zdanění nemovitostí nebo zdanění kapitálu. Teď s dovolením bych se vrátil k tomu, co od července vešlo v platnost a to je to snížení odvodu na sociální pojistné na úroveň z loňska. Je jisté, že stát kvůli tomuto snížení přijde o část svých příjmů na důchody. Není to, paní Krejčiříková, problém, když se podíváte na stav důchodového systému?
2: Tak já bych to vzala trošku z jiné strany. Já si myslím, že ta osoba samostatně výdělečně činná, pokud se jí sníží ten odvod, tak je přesně na ní. Jestli naopak využije nějakého jaksi dobrovolného penzijního produktu.
1: Určitě, na to jsem se chtěl ptát taky, ale teď se ptám na ten dopad pro stát, protože se odhaduje, že stát by díky tomuto snížení odvodu mohl přijít až 3,5 miliardy korun ročně.
2: Tak samozřejmě ten dopad tam je. Na druhou stranu zase asi to, nebo určitě to má ten efekt, že mohou jaksi se rozvíjet další OSVČ, vznikají z nich malé střední firmy a podobně, to znamená nějaký ten jaksi efekt tam do té ekonomiky určitě bude, ale já myslím, že je na státu, aby když tu úlevu nebo to snížení toho odvodu provedl, tak aby naopak třeba uspořil právě státní výdaje a šel tou cestou úspor, protože to není tak velká částka, která by se nedala ničím nahradit na straně státu.
1: Což byste jako ekonom, pane Majalehu, potvrdil, že 3,5 miliardy stát může najít jinde, aniž by to byl velký problém?
0: No jako ekonom se spíš ptám, jestli je nemůžeme utratit líp. A to jsem přesvědčený, že můžeme. Jo? Protože to...
1: Líp než je... tak, že se uleví ano, živnostníkům?
0: Ano, samozřejmě.
1: Tedy jo, by protože... se jim ulevovat nemělo, podle vás?
0: Ulevovat. Protože my ty disparity... Já jsem tady akcentoval nějakou disparitu mezi zaměstnanci OSVČ, ale ona je vlastně i v rámci toho režimu OSVČ jsou velký disparity. Jo? Takže pokud jsem zmínil vlastně třeba toho OSVČ v té kancelářské profesi spadající do prvního pásma paušální daně s výdajovým paušálem 60%, tak kolik on zaplatí vlastně na té dani, to je nějakých teda 110 tisíc korun, to teď vychází, protože platí ten paušál vlastně jako měsíčně po celý rok. A pokud budeme mít OSVČ, který vlastně vydělá třeba 500 000, tak zaplatí úplně to samý. Mm-hmm. To znamená, to procentní zatížení je vlastně jako diametricky odlišný. U jednoho bude pod 10%, někde mezi 7-8 a u jiného bude přes 20%. Jo? Takže já bych asi se zabýval spíše tím, kdo je nízkopříjmový napříč tou strukturou vlastně OSVČ a zaměstnanci.
1: Paní
0: a...
1: Krejčiříková, souhlasíte? Prosím stručně, ať se ještě vrátíme k těm důchodům.
2: Takhle, Hospodářská komora by se určitě nebránila cílenějšímu snižování odvodů nikoli v paušálnímu.
1: Tak a teď ještě poslední dotaz právě k těm penzím. Odhaduje se, že kvůli tomu snížení odvodu by osoby samostatně výdělečně činné mohly pobírat penzi nižší o 1500 korun měsíčně. Ale jestli jsem vám porozuměl správně, paní Krejčiříková, tak podle vás to problém není, protože si místo toho můžou spořit sami.
2: Přesně tak, já myslím, že je to na nich, mají nižší odvody, ale mohou si tvořit rezervy, mohou využívat různých dobrovolných produktů penzijního pojištění, pokud tak neučiní. To je ta jejich osobní odpovědnost a ten rozdíl mezi tím zaměstnancem.
1: Není to na nich, pane Majelehu, prosím stručně?
0: Já jsem stoupencem spíše veřejného systému penzijního, takže tyhle ty doplňkové systémy, které vlastně fungují na soukromé bázi, v principu nemohou mít takovou efektivitu, jakou může docílit veřejný systém penzijního spoření, takže, nebo průběžný systém obecně. Takže pro mě jakýkoliv vyvázání těch prostředků ze systému průběžného je škoda.
1: Tolik ekonom působící na Akademii věd Robin Majelech a viceprezidentka Hospodářské komory Zuzana Krejčiříková. Dámo a pane, díky, že jste přišli.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Ringhofer II. Byl politik, ale především podnikatel a továrník. Právě za něj začala výroba slavných železničních vagonů. Zasloužil se také o první český výtah. Působil i v politické sféře, byl poslancem a později starostou.
5: V roce 1847 mu zemřel otec Josef Ringhofer. 30letý František po něm převzal kovárnu na měď a hamr, který přestavěl na válcovnu na plechové pláty. Netrvalo však dlouho a František Ringhofer zatoužil své skromné živobytí rozšířit. V roce 1852 koupil pozemky na pražském Smíchově a vybudoval tam továrnu na výrobu železničních vagonů. První Ringhoferovy nákladní vagóny byly vyrobeny v roce 1854. O 9 let později, v roce 1863, vyjel z továrny první osobní vagon a Ringhoferův podnik se tak stal největší vagonkou v Rakousku.
4: František Ringhofer II. Však nepodnikal pouze v oblasti železniční dopravy. Ve Velkých Popovicích byly nalezeny vydatné prameny vody a tak se tam Ringhofer v roce 1871 rozhodl postavit pivovar. Ten se v roce 2002 připojil ke společnosti Plzeňský Prazdroj a funguje dodnes. Zatímco v 19. století vyprodukoval pivovar 18 000 hektolitrů zlatavého moku za rok, nyní je to 1 milion 527 000 hektolitrů ročně. František Ringhofer II. Si také potrpěl na nejnovější technologie a proto jeho firma v roce 1870 vyrobila první osobní výtah v Čechách. Je na zámku v Zákupech.
5: V této době bylo normou, aby muž Ringhoferova postavení také působil v politice. A protože Ringhofer se stal pro Smíchov nepostradatelným, zvolili ho tam v roce 1861 starostou. Smíchov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale za Františka Ringhofera došlo k největšímu rozmachu Smíchova a jeho přilehlých částí. Podnikatel ale nepůsobil pouze v komunální politice. V roce 1861 byl zvolen v zemských volbách do Českého zemského sněmu. Zde byl politicky napojen na ústavní stranu, která navazovala na dědictví liberálního proudu z revolučního roku 1848. Podporovala liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž, občanské svobody a více pro německou orientaci.
4: František Ringhofer II. Byl všestranný podnikatel a politik a pozitivně zasáhl do života svých zaměstnanců i podporovatelů. To se také odrazilo v četných vyznamenáních, která za svůj život obdržel, jako například řád železné koruny a povýšení na barona. V roce 1873 však po krátké nemoci zemřel a jeho odkaz převzal jeho syn František Ringhofer III.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Maďarsko by znovu mohlo čerpat peníze z fondu obnovy, musí ale splnit podmínky Evropské unie. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzroste. Tenisté Sinner a Zverev postoupili do finále Wimbledonu a zítra bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů Celsia.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní poté, co nová maďarská vláda premiéra Petra Maďara předložila plán opatření v boji proti korupci nebo k posílení nezávislosti soudnictví. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují už od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouští častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Pokračuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
7: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
6: Ve zprávě Nejvyšší státní zástupitelství doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Americký herec Jeffrey Wright se vrátí na Karlovarský festival se svým průlomovým filmem Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli amerického malíře a graffiti umělce Jean-Michela Basquiata. V Karlových Varech Wright film uvedl už v 90. letech. Radiožurnálu řekl, že si na to dobře pamatuje.
8: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech. Byly tu i jiné moje filmy, ale vrátit se s tímhle a převzít ocenění, to pro mě znamená hodně.
6: Wright zítra převezme cenu prezidentského Karlovarského festivalu. Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkali ve čtvrtfinále světového šampionátu. Z konce druhého poločasu se hlásí Tadeáš Skalický.
9: Španělé postupují do semifinále mistrovství světa, Belgii porazili 2-1, rozhodl o tom v 88. minutě gól Merina po velké chybě střídajícího golmana Lamence v brance Belgie. Španělé si zahrají v semifinále s Francií. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
6: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů. Tentokrát triumfoval olympijský vítěz v Montrealu.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometrů jsou silničáři v pravém pruhu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem řeší hromadnou nehodu u odbočky na Slaný a Mělník, počítejte se zdržením v obou směrech. A na tahu 421 mezi Mikulovem a dálnicí D2 zpomalte za Zaječí. Osobní auto se tam srazilo s kombajnem a je to obtížně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Jak se má NATO na Blízkém východě? Jediný spokojený je Volodymyr Zelenský. Bezpečnostní situace je vážná, teď o tom musí ještě Češi přesvědčit sami sebe. A kabinet Andreje Babiše hodnotil svůj první půlrok vládnutí. I o tom uslyšíte v následující půlhodině komentářů k aktuálním událostem doma i v zahraničí. Dobrý poslech přeje Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
5: Programové prohlášení koaliční vlády ANO, SPD a motoristů sobě je po prvních 6 měsících splněno zhruba z 20%. Oznámil včera premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš poté, co v pražské Kramářově vile postupně mluvil se všemi svými ministry. Za největší úspěch pak označil premiér jednu z nejnižších inflací v Evropě. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc.
11: Dobrý den.
5: Podobné hodnocení chce Andrej Babiš zveřejňovat každého půl roku. Co jsme se tedy dozvěděli z té první inventury, jak otevřená, pokud jde o pojmenování úspěchů nebo neúspěchů, vlastně byla?
11: Tak musíme si říct především, k čemu taková inventura slouží. Ono je důležité, jak se vládě daří spravovat stát. To je bezesporu velice důležité. Ale pro voliče je především důležité, jakým způsobem je schopna jim to komunikovat. A tady sice samozřejmě mohlo jít i o určité v uvozovkách pracovní pohovory Andreje Babiše s jeho podřízenými ministry, ale především právě jde o tu komunikaci vůči voličům. A v tom, zvláště v té prezentaci vůči voličům, je Babišova vláda zatím úspěšná. To se nedá hodnotit jinak. Konec konců podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Median by současná vládní koalice opět velmi výrazně zvítězila ve volbách. Získala by dokonce 116 poslaneckých mandátů, byť to je samozřejmě ovlivněno tím, že už nefunguje koalice Spolu, tudíž TOP 09 a KDU ČSL jsou brány jako samostatné strany, které by se samostatně ovšem do sněmovny nedostaly, přestože dohromady by získaly 6,5% hlasů, což je poměrně dosti. Ovšem současné strany vládní koalice, jak jsem říkal, by získaly mandátu 116, což je dané i tím, že i motoristé, kteří v minulém měsíci u Medianu by ze sněmovny vypadly, nyní opět se dostali na 5% hranici. Takže z tohoto pohledu je samozřejmě vláda úspěšná a úspěšně svou práci dokáže prezentovat. Byť je tam teda ještě jeden malý háček, a to, že by k volbám šlo o 10% lidí méně, to znamená, že přece jenom dalších 10% politika spíše znechutila a ani nechce jít k volbám, což dobrá zpráva není. Pokud půjdeme ovšem k tomu, co vlastně vláda vybilancovala, tak jak si říkala, ano, to, na co Andrej Babiš především upozorňoval, je, jakým způsobem se její činnost projevila na peněženkách voličů. Tady nutno říci, že záležitost inflace přece jenom není tak úplně jenom záležitostí vlády, ale budiš. A také je nutno říci, že půl rok je velice krátká doba na to, aby vlastně se daly hodnotit nějaké dopady, pokud by vůbec byly. Ptala ses i na to, co vlastně ta vláda neříká, tak třeba neříká, že přece jenom poněkud byly odloženy dva dosti zásadní volební sliby, které jsou i v programovém prohlášení, a to je zastropování věku do důchodu na 65 letech, které určitě u voleb mělo velké dopady, a také znovu zvýšení slevy na jízdné pro důchodce a studenty. Kde vláda v tomto odkládá a vlastně nechce říct nějaký termín. Ale má před sebou ještě 3,5 roku. Možná si to schovává teprve na dobu před volbami.
5: Komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, díky za návštěvu ve studiu.
11: Díky, naslyšenou.
5: Summit Severoatlantické aliance tento týden v Česku rezonoval po hříchu hlavně kvůli sporu mezi vládou a prezidentem o účast v Ankaře. Ve hře bylo také neplnění aspoň minimálního závazku obranných výdajů ve výši 2% HDP. A lámat si hlavu s tím, kde nalézt potřebné miliardy, si bude vláda i dál. Samotný summit ovšem má i další důsledky, jak píše komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Summit Severoatlantické aliance se odehrál v turecké Ankaře, vlastně na hranici mezi Evropou a Orientem. Byla to sice tak trochu shoda okolností, protože dějiště schůzek se pravidelně mění, ale přece jen to má více než jen symbolický význam. Turecko, země neseverní a neatlantická, se v roce 1952 stalo členem Severoatlantické aliance proto, že se obávalo sovětského vlivu v Černomoří. Demokratickým státům západu se zase hodilo mít lidnatého a odhodlaného spojence s velkou armádou předsunutého až do této oblasti. V roce 2026 je už ledas co jinak, ale něco stále platí. Turecko má nadále druhou největší armádu aliance a zůstalo ležet na stejném geopolitickém zlomu, což mimo jiné znamená, že má blízko k řadě nedávných nebo aktuálních konfliktů, nejen na Ukrajině a v Arménii, ale také na Blízkém východě, v Sýrii, Libanonu, v Gaze a také v Iránu. Summit NATO se mimo jiné odehrával v okamžiku, kdy Amerika i Evropa touží tyto konflikty vyřešit nebo utlumit. A také se ukazuje, že prezidentu Erdoganovi se podařilo prodat se Donaldu Trumpovi jako přední spojenec v široké oblasti. Pravděpodobně ovlivnil i jeho nedávné rozhodnutí uzavřít s Iránem příměří. Aliance je už řadu let v krizi i kvůli Trumpovu pocitu, že Evropané se málo angažují a málo utrácejí za vlastní bezpečnost. Její poslední dějství souviselo s malou ochotou evropských členů aliance zapojit se po boku USA do války s Iránem, zejména při násilném otevření Hormuzského průlivu, což americký prezident chápal jako přirozený závazek spojenců. Evropané naopak tvrdili, že nebyli ohledně začátku války konzultováni, že nejde o jejich válku, ani o válku, která by se týkala NATO, jehož smyslem je teritoriální obrana členských zemí proti útoku zvenčí. Evropské odmítnutí bylo logické, ale dále ohrozilo transatlantické vazby, i když se ukázalo, že některé evropské státy jsou pro odminování Hormuzu lépe vybaveny než americké námořnictvo, ale až v mírových podmínkách. To vše se odehrává v souvislosti s dalšími procesy. Amerika se nestahuje jen z evropského prostoru, ale i toho blízkovýchodního. Donald Trump už dříve ohlašoval, že se mají jeho spojenci o pořádek v oblasti starat hlavně sami. Současně se ukázalo, že Amerika nemá schopnost nebo vůli konfrontovat ani tak relativně slabý stát, jako je Irán. To je špatná zpráva i pro evropské spojence USA, pro Tajvan a samozřejmě pro blízkovýchodní partnery. Už nějakou dobu se proto spekuluje o tom, jak bude vypadat nová bezpečnostní architektura Blízkého východu, která vycházela z očekávání amerického odchodu a současně z obav z iránských regionálních ambicí. Spekulovalo se třeba o arabském NATO, které by využívalo sílu a prestiž Egypta, případně užší spolupráci s Izraelem, jak se pro ní rozhodly třeba Emiráty. Poté, co se Trump rozhodl z války i regionu vycouvat, zejména ropné arabské monarchie hledají řešení, které by spočívalo zaprvé na dohodě s Iránem a za druhé spolupráci s dalšími státy širší oblasti. Jádrem nové aliance by byla spolupráce Saúdské Arábie, Pákistánu a právě Turecka. Samo Turecko pod Erdoganovým vedením úspěšně hraje hru na chytrou hrákyni hned na několika úrovních, včetně závazků vůči NATO. Současně si uchoval silné vazby s Trumpem. Americký prezident vyvolal v Ankaře rozruch, když připustil, že by USA mohly prodat Turecku stíhačky F-35, což znepokojilo zejména Izraelce a Řeky. Je tady ještě jedna rovina, v níž se spojují zájmy NATO a dění na Blízkém východě. Nedávná válka byla demonstrací zcela nové situace v oblasti použití střel, protiraketových systémů a masivního nasazení dronů. Generální tajemník NATO Mark Rutte počátkem týdne mluvil o tom, že evropští členové hodlají investovat jen do dronů kolem 40 miliard dolarů. Můžeme tak současně pozorovat dva paralelní procesy. Snahu starého NATO se nějak revitalizovat pro nové podmínky. A také krystalizaci bezpečnostní spolupráce hned v sousedství na Blízkém východě. I s přihlédnutím k chybám, kterých se NATO dopouštělo.
5: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Povedla se demonstrace jednoty Severoatlantické aliance, což byl konec konců jeden z hlavních úkolů vrcholné schůzky v Ankaře. I tady jsme slyšeli jedovaté komentáře Donalda Trumpa na adresu spojenců, mimo jiné kvůli odmítnutí pomoci Spojeným státům v konfliktu s Íránem. Podle spolupracovníka Českého rozhlasu a odborníka na postsovětský prostor Libora Dvořáka, jediný opravdu spokojený může být ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
13: Ukrajinský prezident mohl z turecké metropole odlétat v opravdu dobré náladě. V závěrečné deklaraci je Ukrajině věnován samostatný bod, který především zaručuje finanční pomoc pro tento rok ve výši 70 miliard amerických dolarů a alespoň stejnou podporu i pro rok příští. Zároveň se v tomto dokumentu konstatuje, že Ukrajina se významně podílí na zajišťování transatlantické bezpečnosti. Rovněž se tu dočteme, že míra pomoci má být rozdělena spravedlivě, hlavně mezi evropské země a Kanadu. Za úspěch může Zelenský považovat i setkání s Donaldem Trumpem, které je pro něj při iracionální nepřízni americké hlavy státu vůči jeho osobě vždy tak trochu tvrdý oříšek. Tentokrát se ovšem zdálo, že Trump nakonec přehodnotil svou až nepochopitelnou náklonnost vůči Vladimíru Putinovi a naopak nevraživý vztah k Volodymyru Zelenskému, a to ve prospěch posledně jmenovaného. Vrcholem všeho pak bylo Trumpovo přitakání k poskytnutí licence na výrobu tolik žádaných amerických patriotů. Zdatnost ukrajinského leteckého a raketového průmyslu je všeobecně známa už od sovětských časů. Ukrajinci by tak licenční výrobu těchto antiraket mohli stihnout podstatně rychleji než třeba Japonci, kteří na zvládnutí stejného úkolu potřebovali několik let. Volodymyru Zelenskému se v Ankaře podařilo i alespoň z části zahladit diplomatický konflikt mezi Varšavou a Kyjevem, způsobený tím, že ukrajinský prezident na jaře jednu z nejlepších jednotek své armády vyznamenal přídomkem po ukrajinské povstalecké armádě, která se značnou měrou podílela na protipolských masakrech z let 1943 až 1944. Ty ostatně vrcholily před 83 lety takzvaným Volyňským masakrem, který si připomínáme už tuto sobotu. Všeobecnou aktuální ukrajinskou spokojenost možná poněkud skalil český prezident Petr Pavel, který tento týden v rozhovoru pro britský deník Telegraf upozornil, že Ukrajině zbývají pouhé 2 měsíce na definitivní urovnání konfliktu s Ruskem. Po ruských parlamentních volbách 20. září totiž hrozí nebezpečí všeobecné mobilizace, kterou Putin zatím nechce vyhlásit, ale po volbách už by se tolik zdráhat nemusel. A je skoro jisté, že tento tah by vedl k další eskalaci bojů, v nichž má v tuto chvíli navrch nesporně ukrajinská strana.
5: To byl příspěvek Libora Dvořáka.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: A ještě jeden pohled na summit NATO. Novinářka a publicistka Lída Rakušanová se zamýšlí nad tím, proč je tak složité přesvědčit Čechy o tom, že bezpečnostní situace je opravdu vážná.
14: O tom, že je bezpečnostní situace vážná, musíme především přesvědčit sami sebe, řekl diplomat a na počátku tisíciletí i ministr obrany Karel Kühnl, když se kvůli summitu NATO v Ankaře střídali tento týden na televizních obrazovkách snad všichni politici, politologové a političtí geografové, co jich v České republice máme. Otázka je, nakolik je zapotřebí o tom zdejší společnost přesvědčovat. Podle výzkumů veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit. A víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Každý třetí z 10 by dokonce šel bojovat za Českou republiku se zbraní v ruce. Zároveň je ale dobrá polovina lidí přesvědčena, že má na vlastní bezpečnost své země jen omezený vliv, protože o osud malých států nakonec stejně rozhodují velmoci. Takže se Česko spoléhá už po čtvrt století bezvýhradně na kolektivní obranu v rámci NATO. Což sice zatím, jak se ukázalo na summitu v Ankaře, ještě funguje, ale otázka je, nakolik by to fungovalo i bez Ameriky v čele. Že to jde i jinak, ukazuje příklad Finska. Země s obyvatelstvem co do počtu polovičním, než má Česká republika. Přesto Finy ani nenapadne, že by obrana vlastní země byla marná. Jejich strategií je, že malý stát musí být schopen bránit se sám od prvního dne. Od roku 2023, kdy Finsko vstoupilo do NATO, zdůrazňuje tamní vláda opakovaně, že spojenci jsou nikoli náhradou, ale doplněním jejich vlastních obranných schopností. A ty jsou v západní Evropě vskutku ojedinělé. Ve Finsku trvá dodnes branná povinnost. Do armády a do systému záloh se investují značné prostředky. Na obranu země je připravena i celá civilní společnost. To vše s cílem odstrašit Rusko a dát mu najevo, že ho případná agrese přijde hodně draho. V 60. letech minulého století, kdy v Československu zrála touha vymanit se z područí Moskvy, završená Pražským jarem, tady panovala představa, že by se Československo mohlo stát zahraničně politicky sice omezenější, ale vnitropoliticky na Sovětském svazu naprosto nezávislou a svobodnou zemí po vzoru Finska. Jenže Finsko si muselo svou nezávislost na přelomu let 1939 až 40 na Rusku krvavě vydobít v takzvané zimní válce. Tahle zkušenost se vryla do finské historické paměti a posílila přesvědčení, že i malý stát se může dobře organizovanou obranou agresorovi ubránit. Česko udělalo rok předtím sice s jiným, ale obdobně expanzivním agresorem zkušenost přesně opačnou. Statisícům českých a slovenských mužů, zmobilizovaným během několika málo dnů a nasazeným na obranná postavení, včetně pohraničních pevností, nezbylo, než se rozejít. Do naší historické paměti se Mnichov zapsal jako jedna z událostí, které nejvíc formovaly český vztah k bezpečnosti a obraně státu. O tom, zda jsme se tenkrát měli bránit nebo ne, se dohadujeme dodnes.
5: Komentář Lídy Rakušanové. Když je ve hře křeslo v kongresu, jedním z nejsložitějších základních tahů je nabídnout voličům toho správného kandidáta. Demokratům se to momentálně hodně nepodařilo v Maine a ve hře je víc než porážka v jednom státě. Více v komentáři Matěje Schneidera, autora podcastu o americké politice Redneck a redaktora serveru Voxpot.
15: Američtí demokraté si brousí zuby na republikány a chtějí jim v nadcházejících volbách přebrat obě komory kongresu. Ve sněmovně reprezentantů se jim to podaří snáze. V senátu to budou mít těžší. Spojené státy volí, podobně jako u nás, vždycky třetinu senátních křesel a letošní výběr států, kde se volí, není pro demokraty nejpříznivější. Přesto si dělali naděje na vítězství i v pro demokraty ne zrovna nejpřívětivějším Maine. Potenciální porážce zde úřadující republikánky Susan Collinsové tu směřoval politický nováček Graham Plattner. Ten v demokratických primárkách s přehledem porazil svou stranickou soupeřku, guvernérku Janet Millsovou. Ta představuje centristický establishment strany. Plattner v posledních měsících daleko vitálnější levicové populistické křídlo. Plattnerovu kampaň od počátku loni v létě provázela série probublávajících skandálů. Nejprve se ukázalo, že má na hrudi nacistické tetování, byť kandidát už si ho nechal zakrýt a část voličů mu věří, že ho získal omylem, respektive že nevěděl, co znamená. Pak se objevily jeho staré posty na sociální síti Reddit, ve kterých vyjadřoval, eufemisticky řečeno, kontroverzní názory ohledně všeho možného od rasových témat po sexualizované násilí. Nic z toho ho ale v očích voličů v Maine příliš nepoškodilo. Část washingtonských novinářů si s tím nevěděla rady, ale v jádru šlo o jednoduchý princip. Plattner otevřeně mluvil o své minulosti v armádě, traumatech, která si z této doby nese a snaze se polepšit. Jeho nedokonalosti pak paradoxně u mnoha voličů posilovaly jeho populistickou kampaň. Plattner je možná riskantní, ale rozhodně nechceme do Senátu poslat dalšího uhlazeného kravaťáka. V uplynulých týdnech ale Plattner narazil. Nejprve se objevily zvěsti v New York Times o jeho nevěrách a nevhodném, hraničně násilném chování k ženám, umocněném problémy s alkoholem. To ještě kandidát zvládl v preferencích vstřebat a dušoval se, že nic horšího na něj nevyplave. Jenže vyplavalo. Na začátku července přišlo skrze Politico a CNN další obvinění, tentokrát vyloženě ze sexuálního napadení jedné jeho někdejší partnerky. Obvinění, ve kterém jde o 5 let starý incident, je velmi uvěřitelné, také kvůli zprávám od napadené ženy z doby před startem Plattnerovy kampaně. Mimo jiné měla jednu svou známou před budoucím kandidátem varovat s tím, že nedbá na konsent a neposlouchá, když je opilý. To už bylo příliš a po pár dnech váhání Plattner kampaň ukončil. Demokraté teď mají jen několik týdnů na to, aby se dohodli na náhradním kandidátovi. Už teď je to velká bitva o to, kdo ho nahradí. Vedení strany si kandidáta Plattnerova střihu v Senátu nepřálo, nehledě na skandály, kvůli jeho politické profilaci. Jeho podporovatelé a dobrovolníci ale mají právem pocit, že jejich politický program vyhrál primárky a náhradní kandidát by měl mít podobný politický profil. Demokraté mají navíc kvůli výměně kandidátů už dávno máslo na hlavě. Po vnitrostranicky upečené rošádě Joea Bidena a Kamaly Harrisové přesně před 2 lety už dlouho čelí nařčení, že paradoxně nejsou příliš demokratickou stranou. To, jak vyřeší problém s Plattnerem, může tuto jejich pověst potvrdit.
5: Končí svůj příspěvek Matěj Schneider ze serveru Voxpot. A jako tradičně posledním pátečním příspěvkem z pořadu Názory a argumenty je glosa spisovatelky a rockerky Evy Turnové, dnes s názvem Velký nikdo.
16: Vždycky mě bavilo, když naši chatu na Trojském ostrově ovládl karban. Zatímco v pubertálním přístěnku lítaly žolíky s kanastou nebo dudák, teta se v mansardě dostávala do varu pasiáncem. A chlapi v kuchyni zase citlivě rozjížděli mikádo nebo záchod. Kdyby nám tenkrát někdo řekl, že místo klíčů a peněz budou v budoucnosti fungovat karty, řvali bychom smíchy, jako odemknout byt žaludským esem, srdcovým králem cvaknout zájezd do jugošky nebo si dobít zelený spodek. První bankomat na karty jsem si představovala jako šachovnici. Když nejste v požadované vatě, přísná paní zabudovaná do monitoru vám dá bankomat. Když máte na účtě peněz dost, vyklopí bankovky. Jaký byl šok, když jsem se dozvěděla, že peníze posílá jakýsi pan nikdo. Velký nikdo postupně spustil slejvák všemožných typů karet s jejich čipy, piny, viny. Nedá se prostě svítit, kdo odmítá kartu, namíchne si partu. Říkala jsem si, jak asi vývoj karet v Česku zasáhne do našich životů. Představovala jsem si to jako Huxleyho konec civilizace, kde se děti rodí ve speciálních líhních a jsou předurčeny k tomu, čím se budou zabývat. Stejně tak u karet. Po narození člověk vyfasuje od Big Nobodyho sadu karet podle dispozic rodičů. Dítě tak zná své limity, které ani nemá smysl zkoušet překračovat. Někdo se narodí s kartou platinovou, ale nedostane open card, protože jeho otec napadl v tramvaji revizora. Někdo nemá kartu do fitka, ale disponuje kartou kremační, protože jeho matka je autorkou turnového háje. Děti bezdomovců se narodí s již vybitou homeless card. Platiňák by samozřejmě mohl čipnout homelessáckou a něco peněz přelít, ale to by asi Huxley neschválil. Velký nikdo nezůstal ovšem jen u platebních karet. Začal vydávat i karty identit. Nejdřív jsme se jim smáli, pak jsme si na ně zvykli. No a nakonec jsme si je začali rozdávat sami. Třídíte plast a jste eurohujer. Dáte si tofu a jste sluníčkář. Vzduchem sviští dezolát, fašoun a hnidopich. Rozdáváme karty, zatímco velký nikdo bere štych.

sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas.

Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl 4. Činy, nikoli slova.
2: V posudku z podniku Pražské komunikace o jejich zaměstnankyni Olze Hepnarové se píše, že se značně zhoršila její docházka do práce a od pondělí 2. července, tedy po návratu z řádně nahlášené a schválené dovolené, již do zaměstnání nenastoupila. Ze stejné doby pochází i téměř zapadlá a u soudu podrobněji neprobíraná skutečnost, že na přelomu června a července 1973 zaslala Olga Hepnarová písemnou žádost dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Sdělila jim svůj zájem o práci u tohoto závodu a konkrétně uvedla, že by ráda jezdila s městským autobusem. Důvody svého zájmu ve sdělení neuváděla a z dopravního podniku se jí už na to nestačili zeptat, protože k projednání její žádosti nedošlo. Za to jí tuto otázku následně položí vyšetřovatel.
1: S tím autobusem jsem chtěla jezdit z pomsty vůči společnosti, protože bych v okamžiku, kdyby byl plný lidí, měla možnost shodit ho i s lidmi někam do Rokle. K tomu již ovšem nedošlo.
2: V poslední větě jakoby skoro zarezonovalo slůvko bohužel. Úlohu autobusu tedy musel zastoupit obyčejnější a především dostupnější dopravní prostředek. V úterý 3. července a ve čtvrtek 5. července se Olga Hepnarová vydala do Plzně. Dopřála si zde drobnou radost, jednu z posledních v životě. Navštívila oblíbený potravinářský veletrh Ex Plzeň, který probíhal celých 12 dní a končil v neděli 8. července. Kvůli tomu však do Plzně nejela. To byla jen víceméně náhodná výplň v čase netrpělivého čekání. V západočeské metropoli scháněla tak řečenou Míšu, svou známou a snad i přítelkyni z malešického penzionu Simonu S., povoláním zdravotní sestru na psychiatrii v ulici Ke Karlovu, která měla zrovna dovolenou a o níž si Olga Hepnarová bůh ví jak zjistila, že by se mohla nacházet v Plzni, kde měla trvalé bydliště. Hledala ji naléhavě, s veškerou úporností své nekompromisní nátury, skoro jako kdyby to pro ně byl pokus o záchranu před blížícím se nebezpečím. Nikdy poté však Olga Hepnarová zcela přesně nevysvětlila, co vlastně od ní očekávala a proč ji právě v těchto chvílích, pro ní tak osudových, nutně potřebovala. A tak se z několika náznaků lze jen domýšlet, že možná přece jenom uvažovala o svém odchodu na hloubkové psychiatrické léčení a hodlala k tomu využít Míšiných konexí na klinice. Jako kdyby chtěla ještě cosi zvrátit. Míšu však v Plzni nezastihla. Zanechala jí tu písemný vzkaz a zklamaně se vrátila do Prahy. V pátek 6. července se setkala s matkou. Šlo o jedno z posledních setkání vůbec a zcela poslední, kdy proti sobě mohli stát jako dva svobodní a ve všech směrech si rovní lidé.
3: Navštívila mne v mé ordinaci na středisku. Ptala jsem se, proč není v práci, ale řekla mi, že je ve stavu nemocných s mandlemi, což, jak jsem se později dozvěděla, nebyla pravda. Postěžovala si, že jí není dobře a že především špatně spí. Požádala mne, jestli bych jí na to nemohla něco dát. Předepsala jsem Olze lék Dormifen v množství jednoho malého balení s tím, že si má před spaním brát třeba jen polovinu tablety. Současně jsem ji upozornila, že u tohoto léku je kontraindikace pro řidiče, kteří nesmějí Dormifen

0: den před jízdou používat a aby si toho tedy byla vědoma. Slíbila mi, že na to bude myslet. Dala jsem jí o své vůli a bezvědomí manžela také nějaké peníze, protože jsem věděla, že dost utratí za benzín. Ale je pravda, že sama si o finanční částky nikdy neříkala. Byla jsem ráda, že ji vidím. Neřekla jsem jí to ale, protože taková vyjádření neměla ráda a odmítala je. Málo kdy za mnou chodila. Tentokrát k tomu ovšem měla důvod, protože ode mne něco docela zvláštního potřebovala. Přišla si pro preparovanou lidskou lebku, kterou jsem jí na její přání upravila, v tom směru, že jsem ji osadila vytrhanými lidskými zuby. Tu lebku si prý koupila od nějakého studenta medicíny. Vozila ji ve svém osobním automobilu vzadu před sklem, do očních důlků byly dány žárovky a lebka tedy fungovala jako blinkry. Připadalo mi to nevkusné, ale nemluvila jsem jí do toho, protože by to nebylo nic platné. Neuměla jsem jí jako matka nijak pomoci, protože skoro až okázale dávala najevo, že o žádnou naši či přímo mou pomoc nestojí.
1: Bezmocný přítel Miroslav D., bezmocná matka. Mnozí už byli bezmocní. Jen ona, Olga Hepnarová, se bohužel právě v těchto dnech svazujících obručí bezmoci zbavovala. Spíš v ní přibývalo síly a odhodlání. Tečku zaváháním udělala Olga Hepnarová zřejmě v noci ze soboty 7. července na neděli. Spouštěcím mechanismem, jímž se s konečnou platností protrhla čím dál chatrnější hráz dosavadních zábran, mohla být i nikde nezaznamenaná maličkost, vycházející spíš z jejího nitra, než z vnějších okolností. Mosty za sebou ostatně strhávala již po celý předchozí týden, kdy nechodila do zaměstnání a riskovala tím ztrátu práce, která jí v podstatě vyhovovala. Už v tom lze najít námět k úvaze, že o své budoucnosti příliš neuvažovala a jako kdyby s ní ani nepočítala. Nastal čas přípravy činu. Při různých následných příležitostech, ale hlavně při výslechu konaném 3 dny po jejím činu, o tom vyšetřovateli veřejné bezpečnosti s děsivě věcnou, místy až technicky laděnou přímočarostí sdělovala.
2: V sobotu a v neděli, zejména v noci, jsem ovšem přemýšlela a konkrétně jsem se odhodlala k tomu, že si vyrovnám se společností své účty. Rozhodla jsem se, že si půjčím velký nákladní automobil typu Praga RN a s ním na vhodném místě najedu do lidí tak, abych jich mohla co nejvíce zabít. Zvažovala jsem během té soboty a neděle také skutečnost, že tento druh automobilu není dost rychlý, z čehož mi vycházelo, že místo, kde budu moci zabít hodně lidí, musí být někde z kopce, abych mohla auto dostatečně rozjet. Dále by to pak mělo být místo, kde není tak vysoký obrubník, abych tam mohla dobře najet. A také to muselo být místo, kde je živá ulice a tedy i velký pohyb lidí. Takto jsem si postupnými úvahami vytipovala stanici elektrické dráhy, která je přímo na chodníku, a to v Praze 7, na třídě obránců míru ve směru od Letenské plochy ke Strossmayerovu náměstí. Toto tedy bylo místo, které jsem si během uvažování napevno vybrala a kde jsem byla rozhodnuta svůj úmysl provést. Nikomu jsem se svými úmysly nesvěřila. A to ani Miroslavu D., s nímž jsem v té době částečně chodila. Snažila jsem se, aby na mě nic zvláštního nepoznal, i když nemohu ručit za to, že se mi to za všech okolností dařilo. Je možné, že občas jsem jaksi vypadla z role.
3: Stále se u ní střídaly nálady. V sobotu večer jsme byli v kině, docela to s ní ušlo. Chvílemi se podle mne Olga snad i bavila. Ale v neděli jen tak mezi řečí naznačila, že na tom není psychicky dobře. To přejde, řekl jsem dost naivně. Moje naivita vyplývala mimo jiné z toho, že mi ve vztahu k Olze právě tenhle víkendový čas připadal na rozdíl od předchozích období o něco šťastnější a snad i trochu perspektivnější. Olga totiž konečně vyslovila souhlas s tím, o čem jsme již delší čas hovořili – že co nejdříve zajedu do severních Čech, někam do okolí Ústí nad Labem, Litvínova či Mostu a pokusím se tam sehnat práci a bydlení pro nás oba. Jenže už za pár hodin bylo všechno jinak. Rozkřičela se, že je všechno špatné a že se něco musí stát. Ptal jsem se jí, co tím myslí. Na otázku mi neodpověděla, ale doslova si pamatuji větu, kterou vyslovila o chvíli později. Já už takhle nemohu žít, Mirku, a lidi mi musí zaplatit za moje utrpení. Přel jsem se s ní, Olinko, a na mne nemyslíš? Vždyť tě mám rád a musel bych se zbláznit, kdybys něco provedla. Podívala se na mne a jako kdyby se sklidnila. Neblázni, mávla rukou, protože pochopila, že mám na mysli především její sebevraždu. Vždyť já už ani nemám sílu se zabít. A to, co říkám, říkám jen tak. Nevím, co bude zítra nebo pozítří. Však mne znáš. Buď v klidu. Ano, znal jsem ji. Znal. Ale zřejmě málo. Proto jsem jejímu uklidňování uvěřil.
4: Uvěřil, leč uvěřit asi neměl. Neříkala mu to, co říkala, jen tak. A věděla, již skoro přesně věděla, co bude zítra nebo pozítří. V té době už totiž vznikal dopis, jímž se, kromě všeho jiného, zařadí tento případ i v širším měřítku světové historie zločinu mezi unikátní. Olga Hepnarová sepisovala svůj dopis redakcím. Sdělení jímž dopředu avizovala, vysvětlovala a zdůvodňovala svůj skutek.
2: Vážení, prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Byl napsán na obranu proti případnému znevážení a zesměšnění mého činu. Také jako poukázání na to, že jsem člověk pohybující se dosud v mezích duševní normy. Jmenuji se Olga Hepnarová. Narodila jsem se 30. června 1951 v Praze. Pocházím z rodiny pracující inteligence. Otec je bankovní úředník a matka zubní lékařka. Mám jednu sestru Evu, narozenou v roce 1949 v Praze. Vychodila jsem 9 tříd základní školy. Poté jsem se vyučila v oboru umělecký knihař. Od roku 1970 pracuji jako řidič z povolání. Mám kvalifikaci řidiče 3. třídy, 2,5 roku praxe, z toho na nákladních automobilech 10 měsíců. Jsem zaměstnána v podniku Pražské komunikace. Jezdím zde bez nehody. Má adresa Praha 10, Plaňanská 524, penzion okresního podniku bytového hospodářství, pokoj číslo 502. Po tomto nutném představení přecházím k věci. Dnes, dne 8. července 1973, ukradnu autobus a plnou rychlostí vjedu do davu lidí. Stane se to pravděpodobně v Praze 7. Oprava. Vůz bude služební. Cisterna 706R, místo libovolné a datum též. Zaviním smrt x lidí. Budu souzena a potrestána. A toto je má zpověď. Po 13 let vyrůstám v pařátech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Hračka dospělých a oběť školních dětí. A navždy už outsider mezi vrstevníky. Mám přezdívky dračice, mumie, Tarzan, nalomený anděl, kamenný kvítek, spící pana a podobně. Moji trapiči jsou nemilosrdní. Jsem zrůdný člen stáda a černá ovce rodiny. Pokud má paměť sahá, jsem osamělá. Nemám přátele a nikdy mít nebudu. Upadám v zoufalství. A výsledek? Útěky. Útěky ze školy, z domova, ze života. V dětské léčebně v Opařanech poznávám nevědomost a zbytečnost, pro mě, psychiatrické vědy. Končím školní docházku. V učení rasismu spolevuje, jako řidička z povolání opět bojuji s předsudky. Na podzim roku 1971 odcházím bydlet do chaty, kterou jsem si postavila za své peníze. Je to symbol mé osamělosti. Za rok a půl, na pokraji svých sil, odcházím bydlet do podnikové ubytovny. Penzionu, kde lze přežívat jen silou vůle. A toto jsou náhodné poznámky z různých let. Jsem zubožená jako poslední narkoman. Ano, ale kde jsou mé drogy? Kde? Kde je to, co mě drží nad vodou? Dnešní čin? Veškeré city na pokraji vyčerpání i naděje jsou už na dně. A nalomený anděl nezlomen. Proč to dělám? Aby si uvědomili, kde končí bezmocnost jedince. Jsem v horším postavení než americký černoch. Proč? Protože jsem sama. Tisíckrát jsem byla lynčována. Uvedu příklady. Otcem Antonínem Hepnarem. Vylákána do sprch a tam do krve zbyta. Opařany 1965. Skupinou známých i neznámých chlapců urážena a skopána mezi nohy. 11 let na chodbě domu. Na veřejné ulici zbyta stejně starou dívkou. 10 až 11 let na Betlémském náměstí. V knihařské dílně tělesně napadena vedoucím. Cheb 1969. Xkrát verbálně nevybíravými slovy je mi dáváno na vědomí, že jsem ubožák, který nemá ve společnosti slušných lidí co dělat. Podotýkám, že jsem byla vždycky zdravá, duševně i tělesně. Xkrát mě kolem jdoucí míjí a plivají. Někteří na zem, někteří po mně. Na veřejné ulici. Ve všech zaměstnáních jsem veřejně špiněna a pomlouvána, vysmívána, ponižována. Snad kromě pražských komunikací, kde se mnou jednají slušně. Bilance osobní. Jsem sexuální mezák. Neschopná navázat a vytvořit kloudný lidský vztah. Jsem zničený člověk. Člověk zničený lidmi. Mám tedy na vybranou. Zabít sebe nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto. Oplatím svým nenávistníkům. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné. Toto je můj rozsudek. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta non verba. V Praze, 3. července 1973.
4: Acta non verba. Činy, nikoli v slova. Kde končí bezmocnost jedince? Jak lehce lze ke slovní podpoře zlého, šíleně zlého činu využít velkých slov, podvědomě rezonujících s ještě jinými a ještě většími slovy? Jak blízko je od konce bezmocnosti jedince k věhlasné moci bezmocných, pojmu jímž Václav Havel započal zhruba v téže době svůj veřejný spor s bezectným režimem. Ale to už jsme někde úplně jinde. Vraťme se raději k okamžiku, kdy dokončený dopis ležel na stole v pokoji 502 Malešického penzionu. Olga Hepnarová v něm u data vynechala místo pro aktuální doplnění, ale později zřejmě na tenhle dodatkový úkon zapomene a dopis odejde v úterý v poledne tak, jak byl během víkendu připraven. Místo libovolné, jak psala, bylo již zhruba vybráno. Datum též. Myslela na pondělí 9. července 1973.
5: Poprvé k nám to děvče přišlo v pondělí. Bylo asi 10 hodin dopoledne. Začal jsem se jí jako zákaznici věnovat. Působila zcela běžně. Žádné rozčilení či napětí jsem na ní nepozoroval. Oznámila, že by k odvozu věcí na chatu, vzdálenou 30 kilometrů od Prahy, potřebovala na 2 dny zapůjčit nákladák. Informoval se mi, že nabízíme pouze vozy Praga RN a zažertoval jsem otázkou, zda by s tak velkým autem uměla vůbec jezdit. Dala sice najevo, že na žerty moc není, ale jako člověku od autáků se mi líbilo, když mě skoro až pyšně usadila prohlášením, že je řidičkou z povolání a u pražských komunikací jezdí s cisternou 706, která dokonce nemá ani posilovač řízení. Pak už jsem nic nenamítal a jen jsem jí vlastně jako kolegyni z branže a trochu proti zájmům vlastního podniku vypočítal, že při vypůjčení vozu na 2 dny k tak krátkému odvozu by jí to vyšlo zbytečně draho, asi na 1000 korun a nějaké drobné. Uvažujte o tom, řekl jsem jí. Dobrá, asi máte pravdu. Vezmu si tedy nákladák pouze na 1 den, ale chci ho hned. V tom jsem jí nemohl vyhovět, kde pak nemám tu teď ani kolo, ale přijďte zítra. A čím jsem vlastně, jak mi pak došlo, rozhodl o tom, o čem jsem neměl ani ponětí. Kdybych něco sebeméně tušil, okamžitě bych s ní vyrazil dveře. Ale nic jsem tušit nemohl a tak jsem svůj návrh upřesnil. Zítra, tedy v úterý v 10. Vyhovuje vám to? Vyhovuje. Řekla a odešla.
4: K Simoně S., které říkali Míšo, se zoufalý vzkaz Olgy Hepnerové dostal až s několikadenním zpožděním.
0: Bylo to až úplně na konci toho týdne. Kousek papíru odtržený z kalendáře a vhozený do poštovní schránky u bytu mého otce v Plzni. Vlastně ani nevím a už se asi nikdy nedozvím, jak a od koho si Olga zjistila tuto adresu, ale to, co mi napsala, si pamatuju řádek od řádku. Nezlob se prosím, že jsem tě takhle vystopoval až do soukromí. Jsem na dně a potřebuju zmizet z tohoto světa. Prosím tě, přijeď co nejdříve do Prahy. Můžeš mi zavolat do penzionu a já pro tebe okamžitě přijedu vozem do Plzně a odvezu tě. Jsem tu dnes, je úterý 3. července a nemůžu se k vám dozvonit, takže se vracím nazpět. Zatím ahoj. Olga, pokoj 502. Koho by to nevyděsilo? Zarazila mne hlavně její zmínka o zmizení ze světa, i když to nemuselo rovnou znamenat něco moc ošklivého, ale třeba jen její úmysl jít si lehnout k nám na kliniku. Moc se mi to zrovna nehodilo, ale nakonec jsem se rozhodla, že to s Olgou ještě jednou zkusím a promluvím si s ní. Dokonce jsem byla kvůli tomu ochotna zajet s ní do Prahy, jak mi nabízela. Jenže její písemný vzkaz jsem obdržela až v neděli 8. července. V pondělí jsem do malešického penzionu telefonovala. Řekli mi, že je někde s Mirkem D. Tohle sdělení mě přece jen trochu uklidnilo a myslela jsem si, že už je to s Olgou aspoň trochu v pořádku. Ale nebylo. Ani trochu nebylo. A dost se tím trápím. A sama sobě se skoro bojím klást otázku, jestli by se tím, kdybych se tehdy v pondělí Olze dovolala, něco změnilo. Zda by to nadcházející strašné úterý proběhlo lépe. Možná ano, možná ne. Je to tak, jak je. A víc se s tím prostě udělat nedá. Nedovolala jsem se. Tečka.
3: Žil jsem celé to pondělí myšlenkami na náš plán společného odstěhování za prací i životem do severních Čech. V této souvislosti hodlala Olga převést na mne svoje auto, abych ho v Ústí nad Labem mohl prodat a získat tím nějaké peníze na obstarání bytu. Šli jsme tedy v pondělí odpoledne na dopravní inspektorát, ale když jsme tam dotazem zjistili, že převod je drahý, rozhodli jsme se, že se následujícího dne, tedy v úterý, pokusíme auto rovnou v Praze nebo okolí někomu za hotové prodat. Pak jsem navrhl, že bychom se na rozloučenou s tím trabantem mohli trochu projet. Olinka na můj návrh ku podivu ihned kývla. Jindy se její souhlas s čímkoliv a o čemkoliv získával obtížněji. Vyjeli jsme kolem 6:30 a protože okolí Prahy znala o mnoho lépe než já, nechal jsem na ní, kam se vydáme. Ona sama nad tím neváhala. Jeli jsme do Oleška. Nic jsem proti tomu nenamítal a domyslel jsem si, že mi chce zřejmě ukázat chatu, kde do loňského roku i bydlela. A až zpětně jsem v příštích dnech pochopil, že ten podvečerní a večerní výlet, který jsem sám navrhl, nebyl pro Olgu loučením pouze s trabantem. V Olešku se mi líbilo a i celkově to bylo fajn. Olga toho sice mnoho nenamluvila, ale na to už jsem byl zvyklý. Jen mne v pohodě trochu rušilo, když jsem si během cesty párkrát uvědomil, že jezdí o poznání rychleji a snad i trochu riskantněji, než obvykle mívala ve zvyku. Jakoby pořád a čím dál víc někam spěchala. Do penzionu jsme se vrátili kolem 9:30 večer. Olga se mi zdála být v pořádku. Odešli jsme hned poté každý do svého pokoje. Nijak zvlášť jsme se neloučili, protože Olga říkala, že následujícího dne ode mne bude něco potřebovat a že mne tedy brzy ráno vzbudí zaťukáním na dveře. Nezaťukala však. Už nikdy jsem ji zblízka neviděl. Jen potom u soudu.
4: Nedlouho po 23. hodině Olga Hepnerová znovu opustila malešický penzion. Ve vrátnici zanechala pro svého přítele Miroslava D. písemný vzkaz, že jede ještě do Plzně za Simonou, s níž se mínila radit o případném nástupu na psychiatrické léčení. ale to byl zřejmě jen únikový manévr, jímž si chtěla uvolnit ruce a docílit toho, aby se po ní Mirek v nadcházejících hodinách nescháněl. Už nechtěla mít nikoho vedle sebe. Už vše, co bylo před ní, mínila vykonat sama. Usedla do vozu a znovu zamířila směrem, kde se vyznala. Tankovala v Chuchli a pak hnala trabanta temnou krajinou proti proudu řeky. Davle, Štěchovice, Slapy. Prvními minutami vstupoval čas do úterý 10. července 1973.
6: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Pavel Čeněk-Vaculík, Petr Kubes a Hana Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
7: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
9: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
7: Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8. hodině večer a v repríze v sobotu po 4. odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu ve Zlíně. Policie událost šetří jako možné ohrožení z nedbalosti. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul ve finále wimbledonské dvouhry. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 11. července. U hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Koalice si údajně vyjasnila spor ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
11: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
12: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly, a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
11: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
13: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
11: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o zimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
10: Poslanci vládní koalice ve sněmovně prosadili novelu stavebního zákona. Má podle nich zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nově k tomu má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti. Novelu dlouhodobě kritizuje.
14: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
15: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
14: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
16: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
14: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
10: Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Víc než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo po společnostech Mercedes-Benz nebo Ford odškodnění kvůli údajnému podvádění při emisních trestech.
17: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroen. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroen. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
10: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už taky odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech, pokračuje Řezníček.
18: Vzhledem uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
10: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a postupně se dvě její části zřítily. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celkovou škodu, kterou požár způsobil, zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. S rozsáhlými požáry dál bojují taky hasiči v jihošpanělské Andalúzii. Tamní úřady už potvrdili 12 obětí, dalších 23 lidí se pohřešuje. Oheň se během dne rychle šířil. Podle španělské veřejnoprávní televize třeba během 2 hodin spálil 15-kilometrový pás lesa.
19: Andalúské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andalúské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
10: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hekeři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
20: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
10: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
1: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
10: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají ve finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se proti sobě o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Formu na travnatém povrchu hráčky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem, říká kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
21: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
10: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělé porazili na mistrovství světa ve fotbale 2-1 Belgii a postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
22: Nehoda na tahu 7 u Slaného a také na silnici 38 u Bezdězu. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou stále řeší hromadnou nehodu u odbočky na Mělník a Slaný. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Na tahu 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou opatrně za Bělou pod Bezdězem. U odbočky na Bezděz havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně projíždějte. A v Kroměříži u nájezdu na dálnici D1 na 260. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Hlásíte nám tam také pohyb lidí na vozovce?
23: Jdou špatně vidět, je tam rozbitý auto, je to kolem toho hodně lidí. Východní výjezd na D1 směr Ostrava.
22: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Noční teploty klesají mezi 14 až 10 stupňů Celsia. Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů, a to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Co vyplývá z hodnocení práce vlády po půl roce činnosti? Není to jen marketingový tah? A pomohl v něčem motoristům sobě spor s prezidentem o účast na summitu NATO v Ankaře? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu.
27: Hezký den, děkuji za pozvání.
26: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 11. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v čele s premiérem včera prezentovala, co udělala za svůj první půl rok. Každý člen kabinetu se sešel s Andrejem Babišem, potom jste měli společnou tiskovou konferenci. Bylo cílem reálné hodnocení toho, co se udělalo, anebo to celé byl spíš marketingový tah a PR-ová akce?
27: Určitě cílem bylo reálné hodnocení. My jsme už předtím několik týdnů museli úřadu vlády a kabinetu pana premiéra odevzdat určité výstupy podle předem připravené struktury a potom vlastně poradci pana premiéra z toho získávali data, co skutečně v porovnání s programovým prohlášením vlády bylo splněno, co splněno nebylo, nebo dokonce co bylo promeškáno, a existuje z toho samozřejmě pro každého ministra jak písemná zpráva, tak i grafické a matematické vyhodnocení úspěšnosti.
26: Má smysl hodnotit plnění vládního programu po půl roce, když vezmeme v úvahu třeba rychlost nebo tedy spíše pomalost legislativního procesu?
27: Já si myslím, že smysl to má, protože skutečně ten rok je potom velmi dlouhá doba. V případě, že by bylo potřeba udělat něčem nějakou nápravu, tak by se to nemuselo potkat s tím s potřebností těch konkrétních opatření. Takže mě to vyhovuje, já jsem na to zvyklý, já jsem dokonce, když jsem byl v managementu, vysokém managementu společností komerčních, tak jsme dělali vyhodnocení i po měsíci, takže pro mě to je zcela běžnou věcí.
26: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, řekl, že vláda vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Dodal, že ministři dokončili 195 úkolů, pracují na 774 a nezačali dosud z 9. Tak jak jste to před chvílí popisoval, chápu dobře, že tohle to propočítali poradci pana premiéra?
27: Ano, každý z ministrů připravoval seznam výstupů, paralelně to bylo kontrolováno s poradci pana premiéra, byly hodnoceny jednotlivé položky, například já v mém úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví jsem měl vyhodnocený 65 položek, 118, tedy 27,7% jsem splnil a 47, tedy 72,3% mám ještě v procesu a průběžném plnění a po termínu nebo nesplněných mám nula. Čili každý takto dostal vlastně vyhodnocení a také máme vyhodnocení vlastně po těch jednotlivých bodech programového prohlášení. Protože to programové prohlášení má svoje kapitoly a každý ten ministr má buď to v té své kapitole, někde se to i třeba prolíná nebo jsou sdílené některé úkoly, tak má jasný přehled o tom, co se mu podařilo zvládnout a co ne.
26: Vy říkáte, že vy máte splněno na 28%. Když se podíváme na vaší sekci v programovém prohlášení, když vynechám obecná konstatování, jakože pravidelný pohyb v každodenním životě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejdostupnějších nástrojů pro podporu zdraví, prevence nemocí, posílení psychické a fyzické odolnosti a půjdu k těm jednotlivým slibům, tak můžeme začít. Chceme, aby sport a pohybové aktivity byly skutečně dostupné všem občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav či finanční možnosti. Tohle máte splněno?
27: Toto mám splněno a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po zbytek volebního období.
26: Pardon, opravdu, tak jestli máte splněno, tak už v tom nejde pokračovat, ne?
27: Jde, máme to splněno a bude se to opakovat ještě každý rok. Vysvětlím, dostupnost sportu a pohybu je naší základní prioritou a ty dotační výzvy, které my jsme nastavili v roce 2026, byly vyhodnoceny, probíhá jejich vyplácení a podpora míří do více malých regionálních projektů, školních a multifunkčních hřišť a veřejných sportovišť než v minulosti. Letos se díky této podpoře nově postaví nebo zrekonstruuje více než 200 sportovišť, zatímco třeba v minulém roce to bylo 62. Čili tato věc je splněna a bude se dále opakovat ve stejném systému každý rok.
26: To znamená, že už to nebudete navyšovat?
27: Samozřejmě, pokud budeme mít možnost to navyšovat, tak to budeme navyšovat, ale říkáme, že několikanásobně, téměř čtyřnásobně jsme zlepšili dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti a mládež a samozřejmě v tom budeme pokračovat a budu se snažit o to, aby těch peněz právě do těchto drobných projektů šlo co nejvíce.
26: Já mířím k tomu, jestli máme tedy počítat, pokud to máte odfajfkováno, máte splněno, že tedy jste s tímhletím spokojeni a už to nebudete dál zvyšovat ty další 3,5 roku, jestli spíš by tam mělo být plněno než splněno.
27: No, co jsem říkal tu minulou větu, tato věc je splněna a bude se opakovat každý rok, to znamená i příští rok. Vyhodnotíme, zda bylo naplněno to, co jsme slíbili, ale protože už v tuto chvíli ten program byl rozběhnut, daří se to, tak tato věc byla splněna, ale to neznamená, že příští rok přestaneme stavět sportoviště pro děti, mládež a na vesnicích a v městech. Tak to není, to vyhodnocení probíhá právě každý rok pro každý ten jednotlivý bod toho programu prohlášení. Některé věci samozřejmě zůstávají třeba rozpracované, to znamená, je zahájen nějaký proces a bude pokračovat. Typickým příkladem může být třeba Národní registr sportu nebo generál sportovní infrastruktury, kdy se připravuje evidence sportovišť, klubů, sportovců a tak dále. A to spuštění bude částečně v letošním roce, částečně v příštím příštím a bude se ten samozřejmě ten projekt kultivovat.
26: Ne, já mířím k tomu, jak vlastně posuzujete a posuzoval pan premiér to, co je splněno a to, co ještě splněno není, protože když čtu třeba tu vaší sekci, tak na mě většina nebo velká část těch bodů, ale troufám si říci, většina působí jako dlouhodobé záměry. Když budu pokračovat, zaměříme se na rozšiřování dostupnosti sportovních aktivit. Naším cílem je zvýšit pohybovou a zdravotní gramotnost populace, omezit výskyt civilizačních onemocnění. Podporou pravidelného pohybu a sportovních aktivit chceme snížit nemocnost populace. Sportovní a pohybové aktivity se stanou běžnou součástí života občanů České republiky. Zavedeme dotační program pro rozvoj školních sportovních klubů a tak dále, a tak dále. Tak mě zajímá, jestli tyhle ty věci tedy vy považujete už v tuto chvíli za splněné, a nebo jestli by tam nemělo chybět to S na začátku, jestli to není věc, která je dlouhodobá a kterou budete plnit dál.
27: Museli bychom jít bod po bodu a rozpitvat velice detailně každý z nich. Některé projekty nebo některé části toho programového prohlášení, ať už v té mé kapitole nebo v kapitole třeba některých dalších ministrů, si můžete odfajfkovat jako věc, která je hotová a už se k ní nebudete vracet. Typickým příkladem může být schválení nějakého zákona nebo přijetí pozměňující návrhu. Tím, že je to předloženo, schváleno, projde to sněmovnou, tak je to splněno. Což se i v mém případě stalo, protože například v rámci legislativních změn zákona o podpoře sportu jsme přijali mnoho pozměňujících návrhů, které mění to prostředí, mohu je vyjmenovat, a v tom ohledu tato věc třeba splněna je a už se k ní vracet nebudeme, protože již byla takto vyhodnocena splněna. A některé věci jsou tak, jak skutečně vy říkáte, ale ve chvíli, kdy vy nastavíte ten proces tak, že už v letošním roce dosáhnete toho konkrétního cíle, tak je také splněn, a pak to musíte ale také opakovat další rok. Prostě neznamená to, že když řekneme, že jsme zvýšili dostupnost sportovišť tím, že jich postavíme 4x více letos, nebo podpoříme tu stavbu nebo rekonstrukci 4x více letos, než tomu bylo třeba loni, tak to přece neznamená, že příští rok už se žádná sportoviště stavět nebudou. Tím cílem musí být v tom pokračovat nejméně ve stejném duchu jako letos.
26: Já tím mířím k tomu, jestli se opravdu dá říci, že je splněno na 28 nebo 25 nebo 35%, jestli to programové prohlášení není naformulované tak, že vlastně to číslo je jenom marketingovým tahem, marketingovou věcí, ale že se to reálně spočítat nedá.
27: Tak někdo z kolegů, já ta čísla přesně neznám, plnil na 5%, někdo na 45%. Víte, to programové prohlášení vlády se netvořilo, když jsme ho dávali dohromady, a já jsem byl u toho podle toho, abychom si ho připravili na nějaký marketing a potom nějaké číselné vypořádávání té věci. My jsme ho tvořili, to je politický dokument, to je politická schoda, a je potřeba si uvědomit, že některé ty věci v programovém prohlášení se prostě splní letos a pak se opakují nebo trvají. Některé jsou jednorázové a některé jsou průběžné, a možná na konci volebního období budeme hodnotit tu progresi, jestli v některé věci se nám podařilo 100% nebo třeba jenom 80%.
26: Klíčové pro plnění programového prohlášení jsou samozřejmě peníze. Řešili jste při tom hodnocení s Andrejem Babišem, jak to bude vypadat s rozpočtem pro sport na příští rok? Máte nějaký příslib, jestli budete mít víc, případně o kolik budete mít víc?
27: Nikoli, my jsme narazili samozřejmě na letošní rozpočet, to znamená, nakolik dokáže já, respektive Národní sportovní agentura, využít ty peníze, které jsou v rozpočtu. Konkrétně letos z Národní sportovní agentury poputuje do sportu 9,1 miliardy korun, což je vůbec nejvýše v historii. A hodnotili jsme, jestli ty peníze jsou čerpány v nějakém termínu, jestli třeba tam není prodlení, jestli nehrozí, že některé projekty spadnou pod stůl, protože třeba se nestihnou a tak dále. Toto jsme řešili a samozřejmě jsme se také řekli, že v průběhu následujících měsíců, protože u toho jednání byla i přítomná vicepremiérka Alena Schillerová, budeme jednat o rozpočtu pro příští rok, ale konkrétní čísla jsme tam neřešili a nějaké konkrétní jednání tam o této věci nebylo. Nicméně budeme vycházet z letošního roku a samozřejmě i mým cílem, stejně jako cílem ostatních ministrů, je získat pro svůj rezort co nejvíce peněz pro další období.
26: Ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatímco vy máte splněno na 28%, váš motoristický kolega Ota Klempíř včera řekl, že ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení. Není zvláštní, pokud některý z ministrů má pocit, že za půl roku splnil polovinu toho, co má dělat 4 roky?
27: Já nevím, jestli je to zvláštní nebo ne, tam je potřeba vzít to konkrétní hodnocení. Včera bylo řečeno na té tiskové konferenci, že ta hodnocení budou zveřejněna. Já si svoje zveřejním, protože ho mám k dispozici, hodnocení ostatních kolegyň a kolegů k dispozici nemám, to má pan předseda vlády, ale znova opakuji, bylo řečeno, že veřejnost bude mít možnost se seznámit s tím. Tam asi to vychází z toho, že řadu těch úkolů, které tam jsou, tak ministr Klempíř splnil. Skutečně asi není možné porovnávat mediální obraz či nějakou veřejnou polemiku nad televizními poplatky nebo rozhlasovými poplatky s tím, co konkrétně ten ministr kultury z programového prohlášení.
26: Pardon, že do toho skáču, já jsem se ani slovem teď nezmínil o rozhlasových nebo televizních poplatcích. Já se ptám principiálně, nebyla, ale říkám si, jestli to nepůsobí zvláštně, že ministr za půl roku splní polovinu toho, co má na 4 roky, jestli to neukazuje, že třeba byl příliš málo ambiciózní, nebo třeba, že tam není dostatečná sebereflexe, že má pocit, že toho splnil víc, než splnil.
27: Tak to hodnocení bylo nezávislé. Tam každý z těch ministrů a jeho tým připravoval konkrétní odpovědi na ty jednotlivé sekce. To znamená, tam bylo potřeba dokládat v takové velmi podrobné tabulce ke každému tomu jednotlivému bodu toho programového prohlášení dokládat způsob plnění a také tam dokládat dokumenty a odkazy na to plnění, tak aby tým pana premiéra mohl tuto věc řádně zkontrolovat. A já jsem dosáhl za půl roku necelých 30%. Pokud on, jak jsem slyšel včera, dosáhl o něco víc, tak mu blahopřeji. A máme 4 roky prostě. Já si myslím, že není důležité, jestli to je v tuto chvíli 28 nebo 45% nebo 5. Důležité je, aby i veřejnost viděla, co kdo děláme, jakým způsobem to děláme, aby ten konkrétní ministr také měl nějaké zrcadlo, protože já jsem vždy byl připraven na manažerské hodnocení, také jsem ho dělal vůči svým podřízeným a dělal jsem ho i vůči svým podřízeným teď v úřadu, to znamená zase to hodnocení musí probíhat nejenom na hoře, ale musí jít směrem dolů a každý si musí nastavit to zrcadlo, jak v tom období pracoval. Takže to je za mě jako takto vést akademickou debatu bez čísel. Je potřeba vzít každý ten jednotlivý plán a podrobit ho nějaké veřejné kontrole.
26: V rámci motoristů sobě řešíte i vy nějaké hodnocení, protože zatím mluvíme o hodnocení ze strany premiéra a jeho poradců. Hodnotíte i v rámci motoristů sobě, jak si vedete vy, tedy motorističtí ministři?
27: Já se přiznám, že já jako předseda poslaneckého klubu motoristů dělám jednu věc a to je, že jsem hned z počátku vzal volební program motoristů a barevným schématem jsem si vyznačil, které věci se nám podařilo dostat do programového prohlášení zcela, které nikoliv a které částečně, a pak jsem si také vyznačil, které věci jsme třeba v programu neměli a v programovém prohlášení jsou. A dělám průběžně to, že ve chvíli, kdy my schválíme nějaký zákon v poslanecké sněmovně, tak já si zkontroluji a vyznačím si v tomto barevném dokumentu, je to politický dokument, co bylo schváleno a jakým způsobem postupujeme. Čili to mé hodnocení je spíše politického rázu než rázu manažerského.
26: Jste spokojen, jak všichni motorističtí ministři fungují?
27: To by měl hodnotit předseda vlády, ale já, pokud mám hovořit o svých ostatních kolezích, tak určitě spokojen jsem, všichni děláme maximum, držíme se programového prohlášení vlády, snažíme se chovat v duchu toho, za co byli motoristé, s čím byli motoristé zvoleni, a já jsem v tomto ohledu spokojen.
26: Výrazným tématem toho uplynulého půl roku byla, slovy vašeho předsedy Petra Macinky, extrémní kohabitace vlády s prezidentem. V tomto týdnu skončil několikaměsíční příběh boje o to, zda pan prezident bude nebo nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Díky nebo kvůli předběžnému opatření ústavního soudu pan prezident do Ankary letěl. Díky nebo kvůli tureckému prezidentovi se zúčastnil i té tolik diskutované neformální večeře lídrů. Stálo to podle vás vládě a turistům za to?
27: Já bych tu odpověď otočil. Vláda se nějak rozhodla, my jsme široce prezentovali, proč ta delegace má být taková, jaká je, proč jí má věc podle nás předseda vlády.
26: Pardon, a právě proto se ptám, stálo vám to za to?
27: No tak nám to stalo určitě za to, protože my jsme od začátku říkali, že jde o důležité setkání, které jehož výsledky může naplňovat vláda. Proto jsme takto hlasovali, proto jsme takto rozhodli. Pak je otázka, jestli to stálo panu prezidentovi za to, protože to byl prezident republiky, který napadl to rozhodnutí nejprve veřejně a potom o ústavního soudu.
26: Ale předtím byla vláda, která rozhodla, že na rozdíl od minulých let nezařadí pana prezidenta do delegace.
27: Vláda se rozhodla, jak se rozhodla, my jsme k tomu měli důvody, ty jsme široce prezentovali a byl to prezident republiky, který se z nějakých důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat, rozhodl postupovat tímto způsobem. Čili to nebyl nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. Dobře víte, že jsme schválili jeho účast na valném shromáždění OSN. Premiér jasně řekl, ať pan prezident se účastní toho příštího summitu a tak dále.
26: Pardon, mimochodem to stále platí, že počítáte s tím, že za rok summitu NATO se zúčastní pan prezident?
27: Bylo to veřejné prohlášení předsedy vlády, takže s tím samozřejmě počítáme. A skutečně toto nebyla nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. My jsme vůbec tak neuvažovali, my jsme uvažovali zcela pragmaticky v souvislosti s tou agendou. Samozřejmě jsme brali v potaz nějaká předchozí vyjádření prezidenta republiky vůči Donaldu Trumpovi a měli jsme určité obavy z možných dopadů této věci na, řekl bych, kulární vstřícnost na tom summitu. A takto jsme se rozhodli a prezident republiky proto postupoval tak, jak postupoval. Já si myslím, že to bylo nešťastné. Já si nemyslím, že v tomto se má využívat ústavní soud.
26: Rozumím a omlouvám si, že do toho skočím, ale tohle vy už jste říkal, i vaše slova na toto téma jsme vysílali v minulých dnech. Vy jste říkal, že jste měli obavy. Naplnili se ty obavy? Stalo se něco hrozného tím, že pan prezident byl v Ankaře, že byl na té neformální večeři?
27: Z mého pohledu tím, že předseda vlády byl vedoucím té delegace a byl to předseda vlády, který se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vztahy Andreje Babiše s ním jsou velice vřelé a přátelské, tak se nic nestalo.
26: Máte pocit, že jste tím jako motorista něco získali?
27: My jsme nechtěli nic získat, to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Pan prezident zahájil kampaň, stal se lídrem opozice a je to politický střet, který z mého pohledu on vyprovokoval a využil tu situaci našeho rozhodnutí k nějaké politické hře. Já to respektuji, prostě se to děje, asi se to bude dít až do jeho voleb nebo do prezidentských voleb a potřeba to takto vnímat, já v tom nevidím nic dalšího.
26: Vy říkáte, že pan prezident zahájil kampaň, tím spíš se vracím na začátku, jestli vám to stálo za to, neumožnili jste v tomto vidění světa vlastně vy panu prezidentovi, aby zahájil kampaň? Bylo to taktické?
27: A tak kdybychom měli postupovat takticky, tak přece bychom třeba postupovali tak, jak vy naznačujete a určitě by okolo toho potom nebyl takový mediální humbuk. Takže my jsme postupovali pragmaticky v zájmu České republiky. V tomto ohledu si myslím, že ta mise byla naplněna a není k tomu asi co zvláštního dodat. Uvidíme, jak pan prezident a s ním zpřízněná opozice bude postupovat v dalších případech.
26: Změní se teď, když ten summit je minulostí, něco na vztazích mezi vládou a motoristy a prezidentem? Budete se snažit obrousit ty hrany, nebo naopak vám vyhovuje, že ty hrany tam

0: blíží názoru opozice a tak lze očekávat samozřejmě, že čas od času dojde k určité výměně názoru, ale to v demokracii je běžné a přispěla k tomu samozřejmě přímá volba prezidenta. Je iluzorní se domnívat, že prezident Petr Pavel by byl nějakým nadstranickým prezidentem. To se dít nebude a on je takto aktivním, v některých případech možná aktivistickým prezidentem, ale je potřeba to respektovat, probíhá to v rámci politické kultury, politického souboje, vizí, jsou to názorové střety a je to demokracie, na tom není nic špatného. I společnost bude mít na určité věci nějaké názory, v něčem bude souhlasit se naší vládní koalicí, v něčem bude souhlasit třeba s opozicí a panem prezidentem.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Ceny pražských bytů vzrostly za posledních 10 let téměř o 180% a metropole se stala jedním z nejhůře dostupných evropských měst, co se týče vlastního bydlení. Co všechno k tomu přispělo? A má na dostupnost bydlení větší vliv stavební zákon nebo územní plánování? Jaký dopad na něj bude mít stárnutí populace? Speciálním hostem je sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research Daniel Prokop.
2: S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. hodině dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Marine Le Penová zahájila kampaně do francouzských prezidentských voleb.
6: Marine Le Pen je reparti en campagne.
7: Stalo se tak poté, co jí odvolací soud uznal vinou ze zneužívání veřejných prostředků, ale zkrátil jí zákaz kandidovat na veřejné funkce.
8: Marine Le Pen a été condamnée à
9: quoi? Vůdkyně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek.
7: Proti rozhodnutí se chce bránit u kasačního soudu.
4: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? Za co dostala trest? A omezí ji v kampani elektronický náramek? Ptám se bývalého velvyslance ve Francii, politického komentátora Petra Janišky. Dnes je pátek 10. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Marine Le Penová oznámila, že bude nakonec příští rok kandidovat v prezidentských volbách, v prime timeu, v televizním rozhovoru. A stalo se tak vlastně několik hodin po rozhodnutí odvolacího soudu, který Le Penové uložil 3letý trest za zpronevěru veřejných peněz. Jak moc sledované tohle její oznámení v televizi ve Francii?
11: J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter.
10: No určitě velmi, já nemám teďka v ruce přesná čísla, ale samozřejmě kdo to sledoval, protože to je veliká novinka, nebo to je bomba, že rok se čekalo na to, jak to dopadne ten soud, to byl odvolací soud, že, s Marine Le Penovou, protože v té první instanci před rokem tam byla odsouzená teda velmi tvrdě, že tam dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody.
4: 2 roky teda s elektronickým náramkem, 2 roky podmíněně. Takže velmi sledované, ostře sledované rozhodnutí. Proč se tak rozhodla? Řekla to někomu to svoje rozhodnutí dopředu, myslíte?
10: Už předem řekla, že pokud bude odsouzená k tomu, že by měla mít tu elektronickou kontrolu, čili ten náramek, takže by nekandidovala. To řekla před tím soudem, to znamená, že tady teda něco změnila.
4: Vlastně ten odvolací soud jí přisoudil 3letý trest, 1 rok s náramkem, 2 roky podmíněně, takže se něco muselo stát v její hlavě.
10: No určitě, protože ten odvolací soud jí vyšel velmi vstříc a ten jeho rozsudek je podstatně mírnější, než byl ten rozsudek v té první instanci před rokem. Jo, tenkrát před rokem dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody. Teďka dostala tu ztrátu volitelnosti.

0: jenom 15 měsíců a protože ona začala běžet hned od toho výroku před rokem, tak už to má za sebou, už si to odpikala. Jo. To znamená, že vlastně ona už nemá tu ztrátu dolitelnosti. Jo? Má teda tam ještě 30 měsíců ztráty podmínečně, čili teoreticky by samozřejmě, kdyby něco provedla, tak by se to zase aplikovalo, ale to se nezdá. To znamená, že tohle bylo podstatný, z mýho pohledu, jaksi podstatný argument pro ní, protože se řekla, že teďka může kandidovat. Druhá věc je, že teda podle toho odvolacího soudu, teďka v úterý, by měla být pod takzvanou elektronickou kontrolou. Ono to není jenom ten náramek. Říkáme náramek, ono teda je to na kotníku, ale to znamená daleko víc, to je omezení osobní svobody. Hmm. To ona by měla být doma a na každé vystoupení ven, nebo kdyby někam chtěla cestovat, tak by musela vždycky speciálně požádat soudce, který teda bude nad ní dohlížet. To znamená, že v tomhle kontextu by samozřejmě žádnou kampaň dělat nemohla.
1: Přesto se vrátím ještě k tomu rozhodnutí jako takovému. Myslíte, že měla v něm podporu Národního sdružení, že to s nimi komunikovala dopředu? Protože přeci jenom to je i zlom v tom, kdo bude za Národní sdružení kandidovat v prezidentských volbách.
0: Rozhodně to nebylo jednoduchý, protože když před rokem ten soud dopadl, jak dopadl, tak se už vážně uvažovalo, že teda bude kandidovat ten její chráněnec, mladý předseda strany Jordan Bardella. 30-letý člověk bez téměř jakékoliv teda politické zkušenosti. Tam se už vytvořil kolem něho tým, který začal pracovat na jeho kandidatuře a pak je druhý tým, který je teda kolem Le Penové. Takže tady samozřejmě to jednoduché nebylo, nicméně pro veřejnost, aby to vypadalo hezky, tak Marine Le Penová řekla, že povedou tu kampaň spolu, že budou dvojicí, která bude teda nerozlučná a nerozlučitelná a že teda ona bude mít tu svoji parketu, kterou má, to znamená tu klasickou krajní pravici, ty starší lidi a on hlavně, že mládež a takhle, protože Bardella, tak jako celá ta dnešní evropská světová krajní pravice, teda hodně pracuje na sociálních sítích.
1: Ona se dostala hlavně už do mainstreamu, že jo? Ona už to není taková ta tradiční antisemická Národní fronta, která to byla v minulosti, dochází k mainstreamizaci té krajní pravice. Bardella je velmi populární politik.
0: To určitě. Je teda hlavně mezi mládeží, no, nebo určitou mládeží, jo, protože on je hodně na Instagramu, na TikToku. Ve středu, to znamená den po tom výroku, hned teda s kampaní začaly. Nedopadla pro ně nějak zvlášť dobře, protože jeli tam do jednoho malého městečka a tam několik desítek místních občanů je prostě vypískalo a vykřičelo, takže tu návštěvu museli zkrátit. Oni chtěli navštívit místní trh, to se tak dělá ve Francii vždycky, že když kandidujete, kdybyste chtěl kandidovat ve Francii, tak vám vřele doporučím, že musíte v sobotu a v ty dny, kdy se konají trh, jít na trh a tam mluvit s lidma, rozdávat letáky, to je taková kontaktní kampaň s lidma, tak museli teda rychle odjet. A potom prohlásili, že teď bude asi pauza, že je léto, takže takhle to dneska vypadá.
1: Takhle to dneska vypadá. To znamená, že Marine Le Penová kandiduje na prezidentku a vzala by sebou Jordana Bardellu, který by mohl být potom premiérem, protože
0: takhle
1: ona by
0: ona
1: se
0: říká.
1: Sebou. Takhle to ona
0: takhle
1: říká.
0: Takhle to říká. Zároveň je to samozřejmě chytrý, tak jednak tím pádem jemu dává velkou šanci, takže on nemůže nějak žárlit, že teďka se mu nepovede to prezidentství. Nakonec má spoustu času, že je mu 30 let, jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká, i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany. Není to hloupý.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardella nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
0: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různak. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď to Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. Jo, to znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někde od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo, byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen, Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manželé, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle to znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen, to znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, tak, aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardella. Bardella znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany.
1: Čerstvá to znamená, krev to je.
0: Čerstvá krev, takže můžete vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak se vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
1: Takže řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové smýšlení, od kterého se třeba Marine Le Penová odklání, týká se to třeba pravicové odchodu.
0: Liberalismus, liberální ekonomiku.
1: Odchodu věku do důchodu, že se to týká, kde například Marine Le Penová by ráda stanovila tu hranici níž než Jordan Bardella, který by neumožnil vlastně lidem odejít do důchodu dříve a že to je něco, co třeba některým lidem konvenuje.
0: No určitě mezi nimi je takový rozdíl, že Marine je daleko víc lidová a populistická. Bardella, a to je taky, že od jeho věkem je to jiná generace, je prostě daleko víc ekonomicky liberální. To znamená, všechny ty různé podpory a tak by jako zredukovala takhle. Ale to byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam to už celkem jako známý.
1: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měli dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohle to dělo.
0: Ano. Ona, nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu, fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců a ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak tohle je taky velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Jo. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázalo nějaké zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
1: Hmm. Otázka, takže to může být velká kaňka.
0: Bude to velká kaňka, zase myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic, vidíte to, je to i jinde ve světě. A dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, který oni chtějí povalit. Takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro. A tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo?
1: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
2: Je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
0: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
1: Jo, protože a dalším tím třetím, vy už to sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
3: Nous c'est carré. Ja, une équipe, un programme, un seul candidat.
1: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
0: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasáhnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní. Tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měli jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohleto centrum se od něj snaží jako odstáhnout. A tam je problém ten, že já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by si neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají, uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Edouard Philippe zatím se z nich jeví jako nejpravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. Úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl že premiérem.
1: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
0: Slušnost, klasickou politiku.
1: A nějaký programový plán nemá?
0: Tak to ještě přijde, že jo? Jako ta kampaň ještě nezačala. Jo? Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro Evropskou linku.
1: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
0: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak si řekl, že podporuje Zelenskýho, a druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky odmítly dát úvěr, tak dostala úvěr od Putina. V té chvíli, kdy vám Bardella řekne, že podporuje Zelenského a tak, a že Rusko je hrozbou, tak ten samý den jiný politik Národního sdružení řekne, že je třeba skončit s tou válkou a že musíme vzít v úvahu zájmy Ruska a takhle, takže tam to je úplně nejasné. Jo? A jejich zahraniční politika je vlastně neznámá a je to ani moc nezajímá. Je zajímá domácí politika, tak jako některé strany u nás taky, že jo? Říkají domácí politika. A co je zajímavé s tou Evropou? Oni tradičně byli vždycky proti Evropské unii, ještě v minulých volbách prezidentských Le Penová říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl. V posledních letech už tuhle linku nedržejí a naopak se změnili, přijali takový ten iliberální tón, že budeme uvnitř Evropské unie, ale předěláme ji k obrazu svému zevnitř. Jo, tady si všimneme jedné věci, že teda ti lidé, kteří šli do evropských voleb a byli zvoleni jako lidé, kteří jsou proti Evropskému parlamentu a proti Evropské unii, ať už ona nebo Bardella, že Bardella taky je evropský poslanec, tak tito lidé jsou proti unii, ale vůbec se nezdráhají teda brát ty vysoké platy europoslanců a vůbec se nezdráhali z těchto těch peněz financovat vlastně fungování své strany doma ve Francii.
1: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost k kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
0: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo jí nesprostí, a pokud jí nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí zpřed roku.
1: Ne letos, ale ještě tom,
0: to první.
1: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
0: Myslím, že by to tak bylo.
1: Že ten soud může jí zhatit ty plány kandidovat v těch
0: ale
1: volbách?
0: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo, protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo, nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo. Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, tak že ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dozdivil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne. Jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolena prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
1: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak měla
0: by
1: rozhodl,
0: imunitu, že ale vypadalo by to blbě.
1: Ano,
0: že?
1: Opačně.
0: Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva, to by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
1: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
0: 100 000 eur.
1: 100 000 eur, ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou. Ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
0: Určitě.
1: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
0: Takhle Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost v pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
1: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje...
0: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
1: Úplný, finální.
0: To, no tak, víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
1: právě, co
0: ale
1: jistě, za rok.
0: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně, jaksi, okoukaná, unavená. Teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardala by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardalu.
1: A velký úspěch i pro ní.
0: Pak samozřejmě otázka, co je pro nás daleko důležitější, co by to všechno znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle. Že?
1: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Janiška, bývalý velvyslanec ve Francii, dnes politický komentátor. Já jsem se optal na trest pro Marine Le Penovou a na ten její záměr kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Měli bychom dodat takhle závěrem, že vyšetřování jsou teď i další zmiňovaní v tomto díle. Kvůli možné zpronevěře evropských fondů si vyšetřovatelé posvítili na Jordana Bardelu, kvůli údajné zpronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli zpronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.
4: Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. Poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. O titul ve Wimbledonu si proti sobě poprvé zahrají Češky Muchová. Češky Muchová se utká s Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
6: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
5: Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři zpevní železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic pojedou do konce srpna jen jedním jízdním pruhem místo 2. Opačného směru se opravy nedotknou, říká mluvčí pražské technické správy komunikací Barbora Lišková.
7: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánované na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
5: V letadle společnosti Ryanair se krátce po vzletu ze Soluně uvolnilo jedno okénko a nejblíže sedícímu pasažérovi v něm uvízla hlava. Posádka ho vyprostila a spolu s dalšími cestujícími přemístila do jiné části letadla. Stroj původně mířil do Německa, po nehodě ale několik minut kroužil nad letištěm v Soluni, kde pak bezpečně přistál. Zraněného cestujícího záchranáři převezli do nemocnice. Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po 1000 let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
8: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arte ho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hrály spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbory Strýcové, přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
9: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těch obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
5: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne v 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles 2-1 Belgii. V úterý vyzvou Francii.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na pražském okruhu u Chrášťan. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na D1 pracují silničáři za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru mají zabraný pravý pruh, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na silnici 430 mezi Brnem a Rousínovem řeší nehodu u přemostění D1, osobní auto tam srazilo srnu. A dobré zprávy z tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem. Tam už se podařilo odklidit následky nehody u odbočky na Mělník, kolony už se daly do pohybu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
11: Czech Radio. News in English. The Czech army has taken delivery of the last 42 Leopard 2A4 main battle tanks at its base in Třáslavice, completing its transition from Soviet-era armored vehicles to modern Western equipment and marking the end of the army's reliance on Soviet-designed T-72 tanks. The Czech Chamber of Deputies on Friday approved an amendment to the Building Act despite criticism from the opposition. The ruling coalition says the reform will speed up and significantly simplify the process of acquiring construction permits. The Czech Republic is sending a Black Hawk helicopter to help battle the extensive wildfires that have been burning in southern France for several days and remain out of control. And actors Juliette Binoche, Jeffrey Wright and Kevin Bacon presented their films at the Karlovy Vary International Film Festival on Friday. The 9-day festival will culminate on Saturday evening with a gala awards ceremony. Weather. Saturday should be clear to partly cloudy and dry around the country, with day temperatures between 25 and 29 degrees Celsius. This year's edition of Wimbledon is making Czech tennis history. For the first time ever, it is already certain before the final that the Wimbledon title will go to a Czech player. Linda Noskova and Karolina Muchová will face each other in Saturday's championship match. Romana Grajcerová has the details.
12: Both Muchová and Noskova are chasing the first Grand Slam title of their careers, while 29-year-old Muchová has previously reached the French Open final, 21-year-old Noskova is making her Grand Slam final debut. It will be the first all-Czech Wimbledon final since the Czech Republic became an independent state in 1993. Muchová secured her place in the final with Thursday's victory over American Coco Gauff. During the match, she was troubled by physical discomfort, but fortunately it did not turn out to be an injury.
13: Just was trying to catch a breath, you know, but no, I'm good.
12: Karolina Muchová eventually won the match 2-1 in sets after 2 hours and 38 minutes, securing her place in the Wimbledon final for the first time in her career.
14: Karolina Muchová is a Wimbledon finalist!
13: It was such a big fight. It was roller coaster. As you said, you're up and down. In 10 seconds, you have a match point, then your match point down. It's no time to think, but very nerve-wracking. I don't even know what I'm saying. I'm really kind of shaking, and it sounds really nice to be in a final.
12: A few hours after Muchová's triumph, Linda Noskova took to the court to face 3 years older Ukrainian Marta Koshchuk in the second semifinal. Noskova went on to win in straight sets, sealing victory in 1 hour and 19 minutes.
13: For me, it's always just to focus on myself, to focus on my game. When I play my best, I know that I can play with the best players in the world and have a great result, which is a final at a Grand Slam, I guess.
12: The last all-Czech women's final at Wimbledon took place in 1986 when Hanna Mandlíková faced Martina Navrátilová. Nevertheless, Navrátilová was already representing the United States at the time. 40 years later, the tennis star voiced her excitement over the Czech success.
15: It's incredible. When I saw the quarterfinals, I thought, it's possible, but probably not very likely. In the end, it's an incredible achievement.
12: Whether it be Muchová or Noskova, one of them will become the third Czech Wimbledon champion in the past 4 seasons. The final that will take place on Saturday at 5 p.m. CET will definitely glue millions of Czechs to their TV sets.
14: Romana Grajcerová with that report. That's all from us for now. You'll find more news in English at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách je okomentuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu. Dobrý den, buďte vítán.
17: Dobrý den.
16: Zaměříme se zejména na výsledky summitu Severoatlantické aliance z pohledu Spojených států. Připomeneme pozitivní mezníky americké historie i skutečnosti, že česko-americké vztahy mají mnohem delší historii než 250 let americké nezávislosti. Zeptám se také na to, zda je americký sen zpět, jak prohlásil Donald Trump. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
16: Odjížděl z turecké Ankary ze summitu Severoatlantické aliance spokojený. Setkání považuje za velmi úspěšné. Spojené státy se podle něj těší respektu spojenců. Lze říct, summit dobrý, konec dobrý, všechno dobré, co se týče transatlantických vztahů, panelistci.
17: Tak určitě je to úleva, že se tak trochu zopakoval scénář z toho předchozího summitu. To jsme možná trošku pozapomněli, tam také to začínalo dramatickými kulisami. Donald Trump byl velmi kritický k Evropě a teď vlastně podobnými slovy, že se v tom sále zasedacím rozjela láska a respekt ke Spojeným státům, tak opět se ta situace uklidnila. Přitom on tam přijížděl na ten summit skutečně v bojovné náladě. Ve vzduchu bylo to zpochybnění článku 5, to znamená to, že by přišel Evropanům napadeným pomoci plnou silou. Takže v tomto smyslu já určitě to vnímám jako obrovskou úlevu, jestli zase podařilo tam tu situaci uklidnit. Ale na tu vaši otázku bych dodal, zase na druhé straně si musíme říci, že ty sinusoidy nás zřejmě neminou. To znamená, zase ty vztahy nebudou takto idylické, jako když odjížděl, se obávám, a ty sinusoidy mohou být dost hluboké, to znamená, opět já mám obavy, že Donald Trump v nějaké situaci k tomu zpochybňování toho článku 5 může opět přistoupit a navíc tedy mám i pocit, že teď v letadle jsem poslouchal ho cestou zpátky do Spojených států, tak opět připomněl dokonce v tom letadle to Grónsko, takže ano. I takto vážná témata z toho smetena nebyla.
7: Proč, co se týče Grónska, které chce získat od Dánska člena Severoatlantické aliance věrného spojence Američan, proč na něm stále trvá? Proč je to drží?
17: Já myslím, že Donald Trump přemýšlí v těch velkých geostrategických úvahách. On oživil tu Monroevu doktrínu, i tak bych řekl, redefinoval trochu v imperiálním smyslu. To znamená nejen, že nikdo nemá zasahovat do záležitostí západní hemisféry zvnějšku, ale on vlastně trochu říká, že proč nezískat ta území přímo pod kontrolou Spojených států. Mě trochu zaujalo a trochu děsilo to, že on hovořil v souvislosti s těmi výročími o tom, že Amerika bude bigger, má větší, lepší, tak to slovo bigger mi připadá takové v tomto směru kontroverzní. Takže tak já vnímám to, že on by to Grónsko, on prohlásil kdysi, když ta krize byla na nejvyšším bodě, tak on prohlásil, že musí Grónsko Spojené státy vlastnit, aby ho mohli dobře chránit. Naštěstí se o to ustoupilo a já, i když to teď na tom letadle zmínil, tak já věřím, že se to podaří držet v nějakých mezích, že půjde spíše o dohody, aby tam Spojené státy měly přístup skutečně hodně volný, třeba v tom, aby tam mohli mít ty své vojenské základny. Ostatně ono to není zase tak, abych taky Donalda Trumpa trochu se pokoušel chápat, tak bych řekl, že to, jak Evropa se postavila k té válce v Iránu, to znamená, že mu odepřela využívat i jeho vlastní základny nebo americké základny, tedy na území evropském, tak to samozřejmě je takové memento, že to zase nějakou racionalitu přidává bohužel i takovýmto úvahám, protože myslím, že pro Američany, a to bylo pro ten summit vlastně jedno z témat, to hodně o tom mluvil Marco Rubio, minister zahraničí americký, že Američané musí být schopni do budoucna vědět, že Evropa pro ně bude opěrným bodem v případě, že budou muset přikročit nějakým vojenským operacím. Takže to si myslím, že je zrovna zásadní věc, které bychom jako Evropané, ale rozhodně Američany měli chápat. My chceme po Američanech, aby nám pomáhali s obranou, aby nám tady pomáhali udržovat regionální stabilitu a zase musíme také chápat, že musíme nějak pomáhat také Američanům.
7: Co se týče summitu Severoatlantické aliance v Turecku, tak v České republice byl velkým tématem, zejména ovládl ten mediální prostor, což bylo dáno nejenom tou agendou summitu, ale také jaksi tady vnitropolitickými půtkami. Pane Lisci, jak je to ale ve Spojených státech? Nakolik mezi Američany, občany téma obrany, bezpečnosti, výdajů na obranu vlastně toto téma rezonuje?
17: Tak určitě Američané vnímají jako velmi citlivé téma obecně Američané to, že Evropané se dlouhodobě na zajišťování společné transatlantické obrany podíleli méně než Američané, to, že byli takzvanými černými pasažéry. To já vnímám jako moment, který je pro nás v Americe velmi škodlivý, právě v souvislosti i s tou, řekněme, transatlantickou bouřkou, která se odehrála v souvislosti s tím Íránem. Protože Donald Trump začal hrát na tuto notu. On začal říkat, podívejte se, Evropané dlouhodobě se na obraně nepodíleli dost. On říká dokonce, my jsme platili vše, a teď co za to máme? Nemáme za to nic, na to nám bylo k ničemu. Takže mě tyto výroky hodně děsily, protože víme, že Donald Trump umí ovlivňovat americké veřejné mínění a tohle směřování americké veřejnosti k těmto úvahám, že vlastně skutečně Evropu Američané nepotřebují, že je zneužíváme, že jsme nespolehliví spojenci, tak to jsou pro nás a pro Čechy zvláště velmi, velmi jako neblahé, když to domýšlíme, mohlo by to mít velmi neblahé důsledky.
12: Mimochodem ten spor s Íránem pořád nekončí, teď sledujeme nějak zase další fázi. Myslíte si, že pokud by došlo k ještě větší eskalaci, co se týče právě Ameriky, Spojených států a Íránu, osloví opět Donald Trump spojence v Evropě o případnou pomoc?
17: Já jsem zase, vrátím k tomu té cestě letadle, kterou jsem ještě poslouchal dneska ráno, tak on tam říká, že vaši spojenci už jsou připraveni pomáhat. Takže já si pamatuju, jak jsem vnímal, že se sešel s prezidentem Macronem a tam říkal, že on žádnou pomoc sice nepotřebuje, ale že není tak špatný nápad, když mu prezident Macron nabízí pomoc, takže by ji využil. Takže já si myslím, že by to samozřejmě bylo pro ty vztahy výborné, kdyby Evropané pomohli, protože obecně já to vnímám tak, že my neodepíráme pomoc pouze Donaldu Trumpovi právě, ale my ji odepíráme celé Americe. Já mám takový pocit, že v nejlepších rodinách dochází k napětí, ale když dojde k nějaké kritické situaci, tak by ti členové rodiny měli držet při sobě. Takže tak to vnímám já, že bychom se asi měli chovat. No a máte pravdu, že já si nemyslím, že by v Iránu mohlo dojít k té velké pozemní operaci. To Donald Trump zase na summitu zdůrazňoval, že mu nejde o to, že vylučuje, že by zatáhl v uvozovkách Spojené státy do dlouhodobé války. Ani by to americká veřejnost skutečně nepřijala. Ale takže to řešení se hledá skutečně velmi špatně. Já si myslím, že bude bohužel to napětí pokračovat. Ta dohoda s Iránem je skutečně velmi složitá. Na jedné straně Američané potřebují nějak vyřešit tu nukleární otázku, alespoň obdobou toho JCPOA a zároveň tu splavnost Hormuzského průlivu. Na druhé straně musí uvolnit za to Iránu, který strategicky vyhrál, protože ten režim zkrátka nepadl, tak musí za to Iránu něco nabídnout. Teď vidíme, jak ten režim se hlásí k Alímu Chameneímu, dává to ostentativně najevo, takže strategicky Američané vlastně prohráli, ale potřebují tedy tak dát, řekněme, co mohou dát, mohou zrušit sankce, mohou rozmrazit aktiva, ale myslím, že Irán bude dál dusit z pozice síly, bude chtít nějaké ty reparace, zřejmě to mýto. Takže já to vidím tak, že se Američané budou zřejmě snažit nějak vojensky, a tomu může Evropa pomoci, nějak udržet splavnost toho průlivu i v situaci, kde se bude Irán pokračovat tu splavnost narušovat a bude to velmi těžké kvůli těm asymetrickým nástrojům boje, kvůli minám, kvůli dronům, kvůli odporování různých raket z ramene a podobně.
12: Mimochodem, nejvyšší iránský vůdce Mojtaba Chamenei, syn zabitého někdyšího ajatoláha, se neobjevil ani na posledním aktu těch šestidenních smutečných obřadů věnovaných právě jeho otci. Panelistci, čím se obecně vyznačuje přístup Donalda Trumpa k válce, jako k válčení jako takovému?
17: Tak Donald Trump si vytkl za cíl nové války nezačínat. To byla zásadní takový axiom té jeho politiky i toho hnutí MAGA, i toho programu Make America Great Again, učíme Ameriku opět velkou, významnou, protože on slíbil voličům, že je čas přesměrovat právě prostředky finanční z těch nekonečných válek do Spojených států, podporovat Američany, podporovat americkou ekonomiku, zajišťovat jim pracovní místa. A bohužel tedy ten vývoj a myslím, že i takový jeho volnější ruce v tom druhém prezidentském období ho přivedli do této situace, že války nebo vojenské konflikty začíná, v tomto případě Iránu dokonce tedy válku. A je to samozřejmě pro něho obrovský vnitropolitický problém. Paradoxně hnutí MAGA je to, kterému zůstává věrné, i když tomu se zpronevěřil nejvíce. Ale ti tradiční republikáni, ti už skutečně s kritikou nešetří, ostatně jako mnohé ty tváře hnutí MAGA.
12: Vysvětluje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a také publicista.
18: Posloucháte pořad Jak to vidí?
4: názory a komentáře uznávaných osobností.
16: Vraťme se ještě k oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států. Trochu je komplikovalo počasí, zejména na východě, kde ty státy zasáhla rekordní vlna veder. Tak jak to Američané oslavili, co pro ně toto jubileum znamená?
17: Já Američany obdivuji za to, jací jsou patrioti, jaký mají vztah ke své zemi, co pro ní dokážou obětovat, jak jsou pyšní na Spojené státy. Takže v tomto směru samozřejmě čtvrt tisíciletí je obrovský mezník, který Američané samozřejmě hluboce prožívali. Já si myslím, že ale ho prožívali spíše na té úrovni soukromé, na úrovni těch svých komunit, protože bohužel myslím, že Donald Trump nevyužil tu příležitost, která zde jasně byla, vytesat své jméno, jak on má rád, tentokrát tedy metaforicky, nad oslavy tak významného mezníku. On přistoupil k tomu, bylo to patrné vlastně od toho jeho zvolení, je to k tomu směřovalo, že tomu nepřistoupí v duchu toho principu, možná jednoho z toho ústředních principů té deklarace nezávislosti, která byla přijata předtím 250 lety, to znamená rovnost mezi občany. On jako prezident měl být jedním, myslím, z těch rovných a jako jeho předchůdci v takových důležitých, při takových důležitých chvílích si myslím, že měl zaujmout mnohem více pozici někoho, kdo zůstává trochu v pozadí a v centru je skutečně oslava Spojených států, nikoliv oslava Donalda Trumpa jako jejich prezidenta. Já se obávám, že k tomu to hodně sklouzlo. Bylo to patrno už na tom, jak odstoupily ty významné hvězdy hudební například a Donald Trump na to reagoval tím, že jsou to vlastně pouze nudní předražení umělci a že on nakonec proč by nevyužil toho, že Amerika má vůbec toho, tu největší atrakci, která se může na světových polích objevit, a kterou je on sám.
16: Projevila se nebo promítla do toho politika, rozdělená Amerika, ty nálady, které provázejí to dění ve Spojených státech. Mimochodem Donald Trump v tom svém projevu u příležitosti výročí hovořil například o amerických vojenských, vesmírných úspěších, o své politické agendě, také o hrozbách komunismu, což je možná asi nové téma, které se objevuje ve Spojených státech. Tak co považuje za úsvit zlatého věku Spojených států, jak to formuloval?
17: To zrovna já vnímám právě v tom kontextu, že to byla jedna z těch věcí, která byla taková sporná, že to vlastně trochu připomínalo ta tradiční hesla, kterými on vystupuje na těch mítinzích a ti jeho kritici, myslím, neúplně neoprávněně právě říkali, že tato oslava byla v podstatě jenom největším z mítingů, který dosud měl. Takže právě i to, co jste zmiňovala dále, já myslím, že je hodně důležité, že neodolal tomu tam promítnout tu vnitropolitickou agendu. Ono to tedy je samozřejmě logické, blíží se volby do kongresu podzimní a republikáni si nevedou dobře s jeho přispěním samozřejmě velkým. Tím myslím tu válku, která je prostě nepopulární a zvyšuje ty ceny pro Američany ve Spojených státech. No a Právě myslím, já jsem očekávala, to teď v těch dnech už myslím je jasně řečeno, že Donald Trump tím hlavním tématem republikánů pro tu kampaň, o které se opřou, tak bude říci Američanům, my jsme možná udělali nějaké chyby, ale musíte volit stejně nás, protože jiná alternativa není. Ta druhá alternativa jsou šílení komunisté, demokraté, kteří Ameriku zničí a zničí vaše životy, zničí vaši ekonomiku a přesně to tedy Donald Trump v tom projevu a ne pouze v tom projevu 4. července, on to říkal i v těch projevech těch dnech předtím, například když otevíral muzeum nebo tu prezidentskou knihovnu Teddyho Roosevelta.
16: Jinak o komunismu řekl, že je to ideologie vedoucí k bídě a chudobě. Bylo to v rozhovoru pro jednu novinářku. Panelistci Deklarace nezávislosti ze 4. července 1776 inspirovala mnohé. Také Tomáše Garrigua Masaryka. Naše první republika byla dokonce označována za mladší sestru republiky americké. Tak jak silné to bylo a je dodnes to pouto?
17: tobou to bylo skutečně nesmírně silné. On, Tomáš Garrigue Masaryk, když si i psal poté po letech s prezidentem Wilsonem, tak tam zdůrazňoval i ty jeho rodinné vazby. To, že měl za manželku Charlotu Garrigovou Masarykovou, která ho s těmi hodnotami denně konfrontovala a on je přijal za své, říkal. Pak samozřejmě jeho syn Jan Masaryk si vzal Francis Crainovou dceru jeho významného podporovatele, který ho vlastně k Wilsonovi uvedl, když vyjednával o naší samostatnosti. No ale abych se vrátil k té hlavní myšlence, skutečně ty naše vazby byly obrovsky hluboké. Ta deklarace, jak jste zmiňoval, naše deklarace nezávislosti, tak vycházela z těch principů té americké deklarace. Já bych řekl, takovým dalším zásadním principem, který se v té americké deklaraci objevil, tak byla myšlenka, že legitimní vlády odvozují svou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. A to byl přesně princip, který Tomáš Garrigue Masaryk nejenže ho včlenil do té naší deklarace, ale on jim skutečně argumentoval právě před prezidentem Wilsonem a celou Amerikou a říkal, že pokud toto platí, tak my musíme mít tu možnost získat samostatnost zpět, protože Habsburkové nedodrželi to, co měli, a podobně jako Britové se chovali nepřijatelně vůči americkému lidu a americký vliv té deklaraci udělal jakousi obžalobu tehdy britské koruny, tak také Tomáš Garrigue Masaryk v té naší deklaraci udělal obžalobu Habsburské koruny a americký tisk tehdy napsal, a to ty nejvýznamnější deníky, počínaje Washington Post, který konkrétně napsal, že tedy ta naše deklarace je jedním z nejúspěšnějších projevů touhy člověka po svobodě, který kdy v historii vznikl.
16: Říká Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu a také publicista. Já vám děkuji za vaše názory, zkušenosti a přeji vše dobré. Naslyšenou.
17: Moc děkuji, naslyšenou.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
18: Laboratoř.
19: Proč je toxoplasmoza zanedbávaná nemoc? Kde a kdy lidé při aprimáti sdílejí některé infekce? A je možné, že nám parazité budou dodávat léky?
20: Já věřím, že určitě ano.
21: Jsem o tom přesvědčen. Záleží jenom na lidské vynalézavosti.
22: Otázkou je, jestli člověk bude chtít, aby mu léky dopravovali právě červy ve střevech.
18: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči v pátek večer snížili stupeň požárního poplachu u požáru výškové budovy ve Zlíně, a to na druhý stupeň. V noci dál prolévají ohniska plamenů a chladí stavební konstrukce. Policie prověřuje požár jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. 27. rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždí jednosměrně z Chodkový sadu do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Policisté i letos kontrolují alkohol u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce plavidla ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Podle policistů nejde jenom o pokuty, ale hlavně o bezpečnost. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1 kilometr, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a po Francii se stali druhým semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Večer si o postup mezi nejlepší čtyři zahraje Anglie proti Norsku. Zápas nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru jsou silničáři.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Žijeme v šílené době, kdy sledujeme ve světě opravdu děsivé události. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům. Říká o svém novém filmu Čika Čeka v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech režisér Šimon Holý, který je hostem Osobnosti Plus. Jak těžké je v životě hledat a najít vlastní cestu a jak často se mu o námětu pro film zdá ve spánku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech z Karlových Varů přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
1: Tak jak těžké je být sám sebou před těmi, které milujete nejvíc?
2: No, je to vlastně právě dost náročný, protože hledáte sám sebe a to zrcadlení vůči těm ostatním a snažíte se být autentický a opravdový vůči nim, ale i tak často by se jim třeba neublížil, nebo někdy musíte narážet na ty jejich hrany a hledat se v jejich světě.
1: A jak jste tohle těžké období zvládnul vy?
2: A vlastně docela dobře, protože moje máma je velmi otevřený člověk, přijímající všechno, takže vlastně my jsme to měli strašně jednoduchý. Vlastně to tam nebyl taková, nebyl žádné těžké období v tomhle tom.
1: Takže žádný náraz nepřišel, že jste si řekl tak a teď budu muset něco zásadního o sobě říct, něco zásadního změnit, teď mě možná čeká něco těžkého, vyrovnat se s tím, kdo jsem, co jsem.
2: Ono to šlo spíš přechodově, a když jsem se mám říct, že jdu na FAMU, tak to možná bylo pro ní to náročný přijmout. Ale ona tak všechno, já myslím, že rodiče do jistý míry něco tuší a ví dřív než ty děti a obráceně. A tady se to tak dělo, že máma věděla všechno možný, že ve chvíli, kdy jakoby tam neustále je hodně kamarádek, ale je tam jenom jeden člověk a jeden muž, takže se asi něco děje. Takže my jsme třeba i coming out měli jiný a zároveň i nějaký jako životní směřování. Myslím, že jsme si vždycky tak říkali velmi upřímně, že máme hrozně vřelej a nějaký vroucný vztah k sobě rodičovský, který mi přijde možná i vzácný, jsem za něj hrozně rád. No.
1: Vy máte za sebou premiéru vašeho filmu Čika Čeka. Pavla Tomicová, která hraje hlavní roli, tak byla překvapená z reakcí publika. Mm-hmm. Co vy?
2: Já taky. Já jsem vlastně vůbec nečekal, že to přijetí bude tak moc vřelý a nám se děje to, že máme tradiční spor kritika versus diváci, tak diváci jsou spokojení, kritika jsem pochopil tolik ne, ale to, co se stalo ve velkém sále a potom v pupu, to bylo prostě něčím výjimečným, že jako návštěvník vím, že tohle není běžný, že lidi tleskají během té projekce a že pláčou a smějou se a že nepřijde potlesk jenom na konci, ale že fakt průběžně během toho filmu. A za to jsem strašně vděčný, protože to je ta největší jako pochvala u takovýhleho filmu, který měl cíl komunikovat nějak téma s veřejností.
1: Hrdina toho vašeho nového filmu hledá vlastní cestu. Je tam velmi zajímavé propojení vesnice a drag queen.
2: Je to tak.
1: Jak se tohle urodí v hlavě, propojit vesnický život a drag queen?
2: Mně se to zdálo ve snu a já jsem se probudil a hnedka jsem si to zapsal do poznámkového bloku kompletně tu základní zápletku.
1: A to se vám přesně zdálo, že na vesnici bude kluk, který bude ve Francii někde se živit jako drag queen?
2: Původně nebyl ve Francii, úplně na začátku byl podle mě v New Yorku, pak jsme ho přesunuli do Španělska a pak do Francie, kde chvíli jsme zjistili, že náš koproducent je francouzský. Ale ta základní linka, že je drag queen na vesnici, to se mi zdálo a že ta máma to s ním musí řešit, to tam taky bylo. Takže z tohohle jsem se nějak odpíchl, šel jsem za producentkou Alžbětou Janáčkovou a pak jsme s tímhletím šli za Jardou Sedláčkem do České televize a už to jelo.
1: Když se vám takovéhle věci zdají, tak máte tendenci si ve snáři hledat, co ten sen znamená?
2: Dřív jo, teďka už ne, protože po mnoha letech psychoterapie už člověk umí trošku číst svoje sny a chápe, co se mu děje v těch snech a proč. A někdy možná i do jistý míry, když už je to zase temný a člověk nechce tolik hledat, tak už ani nehledá.
1: A co se vám podle vás dělo v hlavě, když se vám zdálo o námětu k filmu Čika Čeka?
2: Já jsem sledoval hodně jednu reality show RuPaul's Drag Race, kde právě soutěží drag queens, mm-hmm, o to, která je z nich nejlepší, která umí nejlíp tohleto umění a zároveň já jsem v té době ještě stále částečně žil na statku s mámou na vesnici, kde ona stále žije, takže myslím, že to bylo zase nějaký podprahový takový sdělení toho, že tohle ta kombinace je vlastně zábavná a že se mi tak nějak děje v osobním životě.
1: Když byste někomu,

0: Kdo nikdy neslyšel a neviděl drag queen, ani to téma nezná, měl jednoduše vysvětlit, co to je. Tak co to je?
1: Je to umění přeměny formy v někoho jiného. Vlastně to není nutně ani jako, že muž se snaží být ženou a dělat nějak jakoby ty feminní symboly. Je to o tom, že člověk hledá, co všechno jako člověk může být a kým být a co je to alter ego a objevovat vlastně sám sebe skrze nějakou uměleckou formu, která má vlastně i různé varianty. Od těch, kterými známe z 90. let i u nás jako travesty, po něco, co je opravdu umělecká forma nějakého výkonu, který je vlastně třeba náročnější. Už to tolik není o tom, že si hrajeme s genderem, ale třeba o tom, jak i naše tělo může vypadat, že někdy to jsou proměny klidně i v nějaký netolik lidský tvary.
0: Zkoušel jste to někdy vy sám?
1: Během jedné zkoušky, protože Honza Cina měl s Eliškou Soukupovou choreografkou a s jednou drag queen Just Karen takový týden příprav, tak jsem si to zkusil.
0: A?
1: No bylo to zajímavé, protože opravdu už chápu, proč to ty lidi dělají, proč to i Honza Cina začal dělat. Ono opravdu najdete v sobě něco jiného, něco, co neznáte. Vlastně zjistíte, že ve vás je těch identit vlastně hrozně moc a je to zajímavé, že se tak začnete tak jako jinak vnímat, protože vlastně i existují drag kingové, kdy naopak vlastně často jsou to spíš ženy, které se snaží být co nejvíc mužské a zase hledají ty jako stereotypy mužského těla. A ono je opravdu zajímavé, že sledujete, že to tělo může být do jistý míry jako jiný, že se jinak vnímáte, dávám to třeba nějakou větší sebedůvěru a můžete si zkusit být v kůži někoho jiného, protože vy víte, že to je opravdu výkon, který je něčím jako herecký a jste v jednu chvíli někým, kdo může být cokoliv, může být sebevědomý, může mu být všechno jedno a je to vlastně strašně pozitivní pocit.
0: Pavla Tomicová a Jan Cina, to je ta ústřední dvojce. Byla to první volba tihle dva?
1: Honza Cina od začátku, ten vlastně za těch 6 let toho scénáře, tam to bylo napsané na tělo. U Pavly Tomicový ne, tam jsme hledali další dobu Pavla, ale měla stále zájem to hrát, furt se mi připomínala a my jsme s Pavlou předtím točili a pak přišla Láska, což byl film, který tady byl vlastně uvedený v Proximě před, co to je, 3 lety. A já jsem nechtěl moc opakovat ten úspěch toho filmu, protože Pavla vlastně za to získala nominaci na Lva i na cenu České filmové kritiky a přišlo mi, že by to možná i do jisté míry mátlo lidi, že vlastně mají pocit, že zase tvoříme něco stejného, něco, co je vlastně čím velmi depresivní, náročný a tenhle film měl být přesný opak, ale my jsme nikoho nemohli najít, kdo by to byl a když jsme zkusili nakonec Pavlu přes její prosby, tak za 10 vteřin to bylo jasný, že to je celou dobu ona a že vlastně ona tomu umí dát přesně ten jako humor, nějakou vřelost, lidskost, autenticitu, no a bylo to jasný.
0: Dost zásadní roli v tom filmu hraje zpěvačka Helena Vondráčková, i když se v tom filmu neobjeví.
1: A vlastně možná objeví.
0: Nebo objeví.
1: Možná objeví.
0: Možná objeví, dobře. Proč právě Helena Vondráčková?
1: Protože ten film se jmenuje Čika Čeka, česká žena vlastně v překladu a já si myslím, že v té popkultuře Helena Vondráčková je opravdu takový symbol té české kultury, české ženy. Prošli jsme její kariéru spolu s ní od 60. let až do současnosti v různých jejich podobách toho, co česká žena může být i skrze ty texty. Ty texty jsou často o lásce, přijetí, hledání vlastního směru a myslím, že s někým jiným ta společnost té popkultuře zrovna v tom zpěvu neprošla tolik dekád a tolik různých příběhů, protože i když se třeba člověk podívá, zase jsme u toho dragu, jo. Když se člověk podívá na vzhled a styling Heleny Vondráčkové v 60. letech, 70., 80., 90., 0., je vlastně po každý někým jiným. A to není už tak daleko od toho, o čem drag je.
0: A ví Helena Vondráčková, že je součástí toho filmu?
1: Musela i podepsat smlouvu s náma, respektive my s ní, že je všechno v pohodě, že ona je s ním v pohodě. My jsme ji zvali i na premiéru sem, bohužel má koncert, pak na další distribuční premiéru taky má koncert, ale všechno jsme museli vlastně vyřešit.
0: A byl to jednoduchý proces s Helenou Vondráčkovou?
1: Nebyl a ne z toho důvodu, že by jí nějak vadilo to téma a ona toho má tolik, že i ten management toho má tolik, co řešení. Vlastně se řešila ta O2 Arena konec konců v té době ještě, takže bylo těžké se vlastně probojovat, aby na nás bylo to pořadí, že můžeme řešit tu smlouvu, protože chápu, že když se řeší O2 Arena, tak jsou jiný důležitý věci.
0: Takže to nakonec klaplo. Ten název Čika Čeka je opravdu jenom náhoda, že se vám líbilo, jak to spolu zní?
1: Tak ten název vlastně je název toho alter ega, té hlavní postavy Lukáše a mně přišlo skvělý, že to zní malebně, zároveň to vlastně mluví o všem, že to je ta česká žena, má to v sobě nějakou hravost a barevnost a když už člověk to slyší, tak mu to trošku ho to rozesměje. A za mě je třeba i zvědavý. A já mám takovou slabost, která je dost nebezpečná, že když se zamiluju do názvu, tak ta věc musí vzniknout. A i tady ten název byl velmi brzo a v tu chvíli, když byl ten název, tak bylo jasné, že se to stane. Takhle se stalo vlastně a pak přišla láska i s Hello Welcome, že byl nejdřív název skoro, až pak co to je?
0: Jancina říkal, že když se připravoval na ten film, když natáčel, že to vlastně pro něj mělo skoro až terapeutický účinek. Jak jste to natáčení prožíval vy? Taky jste to měl jako terapii?
1: Já tolik ne, já jsem mám pocit, že jsem fakt byl psychoterapeutem často. A byl jsem psychoterapeutem mnoha lidí na tom štábu, ale to je obecně podle mě ta profese toho režiséra věc, na kterou se zapomíná, že ten režisér má je něčím i manažer toho placu, aby se to jako vůbec nějak stalo. A těch emocí tam bylo dost a není divu, protože často jsou ty scény docela emočně náročné, nějak se nořejí ty postavy do svého života, do svého nitra. A vy chcete, aby všichni ty herci a ten štáb předvedl to, co umí nejlíp a musíte jim jít nějak naproti a pomoct jim, takže zjišťovat i, jak se třeba zrovna cítí.
0: Takže režisér je taky psycholog.
1: Já si myslím, že ale fakt jo, že to je nějaký coaching na tom place.
0: Jak dlouho trvala přeměna Jana Ciny, drag queen, do podoby Heleny Vondráčkové a pak je tam ještě jedna scéna z Francie, která mně se zdála mnohem náročnější, asi na předělávku.
1: Byla mnohem náročnější a vlastně tam na to jsou dvě odpovědi. A ta přeměna mohla, může se říct, trvala třeba 7 měsíců, protože těch příprav toho, aby si to Honza naučil, aby zjistil, jak to funguje, aby zjistil, jak funguje ten svět toho dragu a toho umění, aby se naučil tu choreografii, aby se naučil vůbec všechny pohyby Heleny Vondráčkové, protože oni s Eliškou Sokupovou byli velmi důkladní v tom, že si procházeli různý choreografický vystoupení a často až jako obskurní, jako nějaký dožínky z Rakouska z roku 76, který našli úplně nějakých archivech. A Eliška hodně chtěla, aby to nebyla parodie na Helenu Vondráčkovou, aby to spíš bylo fakt jako pokus o kompletně choreografické uchopení v těch přesných gestech, aby se jí to přiblížilo co nejvíc. A až pak v tom druhém vystoupení to byl ten drag, kdy to je jako nadnesená forma nějaký zábavy a umění a tance. A to je jedna odpověď. Trvalo to takhle dlouho a pak ta druhá, to líčení a všechno to bylo klidně takových 3-4 hodiny podle mě v maskérně.
0: Vy říkáte, že Čeka Čeka je příběh o blízkosti, odpuštění a odvaze začít žít v pravdě. Umíte odpouštět?
1: Já myslím, že čím jsem starší, tím víc, protože mám pocit, že čím víc já chybuju.
0: No dobře, ale vy jste hrozně mladý. Tak když říkáte, čím jsem starší, tím to umím líp, tak je něco, co byste nikdy nikomu neodpustil?
1: Jo, jsou takové věci, protože ono, teďka přemýšlím, jak zavroužit do toho, jako do toho temného, ale já vlastně kromě toho, že jsem gay, tak jsem ještě vyrostl na židovský obci a myslím, že pro mě třeba téma nějakého zrůstu, jak se říká česky, rostoucího antisemitismu ve společnosti, opravdu věc, přes kterou za mě jako nejde ta mes. Tam já prostě vidím, že tam ne. Tam se jako nešahá, že i ty přeci, co zemřeli v koncentráku, prostě na to nejde. A jsou lidi, u kterých to prostě ten vztah na tom se zasekl, protože když něco slyším, tak tam já neodpouštím. No.
0: Hlavní hrdina vašeho nového filmu obrátí svojí mámě život na ruby. Stalo se vám něco podobného, že vám někdo nebo něco obrátilo život na ruby? A nemusí to být spojené s vaší maminkou?
1: Co mi otočilo život na ruby? No tak třeba, když najdete někoho, s kým se pak zasnoubíte, tak vám to otočí život poměrně na ruby. A pak, když se zase rozejdete a zůstanete nejlepšími přáteli, tak se to otočí znova. Tak to jsou ty životní, podle mě, nějaký milníky, který vám to otáčejí, ten život. Možná i nějaký třeba přesun, možná přijímačky na FAUM před, co to je, 16 lety, tak nebo 15, tak byl je to taková ta věc, to jsou ty věci tady, ty, které vás někam posunou v životě, asi zásadní. A já si myslím, že třeba možná i to, že teďka máme film v té hlavní soutěži, je nějaký milník něčeho i pro ten štáb a pro mě.
0: Já když jsem se na ten rozhovor připravovala, tak jsem si přečetla, že ten váš film je typický český příběh. Trošku nás to zaskočilo, když jsme si říkali spojení typický český příběh a drag queen, že nám to moc neštimovalo. Tak je to typický český příběh?
1: A já myslím, že jo, protože to travesty v 90. a 90. leta prostě bylo všude, v každém kulturním domě. Já mám pocit, že to tam je a že z nějakého důvodu se teďka nějak jako společensky tváříme, že to tam nebylo a zapomínáme na to a zase jsme u nějakého zapomínání naší vlastní minulosti.
0: Možná jsme tomu říkali travesty show. To možná spousta lidí nechápe, že to je vlastně to samé.
1: Ano, je to tak a já si vlastně myslím, že to tady celou dobu máme a zapomínáme na to, takže vlastně to tady celou dobu je, nemluvě o tom, jak nějaká

0: nějaký jako skromnosti vůči mě, že ve 32 je normální mít 4 filmy. Já jsem si fakt namakal toho dost a pracuju hodně a vždycky mě to vytočí, když slyším, že nepracujeme, protože já to prostě nevidím.
1: Říká Šimon Holý, režisér, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Taky děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu.
3: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
2: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. O titul ve Wimbledonu se utkají dvě české tenistky, Muchová vyzve Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou v pátek prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady mají nově fungovat pod státem. Vzniknout má úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedů poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
5: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Při lesním požáru na jihu Španělska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 23 úřady v Andalusii pohřešují. Oheň se dál šíří a už spálil víc než 4000 hektarů. Evakuovaných kvůli tomu bylo na 1 400 lidí a u požáru zasahují stovky hasičů i 30 letadel. Španělské úřady uvedly, že většina obětí jsou nejspíš cizinci. Ti pravděpodobně neuposlechli výzvy a pokusili se z místa odjet ve svých vlastních autech. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli nadměrnému schodku jeho rozpočtu. Ten podle odhadů letos přesáhne 4% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu.